právě přibíhali a jásali. Hurá, hurá, ulovili jsme klokana, to bude pochoutka, to bude pochoutka. Jeden vzal šebestou za přední nohy, druhý za zadní a už jí nesli do vesnice. Mongolského vrněla si nevšimli, protože mach zalezl hluboko do klokaní kapsy, zuby mu cvakaly strachem a říkal si, pro pana Jána, jak tohle dopadne? Celá ta vesnice se těšila na prýma večeři. Náčelník řekl, že má chuť na smažený klokaní mozeček. Kouzelník, který bafal s dýmky, měl chuť na uzené klokaní pacičky. Kuchař řekl, jak je líbo. A začal brousit velký nůž na porcování. Jenže v tom vylezl z klokaní kapsy malý pejsek. Třikrát štěkl, proměnil se v macha a ten řekl, já vám dám smažený mozeček, já vám dám uzené pacičky, jestli si myslíte, že zbaštíte šebestovou večeři, tak to jste na velkém omylu. A vytáhl z kapsy sluchátko, z klokana byla šebestová a nastala strašná mela. Náčelník leknutí momdlel, kouzelník spolkl fajfku a ostatní se rozprchli jako vrabci a šebestová, ačkoliv jí po té ráně brnila hlava, se moc hezky usmala a řekla, díky, díky machu, máš to u mě. Nače se díky sluchátku proměnila v bolivijského hlupáče, mach se proměnil v mongolského vrněla a běželi dál. K Jonatánovi to měli už jenom kousek a tak běželi po silnici, která byla plná aut, v dálce viděli farmu a mach začal štěkat, že to je farma pana Marvela, jenže v tom se stalo něco ještě horšího než předtím. Jedno auto zastavilo přímo u nich, dva chlapi je popadli a než se vzpamatovali, byli na zadním sedadle, kde seděl anglický chrta německá doga, která řekla, no heleme se, poste zase vy, moc daleko jste neutekli. Načeš mach řekl, člověče, šebestová, takovou příšernou smůlu jsme snad ještě neměli. Těm dvěma zlodějům se už ale naštěstí nechtělo jezdit s chlupáčem a vrnilem buchvíkam na letiště a tak prodali všechny čtyři psy najednou, ale na peníze museli počkat, protože pan Marvel byl zrovna ve městě. Macha a Šebestovou strčili každého do jedné klece, těch klečí tam byla spousta, a v jedné seděl strašně smutný Jonatán. Mach s Šebestovou na něj štěkali, hej, Jonatáne, to jsme my, tvoji kamarádi. Jonatán tomu ale nevěřil. Páni nezačal vrtět ocáskem a tak Mach s Šebestovou třikrát štěkli. Na jednou z nich byli děti, Jonatán se mohl radostí zbláznit, jenže v tu chvíli se objevil pan Marvel a začal na ty dva zloděje křičet, jestli se náhodou nezbláznili, že už kradou jenom psi, ale i školáky, že jim nedá žádné peníze, ale že nechá zavřít, aby šel k telefonu, ale když se vrátil, nenašel už v kleci ani Macha, ani Šebestovou a dokonce ani Jonatána. A zatím daleko od farmy pana Marvela, daleko od Austrálie, jede pan Mach s paní Machovou na chatu paní Kadnoškové, aby odvezli děti z víkendu domů. Už z dálky slyší psí štěkání a smích a když přijdou blíž, nevěří svým očím. Mach a Šebestová si hrají s Jonatánem, šťastná paní Kadrnošková si hraje s nimi, na nohu má své milované pantofle a pan Mach se ptá, jak je to možné, kde se to zvíře vzalo a paní Kadrnošková neví, jak to vysvětlit, nechce Macha s Šebestovou prozradit a tak lže, jako když tiskne, že Jonatán běžel přes půl země koule, aby se k ní mohl vrátit a paní Machová je neobyčejně dojatá, utírá si oči kapesníkem a říká, to je něco úžasného. Co takový pes dokáže udělat pro toho, koho má rád? Nače se obrátí na Macha a Šebestovou a řekne, vy dva si z toho vemte příklad.

V zimním čase, kdy sluníčko chodí dřív spát, nastupují do služby lampy i lampičky, aby svítily malým čtenářům na stránky pohádkových knížek. Když noční lampička zhasne,

helmet a třpitivé hvězdami jak démanty zdobený plášť, hlásili trubači fanfárou přílet králů a herold uváděl jejich jména. Přichází smutný král z pohádky o šípkové růžence. Král šípkového království měl na létacím koberci šípkový trn a na plášti pavoučí vlákno, neboť čas vysvobození růženky ještě nenastal a jeho království spalo 99. rokem. Hlásím příchod starého krále z pohádky o zlatovlásce, znovu hlásil herold. A zachmuřený král vznášel svou stížnost k sudičkám, že čeká na mladící jablka už tu se dlouho. Zlá královna z pohádky o Sněhurce přišla i se svým kouzelným zrcadlem. Dostavil se i moudrý král, který vyslal své tři syny do světa pro nevěstu. Ba i Krakonoš, vládce nad horami, přilétl za svištění větrů. Už chtěli úderem na velký buben ohlásit začátek sněmování, když se ještě kdosi opožděný domáhal vstupu do zasedacího stanu. Hlásím příchod tří králů od východu, oznamoval herold. Kašpar, Melichar a Baltazar to mají z betlémského města daleko a měli mnoho práce s patronováním koledníkům. Položili jako důkaz své pouti tři uzlíky s vykoledovanými koláčky a předsedající sudičky jim vlídně pokynuli, nechť vejdou a usednou na velkém sněmu králů. Už zvedal bubeník paličky, kdy se zás hlásí kdosi zvenčí. Přichází Sněhulák Horáček a hlásí se jako král Klouzaček, oznamoval herold. I nastaly rozpaky, zda vytroubit slavnostní fanfáru i králi, jehož roucho se královskému šatu nepodobalo. Přivalil se do zasedání králů celý bílý a kulatý, nechával za sebou mokré kapičky a na pozdrav nesmekl, protože mu jeho klobouk, kastrol, přimrzl ke sněhové hlavě. Já sem musím, vážené kmotry sudičky, protože Toník Horáčku, můj přítel Kluk, za nic nemůže, to já jsem vinen, řekl místo pozdravu a od mrkvového nosu mu ukápla slza lítosti. To já jsem rozprostřel na Horáčkovic dvoře Klouzačku dlouhou od stodoly až ke vratům. Tonda se tam upachtí a pak se mu zavřou oči, když se má naučit básničku do školy. A dnes je den vysvědčení. Králům se tento málo královský kolega nelíbil. Má vůbec svoje vojsko? Má své poddané? Špitali si mezi sebou. Já nevím, co to je, přiznal Sněhulák Horáček, který se vydával za krále Klouzaček. Moje výzbroj jsou sáňky a sněhové koule. Těmi vedou válku tondovci proti frantíkovcům. A teď chystá Horáčkovic maminka vařečku na tondu a Novákovic tatínek pásek na frantu, protože je den vysvědčení a vinen jsem já, protože já jsem je vlákal do království dětské radosti a teď pro ně pláču. Sudičky se chvíli radili. A co bys od nás chtěl slyšet, králi Klouzaček? Zeptala se jedna z nich. Já bych chtěl, abyste vyhlásili království Klouzaček za dobré království a pro den vysvědčení začarovali maminkovské vařečky a tátovské pásky někam pryč, protože v království

0: manželství klouzaček je zákonem právo na radost pro děti a mělo by se dodržovat. Já za to tady pokutou vypláču kyblík sněhuláckých slzí. Řekl to tak vřele, že mu zas odkápla kapička mokroty z mrkvového nosu. A dobré sudičky tu kapičku mokroty přijali za výkupné. Zvlášť, když se i králové Kašpar, Melichar a Baltazar za klouzačkového krále zaručili. Vždyť se za mlada na jeho klouzačkách taky svezli.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Dožínkový bál ještě nezačal a celá hospoda byla na prasknutí. Limonáda tekla proudem, malinová šťáva potokem a sodovky se vypil celý rybník ještě dřív, než to muzikanti zmáčkli. Cestou k hospodě Francínek myslel na to, že ten bál takhle nestihne, protože musel nejdřív na jetel. A hlavně myslel na to, kdy se asi objeví Evelínka. Přijít musí, protože jsem ji pozval, utěšoval se. Nezvu každého, ale koho pozvu, ten musí dát setsakramenský pozor, abych se neurazil. Kdyby totiž nepřišla, tak bych se urazil tak, jak bych jí to ani nepřál. V hospodě mu drželi místo kamarádi. A bylo to dobré místo. Viděl rovnou ke dveřím, viděl každého, kdo vstupoval. Rozhlédl se po sále, ale Evelínka nikde. Dosedl a muzikanti to zmáčkli. Celá hospoda se vyrojila dokola. Jestli nepřijde, ať si nepřijde. Její chyba, povytahoval obočí Francínek. Nebudu s ní tancovat. Vyberu si místo ní panenku jako obrázek. A určitě nebude mít tak šikmé oči ani nožky tlusčí nad kotníky, jako ta namyšlená Evelínka. Jejich tu k nespočítání a plno jich ještě sedí. V tomhle měl Francínek pravdu. Na bále bylo panenek k nespočítání a ty, co seděli, čarovali na Francínka, ať se pro ně zvedne. Jenže on čekal na Evelínku. Hodiny běžely, hospoda hřímala a on čekal a hořknul z toho čekání, hořknul z toho hlídání dveří. Za celý večer mu oči zahrály jen na chvilku. To, když do sálu vstoupilo 12 dělostřelců. A pak mu zahrály ještě na jednu chvilinku. To, když do sálu vstoupil jeho kamarád pěšák, co s ním tenkrát na kocantě richtoval ty dělostřelce. Teď měl z brusu novou uniformu a dokonce i šarži. To se rozumí, že Francínka spatřil hned, jak překročil práh. Franci, ty starý kamaráde, ty stará vojno, tohle shledání musíme zapít, zvolal a šel rovnou pro limonádu. Francínkovi začal hlavu rozpalovat vzdor. Nepřišla Evelínka, přišel kamarád. Žádná škoda, takových Evelínek, jako je Evelínka, najde na bále tři mandele. Kamarád pěšák přinesl limonádu a Francínek si přiťuknul. Vojsko už dali zase dokupy, Francii, měl bys jít taky na vojnu. Daj ti tam hrubou šarži a zbrusu novou uniformu, takovou, jako mám já. Když ji vezmeš na sebe, bude tvou každá panenka, na kterou se podíváš. No a tohle Francínka chytilo. Mít tak za jednu namyšlenou Evelínku každou panenku, na kterou se podívá, to by se to chodilo na báli. A kdy takovou uniformu dostanu, zeptal se kamaráda pěšáka. No třeba hned, pojď se mnou a vrátíš se v ní sem. Ještě v ní protancuješ zbytek bálu. Za pár dní pak naše vojsko otáhne do jiného kraje. Tam budou ještě hezčí bály a ještě hezčí panenky. Nemluví o tom, že se dostaneš od paní mámy. Tu chvíli muzikanti vytroubili půlnoc. Vytroubili půlnoc a Evelínka nikde. Tak já jdu, zvedl se Francínek. Rád bych někam, kde jsou ještě hezčí bály a ještě hezčí panenky. Nemluví o tom, že se dostanu od paní mámy. Když se vrátili, bylo ještě hodný kus do svítání a hospoda byla v nejlepším. Francínek měl z brusu novou uniformu a všem panenkám mohli vypadnout oči. Rovnou ode dveří si chtěl oskoušet, jestli bude jeho každá, na kterou se podívá. Rovnou ode dveří šel požádat o tanec nejhezčí černovlásku v sále. Byla jako proutek, nožky měla nedočkavé a ani trošku tlustší nad kotníky. Oči měla dokulatá a černé jako dva koflíčky pravé půlnoci. Vyskočila jako srnka a tančila s ním, dokud bubeník neodbouchal pauzu. Když pauza skončila, šel rovnou od stolu požádat o tanec nejhezčí světlovlásku v sále. Byla jako z pavučinky, byla v pase jako váška. Nožky měla nedočkavé a ani trošku tlustší nad kotníky. Oči měla dokulatá, neměla je šikmé, ale měly přesličkovou barvu jako oči Evelínky. Vyskočila jako srnka a tančila s ním, dokud jí nepřišel požádat o tanec tělostřelec. Dovolíš, zeptal se ledabile Francínka a tomu se vzpěnila v žilách krev. Nedovolím, ocekl, protože ani za nic by mu nedal v půli kola tanečnici, která mu tolik připomínala Evelínku. Tak se stalo, že se začal s dělostřelcem prát. Kamarád pěšák mu přispěchal na pomoc, ale těch dalších 11 dělostřelců taky nezůstalo sedět u limonády. Nejdřív vyhodil jeho kamaráda oknem na dvůr a pak se pustili do Francínka. Když se ráno probudil, ležel na prkeném kavalci, neměl tkaničky a díval se malým zamřížovaným okénkem přes řeku do polí. Každá modřina ho bolela a ještě víc ho bolel pohled na ty pokosené a zorané lány. Evelínko, Evelínko, táhlo mu hlavu. Proč si herr Švec nepřišla na bál, když jsem ti to vzkázal? Kdybys tam bývala byla, nebyli by mě natloukli a nepřišel bych k zavření. Proč si herr Švec taková umíněná? Ale tvá chyba. Teď mám z brusu novou uniformu a v té je mou každá panenka, na kterou se podívám. Za pár dní otáhnu s naším vojskem do jiného kraje, kde jsou ještě hezčí bály a ještě hezčí panenky. Tohle si Francínek v duchu říkal, ale neřekl to nejdůležitější. Že panenka krásnější než sebe krásnější obrázek, není herr Švec dost krásná, když nemá trošku víc šikmé oči a když nemá trošku tlustší nožky nad kotníky. Že žádná sebe krásnější panenka nemůže Evelínku nahradit. Že Evelínku potřebuje. Neříkal to hlavně také proto, že nevěděl, co postihlo Ondrouška a že to s tím vzkazem dopadlo docela jinak. Vlastně vůbec nijak. Jak se tak ale díval ven, srdce mu najednou povyskočilo. Kdo to kráčel s uzlíkem buchet, kdo to byl skorem už pod jeho okénkem, že by to byla Ondrouškova maminka, ovšem, že to byla ona. Kam tak, paní matinko, křikl na ní div, že ten uzlíček leknutím nevysypala. Pak však poznala, kdo to na ní volá a odpověděla. Za Ondrouškem, Francí, přece. Vždyť je pořád ještě v nemocnici. Jak to řekla, hned to začalo Francínkovi vrtat hlavou. Vrtalo mu to hlavou celé odpoledne. A nakonec mu začalo svítat, proč nepřišla Evelínka na bál. Že Ondrouška odvezli a on nejspíš nic nevyřídil. Že nic ani vyřídit nemohl. Že se to prostě s tím jeho vzkazem všecko nejspíš docela vyjinačilo.

0: polednici s pomláskou.
1: Babiko, neotírejím, oni by mi našlehali.
0: To ona Mánička jen tak říká, ale nemohla se ani dočkat. Tak jen do toho hurvínku.
2: Pomláska se čipejří, poženeme do dveří. A ze dveří jde světnice, tam se rušku vyšleháme. A lojíčku výške máme.
1: Štípe, hurvínku přestaň.
2: Moje platí, moje platí, tvoje drží. Moje platí, tvoje drží.
0: To by bylo, aby tě řádně nevyplatil. Však se říká, kdo dostane velikonočním proutkem, omládne.
2: To aby přestal, aby Máničku nepřiložili do první třídy, že ano? Šarajku, co tu děláš? Ty chceš také dostat na kožich? Mládenci dostávají od děvčata zítra, musíš si počkat.
1: Možná, že bych chtěl taky omládnout?
2: Ano, to kouzlo platí i na zvířectvo.
0: No ano, selský lid dříve o Velikonocích vyšlehal všechno živé ve stavení. Psy, kravičky, koně nevýjímaje.
2: Slyšíš, Žeričku? Tak se připrav, starouši, udělám ti omlazovací kůru.
1: Šupliky
2: do a teď jsem žádostí v Žeričku, dostanu-li také od tebe malované vajíčko.
1: Ale hurvinku, prosím tě, od Žerička. Tady máš vajíčko ode mě.
2: No proto, jinak bych také nepřestal s tou maskačkou.
0: Je to sice překrásné vajíčko, co si dostal od Máničky, ta nejlepší čokoláda. Ale co naplat, pravá lidová, pěkně malovaná kraslice to není.
2: Nadejte jako vejce.
0: Ty bys tomu dal? Koledníci dříve prosívali. Moje zlatá paní mámo, vejce na mě kouká samo. Nech tě bílý neb strakatý, třeba bylo holoubatý, jen prosím, ať je kulatý.
2: Vždyť jsem dostal kulatý, jen se podívejte.
0: No, kdyby však bylo malovaný, bylo by od srdce darovaný.
2: Tohle je přímo z pramene.
1: To kuva vajíčko já neumím malovat. To je moc těžké. Jak se to dělá?
0: Kdo chce všechno vědět, musí rok na tom vajíčku sedět.
1: Co pak jsem nějaká slepice?
2: To nic, Mánička. Máňulinko, nebol. Ale děti. Já mám z toho čokoládového opravdovskou radost. Ti nelžu, fakt.
1: A když já bych ti chtěla dát od srdce malovaný.
2: Podívej se, dnes už se rukodělná výroba jaksi nevyplácí. Musíme na to jít jinak.
1: A jak jinak?
2: Efektivně a ekonomicky. Už mi světlo. Půjčíme si od paní správcové kohouta, no, kterého si přivezla z chaty, aby jí tam nezmrzl.
1: Hurvinku, ale vajíčka přece snáší slepice.
2: Ta jim někdo nebere. Slepice, ale snáší obyčejná bílá vajíčka. Kohout však snáší pestré kraslice. To dá rozum. Proč by jinak měl tak pestré peří a slepice jen bílé a hnědé?
1: No, ta může mít náhodou také peří krupenaté.
2: No to může, ale krupenaté vajíčko nám není nic platné. Jde se pro kohouta. Pojď, Máňulinko.
1: Jde se pro kohouta.
2: Jde se pro kohouta. Já ho tou vechtačkou probudím. Tak, pozor. Tamhle s ním. Tamhle. Přeci jenom tuhle. Je to pěkný kousek, viď, Máni?
1: No.
2: Kohout, jak se patří.
1: To tedy jo?
2: Musíme mu tady u nás připravit pro to snášení kraslic vhodné prostředí. To je to nejdůležitější.
1: No ano, ale pokud vím, kohout ve dne pobývá na dvoře ponejvíce na hnoji. No. A přenocuje společně se slepicema v kurníku.
2: Kdybych udělal z našeho pokoje kurník a navezl jsem pár koleček hnoje, asi by mě taťulda moc nepochválil. Hele, no. Máni, myslíš, že... Myslíš, že by ho mohl strčit do skříně?
1: No ale tam máte všechno oblečení a bílé prádlo.
2: To si kohout ani nevšimne.
1: Ale pan Spejble si všimne kohouta. A budeš mít po pokusech.
2: Je vidět, Máničko, že ti to myslí.
1: No jisté.
2: Jediným vhodným místem by podle mého názoru mohla být bedna na peřiny. Stejně se už smráká, tak můžeme rozestlat a kohouta šoupneme do peřňáku. Pojď. Jdeme na to, jdeme na to.
3: Ale snad se nechystáte na kutě se slepicemi, jak říkávala naše paní sousedka, paní Švitorková.
2: Se slepicemi zrovna ne, ale...
1: Prosím, máme ze školy nařízeno včasně ulehnout. Tak dobrou noc, pane Spejblej. Čau.
3: No, když jinak nedáš, tak dobrou noc. Já si v kuchyni ještě něco přečtu.
2: Kamaráde, o takovém kurníku se ti ani nezdálo. Máš tam i parádní bydýlko. Tak koukej vyrobit do rána alespoň 20 kraslic. Jinak nedostaneš zubání.
3: Co to tu vyvádíš, když máte za domácí úkol včasně ulehnout?
2: Nic, tati, trochu jsem se za to zakoktal.
3: Před chvílí na tebe šla dřímota a ty tu vyvádíš jako nějaký kohout. Spát a lehnout.
2: Ty jsi mi dal ptáku zpěváku. Otec si zrovna nepotrpí na zvuky venkova. Kohoutek po dvoře běhá, slepičku k sobě volá. Pojď sem ty, slepičko, budu mít vajíčko, ráno, raníčko.
3: Co je zase tohle?
2: Nic, lidové říkadlo z Čech.
3: Když už si musíš před spaním povídat nějaká říkadla, tak by to mělo být něco pro spaní, že ano, jako příkladně. Spí, děťátko, spí, malý, natrhám ti fialy, natrhám ti roupničku, uviju ti kytičku.

0: Surely we speak.
1: A proto a vůbec oči se mi klíží, také si už vlezu do hájan.
0: A mám ti ještě něco zarecitovat?
1: Děkuju. Žádné koktájky a kdákání. Já usnu i bez toho.
0: Tak jsi to slyšel? Žádné kdákání. Hlavně ty kraslice.
2: Tady se nedá pro ty tvé
1: ukdákané říkanky spát, abych nevstal a nevzal na tebe tu tvoji pomlásku a nezarecitoval ti po zádech.
0: To snad nebude třeba.
2: To není ložnice. Kde je ten kohout?
0: Kohout? Jaký kohout, taťuldo? To se tě něco zdálo.
2: Co pak jsem barvo slepý či hluchý, abych nepoznal kohouta? To je přímo soutěž v kohoutím zpěvu. Ten kohout je tady někde ubytovaný.
0: Jak by si to mohl dovolit, taťuldo?
2: Kohout z toho nemá rozum, ale následky si ponesíš ty. Tady je. V bedně na peřiny. Otevři okno. Okamžitě otevři okno.
0: Ale taťuldo, kohout nelítá.
2: Lítá, nelítá. To jedno patro mu na kráse neublíží. Ale leď si, kohoute. Tak.
0: A teď někde vysedí ty překrásné kraslice a sebere je někdo docela cizí. Tak krásně jsem to měl

0: flick.
1: Co je to za dotaz?
2: Proč se mě ptáte?
3: Co je to za dotaz?
4: Já bych rád řekl tohleto.

0: je z něj kamarád do pěti pro děti.
1: Je legrační se stát prasátkem Piggym.
2: Je legrační se stát jedním z prasátek.
1: A pak si s dětmi hrát,
0: to je moc prýma.
2: A pak si s dětmi hrát, mňau.
1: Já bych rád řekl tohleto.

0: jim packu.
1: A nebo pařátek.
2: Jsou kamarády zvířátek.
3: Co svět by dělat mohl, aby byl hodný?

0: jak se žížela Markétka, chtěla zavázat na kličku. Z oblohy kapalo jako z cedníku. Jedna kapka kap na hlemíždě loudu, druhá kapka ťuk na vyprahlou hroudu, třetí kapka cink na pejskovu boudu. 10 a 100 a 1000 kapek tichonce kapalo, ťukalo a cinkalo, kde se dalo. A dalo se všude. Na cestičku, na kamení, do kožíšků oveček, do malin i do borůvčí, na kdejaký kopeček, do trávy i do křoví, na zelený mech, na ploty i na bubínky střech. Všude bylo místa dost, pršelo žížalám pro radost. Déšť hrál svoji mokrou písničku. Žížala Markétka měla právě tuhle písničku ze všech písniček nejradši. Jakmile ji zaslechla, hned jí bylo tralala a hopsasa, hopsasa a tralala. Měla ji ráda už odmala. Vykoukla z díry a zhluboka se nadechla.
1: To je vzdoušek, jen se pije. Tomu říkám poezie.
0: Vykoupu si trošku plíce, jako prádlo na rybníce. Půjdu chvilku na procházku, dokud je hezky, dokud prší. Hledala louži, kde by se vykoupala. Rozhlíží se, rozhlíží a najednou, co to vidí? Vidí holčičku Aničku, jak si váže u boty na kličku barevnou tkaničku. Žížala je z toho celá pav, je to pro ní biograf. Holčička dá jeden konec tkaničky přes druhý, podvlékne, utáhne a za chviličku už má kličku. Teď už nemá obyčejné boty, smyčky jsou jako motýlí křídla. Na každé botě Aničky sedí barevný motýl, jen a jen vzlétnout. Žížala je z toho celá pav. Je to pro ní biograf. Nehledá víc louži. Hrozně moc teď touží udělat něco podobného. Touží se zavázat na uzlík nebo na kličku, aby z ní byl barevný motýl. Natahuje se, smršťuje. Nejde to. Prodlužuje se, zkracuje. Nejde to. Už ani neví, kde má hlavu, kde má patu, kde má začátek a kde konec. Říká si smutně, já to prostě nedokážu. Na kličku se nezavážu. Zkrátka, jsem na to krátká. Závistivě ještě jednou pohlédne na holčičku Aničku, co má boty zavázané na kličku.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Vánoce v mlází. Uprostřed smrkového lesa na pasece v mlází stál velikánský smrk a ten dosáhl snad až do nebe. Jednou, jakoby pochodovala lesem, se ozvala veselá písnička. Vánoce, Vánoce přicházejí a bylo jí slyšet až na pasece z mlází. Srnka zavětřila a sojka svým sípavým hlasem varovala les, že se něco děje. Na pěšině se objevila banda děcek s tou písničkou. Kluci si vykračovali jako vojáci a holky si co chvíli poskočili do kroku. Holky si mohly poskakovat, protože šli nalehko. Všechno nesli kluci. Když došli k mlází, zastavili, složili svoje saky paky na zem a začali je rozbalovat. To bylo věcí. Jablka, mrkve, tuříny, žaludy a kaštany, seno, pytlíky obilí, oříšky i sůl nalízání pro lesní zvěř, bobule, semena a semínka, jeřabinky, slunečnicová a jiná jadírka pro ptačí havěť i lůj pro síkorky. Holky ty dobroty pro zvěř a ptáky navazovaly na mašličky, jako kdyby to byly čokoládové figurky a ozdoby, a rozvěšovaly je po větvích smrčků v mlází. Byla to událost, jakou les nepamatoval. Srnky ze zvědavosti a údivu vystrkovaly hlavy mezi větvemi, zajíc panáčkoval, aby taky viděl, a dokonce jezevec vystrčil z díry hlavu, ačkoliv se už chystal k zimnímu spaní. Veverky valily oči a kuna si očima taky už vybírala. Sojka, která ptáky ještě před chvíli varovala, teď je svolávala, ať se jdou podívat, co se to děje. A co se dálo? Děti přišly lesní zvěří a ptactvu strojit vánoční stromky. Hotovo, hlásil jeden kluk, když vyndal z batohu poslední jablko a copatá holka ho zavěsila na větev. Kdepak? To hlavní teprve přijde, řekla holka. V ruce držela krabici a když ji otevřela, ležela v ní hvězda. Byla to hvězda stříbrná, spítivá, nádherná. Jú, udělali holky, ta je správná, řekli kluci a posadili hvězdu na špici smrčku. Teprve teď to byl vánoční stromek, protože vánoční stromek musí mít na špici hvězdu. Z kouta mlází se ozvalo tiché chroustání. Zajíc to už nemohl vydržet a pochutnával si na mrkvi. Ještě ne, štědrý večer je až večer, napomenula ho srnka, protože na mrkev měla taky zálusk. Děti odešly a na pasece se schromáždila zvěř a ptactvo z celého lesa. Už se šeřilo a z lesa vystoupil jelen. Parohy měl ověšené balíčky a krabicemi v ozdobném papíře. Zatroubil a oznámil. Pan ministr pro lesní zvěř a ptactvo se dává poroučet a posílá vám vánoční dárky. Veverka dostala automatický louskáček na oříšky, jezevec zavinovací šálu kolem krku, srnky francouzskou kosmetiku, zajíc ochranné kalhoty na cesty přes trniště, sova brýle na noční vidění, sojka poplašnou pistoli, každý něco. Už se úplně sešeřilo a hvězda na špici smrčku začala krásně svítit. Já bych chtěl taky takovou, zaprosil nejmenší smrček v mlází a po něm ještě jeden a ještě tři a ještě sedm smrčků a vlastně všichni. A když už všichni chtěli, velikánský smrk na pasece, který rostl snad až do nebe, zvedl větve a celé nebe s hvězdami stáhl jako roletu na paseku. Na špici každého stromku svítila hvězda. Pozor, Vánoce teď, zavolal velikánský smrk a hvězdy na špičkách smrků se rozzářily jako prskavky a les vracel ozvěnou. Vánoce, Vánoce, Vánoce.

0: Sluníčko už vyšlo a moja stále ještě spala schoulená v mámině náruči. Kidžuvu byla z hůru, ale nechtěla moju budit. Ať si ještě chvilku pospí, dneska musí mít hodně síly, říkala si potichu, zatímco se na ní starostlivě dívala a nižně ji hladila. Přišel k ním i táta Richard a Kamba se Šindou. Všichni si potichu sedli a sledovali, jak moja klidně spí a vůbec netuší, jak velký den jí dnes čeká. Najednou moja otevřela jedno oko, pak i druhé a hned je vyvalila na ostatní. Co se stalo? Proč tu všichni sedíte? Co se děje? Ptala se zmateně. Táta Richard se ujal vysvětlování. Pamatuješ si, jak jsem ti vyprávěl o kouzelné díře a o velkém gorilákovi? Ano, odpověděla nejistě moja. Richard se zhluboka nadechl a pak řekl. A tvůj velký den je právě dnes. A než stihla moja cokoliv říct, už ji ze všech stran zasypávali radami na cestu a hned byla vypravená a měla jít. Ale kudy? Zeptala se. A mamka Kidživu, skrývajíc pláč, řekla. Jen jdi, mojo, až budeš připravená, kouzelná díra se ti sama objeví. Neboj se, jen jdi. Tak se moja rozloučila a vydala se hledat kouzelnou díru. Hlavou jí šly vzpomínky na víru Sábu a na tátovo vyprávění a jiné prapodivné myšlenky. Až z toho dostávala strach. Co, když tu díru nikdy nenajdu? A nebo jsem třeba moc zlobila a velký gorilák řekne kouzelné díře, aby mě spolkla a ona mě spolkne? Sábě to přeci taky udělala. Jak tak přemýšlela, šla čím dál tím pomalej a kouzelnou díru už najít ani nechtěla. Bála se jí. No jo, ale když k ní musí jít každý, to ona by si mě určitě sama našla, kdybych ji přestala hledat a velký gorilák by mě pak mohl potrestat ještě víc než Sábu. Moja byla v koncích. Věděla, že musí hledat dál, ale na druhou stranu se moc bála. V tom si vzpomněla na babičino vyprávění o bílé gorile. Jung byl přeci taky sám a dokázal se postavit obrovskému Levhartovi. Budu jako Jung, pomyslela si moja a kurážně vyrazila dál, už se ani trochu nebála a aby se jí strach nevrátil, brblala si jako zaklínadlo u všech bílých goril, u všech bílých goril, u všech bílých goril. A když to vyslovila po 100 000 páté, zahřmělo a před mojou se objevila kouzelná díra. Moja napětím celá stuhla, ale dobře si pamatovala, jak jí mamka Kidživu říkala, že se má nahnout úplně blizoučko k díře a říct, co si přeje. Jen chvíli linku zaváhala. To se jí zase vracel strach, ale hned si rychle připomněla statečného Junga. Naklonila se ke kouzelné díře a odvážně spustila. Velký goriláku, ty, který umíš splnit všechna přání, přineste tě Šindě miminko a tátovi hodně melounu a mámě košíky na hraní a i Kambě, te taky něco dej. Děkuju, děkuju, děkuju ti. Moja si úlevně sedla vedle kouzelné díry a začala si pro sebe vypočítávat. Pro tátu jsem si přála, pro mámu jsem si přála, je, já jsem zapomněla na tetu Šindu. Ne, vlastně nezapomněla. Pro Kambu jsem si přála? Je, já jsem zapomněla na sebe. A jak si to moja uvědomila, hned se znovu natahovala ke kouzelné díře, aby si mohla přát taky něco pro sebe. Jenže co? Zarazila se. Co si mám přát? Ale v tom k ní promluvil sám velký gorilák. Nemusí se lámat hlavu s tím, co by si směla přát, mojo. Vím dobře, po čem toužíš. A protože jsi byla hodná a přála jsi něco nejen pro sebe, ale i pro ostatní, pošlu ti brzy to, co ti nejvíc schází, kamaráde. Moja překvapením ani nedutala. Vždyť k ní promluvil sám velký gorilák. Chvíli nehnutě seděla a naslouchala, ale když už se nikde nic neozývalo, začala jí pomalu docházet slova velkého goriláka. Kamaráda, kamaráda je! Já budu mít opravdového kamaráda! Zaradovala se moja a samým štěstím z té náhlé zprávy metala jeden kotrmelec za druhým až domů.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Zrovna jsem vyndala z tašky velkou průhlednou krabici řízků, když se ode dveří kupé ozvalo supění. Ohlédla jsem se a s hrůzou vyskočila na sedadlo. Ta obluda, kterou Vašek zval do kupé a nazýval něžně pejsánkem, byl obrovský Bernardín.
1: Pojď, pejsánku, pojď, nic se neboj, to je moje maminka.
2: Křičela jsem hrůzou.
3: Okamžitě pošli to tady pryč.
2: Ale můj hlas zanikl v houkání vlaku, který právě vyjížděl do tunelu. Sotva do kupé proniklo světlo, z pejsánka byl už vidět jenom ohon a z řízků nezbylo nic.
1: No, mami, a co já?
2: Udiveně ublížený pohled Vaška mě nedojal. To máš z toho, že se kamarádíš s každým, koho potkáš, pomyslela jsem si s lehkým zadosti učiněním.

0: Mami, skákalpes, křes obec, přes zelenou louku. O škole. Maničko.
1: Ano?
0: Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí?
1: To teda nevím.
0: Kost je pro psa a škola
1: pro kočku. Prosím tě, co ti tak vadí na škole?
0: Maničko, všechno. Všechno. Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky.
1: To byly časy. Jaké?
0: Krásné. Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik vítal štěkotem a taťulda mi přinesl bačkory.
1: A teď?
0: Teď? Když přijdu ze školy domů, tak mi Žerik přinese bačkory a taťulda na mě štěká.
1: A někdy i vrčí, co?
0: No, právě, no.
1: Je, to já chodím do školy ráda. Je,
0: no jo, šprtka.
1: Jo, náhodou bys věděl. Tak se ve škole každý den dozvím něco nového.
0: Vážně?
1: Jistě. No, schválně, co jsi dneska ve škole dozvěděl ty, Horvínku?
0: Že mají všichni větší svačiny než já.
1: Je?
0: A to mi ještě ve škole pančel pořád hubuje. Pořád na mě něco vidí, třeba že chodím po třídě a žvaním.
1: To je hrůza.
0: Viď. Nejdřív mě naučí chodit a mluvit a pak smím jen sedět a mlčet. A ještě k tomu mi dávají pětky za to, že neumím pořádně číst, psát a počítat.
1: No jo, ale když s tebou je to těžké, Horvínku. Čteš pomalu, počítáš pomalu, píšeš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
0: Jo. Jsem rychle unavenej.
1: To má být vtip?
0: Co?
1: Co? Máš nad problémy s ušima?
0: Jo, to mám, no. Vždycky, když si svlíkám rolák. Jo, a Máničko?
1: No?
0: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
1: To těžko.
0: Tak to je dobrý. Já jsem totiž neudělal domácí úkol. Ale naštěstí nemusím zítra do školy.
1: Jak to?
0: Náš třídní totiž řekl, dnes skončím a zítra jedu dál.

pohádky z Valašského království. Hloupý Jan. Byl jeden bohatý člověk, měl hromadu peněz a 3 syny. Nejstaršího poslal do světa. Za 3 roky se syn vrátil v nových šatech. Otec měl radost, vystrojil hostinu, pozval na ní přátele, aby se synem pochlubil. Když snědli všechno do posledního drobečku a vypili všechno do poslední kapky, poprosil prostřední syn otce, aby mu také dovolil rozhlédnout se po světě. Otce potěšilo, že se chlapec nebojí, vypravil ho na cestu. Řekl mu, jestli se budeš venku řádně chovat a vrátíš se domů v nových šatech, vystrojím na tvoji počest hostinu ještě bohatší, než jsem vystrojil tvému bratru. Po 3 letech se prostřední syn vrátil v nových šatech a otec vystrojil hostinu a sezval na ní známé z širokého okolí. Nejmladší syn se jmenoval Jan. Lidé ho považovali za hlupáka, protože se pořád popelil na peci. I on naléhal na otce, aby jej pustil na 3 roky do světa. Otec kroutil hlavou, myslel si, co pak ten ve světě dokáže, když rozumu moc nepobral, popelí se pořád na peci. Jan naléhal a otec nakonec povolil. Byl rád, že se hlupáka na 3 roky zbaví. Jan se toulal světem a přišel do jedné dědiny, zrovna když tam na trávě za humny kravaři zabíjeli malého psíka. No Janovi bylo psa líto, vyprosil si od těch kravařů, dali mu ho. Teď už šli do světa 2. Jan a pes. Za druhou dědinou zabíjeli kravaři kočku. Jan o tu kočku poprosil a kravaři mu ji dali. Teď už šli do světa 3. Jan, pes a kočka. Za 3. dědinou zabíjeli kravaři na cestě hada. Třeba to byl had. Jan prosil tak dlouho, až mu kravaři hada dali. Teď už šli do světa pohromadě 4. Jan, pes, kočka a had. Pes běžel Janovi po boku, kočka šla za nimi, vpředu se plazil had. Had řekl Janovi, kam půjdu já, tam jděte i vy. Šli dlouho a zastihli je podzim. Pršelo a oni se schovali v jeskyni. Had povídá Janovi, tady v té jeskyni bydlí hadí král, který králuje nade všemi hady. Bude mě kárat, kde jsem se tak dlouho toulal. Já mu řeknu, že jsi mi zachránil život. Král se ti bude chtít za dobrý skutek odměnit. Bude ti dávat zlato, stříbro, drahé kamení. Toho si nevšímej. Žádej staré hodinky, co visí na stěně. Ty hodinky jsou kouzelné. A když je pohladíš, budeš mít, nač si vzpomeneš. Jan hada poslechl a hadí král mu ty hodinky dal. Když vyšli z jeskyně, chtěl Jan hodinky vyzkoušet. Měli už všichni pořádný hlad. Jan pohladil hodinky a pomyslel si, že by nebylo na škodu, kdyby tu v trávě na palouku ležel pecinek chleba, pořádný kus masa a láhev vína. A opravdu, rázem všechno na palouku bylo. Najedli se a šli dál. Když se setmělo, Jan pohladil kouzelné hodinky a myslel si, aby tu byl dům, v domě světnice, ve světnici postel a na posteli bílé peřiny. A aby u postele stál stůl a prohýbal se pod bohatou večeří. Rázem to tu všechno bylo. Povečeřili, Jan ulel do postele, pes a kočka zalezli pod postel a spali beze snů až do rána, jak se na pořádné lidi sluší. Druhého dne
Zamířil Jan domů a těšil se, že mu otec vystrojí hostinu stejně bohatou jako starším bratrům. Ale otec žádnou hostinu neudělal, protože Jan se domů vrátil ve starých šatech a ty byly celé potrhané, jak v nich lezl do jeskyně za hadím králem. A tak nezbylo Janovi nic jiného, než vylézt na pec a popelit se tam jako předtím, než se vydal do světa. Ležel na té peci 3 dny, ale potom ho to omrzlo, slezl z pece, šel na dvůr, pohladil hodinky a pomyslel si, aby tu stál dům o 3 patrech, v tom domě, aby byly dubové stoly, na dubových stolech stříbrem vyšívané ubrusy a na stříbrem vyšitých ubrusech zlaté talíře plné jídla. A když tu všechno rázem bylo, šel Jan za otcem a řekl mu, tato, pozvěte příbuzné, přátelé, já jim vypravím jinačí hostinu, než jste vystrojil bratrom. Otec šel a všechny pozval. Dostavila se i přízeň, i přátelé, a jedli, pili. Jenom se velice divili, odkud se vzal nový dům a tolik nevídaných jídel. A Jan povídal, tato, jeďte pro krála, aby měl také něco z hostiny a nezapomeňte mu říct, ať přiveze aj princeznu. Pohladil v kapse hodinky, aby nikdo neviděl a pomyslel si, že by nebylo špatné, kdyby stál na dvoře kočár kovaný zlatem a stříbrem a do něho bylo zapřaženo 6 koní a ty koně měly na sobě stříbrné a zlaté trapce. Janův otec se ostýchal posadit do kočáru vhodného jenom pro krále a utíkal celou cestu za kočárem po svých. Když kočár předjel před královský zámek, dívali se král s princeznou zrovna z okna a nemohli se vynadivit takové nádher. Otec požádal o tu čest, král s princeznou se posadili do kočáru a jeli k hloupému Janovi na hostinu. Jak je Jan uviděl přijíždět, pohladil hodinky a pomyslel si, že by se hodilo, aby posledních 6 mil cesty k jeho domu bylo vydlážděno bílým mramorem. Král s princeznou se nestačili té bílé cestě divit, ale to ještě nic nebylo, neboť Jan znovu pohladil v kapse hodinky a pomyslel si, aby se dům zbořil a na jeho místě stál nový a ještě nádhernější a na 4 patra vysoký. A kolem domu si pomyslel, ploty ze stříbra, zlata a damašku a v domě vzácný nábytek, ubrousky vyšívané zlatem a stříbrem a na stolech jídla, jakých ani král neokusil. Král s princeznou přijeli k domu a divili se. No, když bylo po hostině, poprosil král Janova otce, aby dal hloupého Jana jeho princezně za muže, že mu dá celé království a všechno, co k němu patří. Hned byla svatba a po svatbě se král vrátil na královský hrad a princeznu nechal s Janem v jeho krásném domě. Za nějaký čas se princezna začala nudit. Jan jí připadal nějaký a obyčejný. Popadla jí zvědavost a začala na něm vyzvídat, s čí pomocí vystavěl dům. Opatřil nábytek, odkud vzal kočár a koně. A to všechno na jediné pomyšlení. No, Jan byl dobrák a pověděl jí o kouzelných hodinkách. Princezna přemýšlela, jak by mu hodinky vzala. Počkala, až Jan usne. Hodinky mu vytáhla z kapsy. Pohladila je a pomyslela si, aby stál na dvoře kočár. Sečtyř přežím? Princezna sedla do kočáru a uháněla ke královskému orci. Doma na hradě se moc neukazovala, pobrala služky, práskla do koní a ujela k
velikému moři. Když k tomu velikému moři přijela, pohladila hodinky a pomyslela si, aby byl přes veliké moře most, uprostřed velikého moře ostrov a na ostrově zámek, jak ještě nikdo nikdy nespatřil. Stalo se. A princezna vjela po mostě na ostrov. Když přijela k zámku, pohladila znovu hodinky s pomyšlením, aby se most za nimi zbořil. Jan zatím doma naříkal, jak ho princezna podvedla. Ale nikdo ho nelitoval, všichni se mu smáli. Měli ho za hloupého, jako dřív. Jan na výsměch pálil. Vzal psa a kočku a znovu se vydal do světa. Šli pořád za nosem, až se dostali do velikých pustin. Ptáci se tam slétali na jednu horu a chystali se na zimu do teplých krajin. Už byli všichni pohromadě, jeden malý ptáček chyběl. Konečně přiletěl také a ostatní ptáci mu vyčítali, kde tak dlouho zůstal, když zima je už přede dveřmi. Ptáček vyprávěl, že letěl přes veliké moře. Uviděl ostrov, který v tom moři nikdy nebýval, a na ostrově zámek, který tam nikdy nestál. A ten zámek je nad jiné krásný. Jan seděl pod stromem, poslouchal, co ptáček vypravuje, rozhodl se, že se k tomu moři podívá. Přišli na mořský břeh, Jan povídá psovi, ty umíš plavat, vezmeš kočku na záda a poplavete na ostrov, co o něm zpíval ptáček. Schováš se za vrata, kočka vleze tajně do zámku a pohledne se po hodinkách. Udělali, jak Jan jim nařídil, přeplavali moře, pes se schoval za vrata, kočka se vplížila do zámku, hodinky visely ve světnici na hřebíku, kočka vzala hodinky do huby, vyklouzla ze zámku a za vraty řekla psovi, honem zpátky, ale až budeš plavat přes moře, nemluv na mě, mňau, nemluv na mě. Pes se podle té rady choval, když se však už blížili k břehu, přemohla ho zvědavost, zeptal se, máš hodinky? Kočka neodpovídala, bála se, aby jí hodinky, kdyby otevřela hubu, nespadly do vody. Když se však ptal pes po druhé, zapomněla a odpověděla, mám. A v tu chvíli spadly hodinky do moře. Litovali tak dlouho, až dostali veliký hlad. Seděli na břehu moře, dívali se smutně do vody, ale nedohledli na dno. K břehu připlula ryba. Kočka ji chytla a radovali se, že mají něco k snědku. Ryba je prosila, aby pustili na svobodu, že má doma 9 rybiček, dětiček a ty, že by bez ní zahynuli. Darovali tedy rybě život pod podmínkou, že jim přiveze z mořského dna hodinky. Ryba hodinky přinesla a pes s kočkou pospíchali za Janem. Jan pohladil hodinky a velice si pomyslel, aby se ostrov ztratil v moři a s ním i princezna. A to se také stalo. No a potom se všichni tři vrátili domů a v dobrém spolu žili a spokojení byli.

ozvalo se kolem dokola. Poučné výlety nemají v oblibě ani pavoučci. Ale strojíček se nenechal zvyklat. Bude to poučný výlet, ale užijeme si i plno legrace, slíbil. Půjdeme proti proudu potoka, cestou si nachytáme nějaké mušky a budeme se cvičit ve skoku na komára. Jé, ozvalo se kolem dokola. Myslím, že tak předpolednem dorazíme k velkému mraveništi a tady začne poučná část výletu. Budeme pozorovat mravence, budeme se dívat, jak se lopotí, jak se držou, co mají práce i v neděli, aby se uživili. Tak na vlastní oči poznáte, o co pohodlnější život máme my, pavouci. Snad si budete toho štěstí víc vážit. A teď alou, pochle, vchod. Pája kamarádům zamával a zůstal sám. Věděl, že včera udělal chybu a že jeho dobrodružství nemuselo dobře dopadnout. Ale být sám, tak sám, když ostatní jsou na výletě, to je až moc velký trest. Aby zapomněl a snad také proto, aby ho strýček sekáč pochválil, dal se do pletení nové sítě. Ještě tak do ní něco ulovit, řekl si, když byla hotová. A pak se to stalo. Stalo se něco nevídaného. V tom dni jako ze zlata se najednou nad pavučinou objevila zlatá muška. Pája ani nedýchal. Zlatá muška zakroužila, trochu se zakomíhala a bác spadla do pavučiny. Pavouček Pája ulovil zlatou mušku. To budou všichni koukat, pomyslel si. To bude slávy. Ale kamarádi se z výletu nevraceli, zlatá muška se v síti nehýbala a Pájovi začalo být zase trochu smutno. Chtěl se pochlubit, ale neměl komu. Chtěl si povídat, ale neměl s kým. Tak alespoň obešel svou vzácnou kořist. Muška zářila v síti jako vzácný drahokam. Pája si pomyslel, že je moc hezká. Já vím, že jsem moc hezká. Říkají mi zlatuška, promluvila najednou zlatá muška. Ty víš, na co myslím, vylekal se Pája. Vím, já jsem totiž kouzelná. Řekni mi své přání a já ti ho splním. A to znám, ušklíbl se pavouček. Já ti řeknu svoje přání a ty budeš chtít, abych tě pustil. To teda ne. Jak myslíš, urazila se zlatá muška. Dělej si, co chceš. Nemusíme se vůbec bavit. A zase odpočívala v síti bez hnutí, jako zasklená, jako perla, jako zlatý kamínek. Ale já tě stejně nepustím, řekl Pája. Jsi můj největší úlovek. Však tě o nic neprosím. Nech si mě tu třeba umřít, odpověděla zlatuška vzdorovitě. Pája chvíli přemýšlel. Tak dobrá, řekl nakonec. Já ti to přání povím, ale nepustím tě. Proč ze sebe děláš chytráka? Vždyť jsi docela hodný kluk, zavrtila se v síti zlatá muška. Jsi nějaká moc pyšná, nahněval se Pája. Jsem zlatá muška, odpověděla zlatuška klidně. Jsem vzácná. Ani strýček sekáč mě nikdy nechytil. Jak to víš? Jsem kouzelná, řekla zase docela samozřejmě zlatuška. A co si přeješ, to vím i bez tebe. Nemusíš mi to říkat.

0: Tak schválně, naštval se Pája. Ty si, Pájo, přeješ, abys tu nebyl sám. Aby tady teď byl tvůj strýček a bratránkové a všichni tvoji kamarádi. Ty si moc přeješ, aby viděli, co jsi dokázal. Vždyť jsi ulovil zlatou mušku. Pája byl zaražený. Ta mužka opravdu četla jeho myšlenky. Musel to přiznat. Musel přikývnout. To je zvláštní, řekl. Možná si opravdu trochu kouzelná. Vždyť ti říkám, že jsem, ušklíbla se Zlatuška. A proto vím, že se za chvíli tvoji kamarádi se strýčkem vrátí a budou tě moc obdivovat. Ale já už tady nebudu. Jak to? Vylekal se Pája. Vždyť se nemůžu ani pohnout, zašeptala Zlatuška. Když mě nepustíš, tak já tu asi vážně umřu. To ne, vylekal se Pája. A co udělal? Roztáhl pavučinu a pustil zlatou mušku na svobodu. Muška si protřepala křidílka a posadila se kousek nad pavučinou. Děkuji ti, pavoučku, řekla. Teď ti teprve doopravdy to přání můžu splnit. Přiletím za tebou vždycky, když ti bude smutno. Ale nikomu to neříkej. Bude to naše tajemství. Slibuješ, řekl Pája. Slibuju, odpověděla Zlatuška a Zlinka odletěla. Hned na to se všichni vrátili z výletu a o překon vyprávěli, co zažili. Pája je poslouchal, ale o tom, co zažil on, neřekl ani slovo. Bylo to přece tajemství.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

pohádku pro kluky Třeštidla a pro holčičky Mazlíčky. Zas bude zdaleka a už vím odkud, tentokrát z pralesa. Bude to levhartí pohádka o levhartovi, který se plíží zeleným šerem mezi liánami. Přitom sedím doma u otevřeného okna, co vede do zahrady, a koukám ven. Sladce tu voní růže a v nich si zpívá pěnička. Tak tohle nejde. Honem ženu myšlenky zpátky do pralesa, zas beru do ruky tušku a rychle píšu. Levhart se tiše plíží mezi liánami a v hlavě se mu honí tolik lstivých úmyslů, kolik má skvrn na svém kožichu. A tu mě z ničeho nic napadne. V mé zahradě tam za oknem kvete spousta kytek, ale přesto mi tu jedna chybí. Která? Taková žíhaná, skvrnitá lilie tygrovitá. Dá se říct lilie levhartí. A tak si slibuju, až dopíšu levhartí pohádku, hned potom si žíhanou lilii zasadím, protože žíhaná levhartí lilie se bude dobře výjímat u... Uá! Ozval se najednou zvenku strašlivý řev, tak strašlivý, až mi leknutím vypadla z ruky tuška. A kdo si pod oknem řve dál? Uá! Uá! Tak, už je docela popsaní. Utíkám k oknu. Co se to děje? Pro pána, on se tam v zahradě prochází. Levhart, to on tak řve. Zabloudil mi sem z pralesa a stojí přímo pod oknem. Už neřve, ale za to se na mě strašlivě šklebí. Tak strašlivě, že se mi třesou kolena. Co si s tou šelmou počnu? Co pak jsem krotitel? Ach, ouvej, co mi to nadrobily moje toulavé myšlenky. A potom, jak to vypadá? Levhart mezi růžemi, co tomu řeknou sousedi? Pomluví mě, bez tak už trousí po vsi, že moje zahrada je zarostlá jako prales. Takové lži. No, tak co udělám, co? Je to vlastně můj levhart, že? Můj vymyšlený levhart. A tak mu můžu nařídit, aby si šel zase po svém. Otevřu pusu a hned ji zavřu. Popravdě řečeno, to zvíře vypadá, že má svou hlavu skvrnitou plnou lstivých myšlenek a že mě poslouchat nebude. Ale pryč musí. A taky nesmí poznat, že z něj mám strach. Tak do toho, snažím se zašklebit ještě hůř než on a křičím. Co tady chceš? Vrať se, kam patříš. Já patřím sem, někdo mě zavolal. Odsekl levhart, ale mě nepolekal. Zase tak přísně řeknu. Nevymýšlej si, nelži mi. Já nelžu. Uá! No, možná tě opravdu někdo zavolal, přiznávám. Tedy já. Ano, já. Ovšem omylem. Takže zmiz. Proč? Když už jsem tady, tak se tu trochu porozhlédnu. Uá! Ne, ne, nic takového. Rozkřiknu se a doufám, že křičím jako lev. Jenomže levhart se jen už klíbl. Co na mě pořád křičíš? Já ti nic nedělám. Teď třeba ne, ale kdo ví, co máš za lubem? Proč se tu vlastně pořád tak rozhlížíš? A levhart povídá. Hledám tady žíhanou lilii. Lilii levhartí. Lilii tygrovitou. Jen polknu, to je mi ale výmysl. K čemu pak? Rozkřiknu se zas. Na co je levhartovi žíhaná lilie? No, chtěl bych jí pozdravit, jsme spolu totiž příbuzní.
Levhard se najednou zatvářil krotce jako kočka domácí, která si vyšla na procházku. Ale já vím, že není kočka a také není příbuzný s lilií. To zrovna. Kdo ví, co tu chce. V mé zahrádce žádná levhartí lilie nekvete. Odseknu a tvářím se sveřepě. On na mě po očku zamžourá, udělá další levhartí šklep a povídá. Ale bude tu kvést, viď? Chceš si ji přece zasadit. Žíhanou lilii? Žasnu, jako by mě to v životě nenapadlo. To zrovna. Nelži mi, řekl Levhard a usmál se. Znám přece tvoje myšlenky, jako ty znáš moje. Možná, ale moje myšlenky se zrovna proměnily, řeknu mu. A on hned věděl, že je to pravda. Najednou udělal tuze smutný obličej a začal žadonit. A prosím tě, zasaď tu žíhanou lilii, vždyť je to moje příbuzná. Sednu si tady ve stínu růží, budu poslouchat pěničku a počkám si, až moje příbuzná vykvete. Je tu moc hezky, líp než v pralese. To by tak scházelo, mít levharta mezi růžemi a Bůh ví jak dlouho. To neudělám nikdy. Povídám pevně. A ty rychle zmiz. Zmiz, zmiz, zmiz. Levhard docela schlípl. Pochopil, že to myslím vážně. A tak se tiše odplížil zpátky do pralesa. Honem udělám velikánskou tečku za celou levhartí pohádkou. Napíšu. Levhard se tiše plížil pralesním šerem, pak zmizel mezi stromy a už ho nikdy, nikdo, nikde nespatřil. A má to. Je, jak mně se ulevilo. No jo, co ale budu dělat teď? Nevím. Ovšem, jedno je jisté, určitě nepůjdu sázet žíhanou levhartí lilii. Snad je to někomu líto, možná, že potřeštěným klukům, jenomže holčičky mazlíčci se spokojeně usmívají.

0: Jednou šla Víla Amálka kolem lísky. Najednou jakoby zaslechla hlásek. Nikde nikdo, ale hlásek pořád volá: já jsem oříškový panáček. A kde pak jsi? Zeptala se Amálka. Já nevím, nikde v oříšku, volá hlásek. Amálka přebrala 6 oříšků a ten 7. upustila na zem. Vyskočil z něj panáček. Má hnědé šaty a žlutý klobouk. Tiše, povídá, zrovna začal podzim. Na ta slova se po pasece zatočil vítr, očesal z lísky listí a zpřeházel trávu. Až mi to profouklo sukničku, otřásla se Víla Amálka. Tiše, řekl oříškový panáček, sáhl do kapsy a rozhodil kolem sebe hrst oříšků. Vždycky, když ti, Amálko, bude zima, budeme si koulet z oříšky a zahřeješ se. Kutáleli si z oříšky a Amálka celá zrůžověla. Pak si ale vzpomněla, že má taneční povinnost na sousední pasece. Odběhla a oříškový panáček na ní čekal. Za chvíli hop a stojí tam veverčák Pizi Zubka. Kůlí oči na panáčka. Co ty zač? Já jsem oříškový panáček a jsem celý kulatý, ale ty máš pořádně špičaté zuby, tiše řekl panáček. Pizi Zubka po něm bleskl očkem. Ty zuby mám na oříšky. Je, oříšku já mám vždycky plnou kapsu, řekl neopatrně panáček a začal je kolem sebe rozhazovat. Pizi Zubka oříšky chvíli sbíral, ale pak ty nazbírané zahodil, popadl panáčka a už si ho nese do hnízda na borovici. Odtud mi neutečeš, povídá veverčák Pizi Zubka. Pohodlně si lehnu a ty mě budeš krmit jadýrky. Když měla Víla Amálka po taneční povinnosti na sousední pasece, vrátila se k lístce. Oříškový panáček nikde. Leží tam jen pár oříšků. Amálka po nich došla pod borovici. Pizi Zubka nebyl doma. Chodil od veverky k veverce a chlubil se. Oříškový panáček seděl na kraji hnízda a zavolal na Amálku. Tady jsem. Jenže já si pro tebe nemůžu přijít, řekla smutně Amálka. Je tam nahoře velký vítr a odfoukl by mě. V tom se vrátil veverčák Pizi Zubka, vyskočil na větev a volal.
1: Máte to marné.
0: Čarovat se proti veverčákům nedá, protože jim čarování sklouzne po chlupech. Amálka šla pomaloučku pryč. Šla černým lesem. A on se tam v roští válí medvěd, seká se prackami po kožiše a ten se naříká. Je tě pořádná hora? Tak proč tak ten se naříkáš, povídá Amálka. Medvěd žaluje. Strašně mě, Amálko, trápí blecho. A zrovna po ní jede nosem i prackami. Jenže nos je veliký a pracka je veliká a maličká blecha vždycky uklouzne. Počkej, já to zkusím sama, řekla Amálka. Medvěd si klekl na koleno, aby dosáhla. Amálka si utrhla bylinu vejhoňku a roztřásla jí medvědovi do kožichu. Vejhoňkový prášek pošimral blechu pod paždičkem, vypískla a skákala pryč přes paseku, jako když střílí brokem.
2: No, a teď zas já tobě, povídá Amálce medvěd.
0: Odvedl jí pod borovici, kde měl hnízdo veverčák Pizi Zubka a řekl,
2: pořídím to na dvakrát.
0: Nejdřív zatřásl z borovicí jemně, jen co by střásl oříškového panáčka Amálce do náručem.
2: potom zatřásl celou medvědí silou. Sesypaly se šišky a za nimi pizí zubka. Metl si to přes paseku za blechou. Medvěd zadupal a šel po svém medvědím. Ohříškový panáček rozhodil hrst ořechů a pak si s Amálkou kutáleli.

0: Znovu zadrnčí telefon. Pokud si Hlík myslel, že ho bratranec Ramík poslechne a nebude nic podnikat, tak to se mýlil. Bylo tu moc záhad najednou a ta největší z nich se jmenovala Hlík. Jak se mohl tak najednou změnit? Vždyť se ještě docela nedávno choval jako vzorný skautík a teď chce vyloupit nějaký obchod. Ramses se rozhodl, že ho nespustí z očí. Čekal před domem. Viděl, jak vyšel pan Vavřinec a zamířil k nejbližšímu krámu. Viděl, jak tam rozhazuje rukama a pak se vrací zpátky s plnou igelitovou taškou. Vyčuhovala z ní ponožka. Neuběhlo ani čtvrt hodiny a s tou samou taškou se vláčel Hihlík do dolního města. Musel se skrývat na ulici před lidmi, ani ho nenapadlo, že by ho mohl stopovat lichožrout. Ramses se za ním kradl křivolakými uličkami do míst, kam se předtím s bratrem nikdy nevypravili. Před barem Kilimandžáro zahlédl, jak Hihlíka nějaký divoký lichožrout se špendlíky v uších vtáhl dovnitř temné chodby. Dlouho čekal za rohem, ale když nikdo nešel tam ani ven, vrátil se domů. Nejdřív s chránkou na dopisy vklouzl k profesorovi Kadeřábkovi. Ten seděl nad svou kronikou ze života lichožroutů a zapisoval do ní nové poznatky. Měl jich teď plno. Byl tak zabraný do práce, že by ho snad nemohlo vyrušit ani drnčení telefonu. To se mělo ozvat až o něco později. Ramík svého starého přítele chvíli pozoroval a pak zase vycouval. Nejdřív musí za otcem, protože věci došly už příliš daleko. Poví mu o Hihlíkovi a o jeho tajemných známostech. Přišel zrovna, když zazvonil telefon.
1: Slyším?
0: Zařval padre do sluchátka.
2: To rád slyším.
0: Uchechtl se hlas na druhém konci.
2: Tak co? Už máš výkupný nachystaný? Měl bys si pospíšit, vzkazuje ti junior.
1: Kde je?
2: Špatná otázka. Co ty pytle licháčů?
1: Dostanete je. Moje slovo. Ale napřed chci svýho syna vidět. Chci vidět, že je v pořádku. Co třeba hned dneska v noci u řeky? Tam, co je ten vrak parníku?
2: Tak pomalu, ozvalo se zavrčení. Podmínky tu kladu já, Kudla Dederon. Ale jestli máš rád vraky, tak na mě a na svýho juniora čekej zítra od 10 večer za západním nádražím u vrakoviště aut. A žádnej podraz, nebo...
0: Kudla Dederon udělal významnou pauzu. A do té pauzy se vklínil jiný hlas. Halo, halo, kde je to nádraží, prosím vás? Ovšem, byl to pan profesor.
2: Končím.
0: Kudla Dederon praštil sluchátkem. Profesor Kadeřábek rázoval po místnosti. Uši mu hořely vzrušením. Tentokrát je na stopě nějakého skutečného zločinu. Utajený svět lichožroutů, který celý život zkoumal jen teoreticky, náhle vystoupil ze tmy na světlo a byl tak skutečný, až z toho šla hrůza. Profesor si rychle zapsal celý průběh toho telefonátu. U paní Květuš nenápadně zjistí, kde je západní nádraží a vrakoviště aut. A zítra večer se tam vypraví. Profesor Kadeřábek si připadal jako hrnec. Jako papénův hrnec poskakující na rozžavené plotně a hrozící výbuchem. Za to padre seděl vedle telefonu s hlavou v dlaních. Ramses si poprvé uvědomil, jak je jeho otec starý.
1: Ramíku, právě teď ten Dederon volal. Chce výkupný a já mu ho dám. Kdybych tak věděl, kdo to je.
0: Ramses se vedle otce posadil. Řekl mu, že Hihlík ho určitě zná.
1: Hihlík? Náš Hihlík?
0: Nemohl tomu uvěřit. Když se z toho údivu vzpamatoval, chtěl se za ním okamžitě vypravit, ale Ramses mu to vymluvil.
2: Nesmíme ho vyplašit a musíme mu zatím věřit. On tvrdí, že má plán, jak Tulíka osvobodit.
1: Tak dobrá, souhlasil nakonec otec. Počkáme to zítra. Víš, kde je vrakoviště u západního nádraží?
2: Vím, řekl Ramses. Já tě tam dovedu.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Planeta Lampáře byla velice zvláštní. Bylo na ní místo jen pro lampáře a pouliční lampu. K čemu vlastně slouží planeta, která je bez domu a bez lidí, řekl si v duchu malý princ. Ale práce lampáře má alespoň smysl. Není tak zbytečná jako práce biznismena, který jen přepočítává hvězdy, které mu nepatří. Když rozsvítí svou lampu, jako by se narodila další hvězda nebo květina. Jeho práce je krásná a navíc užitečná.
5: Dobrý den. Proč jsi svou lampu zhasl?
6: Je to příkaz. Dobrý den.
5: Jaký příkaz?
6: Zhasnout pouliční lampu. Dobrý večer.
5: Ale proč jsi znovu rozsvítil?
6: Je to příkaz.
5: To nechápu.
6: Na tom není nic k nepochopení. Příkaz je příkaz. Dobrý den.
4: Lampář opět zhasl pouliční lampu a pak si otřel čelo kapesníkem s velkými červenými kostkami.
6: Je to příšerná práce. Když jsi byla rozumná, zhasínal jsem ráno a rozsvícel večer. Zbytek dne se mohl odpočívat a zbytek noci spát.
5: A od té doby se příkaz změnil?
6: Nezměnil. Je to mnohem větší tragédie. Planeta se rok od roku otáčí rychleji a příkaz se nezměnil.
5: Takže
6: teď se otočí za minutu a já už nemám ani jednu vteřinu na odpočinek. Rozsvěcuji a zasínám jednou za minutu.
5: To je divné. Dny u tebe trvají minutu?
6: A to není vůbec divné. Zatímco spolu mluvíme, už uběhl měsíc.
5: Měsíc?
6: Ano. 30 minut, 30 dní. Dobrý večer.
4: A lampář opět rozsvítil lampu. Malý princ na něj hleděl. Líbilo se mu, že věrně dodržoval příkaz. Vzpomněl si na západy slunce, které kdysi pozoroval tak, že si postrkoval židli. Teď chtěl svému příteli pomoci.
5: Víš, znám způsob, jak by sis mohl odpočinout, kdybys chtěl.
6: Samozřejmě, že bych chtěl. Člověk může být věrný příkazu, ale i trochu pohodlný.
5: Protože je tvoje planeta malá, že by si obešel třemi kroky, stačilo by jít pomalu, abys pořád zůstal na slunci. Když si budeš chtít odpočinout, půjdeš a ten den bude trvat tak dlouho, jak budeš chtít.
6: To mi moc nepomůže. Já rád spím.
5: Tak to máš smůlu.
6: Mám. Dobrý den.
4: Lampář opět zhasl lampu, zatímco malý princ opouštěl jeho planetu. Uvědomil si, že je to asi jediný člověk, který mu nepřipadal směšný, tak jako král nebo biznismen. Je jediný, s kým bych se chtěl přátelit, pomyslel si. Ale jeho planeta je opravdu malá. Není na ní místo pro dva.
7: Tak pojď, musím ti to tady všechno ukázat.

0: už jedou?
1: Nejedou.
0: A díváš se?
1: Dívám. Vidíš, že se dívám.
0: Tak se dívej pořádně.

0: A v české kotlině se zatím z loupežnického synka pomalu stával vzdělaný mládenec. Ale pozor, svět je malý a o náhody tu není nouze.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: O kohoutkovi a psíčkovi. Žil jednou jeden stařeček se stařenkou a žili ve veliké bídě. Měli jen kohoutka a psíčka, jinak nic živého u nich nebylo. Jednou, když už nemohli tu nouzi vydržet, řekl psíček kohoutkovi. Víš-li co, bratře kohoutku, utečme do lesa, tady máme bídné živobytí. Utečme, pravil kohoutek, hůře nám nebude. A tak se sebrali a šli, kam je oči vedli. Prochodili celý den a začalo se smrákat a byl čas vyhledat si nocleh. Sešli z cesty do lesa a vyhlédli si velký dutý strom. Kohoutek vyletěl na větev, psíček zalezl do dutiny a oba usnuli. Ráno sotva se začalo rozednívat, kohoutek zakokrhal kikriký, uslyšela ho liška a dostala chuť na kohoutí maso. Přišla pod strom a vychvalovala kohoutka. Hleď, mé kohoutek, ano, je to kohoutek. Takového pěkného ptáčka jsem jak těživa neviděla. Jaké krásné máš peříčko, jaký nádherný červený hřebínek a jaký jasný hlásek. Sleď ke mně, švarný šohajíčku. A proč? Zeptal se kohoutek. Půjdeme ke mně na hostinu, dnes jsou u mne hody a pro tebe je tam hromada hrášku. Dobře, řekl kohoutek, ale sám jít s tebou nemohu, je tady se mnou ještě kamarád. I podívejme se, jaké to štěstí, pomyslela si liška, místo jednoho kohouta budou dva. A kde je ten tvůj kamarád, ptala se liška, zvu na hostinu i jeho. Nocuje tady v té dutině stromu, odpověděl kohoutek. Liška se přihnala k dutině stromu, ale psíček ji chňapl za čenich a lišku roztrhal.

0: Jak chtěl Trautenberg dát Kubu na vojnu. Tentokrát si podzim přispíšil. Stromy byly strakaté jako šátky o jarmarce, šípky a hlohy jako korále. Ale co všechny krásy světa, když oči pláčou a srdce neutěšíš? Anče, co chvíli slzama zem kropila, polívku solila. A Kuba se jí raději obloukem vyhýbal, aby nemusel držet vyčítavé pohledy. Marně pak s Hajným vedli dlouhé řeči, jak a co a kterak. Hlavu měli jako vosí báň, ale nic kloudného nevymysleli. A práce jim nešla ani šejdrem.
1: Po svačince si Trautenberg vždycky schrupl a probudil ho až poledne z rokytnické věže. Koukne na stůl a tam nic, ani smítečko. Vlítl do kuchyně jako kulový blesk.
2: Himmlaudon, co je to za moresy? To se mám prosit do oběd? Poledne už odzvonili?
1: Poledne odzvonili a taky je požních.
2: Co mají žně dělat s mým obědem?
1: S vaším obědem nic, ale s naší svatbou. Kolikrát jste už říkal, až bude požních, až jaká bude úroda. Urodilo se, že sýpky praskají a my s Kubičkem jen čekáme. Kubo, řekni taky něco.
0: Ale Kuba mlčí jako ten špalek, co na něm štípe dříví. Rameny krčí, očima uhýbá. Svatej by s ním ztratil trpělivost.
1: To mám v tobě pěknou oporu. Všechno, aby ženská na tomhle světě vydržela a vyustovala, když chce kousek toho štěstí. Co pak to dělám pro sebe?
3: Tobě se to mluví, ale co pak to jde? Poroučit milost pánovi.
1: A kde už se mám dočkat zastání, když ne u tebe?
0: Milost, pane, ráčej odpustit, ale sliby se mají plnit.
2: Jaký sliby? A vůbec, co je tobě do toho?
0: Ráčej odpustit, ale je a není. Příkladně, kdybych teď s vaším dovolením byl na vašem místě a Krakonoš se mě zeptal, kdyže bude ta svatba, co bych mu řekl, když jsem tedy, jako vy, tu svatbu dávno svatosvatě slíbil?
1: Hajnej, jak měl ruce breptavý, tak tohle byla trefa. Nad lidi Trautenberg to byl pán, ale s Krakonošem měl vítr, i když se ho snažil tu podfouknout, tam ošidit. Navíc mu teď kručí v břiše, outroby se hladem kroutí a to člověk kejvne na všecko.
2: Pro mě, za mě, ať je teda ta svatba třeba od neděle za týden. A teď chci oběd, nebo si mě Himmlaudon nepřejte.
0: Jako když kočár odšlajfuje či vantroky spustí. Kuba rozsekl jednou ranou dva bukové špalky, rozhycoval kamna. Anče vařila, pekla, smažila a Hajný nestačil běhat s talíři, pekáči a mísami, sečbány a lahvemi, aby se milost pán do té svatby samým hladem neroznemohl, nebo si to nedej pánbů nerozmyslel. Jenže svatba trvá den, život do smrti. A tak Anče ze starostí nevychází.
1: Jak jen my si ten život budeme richtovat? Vejbavu mám nachystanou. Drobek toho nádobí jsme si pořídili o jarmarcích. Pár kousků nábytku jste s Hajným stloukli už na předloňskej podzim. Ale co je to všechno platný, když nemáme kde hlavu složit? Natož nějaký to štáchlový.
0: Jedna rada by tu byla pěkně, prosím. A Hajný vyložil co a kde a jak a kterak. Poslouchali ani nedutali. Anče ti nejdřív oskli oči, pak se jí v nich rozsvítila světýlka a když Hajný domluvil, popadla ho kolem krku a dala mu z každé strany štípanou.
3: No jo, ale co milost pán?
1: S tím já si poradím. Já vím, jak na něj. A tu máš, Kubičku, taky pusu. Aby ti neukáplo na srdíčko. 1000krát prosím za odpuštění, milost pane, že jsem se omeškala s obědem. Už se to víckrát nestane.
0: Trautenberg si nacpal teřich jako o velikém svátku a tak měl dobrou náladu. Ne, že by se usmíval, nebo snad dokonce poděkoval či pochválil. Akorát nehulákal.
2: To bych prosil. Aspoň budu dřív večeřet.
1: Vidíte, milost pane, já samou starostí nevím, co vám k ty večeři udělám. Vždyť my se, milost pane, po té svatbě, co nám ráčíte tu druhou neděli vystrojit, nemáme kam podít.
0: Chodit na Trautenberga se starostmi, když chce v klidu trávit, to je jako přivolávat bouřku. Popadne ho zlost a zlost je na trávení to nejhorší. Trautenberg to ví a vsteká se tuplem.
2: To si vás mám nastěhovat do salonu?
1: I kde pak, milost pane, my jsme jen obyčejní lidi. Ale kdybyste nám ráčil nechat ten vejměnek, co v něm bydlel neboštík šafář vašeho neboštíka, milost pan táty, my bychom si ho s Kubíčkem porichtovali.
2: Kým, Lauron, co si myslíš, krucajz element? Dneska vám dám vejměnek, zítra budete chtít barák.
1: Nestálo by vás to ani krejcár. Ale vy tomu jistě ráčíte rozumět líp. Tak my se s Kubíčkem poohlídnem po něčem ve vsi.
2: To bych tu měl být přes noc sám. A co když se mi udělá zlé? Nebo budu mít hlad? Himmelhergot, jednou mě sloužíte, tak si ten vejměnek vemte.
1: Máko,
2: ale budete za něj platit. Kam bych přišel, Donnerwetter?
1: A je kolem vejměňku jeden schon. Kuba vyměňuje staré došky, aby nezatejkal. Hajnej bílí stěny zevnitř i zvenčí. Anče drhne, smejčí, uklízí. Kde by jí zbyl čas na nějaké vyvařování? A tak má Trautenberg k snídani chleba s tvarohem, k obědu studenou flákotu a k večeři, co je zrovna po ruce. I pro pivo musel do sklepa sám.
2: Nejdřív zařizování, potom cukrování a nakonec jim ještě budu sloužit já. Ale počkejte, ještě jste z kostela nepřišli a já se postarám, abyste tam ani nešli.
0: Vymyslet něco kalého pro hospodářství nebo snad pro lidi, na to Trautenberga neužil. Za to pro darebnosti nemusel chodit daleko, jako by měl v hlavě jarmárku se samým neřádstvem. Vytáhl struhlý papír, přiřízl brk, psal, dopsal, zapečetil a schání se po Hajném, že půjde se psaním.
1: Milost pane, nemohlo by to počkat do večera? On má Hajnej bílit ještě jednu zeď?
2: Himmelaudon, slouží u mě nebo u tebe?
0: Hajný honem nechal zeď zdí, navlékl si čistou kazajku a upaluje, co mu nohy stačí, ještě aby milost pán ze samého vsteku mladým ten vejměnek vzal.
4: Kam s tím kvaltem, Hajnej?
0: Uctivý pozdravení, jemnost pane Krakonoši. Nesu psaní na poštu. Milost pán nařídil, že ještě dneska musí poslat spěšného kurýra na císařskou kancelář. Tak to bude něco důležitýho.
4: No, to bude. Císařský kanceláři se nepíše pozdrav pánbu a jak se pořád máte. No, když to tak pospíchá, stavím se ti s tím psaním v jílevnici u poštmistra. Mám to při cestě.
0: Úctivě děkuju, jemnost, pane Krakonoši. To mám štěstí, že jsem vás natrefil. To já ještě do večera dobílím celý vejměnek i s podezdívkou, aby do pozejcka vyschl a mladí přišli z kostela rovnou do svýho. Ale jestli můžu ještě prosit, jemnost, pane Krakonoši, kdybyste do té doby ráčil nechat pěkný počasí, ono to líp schne.
4: Bez starosti, Jajnej. Sluníčko bude pálit jako ožník. A na svatbu jim přichystám vodňavej deštíček, aby jim napršelo štěstí.
0: Na 100 000krát děkuju, jemnost, pane Krakonoši.
4: Neděkuj a běž, aby ti na to bílení nestvrdlo vápno. Ať tady do smrti nekrakonošuju, jestli Trautenberg nechystá nějakou špatnost.
0: Krakonoš přivolal vítr a ten jedním fukem rozbalil psaní i s Trautenbergovou pečetí. Cizí psaní se číst nemají. Ale má-li člověk hasit sousedovi stodolu, musí šlápnout na jeho trávník a dobrému úmyslu je předem odpuštěno.
4: Tímto oznamuju jejich excelencím císařské kanceláři, že na mém panství nachází se Pacholek
2: Kuba, urostlý a statný, jehož tímto ze svých služeb propouštím pro čest a slávu císařského vojska, jakož i pro odměnu, která za jednoho každého vojáka jeho pánu přísluší. Tak.
4: Tak, tentokrát se Trautenbergu odměny dočká.
1: Uběhl týden. Druhý už se taky valil z kopečka. Anče zadělala na svatební koláče a honila Hajného i Kubu, aby jí nosili borové koráby. Na těch se upečou koláče jako dech. Když tu do dvora mašírují 4 vojáci a v čele kaprál jako hora.
4: Jeho excelence pán Strautenberka?
2: K vašim službám, pane důstojník, pán Strautenberka osobně.
4: Vyhlašuje se tímto, že Kuba, poddaný pána Strautenberka, je odveden k císařskému vojsku, kde bude věrně sloužit 14 let.
1: Co? Možný.
3: To není možný.
1: Milost, pane, vždyť se máme na pozejcí brát.
2: Máte, nemáte. Proti císař pánovi jsem já, malej pán. Je to pro mé panství velká čest a doufám, že nebudu škodnej. Můj Kuba vydá za 10 vojáků.
0: Anče ti tečou slzy 2 proudy. Spíná ruce před Trautenbergem. Ten jen krčí rameny a má co dělat, aby se neušklíbl. Klekne před vojáky.
1: Pro lásku boží, to nemůže být pravda. Pane důstojníku, vy jste se určitě spletli.
0: Vojáci zmizeli i s kaprálem a místo nich tu stojí sám Krakonoš.
4: Nikdo se nesplet. Trautenberg chtěl prodat Kubu na vojnu.
2: Já ne. Vždyť já ho potřebuju. Kde budu teď schánět pacholka?
4: A kdo psal tenhle list? Kdo nabízel Kubu za vojáka císařské kanceláři?
2: A když oni se starají víc o sebe? Vejměnek si štafírujou, pořádního jídla se dočkat nemůžu.
1: A proto jste nám chtěl zkazit život? Tak tohle vám, milost pane, do smrti nezapomenu.
4: No, Trautenbergu říkal, že Kuba stojí za 10 vojáků. Tak ty teď těch 10 vojáků zaplatíš.
2: Kde bych vzal tolik peněz?
0: Z okna Trautenbergovy světnice vylétla truhla, co jí Hajný s Kubou sotva uzvedli, žuchla o zem, až víko odskočilo a uvnitř hromada kamení. Jen na vrchu se třpití 10 zlatých dukátů.
1: Mankote.
4: Zbírej, Kubo, jsou tvoje. Vydáš přece za 10.
2: Jsem žebrák, úplný žebrák.
4: Vždyť jsi to prorokoval, tak si nestěžuj.
2: Ale jak já k tomu přijdu?
4: A to je málo chtít tak hanebně okrást dobrý lidi o kousek toho štěstí a trochu radosti. Zasloužil bys, abych na tu vojnu poslal tebe.
2: Mne? A proč mne?
1: Kubíčku.
2: Anče.
1: Já tomu ještě pořád nemůžu věřit. Jemnost, pane Krakonoši, jak se vám odvděčíme?
4: No, pozvete mě na svatbu, ať se taky jednou najím svatebních koláčů.
0: Trautenberg ještě dlouho naříkal a lamentoval nad prázdnou truhlou a marně si hlavu lámal, jak mohl Krakonoš přijít k jeho dopisu.
1: A vůbec ho nenapadlo, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní spadne. Protože člověk, ať už je svět všelijaký, nakonec si vždycky lehne, jak si sám ustlal.

0: Urvinku, my jsme dostali ve škole šíleně těžký úkol.
1: Jaký úkol?
0: Těžký.
1: Jak těžký?
0: Šíleně, Urvinku.
1: Ale z čeho? Z počtu, z tělocviku, ze zpěvu, ze psaní?
0: Ne. Dostali jsme úkol, že abychom udělali krmítko a vykrmili všechny ptáčky v našem okolí.
1: To je snad máte krmit a ne vykrmit. Vykrmit se může.

0: dostaneš.
1: Počkej, podej mi pohrabáč. Já si ho přistrčím. Co to bylo?
0: Mísa, Horvínku s ušima.
1: Taky smeď na lopatku, Máničko s ušima. A jestli se mi chceš posmívat kvůli uším, tak se nejdřív podívej na ty svoje.
0: To jsem ještě nevěděla udělat krmítko z kořenáče.
1: To nic není, to je lehký. Do květináče natlačíš lůj nebo nějaký tuk, žano, třeba sádlo, a květináč pověsíš takhle nohama vzhůru.
0: Že bude vypadat jako zvoneček.
1: A ptáci přiletí, budou ze spoda klofat a nebudou mít hlad, žano.
0: No, jenomže kde vezmeme lůj do toho krmítka, když lůj ani nemáme?
1: Lůj nemáme, ale hele, co máme?
0: Je, husu. Vy budete opékat husu, vyděláte posvícení.
1: A hele, tak je tlustá. Sádlo se jí trošku ořeže a bude to. Podej mi nůž.
0: Kde máte nůž?
1: Počkej, v truhlíku na uhlí.
0: V truhlíku na uhlí? Jak to, že máte nůž v truhlíku na uhlí? Do truhlíku se nože přece nedávají.
1: Mám tam v pátek spadnul. Je tam, viď? No, ukáž. Tadyhle teď ořízneme jeden kousek sádlička. Tak, tady druhý. To byla husa jako basa, co?
0: No, neměli bychom ho dát vysmažit, Horvínku.
1: To sádlo?
0: Ano.
1: To bychom asi měli, třeba v tomhle kastrůlku. Postavíme ho na plyn.
0: Nespal se, Hurvínku.
1: A je to.
0: Je.
1: To bude asi ta čulda. Hodila si ty střepy do koše na odpadky?
0: Hodila.
1: A přikryla si je novinama, aby nebyly vidět?
0: Nepřikryla, ale přikryju.
1: Ahoj, ta čuldo. To je venku počasí, viď?
2: No to teda je. Hurvajs, a co doma? Je všechno v pořádku?
1: Absolutně, tati.
2: Ve škole?
1: Absolutně, všecko, tati.
2: Co je absolutně všecko?
1: V pořádku.
2: No tak, to rád slyším, protože nic člověka tak nepotěší, jako když je doma i ve škole absolutně všecko. To, jak si... Nice, tady je něco... tento...
1: Co tento, tati?
2: No cítit... Co to pro pána krále? To je hrozný. Otevři okno.
1: My, tati, totiž...
2: No to je hrůza. Já přijdu domů, ty hlásíš jako, že je všechno absolutně v pořádku a zatím je to tady jako, kdybych přišel, já nevím kam. Co to čoudí z toho kastrůlku?
0: My totiž, pane, spím.
2: Hned, Hurvajs, to seber a jdi to vylejt.
1: Ne. To se nesmí vylejt, tati.
0: My totiž připravujeme, pane Spejble, ptáčkům krmivo.
2: Cože?
1: Krmivo. My jim pečeme sádlo místo loje, žáno, tati, a pak jim ho nalejeme do květináče, žáno.
0: A oni ho budou klofat a budou mít krmítko.
2: Co pak budou klofat takový spálený tento? Vždyť je to uhlí a ne tuk.
1: Jenže až to v květináči utuhne.
2: A co pak to je nějaké krmítko? Květináč? Květináč je květináč a krmítko je krmítko.
1: Když se pověsí takhle na strom, tati.
2: To je moc malé krmítko, květináč. To je akorát pro síkorky. Síkorky zobou lůj? Správně, to zobou, ale co myslíš takový ten?
1: Kdo?
2: Jak se jmenuje ten s tím zobákem takovým?
1: Matoušek, tati.
2: Ale žádný Matoušek, takovej černej.
1: Fiala.
2: Ale Fiala, ten přece kos.
1: Jaký kos?
2: Kos, žano. Ten lůj nezobe, nebo pěnkava, nebo drost.
1: Matoušek taky ne.
2: No tak, a má proto umřít hlady?
0: Nemá, vidíte, pane Spejble.
2: Samozřejmě, že nemá. Ptákům uděláme pořádné velké krmítko, aby se tam dalo sypat zrní, drobečky a tak. Podej mi proto pilku, Hurvajs, ty, Máničko, vyndej ze šuplíku hřebíčky a kladívko.
0: Ano, pane tak. Spejble.
2: No, já mám tadyhle prkínka a bude to, než bys řekl švec. Nice. Co je tohle? Povídám, co je tohle? Hurvaj, co je tohle?
1: Co, tati?
2: Kdo tak opižlal tu husu?
1: Jakou husu?
2: Tu husu tadyhle kdo opižlal?
1: Nikdo, tati.
2: Jak to nikdo? Podívej se, jak je opižlená.
1: To se z ní ořezalo takovéto přebytečné sádlo pro síkorky.
2: Se ořezalo. Já tě taky ořežu. Takhle opižlat takovou krásnou husu.
1: Mám tě uklidit stůl, tati, nebo kde to budeš dělat?
2: Co?
0: To krmítko, pane Spejble.
2: Na stůl.

0: Ale pochopitelně, sklízet nic nemusíš, já to takhle očoupnu na kraj. Tak.
1: Už je to na cimpr campr.
0: Hernaj, tady je pořádek. Proč si ten hrek nesklidil ze stolu?
1: Jsem chtěl, ty jsi nechtěl.
0: Jak to nechtěl? Tak to odnesu, ať chci nebo nechci, ne?
1: Jsi nechtěl, že to jen očoupneš na kraj.
0: Kdybys ho byl býval uklidil, tak bych nemusel nic očupovat. Takový pěkný hrnek i s talířkem. Podej mi ta prkínka, Máničko.
2: Prosím, pane.
0: No vidíš, jak pasujou k sobě. To bude střížka, to bude střecha, jedna radost.
1: A tohle to prkínko?
0: Z toho uřízneme podlášku, kde pak zima je krutá, zimě se těm tvorečkům musí pomoct. Takové krmítko musí něco vydržet. Vítr do něj pere, už ano. Šumonko, jde.
1: To jde nějak stěžka, viď?
0: Přidrž mi to tuhle, ať se mi to nekvedla.
2: Já to taky přidržím.
0: Takový houř na tý dřevo.
1: Chceš, abych vzal na chvilku za tu pilku?
0: Ale nechci. Tupá je jako poleno. Pořád si něco děláte, pak má něco uříznout. Drzofest!
1: Je prsk.
2: Pane Spejble, vždyť jste uřízl kus stolu.
1: Jsi uříznul stůl i s nohou, tatí.
0: Hernajs, to je práce. Hernajs, to mi čert napískal, abych dělal pro ptáky krmítko.
2: Když nám to uložili a já nevěděla, jak se krmítko dělá.
1: No, tak teď už to snad budeš vědět.
0: Hernajs, takový pěkný stůl a teď mu chybí noha.
1: Tři mu stačej, tatí. Piano má taky tři nohy.
0: Vždyť se bude kinklát. Hernajs, to mi to krmítko přišlo draho.
1: Ještě ho musím ale slouct dohromady. To krmítko, tatí.
0: Helejte, já mám jinou práci. Co pak si myslíte, že mám na starosti jenom vaše krmítka?
2: Když my ale krmítko musíme zhotovit a musíme pozorovat, které ptactvo se k němu slétá a které ne a jak se přitom chová.
0: No tak na to ale nepotřebuješ krmítko jako stodolu. Na to vám docela dobře stačí tadyhle ten květináč, žano. Do něj nalijete třeba tenhle spálený vomastek, žano. To ptáčkům stačit bude. Na tom si docela ještě pochutnaj a krmítko bude jedna báseň.
1: No vidíš, a když jsem to říkal já, tak se mně nevěřilo. Mně se holt nikdy nevěří, dokud náš stůl nepřijde o nohu.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Tatildo, neproš náhodou ven. Tam je taková ledovatice, že jak stoupneš na chodník, hned upadneš.
4: Za prvé ven nepůjdu a za druhé nevím, proč bych se měl trmácet a padat po ulicích.
1: Ale nám by se to totiž strašně hodilo, pane Spejble.
4: No to je hezké, tak vám by se strašně hodilo, kdybych sebou někde žuchnula, no?
1: Ano. Budeš se, tatí, divit, ale nám by s tím moc pomohl.
4: Pomohl, ano. No. A co třeba, kdybych si přitom zlomil nohu?
1: Jo, to by bylo prýma.
4: A ještě by to bylo prýma, co?
1: No.
4: No to jsem si tedy o vás nemyslel, že byste byli schopni přát mi takovou přírodní katastrofu, že vám není hamba.
1: Vůbec nám není hamba, tatí, my to vážně strašně potřebujeme.
4: Tak ty ještě potřebuješ, aby tvůj ubohý, stařičký, vlastnoruční otec byl připoután na lože s nohou v sádře, nebo dokonce s oběma nohama. Kdo by se o tebe staral? Kdo by ti tak dobře jako já vařil vajíčka na tvrdo nořet? Nikdo.
2: No přece já.
4: A kdo by je vařil mně?
1: Tobě bych je vařil zase já, tati. My už to máme všechno promyšlené.
4: Tak vy to máte dokonce promyšlené, ano? Čeho já jsem se to dočkal? A co takhle dát mi pod postel krabici s dynamitem? To by nešlo?
1: Když ty nás nechceš pochopit, tati.
4: No tak to teda nechci, to si uhád. Oni by snad chtěli, abych chodil celý život o berlích.
2: Ale ne, celý život ne, pane Spejble. No, by stačilo jen tak kousek přes nový rok.
4: Ona si klidně řekne, jen tak kousek. To nevíš, že se říká, jak na nový rok, tak po celý rok? Tak vy jste do toho pokusu o atentát zatáhli i paní učitelku a to já jdu zítra do školy a tam se to vysvětlí.
2: Ne, já vám to všechno vysvětlím. Hezky se uklidněte.
4: Ale ne, Máničko, ne.
2: Posaďte se.
1: No, tati, posaďte se. Ať si při tom pobíhání nezlomíš nohou.
4: Už s tím zase začínáš.
2: No, pane Spejble.
4: No, tak dobře, Máničko, už sedím.
2: No,
5: Víte, my jsme si ve škole povídali o tom, jak vždycky na nový rok si lidé slibují, že se budou mít rádi, že si budou pomáhat a jak třeba, když je v domě nějaký starší člověk, jak mu budou chodit nakupovat a tak.
4: No to je všechno hezké, ale proč bych kvůli tomu měl chodit sebou mlátit na ulici? Najděte si nějakého dědečka a choďte mu třeba pro pivo nebo pro lístky do kina a mě z toho vynechte.
1: Já bych tati rád, protože nikdo neumí uvařit vajíčka natvrdo jako ty, ale kámen urazuje, že tady v okolí nikdo nepřišel k úrazu.
5: No, a tady v okolí není ani žádná stará babička, ani starý dědeček, viď, Hurvinku?
1: A jak máme potom udělat k novému roku nějaké předsevzetí? Kdyby to aspoň někde hořelo, aby jsme mohli zachraňovat, ale ani to ne.
5: No.
4: Pro krále pána, ještě aby tady někde hořelo, to vám nestačí moje zlomené nohy?
5: Už teď nemáte zlomenou nohu ani jednu.
4: No teď nemám, teď, ale co když půjdu ven? Přece mě děti nevykládejte, že byste nepřišli na nějaké rozumnější předsevzetí.
1: Když to není žádná spravedlnost, no. Takhle tu soutěž nevyhrajem. No.
4: Jaká zase spravedlnost a jaká soutěž?
5: No, my jsme si ve třídě udělali takovou soutěž novoročních předsevzetí a budujeme si dobré skutky, víte?
1: Právě, to je něco jako v televizi ten klub správných dětí.
5: No, to třeba uděláte dobrý skutek, honem to napíšete do televize a dostanete od značek nebo něco.
4: Počkej, pomalu, děti, začínám rozumět. Mně to bylo nějaké divné, že ti dva kluci v metru se málem poprali, kdo mě pustí sednout. To nebylo proto, že byli tak slušní, ale proto, aby získali body.
5: No jistě.
1: No, tati, ty body jsou strašně důležité.
5: No.
1: Když pustíš sednout staršího pána, tak je to jeden bod. Starší pán zvolí, to jsou dva body.
5: No prosím, a starší paní s nákupníma taškama jsou dokonce čtyři
1: body. Ano.
5: No. My s Hurvinkem nejraději jezdíme metrem v pátek odpoledne. To jich jezdí nejvíc s nákupníma taškama.
1: Ano, a to by zkoukal, co nazbíráme bodu.
5: No.
4: Já vám asi nějak špatně rozumím. O co vám vlastně jde? O to, abyste nazbírali body a vyhráli třeba lízátko, nebo o to, abyste byli skutečně správné děti?
5: Ale, pane Spíble, aby jsme byli správné děti, na to přece potřebujeme ty body.
4: A já mám jít proto ven na chodník a zlomit si příkladně nohu?
5: No.
4: Kolik pak za to dostanete bodů, vy správné děti?
1: No to by nám to naskočilo, tati.
5: Je.
1: No jo, za pomoc při úrazu je dokonce 15 bodů. A kdyby se stopil...
4: Tak jo, bez všeho, to já půjdu, zlomím si nohu a ještě vám skočím do Vltavy. Co bych to byl za tátu, kdybych vám nepomohl získat pár bodů, že?
5: Moment, to není žádných pár bodů, pane Spejble. Za záchranu tonoucího je 30 bodů.
1: Teď ale, Máničko, jasné, že se budeme muset o ty body dělit.
5: Ano, to
4: a
5: je
4: víš,
5: pravda.
4: Hurvínku, že mě také tohleto napadlo. Co kdyby Mánička ještě doběhla pro bábinku, že by skočila do té Vltavy se mnou, aspoň nám bude přitom tonutí veselý. No a vy nestratíte body.
5: Když já bych to bábince nerada říkala. Ona je vlastně ještě ze staré školy a říká, že slušné chování se nedá budovat a že úcta k stáří má být samozřejmostí.
4: A ty si myslíš, Mánčko, že nemá pravdu?
5: Možná, že má. Ale nám jde o ty body.
1: No jak bychom, tati, poznali, že jsme správné děti, když budeme mít málo bodů?
5: No právě.
4: No třeba tak, že když někoho pustíte v metru sednout a on vám poděkuje a jen tak pro sebe si řekne, to je správný kluk nebo to je slušná holčička, no a přitom se na vás usměje.
5: No, ale co když se na nás ani neusměje, ani nepoděkuje?
4: Víte, děti, oni ani všichni dospělí nejsou slušní a správní. To ale neznamená, že musíte být také takový.
1: Tati, zůstane raději doma. Ještě bys někde uklouzl a zlomil si nohu. Já už o ty body ani tak moc nestojím.
4: No, takhle se mi to líbí. Víš, dostávat body za to, že druhého postihne něco zlého, no, to se mi taky nezdá správné.
5: No, já už ty body také nechci. Ale co naše předsevzetí?
4: Já si, děti, myslím, že skutečně správné děti si nemusí dávat abych tak řekl, žádná předsevzetí. A jestli chcete někomu pomoct, tak u nás v domě bydlí paní Cihlářová.
1: No, ale ta není stará.
5: Ještě.
4: Každý potřebuje někdy pomocnou ruku.
5: Ale vlastně počkej, Hurvínku. Že nás to nenapadlo. Vždyť ona má malého chlapečka a ještě miminko v kočárku a musí je vozit sebou na nákupy.
1: To je nápad, no. Táťoldo zlatej. Už tam běžíme.
5: No.
4: Teď tam nechoďte. Malé děti už teď patří do postýlek. A vy také, vy správné děti.
5: Já už jdu. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
4: Dobrou noc, děti.
6: Zázračné zmizení. Paddington se hladově zadíval na dort. Je, vydechl udiveně. To je vážně pro mě? Hladově se zadíval na dort. Opravdu, to byl krásný dort. Jeden z nejhezčích, jaký se kdy paní Ptáčkové povedl. Navrch měl cukrovou polevu a náplň byla ze smetany a z pomerančové marmelády. Nahoře byla jedna svíčka a nápis Paddingtonovi. Všechno nejlepší k narozeninám od nás všech. Udělat narozeninovou oslavu napadlo paní Ptáčkovou. Paddington už u nich bydlel celé 2 měsíce. Nikdo, dokonce ani Paddington, přesně nevěděl, kolik mu vlastně je let. A tak se rozhodli začít od začátku a oslavit jeho první rok. Paddingtonovi se ten nápad tuze zamlouval, obzvlášť když mu prozradili, že medvědi mají narozeniny 2x do roka. Jedny v létě a jedny v zimě. Jako královna, řekla paní Ptáčková, takže si můžeš být jistý, že jsi velmi důležitý. Paddington si tím jistý byl. Dokonce se rovnou vydal za panem Pelichem, aby mu tu dobrou zprávu sdělil. Na pana Pelicha to udělalo dojem a měl radost, když ho Paddington pozval na oslavu. Málo kdy mě někdo někam zve, pane Fousku, řekl. Nevím, kdy jsem byl naposledy ve společnosti, budu se moc těšit. Nic víc neřekl, ale druhý den ráno zastavila před domem Fouskových dodávka a doručila tajemně vypadající balíček od všech prodavačů z tržiště v ulici Portobello. Jsi ty to ale oblíbený medvěd, zvolala paní Fousková, když balíček otevřeli a podívali se, co je uvnitř. Krásný nový nákupní košík na kolečkách a se zvonkem na jedné straně, aby mohl Paddington zvonit, až bude přicházet. Paddington se podrbal na hlavě. Vůbec nevím, co dřív? Opatrně položil košík k ostatním dárkům. Budu muset napsat spoustu děkovných dopisů. Možná by bylo lepší nechat to na zítra, navrhla paní Fousková rychle. Kdykoliv totiž Paddington něco psal, podařilo se mu obvykle dostat víc inkoustu na sebe než na papír. A teď zrovna vypadal nezvykle upraveně, protože se den předtím důkladně vykoupal a tak by bylo škoda to zkazit. Paddington se zatvářil zklamaně, psal dopisy rád. Možná bych mohl paní Ptáčkové pomoci v kuchyni, zadoufal. Popravdě řečeno, vykoukla paní Ptáčková z kuchyně, právě jsem všechno dodělala, ale jestli chceš, můžeš vylízat misku. Na chvíle, kdy jí Paddington pomáhal v kuchyni, měla špatné vzpomínky. Ale nepředspi se, varovala ho, ať ti zbude místo na tohle. To byl okamžik, kdy Paddington poprvé spatřil svůj dort. Jeho oči byly i obvykle velké a kulaté, ale teď se tak zvětšily a zakulatily, že se paní Ptáčková začervenala pýchou. Výjimečné příležitosti vyžadují výjimečné věci, prohlásila a odběhla směrem k jídelně. Po zbytek dne honili Paddingtona z jedné části domu do druhé, aby nepřekážel při přípravě oslavy. Paní Fousková uklízela. Paní Ptáčková se oháněla v kuchyni. Jonatán a Juditka chystali výzdobu. Všichni měli něco na práci, kromě Paddingtona. Myslel jsem si, že jsou to moje narozeniny, zamručil, když ho už po páté vyhnali do salonu, poté co v kuchyni vysypal na podlahu krabici kuliček. To jsou, zlatíčko, uklidňovala ho paní Fousková nervózně, ale tvůj úkol přijde na řadu až později. Začínala litovat, že mu předtím řekli, že mají medvědi ročně 2 narozeniny. Už teď se děsila těch příštích. Co kdybys vyhlížel z okna pošťáka? Navrhla a zvedla ho na parapet. Jenže to se Paddingtonovi moc nezamlouvalo. A nebo, napadlo jí, by sis mohl nacvičit nějaké kouzelnické triky na večer. Paddington totiž mimo jiné od Fouskových dostal kouzelnickou sadu. Byla z obchodního domu Barkridge a byla docela drahá. Patřil k ní speciální kouzelnický stolek, velká tajemná truhla, ve které věci mizely, když jste postupovali podle návodu, kouzelnická hůlka a balíček karet. Paddington to všechno vysypal na podlahu, sedl si doprostřed a začal studovat návod. Seděl tam dlouho, pečlivě zkoumal obrázky a nákresy a všechno si pročetl raději dvakrát, aby měl jistotu, že mu nic neuniklo. Čas od času si nepřítomně namáčel tlapku do sklenice marmelády. Pak si vzpomněl, že má vlastně narozeniny a že se chystá velká hostina. A tak vstál, postavil sklenici na kouzelnický stolek a teprve pak se vrátil ke studiu. První kapitola byla nazvána Kouzla. Bylo tam popsáno, jak mávat hůlkou a správně vyslovovat abrakadabra. Paddington se postavil a s knihou v jedné tlapce několikrát zamával hůlkou ve vzduchu. Také zkusil říci abrakadabra. Rozhlédl se kolem. Zdálo se, že se nic nestalo. Už to chtěl vyzkoušet znovu, když v tom mu málem vypadly oči z důlků. Sklenice marmelády, kterou před chvílí položil na kouzelnický stůl, byla pryč. Rychle prolistoval knihu. O mizení marmelády tam rozhodně nic nebylo. A co hůř, nebylo tam nic o tom, jak ji vrátit zpět. Paddington dospěl k názoru, že to musí být mimořádně silné kouzlo, když dokáže odčarovat celou sklenici marmelády. Chtěl vyběhnout z pokoje a oznámit to ostatním, ale pak si to rozmyslel. Bylo by to dobré kouzlo na večer, obzvlášť pokud by se mu přitom podařilo přesvědčit paní Ptáčkovou, ať mu dá ještě jednu marmeládu. Šel do kuchyně a několikrát na paní Ptáčkovou zamával hůlkou, aby měl jistotu. Já ti dám abrakadabra, vystrčila ho paní Ptáčková z kuchyně. A dej pozor, ať tím klackem někomu nevypíchneš oko. Paddington se vrátil do pracovny a zkusil říct kouzlo pospátku. Nic se nestalo. A tak si přečetl další kapitolu návodu. Jmenovala se Záhada zmizelého vejce. Myslela bych, že na to ani není potřeba knížka, prohlásila paní Ptáčková, když jim o tom Paddington u oběda vyprávěl. Do toho, jak hltáš jídlo, nikomu nic není. No, dokud neskoušíš někoho rozříznout vejpůl, tak mi to nevadí, prohlásil pan Fousek. Jen si dělám legraci, dodal spěšně, když se na něj Paddington zkoumavě zadíval. I přesto ale, když byli po obědě, odběhl si pan Fousek zamknout nářadí v dílně. U Paddingtona si jeden nemohl být ničím jistý. Shodou okolností se ale neměl čeho bát, protože Paddington měl bez tak dost starostí. Na večeři se sešla celá rodina a dokonce i pan Perich. Přišlo i pár dalších lidí, včetně Fouskovic souseda pana Hněvkovského. Poslední jmenovaný byl nejméně vítaným návštěvníkem. Jenom proto, že se nabízí večeře zadarmo, stěžovala si paní Ptáčková. Podle mě je to nechutné takhle trhat mladému medvědovi jídlo od pusy. Vždyť ho ani nikdo nezval. Musel by být hodně mazaný, aby se mu povedlo sebrat Paddingtonovi jídlo od pusy, zasmál se pan Fousek. Ale popravdě to je trochu nepříjemné, po všem, co jsme od něj v minulosti slyšeli. Navíc se ani neobtěžoval mu popřát hodně štěstí a zdraví. Pan Hněvkovský byl v sousedství proslulý svou lakotou a strkáním nosu do věcí, do kterých mu nic nebylo. Byl bez ustání rozmrzelý a nadával na každou drobnost, která se mu nezdála. Což zahrnovalo i Paddingtona a proto ho Fouskovi původně na oslavu nepozvali. Ale ani pan Hněvkovský si na večeři nemohl stěžovat. Všichni se shodli, že od obřího narozeninového dortu po poslední chlebíček s pomerančovou marmeládou to byla ta nejlepší narozeninová hostina na světě. Paddington měl tak plné břicho, že se sotva zvládl nadechnout natolik, aby sfoukl svíčku. Nakonec se mu to povedlo, ani si přitom neopálil fousky, a tak mu všichni, včetně pana Hněvkovského, zatleskali a popřáli mu všechno nejlepší.

0: Ano, šéfe. Vasil s Pepou Padrátem a Škrtičem Čangem stáli před velkým šéfem jako poškoláci v ředitelně. Pepa Padrát se drbal ve vlasech, na zem se snášelo jakési chmíří.
1: Mole?
0: Šéf si štítivě odfrkl.
1: Sežerou vás moly. A proč je jich tak málo?
0: Obrátil se na Vasila.
1: Víc jsem jich nesehnal, omlouval se Vasil. Přišly zlý časy, teda jenom na nás, vy jste šéfe, v pohodě.
2: Já? A v pohodě?
0: Tulamor senior se chytil za srdce.
1: Vždyť já se topím v neštěstí. Přišel jsem o svého jediného syna.
0: Na to se za půdním trámem ukázal Ramses.
3: A co já, otče?
0: Zvolal ukřivděně.
1: Ty půjdeš s nima. Pomůžeš jim zachránit svého jediného bratra,
0: řekl.
1: Taky jsi jediný, kdo se u profesora vyzná.
3: A co tam, šéfe? Ten váš junior dělá.
0: To se poprvé ozval Škrtič Čango.
1: Co se asi tak dá dělat v kleci?
0: Zavrčel Padre.
1: Třeba protáhnout se mřížema.
0: Navrhl Pepa Padrát.
1: Nebo...
0: Zauvažoval. Jestli na té kleci za zámek, tak vzít papa klíč.
1: Nebo papa padrátek. Takhle do dvou prstů. Dost. Už nechci slyšet žádný otázky a žádný odpovědi, kromě ano, šéfe. Je vám to jasný? Ano, šéfe. Tak si zapište za uši. Co za chvíli uděláte? Ramses, můj druhý jediný syn, vás zavede o dvě patra níž k bytu toho bláznivého profesora. Pepa Padrát tím drátkem, co mu čouhá ze svetru, odemkne dveře.
0: Vasil zvedl ruku, jakože se chce na něco zeptat.
1: Jestli nebude doma, co? Bude doma. Pořád něco zkoumá a zbytu se nehne. Ale je neškodnej. Stačí, když ho tady Čango tou svou šňůrkou trošku
3: přiškrtí, špetl Ramses.
1: Správně, chlapče. A ty pak dovedeš Vasila k té skleněný kleci, v který je uvězněný chudáček můj tolík.
0: A jo? Vasil skrabatil čelo perným přemýšlením.
1: Vasile, ty tu klec rozbiješ a pak všichni zmizíte.
0: Vasil třepal rukou, jakože se chce ještě na něco zeptat.
1: No, kam asi?
0: Zavrčel Padre.
1: Sem ke mně na půdu. Tady náš profesor nikdy nebyl. Je vám už konečně všechno jasný?
0: Ne, že by bylo, ale přikývli.
3: Ano, šéfe.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Na louce u lesa stála malá chaloupka. Bydlel v ní stařeček se stařenkou. Měsíce a roky kolem nich běžely jako mraky oblohou. Všechny dny byly stejné, neradostné. Stařečkům bylo smutno. Jejich děti vyrostly a zakutálely se daleko do světa jako korálky v trávě. Domů do rodné chaloupky se nikdo z nich nevracel a stařeček se stařenkou ani nevěděli, jak vypadají jejich vnuci a vnučky. Neměli koho pohoupat na kolenou, neměli komu pofoukat bolístku a nemohli si s nikým popovídat. Měli jen černého pejska, bílou kočičku, ve spíži malou šedou myšku a na dvoře běhalo pár strakatých slepic s kohoutem. Ale široko daleko už nebylo ani živáčka. Široko daleko nebyl nikdo, kdo by je v jejich samotě potěšil. Stařenka doma vařila, prala a zašívala. Sypala slepicím a kohoutovi zrní pejskovi nechávala zbytky od oběda a kočičce dávala sladké mléko. I na myšku vždycky s něčím dobrým pamatovala. Stařeček zatím pracoval na poli nebo chodil do lesa na dříví. Jednoho dne se opět vydal nazbírat trochu suchého klestí. Otýpku už měl připravenou, ale domů se mu ještě nechtělo. Posadil se na pařez a zamyslel se. Co pak teď asi dělají moji vnoučkové, říkal si. Kdybychom u nás doma měli aspoň jednoho. Když bych se vracel z lesa, stál by u vrátek a mával by na mě na přivítanou. Stařeček přemýšlel a jen tak mimo děk vzal do ruky kousek dřeva, které leželo vedle pařezu. Vytáhl nůž a začal řezat. Řízy do špalíčku z bílé břízy. V myšlenkách byl pořád u svého vnoučka, jaké pak má asi vlasy, jaký nos. A ruka sama dál řízy do špalíčku z bílé břízy. Se dřevem si hrál. A jak tak řeže a řeže, najednou koukne a v ruce drží malého dřevěného kloučka. Postaví ho na dlaň, diví se a diví. Klouček je jak živý. Vítám tě, dřevěňáčku, pěkně tě vítám, řekl stařeček a usmál se. Tolik jsem se na tebe těšil a málem se překvapením svalil z pařezu. Klouček se uklonil a povídá. Dobrý den, dědečku, i já jsem se na tebe těšil, ale nemohli bychom už jít domů, mám hlad jak vlk. A šli. Stařeček byl jako ve snách, stále se štípal do tváře. Je to pravda nebo není? Vnoučka máme v okamžení, dal si chlapečka opatrně do kapsy a ze samého štěstí zapomněl vzít otep klestí. Když přišli domů, nevěděla stařenka radostí co dřív. Hned začala snášet všechny dobroty, které měla v chaloupce. Kloučkovi chutnalo, ale rozdělil se i s pejskem a kočičkou, se slepicemi i s kohoutem. Ani na šedou myšku nezapomněl. Po jídle si všichni společně hráli na dvoře, jako staří kamarádi. Stařeček se stařenkou seděli na lavičce a byli šťastní. Smutek a samota od nich odletěli jako podzimní čápy. Odletěli do dály, za kopce a za skály. Ale den pomalu končil, sluníčko se už potápilo do lesu a přes plot nakukovala na dvůr tma. Je čas ke spaní, řekla stařenka a klouček bez odmluvy poslechl. Položili ho do kostkované čepice a přikryli vlněným šátkem. Oči se mu zavírali, ale spánek nepřicházel. Jen ho tak potichoučku obcházel a hladil po vlasech. Jen ho potichoučku obletoval jako pestrý motýl. A klouček ne a ne usnout. Babičko, vyprávě mě pohádku. Zaprosil najednou. Stařenka se nedala pobízet. Vzala si dřevěňáčka na klín a začala vyprávět o tom, jak na louce u lesa stála malá chalupka, ve které bydlel stařeček se stařenkou. A jestli máte ještě chvíli čas, můžem začít od začátku zas. Můžeme si hezky řádek pořádku zopakovat celou tuhle pohádku. Bez konce je, není za ní tečka. Můžu vám ji říkat pořád do kolečka. A jestli snad čas nemáte a do postýlky spěcháte, dobrou noc.
6: Srbská pohádka, jak těžko jest zalíbiti se lidem všem. Kdysi jeden rolník jel se synem do města, aby tam něco nakoupili. Že byla cesta daleká, pečlivý otec posadil svého syna na osla a sám šel pěšky vedle něho. Když už blížili se k poslední dědině, něco málo od města vzdálené, potkal je jakýsi člověk a povídá starému.
7: Jařku, kmotře, máš všech pět pohromadě? Proč pak nevsedneš si na osla sám? Chlapec má ještě mladé nohy a proto ať on běží, abys ty si mohl pohovět.
6: I poslechl starý té rady a sám si vsedl na osla. Jeho syn kráčel pěšky po silnici. Za chvíli potkal je jiný chodec a pohroziv prstem starému zvolal.
7: Ty kmotře, ty musíš mít srdce z kamene, že své dítě necháš běžet v tom úpalu.
6: I řekl si starý, když na oslu jel hoch, vytýkali mi, proč sám nejedu. Ale sotva, že jsem si na osla sedl, zase se jim to nezdá v pořádku? Ale vím, co učiním. Půjdeme oba pěšky. A bude po řeči a výčitkách. I slezl hned z osla a podav úzdu synovi pravil. Ve chvíli zvíře, ať si odpočine. Netrvalo to dlouho a už oba spozorovali, že se jim lidé smějí. Hle, dva dvounozí oslové vedou čtyřnohé. Posmíval se jim kdosi. A ani je nenapadne, že ten, který má čtyři nohy, snadno by je oba unesl. I vylezl starý na osla, posadiv syna za sebe. Ale než se nadáli, už je potkal jiný mravokárce, jenž křičel zdaleka.
8: Slezte hned vy ukrutníci z toho ubohého zvířete! Chcete je utírat až k smrti? Či nevidíte, že sotva nohami plete? Co chcete? Aby vám zdechlo už před městem?
6: I sestoupili z osla otec i syn a uchopivši ho za přední a zadní nohy, jež mu svázali, nesli jej, aby nikdo nemohl jim vytýkat, že zvíře týrají a že jsou bez citu. Synovi se to sice nezdálo, ale otec mu řekl. Když jsme jeli na oslu, vytýkali nám to. Patrně si lidé přejí, aby osel jel na nás a ne my na něm. Ale se špatnou se i tentokrát otázali, protože už po chvíli lidi se smíchem si na ně ukazovali.
7: Hle blázny, kteří ani tolik nevědí, k čemu jest osel.
6: Proto starý znova rozvázal zvířeti nohy a když se na ně postavilo, hned si na ně vylez z kasinovi. Nyní si aspoň viděl a sám se přesvědčil, jaký pošetilec jest člověk ten, jenž chce vyhověti lidem všem.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček!

0: a bylo jara. Všechno, všechno kvetlo, ale maminka byla jaksi moc daremná. Milé dítě, nesmíš to s tím ženěním odkládat, vidíš? Já už nikam nemohu. A tatínek už měl plán hotový. Dozadu, do dvora, že přistaví její světničku, tam, že se oni dva odstěhují a ti mladí, že budou hospodařit. Ale prosím vás, maminko, koho pak bych já si vzal? Teď já nikoho neznám. Ale vždyť ty někoho přece znáš, jen když bude hodná a poslušná. Janinka ti poví. A tatínek už ani nečekal. Noci se jim zdály být ještě chladny. A když nemohou letět, že budou stavět. A stavěli. Kmotříček jim pomáhal a do Jana byla světnička hotova. Taková krásná, jako malovaná. Tak, broučku, začala jednou Janinka, teď za tou nevěstou. Vždyť vidíš, že maminka nikam nemůže. Ale když já žádnou neznám, i kdybys jen chtěl, však ty bys znal. Dej si pozor, abys nebyl zas neposlušný. A koho pak bych já znal? Koho? Co pak neznáš? Berušku? Berušku, tu. Ona se vždycky se mnou vadila, vždycky se mi smála a nic mne nemá ráda. I bodeď by tě neměla ráda a teprv bude mít a jen si ji vezmeš a je hodná a poslušná. Ale já bych raději, broučku, nemysli na to, co není a drž se toho, co je. Berušku znáš a víš, že je poslušná a jiné neznáš. A já nemám žádnou tak ráda jako Berušku. A maminka a tatínek by tomu také byli rádi, kdyby si ji vzal. Pomysli si, že by si vzal jinou a ona by maminku jen hněvala. My bychom ji pak nemohli mít rádi a tebe by to mrzelo. A tak už Brouček neříkal nic. Letěl a svítil, na nic nedbal a ničeho si nevšímal, ale svítil a svítil a myslel přitom na Berušku. Tak Broučku, co pak ti říkala Janinka? Ptala se maminka. Abych prý si vzal Berušku, že je hodná a poslušná. I arciť, já o hodnější nevím a tatínek také ne. Tak jen tam jdi a řekni o ní. Maminko, já tam nepůjdu. Milé dítě, kdo pak by tam šel? To ty tam musíš jít. Vždyť oni tě budou rádi vidět. Vidíte tatínku, aby šel sám. No a když tatínek, že ano, tedy zůstali na tom, že zítra přiletí o něco dříve a že si ke kmotříčkovi zajde. A druhý den přiletěl Brouček o něco dříve, pěkně se umyl a vykoupal a že poletí na námluvy. Mamince kanuli slzy po tváři, tak jen jdi, hledej, co by se Pánu Bohu líbilo a dobře pochodíš. A Brouček šel. Pod dubem ho viděli z okna a kmotříček mu vyšel naproti. Vítám tě, Broučku, tak pojď dál. A Brouček šel dál. Berušku jen tak zahledl, jak šla do kuchyně, ale kmotříčka mu podávala ruku. Vítám tě, Broučku, co pak nám neseš? A když tam Beruška nebyla, tak Brouček se neostýchal. Milá kmotříčko, maminka je jaksi churava a chce, abych se oženil. Já bych vás tedy prosil, jestli byste mě nechtěli dát vaši Berušku. Kmotříčka se na Broučka tak hezky dívala, jako by tomu byla ráda, ale tu vpadl do toho kmotříček. Milý Broučku, my máme tvého tatínka rádi. A maminku také. A tebe jsme také mývali rádi, ale víš, že máme jen Berušku, že bychom zůstali sami. Proto si to musíme rozmyslet. Víš co? Přijď si ode dneška za týden a my ti povíme. A Brouček se už nezdržoval, dal s pánem Bohem a šel domů. Myslel, že je všecko v pořádku. Ale maminka se jaksi zarazila. Ona myslela, že hned řeknou ano. A skoro jí to mrzelo, že se chtěli rozmýšlet. A když Brouček o tom přemýšlel, napadlo jej také, že by za týden mohl kmotříček říci, že mu ji nedá. A počal mít strach. I neboj se, těšila ho Janinka, jen buď pokorný, ať už ti ji dají nebo nedají. A Brouček svítil a svítil, na nic nedbal a ničeho si nevšímal a svítil a myslel na Berušku. A když týden uplynul, přiletěl Brouček o něco dříve domů, pěkně se umyl a vykoupal a šel pod dub ke kmotříčkovi. Viděli ho z okna, ale vstříc mu nevyšli. Berušku nebylo nikde ani vidět. Kmotříčka se jaksi smutně na Broučka dívala a milý Broučku, začal kmotříček, my máme tvého tatínka rádi a maminku také a tebe jsme také mívali rádi, ale víš, že máme jen Berušku a my se bojíme, že budeš neposlušný a že by se měla Beruška s tebou zlé. A tak my ti ji nemůžeme dát. No, Brouček byl jako omráčený. Ani nevěděl, kde mu hlava stojí, ale nějak se přece dostal ze světnice a jako by mu hlava hořela, letěl a letěl. U háječku pod skalou krásný vysoký vřes a v tom vřesu mech jako samet a v tom mechu krásná chaloupka. Brouček hned do světnice ani nepozdravil, klesl na stoličku a dal se do pláče a plakal, že se kámen mohl ustrnout. Broučku, no Broučku, co pak se ti stalo? Ptala se Janinka. Slyšíš, Broučku, cože se ti stalo, pověz? A Brouček povídal. Oni mi ji nedají. Že ti ji nedají? A proč ti ji nedají? Že prý mají jen tu a že prý já budu neposlušný a že by se měla se mnou zle. A už zas plakal. I můj milý Broučku, jen se pěkně pokoř a neplač. Vždyť mají jen tu. Byť. A myslíš, že už budeš vždycky poslušný? Jen si nedůvěřuj. A kdybys měl být neposlušný, to by se měla Beruška s tebou zle. Já ti povím, jen se pokoř a buď poslušný. Však já o tom s kmotříčkem promluvím. A Brouček už neplakal a letěl domů. Maminka už byla plná úzkosti. I můj ty Broučku, co pak si tak uplakaný? Když oni mě, jí milá maminko, nechtějí dát, že prý budu neposlušný. Oni si to myslí. Maminka byla všecka udivena. Toho by se byla přece nenadála. Neříkala však nic a tatínek také nic. Ale mrzelo je to oba, až se maminka dala do pláče. I neplačte, maminko. Já jsem byl neposlušný, ale já si přeji už poslouchat. Však Janinka s kmotříčkem promluví. A jednou po slunce západu si Janinka tam u cesty na kmotříčka počkala. Kmotříčko, buďte tak laskáv, zastavte se na okamžik. A kmotříček se zastavil. Tak vy, Nechcete Broučkovi berušku dát. Proč pak? Že byl Brouček neposlušný? No, on toho lituje a přeje si už poslouchat. A k mocíčku, jestli jste vy byl vždy poslušný, podívejte se mě do očí. Ale kmotříček se díval na zem. A co pak chcete s tou vaší holkou vyvádět? Jen si dejte pozor, aby vám nezůstala doma sedět. Tak, to se vám chtěla říci s pánem Bohem, kmotříčku. Kmotříček byl všecek spletený. Letěl a svítil, a když už měl letět domů, povídá tatínkovi, řekněte tomu vašemu Broučkovi, aby se k nám zítra přišel podívat. A druhý den přiletěl Brouček o něco dříve, pěkně se umyl a vykoupal a šel se podívat ke kmotříčkovi. Kmotříček ho viděl z okna a šel mu naproti. Vítám tě, Broučku. Tak pojď dál. A Brouček šel dál. Já jsem si to rozmyslel, milý Broučku. A když vidím, že toho lituješ a že si už přeješ poslouchat, já bych proti tomu nic neměl, kdyby si tě beruška vzala. Ale musíš se jí zeptat.
1: Kde pak je?
0: Vaří v kuchyňce večeři. A tak šel Brouček za beruškou do kuchyňky. Už ji dávno neviděl. Byla taková silná a krásná. Stála u ohniště a vařila brambůrky. Celá červená, až hořela. Buď, že jí plamen do obličeje sálal, anebo že byla v rozpacích.
1: Vítám tě, Broučku. Co pak mě neseš?
0: Ej, milá Beruško, oni chtějí, abych se ženil. A kmotříček řekl, že by nic proti tomu neměl, kdyby si mne vzala. Abych prý se tě zeptal, tak Beruško, nechtěla by si mne vzít?
1: Já, víš, Broučku, já jsem tě mývala ráda, ale víš co, já si to rozmyslím. Přijď zase zítra.
0: A s takovou Brouček odešel. Maminku to mrzelo, že se chce Beruška teprve rozmýšlet. A Broučkovi to také milé nebylo, ale byl krotký a pokorný a Janinka mu to schvalovala. Nic si z toho nedělej. Je-li Beruška hodná, však jí pán Bůh předsedá. A není-li hodná, buď rád, že ti ji nedá. Jen tam zítra zase jdi. Však už toho Beruška litovala. Co pak si mu řekla, Beruško? Ptal se jí kmotříček, když přišla do světnice.
1: Já jsem mu, tatínku, řekla, že si to musím rozmyslet.
0: Rozmyslet? Co pak si chceš rozmyslet? Nemáš Broučka ráda? A neřekl ti, že já jsem ho poslal?
1: Já ten Brouček z Roští není neposlušný.
0: Brouček z Roští? Co je tobě do Broučka z Roští? Kdyby on byl přišel, tak by byl Brouček nepřišel. Ale Brouček přišel a říkal o tebe. A že byl neposlušný, on toho lituje a už poslouchá. A ty nechceš poslouchat? Nejsi-li ty 10x horší, nežli Brouček. A víc jí kmotříček neřekl. Ale Beruška plakala a celou noc nespala a plakala. A když Brouček druhý den zas přišel, byla Beruška v kuchyňce a vařila brambůrky, všecka červená až hořela, buď že jí plamen do obličeje sálal, nebo že byla uplakaná.
1: Vítám tě, Broučku.
0: A už zas plakala.
1: Co pak, Beruško, pláčeš?
0: A
1: Odpust mě to, broučku, že jsem se chtěla teprv rozmýšlet. No a chtěla bys jsi mne vzít? I bodeť, že by chtěla.
0: A vzala broučka okolo krku a měli se rádi. A tak maminka, aby prý se svatbou neodkládalo, ale asi týden to přece ještě trvalo, když se muselo všecko umývat a cídit. A než se všichni hosté pozvali, a než se všechny koláče upekli, to jich bylo, ani se nemohli v komoře na prkna vejít. A Janinka, že jim pošle 3 zrnka vína, taková krásná modrá až do červena, tak, jak se z hroznu utrhla. A poslala, zjednala černého brouka, kováříka a Polím je na kolečku zavezl. A Janinka mu dobře zaplatila, ale kmotřička mu přece ještě dala trochu mouky a krupice a jiskřičku másla a 3 hodně velké koláče. Ten byl rád, když měl doma hromadu dětí. A byla svatba. Ach, to bylo hostu. A když byli všichni pohromadě, šli ven pod dub, brouček a beruška, tatínek a kmotříčka, kmotříček a maminka, Janinka a ten starý brouček z roští a pak ti ostatní. Tak si podejte ruce, začal kmotříček a brouček a beruška podali si ruce. A ty, broučku, vyznej, chceš-li mít berušku vždycky rád a vzdávat jí patřičnou čest. A brouček vyznal, že ji chce mít vždycky rád a vzdávat jí patřičnou čest. A ty, beruško, vyznej, chceš-li mít broučka vždycky ráda a dobře poslouchat. A beruška, že ho chce mít vždycky ráda a dobře poslouchat. A tak buďtež v 1000 tisíců a žehnej vám Hospodin. A všichni opakovali, buďtež v 1000 tisíců a žehnej vám Hospodin. A šli zas do chaloupky a jedli a pili a zpívali a povídali a zas zpívali a byli rádi a měli se dobře. A když tak zpívali, tu viděl brouček oknem tam výš na mezi za dubem malinkého broučka zlatohlávka. Ležel v trávě na břiše se založenýma rukama, díval se a poslouchal. Brouček vzal honem 2 koláče, 1 tvarohový a 1 makový a běžel ven. Zlatohlávku, pojď sem. Já mám dnes svatbu. Však já vím, že máš. Tak tu máš. Na, koláč. A dal mu koláč. Ba 2. 1 tvarohový a 1 makový. A zlatohlávek byl tolikrát a utíkal domů. Slunko už vycházelo, když všichni vstali, aby doprovodili berušku pod jalovec. Byli veselí, pokřikovali a zpívali, jenom kmotřička potichoučku plakala. A bylo po svatbě. Tatínek a maminka se odstěhovali na dvůr do světničky a beruška začala hospodařit. Hezky se jim vedlo a měli se rádi. Brouček a tatínek svítili, beruška vařila a uklízela, maminka jí radila a pomáhala. Ale dlouho to tak netrvalo. Jednou ráno, když

to měli žalost. A tak jí u potoka pod Olšičkou vykopali hrobeček, zaplakali, pěkně jí tam uložili a třetí den tam kvetla chudobička bílá jako mléko. Však tam kvete podnes. A ta bělonká chudobička vedle, ta je tatínkova. Když on si to bral moc k srdci, svítil a svítil, ale chřadnul a světla mu ubývalo, až pak, že už nemůže a zůstal doma. A co se nestalo, jednou večer, pod Jalovcem už byli po večeři, přiběhne kmotříčka, prosím tě, Broučku, neviděl z kmotříčka, on posud není doma a slunce je už tak vysoko, já jsem plná strachu. Ne, kmotříčko, já jsem ho neviděl. A tatínek počal mít také starost. Tak to se mu něco stalo, jděte ho hledat. A šli ho hledat, volali a plakali, lítali a běhali, ale nikde nic a nikdo o kmotříčkovi nevěděl. To bylo nářku. Janinka kmotříčku těšila a těšila, ale kmotříčka se nedala potěšit. A teprv třetí den vypravoval Brouček, že tam v lese pod dubem nedaleko cesty vyrostla bělonká chudobička a ta, že tam jindy nebývala. Tak to je jeho chudobička. Ta žluna ho přece sežrala. Ach, ach. A plakali a naříkali. A tatínek chřadnul a chřadnul. Však já už tu také dlouho nebudu. Jen se mějte rádi a poslouchejte. A když jednou tatínek dlouho nešel ke snídani, šel se Brouček po něm do světničky podívat a tu on ležel na postýlce, nožičky sepjaté a všecek tuhý. To byl zase zármutek nad zármutek. A tak mu pod Olšičkou u potoka vykopali hrobeček, zaplakali, pěkně ho tam uložili. Třetí den tam kvetla chudobička, bílá jako mléko. Však tam kvete podnes. Kmotříčko, zůstávejte u nás, nebudeme tak sami, prosili Brouček a Beruška. Ale kmotříčka, že ne, ne, ne, milé děti, já musím doma umřít a od nás mne zanesete tam do lesa pod dub, rozumíte? A tak zůstali sami. Brouček a Beruška sami, kmotříčka sama, Janinka sama. Jen tam v Roští se ten mladý Brouček oženil a byli staří i mladí pohromadě. A tak zas svítili a svítili a když už slunce vycházelo, čekával Brouček na toho mladého z Roští a letěli spolu domů. A svítili a svítili a ta veliká silná paní v tom pěkném domě sedávala u stolu a psávala dlouhá psaní. A ta malá holčička byla už taková velká a krásná, mívala dlouhou bělounkou zástěrku a pomáhala v kuchyni kuchařce. A ten bělovlasý Pavlíček, ne, ten tam nikde nebyl. Myslím, že byl někde na školách. A byl podzim. Světla ubývalo a zimy přibývalo. A tak Broučci, že už nikam nepoletí, jenom že se všichni ještě sejdou. A když si to kmotřička moc přála, takže se sejdou u ní. A sešli se ti z Roští, mladí i staří, Janinka a Brouček s Beruškou. Měli koláče s tvarohem a smákem a Janinka jim poslala po kováříkovi celé zrnko vína, tak jak se z hroznu utrhlo takové krásné

modré až do červena. A seděli kolem kamen a povídali, ale jak si jim to nešlo, když tam kmotříček už nebyl a tatínek také ne a maminka také ne, pořád si na ně vzpomínali a pomodlili se a počali se loučit. Ti z roští spěchali tam za stráň do roští, Janinka do mechu mezi vřes, ale Brouček s Beruškou zůstali u kmotřičky a že jí to všechno na zimu ucpou a urovnají. A ucpali jí to a urovnali. A když už letěli domů, povídal Brouček, poslouchej Beruško, pojďme také Janince pomoci. A šli. Janinka si to právě snášela z komory do kuchynky. Janinko, my vám jdeme pomoci. To jsme hloupí, že nás to dřív nikdy nenapadlo, vidíte. I toto, milé děti, vždyť já si to ještě mohu udělat sama, až leda bych nemohla. No, ale když jste přišli, tak mě pomozte. A pomohli jí. A pak se dali do práce doma. Však už bylo hodně zima. Snesli si všecko do kuchyňky, zavřeli dveře na petlici, zastrčili špejlek, ucpali dveře i okna mechem a teď ať si třeba mrzne. A pomodlili se a lehli a spali a spali a spali. Och, to se jim to spalo.

0: básnička. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Kapitola 13. Podivný pavouk. Ve zdi vyschlé studny byly dveře pro žrané červotoči a hned, jak jsem se trochu vzpamatovala, zkusila jsem je otevřít. A prošla jsem jimi. Octla jsem se v úzké, tmavé a velmi krátké chodbě. Na konci ji úplně zahrazovala velká pavučina a za ní se rozvírala propast. Tam asi byla pravá studna, protože jsem slyšela šplouchání vody, jako kdyby tam někdo ploval. Najednou se z propasti vynořil ohromný pavouk, zachytil se okraje, vyšvihl se nahoru a posadil se doprostřed pavučiny. Byl oblečen jako potápěč a zatímco jsem se na něho dívala oněmělá hrůzou, sundal si potápěčskou helmu z hlavy a hodil ji na zem.
1: Kdo tě sem posílá?
0: Vyjel si na mne hrozivým hlasem. Byla jsem tak vyděšená, že jsem jen těžce vykoktala.
2: Její excelence šedozelená, pane.
0: Po těch slovech hlas pavouka trochu zjemněl.
1: Ale divím se, že její excelence ti dovoluje vstoupit do začarovaného lesa.
2: To jen proto, abych se dostala k jejímu nejlepšímu příteli, Krtkovi Něžně Černému.
0: Troufala jsem si říci.
1: Pak je to ještě horší, protože abys došla k panu Něžně Černému, musíš projít bludištěm. Skoro každý tam zabloudí a dostane se do tajemné jeskyně, kde sám princ Jaro oživuje květiny. A víš přece, že královna Flóra odsoudí na smrt každého, kdo by chtěl vyzvědět tajemství z rodu květin.
0: Jeho slova nebyla nijak potěšující, ale rozhodně bylo lepší zkusit to s bludištěm, než se nechat chytit na cestě.
2: Dostanu-li se k panu Něžně Černému, budu zachráněna.
0: Pomyslela jsem si a proto jsem odpověděla.
2: Buďte bez starosti, pane, však já se z bludiště dostanu.
0: Byla jsem o tom pevně přesvědčena, protože jsem už jednou byla v bludišti na pouti a věděla jsem, že se vždycky najde cesta ven.
1: To je možné,
0: řekl pavouk.
1: Ale protože chci mít jistotu, dám ti hádanku. Odpovíš-li správně, pak tě skutečně posílá excelence šedozelená a já tě dopravím do začarovaného lesa.
2: Jak si přejete?
0: Souhlasila jsem, ale zbledla jsem jako křída. Hádanky totiž moc dobře luštit nedovedu.
1: Jaká je to květina?
0: Ptala se mě pavouk.
1: Jejíž lupínky se obnovují každý den a která je krásnější než naše královna.
2: To je slunce,
0: zvolal jsem. Okamžitě jsem si vzpomněla na to, jak je všechny květiny zbožňují. Pavouka jistě překvapilo, že jsem mu tak rychle odpověděla, ale vůbec to nedala na sobě znát. Sestoupil ze své pavučiny a svlékl si potápěčský oblek.
2: Vy žijete ve vodě?
0: Zeptala jsem se.
1: Ano, dohlížím na mladé lekníny, jsou tuze neposedné. Stále chtějí nahoru na vodu a to se jim nesmí dovolit, dokud nevyrostou.
0: Za řeči pavouk rozvinul hedvábnou šňůru, kterou měl obtočenou kolem pasu. Připevnil oba konce ke klenbě chodby, požádal mě, abych si sedla na tu narychlo udělanou houpačku a začal mě rozhoupávat. Nebránila jsem se, protože jsem byla celá ustrašená a udivená. Rozhoupal mě, až jsem se špičkou nohy dotkla středu jeho sítě. Zčista jasna mě vyhodil do vzduchu, ani jsem si vlastně neuvědomila, co se to se mnou děje, a už jsem měkce dopadla na vysoký mech, jako na koberec.
3: Nestalo se ti nic?
0: Ptalo se mě najednou mnoho tenkých hlásků. Znepokojena jsem si prohlížela koberec a zjistila jsem, že se skládá z tisíců mechových snítek. Stály v řadách jako vojáci, natlačeny na sebe tak těsně, že by mezi ně nevklouznul ani špendlík. Paže měly rozpřaženy a držely se jedna druhé, že tvořily jakousi pevnou klenbu. Upírali na mne svá něžná očka s němou prosebnou otázkou a tak jsem jim rychle odpověděla.
2: Nic se mi nestalo, dopadla jsem jako na polštář.
3: Jsme šťastní, že jsme mohli nějak pomoci přítelkyni excelence šedozelené.
0: Volali všechny najednou. Spozorovala jsem, že ty, na kterých jsem dosud seděla, už těžce oddychují a proto jsem vstala, aby si mohli odpočinout. Stála jsem na cestě, která vedla přímo do začarovaného lesa, jak to označoval šíp na tyči po mé levé ruce. Ale protože jsem měla z bludiště strach, rozhodla jsem se, že se na ně vyptám mechových snítek.
3: Musíš dát dobrý pozor, abys opravdu nezabloudila,
0: vysvětlovali mi.
3: Pan Něžně Černý miluje bezpečný a klidný úkryt a vychází jen velmi zřídka. Nejistější bude, když se zeptáš žlutých slimáků, které potkáš cestou. Ale vyhni se červeným a modrým slimákům. Ti by tě zavlekli do tajemné jeskyně, kde by ti hrozila smrt.
2: Děkuji vám všem.
0: Loučila jsem se s nimi a odvážně jsem se vydala na cestu.

0: Piggy vtip.
1: Jirka si stěžuje.
2: Asi mi otekl prst.
1: A jak si to poznal? Ptá se maminka.
2: Nevejde se mi do nosu.
3: Ještě, že je to jen vtip.

Česká pohádka Kmotr Matěj. Kmotr Matěj šel navštívit kmotra Jíru. Nedaleko statku potkal kmotrova chlapce. Co dělá tatík Jozívku? Ptá se ho. Právě chtěl jíst, ale když vás viděl okny, kterak k nám jdete, vstál a nechal jídla, odpověděl pravdomluvný hoch. A proč pak? Inu otec povídal, že byste nám mnoho snědl, a proto matka to musela honem všecko schovat. A kam pak to schovala, Jozívku? Huzdala na pícku, kýtu na kamna, klobásy se zelím do trouby, buchtu na mysník a dva džbány piva pod lavici. Kmotr neptal se dále, usmál se a vešel ke kmotrovi. I pozdrav tě Bůh, vítal ho Jíra. Škoda, že si nepřišel o chvilku dříve, mohl si s námi jíst. Náhodou nám dnes nic nezbylo a tak ani nevím, čím bychom tě uctili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Přihodilo se mi na cestě cosi neočekávaného. A co? Povídej. Zabil jsem ti hada, zrovna k tobě na cestě. A ten had měl tak velikou hlavu, jako je ta kýta, co máte na kamnech. A tlustý byl jako ta hus, co je na pítce. Bílé masíčko ti měl jako ty buchty, co jsou na mísníku. A dlouhý pak byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí ve vaší troubě. A krve ti bylo v něm tolik, jako piva v těch dvou džbánech, co tamto stojí pod lavicí. Dobře to Matěj vyvedl. Kmotr Jíra se zastyděl za svou skoupost a protože nemusela jídlo a pití postavit na stůl. A oba teprve hosta pohostili, že si nemohl stěžovat.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, kluci a holky, zdravím taky tebe, Piggy, ahoj.
2: Ahoj, Hanko, kluci a holky, dnes cvičíme s Hankou Kivichovou. Ahoj, ahoj, Hanko, Hanko,
1: ahoj,
2: Hanko,
1: ahoj, ahoj, ahoj. V některých z předchozích dílů jsem vás učila, jak správně držet tělo, a to proto, abychom chodili rovně, vzpřímeně, hrdě a hlavně, abychom se, co, Piggy?
2: Abychom se...
1: zdravě vyvíjeli.
2: Já jsem zdravej jako zdravice.
1: Mám na tebe ještě další otázku. Stejně důležité je také pro naše svaly, aby byly co, Piggy?
2: Aby byly, Hanko. Pro svaly je důležité, aby hlavně byly.
1: Aby byly pevné a do třetice, to znamená, že se musí co s těmi svaly dělat? Musí se posilovat. A jdeme dál ve výuce. A to hlavně musíme posilovat střed těla, tedy přímé břišní svaly a také svaly zádové.
2: Počkej, Hanko, teď jsem zmatený. Tak střed těla to je, kde mám bříško
1: třeba? Střed těla je to, kde máš pupík, takže svaly břišní najdeme jak nad pupíkem, tak pod pupíkem. Děti, dejte si tam ruce, zaťukáme si. Já mám jednu ruku nad pupíkem, druhou pod pupíkem,
2: Hanko,
1: a jdeme na bubínek.
2: Lechta.
1: Tak budeme bubnovat, sám už si říkal, na bubínek, tak jdeme bumtarata na buben, tam máme pupík a zároveň si dáme ruce dozadu a tam najdeme svaly zádové. To je všechno, co jsem chtěla na úvod říct, a těmto partím se teď budeme věnovat, to znamená, že budeme cvičit.
2: Já když si zachrochtnu, tak mám kopítka na zádech a pod těmi kopítky mi ta záda dělají klop, klop, klop, když dělám...
1: Přesně tak, přesně tak. My se samozřejmě samotnému dýchání budeme v některém z dalších dílů věnovat, ale teď bych chtěla zůstat u samotného posilování břišních svalů. A napadá mě, Piggy, pojď pozvat i maminky, ať si jdou zacvičit s dětmi, protože co si budeme povídat, maminky potřebují své pupíky, co?
2: Maminky potřebují své pupíky, hlavně potřebují pupíky.
1: Posilovat, takže...
2: Hanko, tak to ten můj pupík asi taky potřebuje.
1: Ten tvůj pupík to potřebuje jako sůl. Oni totiž potřebují všechny pupíky. Takže my se teď, děti,
2: tak maminky,
1: Piggy,
2: pojďte si se mnou posílit pupík.
1: Maminky, děti, Piggy, lehneme si teď na zádička. Piggy mu se nechce, tomu se nechce.
2: No mě se právě chce.
1: Tak, teď už můžu říct, že Piggy leží. Vy, děti, doufám také. Dáme si fajfky, to znamená, že nebudete mít na nožičkách dopnuté špičky, ale ohnete je do flexu.
2: Já myslím, že si dám fajfky do pusy.
1: Nedáš si fajfky do pusy. Toto, tu fajfku totiž uděláme ze svých chodidel. Ležíme rozplácle na zemi, z chodidel uděláme fajfky, ruce si položíme, Piggy na prsa. Křížem na prsa si položíme ruce.
2: Křížem jako Turek.
1: Jako Turek, stejně jak když sedíte v tureckém sedu, ale tentokrát turecký sed dělají vaše tlapky. Zdvihneme hlavu, bradu přitáhneme směrem k rukám a teď držíme. A držíme a já počítám do 10, nepouštíme záda, máme pořád hlavu zdviženou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a položíme se na záda. Ruce položíme na podložku, rozložíme dlaněmi vzhůru. Ještě jednou dáme jednu ruku křížem na rameno,
2: druhou.
1: Zdvihneme hlavu, bradu táhneme směrem na hrudní kost, to nevím, jestli nebude těžký, hlavu táhneme směrem k pokrčeným rukám a zase počítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a pauza. Piggy, jak se ti cvičilo, děti, jak se vám cvičilo?
2: Moc dobře tedy.
1: Moc
2: ne,
1: dobře
2: to znamená,
1: tedy ne.
2: Že mám asi ty svaly nějaké.
1: Přesně tak. Takže vy, kteří jste zjistili, že vás při posilování to bříško bolelo, tak je to informace o tom, že by chtělo posilovat. A my se tomu teď ještě jednou budeme věnovat a pak už se s vámi rozloučím. Takže ležíme na zádech. Máme natažené nohy. Z chodidel uděláme fajfky.
2: Fajfky už umím.
1: Jednu ruku křížem na prsa, druhou ruku křížem na prsa. Nadechneme se teď. Nosem by to bylo lepší. Zdvihnu hlavu a přitáhnu si bradu směrem k pokrčeným rukám. A držím a já počítám, zadeček stáhněte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Piggy, ty spíš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A pauza. Tak, milé děti, pro
2: Hanko,
1: dnešek je to všechno.
2: Hanko, mě už to šlo teď líp.
1: Já ti taky tleskám a určitě, až se uvidíme příště na cvičení, se budeme věnovat opět posilování bříška. Ahoj, děti!
2: Ahoj, děti! A maminky!
1: A maminky!
3: Nezapomněli jste, o čem byla řeč? Že jsem přišel k Mánice na návštěvu a taťula s bábinkou si umanuli, že nás laskavě poučí, jak se chovat, nechovat, zachovat, schovat je. No to ne, zkrátka o abecedě slušného chování. Viď, Máni?
4: No, je to hrůza.
5: Cože?
4: No, jak málo toho víme, pane Spejble.
6: Ale když už jste začali o té návštěvě, věnujeme jí 7. radu.
4: Ať jsi hostitel či host,
3: pamatuj na zdvořilost.
6: Začíná to už zvoněním.
4: U dveří.
6: Kde jinde?
4: Taky mi můžeš zvonit v uchu.
6: Děti. I když se třeba zrovna chystáme do divadla, neřeknu, koho to sem čerti nesou.
3: Neboť Mánička by se hned mezi dveřmi zeptala. Jejdananky, pane Spejble, kolik čertů vás přineslo?
4: Tedy tak nevychovaná nejsem, víš. Řekla bych hezky slušně. Dobrý den, pane Spejble, vy jste nám tu právě chyběl.
5: Návštěvu přece nemůžeš tak urazit, Máničko.
4: Jo, a přijdu kvůli ní o divadlo. Akorát.
6: Ale nepřijdeš. Slušně vychovaný návštěvník se omluví, že přišel nečekaně a zeptá se, jestli nepřišel nevhod.
4: Ale co, když není slušně vychovaný? Aha, a nezeptá se. Aha.
6: No tak se mu omluvím já.
4: Že není slušně vychovaný?
6: Ne, že se mu nemohu věnovat a pozvu ho na jindy. Vždycky to jde slušně. Když nikam nejdeme...
3: Tak jste doma.
6: No jistě. Ale zůstaneme...
3: Doma i dál.
6: Ano, ale v čem?
3: Asi v pokoji. Ale... Návštěvu přece nepotáhnete do koupelny a nestrčíte ji pod sprchu.
6: Zůstaneme v domácím úboru. Kvůli návštěvě se nepřevlékáme.
5: Ano, když to pozvanou návštěvu přijímáme v jakém úboru?
4: Joj, Danonky, spodním.
3: Prosím tě, sportovním.
5: No, no, vezmej si plavky a ploutve.
4: No, a návštěva si tě plete s rybou, že ano?
5: Ano, chtěl jsem říct v úboru společenském přece.
4: Společenském.
5: Host taky nepřijde jako strašák do zelí.
6: Pokud se host v našem bytě nevyzná, buď ho zavedu...
4: Do cizího bytu.
6: Do pokoje sama. A nebo na po...
3: Na povidla do špíže.
6: Ne, napovím pohybem ruky, do kterých dveří má vejít. A v pokoji hosta zaprvé posadím.
3: On si neumí sám sednout. Ha, to máte pěkné hosty.
6: To znamená, že mu nabídnu nejpohodlnější místo. A za druhé
4: mu nabídnu pohoštění.
6: Hned po příchodu, aby si myslel, že ho máš za hladovce. Za druhé se s hostem bavíš.
3: Ano, můžeme se koukat na televizi.
5: Jo, a nevadí ti, že hosti třeba něco povídá?
3: To mi tedy vadí, tatí.
5: Takže televizi co?
3: Pustím víc nahlas, aby ho překřičela.
5: Neotvíráš, šmankote. Přišel navštívit tebe a ne televizi.
3: Ale tati...
5: Což neznamená, že budeš mlít pusou sám a jeho nepustíš ke slovu.
6: Ano. Mnoho nemluvíš a spíš...
3: Já když spím, tak nemluvím vůbec.
6: Ale neříkám, že usneš, ale spíš...
3: Nevím jak vy, ale já musím usnout, abych spala.
6: Horvinku, mnoho nemluvíš, spíš nasloucháš hostovi.
5: Přitom nezýváš, nekoukáš, kde co lítá. Hostovi se musí dostat...
4: Pohoštění.
5: Plné pozornosti. S tím vím pohoštěním pořád. Nepřišel se nadlábnout, že ano?
6: Ano. Nejvíš mu po chvilce nabídneš malé občerstvení.
3: Povidla.
4: Náhodou ne. Třeba na něj pootevřu okno.
6: No, to by snad nestačilo, Máničko.
4: Aha, no tak otevřu okno do kořán.
3: Pane jo, už vidím, jak se hosti tlačí u vašich dveří, Máni.
4: K nám.
3: Ne, kde pak od vás.
4: Ono taky záleží na hostovi, víš.
6: Ano, i host musí dodržovat určitá pravidla, že?
5: Ano, a prvním je dodržet domluvenou dobu návštěvy, ano. Jinak se musí včas omluvit. Jaký důvod může být omluvou, hurvínku? No, třeba nemoc, že ano?
3: Nebo onemocnění.
6: Ale no, to je přece to též. Řekni nějaký jiný důvod.
3: Choroba.
6: Něco úplně jiného, nevíš?
3: Jasně, že vím. Úplně jiná choroba.
5: Ano, to je pořád dokola. No. Ale nějaká nečekaná povinnost.
6: Ano.
5: Třeba. Ovšem, když pozvaný na návštěvu zapomene, je to...
3: Zapomnětlivost.
5: Ne, je to známka...
4: Sklerózy, že ano.
5: Naprosté nevychovanosti, Máničko. Naopak slušnost je přinést drobnou pozornost. Například, no... No, kvě. No, kvě.
3: Květák.
6: Ale...
5: Květiny, šmangoté, které ovšem napřed vybalí z papíru.
6: Také musí vědět, kdy se má zvednout.
3: A zbytek návštěvy prostojí.
6: Ale ne k odchodu. Při loučení poděkuje za příjemné chvíle a ne za pohoštění, protože...
3: To stejně nestálo za řeč.
6: Ne, protože se nepřišel najíst.
5: Ale o jídle bude řeč teď.
0: Tiki kalendář! To je vůně, dnes je 20. června.
7: A svátek má Květa.
0: Je. To je krásně vůňavé jméno, pochází z latinského jména Flora.
7: A znamená kvetoucí nebo květinová. Takže milým květuškám posíláme sváteční kytičku. Ta voní, viď?
0: Já. Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: zlo už.
1: Druhá kapitola. Když nastal velký den cesty, probudil se mumínek velmi brzy a běžel se podívat k oknu, jaké je počasí. Stále bylo zamračeno. Mraky ležely nízko na kopci a v zahradě se ani lísteček nehnul. Čenichu, vstávej, jedeme, zavolal mumínek a seběhl po schodech do kuchyně. Připadal si ohromně smělý a nesmírně silný. Maminka jim balila na cestu obložené chlebíčky a na stole v salonu ležela spousta tlumoků, košíků a krabic. Milá maminko, pravil mumínek, je vyloučená věc, abychom všechno brali sebou, vždyť by se nám vysmáli. V opuštěných horách je chladno, odpověděla maminka a přibalila jim dva svetry a pánev. Máš kompas? Samozřejmě, odpověděl mumínek. Nemohla bys nechat doma aspoň talíře? Chtěli jsme jíst na zelených listech. Jak si přeješ, miláčku, řekla maminka a zase si talíře vzala. Tatínek vám dává do pořádku prám. On datra spí. Kde je čenich? Tady, odpověděl čenich nazlobeně, jak bylo jeho raním zvykem. Byl tak ospalý, že měl celý obličej pomačkaný. Vyšoural se na schody, podíval se na misku s mlékem a okamžitě se probral. Miska již nebyla plná, určitě mléka někdo upil, kotě tam bylo. Určitě se vrátí a třeba se posadí a bude na něho čekat, až přijde zase domů. Pak by mu mohl být celý vesmír ukradený. Na břehu řeky ležel připravený prám s rozvinutou plachtou. Držte se uprostřed řeky, řekl tatínek. A až uvidíte něco nezvyklého s kulatou střechou, tak je to observatoř. Ondatra říkala, že tam bydlí spousta profesorů, co mají na starosti jenom hvězdy a nic jiného. Velké a malé, prostě všeho druhu. Vytáhněte kotevní lano. Zatím ahoj. Ahoj, ahoj, volal mumínek s čenichem. Prám se dal do pohybu po proudu řeky. Mějte se dobře, volala mumínková maminka. A vraťte se v neděli domů. Budeme mít piškotový dort s ovocným želé a šlehačkou. Nezapomeňte si vzít vlněné kalhoty, když bude chladno. Prášky na bolení břicha jsou v levé boční kapse. Prám však už minul první zákrut řeky a před cestovateli se prostírala řeka. Neobydlená a vábící do neznámých dálek. Zanedlouho se břehy zvýšily a v dálce se jako stín tyčily k nebi opuštěné hory. Řeka byla stejně šedivá jako nebe a panovalo naprosté ticho. Ptáci nespívali, na vodní hladině sebou nemrskala žádná ryba a po observatoři ani vidu, ani slechu. Čenich trval na tom, že bude kormidlovat, ale za chvilku se unavil. Už tam budeme? Zeptal se. Tohle je cesta nesmírně velkého významu, odpověděl mumínek. Jen nemnoho tvorečků se něčeho podobného může účastnit. Ale nic se neděje, namítl čenich. Jenom pořád stejně šedivé hřbety a nic na práci. Mohli jsme lovit perly a udělat poličky v jeskyni? Perly, odpověděl mumínek. Vždyť to byly jenom bílé kamínky. Tohle je ovšem vážná věc, chápeš? Svět může kdykoliv zaniknout a my tady jsme kvůli tomu, abychom zjistili, co se dá v té záležitosti podniknout. Včera si nemluvil o ničem jiném, než o nebezpečných hvězdách. No, co? To bylo včera, řekl čenich. Řeka tekla zvolna dál, šedivá a tichá. Za soumraku spatřili asi 50 hatifnatů plavících se na východ. Letos vytáhli pozdě, poznamenal mumínek. Viděl jsi je někdy zblízka? Nic neříkají a o nikoho se nezajímají. Jenom jedou a jedou, mávají tlapkami a upírají zrak na obzor. Tatínek říká, že nikdy nedorazí, kam chtějí a pořád touží někam jinam. Čenich se díval na hatifnaty. Byli velice malí, bílí a neměli obličeje. Ne, odpověděl po chvíli. Žádného jsem zblízka neviděl a ani potom netoužím. Pojedeme ještě dlouho? Mumínek vzdychl a v dalším zákrutu se ujal kormidlování prámu sám. A v tom spatřil na břehu u řeky něco neobvyklého, něco podobného světležluté homoli cukru. Byla to první veselá barva, kterou za celý týden uviděl. Co to je? Vykřikl čenich. Observatoř? Ne, řekl mumínek, to je stan. Žlutý stan a uvnitř svítí světlo. Když připluli blíž, uslyšeli, jak ve stanu někdo hraje na foukací harmoniku. Mumínek přeložil kormidlo. Prám se zvolna otočil k pevnině a bezpečně se zastavil u břehu. Halo? Zavolal mumínek opatrně. Hudba ustala. Ze stanu vyšel nějaký divous ve starém zeleném klobouku a s dýmkou v ústech. Ahoj, řekl. Hoďte sem to kotevní lano. Nemáte náhodou na palubě trochu kávy?
0: Celou plechovku, vykřikl čenich. Cukr taky, já jsem čenich. Ujel jsem aspoň 100 mil, skoro celou cestu jsem kormidloval a mám doma tajemství, které začíná na K a končí na E. Tohle je mumínek, jeho tatínek postavil celý dům.
1: Opravdu, řekl divous a zadíval se na ně. Já se jmenuji Šňupálek. Udělal před stanem ohýnek a postavil na kávu. Ty tady bydlíš úplně sám? Zeptal se mumínek.
2: Bydlím tak trochu všude, odpověděl Šňupálek a přinesl 3 šálky. Dnes jsem zde, zítra jinde. To je velká výhoda, když se bydlí ve stanu.
1: Vy někam cestujete? Ano, do observatoře, odpověděl mumínek vážně. Chceme se podívat na nebezpečné hvězdy a zjistit, zda je vesmír opravdu černý.
2: Tak to bude dlouhá cesta, poznamenal Šňupálek.
1: Pak se na delší dobu odmlčel. Když byla káva uvařená, nalil jí do šálku a řekl.
2: U komet nikdy nevíme, na čem jsme. Přilétají a odlétají, jak se jim zlíbí. Třeba sem vůbec nepřiletí.
0: Co to je kometa? Zeptal se čenich.
1: A oči mu stemněly.
2: Ty to nevíš? Řekl Šňupálek. Copak se nejdete podívat na nebezpečné hvězdy? Kometa je osamělá hvězda, která ztratila hlavu, řítí se vesmírem a má za sebou žhnoucí ohon. Všechny ostatní hvězdy obíhají po pravidelných dráhách. Kometa se však může vynořit kdekoliv.
1: Taky tady.
0: A co potom?
1: Zašeptal čenich.
2: Nastala by pohroma, odpověděl Šňupálek. Celá země by se rozbila na kousky.
1: Jak to všechno víš? Zeptal se ho mumínek zvídavě. Šňupálek pokrčil rameny.
0: Říká se to. Chcete přilít kávu?
1: Ne, děkuju, odpověděl mumínek. Nemám už na kávu chuť.
0: Já taky ne, vybuchl čenich. Mně je špatně, půjdu zvracet.
1: Dlouho bez hlesu seděli a dívali se na pustou krajinu. Šňupálek vytáhl foukací harmoniku a zahrál nějakou neznámou večerní písničku. Nyní bylo nebezpečí pojmenováno. Kometa. Mumínek se podíval na nebe. Bylo šedé, klidné a všední. Jenže teď věděl, že někde za mrakovou pokrývkou na ně letí planoucí hvězda, kometa s dlouhým zářícím ohonem a čím dál víc se přibližuje.
0: Kdy sem přiletí?
1: Zeptal se mumínek najednou.
2: To asi vědí ve vaší observatoři, odpověděl Šňupálek a zvedl se. Dnes večer to ale určitě ne.
1: Neuděláme si malou procházku, než bude tma?
0: A kam?
1: zeptal se Čenich ustrašeně. No, kamkoliv, odpověděl Šňupálek.
2: Jestli ovšem chceš za každou cenu někam jít, tak se třeba můžeme podívat do strže s granáty.
0: S granáty? Zvolal Čenich. Jsou pravé?
2: To nevím, odpověděl Šňupálek. Krásné, ale jsou.
1: Vydali se tedy do pusté krajiny. Lezli opatrně mezi balvany a pichlavým křovím.
2: Kdyby svítilo slunce, jiskřili by ještě víc, poznamenal Šňupálek.
1: Čenich neodpověděl. Vousy měl očekáváním naježené a nevolnost ho úplně přešla. Tápali divokou roklí, jejíž půda byla protkána hlubokými trhlinami. S nastávajícím soumrakem se kolem nich rozhostilo pochmurné ticho. Hovořili spolu šeptem. Jděte opatrně, řekl Šňupálek potichu. Tady je to. Naklonili se a podívali se dolů. Na dně úzké rozsedliny se v mizivém světle třpitily myriády červených kamenů, spousty malých komet v černém vesmíru.
0: Jsou všichni tvoje? Zašeptal Čenich.
2: Dokud tady bydlím, tak ano, řekl Šňupálek nedbale. Patří mi všechno, co vidím, a to mi dělá radost. Jestli chceš, tak mi patří celá země.
0: Myslíš si, že bych jich si mohl pár vzít?
1: Zeptal se Čenich toužebně.
0: Dala by se za ně koupit plachetnice nebo kolečková lyže?
2: Vezmi si jich, kolik chceš, odpověděl Šňupálek se smíchem.
1: Čenich začal do rozsedliny opatrně slézat. Poškrábal si přitom čumák a několikrát mu nechybělo mnoho k pádu, ale zatěl zuby a lezl dál. Když se konečně ocitl u svého cíle, zhluboka se nadechl a rozechvělými tlapkami začal granáty sbírat. Co byly mumínkovi kamínkové perly proti tomuhle? Třpitivá hromada byla stále větší a Čenich postupoval pořád dál do rozsedliny, štěstím celý bez sebe.
2: Haló, zavolal Šňupálek zhora. Nevylezeš už?
0: Ještě ne, křičel Čenich. Je jich tu přece taková spousta.
2: Padá rosa a za chvilku se ochladí, ozval se Šňupálek znovu.
0: Ano, ano, odpověděl Čenich. Hned to bude.
1: A šel do rozsedliny ještě dál. Svítili mu tam vstříc dva velké rudé granáty. Tu se ale stalo něco strašného. Granáty se pohnuly, zamrkaly a daly se do pohybu. Za nimi se vleklo šupinaté tělo, které při pohybu po kamenech mrazivě chřestilo. Čenich jenom vykřikl, pak se obrátil a dal se na útěk. Skákal, uháněl a pádil v divokém úprku ke skalní stěně a s tlapkami vlhkými hrůzou se po ní začal šplhat. Pod ním něco tiše a hrozivě syčelo. Co je s tebou? Ptal se ho mumínek. Proč tak spěcháš? Čenich neodpověděl, jenom šplhal a šplhal a když vyběhl nahoru, zhroutil se jako hromádka neštěstí. Mumínek a Šňupálek se naklonili nad rozsedlinu a podívali se do ní. V hlubině spatřili obrovskou ještěrku přikrčenou na hromadě granátu. Přime, oháňce, zašeptal mumínek. Čenich seděl na zemi a plakal. Už je to za námi, pravil Šňupálek. Neplač, miláčku.
0: Granáty, vzlikal Čenich. Ani jeden jsem si sebou nevzal.
1: Šňupálek se posadil vedle něho a pravil vlídně.
2: Já vím. Všechno se stane těžkým, když chceme věci vlastnit, nosit je sebou a mít je. Já se na ně jenom dívám. A když jdu pryč, odnáším si je v hlavě. To mi dělá větší radost, než nošení zavazadel.
0: Mohl jsem je mít v baťohu, řekl Čenich zničeně. Dívat se na věci přece není totéž jako okusit je a vědět, či nám patří.
1: Vstal a hlučně se vysmrkal do tlapky. Pak zamyšlení a posmutnělí putovali tmící se roklí naspět. Díky Šňupálkovi bylo další cestování mnohem veselější. Hrál jim písničky, které dosud nikdy neslyšeli, naučil je pokr a jak se loví ryby na třpitku. A vyprávěl bláznivé a neuvěřitelné příběhy.
3: Mám pro vás novou Piggy básničku.
4: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
3: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
4: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
3: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
5: A jestli se vám básnička líbí,
3: běžte na www.piggy.cz
5: a tam ji najdete.

Sluníčko, sázíme, sázíme, co by roste, nevíme. Pod neprášky jsou to hrášky, bez debat.

0: Co má puč melout nejradši? Jednou pozvala Stonožka, Čmeldu a Brumdu na medové koláčky a každý dostal napít tolik sladké šťávy, kolik chtěl a kolik snesl. Tohle máme ze všeho nejradši, pochvalovali si čmeláci. Hlavně, že už nám nikdo neříká dost, bude vám špatně. A co máš nejradši ty, Stonožko?
1: Stonožka chvíli přemýšlela.
0: Já mám nejradši dlouhou procházku. Já chodím tak dlouho, dokud se pořádně neprojdou všechny moje nožky.
1: Čmeláci koukali na Stonožku s otevřenou pusou a představovali si, jak venčí tu svou stovku nožiček jednu po druhé.
0: Páni, kdo by to do staré Stonožky řekl? A co uděláš po té procházce? Chtěli vědět. Namočím si nohy do bylinkové lázně. A pak? Pak si navléknu nové ponožky a měkké bačkůrky. A pak? Pak se trošku něčím osvěžím. Čím? Zajímal se Čmelda. Něčím osvěžujícím, viď, Stonožko? Řekl Brumda a podíval se přísně na Čmeldu, proč se tak hloupě vyptává. Stonožka se jen usmála a pobídla čmeláky, aby ještě jedli a pili, když jim tak chutná. Ale v tom se to stalo. Všechno se zatřáslo, koláče se rozkutálely, šťáva rozlila a s velikým rámusem se mezi ně svalil puč melout.
2: Pardon, nechtěl jsem rušit, ale trošku jsem uklouzl.
1: Omlouval se.
2: A jestli se tu něco mou vinou polává,

0: Tak se máte a co tu děláte?
1: Zrovna jsme si tady vyprávěli, než si nás přerušil, co máme nejradši, vysvětlovala Stonožka.
0: Já mám nejradši svoji pučmeloutku,
2: prohlásil okamžitě pučmelout.
1: Radši než medové koláčky a než sladkou šťávu? Radši než všechny poklady světa? Chtěli vědět Čmelda a Brumda.
0: Jo, jo,
2: zamilovaně přikyvoval pučmelout.
0: Ona je můj poklad. Ona je má nejlepší paní pučmeloudová na světě.
2: Jinu, pučmelout musí vždycky trochu přehánět, pomysleli si čmeláci. A Stonožka řekla, že pučmeloutku má rád každý.
0: Aby neměl,
2: přerušil Stonožku pučmelout a začal se chlubit, co všechno jeho znamenitá žena dovede. Číst i psát, hrát na housle, spravovat boty, počítat i vařit.
0: Vaří dobře a hodně,
2: liboval si. Je to na tobě vidět, zarazila ho Stonožka. Ale pověz nám, co umíš a děláš ty?
0: Každý den své nejmilejší nosím párek, dárek,
2: chlubil se pučmelout. Čmelda s Brumdou hned chtěli vědět, jaký, protože kromě medových koláčků a sladké šťávy měli ještě ze všeho nejradši dárky. A tak pučmelout vypočítával.
0: Kytičku, kamínek, lísteček, ještě jeden lísteček, jiný kamínek.
1: A modré z nebe si ji už někdy přinesl?
2: Zeptala se Stonožka. Pučmelout přemýšlel, ale ať vzpomínal, jak vzpomínal, na modré z nebe se nepamatoval. Ani nevěděl, jestli by zrovna o tohle jeho pučmeloutka stála.
1: Nejlepší bude, když se jí zeptáš, poradili mu Čmelda a Brumda.
2: Koho by v tu chvíli napadlo, co ještě všechno kvůli modrému z nebe pučmelouda potká? Začalo to tím, že běžel domů, ale paní pučmeloudová tam nebyla.
0: Kam jen mohla jít?
2: Vrtalo mu hlavou.
1: Na návštěvu k bouci Morušovému,
2: prozradil kvapník, který vždycky všude byl a všechno věděl. To se tedy pučmeloudovi ani trochu nelíbilo.
0: K bouci Morušovému? Proč zrovna k tomu nafoukanému bouci? Co když jí bourec daruje hedvábný šátek?
2: Uvažoval pučmelout.
1: Hedvábný šátek? Jeho nejmilejší od pučmelouda nikdy nedostala. A teď jí má slušet šátek od nějakého ošklivého bource?
2: Pučmelout se rozhodl, že už nebude na nic čekat a pro modré z nebe půjde hned. Až se pučmeloutka vrátí domů, hedvábný šátek hned zahodí, protože tam na ní bude čekat hromada modrého z nebe. Ale na modré z nebe se nedosáhne tak snadno, jako třeba na švestky. Ani setřást dolů se nedá. Je moc vysoko a je třeba si pro ně vyletět. Jenže jak?
1: Křídla půjčuji nerada,
2: řekla jedna jeho známá noční můra.
3: Ale že si to ty, tak dobrá.
2: Přes den je nepoužívala a pučmeloudovi je půjčila, protože pučmeloutka byla její nejmilejší kamarádka.
3: Ale do večera tě v pořádku vrátíš, ano?
2: Pučmelout nikdy nelítal, nebyl na křídla zvyklý a teď ho tlačili dozad. Ale co by kvůli své nejmilejší nevytrpěl? Mával jimi, třepal, poskakoval sem a tam. Nakonec se odlepil od země a sláva! Konečně začal i stoupat vzhůru.
0: Jde mi to, docela mi to jde,
1: Pochvaloval si a funil námahou,

0: se mu podařilo vznést se nad vrcholek třešně. Jen tak dál, Pučmeloude, povzbuzovali ho dole Čmelda s Brumdou.
1: A hlavně musíš ještě o kousek výš, křičela Stonožka. Jsi pořád moc nízko.
0: Dál a výš a ještě kousek, opakoval si Pučmeloud, když se konečně začal natahovat po modrém z nebe. Ale ať se natahoval, jak chtěl, modré ne a nechytit. Vzdychal. Už nemůžu dýchat. Určitě jsem strašně vysoko a začíná tu být řídký vzduch. Znovu se natáhl, ale marně. Modré z nebe mu vždycky proklouzlo mezi prsty. A ke všemu ho něco zašimralo v nose. Pučmeloud kýchnul tak mocně, až udělal ve vzduchu kotrmelec a začal padat.
1: Roztáhni křídla, volali na něho čmeláci. Musíš plachtit, radila Stonožka.
0: Ale Pučmeloud se řítil dolů střemhlav tak rychle, že na křídla bylo stejně pozdě. A pak, bum, přistál jen to žuchlo. Čmeláci a Stonožka k němu hned běželi, ale nejrychleji ze všech utíkala Pučmeloutka.
2: Jau, chtěl jsem ti přinést modré z nebe, ale ouvej,
0: naříkal Pučmeloud,
2: mám pro tebe jenom tuhle bouli.
0: Pučmeloudka mu bouli pofoukala.
3: To je boule z lásky, usmívala se. To nic není. A když ji zavážeme hedvábným šátkem, který jsem ti přinesla od bource Morušového, už za chviličku o ní nebudeš ani vědět.

Peciválek. Zaječí matka přihopkovala k šípkovému keři. Stál na mezi v plném květu a díval se po polích jako veliká růžová kytice. Každý rok vyháněl nové a nové pruty. Byl už tak hustý, že v zimě udržel nad sebou sněhovou střechu a za jarních plískanic nepustil do své houštiny ani vítr, ani déšť. Zaječí matka se protáhla pod keřem tak opatrně, že nezavadila o jediný trn. Potom vklouzla do pelechu. Vyhrabala jej mezi kořeny a vystlala vlastní srstí. Tam si opatrovala mladé, dokud nevycházeli do polí. Nic nepláč, Janečku, řekla dnes. Už se musíš taky podívat do světa. Věčně nezůstaneš peciválkem. Janeček, nejmenší synek, se krčí v koutku. Tiše poslouchá, myslí si, proč bych se toulal z domova? V teple se tu protáhnu, v suchu se tu vyspím. Mám-li hlad, maminka mě napojí mlékem. Je-li zima, zahřeje mě svým tělem. Tak co? Nikam nepůjdu. Ale maminka zase láká. Poléz, poléz, můj zlatý ušáčku. Kubík už venku přeskakuje brázdu. Matýsek hlídá a panáčkuje přitom jako kuželka. Jenom ty bys tu ležel jako hrouda. Janeček zalezl dále do kouta a povídá, jako by mu bylo do pláče. Když já mám ještě nožičky slabé a drápky jako nic. Proto máš nožičky slabé, že se neučíš běhat. Proto máš drápky jako nic, že je neučíš hrabat. Jen poléz, poléz a podívej se do polí. Kubíček už se pase na jeteli sám a Matýsek pozná v trávě i pampelišku. Na mezi kvetou sedmi krásy, u strouhy poměnky, u potoka blatouchy. A ty bys tu věčně ležel ve tmě a nechtěl vidět nic z té krásy? Janeček se přikrčil do kouta ještě víc a myslí si, ať si tam kluci dělají, co chtějí, já zůstanu doma. A nahlas se vymlouvá. Když já mám ještě maličká očka a světlo mě do nich píchá. Venku se ti oči rozkoukají a světlu zvyknou. Kubíček se onehdy taky bál vyjít do polí a dnes už se tam prohání jako starý. Skřivánci mu zpívají nad hlavou, křepelky tlukou z osení a kukačka z háje volá na něho vesele kluku, kluku. A Matýsek, to už je pane dokonalý rozumec, sotva zaslechne z dálky haf, haf, už peláší, aby se schoval do trní. A když z výšky něco vykřikne krá, krá, jako šipka se zabodne pod mes, aby ho nikdo neviděl. Takoví jsou to chytráci. A ty bys chtěl být pořád jen hlupáčkem? Janeček se ani nepohne. Myslí si, proč tam kluci lezou, když tam straší hafánek a krákora? A skřivánka, křepelku i kukačku by slyšeli taky až sem, domů. Ale nahlas povídá. Když já mám ještě maličká ouška. Tamhle koroptvičky mají ještě menší. A jak pěkně poslouchají maminku. Sotva se vysoukají z vajíček, už běhají, kam je stará zavolá. Sami si hledají červíčky a mušky a když se polekají žáby, sami se hrnou pod křídlo. Škoda, že takové děti nemá každá maminka. Ale jaká pomoc? Zůstaň si tedy, Janečku, tady.
My se vystěhujeme do háje. Pastvy je tam dost a schovávaček ještě víc. Tebe tu necháme. Zajíček ani nemukal. Kubík a Matýsek, ať si jdou, kam je oči ponesou, ale maminka, ta by tu měla zůstat. Kdo by ho napájel mlékem? Kdo zahříval? Kdo by mu česal kožíšek? Ale maminka se chystala opravdu na cestu. Přivinula se laskavě k Janečkovi a lítostivě se s ním loučila. Ještě jednou tě napojím, ještě jednou tě pohladím. Ale je to naposled. Potom odejdu a už se nevrátím. Janeček se mlíčka nenapil. Ani si neliboval, jak jej maminka hladí. Než se vzpamatoval, byla maminka ta tam. Pro jistotu se prošoural celým pelechem, očichal každý koutek, ale kde nic, tu nic. Vystrčil hlavu z pelechu a zavolal skoro plačky: Mami, mami. Ale nikdo se neozval. V keři bylo šero. Jenom od pelechu se táhla křovím chodba a na jejím konci svítil kotouček světla. Janeček chvíli čekal, bude-li světlo dělat haf-haf nebo křičet krá-krá. Když neříkalo nic, vylezl opatrně chodbičkou až na mez. A venku volal zase: Mami, mami. Neohlížel se, kde kvetou sedmi krásy nebo poměnky. Neposlouchal skřivánka ani křepelku. Netěšil se, jak bude přeskakovat brázdu nebo panáčkovat v osení. Jen oči otvíral do kořán, uvidí-li někde maminku. A hle, maminka seděla nedaleko na poli, ani se nepohnula. Mami, mami, mami, vykřikl radostně. Počkejte na mne, půjdu s vámi. Nikam nepůjdeš, pecivále, vrať se domů. A když já bych přece šel nejraději s vámi? Nesmíš a nemůžeš. Máš dosud slabé nožičky, maličká očka a drobná ouška. Už mi to, maminko, všecko dorostlo. Podívejte se. Tak sem pojď, uvidím, řekla maminka zase tak přísně. Zajíček se smekl z meze, lezl po poli a když se přiblížil k mamince, zkusil udělat hop. Vidíte, maminko, že už mám silné nohy? A vidím vás celou, celičkou, protože už mám veliké oči. A slyším vás i zdaleka, protože už mám bystré uši. Jenom neutíkejte a vezměte si mě sebou. Budu vás poslouchat jako křepelátko, uvidíte. Snad bude z tebe přece jen řádný zajíček. Vezmu tě tedy sebou. A teď hajdy do háje, aby se tam Kubík s Matějem nebáli. Janeček jde s maminkou a říká jí cestou: Třeba tam kluky vystraší největší žába. Ti by se polekali. Musíme si pospíšit.

0: Na větvi visí dva lenochodi.
1: První den se nic neděje. Nic se ani nepohne.
0: Druhý den taky.
1: A třetí to samé.
0: Čtvrtý den pootočí jeden lenochod hlavou a ten druhý říká.
1: Ty jsi nějak nervózní.
2: Šéfovi se neodmlouvá. Jednu vlastnost mají lichožrouti vrozenou. Tu se od lidí rozhodně naučit nemohli. Je to věrnost. Každý lichožrout je věrný svému bytnému a zůstává s ním v dobrém i zlém. V jeho bytě má svou tajnou komůrku nebo kutloch, to záleží na povaze, a když se pan domácí stěhuje, stěhuje se lichožrout s ním. Tuhle lichožroutí věrnost měl i Vasil. Když dům Vovky Šviháka jedné noci obklíčila policie a našla tam to obrovské skladiště pašovaných ponožek, mohl Vasil přečkat razy ve svém kutlochu a pak se klidně vrátit a bydlet v domě dál. Ale on nechtěl svého domácího opustit. Jenomže Vovku Šviháka šoupli do vězení. Do úzké železné kopky, kde by nemohla bydlet tajně ani myška, natož statný lichožrout. A to nebylo všechno. Švihák, na rozdíl od ostatních vězňů, musel chodit bos. U soudu dostal výjimečný trest doživotí bez ponožek. Teď už se nedalo dělat nic, pouze dát mu s Bohem. A tak se Vasil zase vydal na cesty, střídal vlaky i nádraží, až konečně uviděl město, kde stálo za to vystoupit. A právě tam ho v jednom hotelu u nádraží Padre objevil. Byl to hodinový hotel, protože Vasil se nikde nechtěl zdržet dlouho. Pořád ho to táhlo dál, víc na západ. Jen někdo jako Tulamor senior ho mohl usadit, opatřit mu stálý domov a najít zajímavou práci. A Padre to udělal. A udělal moc dobře. To Vasil mu pomohl vybudovat s pomocí všech triků, které pochytil u Vovky Šviháka, ponožkové impérium. Toto se ovšem odehrálo v době, kdy ponožky ještě měly na lichožroutím trhu svou cenu a stálo za to riskovat kvůli nim čest, svobodu a někdy i život. To všechno je minulost. Právě teď Vasil kráčel setmělou dolní čtvrtí města kolem heren a zastaváren. Blikalo jich tu na obou stranách ulice dost a dost, ale on šel najisto. Věděl, že Pepu Padráta najde v tom malém kumbále za krámem s různou železářskou veteší. Tady, mezi zámky, klíči a paklíči, se malý Pepa narodil. Tady se naučil vlásenkou nebo kouskem drátku otevřít každé dveře nebo i vrata od skladiště. Ale...
3: Vasile.
2: Mávl Pepa Padrát rukou, když vyslechl, že jde o nějakou větší prácičku.
3: Já už v oboru nedělám. Nemám důvod. Něco jsem si za život našetřil.
2: Ukázal na obrovskou železnou vanu plnou fuseklí
3: a na nějaký nový ponožtičky už nejsem ve svým věku zvědavej. Tak já ti ten důvod povím, holubku,
2: řekl Vasil a široce se usmál.
3: Ten důvod se jmenuje Tudamor senior, neboli padre, alias velký šéf.
4: Ne.
2: Vyhekl Pepa Padrát.
3: Ano, řekl Vasila, pokývala hlavu. Myslím, že si vzpomínáš, jak dopadli chlapi, co mu někdy řekli ne, nebo ne.
4: Ano.
3: Tak si seber pár pakličů a jdeme na to, Padráty.
2: Stačíši mi, Papa Padrátek, řekl Pepa. Pak zašátral rukou po stole a rozkašlal se. Pod zvednutým oblakem prachu našel krátký mosazný drátek, zapíchl si ho do svetru a vydal se s Vasilem do Eldoráda. Eldorado byl zakouřený lokál s řadou hracích automatů. Tady byl doma lichožrout s výmluvnou přezdívkou Škrtič Čango. Získal ji, a věřte, že právem, taky v těch časech, kdy se punčochy ještě štupovaly a o ponožky bývala rvačka. Z toho pozvání k šéfovi měl asi stejnou radost jako Pepa Padrát. Na žádnou větší prácičku se už necítil. Ztratil formu, zlenivěl a zvykl si na skromné, ale snadné živobytí tady v Eldorádu, kde hráči často prohrávali vlastní kalhoty i ponožky. Jediný důvod, proč si teď uvázal kolem pasu svou pověstnou škrtickou šňůru a kráčel bez odmlouvání s Vasilem a Pepou Padrátem k domu profesora Kadeřábka, se skrýval v téhle jednoduché poučce. Šéfovi se neodmlouvá.

tě na ponožky. Přišel k nám už před loni a nic mu tak nevoní, jak ponožky její.

0: Figi cvičení?
1: S Hankou.
0: Ahoj, Hanko Kynichová.
2: Ahoj, Piggy, ahoj, ahoj. Mně napadlo, že se už takovou dobu známe a já jsem se tě vůbec nezeptala, jestli chodíš do nějakého kroužku.
0: No, já chodím do kroužku a někdy do trojuhelníčku, někdy taky do čtverečku, podle toho, na co si zrovna hraju. Já si hraju tak, že někdy třeba chodím po chodníku a jsou tam dlaždice a já chodím po čáře v těch dlaždicích, takže jdu do kroužku anebo do čtverečku.
2: To mě vůbec nenapadlo, že jsem k tomu neřekla do sportovního kroužku.
0: No tak, když chodím, tak sportuju, takže ty kroužky a čtverečky jsou sportovní.
2: Tak do sportovního kroužku s dětmi. My, kde vás vede nějaký pan učitel.
0: No, tak když půjde pan učitel první a za mnou půjdou děti, tak
2: chodím. A dost. Prosím vás, otázka na Piggyho a na vás doma byla, jestli se věnujete nějaké sportovní pohybové aktivitě. Do toho už se snad nemůže nějak zamotat ten Piggy.
0: Ty myslíš takový kroužek třeba ve škole?
2: Přesně nějaký, tak.
0: Jaké jsou sportovní kroužky, Hanko?
2: Tak pojďme to našim dětem přiblížit, protože si myslím, že by každé dítě mělo mít nějakou svoji pohybovou aktivitu, kterou bude mít rádo a na kterou třeba bude vzpomínat a bude ji učit své děti. Takže třeba Pepa by mohl jít na karate.
0: To já budu učit svoje děti mlátit.
2: To je budeš učit jenom náznak toho pohybu.
0: Jo.
2: A prosím tě, odkud vlastně přišlo karate? Kdo je tady tím, kteří...
0: Karate. A karate to jsou takový ti pánové, co mají na sobě třeba to bílé oblečení.
2: Bílé oblečení. A taky se ho ale můžeš splést s tím, že bílé oblečení mají také judisti.
0: No,
2: a to je další typ kroužku, kterým by si určitě každý kluk měl projít, aby se pak uměl, dejme tomu, postarat o svoji dívku.
0: Takže moderní gymnastika, to byla taková holčičková záležitost.
2: Ano.
0: A teď máme judo. A karate. A to je klukovská záležitost.
2: Ale taky máme fotbal a hokej.
0: A to je klukovská i holčičí záležitost.
2: Dneska už ano, říkal bych fotbal určitě, u hokeje si úplně jistá nejsem, ale třeba pozemní hokej hrají holky.
0: A máme, florbal. A když se hází míček do toho košičku?
2: To je zase košíková. A když se háže přes tu síť, tak je to co za kroužek?
0: Síťovaná.
2: Ale volejbal. A když se to háže do té brány, když taky někdo vyskakuje a stejně ho vždycky prostřelí, tak se to jmenuje co? Házená. Ale taky si myslím, že by děti mohly chodit na badminton. Nebo by mohly chodit
0: na
2: tenis.
0: Badminton, to jsou ty pálky, jak se do toho pica.
2: A máš takový košíček. Košíček a lítá ti to nad hlavou.
0: A tenis je s míčkem.
2: Přes tenis síť. A přes úplně tu malinkou síť na stole se hraje co?
0: Ping-pong.
2: Přesně tak.
0: Si vždycky hraju, že jsem z Japonska a říkám ping-pong, tili-tili-tong, ping-pong.
2: Také mohou děti chodit na cyklistiku, na turistiku. Na orientační běh.
0: A můžou třeba jezdit na lodičkách nebo něco s vodou.
2: Můžou dělat třeba windsurfing. Můžou dělat kanoistiku.
0: Plavání. To nás všechny zachrání.
2: Takže v každém případě, děti, my jsme se v krátkosti chtěli s Piggym dnes věnovat tomu, že by bylo dobré, abyste měli nějaký Piggy, nejenom kroužek, ale pohybovou aktivitu, která vás naučí něčemu, co vám bude dělat radost.
0: Nějaký zájem. Zájem pro radost.
2: Přesně tak. Mm. Tak Piggy, dneska se měj hezky. Určitě by děti mohly chodit i na dramatický kroužek, ale to by jsme tady stáli ještě dlouho a dlouho, takže třeba příště zkusíme dětem připomenout ještě další typy kroužků.
0: Dobře, tak víte co? Napište nám nebo nám nakreslete, do jakého sportovního kroužku chodíte.
2: To je
0: a se na to podívá. A možná, že si můžeme udělat nějakou výstavu. Ahoj!
2: Ahoj!
3: Tati?
4: Co je?
3: Co myslíš, půjde to vůbec spravit?
4: No jistě, to by bylo, aby ne, už to skoro je.
3: A ty umíš spravovat hodiny?
4: No to víš, už jsem v životě mnohé viděl.
3: A mnohé neviděl?
4: No ano, všechno jsem vidět nemohl, pochopitelně.
3: A hodiny s kukačkou si viděl?
4: No tyhle ty určitě, ty jsou ještě po mé babičce.
3: S kukačkou.
4: Ano, ta náhodou kukala moc krásně.
3: Babička.
4: Kukačka.
3: A proč to bylo na půdě?
4: Protože to jednoho krásného dne přestalo jít a kukat, tak co s tím?
3: A ty jsi si jednoho krásného dne řekl, že se na to podíváš.
4: No a taky se dívám, že ano.
3: Už 2 měsíce.
4: No tak je to teď pořádně opravené.
1: Dobrý den.
4: A nazdar, Máni.
1: Ještě děláte ty hodiny?
4: Už to bude, Máničko. Teď je pověsíme a hotovo.
1: A kdy je dáte dohromady?
4: Jak to dohromady?
1: No, kdy tam dáte všelijaký tyhle malý tuntilinky. Jú, těch tady je.
3: To jsou materiály, co taťulda vyšetřil.
4: Vidíš, Máničko, hodiny jsou celé. Takhle je zavěsíme. No, tak co říkáte? Už visí.
3: Už visí.
1: Už visí.
3: A nejdou.
4: Nejdou? Aha, no jo, a ano, ano, zatím nejdou.
3: A proč nejdou, tatí?
4: Hele, neboť to, Žáno, 60 let se na to nikdo nezeptal a najednou ty to musíš vědět. Dáme je takhle trochu na stranu. No, prosím. A už jdou.
1: Slávička, už jdou.
3: A už zase ne.
1: Chudinky, už zase ne.
4: Jaký pak chudinky, posuneme je takhle, no, hele. No a jdou.
1: A jdou.
3: A nekoukají.
4: Ale budou, dáme tu ručičku takhle na 12, no.
3: A nic.
1: Nebesíčka, nic.
4: Aha, ta dvířečka se trochu za tento malinko tomu pomůžem.
1: Je, díky, už se to pootevřelo.
4: Tak pozor.
1: Kuku.
4: Slyšel zvůrvajs?
3: To kukla Mánička.
4: Mánička, tak počkat, ještě tu kukačku vyndám. No, nepoď malá, no, tady ten drátek je trochu moc. To, narovnáme to, no.
3: A proč nekukají, tatí?
4: Poslechni, hochu, trochu se soustřeď. Jak můžou kukat, když mám kukačku tadyhle na dlaní?
3: Bác ho.
1: Nebesíčka, bác ho.
3: Jo, proč kukají, tatí?
4: Tak co, chceš vidět, proč kukají, nebo proč nekukají? A teď pozor, kukačka je tam.
3: Hodiny nejdou.
4: Ale půjdou, stačí takhle trochu cvrknout do toho kivadla.
1: Já cvrknu.
4: To ne, Máničko, já sám. To se musí s citem, natáhneme závaží, počkej, takhle, no. Trochu postrčíme kivadlo. Tak a už je nebudeme pokoušet, nebo to porucháme. Teď je 3/4 a...
3: Na kolik?
1: 3/4 na nic.
4: Co pak neznáte hodiny? Je 3/4 na... Aha, malá ručička se někam...
1: Tady je v guláši.
4: Tady to vidíš, Hurvajs. Kolikrát jsem ti říkal, že guláš se nedává takhle blízko k hodinám. Nasadíme, no takhle a dost. Je 3/4 a na kukání si pěkně počkáme 1/4 hodiny. To Mánička?
3: To hodiny.
4: Tak vidíte, jak to klape.
3: Tati, ty jsi jako ten slepý mládenec s tím orlojem.
4: To víš, za taková léta se už člověk lečemu naučí, že ano?
3: Ten taky do toho pak sáhnul a bylo po orloji.
4: Maňčko, neposlouchej ho, když mluví takhle hloupě. Já sahám do orloje, totiž do kukačky s citem, že ano, opatrně, takhle jemně.
3: Yeah. Ušlaka, to byla šupa.
1: Moje srdce. Podívej, Hurvinku, co je na zemi všelijakých tintulínků.
3: Taťuldo.
4: No to nic, to jen ze zdi vylítla ta skobička.
3: A hodiny žuchly na zem.
4: No docela správně. Jak by to vypadalo, kdyby skobička vylítla a hodiny nespadly, ne?
3: Tatí, co myslíš, dáš to ještě dohromady?
4: Ale proč bych to nedal dohromady? Přece máme smetáček a lopatku.
3: Kuku!

0: to je vůně, dnes je 20. června.
1: A svátek má Květa.
0: To je krásně vůňavé jméno, pochází z latinského jména Flora.
1: A znamená květoucí nebo květinová. Takže milým květuškám posíláme sváteční kytičku. Ta voní, viď? Já.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

vyskočil a hned ho mít chtěl. Žádal plísňák a to smažený, tím byl celý snímek zkažený. Uklidněte prosím, chlapečka,

volal Eda a prudce se zved. A že obelhal ho fotograf, do ruky ho znenadání raf. Odveďte si toho pobudu, fotografovat ho nebudu. Druhý pokus máme teprve, že ano.

0: kousek za rybníkem Plavčákem žil beránek a ten byl pořádně do světa. Každá cesta se mu zdála krátká a každá věta, kterou slyšel, se mu zdála být ale velice zajímavá. Protože ale uměl jen ovčí řeč. Bé, bé, bé. Nikomu na dvorku nerozuměl a smutně si říkal, škoda, že neumím cizí řeči, to bych se teprve dozvěděl věcí. Ale pak se jednou po takovémhle povzdechu zamyslel a řekl si, a proč bych se ty cizí řeči nemohl naučit? A vyběhl z ohrady a metal si to za kozlíkem a slovo dalo slovo, bé, bé, mé, mé. A nejdřív si nerozuměli. Ale za pár dní už beránek slušně mektal. Mé, mé, mé. A pak běžel za kohoutem. A do týdne si veselým kikriký, kikriký povídali obuzení sluníčka. A v neděli po obědě se dal beránek do učení oslovštiny. A ve středu chodili oslík s beránkem po plácku za stodolou a vyprávěli si v oslovštině oslovské vtipy. Já, já, já, smáli se a beránek jásal. Už umím tři cizí řeči, tři jazyky a pospíchal za Bíčkem. Bíček nejdřív nevěděl, co ten kecálek vykřikující bé, bé a mé a já a kikriký po něm chce. Ale nakonec to vzali oba trpělivě a Bíček hlídal beránkovi správný přízvuk a říkal mu, dej si pozor, když řekneš bú, bú, znamená to dej mi trávu, ale když řekneš bú, bú, znamená to, dej mi pokoj, otrapo. Kdyby se spletl před hospodářem a ten všechny cizí řeči ze dvorka umí, nejspíš by ti dal pěkný pohlavek za tu drzost. Dám si pozor, bú, řekl beránek a utíkal za čuníkem a když se naučil chrochtat se správným prasečím tolik podobným francouzskému, řekl si beránek. Tak dost, pět světových cizích řečí mi pro začátek stačí a s nimi dobudu svět. A hned se rozhodl, že začne svět dobývat ve vesnici Dloužné, Nedloužné a Dluhavsi a pak vyrazí na Vídeň. Bylo při sobotě a beránek si to vykračoval a pořád si ty cizí řeči opakoval. Mé, mé, bú, bú, kikriký, kikriký, och, och, roch, roch, já, bú, bú, bú, bú, bú, kikriký, mé. A s tímhle opakováním slovíček z oslovštiny, prasátkovštiny, kohoutovštiny, bíčkovštiny a z jazyka kozlíků došel až do háje. Háj byl březový a samé roští a uprostřed byl dolík, kam se chodili kluci schovávat před výpraskem. Ale v tu sobotu tam žádní kluci nebyli. Za to tam stála malovaná maringotka vlčí báby Karmenky a vlčího dětka Dona Jose. Klamali zvířátka tím, že si hráli na pouť, ale místo kolotoče a střelnice měli v maringoce spoustu dobrot a na ty lákali zatoulaná káčátka a kuřátka a zajíčky. No ta maringotka byla taková past na mlsálky a kdo se dal do ní chytit, jou, živý nevyšel. Když se beránek blížil k dolíku, padala už večerní tma a všude se courala mlha. Beránek si prospěvoval cizími jazyky. Mé, já, ký, kriký, bůh, roch, roch, roch. A netušil, že ho slyší ti dva, bába Karmenka a dědek Don Jose, který povídá, Karmenko, jestli mě vlčí uši nepletou, jdou k nám na návštěvu. Jo, kozlík, oslík, kohout, bíček a prasátko. Kývla Karmenka, Jdou, jdou a daleko nedojdou. Koukej otevřít mlsací královstvíčko, bude v něm dneska nával.
1: Karmenko, neboj, jdou a vejdou se. Maringotku máme jako hrom, čuník s bíčkem se nacpou za postel, osel na postel, kozlík pod postel a kohout frnk na skříň a bude.
0: A že byla tma a mlha, ani ve snu by je nenapadlo, že si nemusí s místem dělat starost.
1: Pro jednoho beránka s tlamičkou pyšně zdviženou bylo v Maringotce místa víc než dost.
0: Ale to už se beránek blížil a uviděl červené světýlko, které zářilo nad dveřmi Maringotky a v ní...
1: Na stříbrných tácech čerstvá travička s jetelovou oblohou a jablíčka krájená do spirálek a sypaná cukrem a dort ze sena a smetánky a oříšky a žaludy a všude sama rozsvícená svíčka. Bú, bú, bú, mé, mé, kikriky, kikriky, já, pochvaloval beránek hostitele a jako pravý světák vykráčel po schůdcích a vešel a přivonil k akátovému pyré a bum, třísk, dveře za ním zaklaply a uslyšel smích Karmenky a slova, kterým nerozuměl, protože byla vykřiknutá ve vlkovštině. Ale z toho, jak ta slova Donu Josemu skřípala mezi zuby, bylo jasné, že se blíží beránku v konec.
0: Musím rychle volat o pomoc, lekl se a vzpomněl si, jak starý beran z Austrálie vyprávěl o potápějících se lodích, na kterých námořníci křičí SSSSOOOSSSSOS. Zkusím to, snad mě moji kamarádi beránci uslyší.
2: Ale když chtěl volat BBB, lekl se ještě víc.
0: Já zapomněl naše nářečíčko, ten svůj rodný jazyk. Já.
2: A rozkřičel se na celý kraj.
0: Me, kikiri, kikiri, kikiri. Bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu já.
2: A všem oznamoval pěti cizími řečmi, že ho někdo chytil do pasti.
1: A Karmenka se smála. To bude hostina, tolik hloupých zvířátek jsme nachytali.
2: A ve vesnici se začali zbíhat kozlíci a kohouti a bíčci a čuníci a taky dva oslíci přiběhli. A říkali si, naši kamarádi volají o pomoc. A všichni hned utíkali po hlasech, až doběhli k Maringotce.
1: Dupali řádně. A když to dupání uslyšela Karmenka, zavrčela na Dona Josého. Ty, Jose, schovejme se.
0: Zvířátka mám nade vše ráda, ale když je jich víc než dost, mohli by nám pocuchat frizuru.
2: A to už jeden bíček, žuch, vyrazil dveře Maringotky. A zvířátka uviděla jednoho zkroušeného beránka.
0: Kde jsou ostatní?
2: Vykřikl kohout.
0: Já jsem tu sám,
2: povídá beránek kohoutkovštinou. A opakoval to ve všech jazycích, aby mu rozuměli. A přiznal se, že zapomněl, jak se beká.
1: Bíček, který vyrazil dveře, se zakabonil a odfrkl si. Ty kluku jeden, takhle nás vystrašit. Koukej s náma maza domů. A koukej si rychle vzpomenout, jakou řeč tě naučila máma, ty světáku.
2: Oči měl ten bíček červené a sršely z nich blesky, ale myslel to dobře.
1: Jenže Beránek, jak ty blesky uviděl, se zase tak lekl, že couvnul a vyjekl bé. No vidíš, zasmál se oslík, takhle mluví berani. A v tom uviděl kohout hlavu Karmenky a ocas do nachozeho, kteří se schovali v roští. Tak, tohle jsou ti lákači a sváděči. A hrrr, všichni skočili po těch dvou a Karmenka měla vyprášený kožich na 13 let dopředu a Don Jose měl v kožichu díru, jako by mu ho napadlo hejno molů. Z maringotky udělala zvířátka hromadu dříví a dupalo se a letělo se domů. Beránka měli uprostřed a všichni šveholili a mleli hubami a tlamičkami a zobáky. A bylo to jako v Babyloně, kde se kdysi lidem popletly všechny jejich jazyky. Když přišel Beránek domů, maminka povídá, kde jsi byl, Beránku? A Beránek se zastyděl a řekl, ale měl jsem pořádnou lekci cizích jazyků. Tentokrát jsem se chtěl naučit vlkovštinu.
2: Cože? Zhrozila se maminka.
1: No chtěl jsem, ale mý kamarádi mi to včas vymluvili.
0: A maminka ho pohladila a řekla, na vlkovštinu máš ještě času dost. Ale pak si povzdechla, i když umět cizí řeči darebáků, to taky není k zahození. Aspoň jeden beránek ví, co mají za lubem. Beránek přikývl.
1: No ano, až vyrostu, naučím se vlkovštinu i zlodějštinu, to kdyby mě chtěli ukrást, a kuchařštinu, to kdyby mě chtěli na tymiánu upíct.
0: A maminka se zasmála a dala mu lásky plný pohlavek a spali až do raní rosy.

0: Piggy básnička. Ruf,
1: ruf. Já jsem pes. A kdo je víc? Ruf. Umím štěkat na měsíc. Ruf, ruf. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Ruf. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

Vítek Frančíků dostal od tetičky koloběžku, ale ta byla určitě začarovaná. Kdykoliv chtěl zahnout doleva nebo doprava, vždycky, ale vždy Cinky ho schodila do příkopu. A jednou jen tak, že neskončil přímo v sádkách, kde se sice už dávno nepěstují rybí plůdky, ale kde ženské máchají prádlo. Co to jen může být, vrtalo Vítkovi hlavou. Jedu si, nikde nic, cesta rovná a jen chci zahnout, šup z ho, už ležím na zemi. Vítek nebyl žádný padavka, nějaký ten šrám přece patří ke správnému klukovi. Pořádný kluk má mít aspoň jedno koleno odřené, říkával tatínek. A Vítek dík té začarované koloběžce je měl. Jednou ho ta splašená koloběžka schodila u hasičské zbrojnice z rovínka, když zatáčel kolem její zdi doleva. Bum! A ležel v trávě. Ale tak příjemně, že se mu ani vstávat nechtělo. Jen se porozhlédl, jestli někdo jeho kotrmelec viděl, má-li tady brečet, nebo jestli to je zbytečné. Nikdo v dohledu, pak ani moldánky nenaladil. Náhle však uslyšel docela blízko tiché, ale vyčítavé: ty kluku Frančíku, s tebou já mám ale trápení. Kouká, kdo to a co to. A ona to taková nějaká slečna, celá průsvitná a jakoby měňavá. Dělají se mi mžitky před očima, řekl si. To bude asi tím pádem. Pak třikrát zamrkal a když ta slečna nezmizela, zeptal se ustrašeně: ty jsi mě viděla? A vy ne? Jsem přece u všech tvých pádů. Nelži. Nikdy jsem si tě nevšiml, vzpamatoval se pomalu Vítek. Však já se taky pokaždé neukazuju. Ale s tou tvou nešikovností to už dál nejde. Já, že jsem nešikovnej? To bys mě měla vidět jinde. To jen tahle koloběžka je začarovaná. Kde pak není, zavrtěla hlavou slečna. Ty jsi nešika a padavka k tomu.

0: Kdo je šikovný, tomu to nevadí a je dokonce rád. Ale kdo je padavka jako ty, zvýraznila Víla, natáhne se jak široký, tak dlouhý. Já nejsem žádný padavka a vůbec ani jsem nezabrečel. No jo, ale natáhl ses už 57krát. Ty to počítáš? Vítek si honem duchu promítl všechny své pády, jestli jich snad nebylo víc. A co mám tedy dělat? Rovně už jezdit umím, ale v zatáčkách mě koloběžka schazuje. Koloběžka za nic nemůže, řekla Víla a přisedla si k Vítkovi do trávy. Kdybys chtěl, já bych tě naučila jezdit do zatáčky, aby sis neodřel kolena. Chceš?
1: Já se to naučím sám, zdoroval Vítek.
0: Naučíš, ale se mnou by to bylo rychlejší, jenže to nebude zadarmo.
1: A co by to stálo, lekl se Vítek, kdyby řekla, že rohlík, no ten by snad z domova dostal, ale nic jiného si jako odměnu nedovedl představit.
0: Musíš uhodnout jednu těžkou hádanku, řekla Víla a dávala si záležet na každém slově. Kolik kol má vlastně koloběžka?
1: Je, to přece nic není, to ví každý, zajásal Vítek.
0: Už chtěl vyrknout, že přece dvě, ale pak se zarazil, že to bude nějaký chyták. Hádanky už jsou takové. Rozmysli si to, Vítku.
1: Vítek se skutečně zamyslel a řekl si v duchu ještě jednou koloběžka.
0: A už to měl.
1: Tři. Koloběžka má tři kola, hlásil radostně. To třetí je na začátku jejího názvu. Sláva, uhodcem, uhodl.
0: Dobrá, uhodl, řekla Víla. Tak pojď sem, já ti to zatáčkové tajemství prozradím. Sesedli se ještě blíž a Víla začala. Víš, ono je to uděláno náramně důmyslně. Podívej. Když se v zatáčce trochu nakloníš na tu stranu, kam zahýbáš a já tě z té samé strany popostrčím a to já udělám vždycky, to se neboj, že bych někdy zapomněla, tak je to, jako bych tě vlastně podepřela nebo podržela, abys neupadl a ty tu zatáčku projedeš raz, dva bez pádu. Vážně, Vítku, je to tak? Musíš se v zatáčce trochu naklonit.
1: No, co myslel si, Vítek? Je to strašně složité, ale zkusím to. A když se to nepovede, spadnu po 58. No bože.
0: Vstal, rozjel koloběžku, za hasičskou zbrojnicí se trochu drobátko nesměle nahnul na levou stranu a zatočil řídítky taky vlevo. A hele, zatáčku projel a nic se nestalo. Ono to jde, pomyslel si. Ale nahlas řekl, jel jsem pomalu. Tak jeď rychleji a taky se víc nakloň, poradila Víla. I po druhé a po třetí se to povedlo. Pak ještě Vítek zkusil odbočit doprava a už hrdě vykřikoval, hurá, už umím zatáčet, už to umím. Takže já mohu zmizet, řekla Víla odstředivá, rozplynula se a byla ta tam. Vítek ani nestačil poděkovat za prozrazené tajemství. Od toho dne už Vítek Frantíků z koloběžky nepadal a kolena se mu zahojila. Sjel bez nehody i Lášův kopec, naučil se řídit jen jednou rukou a když se chtěl před kluky jo vytáhnout, dával nohu na řídítka. Čepici k šiltovku si otočil štítkem dozadu, aby mu jí v té rychlosti vítr neschodil, tak rychle dovedl jezdit. Na Vílu odstředivou vzpomínal často, ale neprozradil nikomu, ani nejlepšímu kamarádovi Jarkovi Prčků, že se s ní zná. Však si o ní mnohé přečetl v učebnicích, ale tam vždycky psali nikoli o Víle, ale o síle odstředivé. Jenomže Vítkovi to nikdo nikdy nevymluvil. Zřejmě to byla chyba tisku. O krásné dívce.

0: a synovi mocného kouzelníka. Eskimácká pohádka. Žili jednou muž a žena a měli dceru. Dívka to byla překrásná a když se naplnil čas, přicházeli mladí muži a žádali o její ruku. Matka si však umínila, že dcera musí dostat nejhezčího a nejbohatšího ženicha. Ukaž se, jak vypadáš. Vítala každého nápadníka a otáčela ho na všechny strany. Prohlížela zepředu i zezadu. A těch otázek, toho vyptávání. Kolikže má kožešin, kolik kůží a kožek, jak početné psí spřežení a zdali má nějaký jiný majetek. Jeden jí nebyl dost velký, druhý zas dost silný, ten byl vyzáblý a onen zas příliš tlustý. A když mu nechybělo ani nepřebývalo nic na těle, zase se mu nedostávalo majetku. Žádný jí nebyl po chuti, ani jeden nebyl ten pravý. Dcera se rmoutila. Leckterý z jinochů se jí líbil, ale nic naplat. Nezamlouval se matce, musel pryč. Všichni odcházeli s nepořízenou. Jaký div, že zájemců ubývalo a dcera se začala strachovat, že nikoho nezíská. Až jednou se zas objevil po dlouhé době mladý muž, krásný jak slunečný den. Vypadáš k světu, řekla matka, když si ho zevrubně prohlédla a ku podivu na něm nenašla ni žádné vady. Jenom jak je to s tvým majetkem, s tvým bohatstvím? Mým bohatstvím je jasná hlava a zdravé paže, odvětil mladík. To je málo, zamračila se matka. V tom případě na mou dceru zapomeň a hledej si štěstí jinde. Dívka, která mohla na jinochovi oči nechat, prosila matku, aby ho nevyhánila. Také muž domlouval ženě, aby se konečně umoudřila, ale ta trvala na svém. Takovému nekňubovi svou dceru nedám, křičela a hnala ženicha pryč. Mladík neřekl ani slovo. Jenom na chvíli upřel na ženu hněvivý zrak, otočil se a odešel. Žena z toho pohledu celá stuhla. Oči má jak divous, pomyslela si. Dobře, že jsem mu dceru nedala. Ale mladý muž nebyl jen tak ledakdo. Byl synem mocného Angákoka, kouzelníka. A rozhodl se, že starou potrestá a krásnou dívku dostane za ženu stůj co stůj. V noci se vrátil a s pomocí duchů odvedl dívku do obydlí, které postavil vedle jejího dřívějšího domova. Když se ráno matka probudila a viděla dceřino lože prázdné, vyběhla s náramným křikem ven. Kde je má dcera? Volala. Kam se poděla má dcera? Tvá dcera je mou ženou. Ozývalo se odkud si zblízka. Tvá dcera je mou ženou. Matka šla po hlase až k iglu, které tu včera nestálo. Když chtěla vejít dovnitř, zastoupil jí náhle cestu rosomák s obrovskýma planoucíma očima. Žena se tak ulekla, že byla na místě mrtva. Syn mocného Angákoka, který vzal na sebe podobu divokého zvířete, žil pak s krásnou dívkou dlouhá léta. Měli mnoho dětí a štěstí je neopouštělo. A kdyby matka nebyla tak lačná majetku, mohla se radovat s nimi.
1: Není brzo?
2: Ta je krásná.
1: Ty máš nádherný šaty.
3: Ahoj.
1: Ahoj. Ty mi přivezl rytíř Malina k 10. narozeninám z Prahy.
2: Tobě je tak 11.
1: Už 400 let.
2: To je bába boháček, co?
3: Volal jsi mě hochu?
4: Fuj, tajbl
3: ve spolek.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dneska bez plechu.
3: Již nejsme nepřátelé. K čemu tedy plech a zbroj?
4: A zdraví.
3: O, to je znamenité mazadlo.
1: Tatínku, nezapomeň na to překvapení.
3: Pravda. Dle těchto břeven soudím, že to s opravou našeho společného sídla myslíte opravdu vážně.
5: To teda myslíme!
3: A dle tohoto léčivého nápoje, který mi zajisté budete donášet i nadále.
5: To teda budeme!
3: Soudím, že ke mně chováte opravdovou náklonnost.
5: To teda chováme!
3: Proto učiním kouzlo takového rozsahu, které smím učinit jen jednou za 100 let. Odstupte a opakujte po mně.
6: Piggy vtip.
7: Povídá paní učitelka žákovi, který se neučí a ani nepíše úkoly. Vojto, proč ty vlastně vůbec chodíš do školy?
8: Vojta na to odpoví, protože tu mám kamarády a neprší tady.
9: No teď je s chroustem ámen, už ho ryba spolkne, ale ne, koukejte, najednou se zdvihla z bána jakási příšera, strašidlo takové, chrstla rybičce bláto do očí a vykřikla, jdeš pryč? Takže rybička zmizela, jako když do ní střelí. Pak příšera chytila chrousta za límec a vytáhla ho z vody na břeh. Tak jsem vás přeci jen zachránila. Vy tu někoho chytáte, že ano, zasykla na břehu chroustovi do ucha. Ano, blekotal namočený chroust a přitom mu stříkala voda z úst, jako z vodotrysku. Vy jste nějaký strážník, otázala se příšera.
10: Nejsem, já jsem chroust.
9: Já jsem z Plešťule Blátivá. Bydlím tady v bahně, ale to vám povídám. Chytáte-li někoho, tak jdu s vámi.
10: Já nechytám, ale tam, ukazoval na cestičku, ten pán chytá.
9: Na moutě kutě. Po cestě se právě hrnul potemník s deštníkem a s krtonaškou a křičeli, už ho máš, chrouste? Kde je?
10: Bu. Začala koktat krtonoška, až se všichni polekali. Mysleli, že straší, ale ona nestrašila. Chtěla jen říci, bu, budeme ho hledat podle stop.
9: Já už něco vidím. Zajásala z Plešťule Blátivá a sehnula se k zemi. To vám byla divná osoba, ta z Plešťule. Placatá jako nějaký lupínek. Ruce měla jako podivná klepeta a bláto z ní kapalo při každém kroku.
11: Zde vidím kapky. Tudy kráčel váš uprchlík z vody, zde je mokré stéblo a to si asi utíral ruce. A zde je celá louže, to se jistě otřepával. A zde jsou kapky rozstříkány do široka, to se jistě váš uprchlík třásl. Proč pak se asi třásl? Snad strachem? A před čím?
9: Najednou se všichni zastavili před místem, které bylo kol dokola poprášeno žlutým pylem z květů.
11: Přepaden včelami. Zde vidím stopy cizích noh. Podle pylu to byly včely. Zde vidím stopy zápasu. Koukejte, pytlík tu několikrát upadl. A pak už nevidím nic. Byl unesen. Jistě unesen včelami.
10: Kým? Ptala se nechápavě krtonožka. Chroust se nabízel, že se za včelami rozletí a hned začal roztahovat křídla, stahovat. No však víte, jak dlouho to chroustovi trvá, než se rozletí. Až z toho všichni zase usnuli, jako štěňátka v pelíšku.
9: Potemník ještě v poslední chvíli nad nimi otevřel deštník, aby se jim dobře leželo.

0: Vždycky cvičení a jdeme na to! Ahoj, holky a kluci, dneska zloví Figy a Hanka Krychová.
1: Já vás, děti, zdravím. Opravdu dneska Figy pěkně zlobí. A já vůbec nevím proč.
0: Protože jsem gymnasta, Hanko.
1: No to je sice hezký, ale můžeš mě vysvětlit, proč po mně pořád házíš míčkem?
0: Já neházím po tobě míčkem, já s míčkem trénuju.
1: No to není vůbec pravda, už jsi mě dvakrát trefil, já už ale vím, to jsi mi ale mohl říct. Já jsem vám minule slibovala, že budeme pokračovat ve hře na moderní gymnastiku. Tak to se ti omlouvám, Piggy, to se ti moc omlouvám, ale já tě hned na začátku vyzkouším. Mohl bys mi říct, jestli víš, jaký je rozdíl mezi moderní a sportovní gymnastikou?
0: Já myslím, že i sportovní gymnastky mohou chodit moderně oblečené.
1: To určitě, ano, ale jsou to dva rozdílné sporty. Moderní gymnastky cvičí s náčiním.
0: S náčiním, to jsou třeba hrnce, pokličky, říce, kuchyňské náčiní.
1: No to víš, že ne, je to samozřejmě míč, obruč, švihadlo nebo kužely.
0: Všechno, co se vejde do tašky.
1: Přesně tak, a já mám moderní gymnastiku moc ráda. A sportovní gymnastky, ty zase chodí na kladině, skáčou přes kozu, cvičí na bradlech a tomu se říká jak?
0: Tomu se říká
1: nářadí. Nářadí, přesně tak. No.
0: Já vím, a nářadí je v nářadovně.
1: Přesně tak, vždycky, když přijdeš do klubu, kde je sportovní gymnastka nebo gymnastika, tak si nejdříve z nářadovny vytáhneš všechno, na čem potom budeš cvičit, takže je to taková úklidová místnost. Mm-hmm. Piggy, prosím tě, zpátky ale k míčku, protože my dnes budeme trénovat moderní gymnastiku. Připravte se a navazujeme na minulý díl. Co jsme probírali, Piggy?
0: Probírali jsme, že stojíme na nožičkách, zadeček máme oběma půlkama k sobě a stážený.
1: Právně.
0: Hlavička tlačí proti stropu, abych stál rovně.
1: Výborně. Lopatky máme vzadu. A
0: to
1: teď?
0: Vpředu to asi nebude?
1: No, já jsem myslela, jako, že ji máme u sebe.
0: Jo, u sebe.
1: Takhle, jako
0: kdybych měl oříšek mezi nimi.
1: Přesně tak. A holky, kluci, máte z minula míček někde poblíž? Pevně věřím, že ano, protože když se s námi budete pravidelně setkávat, tak musíte mít neustále pořád všechno při ruce. Chytíme míček do ruky, které říkáme jak?
0: Lžícová. Pravá, co myslíš? Jo, pravá.
1: Přesně tak. A budeme přehazovat míček přes hlavu do jaké ruky?
0: Srdíčkové.
1: Ano, a pomůckou pro to, aby nám to nespadlo, bude doprovod tohoto míčku očima. Takže se nebudeme dívat na zem, ale když míček budu přehazovat z jedné ruky do druhé, tak se budu očima na něj dívat, aby mě spadl přesně tam, kde já jsem si dala svůj cíl.
0: Právě spadne na hlavu, no.
1: Ale to vůbec nevadí. Připravíme se, pozor. Podřep kolenou, Ela, hopla, držíte?
0: Mám ho, Hanko,
1: výborně.
0: Mám ho.
1: Opravdu holky a kluci, Piggy drží svůj míček, já věřím, že i vy doma. A teď ještě zpátky, pozor, z levé ruky do lžícové.
0: Hop,
1: a držíme. Piggy, já si myslím, že bychom to mohli udělat o něco těžší a uděláme z toho trošinku sestavičku. Čtyřikrát poskočíme na místě a potom si přehodíme míček přes hlavu z jedné ruky do druhé. Mhm. Děti, jste připravené? Budeme poskakovat na místě. Teď. Raz, hop, dva, tři, hop, čtyři. Hop. Vyhodíme míček z jedné ruky, chytíme. Vyhodíme z druhé.
0: Já
1: ne, já jsem chytila a mám míček i v druhé ruce, protože já jsem léta dělala moderní gymnastiku, takže já mám natrénováno, ale to vůbec nevadí. Taky jsem si musela projít řadou tréninku, takže my si dáme další nácvik. Připravte se, čtyřikrát poskočíme na místě. Teď. Raz, dva, tři, čtyři. Vyhodíme míček nad hlavou.
0: Chytím.
1: Vyhodíme míček nad hlavou, chytím. A je to. A do naší sestavičky už nám chybí jenom tleskání pod míčkem. Kolikrát si tleskne Piggy pod svým míčkem při
0: vyhození? Já to zvládám jenom jednou, zatím.
1: To vůbec nevadí. My si zkusíme tento cvik udělat s dvojitým tlesknutím pod míčkem. Připravte se, když vyhodíme míček nad hlavou, dvakrát tleskneme a budeme se snažit míček chytit do rukou tak, aby nám neupadl.
0: To znamená, teď vyhazuju míček oběma ručičkama.
1: Oběma ručičkama nahoru, díváš se za ním, to pořád platí, ty si tleskneš jednou a my tleskneme dvakrát. Připravte se, pozor, vyhodíme míček nahoru teď a dvakrát tleskneme pod míčkem a chytíme. Mm-hmm. Ještě jeden nácvik, Piggy, pojď se mnou. Vyhodíme míček, tři, dva, hop, zasa, dvakrát leskneme a chytíme.
0: Výborně.
1: A teď celou sestavu spojíme dohromady. Čtyřikrát poskočíme, míček z pravé do levé, z levé do pravé, jednou nahoru, dvakrát lesknout a je to.
0: Počkej, to je moc složité. Tak.
1: Budu všechno napovídat.
0: Dobře.
1: Čtyřikrát poskočit na místě, teď. Hop, raz, dva, hop, tři, hop, čtyři. Hop. Vyhodíme míček z pravé ruky do levé.
0: Hop.
1: Držíme. Z levé do pravé.
0: Hop.
1: Držíme. Jednou nahoru, dvakrát lesknu pod míčkem.
0: Oběma ručičkama nahoru.
1: Hop. Držíte? Výborně, děti.
0: A to už byla sestava.
1: To už byla sestava. Takže povedla
0: teď
1: se
0: už jsem gymnasta.
1: Teď už jsi hotový, moderní gymnasta. Já ti blahopřeju.
0: Já jsem vždycky věděla, že jsem moderní, ale že jsem gymnasta, to až ode dneška.
1: Děti, jestli se vám stejně líbilo cvičení s míčkem jako teď našemu Pigimu, tak si myslím, že by bylo nejlepší vzít svoji mámu za ruku, ať jde k Intertu a najde si všechny kluby, kde se cvičí moderní gymnastika, a vy se můžete během chvíle stát jejími příznivci.
0: A být tak mrštní jako Vojta.
1: A pružný a všechno tak, jak moderní gymnastika má. Děti, holky, kluci, mějte se krásně a příště se na vás budu zase těšit.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Jednou byl Vochomůrka tak zamyšlený, že až chodil do kolečka.
3: Prosím tě, na co pořád myslíš?
2: Povídá Křemílek. Vochomůrka se zastavil a řekl,
3: ale já musím pořád myslet na houpačku.
2: Došli si tedy pro prkínko a pro kus provazu a udělali si z toho houpačku. Pověsili ji na součky mezi dva buky.
3: Tak, a já se budu houpat první, protože poněvadž já jsem těžší.
2: Řekl Vochomůrka.
3: Víš, to aby se to vyzkoušelo.
2: Vylezl si na houpačku a nejdřív se houpal maličko a pak víc.
3: Tak dost, teď zas já,
2: povídá Křemílek.
3: Kdo pak?
2: Křikl Vochomůrka.
3: Teď ti teprve něco ukážu.
2: A zpívá si houpajdia, houpajda a rozhoupal houpačku, až lítala k nejvyšším větvím. Jenže ona tam měla hnízdo Kuna Dorinka. Už chvíli jí vztekalo, že se jí Vochomůrka ometá s houpačkou okolo bytu. Ale když letěl kolem po deváté, vystrčila Dorinka drátky, naježila vousy a udělala na Vochomůrku takový kuní obličej, že jen křikl
3: Jehulámka, to jsem se lek.
2: A strachy se pustil pro vazů. A jak se pustil pro vazů,

0: řekla kuna Dorinka.
1: No, to já mám ještě větší radost,
0: povídá Vochomůrka.
1: Jak se teď dostanu dolů?
2: Já do tebe strčím a bude to,
0: řekla Dorinka.
1: No, to bych se tady ale uhodil, to ne,
0: povídá Vochomůrka.
3: Dole stojí Křemílek s nastavenou čepičkou a volá.
1: Vochomůrko, udělej daní hoperdum a bude to.
0: Vochomůrka se jen poťukal po čele.
1: Jo, a bude to. Jak mám do ní udělat hoperdum, ty chytrej?
0: Dorinka s Vochomůrkou se strkali v hnízdě
3: a Křemílek chodil okolo buku, aby to líp vymyslel. V tom ho někdo zatahá za patu. Křemílek se podíval a on tam pod listem leží hraboš Hrstička.
4: Já už se na to chvíli tajně dívám,
3: povídá Hrstička,
4: protože hraboš musí koukat na kunu vždycky jen tajně. A já bych věděl tajnou radu.
3: Co tak mluvil, vysoukal Hrstička ze svého hrabošího pelechu provaz a omotal ho Křemílkovi kolem pasu. Pak ještě sáhl do pelechu pro kožíšek.
4: Tohle je obnošený hraboší kožíšek. Oblej si ho, Křemílku, a postav se pod buk. Dál už uvidíš.
3: Křemílek se oblékl do kožíšku, zapnul ho na pertličky a stoupil si pod buk.
0: Nahoře v hnízdě se pořád ještě strkají Vochomůrka s Dorinkou. Jak se kuna dostala ke kraji, najednou křikne:
2: Je! Hraboš!
0: A už měla oči jen pro Křemílka, co se dole pod bukem vrtěl v hraboším kožíšku. Sjela po stromě dolů, Křemílka popadla a odnesla si ho do hnízda. Pak křikla na Vochomůrku.
4: Už tě mám dost, abys věděl. Nejdřív do tebe strčím bokem, až sletíš rovnou dolů na zem. A pak si v klidu pohoduju na tom hraboši.
0: Rozeběhla se bokem proti Vochomůrkovi, už mu málem tiká poslední vteřinka. V tom se ale Křemílkovi podařilo rozepnout poslední pertličku na kožíšku. Vyskočil z hrabošího kožíšku a křikl:
1: Joho! Bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu.
0: Dorinka se tak vylekala, že ji až do 300 nohy nenesly.
3: A Křemílek s Vochomůrkou se po provaze od hraboše spustili dolů na zem. Houpačka se ještě trošku kolíbala a Vochomůrka povídá:
1: Teď se zas můžeš chvíli houpat ty, Křemílku.
3: Jenže Křemílek si jen zaťukal prstem na čelo.

0: to je vůně dnes je 20. června.
1: A svátek má Květa.
0: Je. To je krásně vůňavé jméno. Pochází z latinského jména Flora.
1: A znamená kvetoucí nebo květinová. Takže milým květuškám posíláme sváteční kytičku. Ta voní, viď?
0: Já.
2: A hele, mese, Máně jablka nese. Což je tak málo, jak se to stalo, že ty jsi snědla sama se všema jadýrkama. Září bylo jenom chvíli, ruce mi to nestačily. Má drahá mami, budem na jabka sami, srdce mi buší, vezmem si nůši.

0: Taťuldo, Taťulínečku, to jsem rád, že jsi přišel.
1: No to slyším rád, že jsi rád, ale proč jsi rád?
2: Prosím, on je rád, protože jste přišel.
1: No to už maničko vím, ale ještě pořád nevím, proč je rád, víš?
0: Já jsem rád, milý otče, protože současně s tebou vstoupila do našeho bigwamu i dobrá rada, mánice a mě strašně potřebná.
1: A k čemu potřebuješ dobrou radu ve svém vigvamu, velký náčelníku? Chci si snad vydat na válečnou stezku?
0: O, nikoliv, ctihodný kmete. Koledy jest nám třeba.
2: Ano, pane kmete. Promiňte, já jsem chtěla říct, pane, ano, stejme.
1: Ano, máničko.
2: My chceme jít s Hurvínkem totiž koledovat, víte.
1: Ano, tak co vlastně chcete? Poradit nebo jít koledovat?
0: Chceme jít koledovat a abychom mohli jít koledovat, je nám třeba dvě moudré rady, vážený kmete.
1: Hele, hele, toho kmeta vynech.
0: Simano.
1: Víš ty vůbec, jak vypadá kmet?
2: Já to vím, pane Špejble.
1: Ano?
2: Já jsem viděla jednoho kmeta na obrázku. To je stařec s dlouhými šedými vlasy.
0: Ale ty u taťuldy nepadají v úvahu. Právě. Tak já toho kmeta odvolávám. Ale tu radu stejně potřebujeme, viď, Máni?
2: No, to potřebujeme. Já jsem si stejně říkala, že je Hurvínek nějaký popletá, když vám říká kmete. Protože já jsem na tom obrázku ty dlouhé šedé vlasy viděla.
1: No dobře, Máničko, necháme všechny kmety světa na pokoji. Ano, hlavně už ze sebe vysypte, o co vám jde.
0: My chceme tati jít na koledu.
1: Na koledu? Teď večer?
2: Ale ne. Pane Spíble, já nevím, jak vám to vysvětlit.
1: Já zase pořád nevím, o co vám jde. Že chcete jít na koledu, to jste říkali už asi třikrát. Ale na co potřebujete tu moji radu, to ještě pořád nevím.
0: My potřebujeme tati, abys nám poradil, kdy se vlastně na koledu chodí.
1: Kdy?
0: Jo.
1: No nejlépe dopoledne. O půlnoci by vám asi nikdo neotevřel.
2: No, ona by mě asi tak pozdě bábinka stejně nepustila. Jenomže, víte, my nevíme žádnou koledu.
1: Jo, takhle, tak, no. Tak vy neznáte žádnou koledu?
0: Ne. No právě.
1: No to vám lehko poradím.
2: Ano.
1: Hezká je například tady. No. Hody, hody, do provody, dejte vajíčko malovaný.
2: Je.
1: Malovaný.
0: Ale tati.
1: Co?
0: Ta se nehodí.
1: Ne?
0: To je velikonoční koleda, teď je přece zima a před námi nový rok.
1: Jo, tak, no jo, to... To máš pravdu. Ale hezká ta koleda je, to musíš uznat.
2: No já to uznávám, pane Spejble, jenže Velikonoce jsou na jaře a teď je zima.
1: Jo, to.
2: Moment, ty jsem si ale vzpomněla na jednu koledu. Jenže ji neznám celou.
0: To nevadí, Máničko, třeba ji dáme společně dohromady. Povídej.
1: Začni, Máničko, já tě určitě doplním. To víš, mě stačí jen ťuknout.
2: No, tak dobře, já začínám.
1: Jo, začni.
2: Dědečku, koleda, dejte oříšek nebo dva... Nebo tři, teď nevím.
1: Za to já vím, ale tuhle koledu vám děti moc nedoporučuju.
2: Proč?
0: Proč, tati? Teď je docela pěkná.
1: No pěkná, je kazisvětská.
2: Jak to kazisvětská?
1: No jak to? No poslouchej, jak je to dál. Dejte oříšek nebo dva, nedáte-li oříšek, provrtám vám kožíšek. Slyšíte to? Provrtám vám kožíšek. Ano. No, to není koledník, to je nějaký chuligán.
2: To máte pravdu, to se mi taky nelíbí.
0: Já si také myslím, že jsem měl napřed přesvědčit, jestli opravdu ten dědeček žádné oříšky nemá a pak teprve vyhrožovat.
1: Jak je pak přesvědčování a jak je pak vyhrožování? Lidé si mají přece důvěřovat.
2: Já si to také myslím.
0: Já také, ale když jsem jednou jel v tramvaji, tak jeden pán říkal, že si musí sednout, že je po úrazu a když potom přistupoval na autobus, tak běžel jako kratochvílová.
1: Víš, Hurvínku, podle jednoho nemůžeš měřit všechny.
0: Tak dobře, v zásadě s vámi souhlasím, ale teď nám jde hlavně o nějakou tu koledu.
1: Potom by nebyla špatná tahle.
0: Která, tati?
1: Koleda, Štěpáne, co to neseš veď báně? Nesu koledu, opat jsem s ní na ledu.
2: Mně by se docela líbila, ale...
1: Co?
2: To jsem nevěděla, že se na koledu chodí se džbánem.
1: No.
0: To s tím džbánem se mi nějak nezdá, tati. Já vím, že Honzík Huňku chodí vždycky s košíkem. A hlavně tady se mi už vůbec nezdá, že sebou na tom ledě práskne. To by se nestalo snad ani tady Máničce.
2: Ale nech si to, jsem snad nějaká nešika.
0: No nešika zrovna ne, ale když si včera sebou na té kluzandě majzla,
2: no,
0: tak...
2: No, tak co, no, no. Myslíš, že jsem neviděla, jak si nosem ničil klouzačku?
1: Nechte toho hádání. Já jsem vás včera viděl oba dva a nemáte si co vyčítat. Teď vám jde ale o tu koledu, ne?
0: Ano, o to nám jde především. A proto máni vyhlašují klouzačkové příměří.
2: Dobrá.
0: Ale tu koledu s tím čbánem odmítám.
2: A proč, Hurvínku? Vždyť je docela pěkná.
1: Co pak se ti na ní nelíbí?
0: Zaprvé si myslím, že když půjdu se džbánem na koledu, tak si lidi budou myslet, že jdu Taťuldovi pro pivo. A za druhé, když uslyší, že jsem s koledou upadl na ledu, tak si řeknou, že to nemá cenu mě něco dávat, když to stejně někde rozsypu.
1: To zase nemůžeš, Hurvínku, brát takhle doslova. Taková koleda chtěla taky lidi pobavit. A pak, o co se ti vlastně jedná? Chceš lidem popřát a potěšit je, nebo chceš za tu koledu dostat něco, co máš stejně doma?
2: Já jsem si ale, pane Spejbel, myslela, že se chodí koledovat právě kvůli tomu, aby jsme si něco vykoledovali.
1: A to bylo, Máničko, dřív, kdy některé děti se dostaly k dobrotám jen právě při takovéhle koledě, ale dneska už to nemáte zapotřebí. Co si myslíš ty, Hurvajs?
0: No zapotřebí to nemáme, ale ona jedna čokoládička navíc přijde vhod, viď, Máni?
2: No, já si také myslím, že na tom není nic zlého.
1: No neříkám, že by na tom bylo něco zlého a myslím si, že je to správné, když se udržují staré zvyky a lidové tradice.
2: No vidíte.
0: Tak když si, Taťuldo, myslíš, že je to správné porad nějakou tu koledu, s kterou neupadnu na ledu.
1: No potom... Nám tedy zbývají ještě tři králové.
2: Jú, tři králové, to by se mi líbilo. To je vznešenější než vrtat kožíšek. A co vlastně dělají?
1: Co dělají? No. Chodí vždycky po novém roce od domu k domu a zpívají. My tři krále, my jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinčujem vám. No a tam... kde jim za koledu poděkují a dají nějakou tu čokoládičku navíc, tam napíší začáteční písmena svých jmen a rok, ve kterém jim to štěstí vinčují.
0: A jak se vlastně ti tři králové jmenovali, tatí?
1: No přece Kašpar, Melichar a Baltazar. K plus M plus B.
2: Ale co když někde budem koledovat a oni nebudou doma?
0: No v tom případě jsem proto jim to tam napsat také. Na přání všeho hezkého mají nárok všichni. Co říkáš, Taťuldo?
1: Správně, Hurvajs. A já půjdu s vámi dělat třetího krále, protože popřát lidem něco hezkého, to je přímo povinnost. No, a teď už jděte spát, koledníci.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: byl názor. Načmuchanou. Nadešla nejkrásnější chvíle v roce, první den prázdnin. Všichni už měli zabalené kufry a torny a každý vyrazil na tábor nebo někam k moři, nebo aspoň k pořádnému rybníku. I sestřenice Běta z města poslala svého pejska za Káťou na venkov, aby se trochu zotavil na zdravém vzduchu. To bude báječné. Bratranec Filip si s tebou bude hrát od rána do večera, slibovala Káťa. Budete spolu chodit na průzkum okolí a závodit v přespolním běhu. Přesně v 11:30 byl Škubánek s Káťou na nádraží u vlaku. Všichni cestující už vystoupili, ale žádného psa nebylo nikde vidět. Až u posledního vagónu stálo na schůdkách úplně mrňavé hladkosrsté štěňátko s ruksáčkem na zádech a bezradně se rozhlíželo po peroně. To bude on, ten je miloučký, rozplývala se Káťa, běžela k němu a hned se s ním mazlila a drbala ho za ouškama. Ale štěňátko ji přehlídlo jako krajinu a hrnulo se za Škubánkem. Nazdar! Já jsem tvůj bratranec. Užijem si spolu prýma prázdniny. Zaštěkal Filip písklavým hláskem a nastavil Škubánkovi tlapku.
1: No nazdar, takový prcek, s tím bude pěkná otrava.
0: Bručel si Škubánek pod fousy. Sotva doma Filipek rozbalil svůj ruksáček, měl tam kartáč, psí známku, gumový míček a jednu zánovní umělou kost, hned byl Škubánkovi v patách.
2: Na co si budem hrát? Na honěnou nebo na čmuchanou? Umím oboje.
1: Tak pojď, rozdáme si to ve sprintu, podvolil se Škubánek. Schválně, kdo dřív oběhne kolečko kolem plotu.
0: Při prvním rozběhu vyhrál Škubánek aspoň o 3 délky, ale Filipek to nemínil vzdát a tak museli běhat znova a znova. Po 6. kole si Škubánek sednul a s vyplazeným jazykem oddychoval. Filipek poskakoval kolem a vrtěl kupírovaným ocáskem.
2: Už jsem tě skoro měl, pojď, zkusíme to ještě jednou.
1: Víš co, chvíli trénuj sám, až si zlepšíš styl, tak přijď, jo?
0: Odbil ho Škubánek a natáhnul se do stínu. Filipek hned vystartoval a lítal sem tam kolem plotu, jako by ho za to platili. Škubánek byl rád, že má chvíli pokoj, když se objevila Káťa.
2: Jak to, že si nehraješ s Filipkem?
1: No, jsem snad nějaká chůva, nebo co?
0: Bránil se Škubánek. Káťa to nechala bez poznámky. Popadla košík a že půjde koupit 0,5 kila mletého, aby mohli mít k večeři karbanátky.
2: Buď rozumný a dávej na Filipka pozor.
0: Sotva byla Káťa z dohledu, zalezl Škubánek do boudy. Měl tam rozečtenou knížku. Z výcvikového kurzu přinesl letos samé jedničky a Káťa mu za to koupila psa Baskervilského. Ten ho teď vzrušoval 3x víc než nějaký prťavý bratranec. Sotva ale přečetl 0,5 stránky, strčil do boudy hlavu Filipek.
2: A mám tě, to je prýma, že si se mnou hraješ na čmuchanou. Ale příště se musíš schovat líp.
0: Nedalo se nic dělat. Škubánek vylezl s psem Baskervilským z boudy a zatímco Filipek odpočítával s čumáčkem otočeným ke zdi, koukal, kam by se schoval. Vzadu za domem měla Káťa kočárek na panenky. Škubánek skočil dovnitř a přikryl se i s hlavou.
1: To není tak nejhorší hra,
0: pomyslel si a než Filipek dopočítal do 10, začaly se Škubánkovi klížit oči. Filipek náruživě čmuchal, prošmejdil celý dům, sklep, půdu i zahradu. Najednou uslyšel lehonké chrápání a viděl, jak se kočárek pohupuje. Přikradl se po špičkách, ale do kočárku nedosáhnul. Vydrápal se na kolečko a chtěl prudce odkrýt peřinku. Jenže kolečko se otočilo, kočárek se rozjel, nabral rychlost z kopečka a dole na konci zahrady sebou praštil do plotu. Škubánek vypadl i s peřinkou do louže.
2: A mám tě!
0: Hýňal se Filipek na celé kolo.
2: Schovávat se moc neumíš, tohle nic nebylo.
1: Já ti dám, že to nic nebylo, málem jsem z toho dostal psotník,
0: vzdychal Škubánek.
1: Být bratrancem není žádná sranda.
0: Rozjařený Filipek stál už zase u zdi a odpočítával.
1: Teď toho mám dost,
0: láteřil Škubánek a vyběhl na ulici. Před sousedovic domem stál objemný kufr.
1: Jen počkej, tajtrlíku, teď se schovám tak, že mě v životě nikdo nenajde.
0: A Škubánek odklopil víko, popadl dva tlusté svetry a pár polobotek a šoupnul to do bezového keře u plotu. Sám skočil do kufru mezi narovnané košile a zaklapnul se víkem.
2: 9, 10, už jdu!
0: Volal Filipek a za chvíli s nosem u chodníku vyběhl před dům. V tom vyšel ze sousedního domku pán s dalšími zavazadly. Když uviděl cizího pejska, že mu očichává kufr, hned se po něm ohnal deštníkem. Filipek uskočil a dírou v plotě koukal, jak pán přivolal taxík, naložil zavazadla a odjel. Když Káťa přišla z nákupu, našla Filipka, jak se pohupuje v síti na zahradě.
2: Kde je Škubánek? Jak to, že si s tebou nehraje?
0: Zajímala se.
2: Škubánek odjel autem.
1: Hele, nedělej si ze mne legraci,
0: nevěřila Káťa.
2: Odjel v kufru toho pána odvedle a myslí si, že to nevím.
0: Pohyhňával se Filipek.
1: Káťu zalil studený pot. To je malér, to byl pan Novák, který dnes letí na služební cestu do Londýna.
0: Káťa hned skočila na kolo a vystartovala. Filip popadl Škubánkovou koloběžku a hurá za ní. Za minutu byli na poště, Káťa se hned vrhla k telefonu.
2: Halo, halo, je tam letiště, můžete prosím prohledat zavazadla do Londýna? V jednom kufru je můj pejsek.
0: Ze sluchátka se ozval odměřený hlas.
3: Litujeme, ale zavazadla do Londýna už jsou odbavena. Letadlo startuje za 10 minut.
0: O Káťu se pokoušeli mrákoty.
2: To je konec, Škubánka už nikdy nenajdeme.
0: Ale Filipka to rozjařilo.
2: Tomu teprv říkám napínavá hra.
0: Rozhlédnul se pátravě po poštovní hale a zastříhal ouškama.
2: Co pak to mají tamhle?
0: Ukázal na podivnou soustavu rour a trubek za přepážkou.
2: To je potrubní pošta,
0: vysvětlila Káťa.
2: A je rychlá. Vůbec nejrychlejší. To se právě hodí.
0: Rozhodnul Filipek, vyskočil na přepážku, otevřel potrubí a vyndal kulaté pouzdro. Hned se do něj začal soukat. Byl maličký, tak tam vlezl raz dva.
2: Jen aby ses nestratil ještě ty,
0: strachovala se Káťa.
2: Neboj, jsem přece stopař,
0: mrknul na ní Filipek. Tak ho Káťa zazátkovala a odeslala. Za okamžik už vyskočil z potrubí na letišti a hnal se k východu na letadlo do Londýna. Ale tam už nikdo nebyl. Letadlo se právě rozjíždělo po ranveji. Filipek se dal do běhu, jen se mu ouška kmitala. Letadlo přidalo na rychlosti a začalo se odlepovat od země. V tu chvíli je pejsek dohnal, s vypětím všech sil vyskočil a chytil se pod vozku. A už se vznášel nad krajinou a podvozek se s ním pomalu zatáhnul do trupu letadla. Filipek se octnul v naprosté tmě. Rychle oddychoval po tom zběsilém úprku a srdíčko mu bušilo jako splašený budík. Tik, tik, tik, tik, tik, tik. Jeden z pilotů v kabině uslyšel ve sluchátkách podezřelý zvuk. Tik, tik, tik, tik. Co to jen může být? a hned pomyslel na to nejhorší, naklonil se k druhému pilotovi. Nechci malovat čerta na zeď, ale nejspíš máme časovanou bombu v zavazadlovém prostoru. Druhý pilot neváhal a okamžitě hlásil do služebního mikrofonu. Vracíme se, žádáme o přistání. Letištní věž jim hned dala přednost. Káťa dorazila na letiště na kole současně s hasičským vozem. Letadlo už dosedalo na letištní plochu. Hasiči otevřeli zavazadlový prostor. Jak dovnitř padlo světlo, Filipek uviděl, že sedí hned vedle kufru se škubánkem. Odklopil víko a vítězně vyštěkl.
2: A mám tě!
0: Z kufru se vysoukal škubánek, celý zpytomnělý.
2: Už ti to schovávání jde líp, ale stejně jsem tě našel.
1: To jsem rád,
0: oddychnul si škubánek. Od té chvíle byli nejlepší kamarádi a užili si spolu prýma prázdniny.

0: babičko. Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam

poprvé uvidíš hvězdy na procházce nebem. Usneš a ve snu možná potkáš hrneček s medem. Pro tebe kromě medu vymyslet nedovedu nejhezčí.

0: Nejhezčí na světě, první sen, medvíděte.
1: Dobrý večer, děti. Je středa. A tak jako v pondělí a v úterý i dnes ve středu očekává malý Hjalmar návštěvu Ole Zavřiočka. Tiše vyběhne Ole po schodech, neslyšně se protáhne dveřmi a pak otevře jeden ze svých deštníků. Ano, Ole Zavřiočka nosí dva deštníky. Pod každou paží drží jeden. Proč dva? Protože na jednom jsou obrázky a ten se rozevře nad hodnými dětmi, kterým se pak po celou noc zdají ty nejkrásnější příběhy. A na tom druhém deštníku není vůbec nic. Ten Ole rozevře nad dětmi neposlušnými, které nedovedou ani jak se patří spát a ráno si stejně nepamatují ze snu ani to nejmenší. Ale vraťme se teď s Ole Zavřiočkem do Hjalmarovy jizby, kde se chystá příběh středeční.

jak ten den venku pršelo. Pršelo jen celilo. Hjalmár to slyšel i ve spánku. A když Ole zavři očka otevřelo okno, stála voda až po okenní rám. Tam venku bylo učiněné jezero a na něm pluli lodě. A ta nejnádhernější loď se dostala až k domu. Chceš se, Hjalmare, plavit se mnou? Zeptal se Ole chlapce. Můžeš se tak dostat dnes v noci do cizích zemí a zítra ráno budeš zase tady. Poznáš, jak je moře širé, kolik je ve světě krás, jak velká jsou města a prostorné lesy, jaký je na nebi noční.

skrývá se moudrost, kde nehycit bývá, tam skrývá se láska a tam zase zlost. Se mnou tě čeká na břehu moře nejedna dobrá zkušenost. Hjalmar najednou stanul ve svátečních šatech na palubě veliké lodi. Počasí plavbě přálo. Loď teď proplouvala ulicemi, zabočila za roh výstavného paláce a pak zase bylo všude širé, nespoutané moře. Pluli tak dlouho, až už nebyla na obzoru žádná země a spatřili jen hejno čápů, kteří letěli právě do teplých krajin. Jeden čáp letěl těsně za druhým a tak letěli už dlouho, velmi dlouho. Jeden z nich byl už tolik unavený, že ho křídla téměř neunesla. Byl poslední v řadě, zakrátko zůstával velký kus za ostatními a nakonec klesal s rozepjatými křídly níže a níže. Ještě několikrát křídly prudce zamával, ale nic to nepomáhalo. Teď se dotkl noha Malanový lodi, teď se svezl po plachtě a už stál na palubě. Plavčík ho vzal a dal ho do kurníku ke slepicím, kachnám a krocům.

0: že je hloupý, řekl Krocan a pustil se do hudrování. Tu se Čáp docela odmlčel a vzpomínal na svou Afriku. Máš ty ale divné tenké nohy? Posmíval se mu Krocan. A slepice se sborem pošklebovaly třesky, plesky, třesky, plesky. Ale Čáp dělal, jako by je vůbec neslyšel. Proč se nesměješ s námi? Zlobil se Krocan. Vždyť jsme byli tak vtipní. Nebo se ti to snad zdálo příliš prosté? Snad si tomu nerozuměl. No nevadí, my si vystačíme sami. A Krocan samolibě hudroval dál. Kachny souhlasně káchali kách, kách, kách. A bylo to hrozné poslouchat. Ale jim se zdálo, že ten jejich křik je náramně příjemný. Ale Hjalmar se rozlobil. Zašel ke kurníku, otevřel dvířka a zavolal na Čápa. Čáp vyběhl z kurníku a hopkal za Hjalmarem po palubě. Vděčně se díval na Hjalmara, jako by mu děkoval. A protože si už odpočinul, rozepěl teď křídla a odletěl do teplých krajin. A slepice dál kdákali, kachny káchali a Krocan se zlobil. Vy jste ale pěkní, řekl jim Hjalmar. Myslíte si o sobě, že jste nevím jak chytří a hodíte se spíš na polévku nebo na pekáč? A v tom se probudil. Ano, Hjalmar zase ležel ve své postýlce. Ale byla to zvláštní noc. Zvláštní středeční noc, kterou mu Ole zavři očka přichystal. A co mu přichystá na zítřejší noc? Počkáme si s Hjalmarem. Dobrou noc.
1: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidýlek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen si jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha smutek. Moucha smutek se objevuje tehdy, když ztratíme oblíbenou věc nebo když odejde někdo, koho máme rádi. Přiletí však, i když se trápíme, stýská se nám nebo se nám něco nepovede. Pokud jsme smutní, stává se, že pláčeme. Rozbité překvapení, aneb jak je důležité mít nápad. Ferda rád modeluje z hlíny, odlévá sádru, lepí koláže a skládá papírové modely. Proto, brzy potom, co se dostal do Emušákova, začal chodit jednou týdně do keramického kroužku. Je pravda, že ne vždy se mu výrobek podařil, ale stejně ho to bavilo. Pod dohledem plyšového velblouda, který kroužek vedl, vyráběl Ferda pro maminku dárek k svátku. Keramickou lampičku na svíčky. Maminka totiž doma svíčky ráda zapaluje. Ferda na lampičce pracoval několik týdnů. Dával si záležitost.

0: začal dostatečně včas, aby to stihnul. Právě dnes dárek dokončil, v den, kdy měla maminka svátek. Byl spokojený. Velbloud i ostatní malí plyšáci, kteří s ním do kroužku chodili, mu lampičku chválili. Ještě pár posledních úprav a hotovo. Večer chtěli společně s tatínkem, který koupil velkou bomboniéru, mamince popřát. Cestou z kroužku koupil Ferda ještě balící papír a stužku. Neměl sebou žádnou tašku ani batůžek a věci se špatně nesly. Hrulička s papírem mu pořád vypadávala z podpaží. A tak si řekl, že dárek radši zabalí hned. Pak domů ponese jen jednu věc. Doma by na to sice měl klid a tatínek by mu jistě pomohl, ale takhle to bude jednodušší. Sedl si tedy na lavičku v parku a dárek zabalil. Bylo ještě světlo, ale věděl, že by měl pomalu vyrazit, aby byl doma dřív než maminka. S tatínkem tak byli domluvení. Vstal. Jakmile však ten pohyb udělal, zavadil dlaní o jedno uvolněné prkénko lavičky a balíček se po něm sunul k zemi. Ferda se rychle natáhl, chtěl ho zachytit. Nestihl to. Dárek dopadl na chodník a ozvalo se zlověstné prasknutí. Ne! Vykřikl Ferda. Rychle se sehnul, roztrhl papír a doufal, že keramická lampička pád přežila. V papíru však našel jen střepy. Ferdovi se podlomily nožky. Sednul si na zem a začal hlasitě plakat. Úplně se zalikal. Kolem chodníku, kde seděl, projížděla zrovna rodinka kočičích plyšáků na kole. Zastavili. Prohlíželi si ho. Trochu se styděl, ale nemohl vzlikot zastavit. Ostatně měl velký důvod k pláči. Co se ti stalo? Jsi v pořádku? Ty jsi spadl z lavičky? Ptala se starostlivě plyšová kočičí maminka, která stála nejblíž. Ferda ještě pořád seděl na zemi, hlavou mu běželo hrozně moc myšlenek. Co budu dělat? Maminku bude mrzet, že jí nic nepřinesu. Co jí řeknu? Dalo mi to tolik práce. Měl jsem dárek zabalit až doma. Jsem hloupej, že jsem si sem sedal. Kočce neodpovídal. Měl hroznou chuť říct, co je vám potom, starejte se o sebe. Ale mlčel. Se založenýma rukama trucoval. Díval se před sebe, jako by tam nikdo nebyl. Aha, ty jsi tady něco rozbil, viď? Pokračovala přátelsky plyšová kočka. Nejspíš nějaký dárek podle toho, jak je to zabalené. To mě mrzí. Ale jinak jsi v pořádku? Máme tě někam doprovodit? Ne, odsekl Ferda. Půjdu domů. Vstal a utřel si slzy. Rodinka plyšových koček a kocourků odjela. Ferda domů nešel. Chtěl se zase posadit na lavičku. Přes slzy si ale nevšiml, že se dá do prázdna. Spadnul na zem. Opět začal plakat. Vedle něj si na zem sedla i moucha smutek. Ty jsi tomu dal. Nic tak hezkého už nevyrobíš. Nemá ani cenu chodit domů. Je to taková škoda. Taky tě to tak mrzí. Šeptala mu. Co to tu je za hromádku neštěstí? Ferda zvedl hlavu. Stál nad ním tatínek. Podal mu ruce a pomohl mu vstát. Prosím tě, Ferdo, proč jsi tak uplakaný? Co se ti stalo? Dlouho jsi nešel, tak jsem se ti vydal naproti, říkal tatínek.
1: Tati, podívej, rozbil jsem dárek pro maminku. K svátku pro ní nic jiného nemám. Kdybys věděl, kolik mi to dalo práce a teď je to všechno rozbitý. Maminka si tolik přála něco, co bych pro ně vyrobil sám.
0: Tatínek nahlas přemýšlel. No, obchody už jsou zavřené, takže nic nekoupíme. Nemáme ani moc času, abys něco vyrobil. Rozhodně ale nepomůže, když tu budeš brečet. Pojď, cestou domů už nás něco napadne. Ferdu opravdu něco napadlo. Z rozbité lampičky si opatrně nabral do kapesníku několik malých střípků. Doma minul maminku a jen letmo se na ně podíval.
1: Zdá se mi to, nebo máš červené oči? Ty jsi plakal?
0: Ptala se Ferdy.
1: Plakal, ale už je to dobré.
0: Nechoď teď za mnou do pokojíčku, dej mi chvilku. Poprosil maminku. Tatínka poprosil o malé dřívko a lepidlo. Požádal ho ještě, ať maminku zabaví. Aby si nevšimla, že si z koupelny vezme její malé zrcátko.
2: Hotovo!
0: Pošeptal tatínkovi, když se vrátil do obývacího pokoje, kde rodiče seděli.
3: Maminko, my bychom ti chtěli tady s Ferdou popřát všechno nejlepší k svátku, řekl tatínek a dal mamince bomboniéru.
0: Zavři oči a natáhni ruku, řekl mamince Ferda. Když to udělala, vložil jí do dlaně zrcátko s krásným rámečkem, vytvořeným z nalepených střípků. Ten dárek jsem vyrobil pro tebe. Když se do něj podíváš, uvidíš to, co mám nejraději, řekl tiše Ferda, protože nevěděl, jestli se dárek mamince bude líbit.
1: Ona ho ale silně objala a řekla: to je ten nejkrásnější dárek, jaký jsem kdy dostala, Ferdo. A když jí pak Ferda s tatínkem líčili, co všechno se jim přihodilo, ani trošičku se nezlobila, že si Ferda její zrcátko vzal. Naopak, měla snad ještě větší radost, než kdyby dostala keramickou lampičku. Protože tím, že se nevzdal, jí Ferda dokázal, jak moc jí má rád.

0: chřipky.
1: Pane vrchní, mám hlad jako vlk.
2: Lituji, ale červené karkulky nevedeme.
3: Rád naslouchám v noci hvězdám. Znějí jako 500 milionů rolniček. Býval jsem smutný. Každému jsem říkal, že je to jen únava. Ale nyní jsem klidnější, když vím, že se malý princ vrátil na svou planetu, neboť za svítání jsem jeho tělo nenašel. Říkám si, co se asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že beránek spásl květinu? Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc podskleněný poklop a beránka si dobře hlídá. V tu chvíli jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Někdy se ale stane, že je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Co kdyby malý princ zapomněl na skleněný poklop a beránek mu spásl růži? V ten okamžik se všechny rolničky změní v slzy. Podívejte se na nebe a pak se v duchu ptejte. Spásl nebo nespásl beránek květinu? Uvidíte, jak se všechno hned změní. A žádný dospělý stejně nikdy nepochopí, jak je to moc důležité. Víte, kde je ta nejsmutnější krajina na světě? Tady. Tady na tom místě na zemi, kde se malý princ objevil a potom zmizel. Budete-li někdy cestovat v Africe po poušti, snažně vás prosím, nespěchejte. Postůjte chvíli pod tou nejzářivější hvězdou a přijde-li k vám dítě a bude se smát, bude mít zlaté vlásky a nebude odpovídat, když se ho budete ptát, snadno uhodnete, kdo to je. Buďte tak hodní a nenechte mě smutnit. Napište mi, že se vrátil.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Hanko Kynichová.
2: Ahoj, Piggy, jak se máš?
0: No, se mám docela dobře. Přemýšlela jsem o tom, co jsme si říkali minule s tím jídlem. A řekl jsem si, že to je vlastně strašně složitá věc.
2: Ale vůbec to není složitá věc. Ale mě si překvapil jinou věcí, že jsi si dnes přinesl jablíčka. A to mám ohromnou radost.
0: Já jsem skoro celý jablíčkovej.
2: No, ale víš co, mě to udělalo radost v tom, že jsi si uvědomil, že když budeš zdravě jíst, že budeš pohyblivější, že tě nebude tlačit pupí, že předběhneš kocoura Vojtu. A to samé se může stát i u našich dětí. Ale pojďme si teď říct, jak by měl zhruba vypadat náš jídelníček a co bychom po svých maminkách měli chtít na svačinu třeba do školy.
0: Na svačinu do školy bychom asi měli chtít třeba mrkvičku,
2: ano,
0: nebo oříšky.
2: Třeba oříšky.
0: Nebo třeba myslitičinku.
2: Myslitičinku taky. Mně by stačilo, kdybyste tam měli rozkrájené jedno jablíčko a třeba mandarinku. A k tomu jste si vzali jenom obyčejnou vodu a to by byla úplně nejspokojenější.
0: Je, to by byla nějaká
2: že v našem
0: chudá
2: jídelníčku,
0: svačinka.
2: To by nebyla vůbec chudá svačinka, protože vy určitě víte a ty Piggy taky víš, že v ovoci je spousta cukru, který má úplně stejné charakterové vlastnosti, jako kostka cukru.
0: Když jím jenom zeleninu, tak si přijdu jako zajíc. Kdybyste viděli, jak se teď Hanka tváří a jak funí.
2: Ale ne, já bych to chtěla uvést na pravou míru, že ty by si měl mít přílohu, tedy tu zeleninu skoro ke každému jídlu, minimálně aspoň k tomu odpolednímu. Takže zajíce spojí s nějakým třeba risotem.
0: Dobře, a tak co by tedy děti měly jíst k obědu?
2: No, třeba by mohli mít kuřecí steak, anebo by mohli mít rybu, anebo by mohli mít třeba krůtí maso a k tomu si dát brambory a zase spoustu dušené zeleniny.
0: Takže ta zelenina přece jenom není jenom pro zajíce.
2: Není jenom pro zajíce, je velmi důležitá. Takže já bych to v kostce shrnula. Dostatek ovoce na svačinu a snídani, dostatek zeleniny na dvě odpolední nebo tři odpolední jídla, k tomu hodně vody a budeš zdravý jako fík.
0: Vody? A co ty limonády? Všude se prodávají limonády a jsou žluté, červené, zelené,
2: a víš, co dělá taková, limonáda s dětmi, když je tam hodně cukru?
0: Nevím.
2: Jsou takovýhle, nevědí, co mají dělat, protože mají spoustu energie a když potom je maminka posadí do sedačky a jedou někam autem a on musí s tou limonádou sladkou sedět v tom autě a jet někam dvě hodiny, tak je z toho celé nervózní, protože prostě ty cukry potřebují z těla ven.
0: Takže ty sladké barevné limonády dělají z dětí zlobidla?
2: Zlobidla to říkají jejich rodiče, ale v podstatě ty děti jenom potřebují vypudit svoji energii z těla. A když se to stane tím, že se proběhnou a vyběhnou, tak nejsou vůbec zlobivé. Oni jsou spokojené a proto se musí vždycky po sladkém jídle jít s dětmi cvičit a nechat je vyběhat.
0: Dobře, takže voda a čajíček je lepší věc.
2: S medičkem je úplně ideální.
0: Dáme si čaj, Janko.
2: Dáme si čaj a víš co? Dneska už tě nechám. Nechám toho poučování a příště už budeme zase cvičit. Mějte se, ahoj.
0: Ahoj, děti.
3: Pan Vavřinec. Pan Vavřinec měl tvář jako melounek, na nose brejličky, na hlavě kučery a přece žil úplně sám. Byl to ještě celkem mladý, starý mládenec. Třicítku měl nějakých 9 let za sebou, ale na 40 se necítil. Cítil se na 50, protože se před 3 roky neoženil s jistou slečnou Helenkou. Ale to už je jiná a vlastně nudná historie. Pan Vavřinec měl svatby rád a jednou nebo i dvakrát do týdne nějakou svatbu měl. Jenomže právě tak často mýval pohřeb a někdy se mu to popletlo. To už se muzikantům stává. A pan Vavřinec byl muzikant. Foukal na trumpetu. Vesele na svatbě, smutně na pohřbu a když se mu to popletlo, spustil pohřební marš na svatbě nebo svatební fanfáru na pohřbu a pak se vracel domů s ostudou. Ale stejně ho zase příště pozvali, protože hrál moc krásně a lidi si na něho a na tu jeho trumpetu tak zvykli, že nikoho jiného nechtěli. Jen si o něm povídali, většinou takhle. Každý je nějaký, ale pan Vavřinec je divnej a hrozně osamělej. Ženu by potřeboval, ale paní, řekněte, která by chtěla za muže takovýho, co si plete veselku s funusem. A kdyby jen to, všimla jste si, každou ponožku má jinou. A to je tím, že je sám, nemá doma nikoho, kdo by ho na to upozornil. Takhle si paní v parku o panu Vavřincovi povídali, protože nevěděli, že tak úplně sám zase není, když u něho bydlí Hihlík a jeho dědeček. Jak to ale mohli vědět, když to zatím nevěděl ani pan Vavřinec, že jo?
0: Tiki kalendář! To je vůně, dnes je 20. června.
1: A svátek má Květa.
0: Je. To je krásně vůňavé jméno, pochází z latinského jména Flora.
1: A znamená kvetoucí nebo květinová. Takže milým květuškám posíláme sváteční kytičku. Ta voní, viď?

Loupežník Mekký Kudla. Je to už dávno, co se po světě toulala jedna kočovná divadelní společnost. Jezdili v maringotce tažené vyhublým koníkem a říkalo se jim komedianti. Harcovali se od vesnice k vesnici, hráli divadlo a dělali všelijaké kejkle pro obveselení. A jednou takhle v noci po představení hráli zrovna nějakou loupežnickou hru. Tu se principál pohádal s jedním mladým komediantem a vyhnal ho. Ten mladý utekl do lesa, tam přespal někde pod stromem a když se ráno probudil, zjistil, že má na sobě ještě pořád ten loupežnický převlek. Tak, a co teď? V kapse neměl ani vindru a ještě k tomuto loupežnické přestrojení. Pěkná polízanice. A co čert nechtěl, nebo chtěl, zrovna tím lesem někdo šel. Buď to byli dva obchodníci, nebo taky zloději. Kdo ví, dneska se to nepozná. A nesli něco na zádech. Asi se vraceli z města a vzali to zkratkou přes les. Ten komediantský chtěl vlítnout do chrástu a schovat se, ale už bylo pozdě. Panenko skákavá, pán s námi a zlé pryč, vyděsili se ti dva. Loupežník, zachraň se, kdo můžeš. Schodili rance na zem a pelášili pryč. Já nejsem žádný loupežník, křikl za nimi ještě ten komediant. Ale kde pak? Kde těm dvěma už byl konec? No, třeba nekřičel zas tak moc nahlas, když viděl na zemi ty dva rance. Hned je zatáhl do křoví a rozvázal. Našel trochu peněz a nějaký ten žvanec tam taky byl. Tak se pěkně nabaštil a hned mu svět zrůžověl. Povídá si, kdybych včera večera hrál nějakého panovníka, tak bych teď byl panovník a měl bych na sobě vyšívaný plášť a na hlavě královskou korunu. A když by mě viděli, tak by ze mě udělali třeba ještě krále. Nebo kdybych se předváděl v bílém hacafraku, tak bych teď byl doktor. Ale protože jsem hrál raubíře, je holt ze mě loupežník. A tak já tím loupežníkem už zůstám. A protože v té komediantské hře představoval nějakého raubíře Mekký Kudlu, nechal si i to jeho jméno. A tak si loupežník Mekký Kudla založil v lese loupežnickou živnost. Ze začátku přespával jen tak někde v listí a vůbec kde se zrovna dalo. Později, když se dostal z nejhoršího a začalo se mu dařit, přebýval v jezevčí noze. A ještě o něco později, to už byl docela zámožný raubíř, to se přestěhoval na Havraní skálu, dosluje po medvědovi. Akorát u vchodu do jeskyně sundal ceduly pozor medvěd a místo toho tam pověsil svoji pozor Mekký Kudla loupežnictví. Nedaleko Havraní skály se klikatila cesta a tam se Mekký Kudla zdržoval nejčastěji. Buď vysedával na dubové větvi, která se klenula nad cestou, pozoroval pocestné a od případu k případu zvažoval, jestli se to vůbec vyplatí, aby hupsnul dolů nebo na ně vyskakoval v zátočině z houštiny. Stačilo zacvakat zubama a zamávat zavírákem a už dostal, co chtěl. Budiš k jeho cti a slávě řečeno, že nikdy neobral pocestného o všechno. Pokaždé si vzal jenom trochu. A když skočil na nějakou dámu, vždycky se napřed galantně omluvil. Říkával, zákazník se okrást musí, ale ne moc. Potom přijde znovu a rád. Jo, to byly časy. To byla ještě ta stará, dobrá loupežnická škola. A zákazníci a zákaznice chodili, Mekký Kudla na ně skákal z větve jako blecha a živnost mu jenom kvetla. Jednou večer seděl na dubu, bylo tak nějak podivně pošmourno a zrovna nebylo do čeho píchnout, nikde ani noha. Dneska ten kšeft nějak nejde, povzdechl si. A už se chystal, že sleze se stromu,
když tu se najednou ozvalo podivné vrzání. Na cestě se objevila nějaká postava a strkala před sebou trakař. Meký kudla zaostřil svůj zkušený zrak, ale stejně toho nic moc neviděl, neboť se mezi tím už pěkně zešeřilo. No nic, povídá si. V kase je dneska prázdno, třeba to teď ještě doženu. Jeden skok bych mohl udělat. A vrhnul se svět ve dolů. Jenže si to tak nějak špatně spočítal, spadnul rovnou do toho trakaře a zůstal v něm bezvládně ležet na zádech jako přepitý chrobák, protože si náramně narazil kříž neboli cemra. Potvoro jedna loupežnická, tak ty tady na mě budeš skákat z haluze? Ozval se jako nějaké báby. A když ho ještě pro jistotu přetáhla klackem, poznal Meký kudla svůj trpký omyl. Skočil jsem blbě, zavil a omdlel. Když se probral z mrákot, ležel ve své loupežnické jeskyni. Plameny mi ho tavě ozařovaly kamenné stěny. Bába se točila kolem ohniště, klohnila nějaké lektvary a přikládala mu na tělo horké obklady z bylin. Také ho nutila pít ty svoje léčivé odvary, po nichž obávaný loupežník, nyní zvadle ležící jako hadrový panák, upadal znovu do mrákot. Uběhlo několik dnů a Meký kudla se začal pomalu zdrchávat. Ale sotva vyvrávoral ze svého pelechu a udělal pár nejistých kroků, bába začala hned sekýrovat. A co ty se tady jen tak zbůh darma mrcasíš, hudrovala. Vždyť zdravím jenom překypuješ. Upaluj na loupežničinu, já tě tu přece nebudu živit zadarmo. Meký kudla se neodvažoval nic namítat, neboť mu ta ženská naháněla hrůzu a odploužil se loupežničit. Ale od toho nezdařeného skoku to s ním šlo nějak z kopce. Napřed ho dole na cestě seřezali a okradli nějací pocestní. Když se z posledních sil doplazil do jeskyně, seřezala ho bába, že se jen tak poflakuje a nic nepřináší. A tak sláva Meký kudly hasla jako bludička kránu nad močálem. A nakonec už jen tak živořil od výprasku na cestě k výprasku v jeskyni. Jeho nastřádané a naloupežničené mění se brzy rozkutálilo, protože ta ženská nešetrná, rozhazovačná skoro všechno prošustrovala a nové peníze nepřicházely. Že já jsem jenom nezůstal u divadla, vyčítal si? A nebo že jsem nehrál ten poslední večer nějakého vládce? To bych byl dneska král a ne loupežník. Ale největší rána Meký kudlu ještě čekala. Jednou hned tak těsně po výprasku, neboť opět nic nepřinesl, a navíc mu ještě ukradli sako, jednou mu bába oznámila, že se bude vdávat. Tak to blahopřejí, zablekotal a v duchu zajásal, neboť když se ta ženská vdává, tak to se bude jistě záhlasem svého srdce stěhovat. A kdo pak je ten šťastný? Zeptal se ještě a stěží zakrýval radost. Ty, zašvitořila baba a usmála se všema dvěma zubama. Ty loupežníčku, ty můj loupežníčku vyvolený, zakvedlala něco v kastrolu na ohništi a docela mírně dodala. Nic se neboj, bude nám spolu dobře, vždyť já si tě už stluču k obrazu svému. To Meký kudlu dorazil. Třesavka ho zkroutila, rozrazila ho zimnice a v zápětí ho opustili všechny smysly. Když se probudil, bylo už hodně po půlnoci. Vyhasínající ohniště jen tak slabě žhnulo. Meký kudla chvíli tápal v paměti, kdeže to vlastně je, a když úplně procitl, rázem si uvědomil celou tu pohromu. Nezbývalo mu nic jiného, než prásknout do bot a zachránit si tak aspoň holý život. Potichu se vytratil ven.
U vchodu do jeskyně sundal ceduly Pozor, Meký kudla loupežnictví a pověsil tam jinou, na které stálo Pozor, chce se vdávat a zmizel v lese. Netrvalo dlouho a přifařil se k jedné komediantské bandě a zase jezdil od vesnice k vesnici a hrál divadlo. Ale už ho nikdy nikdo nedostal do loupežnického převleku. Za to krále, to krále hrával nejraději, protože, jak říkával, člověk nikdy neví.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Tuhle jsem šel kolem plotu, koukalo z něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni. Bylo jich tam dost, celková hmotnost 8 tun a 3 kila.

sousedově matce, že má slony na zahrádce. Řekla, že to ví, že jsou fejkovi, že je má na hlídání.

situace. Soused odešel do práce, doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda. Má špatný klouby a slonit troubí, že už chtějí něco žrát.

sousedově matce, ať dá pryč ty chobotnatce, řekla to, že ne, prý je lož

musel jsem se tomu divit, jak je chce ta ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví, ať si uleví, je to dobré hnojivo.

0: jak šejtroček vezl třikrát krajc na krajc spálený džbánek. Jednou přijel šejtroček domů z cesty a ani nestačil seskočit z kozlíku. Z okna chalupy na něho volá jeho žena Julča. Neodkládej bič, pojedeš do Pardubic. Nikdy se nic nehodí po pořádku, povídá šejtroček. Z té strany zrovna jedu. Co tam zas kdo chce? Z okna vyhlídl vedle Julči jičínský hrnčíř Hroudek. Kdybys mi tak do Pardubic svezl bednu nádobí. Šejtroček už se chystal odpásat valacha žemličku z kšírování. Nádobí nezmešká, stejně to bude ještě horké spece. Jenže já tam v Pardubicích vdávám dceru. Rád bych, aby si užila svatební trachtace stalířů od táty. Šejtroček přehodil valachovi přes krk pytlík s obrokem jen pro krátké stání a řekl: kde máš ten hrnčířský tovar, naložím ho. Nádobí byla plná bedna, dobře přikrytá víkem. Šejtroček ji otevřel a bylo v ní tolik hrnků, od míry kalfasu až po purcláčky, a rendlíků a pekáčů, že by s tím vyžili ještě dceřini vnuci. Ale tak to musí být, když hrnčíř vyvdává dceru. Šejtroček bral kus po kuse do rukou, aby všecko usadil líp a měkčeji dostlaní z pilin. A v tom mu uvízne v prstech zvláštní hrnčířské dílo, takový džbánek. Trochu je točený, ale ne docela. Dole je útlý, vzhůru narůstá do bříška a nahoře zas je uzoučký. Co je to? Povídá šejtroček. Je to moc vzácná věc, řekl Hroudek. Staví se to nahoru na cinkostn pro ozdobu. A když to sletí na zem, nic se nestane, protože ten žbánek je z hlíny třikrát krajc na krajc spálené. Šejtroček uložil zvláštní žbánek k ostatnímu, přivřel víko a vysadil bednu na vůz. Co mám tvé dceři vyřídit? Povídá Hroudkoj. Aby si toho nádobí vážila, protože je to nejlepší, co jsem kdy kroužil a vypálil, řekl hrnčíř. Šejtroček se usmál na Julču, aby ho čekala asi na třetí den, a vydal se k Pardubicům tím směrem, odkud voní perník. Jeli přes městec Králové, protože tamtudy byla lepší silnice. Valach žemlíčka šel málem po paměti, šejtroček se pohodlně vezl na kozlíku a bedna v měkkém uložení vzadu na voze. Kousek za městcem šejtroček podle formanského zvyku povídá: cesta se nám zlomila v dobrém, ať tedy celá dojde k dobrotě. Jenže pak přijde ta zmola u silnice a dubový hájek. Není tam dubů mnoho na počet, ale větve nesou nízko. Kdo chce projet, ať se přikrčí. Valachu žemličkovi jakoby se do hájku nechtělo. Opírá se kopyty proti cestě, až ho rozporka bije pod ocas. Vylekal se své verek, povídá mu šejtroček. Vlk by se v takovém remísku od čenichu až po oháňku neschoval. A protože pro větve nebylo s bičem dobře k rozmáchnutí, mlaskl šejtroček, jako když praskne kapsle. A už to valach žemlička všecko veze hloub do dubového lesíka. Když měli dopředu stejně jako zpátky, najednou, jako by se z dubových větví něco sesypalo na vůz. Šejtroček se ohlídne. Jaký je vůz dlouhý a široký, poskakují po něm divní mužíci. Nejsou větší než polínko, narostlí jsou ale ze štofu tak tvrdého, že jim pod patami cvaká, jako by byli podkovaní. Sypou se z dubových větví, na voze jich je pořád víc. A nejvíc okolo bedny s Hroudkovým nádobím. točí se kolem ní a oťukávají jí hlavou jako berani, jako by chtěli odrazit víko. Šejtroček se otočil na kozlíku a zavolal. Co jste zač? Nezvedejte víko, které jste nepřisadili. Mužíci zrovna naopak podstrkují pod víko prsty a páčí, až to lupá v dřevě. Tak tedy jinak, rozkřikl se po nich šejtroček a pár jich přetáhl bičem. V tu chvíli nechali mužíci bedny a schovali ruce za záda. Potom jeden z nich, věkem nejvíc otlučený, došel až ke kozlíku a řekl trochu už trouchnivým hlasem. Ten hájek, co přes něj jedeš, je dubový a my jsme duboví mužíci. Řekl to docela rozumně. Ukázal šejtročkovi prázdné ruce a ostatní taky k tomu mírně kývali.
1: Nejste asi nejhorší, jen zvědaví. A já na vás hned s bičem, povídá šejtroček. Ukážu vám, co vezu v té bedně. Ať je mezi námi pokoj.
0: Překročil kozlík, došel k bedně a zdvihl víko. V tom se mu zachumelí pod lokty a dostal pár takových ran do boku, až se v něm zarazil dech. Než si znova lokl vzduchu, nahrnuli se duboví mužíci do bedny. Hlavou tlučou po talířích, mísách a pekáčích naskákali do kalfasových hrnků a do purcláčků. A každý se tam rozepřel lokty, co mohl, a nádobí se rozkočilo na střepy. Šejtročkovi od spravedlivé zlosti div nedoutnalo pod patami. Skočil pro bič a křížem krážem s ním po těch kazisvětech. Jak byli z dubového štofu, ani je nebolelo, ani se neošili, ale vjela do nich náhlá poslušnost. Ať jste zpátky tam, odkud vás nikdo nezval, křikl šejtroček. A všichni mužíci naskákali zpátky do větví. Oni to byli takoví, co jdou jen na bič a ostré slovo. Dubovým mužíkům byl konec až někde ve vrcholcích a šejtroček tam pořád ještě stál nad bednou plnou střepů. Z toho se hrnčíři Hroutkovi těžko zodpovím, povídá si, a začal se přebírat v bedně, jestli v ní nezůstalo pár kousků celých. Mezi prsty se mu sypou jen střepiny. Až na samém dně našel ten třikrát krajc na krajc spálený čubánek. Uložil ho do truhličky pod kozlíkem. K Pardubicům už se jen podíval a otočil vůz zpátky k Jičínu. Když jede Forman na voze, neslyší jen, jak podkovy hrajou prim a kola k tomu basují. Pro Formana hraje celý vůz. Jemně to vrže v kšírování, šelestí v čepech, prkno zavrzá o prkno, skřípne povysedlý nejt. To všecko poslouchá Forman celou cestu jako dobrou písničku. Co je přidáno, na to ostří sluch. Šejtroček neujel ještě ani míli, když zaslechl, jako by mu někde na voze divně zaťukalo. A znova. A ozývá se to z truhličky pod kozlíkem. Jestli se mi tam zbylý čbánek neválí od konce ke konci, pomyslel si šejtroček a ohlíží se po kusu staré houně, aby čbánek líp vypodložil. Jenže jak na čbánek sáhl, jako by mu zaťukalo rovnou v prstech. Podívá se dovnitř a on je do čbánku lapený dubový mužík. Prve vklouzl z hora ke dnu, ale zpátky se ne a ne prodrat. Sedí na samém dně, rozpíná silou lokty, ale čbánek třikrát krajc na krajc spálený nerozrazí. Tak vidíš, kmotře,
1: A je ti tam hůř než v pasti, povídá Šejtroček a strčil dovnitř prsty, jestli by mužíkovi nějak nepomohl. V tom dostane do prstů takovou ránu, až ho zabrnilo loktem k ramenu. To, že znova zapomněl a začal si s Dubovým po dobrém. Div neupustil čbánek. Mírnost ho přešla a křikl. Tak si tam buď, ale pomoc ode mě už nečekej. Na ostré slovo Dubový mužík skrotl, že by ho mohl vést na pentličce. Přikrčil se ke dnu a jen po Šejtročkovi točil očima. Jenže co s tebou, povídá Šejtroček. Zahodit čbánek s mužíkem do příkopu se mu nechtělo, čím by Hroudkovi dosvědčil, že sám nemá vliv na potlučeném nádobí. Až do Jičína byl jedna mutace, co si s tím Dubovým dál počít. Sotva byl na dohled ulice, kde měl Hroudek vestat, zavolal na něho Hrnčíř od rohu. To se brzy vracíš a s prázdným, kde pak jsi složil? Šejtroček si z rozpaku postrčil čepici spíš k uchu. Ale složil jsem v jednom hájku a po kouskách. Když to řekl, podal Hrnčíři čbánek s lapeným mužíkem. Jen tenhle čbánek zbyl a v něm jeden z těch, co roztloukli nádobí na střepinky. Hroudek se nejdřív do Šejtročka zlé opřel, že mu tak svěřit na vůz leda kydané. Volal, že kvůli Šejtročkovi bude v Pardubicích jeho vlastní dcera vylizovat cizí talíř. Pak ale nakoukl do čbánku, stišil se a uplivl si. S tím já nechci nic mít. Nechal Šejtročka stát s žbánkem na silnici, vběhl do verstatu a přirazil za sebou vrata. Forman chvíli postál, vrátil žbánek pod kozlík a rozjel se domů do chalupy. A doma zas tak. Sotva ukázal mužíka na dně žbánku Julče, vzala mu žbánek z rukou a řekla: buď rád, že jsi dojel s celými prsty a buď rád, že jsi vůbec dojel celý. Julča se v tom vyznala. A teď se ho, Šejtročku, nezbavíš, řekla, dokud se nenajde někdo horší, než je on sám. Formanu Šejtročkovi bylo pořád víc do ouvej. A co s ním do té doby, než se najde ten horší? I na to znala Julča radu. Když pro něho budeme mít jen ostré slovo, třeba i dobře poslouží. Jen nesmí z Bůh darma sedět na dně čbánku. To by pak nešel ani na slovo Bezalel a škodil by na všechny strany. Když Julča dořekla, pomázla hrdlo čbánku čerstvým máslem a Dubový mužík z něho vyklouzl. Rozprostřel se v ramenech a hned se začne rozhlížet, do čeho by vrazil, co by pochroumal nebo rozsloukl. Jenže Julča ho okřikla ostrým slovem. Vjel až dozadu pod lavici a už jen nastrkoval ucho, co se mu poroučí. Od toho dne v celém hospodářství nemusel na hrubší práci nikdo ani sáhnout. Dubový mužík na ostré slovo obstaral všecko rytí i kopání, vážil vodu ze studně a dělal dřevo do kuchyně. To nejdřív zpřerážel poleno na polínka a polínka hlavou rozštípal na dračky. Hřeby, šindeláky zatloukal do krovů tak lehce, jako když zobe síkorka. Když bylo třeba nadzvihnout vůz nebo těžký náklad, podložil se. Práce bylo u Šejtročka v hospodářství vždycky dost a tak tam ostrá slova lítala hustě jako vosí rojení. Rozkřikl se na mužíka Šejtroček, křikla Julča, jako by spolu byli ve věčné hádanici. Julča si stěžovala,
0: pomalu nevypustím z úst mírné slovo. Sama sobě jsem už proto k nevystání.
1: Po Jičíně se začalo povídat, že Šejtroček celý den kleje jako Turek a ztrácel proto u sousedů poctivost. Zkoušeli to tedy na dubového mužíka mírněji, jenže jak ho každou chvíli neotloukli ostrým zahromcováním, do mužíka vjelo, dal se na vzpurnost a něco rozběl. Šejtroček už měl ze všeho hlavu obolenou, ať seděl za stolem nebo na kozlíku, točilo se mu v ní, co s tím dubovým. Dokud nepřijde někdo horší, z chalupy se nám nehne, říkala Julča. Nakonec se jim ale znelíbilo věčně po mužíkovi házet ostrými slovy. Bralo jim to i spokojenost a tak polevili. Dubový byl rovnou v sedle. Začal hospodařit po svém. Dveře u chalupy zatloukl hřebíky, že nebyly z žádné strany k otevření. Tyčky v plotě jednu po druhé zarazil do země. Šejtročkovi roztloukl u vozu osy na nejt a kola nebyla k sundání. Valacha žemličku podkoval poklicemi, co pobral v kuchyni. Zrovna se chystal vrazit komín půdou až dolů do pece, když Julča vyběhla z chalupy a zastavila ho slovem Bezalel. No, kdo ví, jaké by toho všeho byly

pumpy, jako by stál na vlastním, a začne rovnou z důležitosti. Nejdřív ti to povím a pak ti to dám podepsané od starosty. Jednou by stačilo, povídá Šejtroček. Já uznám za dvakrát. Odsekl písař jako sekírkou a spustí jako z hora z věže. Nám na radnici se Šejtročku nelíbí, že se tu s Julčou od rána až do smrákání častujete ostrými slovy. Zalíhá to až do Jičína a kazí to v městě mravy. Vyšla taky Julča a řekla, my dva s Šejtročkem jsme k sobě jako holub s holubicí. Hned ti povím, jak se ty věci mají. Písař dupne kramflekem, jako by přirazil štampělku. Co řeknu, to taky platí. Bijete se tu slovy jako dva žoldnízy. Poslouchal to i dubový mužik. Taková šarvátka mu byla pro potěšení. Mluvíš jako bez rozumu, písaři, křikl už trochu Šejtroček. Všecko ti vyložím. Písař se načejířil jako krocan, vytáhl z rukávu lejstro a seká s ním proti Šejtročkovi. Co řeknu já, je rozum sám. A co mi starosta poví do péra a pak to podepíše, je rozum nad rozumy. Při té řeči rozvinul lejstro a začal z něho číst. Protože se v městě Jičíně od vašich kletbiček a sakramentování zdvíhá pohoršení a upadají tam mravy, a protože město má slovo i k tomu místu, kde stojí vaše chalupa, poberte si Šejtročku s Julčou tu chalupu a postavte ji někde dál, aby od vás do Jičína nezalíhalo. A písař si povystoupil na koryto, aby z něho šel ještě větší majestát. Kývli proto všichni radní až na cviliše, starosta Humpal to podepsal a já vám to tu pověděl. Šejtroček se podíval na Julču o trochu mírnosti. A jak to dokážu? Povídá, chalupu, stáj, stodulku, celou formanskou živnost a vzrostlou zahradu přesadit kdo ví kam jako fazoli. Písař jen cvrnkl palcem o prostředník. Není z toho odvolání nikde na amtě. Na to slovo přiběhl od kurníku dubový mužík. Přitočil se písaři k nohám a tou svou hlavou z tvrdého štofu mu začal odloukat kotníky. Písař spustil hopsárům zpátky k městu. Od kramfleků se mu práší, špičky mu drhnou. Dubový mužík ho bije po kotníkách jako hamrem. A tak celou cestu až do Jičína. Našel svého horšího, řekla Julča. Povídá se ale dál, že taky starosta Humpál a 11 radních si po 7 neděl posílali k apatikáři pro mast na oražené a pro měkké zavinutí na kotníky. Nakonec vzal Šejtroček džbánek, co zbyl po dubovém mužíkovi pod lavicí a vrátil ho hrnčíři Hroutkovi. Rozsluč ho radši na střepy, i když je třikrát krajc na krajc spálený, aby se nám do něho ten dubový třeba nevrátil.

0: básnička.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
2: A teď ještě jednou.

0: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: jistě si umíš představit, milá Minko, co by dělal za mořem například strejda Hanuš. Lezl by pod kapotu každého bouráku. Každému řidiči by chtěl seřizovat předstih anebo profouknout trysku u karburátoru. A strejda Ano by se rozjel do filmových ateliérů v Hollywoodu. Vnucoval by se tam za herce. Myslí si, že by byl každý paf, až by on vycenil zuby z filmového plátna. Jestli si umíš představit i strejdu Romana, jak chodí s lékařským kufříčkem od Indiána k Indiánovi, jak je nutí, aby se otužovali a kloktali. No. Docela jinak jsem se choval za mořem já. Já se vypravil na Aljašku. Aljaška je na severu. Je plná sněhu a ledu. A já si potřeboval koupit pořádné lyže, krajslovky. Pořádné lyže nejsou zadarmo. A na severu bylo před 100 lety plno zlata. Tenkrát se tam hrnula celá Amerika. A já si říkal, ať mi nikdo neříká, že tam po 100 letech není už nic. Že tenkrát všechno zlato našli. Sníh, nesníh, led, neled, já tam pojedu. Neumíš si představit cestu na sever? Ti lidé zápolili celou zimu s dálkou, vichřicí a mrazem. No? Trvalo dlouhé týdny, než rozmrzla země. Dokud byla zmrzlá na kámen, nedalo se kopat. A byla zmrzlá pořádně hluboko. Zlato se totiž nekope jako uhlí. Kope se hlína, štěrk a písek a pak se to rýžuje. Pak se to propírá na hustém řešetu. V ledové vodě. Jo. Hlína se rozpustí, zůstanou kamínky a písek. A v něm někdy zlaté zrníčko. No, já se přesto na ten sever vypravil. Jenomže v létě. Autobusem. Do těch zlatokopeckých městeček jezdí turisti. Jako u nás na Karlštejn. Já putoval do jiného opuštěného městečka, kam turisté nechodí. Kde se dá ještě něco narýžovat? Dorazil jsem tam k večeru. Stálo tam pár haluzen bez oken a dveří. Každá měla nejvýš 3 stěny, většinou jen 2. Když zavál vítr, všechno vrzalo, skřípalo a praskalo. Jedna barabizna byla ještě celá. Z ní se vyštrachali 2 opravdoví zlatokopové. Ryžovali tam již několik let. Sami, samotinci. Rozcuchaní a zasmolení. Břitvu viděli stěží před rokem. Vyspi se, kde chceš, zavrčel ten vyšší. Ale rýžování pustit z hlavy, všechno tady je naše. A ráno vypadni, zafunil ten tlustší. Pak zabouchly dveře. Na spaní jsem si vybral vedlejší chatrč. Ráno mě roztřásla zima. Mlhy se kutálely po lesích, ale z nich se dralo slunce. Vstal jsem a šel jsem se projít k pralesu, že třeba aspoň uvidím vlka, nebo medvěda grizzlyho, nebo rosomáka, popřípadě samotářského soba karibu, nebo alespoň bobra. Na co myslíš, že jsem viděl? Ještě v městečku mi nad hlavou přiletěla kachna. Na kraji pralesa poletoval strnad. A pak jsem zahlédl myš. Představ si to. 11 000 kilometrů od vlasti, na kraji pralesa a vidíš jen kachnu, strnada a myš. Ale pak jsem spatřil něco nevídaného. Nádherné křemenáče. Nádherné hřiby a kozáky, celé záhony hub. Mít tak kosu, sekal bych je kosou, mít hráby a nůši, nahrabal bych plnou. Svlékl jsem si košili, udělal jsem si z ní hranec a plnou košili hub jsem přivlekl k chatě. Očistil jsem je, nakrájel na plátky a hodil do kotlíku. Pak se vyhrabali z brlohu oba zlatokopové. Nevozí vám sem vejce? Ptal jsem se. Vozili. Prodali mi jich 5. Udělal jsem smaženici. Celý kotlík. voněla až pod nebesky. A já jí velkoryse nabídl těm dvěma chlapům. Zírali na mě s úžasem. V Americe nikdo houby nezbírá, nikdo je tam nejí. Podívali se po sobě a vrátili mi kotlík. Pak vytáhli kolty, opravdické, nefalšované revolvery, jako ve filmu, a namířili je na mě. Yes, poručil mi ten vyšší. Nechápal jsem proč. Yes, zafunil ten tlustší. A já pochopil. Všichni Amerikáni považují houby za jed. Ti dva se domnívali, že je chci otrávit a že se chci zmocnit zlata, které si narýžovali. Dal jsem se do jídla. Oni se začali křivě usmívat, pak smát a pak zechtat. A nakonec hýkali smíchy, jak mě lstivého padoucha vytrestali. Pak vzali krumpáč a lopatu a odvedli mě na starý zarostlý zlatokopecký hřbitůvek. Vyber si místo a vykopej si hrob sám, my na to nemáme čas, zavrčel ten vyšší. Teď jsem se dal do smíchu já. Já nepotřebuju. Jdu si nazbírat houby ještě na oběd. Jak chceš, frajere, zafunil ten tlustší. My se ti s tím kopat nebudeme. Až zaklepeš bačkorama, odtáhneme tě k pralesu. Vlci, rosomáci a lišky si na tobě smlsnou. Neodtáhli mě k pralesu. V poledne jsem dělal novou smaženici. Vajíčka mi dali zdarma. Nechcete ochutnat? Ptal jsem se, když jsem snědl polovičku. Tentokrát chtěli. Nejdřív to váleli po jazyku, potom to nedůvěřivě polikali. No, pak tomu přišli na chuť. Nechali mě tam do druhého dne, abych jim udělal ještě jednu smaženici. Zmizela v nich, než jsem se rozkoukal. Mlaskali a olizovali se. A dovolili mi za to 2 dny rýžovat zlato. A dovolili mi 2 dny se máchat v ledové vodě. První den mi na řešetu nezůstalo nic. Druhý den jsem vyrýžoval rýmu jako poleno, ale zlata ani zrníčko. Až pozdě odpoledne se mi zatřpítili na sítě 2 zlaté flitry. Největší než prosná zrnka, ale myslím si, že mi je tam nepozorovaně podstrčili. Z lítosti. 3. dne jsem se s nimi rozloučil. Začínalo mě bolet v krku. Nos jsem měl jen vybouchnout. Nastydl jsem v ledové vodě.
1: Das chledadou,
0: řekl jsem jim česky, no mi nešlo vyslovit.
1: Das chledadou, opakovali po mně,
0: třeba že rýmu neměli. Chtěl jsem jim to říci správně, ale zase jsem vyslovil jen
1: das chledadou.
0: A vypravil jsem se zpět do Klondajku k autobusu s 2 zlatými zrníčky a s nosem jako puma. A oni dodnes každému říkají česky
1: das chledadou.
2: A je po horách, věděla Minka, když strýček dovyprávěl. 7. den byl v čudu, zítra půjdeme na autobus.

O velkém Krtkovi. Bylo jedno pole, rovné, široké, jako moře. Uprostřed toho pole byla zapíchnutá tyčka. Ta tyčka tam ale dřív nebyla. Ani to pole nebylo vždycky tak rovné. Celé bylo pokřivené, samý kopec a kopeček, a každý nad ním jenom mávl rukou a řekl: tohle má být pole? To ani pole není. Jeli jednou kolem toho křivého pole dva traktoristé na zetorech. Jeden se, myslím, jmenoval Josef a ten druhý Jan. A povídají si: no není škoda takového kusu země. Víš co? Pooráme to. Nasadili si pořádně čepice, aby jim neulétli, a každý z jedné strany začali vyorávat ten největší kopec. Lidičky. Začali pěkně od spodu, zhluboka, a potom ten jeden, myslím, že to byl Josef, slezl z traktoru, vyhrnul si rukávy a chtěl ten kopec odkutálet někam stranou, aby jim tam zbytečně nepřekážel. Strčí vám pod ten kopec ruce a tu ucítí nějakou teplou a měkkou kožišinku. Chytí to pořádně a vytáhl ven Krtka. Safra! To vám byl Krtek. Pracky měl jako lžíce u bagru. Veliký byl jako chalupa. Josef s Janem se chvíli udiveně dívali, posunuli si čepice do týla a povídají: ty kluku umouněná, to ty jsi tu nadělal tolik těch kopců. Jak se tak na něho dívají, ruce v kapsách, tu vám ten Krtek začal plakat. Že on za to nemůže, že je takový velký, že on ani neví jak a už je kopec jako stodola a že ho to hrozně mrzí. Tu těm traktoristům bylo Krtka líto a povídají: víš co? Pěkně nám pomůžeš udělat z tvých kopečků zase rovné pole, rozumíš? Ale musí být tak rovné jako letiště a my se potom o tebe dobře postaráme. Krtek se usmál, utřel si slzy a pustili se do toho všichni tři. Raz, dva a bylo to rovné. Hned tam také zaseli pšeničku. A doprostřed toho pole zapíchli tyčku. To bylo na místě, kde našli Krtka. Zapíchli mu ji tam na památku. A víte, co potom udělali s tím Krtkem? Naložili ho na vlečňák, co na něm vozí celé mosty, a zavezli ho do dolů. Tam se má dobře. Dolů je uhlí. Pro něho to nic není. Jak říkám, pracky má jako dvě lžíce od bagru. Možná, že i o chloupek větší. Nahrabe jim uhlí, že to nestačí odvážet. Za toho krmí perníkovým cukrovým. Když hrabe uhlí, zpívá si přitom vesele a kožíšek má měkonký, celý černý. Chtěli ho už koupit do cirkusu, ale on že ne. Nemá prý rád světlo a moc lidí kolem sebe.

obra, o půlnoci zavolali mravenčího doktora. Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis, třikrát denně prášek cukru a bude chlapík jako rys. A nakonec to dopadne nejlíp jako rys. A nakonec to dopadne nejlíp jako rys. A nakonec to dopadne nejlíp jako rys. Dali prášku podle

hodil ho po čele. A zdravý mraveneček ráno skáče z postele. A nakonec to dopadlo nejlíp, veselé.

0: Kam šel Jirka, ptá se otec.
1: Jestli je led silný, jak si myslí on, tak šel bruslit, matka na to. Ale jestli je led tak tenký, jak si myslím já, tak se šel koupat.
2: Ale to je hodně nebezpečné.
3: Je, aby se mu něco nestalo, to bych nebyl klidný, kdybych byl ta maminka. Ještě, že to je jen vtip.

Lovci se vydali na lov. Když se přiblížili k velkému háji, spatřili na jeho okraji nádherného jelena. Hned ho začali pronásledovat, ale jelen vběhl do háje a schoval se mezi keři. Lovci jelena marně hledali, rozhlíželi se na všechny strany a nakonec, plní zklamání, odcházeli pryč. Jakmile jelen spatřil, že jeho pronásledovatelé zamířili domů, začal žrát listy, které ho skryly před nebezpečím. Listy začaly vzdychat. Co je vám, ptali se stromy, že tak žalostně vzdycháte? Trápí vás, že jste se stali potravou jelena? Proto se nermoutíme, odpověděli listy. Litujeme jelena, který nás žere. Neví chudák, že ho lovci zakrátko objeví. Jelen však listy neposlouchal. Požíral jeden za druhým, jako by mu jejich dobrodiní nezachránilo život. A zakrátko jelenovo tělo prosvítalo mezi keři. Nezvyklý šelest v háji zaujal jednoho lovce. Podíval se, odkud vychází, a v prořídlých keřích spatřil jelena. Lovec rychle přivolal své druhy a v okamžiku jelena ulovili. Dostalo se mi trestu, jaký si zasloužím, zvolal jelen před svou smrtí. Zapomněl jsem na pohostinnost listů. Za dobro jsem se jim odvděčil zlem. Jak by mě nestihlo neštěstí?

0: k cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj! Dnes s Hankou Knichovou a s Pigim, který má švihadlo?
2: Výborně,
1: Pigi. Budeme cvičit.
2: Já ti za to moc chválím a taky bych chtěla zkontrolovat, jestli naše děti mají švihadla, jestli si je pořídili. Co říkáte?
1: Švih sem, švih tam.
2: Já vás slyším, jak říkáte, já jsem zapomněl. Já mám, výborně, ať to dopadlo, jak to dopadlo. Naším dalším úkolem bylo zjistit od našich rodičů, babiček nebo dědečků, kdo to byli sokolové a jakým pozdravem se zdravili. Pigi, zjistil jsi něco o tomto?
1: Já jsem zjistil, že byl pán, který se jmenoval Tyrš.
2: Ano.
1: A ten pan Tyrš vymyslel báječné cvičení.
2: Ano.
1: A že byly doby, kdy se v Čechách hodně cvičívalo a skoro každý do toho sokola chodil.
2: Výborně.
1: A cvičil.
2: Řekl jsi správně, do sokola. Pak se na nějakou dobu na sokolovny zapomnělo, zavřeli se a já jsem moc ráda, že jsou teď opět otevřeny a že děti mohou pokračovat a mohou se zdokonalovat v čem? Ve všech pohybových dovednostech. A když takový trénink v sokolovně končil, tak vždycky pan trenér řekl, milé děti, třikrát nazdar.
1: A děti odpověděli, zdar, zdar, zdar a křičelo se na celou tělocvičnu a fakt se hulákalo a běželo ven.
2: A já si myslím, že i toto vám řekli vaši rodiče, prarodiče a že se na to nezapomnělo. Ale pojďme zpátky k trénování. My jsme si řekli, že si musíme připravit švihadla. Tak ať už je máte nebo nemáte, byla bych tedy radši, kdybyste je měli, protože už bychom dnes měli přes to švihadlo opravdu přeskočit a ne si pořád hrát jenom na něco neviditelného.
1: Hanko, my jsme minule skákali, když jsme stáli na jedné noze, ale já ať trénuju, jak trénuju. Tak mi to nejde.
2: Pigi, já jsem to potom taky probírala, že jsem asi možná dala těžkou variantu hned na začátek. Tak já věřím, že jsem vás tím neodradila. A jak Pigi mi napovídá, budeme skákat snožmo.
1: Snožmo znamená na obou nožičkách.
2: Přesně tak, budeme skákat snožmo na obou nožičkách. Připravte si ale teď už opravdové švihadlo. Držíte ho za zády v pravé a v levé ruce.
1: A péruj jako pérák,
2: no, víc? Teď ještě nebudeme pérovat, teď stůj pevně, jenom si to švihadlo vyhoď nad hlavu rukama, nechej ho spadnout na zem a přeskoč přes něj.
1: Počkej, teď mi spadlo na hlavu.
2: Pigi, to musí být švih.
1: Dobrá.
2: To musí být švih. Švih.
1: Šup, hadlem už ho máme švih. Předu, už ho máme předu.
2: A teď udělej hop přes to švihadlo.
1: Na to, co leží na zemi.
2: Jo.
1: Aha.
2: A máš ho zpátky kde?
1: Za zády.
2: Tak, ještě jednou tenhle ten nácvik. Takže děti, švihadlem švihneme nad hlavu, pomalinku zám spadne na zem a my ho přeskočíme.
1: Hop.
2: No a teď...
1: To je jako s tím míčkem, my taky jsme skákali dopředu.
2: To je ono. Protože my se musíme naučit, jak ty si sám řekl, nejdříve pracovat s oběma nohama a potom s jednou nožkou. A teď už teda opravdu zkusíme s tím výskokem, aby se nám švihadlo nikde nezašmudrchalo, aby jsme přes něj přeskočili, aby jsme se na něm neoběsili. Výskok teď. Držíme pevně švihadlo v pravé a v levé ruce a několikrát poskočíme bez přehození švihadla nad hlavu.
1: Poskakujeme a perujeme,
2: perujem. A děti, přeskočíme švihadlo a hop! Povedlo se.
1: Ano.
2: Já už jsem léta tady neskákala při švihadlo. Já se přiznám, že mi to nepovedlo a zůstalo mě, prosím vás, na kotnících. I to se může stát, takže já vylezu ze švihadla. Už jsem zase před ním a, teda, promiňte, za ním. Držíme švihadlo. Pigi, ještě jednou pérujeme v kolenou. Děti, pérujte v kolenou. Ela. Hopla.
1: No a teď já ne.
2: Teď zase ty ne. No tak nevadí, máme třetí nácvik. Děti, připravte se. Držíme stažené půlky u sebe. Pérujeme v kolenou. Pigi, soustřed se na výkon. Švihneme švihadlo nad hlavu, přeskočíme.
1: Hopsa.
2: Výborně. Jak se říkalo, když se vyskočilo dvakrát přes švihadlo?
1: Zdar.
2: Ale ne, dvojšvih.
1: Aha, dvojšvih.
2: Dvojšvih, protože se dvakrát švihl. Ale to je těžká věc, které my se děti časem dopracujeme. Ale teď si ještě rychle složíme švihadlo na jeho délku a chytíme ho do obou rukou a dáme ruce do vzpažení.
1: To znamená, dám si ho na půlku.
2: Ano, slož si švihadlo na půl.
1: Chytím jednou ručičkou jeden konec a druhou ručičkou druhý konec.
2: Zdvihneš ho nahoru.
1: Všechno dávám nahoru, jako kdyby švihadlo byla vlastně tyčka.
2: A já mám úplně ruce dopnuté v předloktí. Jdeme do výponu, to znamená, že se postavíme na špičky.
1: Na špičky, jako když se trají nahoře jablíčka na stromě, ano.
2: A zase se pustíme zpátky na paty, ruce tam necháme. A pojď ještě jednou, Piggy, děti, pojďte do výponu. Trháte jablíčka a pustíte dolů. Já musím Piggyho dnes velmi pochválit. Nejenom, že mi krásně pomáhá vést toto cvičení a ovládá krásně názvosloví, ale hlavně mu skoro šlo líp to přeskakování přes švihadlo než mě. Děti, vy doma trénujte. A
1: Hanko, víš, co mi jde nejlíp?
2: No.
1: Řekni to na zdar a já řeknu zdar, zdar, zdar.
2: Tak jo, milé děti, dnešní hodině 3x na zdar.
1: Zdar, zdar, zdar, zdar, zdar. Ahoj.
2: Tak se krásně.

proč žáci a žákyně skákali po lavicích. Brzy budou zase Vánoce, těšíte se? Řekla paní učitelka jednou před zvoněním. Ano, křičeli žáci i žákyně. Před Vánocemi maminka gruntuje, peče, má plné ruce práce a vy ji doma jen překážíte. Ano, křičeli zase děti. Abyste doma nepřekáželi, pojedu s vámi na hory. Ano, radovali se všichni a radosti skákali po lavicích. Potom zazvonilo a bylo po škole. Protože úplně všechny děti doma překážely, sešla se u autobusu celá třída. U klábníku překážel taky jezevčík Ferda a dále ze stejného důvodu se k autobusu dostavil tatínek Beco, ale toho paní učitelka nevzala. Cestou se v autobuse zpívaly veselé písně a druhý den hned po snídani stoupali děti pod vedením paní učitelky řadou horskou plání jako pašeráci v opeře Carmen a za nimi se bořil jezevčík Ferda. Nahoře pod lesem paní učitelka zastavila, seřadila děti a promluvila k nim. Děti, v horách se snadno zabloudí a na lyžích při sjezdování ještě snáz. Rozdám vám teď pískátka a když se ztratíte, zmačknete tento knoflík, přístroj začne vysílat záchranný signál a horská služba vás podle toho najde. Rozdala jim pískátka a děti si je hned vyzkoušeli. Dohromady pískátka vydávala velmi hlasitý zvuk a z lesa vyrazil medvěd, protože ho zvuk probudil ze zimního šlofíku. A vylekal ho. Paní učitelka byla k lesu zády a medvěda neviděla. Za to děti ho hned spatřili a rychle sjížděli dolů svahem. Děti, ještě ne, až řeknu, volala za nimi učitelka. Ale žáci a žákyně se řítili dolů, padali, sníh se na ně nabaloval, měnili se v koule, kouleli se strání a někteří mizeli v lese v údolí. Když se medvěd přehnal kolem učitelky, byla z něj už taky sněhová koule a medvědu se nepodobal. Paní učitelka vystoupila na špičky, přiložila ruce k ústům a hlasitě volala: děti, vysílejte! Z různých stran se ozývala pískátka. Jako kdyby hory zpívaly, pomyslela si paní učitelka a rozjela se dolů. Jela prudce, neboť neuměla brzdit a kromě toho spěchala na pomoc žákům. Tak se stalo, že nabourala velkou sněhovou kouli. Koule se rozlomila a byl v ní medvěd. Medvěd strašlivě zařval, jednak protože se lekl, jednak protože mu učitelka přejela nohu. Paní učitelka se blížila k lesu na spodní straně horské louky, odkud se ozývalo nejsilnější pískání. Po lese bylo roztroušeno plno sněhových koulí a koule vydávaly signály. Paní učitelka pojížděla od koule ke kouli a u každé se zeptala: je tam někdo? V každé byl žák nebo žákyně a brzy byla třída zase pohromadě. Nakonec zůstala jediná koule, která nepískala. Vypadala jako bomba se zapalovací šňůrou a šňůra sebou mrskala. V kouli byl jezevčík Ferda od klábníků. Teď už byli opravdu všichni a vydali se na zpáteční cestu k horské chatě. Při večeři vešli do jídelny stateční muži horské služby a na nosítkách nesli medvěda. Medvěd fňukal a vyčítavě ukazoval na svoji pracku. Paní učitelka se medvědovi omluvila, pracku mu pofoukala a obvázala obinadlem z příruční lékárničky, kterou jsou pedagogové na školních výletech vybaveni. Vykázala mu čestné místo v čele stolu a k večeři mu poručila lesní med.
Žadstvo si pochutnalo na karbanátkách, medvěci polévkovou lžící nabíral lesní med a u stolu bylo veselo. Byla to předzvěst veselých Vánoc.

0: to je vůně, dnes je 20. června.
1: A svátek má Květa.
0: Je. To je krásně vůňavé jméno, pochází z latinského jména Flora.
1: A znamená kvetoucí nebo květinová. Takže milým květuškám posíláme sváteční kytičku. Ta voní, viď?
0: Já. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

o kočičce a pejskovi. Byla jednou jedna matka a ta měla dvě dcery. Jedna se jmenovala Kačenka a byla její vlastní. Druhá byla nevlastní a říkali jí Andulka. Andulce macecha nepřála a jen pořád přemýšlela, jak by ji dostala z domu. Andulka viděla, že je své maceše na obtíž, a tak řekla, že půjde někam do služby. Macecha byla ráda, upekla jí buchtičku a pustila do širého světa. Andulka šla, až přišla na rozcestí, nevěděla, kudy dál. Vyndala buchtičku z uzlíku a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kulilíč, kam se má buchtičko pokulíš? Řekla si, že půjde tam, kam se bude buchtička kutálet. Ta se zastavila u švestky, která byla plná housenek a mušek. Když se Andulka sehnula pro buchtičku, švestka se zachvěla a prosila Andulku, aby ji očistila a zbavila hmyzu. Andulka si zula střevíčky a punčochy, vylezla na švestku a celou ji očistila. Švestka jí děkovala a řekla, až mě budeš, Andulko, potřebovat, vzpomeň si na mě a já ti pomohu. Andulka slezla ze stromu, vzala si punčochy, obula střevíčky a šla dál. Vzala zase buchtičku a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kulilíč, kam se má buchtičko pokulíš? Buchtička se kutálela k jabloni, která byla celá porostlá mechem. Prosila Andulku, aby jí zbavila mechu. Andulka se dala do práce a brzy byl mech pryč. Jabloň děkovala a řekla, až mě budeš, Andulko, potřebovat, vzpomeň si na mne a já ti pomohu. Andulka vzala zase buchtičku a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kulilíč, kam se má buchtičko pokulíš? Buchtička se dlouho a dlouho kutálela, až se zastavila u lesní studánky. Studánka byla plná bláta. Když tak u ní Andulka stála, začala studánka prosit, aby ji očistila. Andulka si rychle zula střevíčky a punčochy a netrvalo dlouho, studánka byla zase čistá a volala. Až mě budeš, Andulko, potřebovat, vzpomeň si na mě a já ti pomohu. Buchtička se kutálela přes celý les, až se zastavila u jedné pekárny. Ta byla plná popela a země i prosila Andulku, aby ji vyčistila. Andulka se dala do práce a zanedlouho už se mohlo v pekárně péci. Když Andulka odcházela, pekárna jí děkovala a řekla, až mě budeš potřebovat, vzpomeň si na mě a já ti pomohu. Andulka zase hodila buchtičku na zem a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kulilíč, kam se má buchtičko pokulíš? Buchtička se kutálela pořád dál a dál přes vysoké hory, až se dokutálela do hlubokého údolí k jedné louce. Tam stál vraný koník, ale nemohl jít, jak byl zamazán a zaprášen. Prosebně hleděl na Andulku a ta hned k němu přiskočila a celého ho očistila. Vzala ho za zlatou uzdu a chvilku ho vodila po louce. Vraník vesele zařechtal a řekl, děkuji ti, Andulko, že jsi mě vysvobodila, však já se ti odvděčím, až mě budeš potřebovat, vzpomeň si na mě. Andulka pokračovala v cestě a buchtička se kutálela, až se dokutálela k jedné chaloupce. Andulka zaťukala na dveře a za malou chvíli vyšla z chaloupky stařena. Co pak tady hledáš, děvčátko, a odkud jsi přišla? Andulka pověděla babičce, odkud přišla a že hledá službu. Tak zůstaň u nás, navrhla jí babička a Andulka ráda zůstala.
Babičku si zamilovala hned na první pohled. Brzy jí babička dala na starost celou domácnost, zvláště ale pejska s kočičkou. Mladá hospodyňka se pečlivě o všechno starala a s pejskem a kočičkou se dělila o každé sousto. Zvířata se měla dobře a Andulku měla ráda. Když se počase babička vrátila domů, pejsek s kočičkou jí všechno vyprávěli. Po několika měsících, když si babička myslela, že už by se Andulka měla vrátit domů, zavedla ji na půdu. Tam byla hromada truhel, krásně malovaných, ale i docela obyčejných. Babička řekla Andulce, aby si některou vybrala, ale že ji nesmí otevřít dříve, dokud nebude doma. Tu se k Andulce přitočili pejsek a kočička a radili jí, aby si vzala tu nejošklivější truhlu. Andulka je poslechla, vzala si nejošklivější truhlu, vložila si ji na ramena, rozloučila se s babičkou, pejskem i s kočičkou a namířila si to domů. Sotva popošla kousek cesty, nemohla dál, protože truhla byla moc těžká. Musela se zastavit a v duchu si pomyslela, kdyby tady byl můj vraník, ten by mi pomohl donést truhlu domů. V tom se přihnal jako vichřice vraník a řekl Andulce, jen aby si na něho naložila truhlu a sama aby nasedla. Andulka si nasedla i s truhlou a vraník se rozběhl domů. Když urazili velký kus cesty, dostali hlad. Andulka si pomyslela, kdyby tady byla pekárna, ta by nám přišla vhod. V tom vidí před sebou u cesty pekárnu plnou čerstvého pečiva. Zastavili u ní, Andulka se najedla, dala chleba i vraníkovi a jeli dál. Bylo ale velké horko a oba dostali žízeň. Nikde ale nebyl ani potůček, ani studánka. A tu si Andulka pomyslela, kdyby tady byla moje studánka, nebo jabloň, anebo švestka, ty by nás ochladili. V tom vidí kousek od cesty jabloň a švestku a pod nimi čistou studánku. Andulka se napila studené vody, najedla se chutného ovoce, napojila a nakrmila vraníka a jeli k domovu. Když přijeli domů, vyletěl kohout na střechu chaloupky a zakokrhal: Kikiriki, naše dcera domů jede, stříbra, zlata, truhlu veze. Andulka složila truhlu a pěkně poděkovala vraníkovi. Ten radostně zafrkal, zařechtal a odklusal zpět do svého údolíčka. Jakou radost měla Andulka a jakou zlost Kačenka, když otevřeli truhlu a v ní bylo zlato a drahé kamení. A protože Andulka nebyla lakomá, každému přála, tak dala Maceše i Kačence část zlata a drahého kamení. Potom jim Andulka vypravovala, co se jí přihodilo a co viděla a zažila. Macecha s Kačenkou dělali, že z toho mají radost, ale záviděli jí. Proto se matka rozhodla, aby její nejmilejší Kačenka šla na zkušenou. Upekla jí co možná nejlepší buchtičku a poslala do světa. Kačenka šla tou samou cestou, jak jí Andulka pověděla. Když přišla ke křižovatce, vyndala buchtičku a kutálela ji před sebou. Kuli, kuli, kuli, líč, kam se má buchtičko pokulíš? Buchtička se zakutálela ke švestce, která Kačenku prosila, aby ji očistila. Ale Kačenka se bála o své šaty a potom byla tu zelína. Zamračila se, vzala buchtičku a kutálela ji před sebou. To samé se opakovalo u jabloně, u studánky, u pekárny i u vraníka. Pyšná a líná Kačenka všude dělala, jako by neslyšela, odvrátila se a nikomu z nich nepomohla.
Konečně přišla k chaloupce, kde před časem sloužila hodná Andulka. Kačenka zaťukala. Za malou chvíli se ukázala ve dveřích babička a ptala se, co si přeje. Kačenka odpověděla, že hledá službu, zda by ji mohla k sobě vzít. I toť se rozumí, pojď dál, budeš mě po celé jaro zastávat v hospodářství a budeš-li hodná a svědomitá, však já se ti dobře odměním. Potom babička zavedla Kačenku do světnice, všecko jí ukázala, kde co leží a stojí, ale zvláště jí dala do péče pejska a kočičku a odešla. Teď, když zůstala Kačenka sama a měla úplnou volnost, tak si myslela, že si může dělat, co chce. Připravovala si ta nejlepší jídla, pejskovi a kočičce dávala jen zbytky. Uplynulo jaro i léto a jednoho rána se babička vrátila do chaloupky. Hned viděla to špatné hospodářství kolem sebe, ale přece jen zavedla Kačenku na půdu, kde měla mnoho truhel, a řekla, aby si jednu vybrala. Kačenka se ptala pejska a kočičky o radu, ale ti jí řekli: sama jedla, sama pila, sama sobě poradila. Kačenka si vybrala sama krásně malovanou truhlu, naložila si ji na ramena, nerozloučila se ani s babičkou, ani s pejskem a s kočičkou a zamířila domů. Cestou si myslela: heď, Andulinko, však já budu mít něco lepšího než ty. A tak šla domů. Ale truhla byla tuze těžká. Slunce pražilo, že musela každou chvilinku se zastavit a odpočívat. Šla kolem pekárny, ale ta byla studená. Šla okolo studánky, jabloně i švestky, ale nikde žádné občerstvení. Když přicházela k domovu, vyšla jí matka naproti a radovali se nad tím, že v takové krásné truhle budou mít něco daleko lepšího, než měla Andulka v té své škaredé. Jejich kohout zase vyletěl na střechu a zakokrhal: kikriký, naše dcera domů jede, hadů štíru truhlu nese. Když přišli Kačenka s matkou domů, vytáhli květovanou truhlu na půdu a šli si prohlédnout to drahé kamení. Ale zmýlili se, když otevřeli truhlu, vylezli z truhly hadi a štíhry a uštípali zlou macechu a její dceru. Andulka zůstala v chaloupce a pokud nezemřela, žije tam až dodnes.

0: Jedničku.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jednou.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

Radu. Jak šel Rumcajs do kartou s provčely? Ani jičínský rychtář Nevrátek si s Rumcajsem nevěděl rady. Vydal se proto pro rozum do kartous, kde je to vězení. Dovedli ho k direktorovi. Direktor nechal rychtáře očichat psem, jestli je pravý, a teprve potom povídá. Co nám, Nevrátku, neseš? Rychtář udělal prstem ve vzduchu kroužek. Nemůžu na Rumcajze najít kličku. A proto mi pan direktor musí půjčit loupežníka. Loupežník na loupežníka. To bude nejlepší. Direktor měl ve vězení na 19 loupežníků. Kývl hlavou. Proč by ne? A jaký by měl být? Rychtář Nevrátek si sedl.

0: Odvedli Hupra zpátky a direktor přemýšlel, koho by měl zavolat třetího. Ještě neřekl ani slovo a stojí tam drobný človíček. Jednu tvář má křivou a hlásek jako tekutý med. Tak jsem tu? Poklonil se direktorovi. To je ten pravý, poliboval si rychtář Nevrátek. Přišel jen na pomyšlení. Toho si vezmu. Jmenuje se Čeliš, řekl direktor a přirazil štempl na papír, kde bylo napsáno, že Nevrátek si může loupežníka Čeliše odvést k své rychtářské potřebě. Druhý den bylo horko, až v dubech pukaly žaludy. Rumcajs seděl před jeskyní a chladil si záda o skálu. Roj lesních včel, co bydlel Rumcajsovi ve vousech, bzučel tak nepokojně, až to vyvolalo z jeskyně Manku. Rumcajsi, aby se ti včeličky od horka nezalkly. Rumcajs se jen zasmál.
1: Neměj, Manku, starost, já si je ofoukám.
0: Vybíral včely po hrstech z vousů a ty, co byly malátné, ofoukal. Včelám se vrátila mírnost, začaly vyhrávat jako varhánky a na Rumcajse z toho přišla ospalost. Uložil se do mechu, hlavu si podložil tvrdým kamenem, protože loupežník si nikdy nesmí dopřát dvojí pohodlí, a usnul. Za chvíli vyšla z jeskyně Manka. Pohladila Rumcajse na čele, aby mu zavolala pěkný sen a sama se vypravila do Jičína pro kousek Kalika. Rumcajs ležel, oddychoval, taky včely ve vousek hrály už jen tišíčko k svému vlastnímu odpočinutí. Tou dobou v křoví za jeskyní už chvíli stály rychtář Nevrátek a loupežník Čeliš. Rychtář jako těžký balvan a loupežník jako jedovatý proutek. Nabírali k hádce. Nevrátek ukázal prstem na Rumcajse, co zrovna byl v nejlepším limbu, a povídá.
2: Já nevím, Čeliši, proč jsem tě vlastně zval. Zvednout toho Rumcajse jako jezevce a strčit ho do vězení, na to má chytrost, stačí sama.
0: Loupežník Čeliš se už klíbl křivou polovinou tváře a sází slovo k slovu, jako by kapal met na koláčky. Ať to tedy pan rychtář zkusí?
2: Taky, že zkusím.
0: A Nevrátek si nabil pistol a vykročil k spícímu Rumcajsovi. Když tam došel, křikl.
2: A mám tě, Rumcajsi, mířím na tebe pistolí.
0: Jenže Rumcajs v polospánku dýchl levou dírkou nosu a sfoukl rychtáři prach z pánvičky a dechl pravou dírkou a vyfoukl mu všechen prach z růžku. Pistol teď rychtáři byla leda na roztloukání ořechů. A to už se Čeliš vynul z houští jako hádek. Koutkem křivé huby špitl.
2: Teď se dám do práce já.
0: Provinul se trávou blíž k Rumcajsovi a hebce po mechu došel až k němu. Ruce měl bystré jako klíštky a těma rukama sáhl Rumcajsovi do vousů. Chytře namátl rovnou včelí matičku, jemně jí přidržel pod křídly a už s ní běží přes paseku a dovnitř do lesa. Včely se to v té vteřince dověděli jedna od druhé a vyrojili se Rumcajsovi z vousů. Očichali vítr a letí rovnou za matičkou. Vpředu se žene loupežník Čeliš, matičku ve štipcích, potom včely a třetí dusá rychtář Nevrátek a volá.
3: Jaká je, Čeliši, v tomhle chytrost?
0: Taková, křikl přes rameno Čeliš, že Rumcajs své včely neopustí. Přijde si pro ně, kam já budu chtít. Tak Čeliš dovedl včely až do kartouz do toho vězení. Matičku usadil na železnou mříž v okně kamenné komory. Včely se kolem ní sešly do roje. A teď, povídá Čeliš Nevrátkovi, už stačí jen otevřít všecky dveře až do té komory. A až přijde Rumcajs, přibouchnout. Rychtář Nevrátek loupežníku Čelišovi slíbil, že se o něm u direktora dobře zmíní. Potom dal zadou otevřít dveře. Když se Rumcajs pořádně probral ze spánku, jako by mu něco stále zvedalo pradu nahoru. Sáhne si do vousu a tam prázdno.
1: Od vousu je mi lehko, povídá Rumcajs. Ale za to těžko provčeli.
0: Vymáčkl z mechu dlaň vody a omyl si čelo. Hned mu začalo v hlavě čerstvě

0: vyskakovat, co tam unavené vešlo ve spánku. A stalo se, jak si přál Čeliš. Rumcajs vstal a vydal se za včelami. Krok, dva a tři. Potom se vždycky zastavil. Ostrým rumcajsým uchem si poslechl, jak se ve vzduchu ještě maličko čeří od včelých křídel, co tudy prolétla. Když už to nebylo k doslechnutí, sklonil se k zemi a díval se, kde vstávají stébla přišlápnutá nevrátkem. Tak došel jako po jisté cestě do vsi Kartous a dál až k vězení. Ve vězení rychtář Nevrátek a Čeliš už čekali u špehírského okýnka, aby rumcajse lapili na včely do kamenné komory. Už měl rumcajs nakročeno pořád se dveří, ale jak byl rychtář Nevrátek netrpělivý, pošeptal Čelišovi.
1: Už jde a rovnou jako myš po špekové vůni.
0: Protože ale Nevrátek měl hlas jako dubový, rumcajs to zaslechl. Nevešel dveřmi, ale odskočil stranou za věznici. A naostřil si oči do špičiček a dívá se po mřížích v oknech. Už vidí ty své včely, jak se choulí na železe kolem své matičky a je jim nepohodlně. Rumcajs tiše zavolal po včelím a roztřásl si vousy. A včelí matička první a za ním všecky včely se vrátily do vousů jako do úlu, kde jim vždycky bylo mírně a bezpečně. Rumcajs ještě luskl prsty k špehírskému okýnku a vrátil se do lesa Řáholce. Když přišla Manka z Jičína s kouskem kalika, už zase spal v mechu. Rychtář Nevrátek se direktorovi špatně zmínil o loupežníku Čelišovi a ten si pak užil kamenné komory, co chystal pro rumcajse.

0: Kapitola 5 vypráví o zemi vůní, o liliích vysokých jako stromy,
1: o domech z lahví
2: i o tom, jak se romantická kráva Kunegunda zatoulala.
3: Několik dní lilo jako z konve. Přece však nadešel den, kdy se docela vyjasnilo a Dorotka otevřela okénko. V tom okamžiku vylétlo ven hejno holubů, kteří s radostným třepotáním křídel táhli za mlýnem. Děti se dívali z okna, když tu najednou ucítili nádhernou, ba přímo bájnou vůni. Zpočátku byla slabá, sotva postižitelná. Pozvolna však sílila a zanedlouho se dětem zdálo, že letí nad jakousi nádhernou rozkvetlou zahradou nebo nad obrovskou kyticí květů.
1: Děti se rozhodly přistát, aby se přesvědčili, odkud se ta vůně bere.
3: Mlýn se snesl docela nízko a usadil se uprostřed velikého parku. Panovalo tu úplné ticho, do kterého zaznívalo jenom slabé šumění a tiché šplouchání. Kolem dokola rostly podivné černé stromy se zelenými a tmavomodrými listy, mezi nimiž ve spirálovitých lodyhách čněly bledničkovitě modré květy. Stromy vrhaly dlouhé stíny a proto byl celý park pohroužen do modravého šera. Všude bylo cítit nádhernou, opojnou vůni květů, jimiž byla země poseta jako drahokamy. Kvetly tu celé miliardy květů. Mezi uhrančivě krásnou zelenou rezedou se vypínaly vysoké keře bílých růží. Mezi nimi neslyšně poletovaly velcí černí motýly, jejichž křídla se na květech vyjímala jako smuteční kokardy na závoji nevěsty. Bílé lilie se znepokojeně chvěly, jako by se nechtěly smířit s přítomností svých nedaleko odtud kvetoucích ohnivě červených jedovatých sester. Lilie tvořily úchvatný věnec kolem malého třpitivého rybníčku s vysokou fontánou. Z ní zaznívalo ono tiché šumění, které se jako bájná hudba linulo celým parkem. A takových rybníčků tu bylo mnoho. Na jejich březích kvetly elegantní fialové, bílé a žluté kosatce, jejich štenunké okvětní plátky lemované zavalitými kapkami vody připomínaly sametová ouška malého děvčátka, které si potají v saloně před zrcadlem nasadilo babiččiny brilliantové náušnice. Skleníkovou vlhkost prosicovala silná, trochu nakyslá vůně kosatců. Naši cestovatelé si prohlíželi všechny ty přenádherné divy přírody a šli jako omámení. Na každém kroku míjeli květy čím dál tím krásnější, čím dál tím hýřivější a půvabnější a čím dál tím voňavější. Prvními lidmi, které v této podivné zahradě potkali, byli dva mladí, nadmíru vysocí pánové bledých tváří a stepile štíhlých postav. První měl na sobě veliký slaměný klobouk a zelenou zástěru. Zlatými nůžkami stříhal květy a svými tenkými prsty je opatrně ukládal do košíku, který nesl druhý mladý pán. Oba tichými hlasy zdvořile pozdravili naše děti. Byli to zahradníci a jak se brzy ukázalo, jim podobnými pány se zahrada jen hemžila. Dětem na tom nepřipadalo nic divného, protože v parku byl bezpočet květů a někdo o ně přece musel pečovat.
1: Děti se stále hlouběji nořily do stromoví prokvetlého podivnými květy a stále častěji potkávali obyvatelé této podivné země.
3: Mezi květy se procházely křehké a půvabné dámy v nádherných sukních, zdobených krajkami a malými zvonečky, které tiše cinkaly do taktu sladnou chůzí jejich majitelek. Dámy si zakrývaly hlavy slunečníky prošívanými stříbrnými hvězdami, které před nimi nesly štíhlí, bledí pánové se širáky na hlavě. Většina z nich držela v ruce koš, anebo aspoň docela malý košíček, ve kterém se vršily čerstvě natrhané květy. Tiše spolu rozmlouvali, unile se usmívali a všechno dělali pomalu a jaksi malátně a ospale.
0: Pak si děti všimli, že za stromy se cosi blyští.
3: Byla to rozlehlá budova, celá ze skla. Měla tvar křišťálové lahvičky od voňavky a byla naplněna jakousi průzračnou tekutinou, která zářila červení. Před tímto domem, lahví, se tyčily mohutné hory čerstvě natrhaných květů. Dámy a pánové stále přisypávali nové a nové ze svých košíků. Vůně byla tak silná, že se z ní až točila hlava. Jak se ukázalo, děti stály před továrnou na voňavky, jednou z milionů, jimiž se pyšnila tato navoněná země. Za továrnou se táhla ulice s malými domečky, lemovaná fialovými keři šeříku. Všechny domy byly vystavěny z průzračného křišťálového skla a měly tvar nejrůznějších flakónů a lahviček na voňavku. Zdvořilí občané Filipkovi a Dorotce po hostině kynuli rukama a zvali je do svých navoněných příbytků.
1: Děti byly jako u vytržení a zvědavě si prohlíželi všechnu tu nádheru.
3: Přitom však bohužel nepozorovaně ztráceli dobrou náladu.
0: Ach, Filipku, není mi dobře a točí se mi hlava, postěžovala si Dorotka.
1: Ale ani Filipek na tom nebyl o nic lépe. Výmluvně o tom svědčil rozmrzelý výraz jeho tváře.
3: Posadili se na lavičku vedle jakéhosi staršího pána, který se na ně usmíval tak mile, že mu děti v návalu důvěry vyjevili všechny své trampoty, neboť se opravdu cítili prach špatně. Pán vstyčil ukazováček a pravil.
4: Ctěný pane a šlechetná dámo, mám tu čest vám oznámit, že nejen vás, ale všechny obyvatele této země bolí hlava. Jen se prosím podívejte kolem sebe, což pak nevidíte, jak jsou všechny ty nádherné dámy a všichni ti elegantní pánové bledí a neustále ospalí. Je to proto, že naše čarokrásné květy bohužel voní příliš silně. My jsme si už na to neustálé bolení hlavy zvykli a také vy, ctěný pane a šlechetná dámo, byste si za nějakých 10 let určitě zvykli jako my a nezatočila by se vám hlava ani kdybyste stáli před cisternovým vagónem nejpronikavějších vůní královské růže.
1: Kde pak? Jestli bychom se měli cítit pořád tak špatně jako teď, tak tu nádheru vůbec nechceme vidět, zvolal Filipek.
3: Pán trochu zívil a pravil.
4: Jak si přejete, ctěný pane a šlechetná dámo.
3: Pak vytáhl z kapsy malou lahvičku s voňavkou z květu stračky indické, přičichl k ní a s dvornou úklonou ji věnoval Dorotce. Rozloučili se neobyčejně srdečně a děti spěchali do mlýna, aby byli co nejrychleji z dosahu omamných vůní a aby do plic načerpali svěží, čistý vzduch.
2: Když ale byli na místě, ukázalo se, že nemohou odletět, protože Kunegunda je ta tam.
1: Počkejme chviličku, určitě se brzy vrátí, pravil Filipek.
0: Dorotka namočila do vody ručník a uvázala si obklad kolem hlavy, která ji z těch vůní pořádně bolela.
3: Čekali celou hodinu, ale kráva se nevracela.
0: Děti si nedělali starosti jen tak pro nic za nic.
1: Co když zabloudila, obával se Filipek.
0: Co když se jí něco stalo,
1: bědovala Dorotka.
2: Kunegunda nebyla a nebyla.
1: Nakonec Filipek rozhodl, že jim nezbývá nic jiného, než jít Kunegundu hledat.
3: Dávno už byla tma. A proto děti rozsvítili starou lucernu. V jejím světle se vydali na průzkum neznámého okolí, které při chvějícím se světle lucerny vypadalo pochmurně a tajemně.
0: Každou chvíli volali.
1: Kunegundo!
0: Kde jsi, milovaná Kunegundo?
1: Kam se spoděla?
3: Nikdo jim však neodpovídal, jenom květy pokyvovaly hlavičkami a voněl ještě pronikavěji než ve dne. Některé z nich do tmy dokonce vyzařovaly fosforeskující lesk. Hluboké ticho v zahradě bylo chvílemi přetínáno zoufalým voláním.
0: Kunegundo!
3: Kunegundo! Odpovídala ozvěna. Po hodině marného bloudění se utrmácené děti rozhodly vrátit do mlýna.
1: Najednou se však Filipek zastavil a položil prst na ústa. Psst, slyšíš? Zašeptal.
0: Oba se pozorně zaposlouchali do nočního ticha.
2: Slyšeli jakési podivné, sotva znatelné

0: Musíme zjistit, co je to, řekl chlapec a zvedl lucernu výš.
1: Pomalu se přibližoval k místu, odkud přicházely ony tajemné zvuky.
2: Za ním cupitala kurážná Dorotka.
1: Nakonec se ocitli pod stromem poblíž velkého poměnkového záhonu, uprostřed kterého, bylo to prostě neuvěřitelné.
3: Uprostřed záhonu, s blaženým úsměvem ve tváři, sladce spala kráva Kunegunda a hrozně přitom chrápala.
1: Rozléhalo se doširoka.
3: A v taktu chrápání se kropenaté boky krávy nadýmaly a splaskovaly.
2: Kunegunda! Naše Kunegunda! Rozradostněně zvolala Dorotka a rozběhla se ke spící krávě.
3: Která se však ani nepohnula. Spala dál jako dřevo.
1: A úžaslé děvčátko spatřilo, že má na rozích koketně nasazený věneček z poměnek, který se jí ve spánku trochu sesmekl na levé ucho.
4: Co to má všechno znamenat? Probuď se a vstávej, Kunegundo, křikl Filipek krávě do ucha a polechtal jí travičkou u nosu.
1: Ale jaký div, ani to nepůsobilo.
2: Co když je nemocná? Zeptala se Dorotka a měla pláč na krajíčku.
1: Filipek si důkladně prohlédl spící Kunegundu.
4: Zdá se, že je zdravá jako rybička, řekl Filipek. Zatáháme ji za ocas, třeba se probudí.
1: Děti pevně uchopili Kunegundin dlouhý ohon a...
4: A raz, dva, tři.
1: Vší silou zatáhli.
5: Co se to děje? Pomoc!
3: Kráva vyskočila, jako by ji někdo opařil. Dala se do trysku, vrtěla ocasem a bučela zděšením.
2: Kunegundo, stůj!
4: Stůj!
2: To jsme my!
4: Neboj se!
2: Volali děti a běželi za krávou,
3: která zděšeně utíkala, co jí nohy stačily.
1: Teprve po dlouhém prošení a naléhání se uklidnila a s těžkým supěním se zastavila.
3: Věneček z poměnek se jí úplně sesmekl na stranu, takže se dívala na děti jenom jedním okem, ze kterého přímo sršela zloba a vztek.
5: To jsou hloupé žerty, odfukovala. Kdo to, kdy jak těživ slyšel, aby se takový caparti osmělili tahat dospělou krávu za ocas? Rozčilila jsem se, jen co je pravda, až mi srdce buší jako pendlovky.
2: Zkroušené děti Kunegundě vysvětlovali, že se ji marně snažili probudit jemnějším způsobem.
4: Byl přece nejvyšší čas odletět.
3: Odletět? Z téhle úžasné země? Kráva údivem až zbledla.
5: Vy chcete opustit tu zaslíbenou zemi, kde místo trávy můžu do sebe ládovat fialky? Kde je růží na stlánu jako jetele?
6: Asi jste ztratili zdravý rozum,
3: prohlásila uraženým hlasem Kunegunda a rychle dodala.
5: A jací jsou tu pohostinní lidé?
1: Potom dětem vyprávěla, jak všichni lidé, které potkala, jí darovali různé voňavky, na kterých si velmi pochutnala.
3: Po nich jsem tak tvrdě usnula, zabručela kráva nakonec a nedovedla pochopit, proč Filipek a Dorotka najednou propukli v nevázaný smích.
2: A ale Kunegundo, voňavka se přece nepije, ale čichá. Usmála se Dorotka.
4: A Filipek vyjekl. Teď už rozumím všemu.
1: A děti se smály dál.
4: Náhle však Filipek zvážnil a zeptal se smutným hlasem. Opravdu tady chceš zůstat, Kunegundo? Copak si zapomněla, že hledáme lék na smutek, který skličuje naše městečko, náš domov? Vidíš snad, že ani tahle překrásná země není krajem věčné radosti, jaký hledáme?
2: Dorotka tiše poprosila. Zůstaň s námi, Kunegundo.
3: Kráva sklopila hlavu a mlčela. Nakonec velmi stydlivě pravila. Odpusťte mi, že jsem byla tak mlsná. Už nikdy nebudu taková. To vám slibuji. Ovšem, že poletím s vámi dál.
4: Pak se všichni v dokonalé schodě vzali za ruce a spěchali do mlýna. O hodinu později nebyla po nich v navoněné zemi ani stopa.

se tvá zvůla a já jsem tvůj pej. Všechno ti hned zkazí a zmrazím tvůj dech. Klacky ti hází pod nohy na schodech. Já jsem tvá zvůla a já jsem tvůj pej. Můžeš si zoufat, teď můžeš jen lkát. Těžko se mě zbaví, já musím se spát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš...

0: trpaslíci v horším vydání. Rád vápci a já jsem vás můla a já jsem tvůj pek. Všechno ti hned zkazím a zmrazím tvůj dech. Klacky ti házím pod nohy na schodech. Já jsem vás můla a já jsem tvůj pek. Můžeš si zoufat, ty můžeš je velká. Těžko se mě zbaví, já musím se smát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš si lkát.
1: Piggy vtipk.
2: Pane doktore, hurá, už vím, že nejsem žížala.
1: Raduje se pacient psychiatrické léčebny. Najednou se podívá z okna a znejistí.
2: A pane doktore, myslíte si, že už to ví i ten kos?

0: rodičovskou schůzku svolal Radim do klubovny na 7:00, ale oba na schválnič si tam seděli již od půl. Nikdo si jich nevšiml. Oba byli přece neviditelní. Ale sami s velkým napětím sledovali každého, kdo vkročil dovnitř. Oba byli totiž zvědaví, zda přijde aspoň pár otců či maminek, co za mlada také jezdili na tábor.
1: Kamaráde, to je přece kulich. Že je to kulich?
2: Tohle, že je kulich, škudibíku. Kulich přece chodil vždycky rozcuchaný jako stodola a tenhle má na hlavě 4 vlasy.
1: 5 mezulánku. 5. Protože se mu narodil malý kulich. A ten není o nic lepší, než býval on sám, tak se nediv.
2: Je. A není tohle kociánek škudibiku?
1: To bude určitě on. Pamatuješ si, jak na táboře kopal sklep na mléko? Jak ho překryl drnovou střechou? A jak se ta střecha nacucela při prvním dešti a spadla na mléko a na maso? A na všechno, co ve sklípku bylo?
2: Je, jak bych si to nepamatoval, kamaráde. Ten červotočivý trámek na tu střížku se mu přece podstrčil já.
0: Pak ale Radim povstal, přivítal rodiče a řekl: sešli jsme se, abychom se poradili o letošním prázdninovém pobytu vašich dětí. Jak víte, v posledních letech trávil náš oddíl prázdniny na Jitřence. Jitřenku máme zajištěnou i letos. Jenže vaše děti se nadchly pro tábor. Pro tábor v přírodě, který by si postavili sami podle svých představ. Pro tábor, který by byl odříznut od světa a kde by spali pod stany. Pro žádného z rodičů to nebyla docela novinka. Všechno už jim děti doma vyzvonili. Jakmile tedy Radim skončil, zvedla se v klubovně celá řada rukou. První dostala slovo Esmeraldina maminka. Víte, ona je to moc hezká věc, stany na louce, žáno a kolem plno koloušku s černýma čumáčkama, kukaček, hříbku a jiné lesní zvěře. Jenže o prázdninách nesvítí jen sluníčko. On taky prší déšť a taky jsou mlhy. A naše Jarunka je velice náchylná na angínu a bronchitidy. Kdyby se něco stalo, byl by na Jitřence doktor za pár minut, ale kde vás bude hledat doktor někde v lesích? S angínou si ovšem budete možná vědět rady, navázala na její slova Natašina maminka. Ale co když na takovém táboře, dejme tomu, dojde k úrazu? Co když na některé dítě padne ku příkladu strom? A nebo víte, jak nebezpečné je takové bodnutí do jazyku? Kdo mi zaručí, že naši Natašu nebodne na takovém táboře vosa do jazyku? To vám zaručím já, povstal Kulichův otec. Podívejte se. Vyplázal na všechny jazyk a ukázal ho kolem dokola celé klubovně. Tenhle lízák se měl na všech táborech sebou. Už ani nevím, kolik jich bylo, jestli 13 nebo 15. Ale ať jich bylo, kolik bylo, vosa mě do něj nepíchla ani jednou. Tak proč by měla píchat vaší Natašu? Celá klubovna se prostě rozdělila na dva tábory. V jednom byli ti, co jim bylo líto, že se dětem vystavěli moderní ozdravovny a děti teď budou trávit léto v nějakém kutlochu na lesní pasece. A v druhém byli ti, kdo hanobili panelová sídliště a tvrdili, že mnohem zdravější je žít v lesní sluji a ve vykotlané lípě. Potom povstal vedoucí oddílu Radim. Myslím, že jsme slyšeli nejdůležitější důvody pro i proti. Promluvte si o tom ještě důkladně v klidu doma. No a na tábor pojedou jenom ty děti, které od vás přinesou písemné svolení. Bude-li většina proti táboru, pojedeme na Jitřenku.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Mám tady Hanku Kynichovou a nemůžu se dočkat, protože minule jsme cvičili zadíčkové svaly a bříškové svaly ještě předtím. A já jsem zvědavý, co budeme cvičit dneska, Hanko.
2: Já mám zase velkou radost z toho, že Piggy si všechny cviky pamatuje a já bych vás dnes chtěla naučit další cvik a bude určený hlavně těm dětem, které chodí po tomto světě s kulatými zády, tedy jsou takzvaně schrbené. A to není vůbec Piggy hezké.
0: A to vypadá, jako kdyby se člověk styděl, víš?
2: Přesně tak. A hlavně to není ani zdravé. Tímto schrbením se vám totiž zkracují svaly prsní a hlavně ochabují svaly mezi lopatkami. A vy už víte, kde mezilopatkové svalstvo máte. A pokud máte takto zkrácené anebo ochablé svaly, tak je to velmi nebezpečné, protože pokud jste navíc předškoláci, tak se vám s touto svalovou disbalancí bude špatně učit.
0: Hlavně určitě se pak špatně dýchá, když tam není místo pro ten nádech až do toho balonku na bříško, viď?
2: Ano, ale Piggy, prosím tě, já jsem asi použila slovo disbalance. Myslíš si, že děti budou vědět, co to je?
0: Já vím, možná, že bych věděla,
2: Hanko. Tak prosím tě, zkus to vysvětlit.
0: Když třeba stojím na nějaké čáře a chci udělat holubičku. Víš, jak jsme spolu udělali holubičku?
2: Vzpomínám.
0: Tak na mě volá kocour Vojta, drž balanc, drž balanc. A já balancuju a to znamená, že se tak miklíkuju mezi jednou a druhou stranou, jako kdybych chytal rovnováhu.
2: Ano.
0: Takže to možná disbalance znamená, že je nějaká
2: nerovnováha.
0: Nerovnováha.
2: Takže mezi jednotlivými svaly je nerovnováha a tomu se říká tímto zvláštním slovem disbalance. Pokud totiž budete takto schrbení, tak se vám ve škole bude totiž špatně psát, bude vás bolet hlava a budete také brzy unavení. A mě tak napadlo, že bychom teď společně mohli cvičit některý z cviků, který vám uvolní zápěstí, uvolní ruce a vám se pak ve škole bude krásně začínat školní rok s hezkými známkami.
0: Jo, a to by se i hezky kreslilo, víš?
2: Všechno, co se...
0: A všechno dělalo tlapičkama,
2: tak
0: dobře.
2: Tak Piggy, co, pustíme se do toho?
0: Tak jo.
2: Piggy tady mává rukava, ale já bych ten jeho směr trošinku chtěla ukočírovat. Děti, my už jsme se naučili postavit se rovně a ruce si dát do upažení. Tak, také už jsme se učili, kde máme ruku, kde máme předloktí a kde máme celé paže. A to víme a těmi paže můžeme dělat vzpažení, upažení, připažení, předpažení, zapažení, ale já se teď chci hlavně věnovat ruce, předloktí a celým pažím. A budeme psát kroužky. Piggy, máš podsazenou pánev, děti stojíte mírně od sebe, máte stažené bříška, nádech budeme provádět nosem a ramínka přitom tlačíme dolů. To bylo moc pokynů, viď? Ale vy to všechno zvládnete.
0: Tak to si to ještě zopakujeme.
2: Stojíme rovně, máme podsazenou pánev, stažené bříško a zadek.
0: Podsázek dovnitř.
2: Ano. Máme ramena zasazeny dolů a táhneme se hlavou ke stropu, jako bychom chtěli vyletět. A teď si dáme ruce do upažení.
0: Hele, ta hlava to je jako kdyby byla boje na vlnách, viď?
2: Boje na vlnách, správně, to je hezký. Piggy, pojď, ty máš kopítka, my máme s dětma ruce a ruce jedou kroužek. Napřed dozadu kroužek a teď si zakroužíme rukama dopředu. Říkám schválně, děti, rukama, protože pracujeme jenom rukou, tam, kde máme prsty.
0: No a kdo má kopítka, krouží kopítka.
2: A teď naopak zakroužíme předloktím, to znamená, že pracujeme jenom půlkou své paže.
0: Půlkou
2: své paže. Udělejte kroužky dozadu. Ano, ano, ano. A celý kruh oběma. A celý kruh oběmi pažemi. Dozadu jeden a dozadu druhý a dozadu třetí.
0: A obě ruce najednou nebo cik, cak, cik, cak.
2: To je, jako by si plaval znak, to nevadí, takže...
3: Druhá vsuvka o Františkovi, Květuš a Hubertovi. Před vilou profesora Kadeřábka stál starý nákladák. Na jeho korbě byla skříň, pohovka, pár židlí, stůl, křeslo a stojací lampa. Paní Květu už právě vyšla ze vrat s kupou šatstva, jen tak halabala převázenou provazem, a za ní pan František nesl v náručí televizor. Právě televize to náhlé stěhování zapříčinila. František Bartoš totiž v reportáži z demolice poznal domácího Květu Žvoráčkové. Okamžitě telefonoval, že ji v domě toho šílence prostě bydlet nenechá. Kdo se jednou vrhnul na jeřábníka, může se podruhý vrhnout na osamělou ženskou, hulákal do sluchátka. I ona tu scénu v televizi viděla, ale přesto profesora trochu hájila. Víte, Františku, že by se na mě nikdy vrhal. Tak to nikdy. Ale tajnůstkář a vědec, to on tedy je. A takový jsou právě nejhorší. Květuš, naše známost je krátká, ale srdečná. A víte, co já říkám? Nikdy není pozdě. Po tomto sdělení se v paní Květuš ozvalo něco dávno zapomenutého. Ano, začneme nový život, zvolala paní Voráčková. Hubert se sice vzpouzel, ale společným úsilím ho nakonec do kabiny nákladňáku natlačili. Nový život, to by byl pěkný název pro pension, pomyslel si profesor Kadeřábek, který to všechno z okna pozoroval.
0: Tiki kalendář! To je vůně, dnes je 20. června.
1: A svátek má Květa.
0: Je. To je krásně vůňavé jméno. Pochází z latinského jména Flora.
1: A znamená kvetoucí nebo květinová. Takže milým květuškám posíláme sváteční kytičku. Ta voní, viď?
0: Já. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Proč pak ty, jako máš vlastně rád kameny?
1: Zdědil jsem to po dědečkovi. Vyprávěl mi, že kameny jsou schránky a v nich jsou ukrytá tajemství. Některé jsou léčivé, v jiných se skrývají kouzla nebo osudy. Alchymisté hledali kámen mudrců a dobrodruzi zase drahokamy. Ale každý kámen si sebou nese nějaký příběh. Třeba tenhle tmavě žíhaný valounek v mojí sbírce.
2: To je přece žula. Vypadá, jako by to byla dříve kostka.
1: Správně. Byla to dříve dlažební kostka, než jí voda obrousila.
0: A proč máš ve sbírce pamětních kamínků a oblázků i nějakou dlažební kostku?
1: To uvidíte, když přijedete do Vodňan. Nejen, že je celé město pečlivě vydlážděné těmito kostkami, ale rádi se vám tu pochlubí, proč se říká chytrej z Vodňan. Kdysi dávno cestoval krajem císař pán. Daleko před ním jel posel, který zařizoval, aby ve městě, kterým má císař projíždět, bylo všechno v naprostém pořádku. Takový posel dorazil jednoho dne i do Vodňan. Rozhlížel se chvíli po městě a hned mu bylo jasné, že není na tak vzácnou návštěvu připraveno.
3: Musíte si vydláždit náměstí. Císař přece nemůže přijet na plácek plný bahna a kaluží.
1: Řekl po prohlídce městské radě.
0: My bychom samozřejmě rádi přivítali císaře co nejlépe.
1: Začal purkmistr a městská rada živě přitakávala.
0: Ale to víte, doba je zlá, sedlákům se neurodilo, rybníky taky nenesou co dříve, do toho ty války. Město prostě nemá v pokladně ani zlatku na kamennou dlažbu. Je nám to opravdu líto.
3: Dobře, dlažební kostky necháme přivést za císařovi peníze, ale vydláždit si to tu už musíte sami.
1: Přistoupil posel na vychytralost radních.
3: A přijedu si to zkontrolovat.
1: Když se ale počase vrátil do Vodňan, nevěřil svým vlastním očím. Všechny ulice města i nejmenší uzonké uličky na předměstí byly čerstvě vydlážděny. Pouze náměstí, místo, kde se měla zdržovat vzácná návštěva, bylo stále plné bahna a kaluží.
3: Co to má znamenat?
0: Chtěli jsme čerstvě vydláždit i příjezdové cesty a na náměstí už nezbyly kostky. To víte, jsme chudé městečko, rádi bychom vyhověli, ale na dlažbu náměstí už kámen nemáme.
1: Posel nemohl údivem nad drzostí měšťanů ani promluvit, ale co na plat. Císař pán už byl na cestě a náměstí plné bláta. Musel tedy rychle nechat přivést další dlažební kostky na královské útraty. Ovšem vodňančtí oslavovali. Komu se podaří přijít zadarmo k vydláždění celého města? Jenom chytrým z Vodňan.
2: Teda Jakube, lidi jsou vážně chytráci.
1: No, já znám i chytré prasátko. I když u něj je důležitější dobré srdce, to zdědil po svém praprastrýci. Chrochňátko je krásně růžovoučké, vymydlené prasátko, které si žije v zemanství u starého kance v Hoslovicích, jako to prasátko v žitě. Má krásné jméno, útulný chlívek a zemanka Tereska ho chodí odpoledne drbat za ušima. To jeho praprastrýček, starý kanec, byl na tom daleko hůř. Byl tak sám, že dokonce ani nebyl nikdo, kdo by mu dal jméno. A tak je dodnes známý jenom jako starý kanec. Jenže jemu to vůbec nevadilo, protože nic jiného neznal. Byl rád sám. Celé dny se proháněl po lese v lidu prázdném pošumaví a byl šťastný. Mohl si rýt, kde chtěl, všechny ponravy a kořínky byly jen jeho. A těch bukvic, to bylo jeho nejzamilovanější jídlo. Vždycky si jich na zimu nastřádal plnou jeskyni pod vrcholem kopce. Až jednou se všechno změnilo. Pošumaví není moc úrodné, proto se tam lidé stěhovat nechtěli. Potřebovali spoustu odvahy a síly, aby tu mohli začít budovat hospodářství. A takový odvážlivec se našel. Byl to Jirka, dřevorubec.
0: Podívej na to krásné dříví.
1: Ukazoval manželce Terezce první pokácený strom.
0: Z toho vypálím takové uhlí, že mi za něj ve Volyni budou platit zlatem. Vykácím všechno až po ten potůček a tam nám postavím chaloupku. A až k vrcholu kopce to všechno patří nám.
2: Máš pravdu.
1: Přisvědčila Terezka.
2: Je tu nádherně. A tady si uděláme malé políčko a vypěstujeme si na zimu trochu obilí. A příští rok už bychom si mohli za peníze z uhlí koupit nějakou slípku nebo kozu, aby měli děti občas vajíčko a mlíko k snídani.
1: Přisvědčila Terezka. Starý Kanec měl poklidu. Od rána do večera dřevorubec Jirka sekal nebo řezal dřevo a Terezka s dětmi šmejdili po lese, sbírali houby a borůvky a klestí a kdo ví, co ještě. Barborka s Vojtíkem pořád někde pobíhali, hráli si na schovávanou, pokřikovali a v kořenech stromů si stavěli pokojíčky. V celém lese nebylo místečko, kam by se Kanec na chvilku natáhl a neslyšel dětské výskání nebo údery sekyrky. Až přišel Martin. Znáte to, Martin většinou jezdí na bílém koni, jenže toho roku vzal sebou zřejmě celé stádo. Sněhu napadlo tolik, že to ani starý Kanec nepamatoval. Les stichnul a zesmutněl. Nikdo nevýskal. Nikdo nesekal ani neřezal a starý Kanec poprvé v životě pocítil samotu. Najednou se mu po těch rozjívených lidech zastesklo. Jak asi žijou v té malinké chaloupce pod sněhem? Políčko měli malé, obilí moc mít nebudou a Jirka se v těch závějích do Volyně nedostane, aby prodal uhlí a přinesl něco k jídlu. A sníh leží tak dlouho a nechce slézt. Kanec na lidi myslel stále častěji. A nakonec to nevydržel. Šel se podívat k chaloupce. Nahlédl oknem a viděl na vlastní oči to, co už tušil. Všichni byli poublí a choulili se u kamen. Jsem to, ale vždyť mám jeskyni plnou bukvic. Můžu jim pomoct. Zaradoval se starý Kanec a radostí zachrochtal. Podivný zvuk vyrušil Jirku z klimbání, on vzal do ruky hůl a vyrazil z chaloupky. Před chalupou stál obrovský Kanec, jakého ještě neviděl. Hladovému Jirkovi připadal velký jako zubr. Stál klidně a díval se Jirkovi do očí.
0: Víš, jsem hrozně unavený a hladový. Jestli mě chceš sežrat, tak se ti asi neubráním,
1: řekl Jirka, ale Kanec zavrtěl hlavou, otočil se a pomalunku odcházel. Jirka si odechl, jenže po chvíli se Kanec zase zastavil a ohlídl se po Jirkovi.
0: Snad nechceš, abych šel za tebou?
1: Podivil se Jirka a Kanec pokýval hlavou. Jirkovi najednou připadal tak přátelský, že za ním skutečně šel. Kanec ho dovedl až ke své jeskyni a ukázal Jirkovi zásoby bukvic. Jirkova radost neznala mezí. Nanosil do chaloupky bukvice a Terezka z nich upekla placky. Jakmile sníh povolil, vydala se celá rodina s uhlím do Volyně.
4: Tak co, cácorko?
1: Ptal se kupec Barborky, když jim za uhlí nakládal na saně pšenici a vejce.
4: Nezapomněli jste ještě na nějakou dobrotu?
2: Jasně, že zapomněli.
1: Ťukla se Barborka do čela.
2: Dejte nám ještě pytel jablek pro starýho Kance.
1: Ale starý Kanec nedostal jen ten pytel jablek. Na památku, že zachránil první obyvatele Hoslovic od hladu, jmenuje se po starém Kanci místní hospoda, i celé zemanství. A jeho praprasynovce Chrochňátka můžete dodnes v Hoslovicích potkat.

0: Piggy, pojď rychle sem. Mám dneska takový vypečený oříšek. Určitě se ti bude líbit.
1: Něco legračního. Takové mám nejradši. Ale ještě tu není Justýna.
0: Dneska přijde taky. Aha, tak to, abych připravil sušenky.
1: Ugo, já myslím, že i když Justýna jí, tak je chytrá pořád stejně.
0: To je sice pravda, ale když jí, tak v tu chvíli, když žvíká, nemluví. Takže je šance si něco vysvětlit, tak aby to slyšela.
1: Aha, no jo, tak já jdu pro ty sušenky. Máš je v té plechové krabici, viď?
2: Jsem zde. Ano, promiňte, jdu drobátko pozdě. Pozdě.
1: A kde se zdržela?
2: Udělala jsem Hugovi experimentální obložené chlebíčky s řeřichou.
1: Hugo je moc rád, viď, Hugo?
0: Děkuji, já mám sušenky. Mám dnes chuť asi jen na ty sušenky. Piggy si dá chlebíček moc rád. Neměl tvé cukroví, tak je na něm řada z chlebíčky.
1: Já si klidně chlebíček s řeřichou dám.
2: Posluš si, Piggy, to si pošušňáš.
0: Hodně štěstí. Bude to zážitek, Piggy, jen na vlastní nebezpečí, kamaráde. Buď opatrný. Dá se to vyplivnout do květináče, kdyby bylo nejhůř.
1: Klidu, Míši. Na chlebíčky s řeřichou jsem expert. A tohle jsou úplně stejné chlebíčky, jaké dělá Laskonka, to poznám. Klidně si dej taky.
0: No, nevím. Posaď se, Justýno,

0: hořké.
1: Dnes mám pro vás oříšek já. A vlastně, když o tom tak přemýšlím, je tak trochu z té tvojí oblasti, Justýno.
0: Konečně jste mě poslechli a začali se zajímat o domácnostní obor. Och, tak šup jsem s tím, Hugo. Já si teď dám sušenku.
1: Dej si, Justýno. Takže, z hůru klouskání. Jestli pak víte, proč se o někom říká, že se tváří jako kakabus?
2: Kakabus?
1: Kakabus.
0: Ono se o někom říká, že se tváří jako autobus. Díty.
2: Kakabus, Justýno.
0: Aha, tak to ano. Hugo, ale to není z mé domácnostní oblasti. Protestuji.
1: Dej si ještě chlebíček.
0: Dám, ale to není z mé...
1: Ale je, takže nevíš, co?
2: Já to znám. Kakabus se říká někomu, kdo se mračí jako bručoun mračoun, kdo je škarohlík a vidí všechno černě.
0: Přesně tak, černě, to jsem věděla. Mám bod?
1: No tak, Piggy má, ale jen půl bodu. Pokud tedy neví, z čeho to úsloví vzniklo.
2: To nevím.
1: Justýno?
0: Teď si vezmu sušenku.
1: Víš to, Justýno?
0: No, já si dám sušenku.
2: Takže neví, a ty povídej.
1: Kakabus je slovo...
0: Jak to, že to nevím? Co pak tohle je nějaká spravedlnost? Chceš mě přeskočit? Musíš se mě zeptat.
1: Dobře, myslel jsem, že už jsem se tě ptal. Takže, Justýno, víš, z čeho vzniklo mračí se jako kakabus?
0: Ne.
1: To jsem tušil. A proč jsem se tě tedy musel ptát?
0: Protože pořádek musí být. Opakuju vám to pořád.
2: A hlavně se musí získat čas, kdyby tě to náhodou napadlo, co?
0: No.
2: No, dobře, Justýno. Tak Hugo, jak je to s tím kakabusem?
1: Kakabus bylo slovo, které původně označovalo hrnec na vaření.
0: Hrnec na vaření? Vytouženo. Vylouženo. Totiž vyloučeno. To není možné, to bych o tom musela něco vědět.
1: Je to tak. Byl to černý hliněný hrnec. Černý byl proto, že byl celý začazený odsazí z ohniště. No a protože takový hrnec vypadá tak nějak nabručeně a nešťastně, je špinavý, černý a nevlídný, začalo se tak říkat i takovým lidem, že se tváří jako kakabus.
2: Myslím, že nám ten hrnec ani nemusíš ukazovat. Stačí se teď podívat na Justýnu.
1: No já.
0: No dovol. Já nejsem žádný ten váš... tento nonc... kakabus.
1: Vlastně máš docela pravdu, Piggy. Ale našel jsem ke kakabusu ještě něco zajímavého. Vzniklo z něj slovo kabonice. A to už víte, co znamená.
2: Když je třeba zakabuněná obloha, tak to znamená, že je zamračeno šedo a ošklivo. Brr, to nemám rád.
1: Kabonice vyjadřuje prostě to, když se někdo tváří nevlídně, že, Justýno?
0: Co? Ano, jistě.
2: Prý hrnec. To se na to doma ještě podívám. Začazený kakabus. To bych o tom snad něco musela vědět, ne? Říkáš něco, Justýno?
0: Ne, ne. Jen už budu muset jít. Tak se mějte. Zase příště přijdu s nějakým oříškem domácnostním. Ale chlebíčky ty dělám dobré, že? Přesně podle receptu. To musíte uznat. Tak se mějte. Já jdu.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Co se jí stalo? Vyletěla jak namydlená blesková dráha.
2: Je naštvaná, že jsi ji převezl v její domácnostní oblasti. Určitě to jde hledat do těch svých knih, jestli to byla pravda.
1: Piggy, ale víš, že s těmi chlebíčky jsi měl pravdu? Vypadají mnohem líp, než to její neslavné vánoční cukroví.
2: Jsou vážně moc dobré. Ochutnej. Justýny ještě nakonec bude dobrá kuchařka. Přesně podle receptu. Jsou to přesně ty samé chlebíčky, jaké dělala Skonka.
1: Aha, to je zajímavé. Tak to znamená, že Justýna už vzdala své kuchařské experimentování

0: začala vařit podle Laskončiny kuchařské knihy.
1: Je, to by byla výhra.
0: Ale předpokládám, že to nikdy nepřizná. Navrhuji tedy zjemnit dosavadní bezpečnostní opatření, ale zachovávat stále jistou nenápadnou ostražitost.
1: Já vím. A Justýnu chválit.
0: A chválit.
1: A chválit, já vím.
0: Ono se to jednou poddá. Netvař se jak kakabus. A tu máš, vem si chlebíček. Jsou vážně dobré.
1: Děkuju.

0: Zombiesz.
1: Léčení čurbesajdy. Hubert byl šťastný kluk, protože mu dědeček vždycky k Vánocům posílal krásné hračky. Hubertova maminka říkala, že mu dědeček posílá všechny ty nádherné dárky proto, že je Hubert hodný a milý chlapec. Tatínek ovšem tvrdil, že prý mu chce vynahradit jeho strašné jméno. Kluk se totiž jmenoval po dědečkovi. Hubert Preclík. Hubertovi se dárky, které mu dědeček posílal, líbily. A komu by se taky nelíbily? Dostal třeba elektrický vláček s kolejnicemi, které stačily na 4 okruhy kolem celého pokoje, a pak ještě dál do komory a zase zpátky. Měl celkem 7 nádražíček a spoustu výhybek, 2 mosty a 1 tunel. K tomu dostal i velkou stavebnici, takže si mohl postavit opravdické čekárny a pokladny, kamenné mosty pro vláček i všelijaké budovy a dokonce i kasárna pro 1500 vojáčků. Hubert měl také cirkus a v něm byla všemožná dřevěná zvířátka s hýbacíma nohama, klauni a provazochodci i artisté na visuté hrazdě. Patřil mu malý psací stroj, opravdický psací stůl, malé rádio a 2 šlapací auta. Měl už aspoň 100 letadel, možná i víc, a množství autíček. Vlastnil i hasičskou stříkačku s opravdickými houkačkami, světly, hákem a žebříky. A tolik knížek, že mu museli do pokoje postavit 2 knihovny. Hubert měl všechny svoje hračky rád. A vůbec se nezdráhal půjčovat je jiným dětem, aby si s nimi pohráli. Ale nikdy si své věci neuklízel. Když mu maminka stlala postel, musela všechno obcházet a přeskakovat elektrický vláček i trať. Nezbývalo jí nic jiného, než shrnout cirkusové umělce z prádelníku a z postele. Pozbírat rozházené knížky, které tu smutně ležely na podlaze hřbetem vzhůru, a mezitím taky uklidit roztroušené kostky. Většinou jí trvalo nejmíň 3 hodiny, než dala Hubertu v pokoj do pořádku. Na zbytek domácnosti jí stačila pouhá hodina. Prosila synka, aby si své věci uklízel, ale Hubert se zmohl jen na to, že je nacpal pod postel nebo do komory. Když ráno maminka přicházela do Hubertova pokoje, všechny věci tam na ní netrpělivě čekaly, aby je uložila na místo. Paní Preclíkovou to už přestávalo bavit. Jednou v sobotu pršelo a Hubert si pozval kamarády, aby si k ním přišli hrát. Bylo jich dost. Jarda, Karlík, Vilda, Tomáš a Bertík. Vytáhli úplně všechny hračky, které u Huberta našli, a dali se do hraní. Těsně před večeří se rozloučili a odešli domů, jenomže po sobě nechali úděsný čurbes. Hubertova maminka o tom neměla nejmenší tušení, dokud druhý den ráno nepřišla uslat Hubertovi postel. Otevřela dveře jeho pokoje a zůstala jako opařená. Koleje elektrického vláčku vedly spod postele pod prádelník, obtáčely židle, kolem stolu směřovaly do komory a pak zpátky pod postel. Podél trati stály mosty, budovy a celá města postavená ze stavebnice. Na posteli, pod postelí i na prádelníku byl cirkus. Zvířátka, klauni, artisté na visuté hrazdě a provazochodci. Podlaha byla plná knížek, autíček, letadélek, barviček, skumavek a křivulí, byla tu i hra na lesní požár, tušky, omalovánky a malý psací stroj, tiskárnička, medvídci a míče, panácové i kostky, figurky na člověče nezlob se, skládanky a vojáčci, vojáčci, vojáčci. Hubertově mamince vyvstal na čele studený pot. Už myslela, že omdlí, a tak radši zavřela dveře a pomalu se vrátila dolů do kuchyně. Spolkla 2 tablety aspirínu a pak vzala telefon a zavolala své známé paní Pitlíkové.
2: Dobrý den, paní Pitlíková. Tady je Hubertova maminka.
0: Náš Hubert mi dělá hrozné starosti. Má tolik hraček. Víte, dědeček mu je vždycky posílá k Vánocům, ale on se o ně vůbec nestará. Nechává je rozházené po celém pokoji a já je musím každý den ráno uklízet.
1: Paní Pytlíková pravila.
2: To vás tedy lituju, paní Preclíková, ale asi vám nedokážu pomoct. Na to je už moc pozdě.
0: Je přece teprve 9:30.
1: Zvolala Hubertova maminka.
2: Tak jsem to nemyslela. Chci říct, že jste asi u Huberta něco zanedbali.
1: Mínila paní Pytlíková.
2: To víte. My jsme učili naši trudičku, aby si uklízela hračky hned, jak jí bylo 9:30. Všechny věci mají své místo a všechny věci musí být na místě. To jsme jí vždycky říkávali. Teď je tak pořádná, že nemůže vidět na podlaze ani smítko. Hned ho sebere.
0: Tak to tedy doufám, že radši nikdy nepřijde na návštěvu k Hubertovi.
1: Poznamenala paní Preclíková suše.
0: Asi by ji ranila mrtvice.
1: A zavěsila. Pak zavolala paní Bulíčkové.
0: Dobrý den, paní Bulíčková. Uklízí si váš řehoř hračky?
1: Začala bez okolků.
2: To víte, že ne.
1: Prohlásila paní Bulíčková.
3: Náš řehoř je choulostivé dítě. Jemu stačí, když si s hračkami jen pohraje a už je k smrti unavený. Dohlížím na to, aby jeho kamarádi všechny hračky uklidili, než jdou domů.
0: To je sice báječný nápad,
1: řekla Hubertova maminka.
0: Ale já bych chtěla vychovávat Huberta a ne jeho kamarády.
3: To se ví, vždyť Hubert je silný a zdravý kluk. Ale náš řehoř je zas úžasně inteligentní.
1: Prohlásila paní Bulíčková.
0: Vážně?
1: Proceděla paní Preclíková skrz zuby. Nesnášela, když jí někdo naznačoval, že její syn je sice silák, ale v hlavě má slámu.
3: Proboha!
1: Vypískla paní Bulíčková.
3: Myslím, že řehoř zrovna dostává teplotu. Musím rychle k němu.
1: A zavěsila sluchátko. Paní Preclíková tedy zatelefonovala paní Drápalové.
0: Ahoj, Margot. Co dělá Zuzana?
1: Paní Drápalová si povzdechla.
2: Od snídaně jsem jí vlepila už 7 pohlavků a zase slyším nějaké třískání, takže se asi schyluje k dalšímu. Co Hubert?
0: Kvůli němu ti právě volám.
1: Svěřovala se paní Preclíková.
0: Nemohla bys mi poradit, jak to mám zařídit, aby si dobrovolně uklízel hračky. V jeho pokoji to vypadá jako v hračkářství po ničivém zemětřesení.
2: Proč nezavoláš paní Larifari? Slyšela jsem, že je báječná. Všechny děti ve městě ji zbožňují. Ta prý dovede vyléčit úplně všechno. Jen co dám Zuzaně ten pohlavek, tak ji zavolám.
1: Hubertova maminka se zaradovala.
0: Mockrát děkuju, Margot. Já jí určitě zatelefonuju. Úplně jsem na paní Larifari zapomněla. Ta mi jistě pomůže.
1: A tak paní Preclíková zavolala paní Larifari.
0: Nerada vás obtěžuju, ale všichni říkají, že si víte rady s dětmi. Musím se vám svěřit, že nevím, jak mám donutit Huberta, aby si uklízel hračky.
1: Paní Larifari se zamyslela.
4: Hubert, To je ten roztomilý chlapec, co dostává od dědečka tolik nádherných dárků, že?
1: Paní Preclíková se podivila.
0: Ano, jen nechápu, jak ho můžete znát.
4: Jak pak bych ho neznala?
1: Zasmála se paní Larifari.
4: My jsme s Hubertem staří přátelé. Jestli chcete něco vědět, zrovna si vzadu na dvorku staví auto z bedínek od pomerančů a prázdných plechovek od rajské šťávy. Hubert taky umí báječně štípat dříví.
1: Maminka si vzpomněla, že Hubert má doma 2 šlapací auta s opravdickými pneumatikami a houkačkou, s koženými sedadly, na která se vejdou 2 kluci vedle sebe a se světly, co se dají rozsvěcet. Dostal je od dědečka. Hubertově mamince nešlo do hlavy, proč by si měl zrovna její synek stavět autíčko z bedínek od pomerančů a prázdných plechovek od rajské šťávy. Nechala to však být a nahlas řekla.
0: Teď už tedy vím, kam se s Jardou každou chvíli ztratí. Doufám aspoň, že se tam chová slušně.
4: To se rozumí.
1: Zasmála se paní Láry Fáry.
4: Všichni máme Huberta moc rádi. Jediná potíž je u něho s hračkami. Malou chvilku počkejte.
1: Paní Láry Fáry se na okamžik odmlčela. Pak řekla.
4: Myslím, že bude nejlepší, když zkusíte mou starou osvědčenou léčbu čurbesajdy. Od této chvíle musíte přestat s uklízením Hubertových hraček. Nesmíte mu ani stlát postel. Nejlíp bude, když do jeho pokoje vůbec nevkročíte. Až tam bude takový nepořádek, že se Hubert nebude moci dostat ven, zase mi zavolejte.
1: Paní Láry Fáry se s Hubertovou maminkou rozloučila a zavěsila. Paní Preclíkové spadl kámen ze srdce a s chutí se pustila do domácích prací. Upekla čokoládový dort a Hubertovi neřekla ani slovo, když si přivedl domů 10 malých chlapců a potichu se s nimi vplížil do svého pokoje, aby si tam hráli. Když přišel Hubert druhý den ráno k snídani, maminka si všimla, že má ve vlasech zamotanou misku od vodovek a na košili šmouhu od červené razítkové barvy, protože si hráli s tiskárničkou. Paní Preclíková neříkala vůbec nic. Jen po snídani rychle vyběhla po schodech, podívala se do Hubertova pokoje a radši za zhonem přibouchla dveře. Další den ráno šly dveře Hubertova pokoje otevřít trochu stěžka a maminka si taky všimla, že její synek má kruhy pod očima, jako by se mu zdály ošklivé sny. Následujícího rána trvalo Hubertovi hodnou chvíli, než se mu povedlo dveře otevřít a než přišel dolů. Maminka slyšela nejdřív nějaké rány a šramocení, jako by někdo šoupal s nábytkem. Hubertovi zůstal ve svetru zapíchnutý šroubek ze stavebnice a ve vlasech teď měl už 2 misky od vodovek. Byl tak ospalý, že sotva udržel víčka a na tváři se mu udělala jakási červená skvrna. Maminka ji prozkoumala zblízka a zjistila, že tvarem a velikostí odpovídá jedné z kostek. Hubert nejspíš spal s hlavou položenou na kamenném mostě. 7. dne od chvíle, kdy maminka přestala Hubertovi uklízet hračky, nepřišel chlapec k snídani vůbec. Kolem 11. hodiny to maminka nevydržela, protože o něho měla starost, a zavolala paní Láry Fáry.
0: Dobrý den, paní Láry Fáry. Provádím už 7. den tu vaši osvědčenou léčbu čurbesajdy a nevím, co si počít. Hubert dneska vůbec nevyšel ze svého pokoje.
1: Paní Láry Fáry se zamyslela.
4: Počkejte, říkáte 7. den? Obyčejně to trvá 10 dní, ale Hubert má tolik hraček, že je asi rychlejší.
0: V čem rychlejší?
1: Zeptala se Hubertova maminka úzkostlivě.
4: V tom, že zůstal uvězněný,
1: řekla paní Láry Fáry.
4: Víte, proč nemůže přijít dolů? Protože se nedostane z pokoje. Všimla jste si na něm v poslední době něčeho zvláštního?
0: Snad jen toho, že vypadá, jako by špatně spal.
1: Uvažovala Hubertova maminka.
0: A 4. den ráno měl na tváři obtisknutou kostku ze stavebnice.
1: Zamumlala paní Láry Fáry.
4: Asi měl postel plnou hraček a tak musel spát s hlavou na kostkách místo na polštáři.
0: Ale co mám dělat?
1: Zabědovala Hubertova maminka.
0: Jak ho budu krmit?
4: Počkejte, dokud vás nezavolá, že má hlad, a pak mu poraďte, aby otevřel okno. Můžete mu podat kousek chleba s máslem, napíchněte ho na hrábě ze zahrady. Pít bude z hadice. Uvažte ji na hrábě a zvedněte mu ji nahoru k oknu.
1: Když Hubertova maminka položila telefonní sluchátko, zaslechla z Hubertova pokoje jakési zvuky. Pospíchala nahoru a poslouchala za dveřmi. Byl to opravdu Hubert a volal. Mami, já mám hlad! Maminka řekla.
0: Jdi k oknu, drahoušku, pošlu ti tam něco napíchnutého na hrábích.
1: Paní Preclíková vzala kousek chleba, namazala ho máslem a vyšla do zahrady. Za chvilku se Hubertovo okno pootevřelo a objevila se v něm ruka. Maminka nabudla chleba na zub hrábí a zvedla ho směrem k oknu. Ruka chvilku šmátrala, pak chramsla po chlebu a z hrábí ho sundala. Okno se znovu přibouchlo. Když večer přišel Hubertův tatínek z práce, maminka mu pověděla o léčbě, kterou jí doporučila paní Larifáry. Pan Preclík se nechal slyšet.
5: S tou paní Larifáry to byl báječný nápad, ale k tomu všemu nemuselo dojít, kdyby dědeček nedával Hubertovi tolik hraček. To já, když jsem byl malý kluk, jsem měl na hraní jen kousek provázku a hůlku. To já, když...
0: Nezačínej zas o tom svém provázku a hůlce.
1: Přerušila ho paní Preclíková.
0: Hubert prostě jednou ty hračky má a všechno je jinačí.
1: Pan Preclík se zavrtal do novin a prohodil.
5: Ach, tady něco krásně voní. Není to náhodou dušené maso se zeleninou a brambory?
0: To víš, že je, tatínku.
1: Řekla maminka, ale hned ji napadlo, jak bude podávat tohle jídlo Hubertovi na hrábích. Nakonec to vyřešila. Nabodla bramboru na jeden zub hrábí, mrkev na druhý, cibuli na třetí a tři kousky masa na další. Okno se otevřelo jen trošinku, ale i tou malou škvírkou se protáhla ruka, která hladově sáhla po jídle. Pak uvázal tatínek na hrábě hadici a zvedl ji nahoru. Hubert nastavil ústa ke štěrbině v okně a chtěl se trochu napít. Moc se mu to nepodařilo, ale pár kapek přece jen spolkl. Paní Preclíková byla starostmi celá bez sebe. Druhý den ráno zabušila na Hubertovi dveře a zavolala.
0: Huberte, co tam provádíš?
1: Postavil jsem ze zásuvek od psacího stolu ohradu pro medvíďata a z mé postele je medvědí doupě pro jejich maminku. A taky teď mám pod postelí 13 okruhů kolejnic.
0: Chlapečku, nechtěl bys aspoň zkusit, jestli by ses nedostal ven?
1: Zeptala se maminka. Hubert řekl. Ani nápad, mně se tady líbí. Mám vytažené všechny hračky a můžu si s nimi hrát, jak dlouho chci. Je to legrace. Maminka odešla dolů a zavolala paní Larifáry. Ta ji uklidňovala.
4: Nebojte se, však on vyleze. Počkejte a uvidíte.
1: Toho dne kolem 2 hodiny odpoledne se ozvala na ulici hudba, dětský smích a volání. Za chviličku přímo kolem Preclíkovic domu přecházela paní Larifáry se všemi dětmi a za nimi cirkusový průvod. Hubert si musel jednou nohou stoupnout na zásuvku od psacího stolu, druhou do nákladního auta, aby se dostal k oknu a mohl vyhlédnout ven. Zamával na paní Larifáry a ona na něj zavolala.
4: Pospěš si, Huberte, projdeme s průvodem městem a pak se všichni chystáme do cirkusu.
1: Hubert se rychle otočil ke dveřím, aby mu nic z té podívané neuteklo. Ale nákladní auto se mu pod nohou rozjelo a zamířilo rovnou pod postel, zásuvka z psacího stolu se převrhla a pořádně ho uhodila do kolena. Hubert se rozplakal. Potom si řekl, že se musí dostat ke dveřím za každou cenu a začal kopat do všeho, co mu přišlo do cesty. Jenže ouha. Každá hračka, kterou nakopl, se k němu obloukem vrátila a zcela jistě ho praštila. Hubert kopl do domečku a na nohu mu dopadla velká kostka. Nakopl nádražní budovu postavenou ze stavebnice, až se vymrštila do vzduchu a řinkla ho do hlavy. Kopl do knížky a ta proletěla vzduchem na lampu, lampa se převrhla
6: a srazila z poličky u Hubertovy postele těžkého dřevěného slona, který mu spadl rovnou na záda. Hubert slyšel, že ryčná hudba doprovázející cirkusový průvod slábne a vzdaluje se víc a víc. A tak se dal do hlasitého nářku. Pak zaslechl, že mu někdo ťuká na okno. Doklopítal až k němu a vyhlédl ven. Uviděl hrábě a na nich malé psaníčko. Vzal si ho a otevřel. Četl.
4: Jediná možnost, jak se dostat z pasti, je uložit všechny věci na místo, kam patří. Když si pospíšíš, počkáme na tebe. Tvoje kamarádka, paní Larifáry.
6: Hubert začal tím, že našel krabici od stavebnice. Rozebral domečky s pokladnami a každý kousek dal na své místo. Pak uklidil železniční koleje, cirkus, barvičky, skumavky a křivule, tiskárničku, knížky, hasičskou stříkačku, autíčka a vojáčky. Hrál si na to, že s někým závodí, kdo rychleji sklidí co nejvíc hraček. Musel pořádně vytřepat peřiny v posteli, aby našel všechny vojáčky a cirkus, a tak si řekl, že když už má postel rozházenou, mohl by si i ustlat. Sotva dokončil tuhle práci, zjistil, že postel je hrozně boulovatá, a tak ho napadlo, že v ní možná ještě zůstala nějaká letadélka. Opět odházel všechny peřiny a ještě jednou je vytřepal. Znovu si ustlal postel, a tentokrát byla krásně hladká a urovnaná. Hubertovi se líbila. Pod stolem našel ještě jeden kousek ze stavebnice. A v tom znovu zaslechl říznou hudbu. Uložil poslední kostku do krabice, krabici uklidil do skříňky a pádil dolů po schodech k domovním dveřím. A to už se blížila paní Larifáry se všemi dětmi a hlavně cirkus. Hubert jim běžel naproti a nikdo se ani slůvkem nezmínil o misce od oranžové barvy, kterou měl pořád ještě ve vlasech, ani o tom, že má na tváři červeným inkoustem obtisknutý zbytek slova samopal. A pak všichni společně pochodovali ulicí a Hubert nesl prapor a křičel. Ze všech nejvíc.

zpoždění, mám veliké zpoždění.

chvíli klid. Já tam dávno už měl být. Ne, ne, ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím, promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.

0: Při hodině dějepisu se učitel ptá žáka. Milane, co víš o významných matematicích starého Řecka?
1: Milan odpoví, všichni zemřeli.

0: Kiki je rozmazlená. S Kiki nás čeká ešte spousta starostí. Pořád nás vyrušuje. Tak třeba se zamyslím, já když myslím, tak tiše sedím a občas mrsknu ocáskem, to abych nezapomněl, co jsem vymyslel. Kiki potichoučku přijde a chňap drží mě za ocas. Já musím přestat myslet, musím se převalit na záda a učit Kiki zápasit. Je to pěkná zábava, ale nesmí to být pořád jiný, tak před nima popadnu kolem krku, zad nima trochu jako uhodím, ale drápy vůbec nevytáhnu, zkrátka peru se s ním tak na měko. Kiki, když se do toho dá, začne se prát doopravdy. Neví, jak jsou její drápky ostré a její zuby. Včera mi prokousla ucho, to už mě dopálilo, stiskl jsem jí, že vykulila oči. A ona na mne začala syčet, jako na cizího. A hned drápkem po čumáčku. Tak jsem uhnul, vyskočil jsem na okno a povídám, Kiki, teď už, ale dost. Máš vztek a to není žádná hra. Kiki se urazila a šla za mým člověkem. Tak jsem si řekl, jen si jdi, on se přes tebe nejspíš přerazí, když to nedopadne hůř. Ale kočky, já zůstal koukat. Kiki si vyběhla po jeho zadní tlapce až na rameno a začala se k němu mít. Předla velice dovoleně, já si říkám, počkej, vyrušila si ho, ten s tebou vyběhne. A on se vám zatím začal usmívat. Začal Kiki hladit a byl velice spokojený. I když se s ním Kiki začala prát, jasně jsem viděl, že ho škrábla, až mu tekla červená. Teď určitě dostane pohlavek, zadoufal jsem. Nedostal. Můj člověk postavil Kiki opatrně na zem a začal jí házet skákavou kuličku. Bavili se spolu, jako bych já vůbec nebyl. Zaječel jsem velice silně, že chci ven, aby si vzpomněli, že vůbec jsem. Můj člověk mě klidně pustil a hrál si dál s Kiki. Vztekle jsem vyběhl a řekl jsem si, počkej, já ti ukážu. Šel jsem k místu, o kterém vím, že tam pobíhá plno myší. Začal jsem lovit. A pořádně. Žádné hraní s nimi. Za chvíli jsem jich měl víc, než kolik máme s Kiki dohromady tlapek. Všechny jsem naskládal před chaloupku a zavolal jsem, aby můj člověk otevřel. Vyšli spolu, Kiki si myši prohlédla a zetřepala nad nimi zadní nožičkou. To je to. Ale můj člověk mě pochválil. Vzal mě k sobě a moc pěkně mi povídal. Bylo mi zas dobře.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky,
2: učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly. A teď ještě jednou.
2: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky.
2: Učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly. Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Guvernér horního města. Dederonova eskorta odváděla Hihlíka mlčky a zachmuřeně jako nějakého zajatce. Nechápal, co se stalo a proč se Dederon s juniorem na schůzku s velkým šéfem nedostavili. Má právo to vědět, byl přece velitelem akce. Co bylo, to bylo. Určitější odpověď nedostal. Vrata do Kilimandžára byla přepažena prkny, ale pro lichožrouty se všude nějaká skulina najde. Uvnitř se schromáždil celý Dederonův gang. Hihlíka vedli špalírem jako uličkou hanby. Na konci stál Kudla Dederon a vedle něho Tulamor junior.
2: Pohleďte, co čeká každého zrádce,
1: zvolal Dederon už zase slavnostně a spisovně a vyrval Hihlíkovi z ucha spínací špendlík.
3: Strčíme ho mezi krysy?
1: Zeptal se horlivě jeden z jeho strážců.
2: Ještě ne, řekl Dederon. Chci, aby byl přitom.
1: Pak vyskočil na barový pult a Tulamora juniora pozval k sobě.
2: Poklekni, přikázal.
1: Položil před něho plechový tác. Tulamor junior políbil punčochu se stříbrným podvazkem. Dederon ho udeřil tácem do hlavy.
2: Tímto tě slavnostně pasuji na rytíře podvazkového řádu a svého pobočníka.
1: Pravil a nejdřív levé a pak pravé ucho mu propíchnul spínacím špendlíkem. Davem proběhla vlna vzrušení. Byla to nejvyšší pocta. Nikdo z nich neměl privilegium dvou spínacích špendlíků.
2: Nikdo z vás neměl takyškou přijímací zkoušku,
1: odpověděl na to zahučení Kudla Dederon.
2: Tulamor junior s mou pomocí zničil impérium svého otce, komotra všech komotrů, a proto tady a teď jmenuji guvernérem horního města.
3: Ať žije guvernér Tulamor!
1: Ozývalo se ze všech stran a do toho vykřikl zoufalé Hihlík. Tulíku!
2: Odveďte ho!
1: Poručil Dederon.
3: Tam?
1: Zeptal se ten horlivý strážce. Dederon přikývl.
2: A my máme důvod k oslavě, zvolal. Od dneška nám patří celé město.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Honza Silák. Byl jednou jeden muž a jedna žena a měli jedno dítě a žili úplně sami v jednom stranou položeném údolí. I událo se tenkráte, že matka šla do lesa, aby tam jedlové chrastí nazbírala a malého Honzíka, který měl zrovna 2 roky, vzala sebou. Bylo právě jaro a dítě se radovalo z pestrobarevných květin a šli stále hlouběji do lesa. Pojednou předně vyskočili z křoví 2 loupežníci, popadli matku i dítě a vedli je do hlouby lesa, kam co rok ani človíček nepřišel. Žena prosila snažně loupežníky, aby jí i dítě nechali běžet, ale srdce loupežníků byla z kamene. Neslyšeli její prosby ani kletby a silou je táhli dál. Asi po 2 hodinách úmorné cesty trním a křovinami přišli k jedné skále, kde byly dveře, na které jeden z loupežníků zabušil a oni se i hned otevřeli. Teď šli dlouhou, temnou chodbou, až přišli do obrovské jeskyně, kterou osvětloval jen oheň hořící v krbu. Na stěně visely meče, šavle a jiné mordýrské náčiní, které se v tom světle zlověstně blištělo. Uprostřed stál černý stůl, kolem něhož seděli 4 loupežníci a hráli v kostky. Náčelník seděl v čele. Ten nyní přistoupil k ženě, když vešla, a nabádal jí ke klidu, aby se nebála, že jí nikdo nic neučiní, že se jen musí starat o hospodářství a když bude vše v pečlivosti udržovat, nebude se jim u nich dařit zle. Pak jí podal něco k jídlu a ukázal jí postel, kde měla se svým dítětem spát. Tak žena zůstala u loupežníků mnoho let. A Honzík rostl a sílil. Matka mu vyprávěla příběhy a učila ho číst podle jedné staré rytířské knihy, kterou v jeskyni nalezla. Když bylo Honzovi 9 let, vyrobil si z jedlové větve pořádný kýj a ukryl ho za postelí. Pak šel ke své matce a zeptal se. Milovaná maminko, řekni mi, kdo je můj otec? Já to chci vědět. Matka mlčela a říct mu to nechtěla, aby na něj touha po domově nepřišla a taky věděla, že ti boha pustí loupežníci by Honzíkovi nikdy nedovolili odejít. Ale srdce se jí mohlo rozkočit z toho, že Honza nemá nikdy poznat svého otce. V noci, když se loupežníci vrátili ze své loupežné výpravy, vytáhnul Honza svůj kýj, postavil se před loupežnického kapitána a řekl: teď chci vědět, kdo je můj otec. Jestli mi to okamžitě neřekneš, srazím tě k zemi. Začal se kapitán smát a vrazil Honzovi takový pohlavek, až se kluk skutálel pod stůl. Honza se postavil, ale mlčel a jen si pomyslil, no, ještě rok počkám a pak to zkusím znova. Možná to půjde lépe. Když ten rok uběhnul, Honza znova vytáhnul ten svůj klacek, setřel z něj prach, prohlídnul si jej a pravil. To je pořádný kýj. V noci přišli loupežníci domů, pili víno, jeden žbánek za druhým, až jim začaly padat hlavy. Tu popadnul Honza svůj kýj a postavil se před kapitána a zeptal se ho, kdo je jeho otec. Kapitán mu zase vrazil pohlavek, až se chlapec skutálel pod stůl. Ale Honzík ihned vstal a udeřil tím svým kyjem nejprve kapitána a pak i ostatní loupežníky tak vypráskal, že se nemohli údů v těle dopočítat. Matka stála opodál a byla překvapena jeho statečností a silou. Když byl Honza s touhle prací hotov, šel k matce a pravil jí. Tak to by bylo. Ale teď chci vědět, kdo je můj otec. Milovaný Honzíku, řekla mu matka, pojď, budeme otce hledat, dokud ho nenajdeme. A vzala kapitánovi klíč ode dveří. Honzík zatím popadnul pytel od mouky, naházel do něj zlato, stříbro a vše cenné, co nalezl, a když ho naplnil, hodil si ho na záda. Tak společně opustili jeskyni a Honza vykulil oči, když z té jeskyní temnoty najednou vyšli do světlem zalité krajiny venku, do zeleného lesa, mezi květiny a ptáky, pod slunce, zářící na blankitné raní obloze. Na chvíli se zastavil a těmi věcmi se celý uvytržení kochal, protože něco takového ještě nespatřil. Matka hledala cestu domů a když už několik hodin šli, tu šťastně dorazili do onoho údolí k jejich chalupě. Otec seděl před dveřmi a rozplakal se radostí, když poznal svoji ženu a slyšel, že Honza je jeho syn. Oba je dávno za mrtvé pokládal. A Honza, ač měl teprve 12 let, byl o celou hlavu větší než jeho otec. Vešli společně do světnice, ale sotva Honzík svůj ranec na lavici u pece položil, v celém domě to zapraskalo, lavice se rozlomila, podlaha se prolomila a ranec se propadnul do sklepa. Bože, ochraňuj nás, zvolal otec. Co to je? Teď si naši chalupu zničil. Jen si z toho nic nedělejte, otče, odvětil mu Honza. V tom ranci je toho tolik, kolik je na nový dům třeba. A otec s Honzou se dali do stavby nového domu, nakoupili dobytek i polnosti a začali hospodařit. Honza oral pole a když za pluhem šel a zabral, tu nepotřebovali ani voli, aby ho táhli. Příštího jara Honza pravil. Otče, vezměte peníze a nechejte mi udělat kýj vážící jeden centnýř. Chci se vydat do světa. Když byla požadovaná palice hotova, opustil Honza otcovský dům a šel, až dorazil do hlubokého černého lesa. Tu uslyšel cosi praštět a svištět. A když se rozhlédl, uviděl jedli, která se od zhora zase nahoru jako provaz stáčela. A když se podíval ještě výš, tu uviděl velkého chlapa, který ten strom popadl a jako vrbovým proutkem jim otáčel. Hola, co to tam vyvádíš? Zavolal na něj Honza. Chlap odpověděl, ale já jsem si včera přinesl trochu proutí na koše a teď si dělám provázek, abych to koště svázal. Ten se mi líbí, pomyslel si Honza. Má sílu. A zavolal na něj. Dobře uděláš, když půjdeš se mnou. Ten chlap slezl dolů a byl vám o celou hlavu větší než Honza. A ten nebyl zrovna malý. Budu ti říkat, jedlí vrtil, řekl mu Honza. A šli dál společně. A šli a uslyšeli klepání a bušení tak silné, že se při každé ráně země chvěla. Brzy potom přišli k jedné mohutné skále, před kterou stál obr a pěstí z ní odsekával kusy. Když se Honza zeptal, co to tu činí, odpověděl mu, když chci večer spát, přicházejí vlci, medvědi a jiná havěť toho druhu, no čenichají mi tu a ňafají sem a tam a nenechají mě spát. Tak si chci postavit dům, abych měl klid. Jejda, toho bych mohl taky potřebovat, řekl si Honza a pravil k Silákovi. Nechej dům domem a pojď se mnou. Budu ti říkat Kámentlouk. Obr souhlasil a tak táhli tím lesem ve třech a všude, kam přišli, se dávala divá zvěř na útěk. Na večer došli k starému opuštěnému zámku, vešli dovnitř a v jedné komnatě se uložili ke spánku. Druhého dne ráno vyšel Honza do zahrady, která byla celá spustlá a zarostlá hložím a křovisky. A když tou zahradou procházel, tu před něj najednou vyskočila divoká svině a Honza nezaváhal a dal jí tím svým kýjem pár ran, až padla k zemi. Pak si Honza mrtvou svině přehodil přes ramena a přinesl jí do zámku. Tam jí narazili společně na rožeň a upekli a dobře se všichni poměli. Všichni tři se domluvili, že každého dne vždy jeden, na kterého přijde řada, zatímco dva zbývající půjdou na lov, zůstane doma a připraví pro každého k jídlu 9 liber masa. Prvního dne zůstal doma jedlý vrtil. Honza a Kámentlouk šli na lov. Když byl jedlý vrtil zaměstnán vařením, tu za ním do zámku přišel malý, celý svraštělý mužík a žádal si maso.
1: Pakuj se, ty tichošlápku, ocekl mu jedlý vrtil. Žádného masa ti netřeba.
0: Ale jak se podivil, když ten malý nepatrný mužík na něj pojednou vyskočil a svými pěstičkami ho začal mlátit, že se nemohl ubránit. Svalil se na zem a dechu sotva popadal. A mužík neodešel dříve, dokud si svůj vztek na obrovi nevybil. Když se dva zbylí vrátili z lovu, neřekl jim jedlý vrtil nic o tom starému mužíkovi a o výprasku, který obdržel. Pomyslel si, až zůstanou doma, jen ať si toho malého nedůtklivce okusí. A s tou zlomyslnou myšlenkou byl spokojen. Následujícího dne zůstal doma Kámentlouk a vedl se mu stejně jako jedlý vrtilovi. Taky byl tím mužíkem zle vypořádán, když mu nedopřál ani kousek masa. Když ti druzí dva večer přišli domů, viděl na něm jedlý vrtil, co se mu stalo. Ale oba mlčeli jako pěny a mysleli si, ha, ať si Honza taky tuhletu polívčičku okusí. Honza, který musel dalšího dne zůstat doma, dělal svou práci v kuchyni a když nahoře u kotle stál a maso obhlížel, přišel onen mužík a bez dalšího si okus masa žádal. Tu si Honza pomyslil, je to nějaký chudý kmotr, můžu mu dát ze svého dílu a ti druzí dva zkrátka nepřijdou. A podal mu kousek masa. Když ho trpaslík snědl, přál si maso ještě jednou a dobromyslný Honza mu dal ještě jeden a pravil, že tohle je hezký kus masa a tímhle už by měl být spokojen. Ale trpaslík žádal maso do třetice. Ty drzoune nenasytná, řekl mu Honza a nedal mu nic. Tu na něj chtěl ten zlovolný skřet skočit a jako jedlý vrtila a Kámentlouka vypráskat, ale padla kosa na kámen. Honza mu uštědřil, aniž by zaváhal pár mocných ran, až se trpaslík se zámeckých schodů skutálel. Honza chtěl utíkat za ním, ale o trpaslíka zakopnul, jak byl dlouhý a široký, na zem se natáhnul a než se zase postavil, byl trpaslík venku ze zámku. Honza pospíchal za ním a viděl, jak trpaslík mizí v jedné skalní puklině. Dobře si to místo obhlédl a pak se vrátil zpět do zámku. Ti druzí dva, když do domu přišli, velmi se podivili, že je Honza v pořádku a on jim vyprávěl, co se mu přihodilo. A tak déle už nemlčeli a pravili mu, jak se dařilo jim. Tu se Honza smál a pravil, poprávu se vám to stalo, když jste byli tak lakomí pro kousek masa. Ale je to ostuda, že jste tak velcí a nechali jste pouhého trpaslíka, aby vám napráskal. Pak všichni tři vzali koš a provaz a šli k tomu místu ve skále, ve kterém se ztratil trpaslík. Tam se nechal Honza v koši na provaze spustit dolů. Když koš dosednul na dno, našel Honza dveře a když je otevřel, seděla před ním překrásná dívka. No, byla vám tak krásná, že se to ani vypovědět nedá. A vedle ní seděl onen trpaslík a šklebil se na Honzu jako kočkodan. Dívka byla spoutána řetězy a dívala se na Honzu tak smutně, že ho popadla velká lítost a pomyslil si, tu musím z moci toho zlého trpaslíka vysvobodit. A uštědřil svým kyjem trpaslíkovi ránu, až ten padl mrtev k zemi. V tom okamžení spadly z dívky ony řetězy a Honza byl její krásou celý okouzlený. Vyprávěla mu, že je královská dcera, kterou z její vlasti unesl loupeživý hrabě a tady v té skále ji zavřel, protože o něm ani slyšet nechtěla, že by se za něj provdala. A toho zlého trpaslíka k ní jako stráž posadil, aby ji trápil a všelijak soužil. Potom posadil Honza dívku do koše a nechal ji vytáhnout nahoru. Pak koš sjel zase dolů, ale Honza svým druhům příliš nevěřil. Pomyslel si, už jednou se falešně zachovali a o trpaslíkovi mi nic neřekli. Kdo ví, co mají v úmyslu nyní? A položil do koše svůj kyj a bylo to velké štěstí. Neboť sotva se koš do půle té výšky zvednul, nechali ho ti dva nahoře zase padnout dolů a kdyby v něm Honza seděl, byl by teď dozajista mrtev. Ale Honza teď netušil,
1: jak se z té hloubky nahoru dostane. A nebyl tu nikdo, kdo by mu poradil. Ach jo, to je smutné, řekl si. Budu tady muset bídně zahynout. A když se tak v podzemí procházel, přišel znovu do komůrky, kde předtím princezna seděla, a všiml si, že trpaslík má na jednom prstě prsten, který se krásně lesknul a blištěl. Tak mu ho stáhnul a sobě nasadil, a když ho na prstě otočil, to pojednou uslyšel nad hlavou nějaký šramot. Podíval se do výšky a uviděl tam poletovat džiny. Džinové mu pravili, že on je jejich pánem a že mu splní každé přání. Honza nejdřív celý oněměl, ale potom jim poručil, aby ho vynesli nahoru. Poslechli v okamžení a vyletěli s ním.

vodní řezvící ho táhla do hloubky a Bill by se nakonec bídně utopil. Ale ve správném čase Honza otočil prstenem do třetice, přiletěli džinové a odnesli ho bleskem do loďky. Tam svou palicí srazil ty dva ničemníky z loďky do moře a dostalo se jim tak zasloužené odměny. S tou krásnou princeznou, která měla veliký strach a podruhé jím byla osvobozena, pak plul domů k jejímu otci a matce a tam pak byli spolu oddáni a šťastně žili do konce svých dní.

0: studovala jsem jako stupnice. Totiž studovala jsem jako studnice. Budete zívat. Zírat. Halo. Mám svetýrek. Odlitek. Oříšek.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj. Ahoj. Ve skříni? Vy jste ve skříni? Co tam pro pindáčka děláte?
2: No pro pindáčka jsme tam tedy nedělali nic. To no, pindáčka ne.
0: Pro krindáčka jsem řekla.
2: Neřekla, řekla si pro pindáčka.
0: A ty to schválně zaloudáš. Zamlouváš. No, vy jste se tam tedy přede mnou schovali.
1: Ne.
2: No.
0: Aha. A teď jste celý kyselý a uletěli vám včely a koukáte jako sůva z nudlí.
2: Sůva, co sůva? Aha, oříšky, oříšky.
0: Vampiři, ne z oříšků, z nudlí.
1: Ale ta sůva z nudlí je ten oříšek, ne?
0: Co to plácáte? Párkrát jsem vás tu nechala samotné a vy pak hned místo vítání v sutýny, Justýny, šup do skříně. No, do skříně. A takhle tento non zvlčíte. A pak, co to říkáte, nedává si sel.
2: No co?
0: Tedyž smysl. Smysl.
2: Je dneska ve formě, Hugo. To bude něco.
1: Tak se hned nerozčiluj, Justýno, jen co si přišla.
2: Prostě jsme mysleli, že jak jsi řekla tu sůvu z nudlí, že to už je ten oříšek, který máme dneska rozlousknout.
0: Aha.
1: No a... No je to tak. Tak máme hádat sůvu z nudlí?
0: Ha, ale prosím vás, na dnešek mám připraveno něco úplně jiného.
2: Jo, a mě by ta sůva zrovna docela zajímala.
1: Mě teda taky.
0: No tak pro mě, za mě, když to takhle tento nonc, tak si hádejte klidně tu sůvu. Nechám si svůj mimořádný ohnípek, oříšek na příště. Vy dva neuhodnete stejně pic, totiž nic, tak je to jedno. Tak tu sůvu.
1: No, ale Justýno, víš, co to znamená? Abychom pak na konci třeba nezjistili, že to neumíš vysvětlit.
0: Hugo, no dovol, já užívám výhradně jen slova, která bezpečně znám.
2: Co?
0: Co jsem řekla?
1: Že

0: Znáš slova bezpečně?
1: Bezpečno. Bezpečně, samozřejmě. Špatně slyšíš. Tak se ukaž. Suva z nudlí.
0: Suva z nudlí.
1: No, co je to? Co? Tak víte, co to znamená? No, hádejte.
2: No, já bych možná věděl.
0: Tak říkej.
2: Tak říká se to, když se někdo tváří udiveně, jakože nevěří svým vlastním očím. Je to tak?
0: Já myslím, že ano. Máš bod, Piggy.
1: Yeah! Počkat. Body tady rozdávám já, pokud se nepletu. Mm. A tohle ani nebyl ten pravý oříšek, jen taková nástavka.
2: Co?
1: Násoska. Totiž náhražka.
0: Ale Piggy to rozlouskl správně, ne? Tak má bod. Mm.
1: No, dobře. Řekl, když se to slovo používá, ale neřekl, jak to celé vzniklo. Proč se to říká?
2: No, tak to nevím.
0: A já taky ne. Tak nám to můžeš říct, Justino.
1: A dostanu bod?
0: Když my nevíme a ty budeš vědět, tak dostaneš bod. Hlavně už to prosím tě řekni.
1: Tak dobře. Neví se to.
2: Co se neví?
1: Tady je dneska zmatek, to vám povím. Každý se ptá na něco jiného. Kdo se v tom má vyznat?
2: No, říkala jsi, že se něco neví.
1: Říkám, že se neví, jak vzniklo. Že se říká suva z nudlí. Hledala jsem to v nejrůznějších knihách, na půdě a tak.
2: Já tomu tedy teď opravdu ale nerozumím.
0: No, Piggy, myslím, že Justína chce říct to, že u některých slov nebo úsloví se přesně neví, proč a jak vznikla. Protože mohla vzniknout třeba tak, že, že se někdo, já nevím, přeřekl.
2: Je! Takže Justína je výrobna na přeřekové oříčky, co?
0: A nebo si nějaká nová slova vymyslel a už se tomu tak pak začalo říkat. A to se pak těžko hledá. A to je asi zrovna případ suvy z nudlí. Je to tak, Justino?
1: No jistě. Vždyť to říkám celou houbu.
2: Co?
1: Chloubu. Budu. A dobu.
2: Dobu. A hned by vzniklo, že by se říkalo, vždyť vám to říkám celou houbu, že jo?
0: No, nevím, jestli by se zrovna tohle ujalo.
2: No rozhodně by se pak těžko mohl někdo dopátrat toho, jak to vzniklo.
0: Justino, tak mě napadá, není možné, že se třeba jen někdo přeřekl?
1: No, jak přidřepl? Ale já nedřepím, stojím tu jak podloudnice v louži.
2: Cože? Podloudnice v louži? Co to znamená?
1: To jsem neřekla, Piggy. Řekla jsem komornice v kouři.
0: No, to je ovšem lepší.
1: Totiž borovice v bouři jsem řekla.
2: Máš pravdu, Hugo. Suvu z nudlí mohla klidně vymyslet nějaká Justínina příbuzná, no.
0: Koukáš jako suva z nudlí. Co by to tak mohlo být?
1: Teď jsme si řekli, že se to neví.
2: Už to mám. No. Koukáš jako suva z nudlí. Mohlo být původně třeba sundáš sako za dva štrůdly.
0: nebo Ondráš volá fůra uhlí.
2: Koumáš jájo za nůž stulí.
1: Vy jste se zbráznili. Zbláznili. Takže pánové, abychom to uzavřeli, mám bod a hotovo. A příště bych si s olovením s dolovením, totiž s dovolením takovéhle vaše tento noc hračičkování vyprosila, ano? Budete se soustředit, protože ten oříšek, který jsem pro vás původně nachystala, to tedy neuklofnete. Neuhodnete. Já vám dám chytat se nějaký smůly z hublí. To suvy, nudlí. A Figi, Hugo, no. To by přece věděl úplně každý, každý. Dělat si z toho takovou tento nonc tafilery. Amfiteátr. Ne, jak se to? Aféru, aféru. Tak je to správně, aféru. No to tak nemáte za potřetí. Za potřetí.
2: Jasně, nemáme za potřetí dělat ta se smůly zhublí v kafiléry. Co jsi to říká?
1: Amforu. Ne, ne, aféru. Aféru jsem řekla. No. Hugo, Piggy, vy jste vlastně neukáznění.
0: A víš, že se mi po tobě vlastně stýskalo.
2: Jo, tak proč jsme museli lézt do skříně, když jsi slyšel, že jde Justýna?
1: Takže je to jasné. Schovali jste se přede mnou. Já to věděla. Vy si nevážíte skutečných mazanců. Vzdělanců, že? To je tedy chování.
0: Promiň, Justino, já jsem vůbec nedomyslel, jaká je s tebou ohromná legrace. My už to nikdy neuděláme.
2: Vážně ne, zase přijdeš, ano.
0: Prosím.
2: Prosím, prosím.
1: No, opravdu jsem tu dlouho nebyla, takže máte pravdu. To se naladí, napraví. Ode dneška tu budu smažená pražená.
2: Co?
1: Vlastně, jak se to pečená vařená, tak? Když jinak nedáte.
2: To jsme moc rádi.
1: No jo, Piggy. No, ty kuličko jedna. No.

jako strašná babice. Naštěstí ho osvobodí 4 krásné víly a z babice je stará krabice.

Proč sova létá jenom v noci? Bajka z ostrova Celebesu. Jednou, před dávnými časy, se slétli všichni ptáci na veliký ptačí sněm. Dlouho se radili o tom, jakým způsobem by si měli zvolit svého krále. Nakonec rozhodli, že králem bude ten, komu se podaří vyletět tak vysoko, že přinese na zem v zobáku kousek nebe. V určený den se všichni sešli na stanoveném místě. Ale nejmenší ze všech, nepatrný chytrý kolibřík, uloupl dřív, než přišel, z nedalekého pně palmy kousek bělostné kůry a schoval si jej v zobáčku. Potom na daný povel vzlétl s ostatními vzhůru. Tak ptáci letěli, letěli, až z nich na obloze byly jen malé černé tečky. Tu se kolibřík obrátil k vlaštovce, která letěla vedle něho, a prosil ji. Vlaštovko moje milá, jsem už velice unaven, buď tak hodná, vezmi mě chvíli na záda. Protože kolibřík byl tak droboučký, vlaštovce se ho zželelo. Však jej sotva cítila, když si jí sedl na záda. A zase ptáci letěli a letěli, až už je z dola ze země nebylo vůbec vidět. Nakonec byli všichni tak unavení, že nemohli letět dál. Vrátil se orel, obracel se i sokol, unavil se racek a vlaštovka už umdlévala. Jeden po druhém se začali obracet a letěli k zemi. V té chvíli malinký kolibřík zatřepetal drobnými křídly a zvolal. Proč se už vracíte, bratři ptáci? Poleďte výš, poleďte za mnou. Doletíme až k nebi. Ale žádný z ptáků už k tomu neměl dost sil. Kolibřík tedy sám letěl ještě chvíli do výšky. Až nahoru do nebe, toť se rozumí, také nedoletěl. Ale přece jenom se dostal výš než všichni ostatní. Když se vrátil zase zpátky, položil před ostatní ptáky kousek bělostné kůry, kterou předtím uloupl z kmene palmy a řekl. Tak se podívejte, co jsem přinesl. Byl jsem jediný z vás až nahoře v nebi a tam jsem odloupl kousek omítky z nebeského stropu. Splnil jsem podmínku velkého ptačího sněmu. Budu teď vaším králem. Tahle slova způsobila mezi ptáky hotové vzbouření. Jeden přes druhého začali křičet. Cože? Tohle si máme dát líbit? Tolik statných a silných ptáků je mezi námi a naším králem má být malinký kolibřík? To raději žádného krále než kolibříka. Hr na něj! Zaženeme mu jeho vladařské choutky. A tu všichni ptáci zamávali křídly a chtěli se vrhnout na malého kolibříka. A kolibřík? To si můžete lehce domyslit, že na nic nečekal a raději prchal pryč, seč mu síly stačily. Ale možná, že by ho byli ostatní ptáci přece jen dostihli a polapili, kdyby najednou nebyl uviděl příhodnou myší díru. Jakmile ji spatřil, šipkou se k ní snesl a než bys třikrát zamrkal, už se tam schoval. Ostatní ptáci se schromáždili nad myší dírou a poněvadž nemohli dovnitř, dlouho rokovali, co dál. Nakonec rozhodli, že ustanoví strážce, který bude kolibříka hlídat, aby nemohl uprchnout. Hlásil se o službu ten, hlásil se i onen, a nakonec po dlouhém dohadování se stala strážkyní sova. Prý proto, že má největší oči a že jí tedy nic neujde. Ale snad, že byla vysílena tím letem, ještě týž večer usnula. Kolibřík toho využil, ulétl a od té doby už ho nikdo nespatřil. Když se to ptáci dozvěděli,
Rozhněvali se na sovu, že tak špatně hlídala zajatce a chtěli ji na místě potrestat. Měla veliké štěstí, že se jí podařilo ukrýt se v hustém pletivu lián a popínavých květin. Jinak by asi sotva byla vyvázla životem. Od těch časů, poněvadž má strach, že ptáci na to nezapomněli a že by ji ještě mohli potrestat, létá a loví sova jen v noci. A na denní světlo se neodváží.

0: Neoblíbený učitel se ptá Jiřinky. Kdybys měla 7 jablíček a já tě o 2 poprosil, kolik by ti jich zůstalo?
1: 7, odpoví Jiřinka.
2: Kdyby ty jsi byl můj pan učitel, já bych ti dal, Hugo, kolik bys jablíček chtěl, tolik bys dostal.
3: No, to si hodný, Piggy.

0: Děda nemůže usnout. Často se stává, že toho o nás mnohem víc ví kamarád nebo kamarádka než vlastní rodiče. S některými věcmi se rodičům nesvěřujeme z různých důvodů a někdy i z dobrých důvodů. Třeba proto, aby o nás neměli strach. Tak to chodí u lidí i u lichožroutů. Ani Hihlík se dědovi nesvěřil s tím, do jakých nebezpečných dobrodružství se pustil. Ale jak už to bývá, čím míň toho děda věděl, tím větší měl starosti. Když Hihlíkovi rodiče odjeli tak dobrodružně za africkými lichožrouty, děda jen doufal, že Hihlíkovo jablko padlo trochu dál od stromu. Hrozně si přál, aby z něho vyrostl spokojený lichožrout, který povede spokojený lichožroutí život, vezme si spokojenou lichožroutí ženu, s kterou vychová pár spokojených dětí, a když se naplní jeho lichožroutí čas, spokojeně se vytratí. Krátce řečeno, doufal, že se mu povede to, co se nepovedlo jemu, protože Hihlíkův děda žádný spokojený život nevedl. Už ty jeho děti. První syn, Tulamor, už jako kluk namísto počestných malých krádeží začal loupit ponožky ve velkém a nakonec se z něho stal mafián. To mladší Ramon, Hihlíkův táta, každé ráno cvičil, pomáhal slabším a ke starším lichožroutům se choval zdvořile. Ale ani on se doma moc nezdržel. Všechen čas strávil v klubovně jednoho skautského oddílu, na punčucháčích se učil vázat námořnické uzly, lovil bobříky odvahy a nakonec se stal misionářem někde v Africe. Děda zahnal dávné vzpomínky a začal počítat ovečky. Když Hihlík nebyl v noci doma, nedokázal usnout a přitom vždycky spal, jako když ho do vody hodí. Lidi mají někdy tak hloupá přirovnání, pomyslel si. A pak si ještě pomyslel, že už dlouho nenavštívil pana domácího. Dřív k němu na návštěvu dost často chodíval, tedy když pan Vavřinec nebyl doma. Stejně dneska neusne, tak proč by to měl odkládat? Pootevřel dvířka, poodsunul diplom a docela křepce skočil dovnitř. Z přirozené lichožroutí zvědavosti otevřel jednu zásuvku prádelníku. Pan Vavřinec si na pořádek moc nepotrpěl. Ponožky tu měl hala bala v jednom chumlu a většinou samé licháče. Už chtěl zásuvku zavřít, když si všiml něčeho, co do prádelníku nepatří. Nějaké fotografie v rámečku. Usmívala se na ní hezká slečna. Tak si ji prohlédl. Byla mu povědomá. Určitě ji už někde viděl. Živou, ne na fotce, ale kdy a kde to bylo. Pic. Najednou si tu událost vybavil. Ta slečna seděla hned vedle šoféra toho kamionu, který vezl do Afriky nějaké léky a Hihlíkovi rodiče s dvěma pytly ponožek.
1: Uf. To je teda zápletka, jako z nějakého špatného románu, napadlo ho.
0: Řekl si, že tohle přirovnání náhodou sedí a že by snad mohl konečně usnout.
2: Vigi básnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku.
3: Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku.
2: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
2: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Tati, co je to prosím tebe kolumb?
2: Jak to kolumb? Jaký kolumb? Co to má být?
1: To já právě nevím, tati. Ty taky ne, že ne, tati?
2: Ale nevím, to se ví, že to vím. Jenomže ty se vždycky ptáš tak, že jsem z toho jelen.
1: To nebude jelen, tati, to bude spíš druh slepice, nebo holuba, nebo tak nějak.
2: No, to se ví, že ano, jenomže nevím, co je ti na holubovi nejasného.
1: Mně na tom nejasného, že nevím, jak vypadá kolumbové vejce.
2: No, počkej, ty to zase pleteš, kolumbovo vejce, ne kolumbové, kolumbovo. A víš, co je to kolumbovo vejce?
1: Sím nevím, tati.
2: Kolumbovo vejce je, když je něco úplně jednoduchého, abych tak řekl.
1: To nevím, tati.
2: A když na to nemůže nikdo přijít, až když na to někdo přijde, rozumíš?
1: Na co, tati?
2: No na to, jak na to? Ty neznáš tu historku o kolumbosovém vejci?
1: Znám, tati, tu jsme se učili.
2: No ta vidíš, ta to všechno vysvětluje. Pověs mi vůbec.
1: Když já už ji pozapomněl, tati.
2: Pozapomněl, co je to za výmluvu, pozapomněl.
1: Když my jsme si ji učili už dávno, tati.
2: Dávno nebo nedávno. Hele, co pak ty nevíš, kdo to byl Kolumbus, ten mořeplavec, co objevil Ameriku?
1: To vím, tati.
2: No, asi nevíš. No, kdo to teda byl Kolumbus?
1: To byl ten mořeplavec, co objevil Ameriku.
2: No, tak vidíš. Ty to víš a ptáš se mě na holuba. Ten přece seděl jednou na hostině a...
1: Ten holub?
2: Jaký holub?
1: Seděl na hostině.
2: Ale holub Kolumbus. Holub tam vrkal někde na střeše. A najednou mu jeden povídal, to nic není objevit Ameriku. Neříkejte, že je to něco obtížného. To je snadné, to by dověd každý.
1: To povídal tomu holubovi?
2: Kolumbovi, šmankote.
1: Ten holub?
2: Žádný holub, to řekl jeden nafoukaný, který Kolumbovi záviděl, že objevil nový kontinent, že ano. A chtěl to tak jako zlehčit.
1: Zlehčit?
2: No, Kolumbus pochopitelně zrudnul.
1: Aha,
2: že ano, ale nedal to na sobě znát, nýbrž, co? Ty si snad už vzpomeneš, ne?
1: Simano, tati.
2: No tak.
1: Nýbrž to nedal na sobě znát, akorát...
2: Akorát co?
1: Akorát řek. Hele, jdi rovně.
2: Nic neřek. Vzal vejce, co leželo na talíři, že ano, a...
1: A namířil mu mezi oči, vi, tati, a...
2: Ale žádné mezi oči. Vzal vejce a povídal... No, co povídal?
1: A povídal, hele, ještě jsou, jo.
2: A povídal, pane, postavte toto vejce na špičku.
1: To povídal?
2: Ovšem, že ano.
1: Na špičku čeho, tati?
2: Na špičku toho vejce. A on to zkoušel, jenomže se mu pokaždé, co?
1: Skutálelo.
2: Ano, a druhým zrovna tak.
1: A Kolumbusovi?
2: Kolumbusovi ne.
1: Jak to, že ne?
2: Protože Kolumbus vajíčko vzal, naťuknul a vajíčko stálo.
1: Ono nevyteklo?
2: Jak to?
1: Když ho nakřápnul?
2: On ho naťukl jen trošinku.
1: A jak to, že se mu neskutálelo a ostatním, jo, tati?
2: Kdy ti to půl hodiny popisuju, on to vajíčko na špice naťukl, že ano?
1: Aha.
2: Udělal mu tedy na špice takovou plošinku, že ano?
1: Aha.
2: Na tu plošinku ho postavil, že ano?
1: Aha.
2: A ono se mu...
1: Neskutálelo. Jenomže to neplatilo, že ne, tati?
2: Jak by ne, to se ví, že to platilo.
1: No jo, na to by přišel každý, tati, to nic není. Naťuknout vajíčko, aha, udělat na špice takovou plošinku, aha, na tu plošinku ho postavit, aha, a potom ho postavit.
2: Tomu právě taky říkali, ale on odpověděl, opravdu to nic není, jenom na to přijít. Pak je to snadné, jako ta moje plavba.
1: Ne, tati, to neplatí.
2: Platí, protože zrovna tak mohl naťuknout tu špičku každý, kdo u stolu zkoušel.
1: Jenomže to nenaťuk, poněvadž nechtěl fixlovat.
2: Kolumbus nefixloval. Kolumbus byl tadyhle na hlavičku. Chytrý, že ano.
1: Jenomže nikdo nefixloval, akorát on fixloval.
2: Nefixloval a nezlobně. Já to vajíčko nenaťuk.
1: Fixloval a nezlobím tě. Já ho taky nenaťuk.
2: Nefixloval a seber se a spát. Nebo toho mám už dost a naťuknu tě zrovna tak, jako on to vajíčko.
1: Naťuknout mě můžeš, ale uznej, že fixloval.
2: Nefixloval a nech si slyšet už ani slovo.
1: Já už teda mlčím.
2: No tak.
1: Ale fixloval.
2: Nefixloval a spát. A dobrou noc.
1: Dobrou noc. A fixoval!
2: Ticho, Hernajs! ať se dneska nejde spát u nás s muzikou? Tak dobrou noc a ticho.
1: Dobrou noc.
2: Dobrou.
1: A stejně to neplatí a stejně fixoval.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Vasilisa, dcera kněze. Ruská pohádka. V jedné zemi, v jednom království, žil kněz jménem Vasil, který měl dceru Vasilisu. To děvče nosilo mužské kalhoty a vestu. Jezdilo na koni, střílelo z ručnice a vůbec dělalo všechno, co děvčata nedělají. A tak jen pár lidí z okolí vědělo, že je to dcera a ne vzpurný syn. Ti ostatní volali na děvče Vasile i proto, že Vasilisa pila vesele vodku. A to se také, jak známo, u dívek často nevidí. Jednou zabloudil do té země král. Byl na lovu a Vasilisu potkal s puškou v lese.
1: Kdo je ten mladý muž?
0: Zeptal se jednoho ze svých sluhů. Sluha byl náhodou ze stejného kraje, znal kněze i jeho dceru a proto odpověděl:
2: Výsosti, to není muž, ale děvče. Je to dcera kněze Vasila a jmenuje se Vasilisa.
0: Král mu nevěřil. Vrátil se domů a napsal dopis. Požádal v něm kněze Vasila, aby poslal svého syna na zámek, že by s ním rád poobědval i vodky popil. Potom se vypravil za malou, starou čarodějnicí, aby mu poradila, jak jednoduše pozná, zdali ta jeho návštěva je žena a nebo muž. A malá čarodějnice řekla:
3: Pověs na stěnu vyšívací rám a hned vedle pušku. Pokud tvá nevěsta je Vasilisa Vasilijevna, sáhne zaručeně po rámu s výšivkou. Ale pokud je to Vasil Vasiljevič, popadne určitě pušku.
0: Král vyslechl její radu a nařídil sloužícím, aby zavěsili v hodovním sále na zeď vyšívací rám a ručnici. Když dopis přišel, kněz se vylekal, ale Vasilisa šla klidně do stáje, osedlala si šedého koně s šedou hřívou a vyrazila ke královskému paláci. Král ji přivítal. Vasilisa se přežehnala křížem, uklonila se na všechny čtyři strany, jak to předpisoval mrav, a pak vstoupila za králem do paláce. Stůl už byl připraven. Vasilisa usedla proti králi a hned se pustili do vybraných lahůdek, perlivých vín a studené vodky. Po obědě si Vasilisa všimla vyšívacího rámu na zdi a obrátila se na krále.
4: Co je to za hračičku, výsosti? To v domě mého otce nemají taková ženská fidlátka místo.
0: Potom králi poděkovala za přijetí a skočila na koně. Král se nedozvěděl, zdali je to děvče a nebo muž. Už za dva dny dostal kněz nový dopis. Výsost zvala zase jeho syna na oběd. Kněz se vylekal, ale Vasilisa šla klidně do stáje a osedlala svého šedého koně s šedou hřívou. Král ji vlídně přijal. Vasilisa zdvořile poděkovala, přežehnala se křížem, uklonila se na čtyři světové strany a král ji uvedl ke stolu. Tentokrát mu malá čarodějnice poradila něco jiného. Řekla, aby dal k obědu uvařit kaši a hodil do ní hrst perel. Pokud je stolovník žena, určitě si perly schová. Pokud je to muž, hodí je pod stůl. Přišel čas oběda. Král si posadil Vasilisu po pravici a začali pít těžká vína a studenou vodku, jíst paštičky a ryby. Kaši přinesli sluhové až nakonec. Vasilisa si nabrala plnou lžíci, ale sotva objevila perlu, mrštila lžící s kaší i s perlami pod stůl.
4: Co je to za smetí v té kaši, výsosti? Do domu mého otce takové ženské cetky nesmějí. a tady se podávají k jídlu.
0: Potom se s králem uctivě rozloučila a tryskem zmizela. Král zase nepoznal, co si přál tolik vědět. Je to děvče nebo muž? Navštívil znovu malou čarodějnici. Do třetice mu poradila, aby dal připravit horkou lázeň.
3: Pokud je to děvče, zaručeně odmítne jít do lázně s tebou.
0: Řekla a královi se ta rada zamlouvala. Vrátil se do paláce a hned napsal dopis, ve kterém kněze žádá, aby k němu pustil svého syna. Vasil se vylekal, ale Vasilisa se smála. Osedlala šedého koně s šedou hřívou a pobídla ho ostruhami. Král ji uvítal před bránou. Do zámku vešli po rudém koberci. Stůl už byl prostřený a na něm plno lahůdek, vína a vodky. Po obědě král povídá.
1: A teď bychom si, milý Vasile, měli spolu dát horkou lázeň v páře a vymrskat se vrbovými proutky.
0: A Vasilisa odpověděla.
4: Já si na koupání moc nepotrpím, ale horká pára a vrbové proutky, to je něco jiného.
0: Zatímco krále pomalu a obřadně v předpokoji odstrojoval komorník, vběhla Vasilisa do koupele. Z lázně vyklouzla dřív, než tam vstoupil král. Ještě stačila napsat vzkaz a přikázat sluhovi, aby jej výsosti předal. Na lístku stálo.
4: Ach, králi, ty jsi orel, který nedokáže chytit hrdličku ve vlastní zahradě. Vždyť já nejsem Vasil Vasiljevič, ale Vasilisa Vasiljevna.
0: A co král? Už se z hanby neozval. A tak se nedozvěděl, že Vasilisa byla nejen chytré, ale i moc hezké děvče. A co Vasilisa? Někdo tvrdí, že tady pohádka nekončí. Prý přišla k rozumu a poznala, že děvčeti spíš sluší sukně a jemné způsoby než mužské kalhoty a rajtování na koni. A tak prý pověsila kalhoty ve stáji na hák a vyšla si v květovaných šatech na rozkvetlou louku. A tam potkala urozeného mladíka. A co bylo dál? Co by bylo? Svatba přece

O čertu a kováři. Byl jednou ve vsi kovář a měl bídu. Silný byl, zdravý jako buk, že by skály byl mohl lámat, ale co platno, když díla nebylo. Často celé dny nezazvonila kovadlina a výheň byla vyhaslá. Sedával kovář mrzutý před kovárnou a přemýšlel, co počít. Někam nádeničit se mu nechtělo. V té kovárně už jeho pradědeček perlíkem se oháněl a on by teď z řemesla měl sejít. Jednou k večeru jede pán okolo kovárny v mysliveckém šatě, v zeleném klobouce, na pěkném vraníku sedí. Koni scházela podkova a proto pán u kovárny slezl a zavolal kováře. Měl kovář radost, že zas jednou výdělek přišel, honem výheň rozdmíchal a dal se do podkovy. Pán přitom dal se s ním do povídání a jak tak řeč běží, začal se kováře na všechno vyptávat, jak se mu vede a jak jde řemeslo. A tu kovář hned bědoval, jaký je chudák. Řemeslo, že jde prach bídně, žena a děti, že chtějí jíst, a takže někdy neví, kde mu starostí hlava stojí. Pán se jen usmívá a potom řekl, věděl bych pomoci, ale třeba, abys byl kurážný. Kovář mu na to, jak bych nebyl, hlad kuráže přidává a nouze dělá hrdiny. Ani čerta bych se nebál. Na to se pán zachechtal, až se kovárnou rozléhalo a povídá, já jsem čert, vyvedu tě z bídy, ale musíš se mi krví zapsat. Kovář, když viděl pomoc před sebou, na jiné nemyslil, čertu se zapsal. Když byl kůň okovaný, ten pán čert z vaku usedla vytáhl notný měšec kožený, plný zlatých peněz, že stačilo nadlouho k dobrému živobytí a pověděl, že si pro kováře přijde, až bude čas. Potom sedl na vraníka a ujel. Kovář zavolal ženu a peníze ukázal, ale že jsou od čerta, nepověděl. A tak byli potom dobře živi, na bídu zapomněli. Toho času chodil po světě Kristus Pán se svatým Petrem. Přišli také jednou podvečer do vsi, kde kovář zůstával, a vešli do kovárny, o nocleh požadovali. Kovářka byla dobrá žena, jak viděla dva pocestné, unavené, prachem pokryté, nocleh slíbila. Potom hned je zavedla do světnice a pobídla za stůl k večeři. Pocestní s domácími mléčnou polívku kyselou z mísy jedli, brambory přikusovali a když bylo po večeři a čas ke spaní, zavedl je kovář na půdu, na seně se vyspat. Ráno, když hosté vstali, dostali dobrou snídani a měli se k odchodu. Tu Kristus Pán za pohoštění chtěl se odvděčit a povídá kováři, co by si přál, ať jen řekne, že mu rád vyplní. Kovář se dovtípil, že neuctil obyčejné lidi a chvíli se rozmýšlel. Potom pověděl svoje přání. Ponejprv, kdo do mé kovárny přijde a na kovadlinu ruku položí, aby odtrhnout se nemohl, dokavat já nedovolím. Po druhé, kdo se posadí na lavičku před kovárnou, aby tam tak dlouho musel zůstat, jak dlouho chci. A po třetí,
kdo by z jabloňky na mém dvoře jablíčka chtěl třást, aby podle mé vůle od stromu nemohl, jak se ho jen dotkne. Pán Ježíš mu přání vyplnil a šel se svatým Petrem dále. Kovářka muže rozmlouvala, že mohl moudřejšího sobě přát, ale kovář byl veselý a povídá: mlč, ženo, já vím, co dělám. Když přišla léta a čas se přiblížil, kdy měl kovář do pekla jít, ukázal se jednou k večeru v kovárně ten čert, ale v pravé podobě černý a rohatý. Kovář se drobátko ulekl, ale hned se vzpamatoval: vítám vás, pane milý, však už vím, proč přicházíte. Jen co tuhle tu práci dodělám, v malé chvíli se přichystám na cestu. A kovář dá

povídá kovář, ale přidáš mi ještě 7 let. Co měl čert dělat? Musel svolit a odtáhl s nepořízenou. Po 7 letech přišel zas. Kovář byl v pilné práci, když se čert na Prahu ukázal. Vítám vás, jen malé strpení, co tu práci dodělám, pojďte zatím sem. Čert se jen uškleboval, že nepůjde. Kdo ví, k čemu by ho zas kovář připoutal. Počkám venku, povídá a sedl si na lávku před kovárnou. Když kovář dodělal, vzal čepici a hůl, vyšel z kovárny a povídá čertovi, že půjdou. Ale čert nemohl z lavičky, ať se kroutil, jak chtěl. Zase mu jiného nezbylo, než pěkně kováře prosit o svobodu. Kovář zas, aby mu čert 7 let přidal, jináč že ho nepustí. Čert byl nerad, ale přidal přec. Odcházel ve zlosti, lál chytráku kováři a zaříkal se víckrát, že se už ošidit nedá. Zase 7 let uběhlo jako voda v potoce a pro kováře si čert včas přišel. Tentokrát už ani do kovárny, ba ani na zápraží se neodvážil. Postavil se doprostřed dvora a volá na kováře, aby se připravil, že dlouho čekat nemůže. Kovář vyšel z kovárny a povídá, jenom chvilenku, mějte strpení, však už jdu. Na to zavolal do síně, kde se děti strachy krčely. Jdi, Honzíku, jdi, synáčku, natřes tátovi pár jablíček, však jsem jich ještě letos neokusil. A pána se neboj, hodný je, nic ti neudělá. Honzík přemohl bázeň, jde na dvůr, jabloňkou chce zatřást, ale měl malou sílu. A tu čert, bylo mu líto chlapečka, povídá mu, počkej, pomohu třást. Chytne za strom, zatře se, jablíčka jen pršela. Ale čert s hrůzou vidí, že od stromu nemůže. Trhal sebou, házel, ale nic na plat, byl jako přikován. Tu teprve viděl, že kovář ho znovu ošidil. Kovář se jen pousmíval a volal na čerta. Tak pojďte, pojďte, pane milý, já už jsem hotov. Čert zlostí se už neznal, ale kovář v tu chvíli z hromady dříví štěpinu důkladnou vytáhl, k čertovi přiskočí a povídá. A tak, blázny se ze mě dělat. A Tomáš, Tomáš, čertovi na záda nakládal. Když mu jich dost naložil, pustil ho od jabloňky. Čert vzal nohy na ramena a upaloval, jako by mu hlava hořela. Kovář volal za ním. Opovaž se mi ještě se tu ukázat. Vyprovodím tě nepěkně. Ale čertu už nenapadlo na kováře se odvážit a tak žili v kovárně spokojeně ještě dlouhá léta. Když pak ta zubatá s kosou přišla, bylo s kovářem jako s tím vojákem, který čerty vyplatil. Šel k nebeské bráně, ale odtamtud ho svatý Petr odehnal, když prý dřív nestál o nebeské království, teď už je pozdě. Kovář obrátil se a šel cestou do pekla. Tam seděl u brány ten čert, kterého kovář tak ošidil. Vzpomněl si na to, co dostal u jabloňky, skočil do brány a zamkl
kováře.

tam nepustil. Šel tedy kovář zase k nebi, zatloukl na bránu a když Petr otevřel, kovář mu z čerstva pod rukama vklouznul do nebe. Tam honem zástěru koženou na zemi prostřel a sedl na ní. Nedal se odehnat živou mocí, že sedí na svém, říkal, a že ze svého nepůjde. Co měli dělat? Nechali tam konečně kováře a tak on na svém jistě dodnes v nebi sedí.

0: kulatý dům bez dveří, bílý jako pápěří. Klepneš na něj maličko, hned vyběhne sluníčko.
1: Co to je?
2: Tak tohle já nevím. To je moc těžký.
1: Ještě jednou, kulatý
3: dům bez dveří,
1: bílý jako pápěří. Pápěří jsou peříčka,
0: ne? Peříčka, no, aha.
1: Klepneš na něj,
0: počkej,
1: maličko.
0: A kdo má peříčka? Kdo má peříčka? Slepička má peříčka.
1: Slepička má peříčka.
0: No, klepneš na něj maličko, hned vyběhne sluníčko.
1: Sluníčko, to je kulaté jako žloutek s vajíčka.
0: Aha, vajíčko.
1: Je to vajíčko.
0: No, to já mám rád.
4: Byl kdysi tesař a měl syna Honzu. Jednou ho poslal na trh s beránčí kůží. Tu kůži prodáš, povídá, ale přineseš ji zase zpátky domů, spolu s penězi, co za ní utržíš. Honza chodil křížem krážem, ale kupce nenašel. Každý se mu vysmál. Přišel domů celý skormoucený a otec povídá, to nic, Honzo, zkusíš to zítra. Druhý den se Honza vrátil domů ještě skormoucenější a otec povídá, to nic, Honzo, zkusíš to do třetice. Ale ani třetí den nepotkal Honza hlupáka, který by na takový obchod přistoupil. Loudal se z beránčí kůží domů, utrápený jako svatý na mostě. Však se také na mostě zastavil a opřený o zábradlí smutně přemítal, co řekne otci. Pod ním, na plochých kamenech, bělilo děvče prádlo. Co tě trápí, že tu stojíš jako svatý na mostě? Zeptalo se. Otec mě poslal na trh s touhle kůží a že prý ji mám prodat a přinést zpátky domů spolu s penězi, co za ní utržím. No to je mi neštěstí, zasmálo se děvče. Pojď dolů a já ji od tebe koupím. Pak děvče vypralo beránčí kůži v řece, ostříhalo z ní vlnu, zaplatilo za ni a kůži vrátilo Honzovi. Otec se zaradoval a hned Honzovi poradil, aby na zítří zašel k mostu a pozval tu pradlenku na návštěvu. Když děvče na druhý den přišlo, poznal mistr tesař, že je dokonce chytřejší, než si myslel. Právě takovou nevěstu si přál pro svého syna. A protože děvče řeklo bez okolků ano, byla svatba za pár dní. Nevěsta se přestěhovala do tesařova domku, žili tu spokojeně všichni tři. Tesař byl mistr nad mistry a tak není divu, že si ho jednou povolal sám král, aby mu postavil zámek. Ale ne ledajaký. Měl to být zámek ze všech zámků nejzámkovatější. Tesař vzal syna sebou a šli. Ke králi bylo daleko. Za třetí vsí mistr tesař zastavil a povídá, Honzo, co kdybys mi tu cestu zkrátil? Honza se podíval před sebe. Cesta běžela do dálky jako bílá stuha. Chvíli si lámal hlavu, než skormouceně přiznal, že to nesvede. Potom mi nejsi nic platný, vrať se k ženě, řekl otec a vyšlápl si sám. Honza se vrátil smutně domů a hned ve dveřích vyklopil, co se stalo. No to je mi neštěstí, zasmála se žena. Kdybys otci vyprávěl nějakou historku, hned by se mu cesta zdála kratší. Pak muži poradila, co má vyprávět a vystrčila ho ze dveří. Honza přidal do kroku a za pátou vsí otce dohonil. Začal vyprávět, mistr tesař se usmíval po dvousi a opravdu cesta hned byla kratší. Za sedmou vsí byla planina, kde si král přál ten skvostný zámek postavit. Otec s Honzou položili základní kámen a dali se do stavby. Měli k ruce plno královských sloužících a Honza, jak mu žena poradila, všechny pěkně zdravil. Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer ve spolek. Za 12 měsíců stál na planině zámek. A ne ledajaký. Byl to zámek ze všech zámků nejzámkovatější. Král se těšil, jak mu všichni králové z okolí budou závidět. Všechno si prohlédl a řekl, vrátím se zítra a po zásluze vás odměním. Zbývá ještě vyložit dřevem ostění v poslední komnatě, řekl mistr tesař. Přijeďte raději až k večeru. Král odjel a jeden z jeho sloužících, právě ten, kterého Honza nejúctivěji zdravil, se k mistru tesaři přitočil a šeptem mu prozradil, že král chce jeho i Honzu dát zítra popravit. Taková bude jeho odměna. Tomu, kdo se diví, povím proč. Tesař byl mistr nad mistry a král se bál, že postaví jinému králi zámek třeba ještě skvostnější. Minul den a král přijel i se synem, princem Tulpasem. Jmenoval se sice jinak, ale potají mu všichni říkali Tulpas, protože rozumu moc nepobral. Mistr tesař si pokuřoval v poslední komnatě a na ostění ani nesáhl. Král byl mrzutý, že práce není hotová a tesař se vymlouval, že mu chybí truhlík v truhle. Truhlík v truhle, podivil se král. Truhlík v truhle, přesvědčil tesař a vysvětlil králi, že je to takové zvláštní tesařské náčiní, které si zapomněl doma, ale že prý Honzu hned pro ten truhlík v truhle pošle. Král nechtěl Honzu pustit a protože nedůvěřoval ani sloužícím, svěřil ten úkol svému synovi. Truhlík v truhle, podivila se Honzova žena, když princ vyřídil, pro co ho mistr tesař poslal. Ano, truhlík v truhle, opakoval důležitě princ Tulpas a chytré ženě najednou zahrály ohníčky v očích. Už věděla, co tou hádankou mistr tesař myslel. Zavedla prince do síně a otevřela víko velikánské truhly. Truhlík v truhle je až na dně, řekla, a já tam nedosáhnu. Princ se ochotně sklonil do truhly, zalovil rukou pod ně a jak byl předkloněný, popadla ho žena za nohy a šop, už byl v truhle celý. Pak honem víko zavřela, otočila zámkem a šla do sednice pro papír, inkoust a husí brk. Podala škvírkou všechno princi a slovo od slova mu předříkala, co má napsat svému otci králi. A co mu princ napsal? Aby hned poslal mistra tesaře a Honzu domů, jinak ho prý v truhle myši sežerou. Král četl dopis horem dolem, odpředu i pospátku, ale stejně nic nevymyslel. Nakonec raději Honzu i mistra tesaře pustil, jen aby se mu syn co nejdřív vrátil. A mistr s Honzou? Ti se doma chvíli radovali, chvíli lenošili, ale pak se dali do práce. Postavili nový dům. Hotový zámek, skvostnější, než měl sám král. A v tom domě žili až do smrti.

I aby se ženili jako dnes. Na vědomí to dávám. S tou, co by měla oku jas a rozuměla kravám. S tou bych si zpíval do kroku a neměl žádné vrásky. Koním by dala obroku a mě zas trochu lásky.

0: Luci, bacha!
1: Počkej. Už je tady.
2: Hele, malička, radši se nám ukáž. My o tobě stejně víme.
0: My jsme vidět až s prvním nočním ptákem.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Prosím. Povídám ahoj. To je pozdrav.
0: Ach tak, ahoj.
2: Hele, my jsme to včera nedomluvili, protože jsi zmizela jako duch.
0: To my tak mizíme. Jsem ráda, že jste opět přišli. Zachvátil mě po vás veliký stesk. Ale tatínek není rád.
2: Tatínka občas zachvátí velký stek, viď?
0: Ano, on má prudkou letoru.
3: To bude asi ten klacek, co s ním natřel jouzu.
1: Ale letora je povaha, prosím tě.
4: Leontínko! Leontínko! Leontínko!
5: Kde se může toulat? A pak, že nestárnu. Tak jednoduchý kouzlo a já ho zvorám. Leontínko!
0: Tady jsem!
5: Odhoďte zbraně, zvlčá pážata. Se mnou byste se chtěla měřit?
2: Kluci, nemá to cenu, je pancéřovaný.
5: Snad byste se se mnou nechtěli potýkat, cházko drzá.
2: Koukněte, pane rytíř, buď se dohodneme, anebo bude boj.
5: Kuš.
2: Jaký pak kuš, když se máme dohodnout?
0: Tatínek myslí, abych mu přinesla kuš, asi vás chce postřílet.
5: Počkej, Leontínko, to je přece dlouhý Janek. No všem, jako bys mu z oka vypadl. Zatím si jenom Janek. Dlouhý teprve budeš.
2: Jmenuji se Honza Dlouhý a chci s vámi jednat o našem hradě.
5: Tvůj prapraděd byl rakovný muž. V bitvě u Vurstu mi zachránil život.
2: No tím spíš se můžeme dohodnout. V noci bude hrad váš a ve dne náš.
5: Pamatujte si, hrad tento patřil od věku brtníku z brtníku. A nikomu jinému patřit nebude. Jsem rytíř slavného řádu. Červené sedmi, bílé lilie a černé...
0: Černé díry.
5: Jsi
0: v pořádku, tatínku?
5: Jsem v pastice, Luško, a dnešní dávku kouzel už jsem vyčerpal.
0: Tu jámu nastražil na vás.
2: Halo, pane rytíř, teď se nám bude líp jednat, že jo? Když přistoupíte na naše podmínky, my vás vytáhneme.
5: A mě nevytáhnete, pážata.
1: Máme na to techniku.
5: Po žebříku vám nepolezu.
1: Něco lepšího.
2: Tak jak se dohodneme, no?
5: Tak dobře. Ve dne váš, v noci náš.
1: Jste raněn, pane?
5: Ne, to je od vlhka.
1: Něco vám na to dám?
2: S vlhkem skoncujeme. Brtník dostane novou střechu.
0: Dřevo máme slíbený, ještě řemesníky a pustíme se do toho.
1: Kdybyste si laskavě odšruboval ty kalhoty, já bych vám to koleno namazal.
5: Dovolí, hochu. Co je to za lechtvar?
1: No, francovka. Ale tím se má člověk namazat. Teda namazat koleno.
5: Jak jste pošetilí. Tak znamenitým nápojem si mazat tělo.
1: Ale...
0: Půlnoc. To bude doma tanec. Naschledanou, pane rytíř. Kluci, pojďte.
2: Naschledanou.
6: Naschledanou.
2: Dobrou noc.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Přijdete zase?
2: Jasan.
0: Jasan to znamená, že ano, nebo že ne?
2: Jasan to je jako, že tutově přijde.
0: Tutově.
7: Mám pro vás novou Piggy básničku.
8: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, žes upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
7: A teď ještě jednou.
8: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí.
6: Žes upustil hvězdičku,
8: do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
9: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: pout zasvěcenou vodou. Byl jsem dlouho na vandru. Když jsem se pak vrátil, narodil se mi táta. Tak co teď dělat? Chtěl jsem ho pokřtít, ale nevěděl jsem, kde vzít svěcenou vodu. To ináč nepůjde, než že musím pro ní do nebe. No, byl jsem boják, tak jsem si vzal koně a flintu a že se podívám, kde bych tam cestu našel. Jedu dost dlouho, porád dál a dál, až přijedu k jednomu městu. Tam byla veliká vojna, střílili z kanónu a ani jsem nevěděl, že přilítla koule a půl koně mi urazila. No jedu dál, až jsme přišli ke kašně. Kůň měl už žízeň, tak jsem ho tam nechal, ale on pil a pil, až milou kašnu celou vypil. Teprou se ohlídnu a vidím, že mám jen půl koně. No dobře. Nedaleko bylo vrbový proutí, tak jsem ho nařezal, milý ho koně voplet a ono hned na něm pěkně urostlo. Tak si zas sednu, no jel jsem teďka jako v chátku. Teď přijedu do velikého lesa. Jedu tím lesem, porátej dál a dál, až se proti mně vychramostí náramnej jelen. Ježíš Mariankou, tak jsem se lek. Ale hned schodím flintu, měl jsem ji nabitou třešňovejma peckama a milýho jelena vemu mezi rohy. Ale repák, jelen utek a byl pryč. No dobře, jedu dál, až přijedu na rovinu. Široko, daleko ležal bílej sníh a už bylo soumrakem. Tak co dělat, myslím si, tady musím ostat na noc. Tak tam čouhal kůl ze země, uvázal jsem k němu milýho koně, plášť pěkně rozložím na zem a že budu přenocovat. Když jsem tak pohodlně spal, spustil se noci veliký dýšť, začalo tání a když se ráno probudím, koukám, po koňoj nikde ani památky. Podívám se zhůru a milej kuň vysal na věži, ta byla celá zachumelená. Prach mě flintě zvlh, tak co dělat? Najednou si vzpomenu, že jednou ráno dostal jsem v hospodě takovou mezi oči, až se mi zajiskřilo. No tohle je dobrý, poudám. A tak jsem si vysadil mezi oči zas takovou ránu, až jiskra vylítla, já střelím po koňoj ten spad a zase jedeme dál. No tak přijedu zas k tomu lesu a tam vyběhne ten jelen a už mu na hlavu je vyrostla celá třešně a třešni na ní měl obaleno. Ale kady jen ta cesta do nebe? No vohlídnu se a vidím chalpu. Zrovna tam kmotra stojí a poudá. Mám tu takový veliký konopy. No to se mi dobře hodilo. Byla tam taková hora, vylezu na ní a po provaze porád do nebe. Jo, už jsem byl až tam, když teď mi ho kus chybělo. No ale co, slezu po milým provaze, dole jsem ho kus uříz a nahoře nastavil a tak přijdu šťastně až do nebe. Tam mi dali hned tu svěcenou vodu, však to bylo na křtiny. Ale když přijdu zase ven, vidím, že se strhla taková větřice a provaz mi rozmetala. Tak co teď dělat? No ale viděl jsem tam takovej písnik. A tak jsem z toho písku uplet provaz a zase lezu dolů. Jo, ale dole bylo teď takový zeli a ne se z něj dostat za živej svět. Tak když jsem se dost napekeloval a šenomarný, došel jsem si domů pro sekiru a milý zeli jsem pěkně šeno rozsekal. Tak se dostanu šťastně ven a běžím k tátoj. No, svěcenou vodu jsem doopravdy měl a tak jsem ho pokřtil. A ty lidi ještě žijou, co to vypravujou.
1: Piggy vtip.
2: Jde Alenka do školy a cestou potká pana učitele.
3: Ten se hrozně zamračí a povídá 10 minut zpoždění.
4: Já taky, pane učiteli.
2: Utěšuje ho Alenka.

0: ahoj mrzotkové a šmakovinky. Piggy se mi přišel pochlubit, jak se mu Blesku rychle podařilo vypěstovat řeřichu. A aby jeho snaha nebyla zbytečná, dneska si uděláme salát s řeřichou.
1: Hurá! Byl jsem totiž za kachnou Justínou, aby mi poradila, co bych mohl vypěstovat úplně sám, ale rychle, abych nemusel dlouho čekat. A poradila mi řeřichu. Tyjo, a vyrostla skoro přes noc ta řeřicha.
0: Tak to ti nebude mrzet, že ji dneska sníme. Vypěstuj si novou, když to jde takhle jako po másle. Uděláme si z řeřichy vynikající, nádherně zelený salát.
1: Tak jo, jsem zvědavý, jak ta řeřicha bude chutnat.
0: Pustme se do vaření. Budeme potřebovat římský salát, dále salát polníček, jeden hrnek plný řeřichy, jednu okurku a rajčátka.
1: Počkej. Budeš nám muset vysvětlit ty saláty. Střílíš tady ty názvy, jeden salát za druhým, zlínský a dolníček, horníček, nebo co, já nevím, který je který, vůbec.
0: Takže, římský salát je takový menší, úzký a podlouhlý salátek. Velký přesně do tlapky.
1: Aha.
0: Nahoře má tmavě zelené listy, ale když je loupeš, jsou čím dál světlejší a takové pevnější a úplně uprostřed už je jen zelenkavý nebo světle žlutý.
1: Aha.
0: Listy římského salátu krásně křupají.
1: Dobrá, římský. A teď ten druhý, ten dolníček nebo popelníček nebo...
0: Polníček, Piggy.
1: Polníček.
0: Z jeho názvu vyčteš to, že roste na poli.
1: Polníček, jo.
0: A lístečky polníčku jsou jasně zelené a mají takovou skoro až oříškovou chuť. Oba saláty mají spoustu vitamínů. Tak, teď už salátům rozumíš a pustíme se do přípravy salátu. Vezmi přichystané saláty, oper je pod vodou od hlíny a pak ty lístky jenom tak kopítkem natrhej tamhle do připravené mísy na menší kousky.
1: Trhám.
0: Já zatím nakrájím okurku a rajčátka na půl kolečka.
1: Salát natrhán, laskonko, trhal jsem jak vsteklej vlčák.
0: Salátu přidáme nakrájenou okurku, rajčátka i řeřichu a zamícháme. Kdo by měl chuť, může si k takovému salátku připravit ještě i dressing. Zálivku z dalších bylinek.
1: Jojda, z jakých?
0: Z olivového oleje, jednoho stroužku česneku, půl hrnku mátových lístků, jedné lžíce citrónové šťávy, půl lžičky hořčice, soli a pepře. Můžete míchat ručně, nebo všechny tyhle ingredience necháte maminku promíchat v mixéru.
1: Počkej, já to zopakuju, jo? Olivový olej, jeden stroužek česneku, půl hrnku mátových lístků, citronovou šťávu, půl lžičky horčice, sůl a pepř.
0: Tak, salát nandáme na talíře, přelijeme tímhle dressingem a můžeme jíst.
1: Já už jím.
0: No tak, Piggy, nebuď tak nenechavý. Počkej aspoň, až se rozloučím s dětmi.
1: Já už to nevydržím. Ahoj, děti.
0: Recept i postup na salát s řeřichou najdete na www.piggy.cz a těším se na příště, mlsotkové a šmakovinky. Tak ahoj!
1: Laskonko, pojď honem, je to veliká mňamka!

0: Muž z moře. Na motivy irských pohádek. Žili muž a žena v chaloupce na břehu moře a měli tři dcery. Jedna byla silná, druhá byla moudrá a ta třetí byla statečná. Krásné byly všechny tři. Jednou před vánočními svátky se rodiče vypravili do města na trh a nabádali své dcery.
1: Bude-li oheň kouřit?
2: Nechte otevřené dveře i okna.
1: Bude-li vítr?
2: Nechte otevřené dveře, ale okna zavřete.
1: A bude-li bouře?
2: Zavřete okna i dveře.
1: A schovejte se na půdu pod vyschlé sudy.
0: Děvčata se otci a matce poklonila. Na nic se neptala. Byla zvyklá příkazy rodičů poslechnout. A věděla, že za poslušnost budou mít o Vánocích hody. Otec a matka odjeli. Oheň začal kouřit, tak okna i dveře domku zůstaly načas otevřené. Pak se zvedl vítr, dívky zavřely okna. A na večer začalo moře hučet. Blížila se bouře. Tehdy dívky udělali vše, jak rodiče nařídili, a schovali se na půdu pod staré sudy. Sedí a bouře neustává. Moře bičuje břehy, hromby. Tu si povídá ta nejstarší.
3: Co jsem živá, bouři jsem neviděla. Pokaždé mě otec s matkou schovali. Jsem velké, silné děvče. Nemám se čeho bát. Půjdu, maličko se podívám, pak se zase vrátím. Sestry se nic nedoví.
0: A tak to také udělala. Tiše vyklouzla spod sudu a po špičkách jde dolů ke dveřím. Zastaví se u okna a co nevidí? Po dvoře chodí vysoký muž. Ve světle blesků se leskne jeho meč, stříbrné brnění. Jeho oči září jako hvězdy.
3: To je snad sám svatý Patrik,
0: napadlo dívku.
3: Půjdu a pozvu ho k nám.
0: Zapomněla na opatrnost, běží ke dveřím, otevře je. V tu chvíli ji ruka v železné rukavici uchopila za zápěstí a muž v brnění vede dívku k moři. Marně se děvče bránilo, napínalo všechny síly. Muž vkročil do příboje a dívka musela za ním. Za chvíli se nad jejich hlavami voda zavřela. A bouře zuřila dál. Na půdě zatím pod sudem přemýšlí druhá sestra.
4: Jsem už velká dívka a dosud jsem bouři neviděla. Pokaždé mě otec a matka schovali. Proč asi? Jsem přece chytré děvče, ve všem si vím rady. Nemám se čeho bát. Půjdu, jen maličko se z okna podívám, pak se vrátím a sestry se nic nedoví.
0: Tak to také udělala. Tiše vyklouzla spod sudu, po špičkách jde dolů k oknu. Bože, po dvoře tam chodí vysoký muž. Stříbrné brnění se leskne, září meč po boku a černé oči svítí jako hvězdy.
4: To musí být svatý Patrik,
0: povídá si děvče. Docela zapomnělo na opatrnost, běží ke dveřím a otvírá. Tu ji za ruku uchopí dlaň v železné rukavici a muž vede dívku k moři. Nic jí nebyl platný její důvtip. Písek pod nohama zaskřípal, voda se jí nad hlavou zavře. A bouře zuří dál. Až do rána se vlny vrhaly na pobřeží, rvaly břeh. Až do rána seděla třetí dívka pod vyschlým sudem. Teprve když slunce vyšlo, bouře se utišila a děvče mohlo ven. Volá na sestry, nikdo neodpovídá. Marně je dívka hledala, marně plakala. Jen vítr se ozval. A jak naříkali rodiče, když se vrátili z města domů.
5: Tvé sestry odvedl muž z moře,
0: řekli dceři.
2: Za velikých bouří před Vánoci přichází na břeh a láká nejkrásnější dívky do své říše.
5: Žádná se dosud nevrátila.
2: Budeme tvé sestry oplakávat, jako by byly mrtvé.
5: Ani vánoční svátky slavit nebudeme.
0: Ne, tatínku. Ne, maminko. Já pro sestry plakat nebudu. Vysvobodím je.
5: Co tě to napadá?
2: Jak bys ty, děvče, mohlo bojovat s mužem z moře?
5: Stateční rytíři ho vyzývali na souboj.
2: A žádný nevyhrál.
5: Jen jejich kosti položili vlny na břeh.
0: Dívka sklopila hlavu a rodiče se domnívali, že od svého nápadu upustila. Oplakávali své dcery, jako by byly mrtvé. Jen jim bylo divné, že zbylé děvče pro sestry nepláče. Dívka však nestrácela naději. Šla ke kováři a nechala si vykovat brnění a těžký meč. Sotva jej oběma rukama zvedla. Ale cvičila s mečem den co den, až její paže zesílily. Pak ovinula kolem meče několik svých dlouhých vlasů. Čas byl klidný, tiše plynul a Vánoce už byly za dveřmi. A rodiče se zas vypravovali do města na trh a nabádali dceru.
1: Víš, co máš dělat?
2: Bude-li oheň kouřit?
1: Nech otevřené dveře i okna.
2: Bude-li vítr?
1: Zavři okna.
2: A přijde-li bouře?
1: Zavři dveře i okna.
2: A schovej se pod vyschlý sud na půdu.
5: Nedej Bůh, abychom ztratili i tebe.
0: Nebojte se, tatínku a maminko. Nic zlého se mi nestane. Celý den byl klid. Až k večeru se zvedl vítr. A jak slunce zapadlo, přiblížila se bouře. Dívka zavřela dveře, zavřela okna. Ale na půdu nešla. Oblékla brnění, posadila se k okénku a čeká. Blesky křižují nebe, hrom bije, vlny se valí ke břehu. A náhle mezi vlnami cesta, černým sametem potažená. A po ní kráčí ke břehu, ach bože, vysoký muž. Stříbrné brnění se leskne, meč po boku se blízká a černé oči září jako hvězdy. Je krásný jako svatý Patrik. Jako očarovaná dívka vstala, jde ke dveřím. Touží jen po jednom, aby jí ten muž vzal za ruku a odvedl sebou, kamkoliv. V tom si ale vzpomněla na sestry a očarování z ní spadlo. Stáhla hledí na přilbě, pevně uchopila meč a jde ke dveřím.
2: Slyš mě, muži z moře, vyzývám tě na souboj.
0: Muž z moře se otočil, vidí rytíře v plné zbroji.
6: Stovky jich se mnou bojovali, nikdo mě nepřemohl. Jdi, vrať se domů, nechceš-li, aby ryby obírali tvé kosti.
2: Odvedl si do moře mé sestry. Budu s tebou bojovat. Když prohraješ, propustíš je na svobodu.
6: Odvedl jsem do moře stovky dívek. Takový je můj úkol. Žádnou nepropustím. Leda, že bych prohrál, ale to se nestane. Nemohu být přemožen smrtelným mužem.
2: Pak musíš být přemožen mnou. Braň se!
0: Zvedla dívka meč, ocel zazvonila o ocel. Statečně se bije muž z moře. Statečně se bije děvče. Síly jsou vyrovnané. a bouře žene stále větší vlny, jako by chtěla tomu, co přišel z moře, pomoci. Vítr se opírá statečné dívce do kolen, aby je podlomil. Už jí ruka začíná umlévat. Směje se muž z moře.
7: Tvůj konec se blíží.
0: Tu po něm dívka sekla mečem, dlouhé vlasy se uvolnily z jílce a ovinuly se muži z moře kolem krku. Jakoby jej pevná ruka držela. Marně se snaží nadechnout. Klesá na kolena, bere ruku protivníka do své.
7: Prohrál jsem.
0: Jen to řekl, bouře se utišila. Mezi vlnami se otevírá cesta, bílým sametem potažená, a po ní kráčejí ke břehu stovky dívek. Mezi nimi obě sestry. A další div. Na moři se vynořil ostrov. Na něm stříbrný zámek.
8: Jsem vysvobozen ze zakletí,
0: praví muž z moře.
8: Jsi-li chlapec, budeš mým bratrem. Jsi-li dívka, budeš mou ženou.
0: Odložila dívka přilbu. Dívá se muži z moře do očí. Ach bože, ty oči září jako hvězdy. Je krásný jako sám svatý Patrik. Budu tvou ženou. Byla velká svatba o Vánocích ve stříbrném zámku. Manželé vzali k sobě rodiče i obě sestry, pod dobrým jídlem se stoly prohýbaly a darů u ohniště bylo bezpočet. Pak všichni žili šťastně až do smrti.

fa sol la si. Zase špatně. Re mi fa sol la si do. Teď je to dobře.

0: V jednom lese, ani ne blízko, ani ne daleko, žil malý dráček. Jmenoval se Melichárek a do lesa přišel z jedné pohádky. Měl jen jednu hlavu a ještě malou a trochu šišatou. Když se narovnal, nebyl větší než smrkový pařízek. A to stál ještě na špičkách. Nejedl dokonce ani princezný. A tak ho jednou napadlo, že není vlastně pořádný drak a že se do pohádky ani nehodí. Jednoho dne tedy utekl a nastěhoval se do starého dubu u Mechové paseky. Brzy se skamarádil se všemi zvířátky. A zrovna dnes ho zvířátka pozvala na syslí závody. No a jak tak celý zamýšlený pospíchá?
1: Jau, Weiss, Ježek, co pak tě to k motříčku napadlo sednout si zrovna uprostřed cesty?
2: Málem mě zašlápneš a ještě se zlobíš. Sedím tady na cestě od oběda a nevím, co si počít.
1: A proč?
2: Ale mám takové starosti, až se mi z nich nožičky popletly. No.
1: Jemináčku, to snad ne.
2: Už je to tak. Ztratil jsem brejle. A bez nich nenajdu svoji chaloupku.
1: Aha.
2: Určitě v lese zabloudím. Jestli už jsem pro pánička nezabloudil.
1: Když jsi ztratil brejle, tak je hledej. Nebo si snad myslíš, že za tebou přijdou?
2: Hledej, to se ti řekne. Jak je mám hledat, když si bez brýlí nevidím ani na špičku nosu, natož potom na cestu. Právě proto tady sedím a čekám, až mě někdo zachrání.
1: Tak tě zachráním já? Budu ty brýlíčky hledat úplně sám. Kde pak jenom mohou být? Sám je sotva na...

0: Měnce Melichárku, mému pichlavému kabátku moc nesměj. Ještě se ti může hodit.
1: Ale já se mu nesměju. To je taková písnička jedné princezny.
2: Ty ježečku ježatý, jen mi nešlap na paty.
1: Promiň, už mlčím.
0: No proto.
1: Podívej, podívej, už jsme na závodišti.
3: Ještě zvířátek.
4: Ty budou taky závodit?
1: Jistě, a první poběží syslové. Jsou to přece syslí závody.
3: A jak to všechno víš?
1: Já to přece musím vědět. Jsem reportér. Mezi dvěma jedlemi je skok do výšky. A za starým pařezem skok do dálky. A pod smrkem se bude házet šiškou.
3: Je, to je nádhera, Melichárku.
1: Vážení přátelé, vítám vás všechny na našich závodech. Právě začínáme. U skoku vysokého se připravují veverky, a to černé i zrzavé. První zahájí skok do dálky zajíci. Šiškou bude házet jezevec a lišák Ferda. Na běžecké dráze se řadí syslové. Pozor! Teď. Vážení přátelé, ve skoku vysokém je nejlepší veverka Terka. Právě vyskočila až k samé špičce borovice. Sotva se jí někdo vyrovná. Ve skoku do dálky se probojoval na první místo zajíc Capka. Přeskočil rovných 10 pařezů. Tedy je to chlapík. A teď se podíváme na hod šiškou. Právě hází lišák Ferda. Rozpřahuje se a šiška letí, letí a teprve teď padá. To je, přátelé, opravdu vynikající výkon. Ale vraťme se k nejdůležitějšímu závodu. Je to prosím závod syslů. Nejrychlejší je zatím sisl Rudla. Uhání jako vítr. Výborně, výborně, ale ouha, teď zakopl. A padá. Ano, padá.

0: dráhy. I rozpetlý šípek se natahuje, aby lépe viděl. Tu nejdelší větvičku natahuje víc, ještě víc. A drc. Sisel Rudla si roztrhl kožíšek. Ten chlapec má ale dneska smůlu.
1: A mám po parádě. Kožich jako nový a teď mi pouští sislí chlupy.
2: To je tedy pěkné nadělení, díra jako vrata.
0: Ježku, místo abys nám pomohl, ještě Rudlovi přiděláváš starosti. Díra jako díra, každá se zalátá, když je čím. A já mu ji zašiju, ovšem, když mi pomůže stonožka.
3: Ráda ti pomůžu, ale jak?
0: Máš přece stonožiček, nejrychleji doběhneš k pavoukovi pro tenkou nitku.
3: Jo.
0: A teď potřebuji, Ježku, jednu tvoji jehlu.
2: Jen si melichárku vyber a třeba tu největší. Také si mi pomohl, když jsem potřeboval.
3: Tak, a tady jsou ty nitě.
0: Výborně, stonožko, výborně. Jehlu máme, nitě máme.
4: Rudlo,
0: přestaň kňourat a drž.

0: Je. Podívejte, než jsme zašili kožíšek, sluníčko nám uteklo.
1: Žene se bouřka, honem všichni domů.
2: Je, Mináčku, to abych si taky pospíšil nebo zmoknu.
3: Pojď, půjdeme spolu, Melichárku. No pojď, máme společnou cestu.
2: Ale co pak, že se s Tonožkou mračíš jako čert?
3: Protože jsem si právě dneska brala velké prádlo. Všechny sváteční ponožky mi zmoknou.
2: Ale ještě stihneš sundat.
3: Sundat? 100 ponožek? Jen se podívej, jejich plná paseka.
2: A jejich opravdu 100?
3: Vždyť ti to povídám. Mám přece 100 nožiček a na ně 100 ponožek.
2: Víš, Tonožko, já bych 100 nožiček

0: navleče, celý den jí uteče.
1: Ale zase umíš rychle utíkat a to je velká výhoda.
2: Jenomže při práci je to horší, to se mi všechny nohy zapletou.
1: To vidím, takhle ty ponožky nesundáš do večera. Ukaž, já ti pomůžu.
2: Děkuju, ale musíme si pospíšit, nebo na nás nezůstane suchá nit.
1: Tobě by se nic nestalo, ale co já? Jak zmoknu, hned dostanu louskavku.
2: Louskavku?
1: Louskavku.
2: Co to je?
1: To je dračí stonání. Jak dostane drak louskavku, to není jen tak.
2: A začíná pršet. Rychle utíkej, utíkej do tepla, utíkej. A děkuju.
3: Nad les se přihnal velký černý mrak. Spustil prudký déšť a Melichárek byl hned jako zmoklá slepice. Když přiběhl k dubu, zuby mu drkotaly od zimy na třikrát. A bylo ještě hůř. Začali mu v celém těle louskat kloubky a Melichárkovi nezbylo, než vlézt do postele.
4: Melichárku, Melichárku, vstávej, nenaříkej a podívej se, něco jsem ti přinesla.
1: Je, žluté ponožky, ty jsi hodná.
4: Líbí se ti, to je za tu včerejší pomoc.
1: Ty se mi budou moc hodit, já totiž stůňu.
2: Opravdu?
1: Stonám už celou noc?
2: No, snad nebude tak zlé.
4: Na každé trápení je přece léčení.
1: Od dračí louskavky pomůže jenom kvítek olejníček. Ten promaže všechny kloubky a je po louskání.
4: Kvítek olejníček? Mm-hmm. A kde roste?
1: Až za sedmi horami.
5: Tam já teď nedojdu.
4: Tak tam dojdu já.
1: Ale je to tuze daleko.
4: A od čeho mám 100 nožiček? Jen se neboj, Melichárku. Do oběda jsem zpátky.
3: A opravdu byla? Melichárek si olejníčkem namazal všechny kloubky a pak se protáhl. No, bylo polouskání a potrápení. Thank you.

0: Křídly hádanka.
1: Křídla má a není pták. Kožich má a není myš. Večer vstane, v noci loví, ráno letí do podkroví, pověsí se hlavou dolů, do večera spí a spí. Kdo je to?
0: Kdo pak ví? Není pták, není myš.
2: Tak je to ryba.
0: Co pak ryba léta? Vstane večer a loví, loví v noci.
2: Myš, co léta?
0: Netopír.
3: O čtyřech bratřích. Jeden myslivec měl čtyři syny. Když chlapci povyrostli, řekli otci: tato, půjdeme do světa. Otec bratry vypravil a chlapci šli. Přišli do lesa a v tom lese byly čtyři cesty křížem a mezi nimi stál buk. Nejstarší bratr řekl: tady na tom rozcestí se rozejdeme. A tady u toho buku každý z nás zarazí nůž a do roka a do dne se zase všetci sejdeme. Ty nože nám podají zprávu. Čí nůž bude zrezivělý, ten přišel ve světě o život. Čí nůž bude čistý, toho nic zlého nepotkalo. Zabodli nože do buku a rozešli se. Chodili po světě celý jeden rok a celý jeden den a potom se vrátili domů. První přišel k buku nejstarší bratr. Vytáhl svůj nůž, prohlédl ostatní a když viděl, že jsou čisté a rez se jich ani nedotkla, zaradoval se a pravil: chvála Bohu, všetci jsme živi a zdraví. A šel domů. Otec ho přivítal, zeptal se ho, čemu kloudnému se ve světě naučil. Syn řekl: tatínku, co vám mám povídat? Stal jsem se latařem. Otec se divil, o takovém řemesle nikdy neslyšel. Syn řekl: ale já nejsem obyčejný latař, jako ostatní lataři. Já jsem takový latař, že když řeknu, ať je něco zalátáné, hned se tak stane. Otec měl viset v komoře kabát, který byl samá díra, řekl synovi, aby mu ho zalátal. Syn tedy rozkázal, ať je ten kabát zalátaný. A kabát byl rázem jako nový. Ani ty záplaty nebylo poznat. Druhého dne přišel na lesní rozcestí druhý syn. Vytáhl z buku nože a prohlédl si je a když viděl, že jsou čisté a nezrazivěly, pravil, chvála Bohu, nikomu z nás se ve světě nepřihodilo zlé a nejstarší bratr už je doma. A šel také domů. Otec ho přivítal, ptal se, jaké má řemeslo. Syn odpověděl, tato, ani se moc neptejte. Já jsem se stal zlodějem. Otec pravil, no to jsi vybral pěkné řemeslo, až mne z tebe hamba obchází. Ale syn řekl, já nejsem obyčejný zloděj jako jiní zloději. Já jsem takový zloděj, že když se mi zachce, aby něco bylo moje, hned to mám. I kdyby to bylo na samém konci světa. Přes paluk zrovna utíkal jelen. Otec ho zahledl oknem a řekl synovi, že by bylo dobré, kdyby toho jelena měli. Syn řekl, ať máme toho jelena. A hned měli toho jelena na dvoře. Třetího dne přišel k rozcestí třetí syn. Vytáhl ze stromu svůj nůž, prohlédl ten, co zbyl poslední a řekl, chvála Bohu, nůž je čistý a starší bratři už jsou doma. A šel také domů. Otec ho přivítal a byl zvědavý, jakému řemeslu se syn vyučil. Syn pověděl, nevím, tatínku, co tomu řeknete, ale já jsem takový hvězdář, že když se podívám na nebe, vidím, kde je co na celé zemi. Čtvrtého dne přišel k buku nejmladší z bratrů, vytáhl svůj nůž, ostatní tam už nebyli, zaradoval se a řekl si, bratři se vrátili. A šel také domů. Otec syna přivítal a vyptával se na jeho řemeslo. Syn řekl, že je myslivcem. Otec měl radost, že je chlapec po něm. Syn pak řekl, a já nejsem, tato, takovým myslivcem, jako jste vy. Já jsem takový myslivec, že když řeknu o něčem, ať je to zastřeleno, tak je to hned zastřeleno. Otec se díval zrovna z okna ven a uviděl na kopci běžet zajíce. Řekl, zastřel ho. A zajíc byl zastřelený. Ale otec povídá, já ho nevidím. Hvězdář se podíval na nebe a povídá, leží tamhle v tom trní. Otec pravil, no ano, ale jak ho z toho trní dostaneme? Zloděj řekl, ať toho zajíce máme. A hned toho zajíce měli. Jenže ten zajíc byl z toho trní celý potrhaný. Otec řekl, kdo od nás takovou kůži koupí? Syn latař nemeškal, ať je zajíc zalátaný. A hned byla kůže celá. Obrátili kůži na ruby, pověsili do stodoly, aby vyschla, a zajíce dali na pekáč. Pěkně si na něm pochutnali a otec syny pochválil. Vidím, že jste se naučili užitečným remeslům. Když zůstanete pospolu a budete svorní, dobře vás ta řemesla uživí. Bratři poslechli, žili v bratrské lásce a jestli neumřeli, mají se dobře až dodnes.

0: básnička.
1: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
2: A teď ještě jednou.
1: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
2: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.

0: Co se stalo, když se housenka stáhla a roztáhla? Byl krásný den, lesklý a zářící jako korálek, sladký jako pytlík bonbonu, veselý jako balónek z pouti. Slunce šlo nebem a hřálo, co mu síly stačily. Kytky voněly, brouci v trávě běhali sem a tam a motýly tančily nad loukou. Byl krásný den. Na velkém zeleném listě lezla housenka. Stáhla se, roztáhla, stáhla se, roztáhla. Koukej, harmonika! Křikl čmelák na cvrčka. No jo, harmonika, řekl cvrček, ale nemá, do hraní se vůbec nemá. A sám zahrál, jak nejlíp uměl. A nebylo toho málo. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Čmelák nezůstal pozadu. Basoval, až se zvonečky na stráně rozbimbaly, až se kytky rozhoupaly jako houpačky. Housenka slyšela, jak spolu cvrček a čmelák hrají. Slyšela, co si povídají. Když jsem jako harmonika, tak jsem jako harmonika. Začnu taky hrát. Co se může stát? Řekla. A začala. Stáhla se, roztáhla. Stáhla se, roztáhla. Na jednom místě na listě stála, věřte mě, nevěřte, hrála a hrála. Cvrčku, Jářku, nechme všechnářku. Máme harmonikářku, křikl čmelák. A už hráli všichni spolu. Cvrček na housle, čmelák na basu a housenka na harmoniku. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly z trávy k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Všechny byly lesklé a zářící jako korálky, sladké a vonavé jako pytlík bonbonů. A byly veselé, jako balónky z pouti.
1: Piggy vtipk.
2: V kavárně. Pane vrchní, ten šálek s kávou je prasklý?
3: Aspoň vidíte, jak je naše káva silná, odpoví vrchní.

0: Šťastkové a šmakovinky, vítáme vás, Pigim, u dalšího dílu našeho společného vaření.
1: Ahoj.
0: Dnes budeme péct.
1: Hurá! To bude něco sladkého, že jo? Já bych měl na nějakou sladulinkovatou šmakoznost naladěný zoubek.
0: Sladké to bude. Budeme mlsat, ale zdravě. Právě kvůli zoubkům připravíme spolu mrkvové sušenky.
1: No, mrkvové... Já ti nevím, Laskonko, kdybys chtěla mrkev použít do polévky nebo do salátu, tak to pochopím, ale sušenky, sušenky z mrkve? Ty máš poslední dobou zvláštní nápady, tedy sušenky.
0: Jen se neboj, Piggy, to... budeš překvapen.
1: Jenom aby.
0: A budeš se olizovat až za ušima.
1: Já mám nápad. Víš, kdo je mrkvový přeborník? Náš pan umělec Zajíc přece. Ten by si určitě rád dal tuhle mrkvosu šomňamku s námi.
0: To je dobrý nápad. Jestli se nám povedou, pozveme kamarády na malinový čaj se sušenkami.
1: S neobyčejnými zajícovatými sušenkami z mrkvičky. Jen jestli budou sladěvčké, jak říkáš, víš.
0: Mrkev se v pečení běžně používá, protože je sladká, Piggy. A protože je sladká sama od sebe, přirozeně, není potřeba pak přidávat tolik cukru.
1: Oho.
0: Těsto se osladí přidanou mrkví. Už rozumíš?
1: Tak to teda vyzkoušíme, jo? Tak co mám nachystat?
0: Budeme potřebovat asi 250 gramů mrkve, 200 gramů másla, to jsme si vyndali předem z ledničky, aby trochu povolilo a dobře se s ním pracovat. 50 gramů krupicového cukru, 100 gramů moučkového cukru, 400 gramů polohrubé mouky, kelímek bílého jogurtu, jeden sáček prášku do pečiva a jeden sáček vanilkového cukru.
1: Počkej. To je nějak hodně, já to nestíhám to, vážím pomalu.
0: Klidně ti to zopakuji, ale vážení je při vaření také moc důležité.
1: To vím.
0: Až budeš zkušený kuchař, některé věci nebudeš muset ani vážit, protože už to budeš mít, jak se říká, v oku.
1: Takže 100 gramů moučkového cukru a co jsi říkala dál?
0: 400 gramů polohrubé mouky. A pak už jen kelímek bílého jogurtu.
1: Mám.
0: Prášek do pečiva.
1: Tady.
0: A vanilkový cukr.
1: Připraveno! Jo, ale toho cukru je jen malounko. Co když to ta mrkvička nedokáže osladit?
0: Už se, Piggy, přestaň mračit. Uvidíš, že ti budou mrkvové sušenky chutnat stejně, jako kdyby byly třeba s čokoládou. Pusti se do práce. Tak, umyj nám mrkev, já ji oškrábu a můžeš se pustit do strouhání. Všechnu mrkev je totiž potřeba najemňoučko nastrouhat, ale...
1: Pozor na kopítka, já vím. Už jsem málem strouhací kuchyňský robot.
0: Zatímco Piggy strouhá, já do mísy připravím všechno, co potom smícháme s nastrouhanou mrkvičkou. Takže do mísy dávám mouku, krupicový cukr, máslo, prášek do pečiva a trochu jogurtu. Jak si na tom s mrkví, Piggy?
1: Už to nesu, račte, madam.
0: To je legrace, jak to mluvíš.
1: Jsem strouhací kuchyňský robot Piggy 025.
0: Dobrá, milý robote, přisypej mi to sem do mísy ke všem těm ostatním surovinám.
1: Sip, sip, sipu, sip, sip, sipu.
0: V míse tedy teď máme nastrouhanou mrkev, mouku, krupicový cukr, máslo, prášek do pečiva a trochu jogurtu. A teď to všechno umícháme a uděláme těsto. Chceš míchat, Piggy?
1: Nastavuji funkci míchání. Jsem tvůj robotický míchač. Míchám, míchám. Pí, pí, pí,
0: já se pí, s tebe pí, jednou vážně zblázním. Tak míchej, robotku, míchej.
1: Míchám.
0: Mícháme, dokud z téhle směsi neumícháme vláčné těsto.
1: Míchám, míchám.
0: Piggy, ukaž, myslím, že už to bude stačit. Stačí, Piggy. Dost, Piggy.
1: Zvolte správný příkaz k zastavení.
0: Přestaň.
1: Robota. Hledejte tlačítko podle návodu.
0: Jaké tlačítko? Přestaň už míchat, to stačí, Piggy.
1: Zvolte tlačítko s funkcí vypněte.
0: Co mám dělat?
1: Míchám.
0: Nemáš dálkové ovládání, robote Piggy?
1: Ovládám se obvykle nejlépe rypáčkem nebo ocáskem.
0: Dobře, dobře. Tak tě svrknu do rypáčku. Hlavně už nemíchej. Stop, robote.
1: Robot Piggy 025 v režimu klidu.
0: To víš, že jo. Co to do tebe zase vjelo? Tak, teď dáme těsto na hodinu odpočinout do ledničky.
1: Robot Piggy v režimu klidu, těsto v režimu klidu. Laskonko, a jak to těsto bude odpočívat? Jakože se jde do ledničky natáhnout, dát si šlofíčka.
0: Tak nějak. Ale abychom nemuseli hodinu čekat, vezmeme si těsto, které jsem udělala už dřív a teď už si v ledničce dostatečně odpočinulo a můžeme s ním dál pracovat. Tak, teď budeme potřebovat vyválet těsto.
1: Můžu já?
0: Půjde to bez robota, aby se nám zase nezbláznil, víš? A neválel do úplného vyválení.
1: Dobře, já už budu hodná.
0: Ty jsi hodný pořád, Piggy. I když si hraješ, že jsi robůtek. Jen to trochu zdržuje, víš?
1: Tak jo. Promiň, teď už budu normálně fofrovat.
0: Fofruj v klidu, jo? Pojď si sem k válu a tímhle válečkem vyválej těsto asi na 0,5 centimetru.
1: K válu válným válečkem. Válečkem
0: prostě válečkem. Válej a já ti řeknu, až to bude tlusté, tak akorát. Ale ještě počkej. Před samotným válením je dobré váleček i vál poprášit moukou, aby se ti těsto nepřilepovalo.
1: Mám, tak, mám.
0: Jde ti to výborně.
1: Je, to je
0: ještě mouky. Tady na té straně to máš silnější, než na té druhé. Tak, teď je to perfektní. A přijde ta nejzábavnější část.

0: Tak, vyber si tvar vykrajovátka a vykrajuj, Piggy. Já ty vykrojené tvary budu skládat na plech, který jsem si vyložila pečícím papírem. Už jsem také zapnula troubu na 200 stupňů, ale víte ti doma, určitě už víte, že
1: k troubě nesmíte sami a že s pečením vám pomůže někdo dospělý, abyste se nespálili. Já to taky nechávám na laskonce a vybral jsem si, zajíčkový tvar vykrajovátka, abych zajíce překvapil dvojnásob, až budeme mlsat po zaječím mrkvičkovitě.
0: Dobře, Piggy, všechno si o té troubě řekl přesně. Tak vykrajuj. Tak, než Piggy dovykrajuje, připravím ještě směs, ve které pak sušenky hned po vytažení z trouby obalíme. Tahle směs je z moučkového a vanilkového cukru. Třeba vám ale sušenky zachutnají jenom tak, bez toho cukrového obalu. Tak, Piggy už je hotový. A já mám vykrojené sušenky na plechu a dávám je péct do trouby na 15 až 20 minut.
1: Laskonko, teda nevěřil jsem tomu, ale začíná to tu krásně vonět. Docela jsem na ty mrkvové sušenky dostal chuť. Nebude to už hotové.
0: Vidíš, já ti říkala, že na tebe půjde mlsna. Budeš překvapený. Počkej, až je ochutnáš. Tak, my ale musíme počkat, až se sušenky dopečou. Po vytažení z trouby je opatrně ještě horké obalíme ve směsi těch cukříčků a některé necháme jen tak bez obalení. Můžeme je třeba i slepit dohromady nějakou červenou marmeládou. Třeba rybízovou nebo nějakou z lesního ovoce.
1: Je, budeme mít slepované zajíčky, ušáčky, mrkváčky.
0: A recept i postup najdete jako vždy v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. A já musím jít vytáhnout plech z trouby. Tak zase příště, mlsotkové a šmakovinky.
1: Ahoj!

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Pojď sem, kde jsi to vzal?
2: Udělal.
1: A z čeho?
2: Ze součástek.
1: A kde jsi vzal ty součástky?
2: V posteli.
3: Nebuď drzý, chlapče.
2: Já nejsem drzej. Máme barák v nepřehledný zatáčce. A každou chvíli nám letí do postele blatník nebo blinker. Ještě by to chtělo volant.
1: Jsi šikovný pionýr, chlapče. My tím budeme vozit koňský trus. Pojď, švagrova.
2: Co, prosím?
1: Hnuj, chlapče, hnuj!
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

chudém mládenci a chamtivém králi. Pohádka z Bhútánu. V jedné vsi, v zemi hřmícího draka, žil kdysi chudý mládenec. Sice měl malé pole, ale měl čím by je osel. Často žádal bohaté sousedy, aby mu dali něco málo pšeničného zrna, ale vždycky od nich odešel s prázdnou. Jednou zase šel k sousedům, kteří právě sklízeli pšenici, a sledoval, jak jim jde práce od ruky. Jak tam tak stál, přistálo mu na hlavě pšeničné zrno. V tu chvíli dostal nápad. Šel blíž a dělal, že se baví s dělníky na poli. Vlasy mu tak postupně těžkly dalšími a dalšími zrnky. Večer šel domů zvesela a spřádal spoustu plánů. Když si z vlasů všechno zrní vysypal, rozesmál se, protože viděl, že jeho skoro plná mírka. Může teď zasít obilí a pak ho sklízet stejně jako sousedé. Hned druhého dne zoral pole a připravil všechno na setí. Sousedé ho měli za blázna, protože čas setí měl přijít až za mnoho měsíců. To ale chudého mládence neodradilo. V setí mu nikdo nemohl zabránit. Následujícího dne se chlapec přišel na svou pšenku podívat. Skoro nevěřil vlastním očím. Zase té obilí vzešlo a celé pole se zelenalo. To je ale rychlost, řekl si, a srdce mu poskočilo radostí. Šel domů a když se odpoledne na pole vrátil, jeho údiv neznal mezí, protože pole už bylo samý napůl zralý klas. Byl to učiněný zázrak. Co sousedi sklidili za 3 měsíce, on sklízel za pouhé 3 dny. Božstva jsou mi určitě v těchto dnech nakloněna, pomyslel si cestou domů. Třetího dne se mládenec zase na pole vrátil a zjistil, že je nejvyšší čas obilí sklidit. Rozhodl se, že to udělá následujícího dne. Vzal veliký koš, ostrý srp a vydal se na pole. Jaké bylo jeho zklamání, když zjistil, že sklizeň je už z poloviny snědená. Uvažoval, kdo by v tom tak mohl mít prsty, a rozhodl se, že viníka najde. Schoval se za veliký balvan a čekal. Zanedlouho přiletěl pták a pustil se do jeho obilí. Chlapec rozzlobeně popadl koš a ptáka jim přiklopil. Snědl si mi úrodu a teď za to zaplatíš, zabiju tě, vyhrožoval chlapec ptákovi. Prosím, nedělej to, odvděčím se ti, žadonil opeřenec, ale chlapec mu nevěřil. Pojď ke mně domů a já ti něco dám, pokračoval pták. Chlapec se po chvíli přece jen nechal obměkčit a ptáka ušetřil. Ty máš ale křídla a já létat neumím. Jak bych s tebou mohl držet krok? Zeptal se chlapec. A tak pták létal ze stromu na strom a vždycky počkal, až ho chlapec dojde. Po dlouhé cestě dorazili k ptákovi domů, ke spáře ve skalním útesu. Děkuji ti, že jsi mě ušetřil. Podívej, co pro tebe mám. Možná si řekneš, že tohle je úplně obyčejný hrnec. Dokáže ti ale dát cokoliv, o co si řekneš, řekl pták a podal chlapci starý, rozbitý hrnec. Chlapec poděkoval a šel domů. Moc tomu všemu nevěřil a tak se rozhodl, že zjistí, jestli ho pták nepodvedl. Dej mi jídlo! Dej mi maso, vykřikl. A jen co to dořekl, stal se zázrak. V hrnci se objevilo maso a další jídlo. Chlapec se zaradoval, že ptáku daroval život, protože teď už nikdy nebude muset pracovat. Den co den si pochutnával na rýži a masu a tak byl každým dnem silnější. Není divu, že lidem z okolí začalo vrtat hlavou, z čeho chlapec žije. Nikdy jej neviděli pracovat a přece měl jídla dostatek. Jednoho dne se to doslechl samotný král. Vyslal proto své muže, aby zjistili, co je na té zvěsti pravdy. Velmi rychle přišli záhadě na kloub a všechno králi řekli.
Jenže král byl veliký chamtivec a jen co se dozvěděl, jak se věci mají, chtěl hrnec pro sebe. Když jednou mládenec nebyl doma, královi muži mu vyměnili starý hrnec za jiný. Hladový a unavený chlapec řekl večer hrnci o jídlo. A ono nic. Všechna jeho čarovná moc se už asi vyčerpala. Příliš dlouho nevydržela, mudroval chlapec, když se večer snažil usnout s prázdným žaludkem. Druhého dne se vypravil za ptákem, že si mu postěžuje. Pták mu pověděl, že kouzelná moc hrnce se nikdy nevyčerpá a že ho asi někdo vyměnil za jiný, falešný. Nebuď ale nešťastný, vezmi si tuhle kozu. Když ji zvedneš a zatřeseš jí, vypadne z ní všechno, co si budeš přát, vysvětlil chlapci opeřenec. Chlapec dar s radostí přijal. Cestou domů zvedl kozu a zatřásl s ní. Přál si nové šaty, boty a klobouk. A skutečně, všechno dostal. Radoval se, ale radost mu dlouho nevydržela. Král mu zase kouzelnou kozu vyměnil za obyčejnou. A tak chlapec znovu šel za ptákem. A pták mu vysvětlil, že kozu asi někdo vyměnil. Tentokrát dal chlapci hůl. Zvedni ji a řekni Zamagači Tengače. Tak získáš, co si chtěl, poučil ho pták. Aby chlapec vyzkoušel kouzelnou moc hole, zvedl ji a vykřikl Zamagači Tengače. V tom okamžení hůl dopadla na jeho záda a dala mu 3 rány. Zlodějům, co mě okradli, teď ukážu, co jim patří, povídá. Začalo za ním chodit spousta lidí z okolí. A co prý ta hůl umí? A tak jim to tedy pověděl. Hůl mu prý nadělí všechny drahé šperky, po nichž jeho srdce zatouží. Stačí jen zvolat Zamagači Tengače. Král nelenil a hůl chlapci ukradl. Ten, když zjistil, že mu ji král vyměnil, zaradoval se, že mu lest vyjde. Dalšího dne král do paláce svolal všechny ministry, královny, princezny, prince, příbuzné a spoustu dětí, aby jim ukázal své kouzelné předměty. Zamkli za sebou dveře, aby je chudý mládenec náhodou neuviděl. Král před shromážděnými postupně předváděl kouzelné předměty a ty se všem převelice líbily. Nakonec jim ukázal hůl. A zvolal Zamagači Tengače. V tom nad ním hůl začala poletovat a dala po 3 ranách jemu i všem ostatním, co se v paláci shromáždili. Snažili se utéct, ale nemohli, protože dveře byly zamčené. Až po tomto výprasku král poručil svým mužům, aby kouzelné předměty, hrnec, kozu i hůl, vrátili chudému mládenci. A ten žil šťastně až do smrti.

0: Měla to být radši zmrzlina.
1: Pohádka o Dušanovi, který stále brblal a odvlouval. Dušan byl celkem milý a slušný chlapeček, jen měl špatnou vlastnost. Všechno, co se dalo, obrblal a všem odmlouval. Nebylo to nic divného, kdyby se to dělo jednou za týden. Ale on brblal a odmlouval každý den od rána do večera, až to nakonec nikdo nevydržel a všichni se z něho zbláznili. První se zbláznila teta Marta, sestřenice maminčiny babičky. Rozhodla se, že půjde pro Dušana do školky a potom spolu půjdou na zmrzlinu. Někde v parku si sednou na lavičku, budou lízat zmrzlinu a ona mu bude vypravovat o ptáčcích, květinách a veselých zvířátkách. Všichni tetu Martu od tohoto nápadu odrazovali, klečeli před ní na kolenou a prosili jí, aby to nedělala, ale nepomohlo to. Teta Marta si nasadila pěkný letní klobouk, vzala si nový deštník a netrpělivě se rozběhla do školky pro milého a slušného chlapečka Dušana. Dušan se nejprve tvářil vesele a spokojeně. Rovnou ze školky se nechal odvést k prvnímu zmrzlináři, dal si naložit obrovskou zmrzlinu a teprve, když se s tetou Martou posadil na lavičku v parku, pustil se do brblání. Nejprve obrbl zmrzlinu, protože jí nestačil lízat a tekla mu po prstech. Potom velmi rázně obrblal všechny ptáčky, květiny i veselá zvířátka. Teta Marta překvapením otevřela ústa, ale nestačila nic říct, protože Dušan už stihl obrblat její letní klobouk a nový deštník. Potom ještě něco ošklivě odbrbl staré babce, která šla okolo a zeptala se ho, jak se jmenuje a jestli mu chutná zmrzlina. Teta Marta překvapeně a s hrůzou vyskočila z lavičky a chtěla Dušana napomenout, ale už bylo pozdě. Z Dušanova brblání a odmlouvání se zbláznila, utekla a už ji nikdo nikdy neviděl, jen někde našli její pěkný letní klobouk. Druhá se zbláznila teta Duchna, nejmladší sestra otcovi kmotry. Ta se rozhodla, že vezme Dušana do zoologické zahrady. Ukáže mu tam tygry, lvy a medvědy a přitom ho nějakým šikovným trikem odnaučí brblat a odmlouvat. Všichni tetu Duchnu od tohoto nápadu odrazovali, klečeli před ní na kolenou a prosili, aby to nedělala, ale nepomohlo to. Teta Duchna si oblékla veselou barevnou sukni, vzala obrovskou kabelku, nacpala jí čokoládou a bonbony, chytla Dušana za ruku a už s ním utíkala do zoologické zahrady. Dušan se nejprve tvářil milé a slušně. Cpal se bonbony a pozorně poslouchal tetu Duchnu, která u každé klece se zvířaty nahlas mluvila a vesele se oháněla kabelkou. Potom však přišli ke kleci selvy a Dušan začal brblat. Povídal, že lvi smrdí a on není na smradlavý lvi vůbec zvědavý. A stejně není zvědavý ani na medvědy, protože určitě smrdí víc než lvi. Teta Duchna překvapením vyvalila oči a říkala, že medvědi určitě nesmrdí, protože se často koupou a krom toho jezdí na kole a hrají fotbal. Stačí, když zajdou ke kleci s medvědy a přesvědčí se na vlastní oči. Dušan říkal, že nikam nejde a krom toho smrdí i opice, koně, hadi, papoušci, žirafy i želvy. Celá zoologická zahrada smrdí a nejvíc smrdí teta Duchna a on chce jít domů a hotovo. Teta Duchna překvapeně vyjekla. Upustila kabelku a chytila se za srdce. Chtěla ještě něco říct nebo zakřičet, ale už bylo pozdě. Z Dušanova brblání a odmlouvání se zbláznila a tak, jak byla celá zblázněná a bez kabelky, se rozběhla, utekla ze zoologické zahrady a víc jí nikdo neviděl, jen někde našli její veselou barevnou sukni. Po této události bylo jasné, že dřív nebo později se zblázní každý, kdo bude poslouchat Dušanovo brblání a odmlouvání. Někteří se polekali a odstěhovali se pryč. Jiní navrhovali, aby Dušana svěřili do rukou odborníka proti odmlouvání. Další chtěli Dušana okamžitě odvést do ústavu pro neposlušné děti, kde si s ním profesor Samojed už nějak poradí a vyléčí ho z brblání a odmlouvání. Proti tomu se však postavili maminka a tatínek. Říkali, že v neděli bude tetě Huntě 80 let a všichni jsou k ní pozváni na oslavu. Jak to bude vypadat, když tam půjdou bez Dušana a řeknou, že ho dali do nějakého ústavu pro neposlušné děti k strašnému profesoru Samojedovi? Po těchto slovech všichni zesmutněli a potom se dohodli, že Dušana odvezou do ústavu až po oslavě narozenin tety.

třásají hlavy a teď je Anežce se z toho natřásání už určitě v hlavě všecko pomotalo. Teta Anežka se z těchto slov hned zbláznila. Museli jí z autobusu vyložit a nechat sedět v příkopě u cesty. Autobus nakonec zůstal na okraji města před starodávným zděným domem. Všichni se vyřítili ven a s velkým dupáním, funěním a křikem vyběhli po schodech nahoru do 8. poschodí, kde bydlela teta Hunta. Dušan samozřejmě začal odmlouvat. Říkal, že nezvládne jít nahoru po schodech a nejraději by jel výtahem. Strýc Pavel, který byl nejmladším bratrem maminčiny sestřenice, se nabídl, že odnese Dušana na zádech. Všichni ho od tohoto nápadu odrazovali. Klečili před ním na kolenou a prosili ho, aby to nedělal. Ale nepomohlo to. Strýc Pavel si naložil Dušana na záda a velmi odvážně začal šlapat po schodech nahoru. Ale už ve třetím patře se z Dušanova brblání zbláznil, složil ho na zem a s divnými výkřiky se někam rozběhl a nikdo ho už více neviděl, neslyšel a ani nepotkal. Dušan musel do 8. poschodí vyjít sám, protože všichni se před jeho odblouváním schovali u tety Hunty. Teta Hunta je očekávala s otevřenou náručí. Staroba způsobila, že byla úplně hluchá, ale to jí nevadilo a z příchodu gratulantů se velmi radovala. Všichni ji objímali, líbali a přáli k narozeninám. Potom si sedli za slavnostně prostřený stůl a začali jíst polévku, hřízky a brambory. Na Dušana zapomněli a doufali, že někde zabloudil nebo ho sežrala nějaká masožravá šelma. Doufali však marně. Ještě ani pořádně nedojedli polévku, když z chodby zaslechli velký křik. Největší odvahu projevil strýc Felix, nejmladší syn tety Hunty. Opatrně pootevřel dveře a zjistil, že na chodbě stojí zástup sousedů z vedlejších bytů. Všichni rozčileně křičeli a mávali rukama. Před nimi stál Dušan a brblal a odmlouval tak, až to sousedi nevydrželi. Všichni najednou se zbláznili a se zježenými vlasy se rozutekli na všechny strany. Zbláznil se i strýc Felix a hned po něm i teta Marie, která ze zvědavosti vyšla na chodbu, aby se podívala, co se děje. Teta Hunta se Dušanovi zalíbila. Nechala si od něho popřát k narozeninám a posadila ho k slavnostně prostřenému stolu hned vedle sebe, aby ho mohla krmit všemi dobrotami, které navařila a napekla. Všichni zaraženě mlčeli a čekali, co se stane. Nestalo se však nic. Dušanovi cestu vyhládlo a proto se s radostí spal a nikoho si nevšímal. Všichni si ulehčeně oddechli. Rychle dojedli řízky a brambory, nalili si víno a pustili se do debaty o Dušanově brblání a odmlouvání. Všichni se dívali na Dušana, jak se spokojeně krmí jablečným koláčem a čekali, co bude dál. Nakonec se strýc Tonda, muž maminčiny starší sestry, rozhodl, že pro obveselení všech zahraje na tahací harmoniku. Všichni ho od toho nápadu odrazovali. Klečeli před ním na kolenou a prosili ho, aby to nedělal, že teta Hunta je i tak hluchá a úplně bude stačit, když budou svorně potichu otvírat ústa. Ale nepomohlo to. Strýc Tonda vybalil z pouzdra tahací harmoniku a začal na ní hrát. Dušan se tvářil mile a slušně. Zdálo se, že proti hudbě a zpěvu nic nemá a proto se i ostatní příbuzní odvážili přidat ke strýci Tondovi a za chvilku už všichni společně zpívali veselé písničky. Celou zkázu začala teta Emma, sestřenice maminčina kmotra. Teta Emma se nenápadně posadila vedle Dušana a zeptala se ho, jestli se mu líbí písničky. Dušan řekl, že ano. Potom se ho zeptala, jestli by si nechtěl nějakou písničku zaspívat. Dušan zakroutil hlavou. Teta Emma řekla, že zpívání je lehké a že zpívat dokáže každý. Ona začne zpívat a Dušan se k ní přidá a uvidí, jak je to snadné. Hned se pustila do zpěvu a s veselým úsměvem zpívala píseň, kterou hrál strýc Tonda.
Dušanovi.

se to nelíbilo. Hned se pustil do brblání a říkal, že teta Emma nespívá, ale skřehotá a její hlas mu připomíná tlustou žábu. Krom toho jsou jí vidět všechny plomby a v nose všechny chlupy. Teta Emma s překvapením jen vyboulila oči. Z úst jí už nevycházela píseň, ale zvláštní bublání a možná chtěla něco i říct, ale nestihla to. Zbláznila se, spadla pod stůl, odkud po čtyřech vyběhla na chodbu, z chodby na schodiště a odtud někam pryč do neznáma. Okamžitě se strhla panika. Všichni vyskočili a snažili se zachránit před zblázněním. Některým se to nepodařilo a zbláznili se hned za stolem. Jiní se zbláznili, když vstávali, další na chodbě. Strýc Tonda se zbláznil při zpěvu a i s harmonikou vyběhl na ulici, naskočil do tramvaje a od té doby se s ní vozí, hraje veselé písničky a odmítá vystoupit. Někteří příbuzní utíkali až za město a skryli se v lese. Další, celý zbláznění, utíkali bez kabátů a čepic s vlajícími košilemi, kravatami a sukněmi až do sousedního města a odtud ještě dále do jiných států, světadílů a kontinentů a už je nikdo nikdy neviděl ani o nich neslyšel. V bytě zůstali jen teta Hunta a Dušan. Teta Hunta ještě stále kývala rukou do taktu a otvírala ústa, jako by zpívala písničku strýce Tondy. Ona jediná se nezbláznila, protože byla hluchá a Dušanovo brblání a odmlouvání neslyšela. A tak se stalo, že Dušan zůstal u tety Hunty. Teta Hunta si myslela, že příbuzní ho tam nechali jako pomocníka v domácnosti a od té doby musel stále uklízet, mít nádobí, zametat a chodit do obchodu na nákupy. Mohl brblat a odmlouvat, jak chtěl, teta Hunta ho neslyšela a dokonce, když chtěl dostat najíst, musel jí zaspívat pěknou, veselou písničku. Teta Hunta se od té doby spokojeně usmívala, rukou mu mávala do taktu a určitě byla šťastná.

0: Tiki hádanka.
1: Čtvero koní se tu honí, čtvero koní pod jabloní. První zelený, druhý červený, třetí zlatý, čtvrtý bílý. Zkuste hádat, lidi milí, co je to?
2: Tak co, už víte?
3: Čtvero koní?
1: První zelený, travička. To máš pravdu.
3: No.
1: Druhý červený, to znamená třeba vlčí máky na louce.
3: A, kytička.
1: Kytička. A třetí zlatý, to je přece zlaté podzimní listí. A čtvrtý bílý, to je sníh. Je to jasné, je to jaro,
3: léto,
1: podzim
3: a zima.
1: Ano.
4: O kouzelné šupině a upečeném štěstí. Žili byli v jednom malém městečku mladí manželé. On byl pekař a jeho hezká žena zase cukrářka. Bydleli na náměstí v úhledném domku, širokém tak akorát, aby se do štítu vešla dvě malá okénka a malovaný obrázek na průčelí. V přízemí pod podloubím měli krámek s výlohou plnou kremrolí a marcipánových srdíček. Sousedé si už dávno zvykli na náramnou vůni čerstvého chleba a propečených houstiček, která se každé ráno linula ze dveří obchůdku a zaplavovala celé náměstí. Lidé z městečka tam rádi chodili nakupovat. Věděli, že ke křupavému pečivu dostanou vždy nádavkem hezký úsměv i lídné slůvko. Nejmilejšími zákazníky však byly děti. Nikdy neodcházeli bez nějakého pamlsku a maminky se pak nestačily divit, od čeho že mají jejich nezbedové pusinky tak sladké a ulepené. Čas běžel jako voda v potoce a dílo šlo oběma manželům dobře od ruky. Žili spolu v lásce a pokoji a zdálo se, že není na světě nic, co by jim mohlo jejich štěstí skalit. V domku na náměstí však přece jen chybělo něco, co dělá domov domovem opravdu šťastným a provoněným láskou. Nebyly to ani záclonky v oknech, ani vyšívaný ubrus na stole. V čistěnké světničce nad krámkem scházelo dětské štěbetání. Přestože si oba mladí manželé tolik přáli mít děťátko, vyřezávaná kolébka zůstávala pořád prázdná. Další rok se pomalu chýlil ke svému konci a ke slovu se nezadržitelně začala hlásit paní zima. Náměstí se zahalilo do slavnostního bílého hávu, kašna se schovala pod sněhovou čepici, i střechy domů vypadaly, jako by je někdo pocukroval. Lidé z městečka se začali těšit a chystat na Vánoce. Společnými silami vstyčili uprostřed náměstí vysokou jedli a každý přinesl ze svého domova něco na ozdobení. Červená jablíčka, ořechy zabalené do zlatého a stříbrného papíru, řetěz ze slámy. Cukrářka napekla koš plný medových perníčků. První adventní den, po soumraku, když ponocný zatroubil na troubu, aby všem oznámil, že je 6. hodina večerní, rozžehly se na stromku svíčky. Lidé vyhlédli ze svých oken a věděli, že se na Vánoce těší se svými sousedy společně. 4 neděle se překulily rychleji, než by sáně na kopec za městečkem vytáhl. Všemi očekávaný štědrý den byl tady. Ve světničce nad pekařským krámem bylo hned od rána veselo. Děti z celého městečka přicházeli tak jako každý rok, aby postavili s pekařem perníkový betlém. Byl to ten nejvoňavější betlém z celého městečka, až se z té vůně hlava točila. Vždyť ho cukrářka pekla podle tajného receptu svojí prababičky. Děti opatrně podávali pekařovi figurky pastevců, andělů i oveček. Nakonec položili do jesliček Ježíška. Když bylo dílo hotovo, zaspíval pekař se svou ženou a dětmi koledy a začal vyprávět vánoční příběhy o nebeské kometě a narození páně. A potom byl už čas rozběhnout se do svých domovů. Cukrářka přinesla ošatku plnou svátečních dobrot. Každá holčička i kluk si vybrali, co jejich srdíčko nejvíc potěšilo. Perníkoví koníci, husaři, andělé i miminka zmizeli v dětských dlaních, jen se po nich zaprášilo. Za posledním malým hostem se zavřely dveře a na dně ošatky zbylo jen malé perníkové děťátko v cukrem zdobeném povijanu. Světnička byla náhle jakoby pustá, bez dětských hlásků a ťapání malých nožek. Pojďme se projít, vzal pekař svou milovanou ženu za ruku. Venku tak krásně chumelí. Dobrá, usmívala se hned cukrářka, ale víš, koho vezmeme sebou, viď? Jak by nevěděl. Tak jako každý rok vyndali kapra z kádě a šli ho pustit zpátky do řeky. Ryba vděčně vklouzla do chladné vody, plácla ploutví o hladinu a vynořila hlavu. Pekař a jeho žena zvedli ruce na pozdrav, když v tom ryba promluvila. Děkuji vám, dobří lidé. Darovali jste mi svobodu a za to vám patří odměna. Ale nám nic nechybí, děkovali manželé. A to, co bychom si nejvíc přáli, nám ty stejně dát nemůžeš. Dobrá tedy, odpověděla ryba, vezměte si alespoň šupinu pro štěstí. Kapřík mohutně máchl ocasem a perleťová šupinka vlétla překvapené cukrářce přímo do ruky. Hladina řeky se zavřela a nebýt šupiny na dlani, mysleli by si oba, že to byl jen sen. Doma položila cukrářka šupinu na ošatku ke zbylému perníkovému děťátku. Oslavili štědrý večer, rozbalili každý svůj balíček pod stromkem a rozkrojili jablko na hvězdičku. Bylo jim spolu dobře, zatímco kráčeli svátečně osvětleným náměstím z půlnoční vánoční mše. Ještě k ním doléhal zvuk zvonů, když otevírali dveře od světničky a oklepávali sníh z bot. Náhle uslyšeli tichonké vrnění. Překvapeně vešli dál. Snad se sem nezatoulalo ztracené koťátko. V tom oněměli štěstím. Na ošatce leželo místo perníčku živé děťátko a v ručičkách svíralo třpitivou rybí šupinu. Cukrářka vzala opatrně děťátko do náručí a samým dojetím se rozplakala. Onu svatou noc se dobrým lidem splnilo jejich největší přání.
1: Vážení a milí počítači, totiž posluchači, poslouchejte mě na svém posluchači. Ale ne, počítači. Vítám vás opět u vašeho pravidelného pořadu plného jazykových zajímavostí. U dnešního dílu vás vítám především já, pravá domácnostní kachna Justýna, odbornice jak na domácí, tak na zahradnické práce.
0: A já jsem tu taky. Ahoj. A Hugo je tu taky.
5: Ahoj.
1: To je slušné, takhle mi skákat do řeči. Zrovna když vítám své posluchače, ty jsi naprosto nepodlučitelný.
0: Co?
1: Totiž nepoučitelný.
0: Naše posluchače, Justýno, jsou to naši posluchači. Jsme tu tři, nejsi tu sama.
1: No, dobře. Piggy a Hugo jsou tu taky.
5: Děkujeme ti za krásný úvod, Justýno.
1: Za málo, Hugo, za málo. Kdyby mi do toho Piggy neskočil, mohlo to být to.
5: Jaké?
1: No, úplně tento nonc.
5: Já si právě myslím, že tento nonc to bylo.
0: Nechte toho. Pojďte se pustit do dnešních oříšků.
1: Dneska je na řadě Hugo.
5: Ano. Pamatujete, jak jsme byli u Justýny a ona přišla se škrpálem?
1: No.
5: Házela s ním ke dveřím.
0: To si tady pamatuju. Hlavně můj rypáček si to pamatuje. Zrovna jsem se vřítil dovnitř s cukrovým od laskonky a na čeníčku máme přistál Justýně než krpel. A byla to šupa.
1: To byla nehoda.
0: Šupa.
1: Nehoda a ne lupa. Šupa.
5: No, zkrátka, střevícem se o Vánocích hází proto, aby si dívky vyvěštily budoucnost. Pokud bota dopadne na zem špičkou ke dveřím, znamená to, že půjdou z domu. Tedy, že si pro ně přijde příští rok ženich. Justýno, házela jsi s škrpálem i na Štědrý den?
1: Samozřejmě.
0: A jak ti to vyšlo?
1: Tak dobře, Hugo. Řeknu ti to. Škrpál padl nešťastnou schodou náhod zřejmě špičkou do místnosti. Takže nic. Zase nic. A to jsem si už dělala celkem i naděje. A je to venku. No, jsi spokojený?
5: Špičkou do místnosti znamená, že ženich příští rok ještě nepřijde. Takže tvůj budoucí ženich bude mít ještě celý příští rok klid? Šťastlivec, že?
0: Pařec je pařec, pohodlíčko, klídeček, já se mu nedivím.
1: Jak to myslíš? No dovol. Víš, jaká já budu dokonalá domácnostní žena? Kachna? Kam se na mě hrabou pařezy? Nevadí, počkám.
5: A tím se dostáváme k mému dnešnímu oříšku. Co to znamená a jak vzniklo, že se říká, že někdo zůstane na ocet?
1: No dovol, Hugo.
5: No, víš to, Justýno?
1: To ví přece každý. A. Ale nevím, proč si k tomu musel mít ten dlouhý úvod. No, tento nonc, no.
5: Tak to tedy vysvětli, co to znamená. Aha.
1: No, zůstat na ocet znamená zůstat tento nonc. Bez toho v tom pařezu.
0: Bez ženicha.
5: Správně, Justýno. Málem už získáváš bod. Ale věděla bys, jak tohle úsloví vzniklo?
1: Na ocet. Ne.
5: Piggy?
0: Já to znám. Věděl jsem to i předtím, než to řekla Justýna. Ale proč se to tak říká, to tedy nevím. Vím, co je na ocet, ale proč to nevím?
5: Já jsem zapátral a vysvětlení jsem našel.
1: Jo? No tak nám ho řekni. A mimochodem, kde máš chlebíčky?
5: Justýno.
1: Občerstvení je základní slušnost. Chlebíčky patří k návštěvě.
0: Chlebíčky si uděláme potom. Teď řekni, Hugo, jak je to s tím octem.
5: Takže, ocet je kyselý. A celé to tedy souvisí s kyselou chutí. Když něco zkysne, třeba víno nebo mléko, tak je to nežádoucí stav té věci. Nechceme přece, aby dobroty byly kyselé. Nějak se zkazily.
0: Zůstat na ocet je tedy něco jako skyslé mléko.
1: Piggy, co to plácáš? Zůstat na ocet přece znamená zůstat sám.
5: V podstatě ano, Piggy. Justýno, je to jenom přirovnání. Prostě dříve se mělo za to, že pokud se nějaký muž neožení a žena neprovdá, zatrpknou. A stanou se takzvaně kyselými.
0: Skysnou nebo zakysnou?
5: Tak.
1: Já tedy neskysnu. To, že mi o Vánocích střevíc padl špičkou do místnosti, neznamená vůbec nic. Je to jenom tento nonc. Hloupá podpěra. Pověra.
5: Najednou pověra.
0: Neboj, Justýno, my tě budeme mít rádi i kyselou.
1: Nejsem kysela.
5: Dáme si na ty chlebíčky kyselou okurku. Co myslíš, Justýno?
1: Ano, chlebíčky, konečně vynikající nápad. Noste na stůl.
0: Nejdřív je musíme připravit. Přijde sem za chvíli zajíc Antonín, tak aby si s námi také vzal chlebíček. A ten má okurky docela rád, kyselé.
1: No tak prosím, jdeme dělat chlebíčky. Zapsal jsi mi ten bod, Hugo? Zapiš mi ho, aby se to nezamluvilo. Já postavím na čaj a vy dva mazat. Já to budu řídit. Kde máš ty okurčičky, Hugo?
5: Není ti někdy toho Antonína líto?
0: On si tak maluje, je do toho ponořený, soustředěný, někdy vůbec nevnímá, co se kolem něj děje.
5: Aha, tak teď už tomu trochu víc rozumím. On se Justýny ještě asi pořádně nevšiml, co?
0: Všiml? To zase ano. On si ty její básně i čte, představ si. Třeba několikrát za sebou. A ona mu i spí. zpívá.
5: Nepovídej, Justýna mu zpívá.
0: Zpívá.
5: A on to vydrží.
6: Co jsi říkal, Hugo? Že bych měla něco zaspívat.
5: Ano, jinak nedáte.
6: Ale až přijde Antonín, mám pro něj připravenu zvláštní árii. Sviť, hvězdo, z nebe záře jasná, tvá line se k nám zlatě kvasná a krásná. Složila jsem slova na známou melodii. Dobré, že?
5: Známou melodii. No, Justýno, bod jsem ti zapsal. Tak jdeme na ty chlebíčky, co?
6: No,
0: chlebíčky.
6: Svět hvězdo z nebe záře jasná.
5: Tady máš chlebíček, Justýno.
6: Ale Hugo...

0: Mamičko.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

Už po tři dny princ hledá tu, kterou má tak rád. Už prošel širé kraje a prošel každý kout. Tu, jež tak půvabná je, však nelze naleznout.

znám dívky jako růže a něžné jako pel, co svlékli by se z kůže, jen kdyby princ je chtěl. Ale s kterou znám krásku, co zhlouplá bůh ví čím, dá vlastní zdraví v sásku, jen aby hrála prim. Jen kolovrátku zpívej a hezky nahlas křič o tom, jak chudák náš pan princ je láskohout celý pryč.

0: o Alíkovi. Počkej, Dášeňko, dnes tě budu fotografovat, jak sedíš moudře a způsobně na zábraží. Tak jednou ti byl jeden fox terrier, Alík se jmenoval. Byl pěkně bílý, uši měl krásně hnědé a na zádech nádhernou černou skvrnu jako dečku. A ten Alík žil v krásné zahradě, plné květin, motýlu a myšiček. A byla tam nádržka s bílými a růžovými lekníny, ale ten Alík do ní nikdy nespadl, protože nebyl takový blázen a třeštidlo jako někdo. Jednou byl horký den a schylovalo se k bouři a dešti. A protože, výjimeď, všichni psi před deštěm žerou trávu, žral trávu i Alík. A co se nestalo? V té trávě bylo jedno stébelko trávy čarovné, která se latinsky jmenuje Miraculosa Magica, a ten Alík, nevěda o tom, to stébelko rozkousal a sežral. V ten okamžik se Alík změnil v překrásného bílého prince s hnědými lokínkami a nádhernou černou skvrnou na zádech. V první chvíli neměl Alík tušení, že už není pejsek, ale že je zaklet do prince, a chtěl se ještě podrbat zadní nohou za uchem. Teprve přitom shledal, že má na nohou zlaté střevíce. Ale tak počkej, Dášo! Zde na nejnapínavějším místě Dášenka přestala poslouchat a rozběhla se za vrabcem. Následkem toho pohádka o Alíkovi nemohla být dopověděna a nemá konec.
1: Piggy vtipk.
2: Rozmlouvají spolu dvě kravičky na pastvě a jedna říká:
3: Slyšela jste už, že prý je lev králem zvířat?
1: Opravdu? Druhá udiveně na to: A kolik nadojí?
4: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

čítám, uslušnou sbírku mám, inspiraci načerpám, kam se

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Po fazolce. Na vyasfaltované cestičce leží fazolka. Kdo si ji tam vytrousil? Fazolce se to moc nelíbí. Jednak je na ní moc ze všech stran vidět a asfalt také není nic moc pro fazolku. Najednou je u ní myš. Očichá ji a už ji chce popadnout, ale fazolka řekne: ani se mě nedotkni. Jsem časovaná bomba a bouchnuli obě uši i s fouskama ti utrhnu. Myška se zalekne a hop skok pryč. Ale už je tu vrabec. Klofne do fazolky a už ji chce popadnout, ale fazolka se nedá. Ani se mě nedotkni, darebáku. Jsem časovaná bomba, jestli bouchnu, všechna pírka z tebe otrhám. Ostudného naháče z tebe udělám. Vrabec se hrůzou naježí a frnk pryč. Ale už je tu mravenec. Obejde dvakrát fazolku, tykadlí omaká a už ji chce táhnout pryč, ale fazolka na něj vybafne. Ani se mě nedotkni, jsem časovaná bomba, počkám, až budu v mraveništi, tam bouchnu a celé mraveniště vyhodím do povětří. Ale mravenec se směje. Jen klid, fazolko, my máme u mraveniště bezpečáky, ti tě už odjistí, takže nevybouchneš. A vleče jí trávou dál, jako by se nechumelilo. Fazolka křičí: pomoc! Ale mravenec na to nedbá. Jak jí ale vleče kolem jedné žížalý chodbičky, nějak nedává pozor a fazolka mu do ní zapadne. A Rome! Zakleje mravenec a začne se hrabat za fazolkou. Ale z podnožek se mu sype dolů hlína, takže než se k fazolce dohrabe, vlastně ji celou zahrabe. A Rome, to jsem to vymňoukl, řekne si mravenec, vyleze zase pospátku z žížalý chodbičky a jde hledat něco jiného. Fazolce to tam ale ku podivu docela vyhovuje. Jednak na ní není odevšud vidět a hlína je rozhodně lepší než asfalt. I usne po chvilce a zdá se jí takový hezký, kulatý sen. A když se z toho snu probudí, vystrčí ze země své dlouhé, štíhlé tělo plné zelených listů na dýchání, plné šlahounků na ovíjení, za chvíli rozkvete spoustou nádherných květů, přilétnou včely a opelí je, z nich budou co nevidět lusky a v nich plno, plničko fazolek, malých časovaných bombiček.

0: jak obřík Břeťa vyrostl.
1: Pohádka na Br, po které si musíme pamatovat, že břečťan se nejí, protože je jedovatý, ale obříkům z pohádky břečťan nevadí.
0: Na břehu Vltavy žil obřík Břeťa. Nebyl tak velký, jak obři bývají. Nebyl ani tak velký, jako břízka, co pod ní rád sedával. Byl to jen malý obříček, co chtěl být jako jiní obři, ale ne a ne vyrůst. Jednou v březnu Břeťa zase seděl pod břízkou a něco mu břinklo o hlavu. Byla to březová větvička. Břeťa povídá, Břízo, já mám obří potíže a ty po mně házíš větvičkami. Bříza odpověděla, Břeťo, to já, aby se ti v hlavě rozbřesklo. Nevíš, že obři rostou počaji z břízy a břečťanu? Najdi nejvyšší břízu a natrhej listy. Pak budeš velký jako ta bříza. A dej do čaje dva listy břečťanu. Obřík běžel podél břehu hledat nejvyšší břízu. Brodil se vodou, zabředával do bahna, až potkal ptáka břehouše. Břehouši, pomoz mi, hledám nejvyšší břízu a dva listy břečťanu. Ale dobře koukej, kam šlapu, abych tě nezašlápl, jsem totiž obřík Břeťa. Břehouš se smál, z tvých obřích nohou strach nemám, ale pomohu ti. Tady máš dva listy břečťanu. O vysoké bříze však nevím. Břeťa šel dál. Uviděl bobříka. Bobříku, pomoz mi. Hledám nejvyšší břízu, abych byl velký jako ona. Ale dobře koukej, kam šlapu. Nerad bych tě zašlápl. Jsem totiž obřík Břeťa. Bobřík se smál. Tvých obřích nohou se nebojím. Sám mám větší. Ale pomohu ti. Jdi do břežan, tam jsou břízy vysoké až do mraků. Břeťa šel do břežan. Na konci břežanského údolí rostly břízy až do nebe. Listí bylo vysoko a Břeťa na ně nedosáhl. Potkal dědu Břicháčka. Dědo Břicháčku, pomoz mi, potřebuji listí z téhle břízy. Ale dobře se dívej, kam šlapu, jsem totiž obřík Břeťa. Děda Břicháček se smál, až se za břicho popadal. Ty, že bys mě zašlápl, takový obříček. Ale pomohu ti, půjčím ti žebřík. Břeťa vylezl na žebřík, natrhal listí, udělal březový čaj, hodil do něj dva listy břečťanu, vypil čaj a vyrostl až do mraků. Byl rád a pozval břehouše, bobříka a dědu břicháčka na oslavu. Všichni se radovali s Břeťou, ale moc dobře koukali, kam Břeťa šlape, aby je náhodou nezašlápl.

0: Byl jednou jeden špaček a ten se vždycky ptal síkorek, když se vrátil z teplých krajin. Holky, jaká byla letos zima? A síkora koňadra mu odpověděla. Abych ti pravdu řekla, stálo to tu za pendrek. Zima tu byla jako v psírně a nikoho ani nenapadlo pověsit na větev kousek loje. V té vsi pak žilo taky jedno švýcko, které spravovalo podpatky a ukopané špičky. Ono mělo trošku smůlu, že žilo zrovna ve Vlkosovicích, protože tam nikdy nežili žádní trhani. Tam dovede každý boty šetřit. Nikdo nešmajdá, nikdo nekope před sebou kamínek a málo kdo chodí na tancovačky, protože by prošoupal podrážky. Jednou taky povídalo švýcko švýckové. Mámo, já tak o nás na tom verpánku přemýšlím a říkám si, jsem přece nejlepší švec ve Vlkosovicích. Už taky proto, že tu žádný jiný obovník není. A přesto je u nás tak jako smutno. A hlavně si nemůžeme vyhazovat z kopítka. Proč?
1: To já nevím proč, odpověděla švýcková. Protože na to táto nemáme.
0: No, to jsem chtěl slyšet, povídalo na to švýcko. A víš, na co jsem přišel já? Že máme sice zahrádku s jednou višní, jednou lískou a záhonkem máku a když tu naši sklizeň trošku prodáme, máme hned i na cukr. Ale na vyhazování z kopítka to přece jenom není. Já jsem došel k tomu, že bude nejlíp, když zbohatneme. Jakmile zbohatneme, budeme mít na všechno.
1: Švýcková se celá rozzářila. Táto, ty máš hlavu, že se jí nic nevyrovná? Já jsem se na to zbohatnutí neopovážila ani pomyslet. Jen mi ale pověz, jak bychom měli zbohatnout? A švýcko na to.
0: I to, mámo, už vím. Měli bychom zbohatnout rychle a snadno, aby nám to nedalo moc práce. My si prostě pořídíme slepice. Ty budou snášet spoustu vajec, vejce si hodíme vždycky na rendlík, ty, co na rendlík nehodíme, prodáme a tak si budeme brzo vyhazovat z kopítka.
1: No jenže, jak k těm slepicím přijdeme? Starala se švýcková, ale švýcko jí to vysvětlil.
0: Já ušiju nové boty sousedce a ona nám za ně dá mladé slepice. Pak ušiju boty sedlákovi a ten nám dá pytel zrní. No, a co potřebujeme víc?
1: Jak si řekli, tak to udělali. Za pár dní jim chodilo po dvorku několik mladých slepic. Síkorce to nedalo a hned letěla s tou zprávou probudit sovu.
2: To je dobrá zpráva, zívala sova. Čím bohatší dědina, tím tlustší myši v polích.
1: Jenže to švýckovic zbohatnutí nepřicházelo nějakým cvalem. Ono se spíše šouralo a pak okounilo za plotem. Protože ty mladé slepice nejdřív nenesly, protože byly moc mladé, pak začali nést jen trošku, aby se švýcková trošku namlsala, pak nesli chvíli dost, takže se švýcková koupila za vajíčka pár štriclů syrového sádla. Ale potom, co to? Najednou byl dvůr plný peří, jedna slepička napůl holá, potom druhá a třetí a panenko skákala. Slepičky začaly kvokat. Komu nikdy nekoukali slepice, ten neví, co je to za nadělení. Kvokavá slepice přestane totiž snášet. Ale na jak dlouho? Na 2-3 měsíce. Švýckovou z toho mohl čert vzít. Dobře totiž věděla, že po těch 2-3 měsících kvokání přijde na další 2-3 měsíce zima, kdy slípky taky neponesou. A tak, dříve než Martin osedlal bílého koně, švýckovic dvorek od slepic osiřel. No co, říkali si švýckovi. Nezbohatneme letos do zimy, ale zbohatneme na přes rok, do podzimu. Až zima přejde, vysejeme 5x tolik máku, co jindy. A po máku se mohou lidé utlouct. Špaček je neslyšel. Dávno řekl síkorkám, holky, to jsem zvědav, jaká tady bude letos zima. A odletěl do teplých krajin.
0: A zima přišla. Ale jaká. Uhodili mrazy, až hřebíky na střeše praskali. Švýcko stálo u okna a dívalo se, jestli nepůjde někdo do Chválkova či Mnichu, do Hojovic na svatou Anu nebo do Dobešova, ale nikdo nevystrčil do takového mrazu ani nos. Pak si všiml, jak se na větvích choulí síkorky a vrabci a zvonci a jak po zemi hopká kos, zmrzlý jako drost. Ti ptáci, mámo, na tom nejsou o nic líp než ševci, řekl Švýckové. Švýcková na to uřízla proužek z jednoho štriclíku sádla. Víš co, táto, pověsím tenhle kousek na větev, když nemáme lůj. Však z toho neschudneme. A nasypím hrz zrní, když nám zbylo po slepicích. To síkorkám, vrabcům, zvonkům, brhlíkům, strakapůdům a kosům zkrásnil svět. Však se jich tam naráz slétl celý tucet. Se 7 klofanci sádla či se 7 zrníčky v žaloutku se dalo nezmrznout až do příštího týdne. Příští týden uhodil však mráz, až země svítila. Tu máš, táto, řekla Švýcková, dej jim ještě, však z toho neschudneme. To se jich tam slétlo dobré 2 mandele, i s Kavkou a Veverkou navrch. I ona vydržela se 7 hlody sádla nezmrznout až do příštího týdne. Další týden však uhodili mrazy, až přiskučili. Už máme jen tenhle zbytek, táto, řekla Švýcková. Ale co, však my z toho neschudneme. Uvidíš, jak nám budou na jaře zpívat. Aspoň bude u nás veselo. Jak by nebylo, když už jich tam přiletěla dobrá kopa. Když přišlo jaro, zrylo Švýcko na zahrádce políčko a viselo na něm 5x tolik máku, co jindy. Brzy na to přiletěl z teplých krajin Špaček a ptal se Síkorek. Holky, jaká byla letos zima? A Síkorka Koňadra odpověděla. Stálo to tu za pendrek, mrazy byly, až hřebíky praskaly. Země svítila, psi skučeli, ale nikoho ze vsi nenapadlo pověsit na větev kousek loje. Jenom Švýcka, ano. Ten celou zimu věšel na větev kousek syrového sádla. A sypal zrní, připomněl vrabec, kterého se Špaček na nic neptal. Moc se teda nepředal, ale bylo to lepší než trn do paty.
2: Ono to stačilo, zívala zvyký Řesova. Myši byly tlusté jako pecky.
0: Poslechněte, holky, zamyslel se Špaček. To by se ale nemělo nechat jen tak. Podle mého by se tomu Švýckovi měla nějak projevit vděčnost. Správně, já mu budu zpívat. Pochlubil se vrabec, ale Špaček obrátil oči v sloup. Na to tvoje čimčarára si zrovna čeká. Já mám na mysli nějakou viditelnou pomoc. Všiml jsem si například, že Švýcko musí rok co rok očesat višně z višně. Zřejmě mu tam vadí. Tak se tady s kosem zapojím a očešu mu je sám, tedy s kosem. A Švýcko bude bez práce.
3: No to my mu vyklofeme mák, ozvala se Síkorka. Letos ho má chudák 5x tolik. A mezi tím mu budeme ovšem zpívat. A já mu očešu oříšky.
0: Nabídla se Veverka, ačkoliv nebyla pták.
2: A budu mu zpívat i já,
0: zívala opět sova.
2: Umím houkat pěkné ukolébavky. A když trošku přitlačím, myslí každý, že vyplouvá Titanic.
3: To my Kavky máme schopnost naučit se lidská slova, ozvala se Kavka. Nějaká se naučí a ta nejpěknější budu říkat Švýckovi celé léto. No a tak si říkali, čím jak kdo projeví vděčnost a za soumraku přiletěl i Lelek, že prý naučí Švýcka lelkovat.
0: Jak slíbili, tak se stalo. Na svatou Markétu šel Švýcko se Švýckovou česat višně z višně. Ale co neviděli? Na višni nebyla ani jediná višeň. V její koruně zpíval o závod Špaček s kosem a ze střechy na ně volala Kavka. Ty špindíro,
1: Na svatou Helenu šel Švýcko se Švýckovou sklízet mák. Ale co neviděli? Všechny makovice byly už vyklované a na višni zpívali o závod síkory, koňadry, modřinky, babky i úhelníčci a ze střechy na ně volala Kafka. Ty špindíro! Na svatého Michala našli Švýcko i Švýcková docela oholený lískový keř. Na plotě dělala veverka veletoče a ze střechy na ně volala Kafka. Rabijáku, rabijáku. No tak nevím, povídalo to Švýcko. Zase jsme nezbohatli. O všechno jsme přišli. 3 měsíce nám nadává Kafka ze střechy a celé léto jsem se nevyspal, protože noc co noc tu houká sova, jako když vyplouvá Titanic.
0: Zbohatnout můžeme klidně až na přes rok, když se o to budeš víc snažit, řekla Švýcková. Letos jsi se naučil nějak moc lelkovat.
1: Den na to řekl Špaček síkorkám. To jsem, holky, zvědav, jaká tady bude letos zima. A odletěl do teplých krajin. Mezi námi stála za pendrek. Přišly mrazy, až šindele pukaly, ryby kňučely pod ledem a kouř přimrzal ke komínům. Švýckové už na nové štriclíky sádla nezbývalo, ale přece jen 2x v týdnu umazala větev mastnou měchačkou a nasypala za okno drobty, které jí zbyly z placek. Za dlouhých zimních večerů však přišli oba na to, jak zbohatnout na přes rok. Na jaře nasázeli na zahrádce brambory, co jsou v říjnu jako pumlíči a lidé se po nich mohou utlouct. A jestli oba neumřeli, sázejí ty brambory na zahrádce dodnes.

0: není tam nic vidět, no, jsi to řekl.
1: Je tam tma.
0: Tma, tma je to. Sedá v noci v každém koutku, ale jak si na ní posvítíš, tak už ji nenajdeš.
1: Tak je pryč.
2: Když kvetou borovice, musí se lesní víla starat, aby se zlatě prášilo ze stromu na strom. Bylo větrno a vítr rozhazoval zlatý prášek po pasekách. A co budou veverky obědvat, když nenarostou šišky? Zeptala se ho Amálka. Hí, smál se vítr, protože nemá o nic starost a rozum má vyfoukaný. Zatočil Amálce sukničku okolo kolen a snad by byl odnesl. Ale přišel tam mlynář z Červeného, mladý a dost nedůtklivý chlapík. Dívá se chvíli, jak vítr Amálku souží a povídá, nech toho. Tak nenecháš? A protože to byl člověk při síle, postavil se samotnému větru. Když vítr sfoukl prach z rozkvetlé borovice, mlynář přiskočil, ohnul jinou borovici a nastavil její zelenou hlavu zlatému prachu rovnou do cesty. To bych se na to podíval, aby letos nenarostly šišky. Vítr to zlobil, foukal, ničeho se nedofoukal a padla na něj únava. Pomalu se táhl přes paseku k rybníku a hrozil. Však ono se mlynáři ještě uvidí. Mlynář nad tím jen mával rukou a Málka mu poděkovala a rozešli se. Vítr se dotáhl až k rybníku. Na starém stavidle tam sedí vodník Kebule. Loupe ze stavidla třísky a hází je po rybách. Je to vodník vyzáblík, od takových je vždycky dobroty, jako od kalné vody. Na hlubíně má Kebule 12 hrnečků a v každém podušičce. 13. hrneček je prázdný a nemá pokličku. A já do něho vím, podušičce, přišeptl vítr vodníkovi. Byl by to mlynář z Červeného. Ten by se mi zrovna hodil do 13. hrnečku a přikryl by ho mlynářskou čepicí, povídá vodník Kebule. Sjel si na hlubinu pro hrneček, no, pak se zeptal větru, co dál. Vítr ho navádí. Musíš zastavit mlýn a až mlynář sejde ke kolu, stáhneš ho. Po mlýnici chodí mlynář od složení k složení. Běhouny běží, zrovna se špicuje žito. Stolice mele pšeničnou mouku. Sotva tam tajně vklouzl Kebule. Všecko jakoby na štipec vteřinky klopítlo. A to je vodnické znamení, povídá si mlynář a opatrně se rozhlíží. A v tom zahlídl vodníka, jak se krčí za truhlou. Ty jsi mě přišel utopit, povídá mlynář, jenže já ti ke kolu nesejdu. Vodníka proto popadla taková zlost, že chvíli jen kuňkal jako žabák. Ale nakonec mu přece jen přišla řeč. Tak já ti tady, mlynáři, ten mlýn osladím. A s mlýnem se začaly dít věci. Chvíli jde poctivě, chvíli klape na tři, jako v hospodě při válčíku. Kola a kolesa drkotají, mouka běží v rukávech naopak. A Kebule hned z toho, hned zase z jiného kouta křikne. To je mlynář, to je liď. To tedy je, tluče pěstí do složení mlynář. Zkazil si mi mlýn na dosmrtí. Ve chvíli, kdy Kebule někde dole u kola chystal to nejhorší, nakoukla oknem do mlýnice víla Amálka a špitla. Honem mi půjč mlynáři čepici. Mlynář nejdřív nevěděl proč, ale potom jí tu čepici

půjčil. A Málka do ní nasedla jako do loďky a rejduje rovnou nad hlubinu, kde měl kebule hrnečky. Prutem scházela pokličky z 12 hrnečků. A z těch hrnečků vycházela dušička po dušičce, stoupalo to vodou a neslo se to vzhůru. V ten okamžik ale jakoby vodník kebule dostal tajné znamení. Nechal kejklů s mlýnem a upaluje vodou za Amálkou. Dojel tam zrovna, když poslední dušička vyběhla z hrnečku a ten se si zpívala tralala, aleluja. Tohle si, Amálko, odneseš, křikl ostřicovým hláskem kebule a sáhl po mlynářské čepici, co na ní Amálka plavala jako na loďce. Teď tě, Amálko, utopím. Jenže v tu chvíli mlynář z Červeného našel mezi trámy 13. hrneček. Obrátil ho v rukách a povídá. Vodnický instrument, jeden takový. A vyhodil hrneček oknem do rybníka. Ten hrneček spadl vodníkovi rovnou na kebuli. A byl 13. a těžký.

0: přinesu čaj a sušenky. Prosím, Piggy, prosím, Justino.
1: Díky, Hugo. Děkuji.
0: Copak, copak, něco vám nejde pod nos?
1: Justina je zamračená.
2: Jsem? No a?
0: Copak se ti přihodilo?
2: Byla jsem na půdě. Tam mám knihy po babičce. Chtěla jsem najít okřínek, okřápku, oříšek.
0: Takže máš na dnešek nějaký pěkný jazykový oříšek?
1: To by se netvářila jako kakabus. To by popo se dávala a nemohla se dočkat, až nás nachytá a vyhraje bod.
2: Chtěla jsem vás nachytat na brambory. Ty jsou od jak živa nachytávací prostota, nicota, jistota.
0: Co je na bramborách nachytávacího, prosím tě?
2: Jak se jmenují?
1: Brambory se jmenují brambory?
0: Justina má pravdu, Piggy. Brambory jsou z jazykového hlediska moc zajímavé.
2: No právě. A já o těch názvech vlastně nic nevím. A v těch knížkách se píše jenom o tom, jak se pěstují a sklapují, skladují. O těch názvech tam dohromady nic není.
0: Říkalo se jim totiž všude v Čechách jinak.
1: I když to byly ty samé stejné brambory?
2: Jo. A už jsem ti to říkala. A také jsme si říkali, co?
1: My jsme si to říkali.
2: Že brambory se k nám dostaly z Ameriky. A že díky jim se podařilo častokrát přežít naživu čas, kdy hrozily velké hladomory.
0: Kdy a jak se k nám brambory dostaly, Justino?
2: V 16. století.
1: A odkud?
2: Z Ameriky.
1: Přivezli jsem Indiáni z Ameriky?
2: Ne.
1: Nebo co?
2: Ne, dostali se k nám přes sousední země.
1: Přes které?
2: Co pak já vím?
0: Přes Braniborsko.
2: Hugo, no dovol. Když to nevím já, jak bys to mohl vědět ty?
0: Tady to čtu.
2: Tuhle knihu nemám.
1: Nemusíš ji mít. Hlavně, že ji má Hugo. A teď v ní všechno o názvech brambor přečte. A pak to budeme vědět a ty nebudeš bulet.
2: Ale to je nefér.
1: Co je na tom nefér?
2: Že tu knihu nemám já.
0: Ty máš zase hromadu jiných věcí, rýče a motyky a tak.
2: To tedy mám. A víš proč? Protože jsem praktická kachna. Já, domácnostní kachna Justína, odbornice na slovo vzipjatá. Vzatá.
0: Si teď sedne a dozví se, proč se bramborám říká brambory.
2: Dobře, děkuju.
0: Tak kde jsem to přestal?
1: S tím bramborovském.
0: Braniborském. Brambory nejspíš dostali své jméno proto, že někdy kolem 30leté války byly do Čech přivezeny z Branibor.
2: Předtím si říkal Branistodolsko.
1: Říkal Braniborsko, Justino.
0: Braniborsko.
2: Tak prosím, vidíš, jednou říkáš to a jednou to. Kdo se v tom má vyznat? Odkud se ty brambory krindy pindy tedy vzdali? Vzali?
0: Branibory a Braniborsko je to samé. Dnes bychom asi spíš řekli, že se k nám brambory dostaly z Německa. Lužané, Slované, kteří na našem území žili, prý těm, kteří přicházeli z Branibor, říkali bramboři. V jiných jazycích vzniklo pojmenování brambor podobně.
2: Tak sem dej ty sušenky. Brambory. No vidíte, jak jsem vás krásně nachytala na brambory.
1: Ale bot má Hugo.
2: Máme ho na půl. Já jsem to vymyslela, on měl knihu.
0: To je jedno, Piggy. Hlavně, že už nepláče. To bych nevydržel.
2: Tak co vy dva lotři? Kmotři. To jste minule čubrt.
1: Myslíš čubrněli?
2: Přesně to myslím. Brambory, co?
0: Přišli k nám z Braniborska, neboli z Branibor, tak se jim říká brambory. Ano, to byl pěkný oříšek, Justino.
2: Umím, já totiž umím oříšky.
0: Víš, co jsou švábky?
2: Nevěsty od broučků švábu. Vidíš, mě nenachytáš?
0: Ne.
1: Švábky? šlápky. Nevím, já nevím, co, Hugo?
2: Teď se vytahuješ, co? Na můj bramborový oříšek stejně nemáš.
0: Ano, to byl totiž tak pěkný oříšek, Justino, že z něj můžeme udělat ještě pár dalších pěkných oříšků. A tohle je jeden z nich.
2: Jak to myslíš?
1: Ještě něco o bramborách. Mm-hmm.
2: No tak to chci. Já jsem na brambory odpornice. Odbornice. Mě nachytat nemůžeš.
0: Ani na ty švábky.
2: Švábky nevím. To už jsme si řekli. Brambory vím, švábky nevím.
0: V jednom slovenském nářečí se bramborům říkalo švábky.
1: Yeah! Švábky.
0: Protože přišli zase prý ze Švábska. Takže také z jedné části Německa.
1: To je švanda! Takže ty názvy vznikly podle toho, kdo a odkud brambory přinesl. Minule přišly brambory z Branibor, tak byly brambory. A tyhle připutovaly ze Švábska, tak to byly švábky.
0: Přesně tak. Ještě se tu píše... Aha, tady. Je možné, že brambor je odvozen od... Topinambur. To je staré indiánské jméno pro podobnou plodinu.
2: Znám. Topinambur kvete květy, které se podobají slunečnicovým. Má podobné složení jako brambor. Chuť hlíz je velmi jemná i zasyrova. Mohou se i otékat. Opékat.
0: A mají to zakončení bur. Topinambur. Tak by ten jejich název mohl mít s tím bramborem něco společného. Ale než se začalo říkat bramborům brambory, říkalo se jim místo toho všelijak. Tady to je napsané. Zemáky, zemská jablka, zemčata, zeňáky, zemjáky, žemjoky, zemky, ale i bamboly nebo bobály.
1: Bobál! To je jako bobule, bobulka, že jo? Brambory jsou takové bambule, to jo? Bobál.
2: Odborně se říká hlíza u brambor.
0: Objevily se i další názvy. Různé, moravsky jabluška, slovensky bobály nebo kobzole. V 19. století se začal rozšiřovat název brambor a zase v různých podobách. Bramboro, brambur, brambůr, brambura, brambůra, brandor, branibor, brandbora, bandor, bandur, bandur, bandora, bambol a bamboch.
1: Mně se nejvíc líbí to, jak jsi říkal, to zemské jablíčko.
0: O tom se tu píše, jak vzniklo pojmenování zemské jablko, je jasné. Libovolným kulovitým plodům naši předkové říkali jablka, nebo také hrušky. A to slovíčko zemský nám říká, že jde o jablka, která rostou pod zemí.
2: No to jsou věci, brambory a tolik jmén. Takže mám bod zase já?
0: Neřekl bych.
2: Dobrá, počkejte sviště. Příště. Takže? Pozor, bude koblížek. Oříšek. Co? No. Tento noc? Brambořík? Co má brambořík společného s bramborami? Hugo? No?
0: No.
2: Koukáš? To nevíš, co? Teď si nafintěnej. Napinděnej. Namydlenej.
1: Brambořík znám. Ten má Justína na okně. Víď, Justino?
2: Je to rostlina z čeledi prvosenkovitých. A také se jí odborně latinsky říká...
1: Tento nonc je latinsky? To jsem nevěděla. No,
2: ale ne, jak se jí to jenom... Jo, cyklámen. Cyklámen se jí říká. Vezmi si tu svou moudrou bramborovou knihu, nebo co to je? Klidně si ji vezmi a hledej. Nenajdeš. To už tam nevykoukáš, co? Proč, brambořík, co?
0: Je to tady, brambořík. Latinsky cyklámen, u nás dnes pokojová rostlina, se do roku 1819 česky jmenovala svinské ořechy,
1: jo,
0: svinský chléb či zemský sejr.
1: Yeah.
2: No, no tohle, to je zajímavé. To jsem nevěděla.
1: Chudák Kytka, to si nezaslouží. Takovéhle nadávky místo názvu.
0: To pěknější jméno Brambořík jí dali, protože její kořen má tvar hlízy, trochu podobné hlízám bramboru.
2: Květy bramboříků jsou krásné. I brambořík je pro ně málo. Já budu bramboříku říkat latinsky. Cyklámen, to je pernější. Pěknější.
0: No, ono to latinské cyklámen zní sice vznešeně, ale je to jen upozornění, že hlízy bramboříku mají kulovitý tvar. Latinské cyklámen je příbuzné s mnoha podobnými slovy, které pojmenovávají něco kruhového, kulovitého.
1: Jako když je něco do kolečka.
0: No, kolo třeba. Jak se jinak řekne kolu? Aha.
2: Kola není zdravá. A je v lahvi. Kola není kruhovitá.
0: Kolo. Jezdí se na tom, Justino šlape se na pedály a jede to.
2: Aha. Jak se jinak řekne kolu? To nevím.
0: No, je to také z latiny.
1: Já taky nevím.
0: Bicykl. Slyšíš něco podobného cyklámenu?
2: Bicykl. No, jistě. Kolo je bicykl, to ví navždy. Vraždy. Každý.
1: A ten brambořík byl jak?
2: Cyklámen.
0: Ano.
1: Bicykl, cykl, amen, cykla. Jo, máš pravdu. Podobná slova. Je to kulaté, kruhové, hlízovité.
2: Aha. Takže zase nic básnického. Tvar hlízy. Máš tam také latinský název pro brambory? Je tam něco oduševnělého, co?
0: Latinský název rostliny, česky zvané brambor, je... tady je to. Solanum. To je název dosti poetický. Pochází z latinského solamen, což znamená útěcha. Možná je to tím, že některé podobné druhy rostlin jako brambory, také lilek či rajče, jsou léčivé, tak říkajíc útěšné.
1: Jo, já bych zůstal u těch zemních jablíček.
2: Já budu ode dneška říkat bramborám, jak jsi to říkal, to finsky, latinsky.
0: Solanum.
2: Solanum. To je ono. Napadla mě báseň. Oduševnělá báseň. Solánům, o pochoutko rozšířená. Salámům, solánům, o dítě, muž i žena. Solánům, o jaký přírody div. Solánům, proč si jen brambor byl dřív. Pěkné, co? Žasnete?
1: Tak hlavně, že už nefňuká, ne? Kvůli těm bramborovým názvům, že jo? Když fňukala, že neví, co znamenají, bylo to horší. Jo.
0: Bravo, krásná báseň. Oduševněla.
2: Děkuji.

0: básnička.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Tram-ta-da-da! Musíme znát dopravní značky!
1: No, ty musíš znát každý cyklista, protože každé kolo je co?
0: Každé kolo je co?
1: Každé kolo je vozidlo. A musí tedy jezdit podle jakých pravidel?
0: Silničního provozu.
1: No správně, no. Takže se dáme do toho. Značky máme vodorovné. Tím myslím co, Hurvínku?
0: Že jsou rovně položené jako voda.
1: Tedy namalované na zemi vodorovně.
0: Jo.
1: A pak máme značky svislé. A ty jsou jaké, Máničko?
2: To je lehké. To jsou všechny značky, co visí na sloupech a tak.
1: Ano. A pak jsou značky světelné.
0: Co svítí?
1: Bodeď, to dá rozum. Ale teď to bude těžké. Nejdůležitější dopravní značky označují jaká místa a úseky? Tak za prvé?
0: Za prvé, kam vůbec nesmím.
1: Za druhé?
0: Kde by se mi mohlo něco stát. A za třetí, tatí?
1: Za třetí, kde máš přednost ty, nebo naopak, kde ji musíš dát někomu jinému.
0: Jo.
1: A značka stop znamená co?
0: Že aby se u ní zastavilo a teprve pak se znova rozejelo.
1: Ale jen tehdy, když nic nejede. No a co takhle vykřičník v trojúhelníku? Co říká tahle značka, Máničko? Ty se tady tak nějak nudíš, nebo co?
2: No, já si to nepamatuju.
1: Aha, nepamatuju. Znát bys to měla.
2: Když já nemám kolo.
1: No dobře, ale chodíš tam, co kola jezdí, ne? Tak Hurvínku, když je na značce vykřičník, co to znamená?
0: No, co to znamená, abych zařval, až tam vjedu.
1: Žádné zařval, na koho bys prosím tě řval?
0: No na ostatní účastníky silničního provozu.
1: Ale na nikoho křičet nebudeš.
0: Aspoň na Máničku.
1: A dej pokoj. Ne. Vykřičník je symbolem výstrahy. Nekřiku.
0: No.
1: Ta značka znamená, pozor, na silnici je nějaké nebezpečí.
0: Jaké, tatí?
1: No to poznáš, až tam dojedeš. Jen musíš dát pozor. A Maničko, víš alespoň, jak poznáš hlavní silnici nebo ulici?
2: No, no? Hlavní ulici?
1: No.
2: Poznám.
1: No.
2: Podle toho, že je tam rámus.
1: Ale podle jaké značky ji poznáš?
2: No,
0: podle značky hlavní silnice.
2: No.
1: No dobře, a ta vypadá jak?
0: To je takový žlutý čtverec s bílým okrajem, postavený na špičku.
2: Jako baletka.
1: A značka vedlejší ulice je jaká?
0: Takový bílý trojúhelník s červeným rámečkem.
2: Co stojí na špičce jako baletka, že ano?
1: No, správně. No, vidíš, Máničko, jak ti to jde, když chceš.
2: No, jo, a proč jsou některé značky kulaté, jiné třeba do čtverce nebo do trojúhelníku?
1: Značky v červeně orámovaném trojúhelníku jsou takzvané výstražné.
0: Já to znám. Pozor, musíš dávat bacha.
2: A kulaté?
1: Bílé s červeným lemováním jsou zákazové.
0: Aha. Ty znám taky dobře. Tam nesmíš, to nesmíš.
2: A ty, co jsou kulaté, modré?
1: Příkazové.
0: Ty znám taky. To udělej, to nedělej.
2: A ty hranaté, většinou modré.
1: No tak ty jsou informativní.
0: Informují, nebo taky říkají nám, co kde je, že jo?
1: No ano.
0: Tak vidíš, tati Oldo, jak to hezky umím. Znám každou značku. Tak by už konečně mohl šupat ven. Co říkáš?
1: No počkej, dopravních značek je fůra a teď jsme si jich stačili vyjmenovat jenom pár. Ty nejdůležitější se naučíš na dopravním hřišti, kam se teď smíš s Máničkou vypravit. Ale než vás pustím ven, tak mi zopakujte, co jste si zapamatovali.
0: že já si vezmu na kolo kšandy.
2: A já červené šatičky.
1: No, a já zapřáhnu Žerika do saní a odjedu s ním na Aljašku, abych si aspoň trochu schladil hlavu.

0: Dva lovci jdou na lov medvěda. Najednou se medvěd vynoří. Lovci spanikaří a dají se na útěk.
1: Jednomu se podaří vylézt na strom a druhého lovce honí medvěd kolem krmelce.
0: Lovec ze stromu křičí: utíkej rychleji, už tě dohání!
2: Běžící lovec odpovídá: nic se neboj, mám dvě kolečka náskok!

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jednou byl Rumcajs s Sipískem u puškaře Halíře pro prach do pistole. Přišel tam taky jičínský kníže pán s kněžnou. Kněžna byla bledá a smutná, ani říct se to nedá.
2: Halíři, podaš mi rachejtli, poručil si kníže pán. Já ji vystřelím tady kněžne pro radost.
1: Jenže puškař Halíř povídá, kdyby kníže pán chtěl vrabčí broky nebo medvědí kuli, to bych měl, ale rachejtle se u mě nenajde. Kněžna si vzdychla, až to kníže pána stisklo u srdce. Rovnou se otočil na Rumcajse a poroučí znova.
2: Tak to rachejtli udělá tuhle Rumcajs.
1: Rumcajs uhodil pěsti oplechový pult. No to zas ne. V tom ale Cipísek zatáhl Rumcajse dole za kabát a mrkl na něho nejdřív levým a pak pravým okem. To bylo jejich znamení. No, proč bych tu rachejtli neudělal, povídá Rumcajs a mrkl okem na Cipíska. Potom si Rumcajs poručil 27 lotů dvakrát přesoušeného prachu a k tomu 7 bumajzlí, 6 petard a 5 mordeblí. Kníže pán za to musel dát přes půl dukátu. A ještě se smluvili, že se rachejtle kněžně pro radost vystřelí z věžové brány. Kníže pán pak odešel s kněžnou do zámku a Rumcajs s Cipískem do lesa řáholce. Když manka viděla, jaké jí to přinesli domů hromobití, povídá, čí je zas tohle nerozum? Či by byl? Kníže pánův, řekl Rumcajs. Potom vzkázal po celém řáholci, aby se ze zvěře a ptáku nikdo nevylekal, kdyby se udělala strašná rána. A začal rachejtli nabíjet. Nejdřív prach, potom bumajzle, potom petardy a nakonec mordeble. Nabil a řekl, už to chce jenom špejlek, to už můžeš Cipísku sám. Rachejtle to byla výtečná, když se k ní dalo ucho, trochu v ní hrmělo. Večer přišla kněžna s kníže pánem na ring a dívali se nahoru na věžovou bránu.
3: To jsem zvědavá, jestli mě ta rachejtle aspoň trošičku rozveselí,
1: vzdychala kněžna. Nahoře na věži škrtl Rumcaj s Jirkou a podpálil v rachejtli. Zafučela jako divoká a už se nese.
2: Sapristi,
1: povídá kníže pán,
2: v té rachejtli něco přeskočilo. Vždyť ona se nese rovnou dolů.
1: A to bylo tím, že Cipísek přidělal špejlek obráceně. Rachejtle pořád níž a níž. Vyhlídla si kníže pána a rovnou na něho. Hnala ho třikrát kolem rinku. Když se jí schoval pod podloubí, i tam ho našla. Házela po něm bumajzlemi, střílela mu pod paty petardy a ohnivé mordeble vystrašili kníže pána tolik, že troubil. Trára, trára, trára, aby přijeli hasiči. A celou tu dobu se kněžna smála, až se jí sesypala paruka a křičela
3: bravo, rachejtle, bravo.
1: Když zahuhlala poslední mordeble a uhasly jiskry, zavolal si kníže pán kněžnu pod podloubí, tam jí po francouzsku řekl.
2: Jestli jste kněžnu vysila, teď jsem zase smutný já.
1: Rumcajs s Cipískem se na to dívali z věžové brány. Nakonec Rumcajs povídá, někdy stačí obrátit špejlek. A všecko se otočí.

netopýří kouzlení. Simsalabum, bim, oh, bonjour. Mí milí malí kouzelníčkové, jsem tu opět s vámi, já, váš poletavý přítelíček. Nade mnou temní nebe s milionem hvězdných světýlek. Nad námi se rozprostírá do nekonečna celý vesmír. A já smekám svůj sametově černý cylindr a vítám vás u dalších magických chvil. Začíná netopíří kouzlení. Mezami, přemýšlíte někdy o vesmíru? Já ano, o jeho velikosti, nekonečnosti, vzdálenosti a... Má drahá přítelkyně Myška Bibi se mi svěřila, že se jí na vesmír hodně vyptáváte. Jste zvědaví, to je dobře, bravo, vivat! Já fandím zvědavosti. Kdo je zvědavý, nejvíc ví. Co třeba kosmické lodě? A rakety, víte, jak vypadají? Viděli jste je někdy na obrázku? Kreslíte si je? Ano, no to je skvělé. Vaše obrázky se budou dnes hodit. Mám pro vás totiž takové malé zábavné kouzlíčko. Hned přijdete na to, proč jsem vám kladl ty vesmírné otázky. Hned vám to všechno dojde. Dnes vás totiž naučím, simsalabumbim, jak si snadno vykouzlit, nebo spíše vyrobit, vlastní raketu. Hlavní roli bude hrát obyčejný nafukovací balónek. Z balónku raketu, říkáte si, ano, ano, hned vám povím, jak na to. Co k tomu budete potřebovat? Nafukovací balónek, provázek, nůžky, brčko dostatečně tlusté na to, abyste jim provázek lehce protáhli, a kousek lepící pásky. A můžeme začít. Tak, je to jednoduché. Ustřihněte kus provázku. Dost dlouhý na to, abyste ho pohodlně napnuli, kde si vymyslíte. Třeba mezi oknem a skříňkou, anebo mezi kuchyňskou linkou a jídelním stolem. Jeden konec provázku upevněte lepící páskou na zvolené místo. Volný konec provázku protáhněte připraveným brčkem. Jinými slovy, navlékněte brčko na provázek. O la la, výborně, je čas napnout provázek. Tedy i druhý konec upevněte na místo, které jste si vybrali. Tak, teď ustřihněte dva malé kousky lepící pásky. Nachystejte je na brčko tak, jako byste jej chtěli k něčemu přilepit. Přilepíte oba kousky pásky z poloviny na brčko. Druhá půlka kousků pásky zůstává zatím volná. A nyní, už se to blíží, nafoukněte balónek. To místo, kudy se balónek nafukuje, nezavazujte, jen držte prsty. A připevněte balónek k brčku, těmi kousky lepící pásky, které jste si tam před chvílí připravili. Nyní se i s balónkem, který pořád držíte tak, aby neunikal vzduch, přesuňte na začátek napnutého provázku. A přichází ta slavná chvíle. Pustíte balónek. Co pak se to stane, tušíte už? Ano, jakmile balónek pustíte, proud vzduchu, který vypouští, ho donese na druhý konec provázku. Z balónku se stane opravdu... Raketka, frrr, letí jako o závod po přímé dráze. Už víte, proč jsem se ptal na rakety? Létání je zábava. A ještě větší zábavou je uspořádat rodinný závod raket. Nakreslete raketu na papír, vystřihněte ji a připevněte taktéž buď na brčko, nebo rovnou na balónek. Čí raketa doputuje na provázku nejdál? Zapište si výsledky do poznámek svých kouzelnických sešitů.
vzlétám plavně a lehce. Za dalším kouzelným překvapením o něm vám povím příště. Zatím se pořádně dívejte kolem sebe, protože svět nám má vždycky co nabídnout a pořád je kolem něco nového a nečekaného. Jen si toho všimnout. Pozorujte a já se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

Šmoulová, stroj se zdá být poškozen. V motoru to náhle bouchlo, štrysky začal stoupat dým. Šmoulové se kvapně radí, co si počnou s tím lepším. Porouchal se šmoulí koráb, je to vážně k naštvání. Kosmonauti se teď chystaj na nouzové přistání. Až se ozve velká rána, to, že stroj už doletěl, uvízl i prosečníky na vzdálené planetě.

Jonáš, taťka, ten by věděl, ale ten je šmoulově. Jediná teď šance zbývá, a tak koumá knelení. Přišel na to, jak navázat se šmoulovem spojení. Nitko, nítě místo drátů, to řád, od rybáře prut. Kutil, ten se tím ví rady, šmoulí vysílač je tu. Porouchal se šmoulí koráb, brzy letět bude zas. Šmoulí trosečníkům říká starý známý taťkův hlas.

Zlatá studánka. Marta byla ještě dítě, když osiřela. Měla jen starého dědečka a ten se živil tím, že dělal košíky, jež prodával po vsích. Když povyrostla, snažila se mu ulehčit. Sbírala na jaře jahody, v létě houby. Na podzim a v létě snášela roští, kterým v zimě topili. Jejich chata byla na podzim tak obložena otepmi, že jen malá okénka vyhlížela. Byli jakž takž živi, dokud les náležel staré dobré paní. Ale stará paní zemřela a panství koupil lakotný a zlý hrabě, který vstup do lesa zakázal. Nastaly zlé časy. Dědeček musel daleko chodit na proutí a Marta vždycky umírala strachy, jestli ji nechytí hajný, když se v noci vracela s roštím. Bída na ně dolehla, když se dědeček roznemohl. Nebylo proutí. Marta se nemohla na dlouhou dobu vzdálit a proto musela pro ně do panského lesa. Aby jí hajný nedopadl, nařezala ho nade vsí, ale šla proti proudu potoku výše do hor, kam předtím nikdy nepřicházela. Bylo všude dost krásného proutí, ale dech se v ní zatajil, když přišla ke studánce, z níž vyvěral potok. Krásné zlaté pruty rostly tam ze země. Nařezala jich, co jen nejvíc mohla unést, a spěchala domů. Vypravovala dědečkovi, jaké měla štěstí. Zdálo se, že je mu lépe. Slezl z postele a třeba ještě sláb, začal plést. Nedělal hrubý koš, ale zrovna nábožně splétal pěkné, ozdobné košíky. Marta šla s nimi za týden do města na knížecí zámek a dostala tolik peněz, že bylo po bídě. Hned druhého dne se vydala znovu za proutím. Třeba, že dědeček říkal, aby nechodila, že zatím není potřebí. Dobře celou cestu podle potoka prohlížela vrby a poznala, že to krásné zlaté proutí roste jen u studánky. Opatrně uřezávala nejkrásnější pruty. Lákaly jí zejména pruty nakloněné nad vodou. Na nebezpečí nepomyslila. Domnívala se, že je studánka jako studánka a vody, že v ní není víc než po kolena. Naklonila se, aby uřízla krásný dlouhý prut, půda se pod ní probořila. Spadla do vody a voda se za ní zavřela. Dědeček vnučku marně vyhlížel. Nepřišla na večer, čekal jí v noci, ale Marta se neobjevila. Bylo ráno a když vyšel na zápraží, našel tam hromadu krásného zlatého proutí. Myslil, že někam odběhla, i zanesl pruty do světnice. Bylo jich mnoho, takže s nich mohl dlouho pracovat. Když se ani předpolednem nevracela, vyšel ven a ptal se lidí. Nikdo ji neviděl. Ptal se i hajných, ale ani ti ji neviděli. Vydal se do hor podle potoka, jak mu Marta vyprávěla, ale ani studánku, ani Martu nenašel. Proutí ho sice uchránilo od bídy, neboť košíky z něho upletené draho prodával a proutí neubývalo, ale bylo mu smutno a na Martu nemohl zapomenout.

0: Marta v prvním leknutí cítila jen, že ji něčí ruka táhne dolů. Když opět otevřela oči, viděla, že je ve veliké světnici. Měla kamennou podezdívku a na té kol dokola byly poklopené hrnečky. Tady ti vedu pomocnici, řekl zelený mužík k ženě, která stála před pecí. Marta poznala, že se stala služkou uvodníka. Dala se do hořkého pláče. Nepláč. Bylo by ti milejší, abych tě utopil? Odsloužíš si 7 let a budeš-li řádně sloužit, můžeš se vrátit na zem nebo se stát vodní ženkou.
1: 7 let. Co si zatím dědeček počne?
0: Nebude mu zlé. Zanesu mu proutí, které jsi nařezala, a tomu přinese štěstí. Jen nepomysli utéci, zle by se dařilo tobě i jemu. Ještě téže noci donesl opravdu proutí na zápraží k chalupě. Jak víme, dědeček je našel. V celku měla Marta s vodníkem málo co dělat. Býval většinou mimo domov, často ani doma nespával. Když se někdy vrátil, přibyl obyčejně jeden dnem vzhůru obrácený hrneček na výstupek zdi ve světnici. Za to jeho žena byla doma skoro pořád. Měla malou dcerku, již se stále zaměstnávala. Skoro celý úklid zůstal proto Martě. Hned prvního dne jí vodníková přikázala, aby se neodvážila obracet hrnečky. Také nesměla vyhazovat smetí. Musela je ukládat na hromádku. Život pod vodou byl jednotvárný. Den jak den stejný, ani slunce sem nepronikalo. Jen malý kahanec osvětloval jizbu. Její paní byla žena drsná, ale ne zlá. Když dítě usnulo, ráda si s Martou popovídala. Jednou se jí děvče ptalo, co je v těch překlopených hrnečcích.
1: Duše lidí, které můj muž utopil.
0: A proč je nepustíte k nebi? U nás, když někdo umře, otevřeme okno, aby duše mohla uletět. Ty půjdou k nebi teprve, až také náš osud bude vyplněn.

dítě se počalo budit a Vodníková spustila skuhravou píseň, aby je ukonejšila. Když někdy, a to bylo zřídka, kdy odcházela někam na návštěvu, brávala na sebe žabí kůži. Marta dělala, jako když si toho nevšímá, ale zatím bedlivě pozorovala, kam ji uklízí, nebo odkud ji bere. Dávala ji všelikams, ale nejčastěji na dno veliké truhly plné pentliček a prádla. Jsou zlé časy, říkávala Vodníková, ještě za mého mládí bývalo jinak. Nebylo potoku, rybníku, studně, natož řeky, bez vodníka. Teď široko daleko nenajdeš druhého. Jsou rozprchlí po horách, po samotách a od jednoho k druhému příliš daleko. A čím to, že se tak rozprchli? Přibývá lidí a nejvíc těch zlých. Naše děti hynou, staří umírají, mladých není a tak pomalu vymíráme. Vodníková zesmutněla. Měla jsem 3 děti. To jsme žili ještě v kraji a přišla jsem o ně. Nejstarší se zapletlo do mlýnských kol a zhynulo. Pochovali jsme je v tůni mezi lekníny. Druhý jezdil pro zábavu na štice a rozbil si hlavu o lávku, kterou tam lidé zřídili. Leží pod vrbou u té lávky. Třetí byla to dcerka. Chytili do sítí rybáři. Divili se, jaká je to ryba. Báli se jí. A zanesli ji do kostela. Pokropili ji svěcenou vodou. A zemřela. Nevíme ani, kde leží. Můj muž zuřil. Tady pod těmi hrnky jsou duše mlynáře, těch, kdo zřídili lávku a všech těch rybářů. Ale co je všechno platno? Děti nám to nevrátilo. Pak jsme se odstěhovali sem do hory. Na stará kolena mám jedno dítě, slabé a neduživé. Dožije-li, bude samo za nás 2. Zemřeli dřív, bude zase méně o 1 rodinu. Jednou přišel vodník na kvap domů. Ženo, chystej povřísla, musím na žně. Vodníková otevřela velkou truhlu a vybírala barevné pentličky jednu za druhou a šňůry krásných perel. Když vodník odešel, zeptala se Marta, jaké budou žně. Bude velká voda a můj muž musí ve vsi utopit 12 lidí. Děvče dobře vědělo, jak zle řádívá horská voda při povodni v dědině. Zachvěla se úzkostí o dědečka. I jejich chalupa byla od potoka nedaleko. Měla by se dnes podívat dolů do řeky na návštěvu k švagrové. Dej dobrý pozor na dítě, řekla Vodníková. Oblékla svoji žabí kůži a hup, zmizela ve vodě. Marta neměla stání. Byla odhodlána utéci za každou cenu, aby zachránila lidi v dědině. Odklopila jeden hrneček a dušička v podobě bubliny vyplynula. Marta slyšela tichý dík. Pak už neváhala a odklopila všechny. Viděla, že není návratu, i kdyby jí to mělo stát život. Nebylo tu žabí kůže a proto bez rozmýšlení otevřela dveře a dupnutím vyplynula k hladině. Měla čas. Za ní zahučelo, jak se do Vodníkova příbytku hrnula voda. Těžko se dostala na sucho. Byla omámena slunečním světlem. Horská voda zaplavila již celé údolí. Jen chalupy trčely z ní a na střechách lidé zoufale lomili rukama. Co jí nohy stačily, ubíhala k dědině. Už zdaleka slyšela křik nějakého tonoucího dítěte. Ze vší síly vykřikla, hory, vody, moře, hoří. Jej, moje dítě schoří, zvolal vodník. Pustil svoji oběť a co nejrychleji plaval k hoře. Velká voda překvapila lidi v dědině. 12 jich nenašlo času, aby utekli. 12 jich mělo být Vodníkovou obětí. Již červenou pentličkou škrtil první, když všechny zachránila Marta. Dostali se šťastně na suchu.

Marta stála na břehu a rozhlížela se, kudy by se mohla dostat chalupě. V tom vidí, jak se cosi zmítá ve vodě. Bez rozmýšlení skočila a vynesla na břeh vodníkovu dceru. Vodník přišel patrně pozdě. Voda ji zatím vzala a on ji cestou minul. Stála dlouho na břehu a čekala, uslyší-li hlas vodníka nebo jeho ženy. Neslyšela nic. Vzala dítě sebou a šla k dědečkovi do chalupy. Jak radostné bylo to shledání po létech. Když voda opadla, šla s dítětem do hory k zlaté studánce. Ale té nebylo. Místo ní byl hluboký, suchý výmol. Vodník se vystěhoval. Jednou v noci se jí zdálo, že slyší výkřik vodníkovy ženy. Vyběhla s dítětem, aby je vrátila matce, ale nikoho neviděla. Volala, ale nebylo odpovědi. Proto si dítě nechala. Po jejich zelených očích ji nazvala Zelenočka.

0: Co se stalo?
1: Něco mi snědlo nohy. Ukažte, podívám se. Počkejte, ale vždyť je máte.
2: No jistě, našel jsem je pod gaučem. A vy jste kdo?
1: Pes Egon.
2: Prosím.
1: Reportér.
2: A co tady děláte?
1: Já se svým čenich

holky i kluky. Prověřím je zleva zprava a natočím zvuky, když se v zoo klubu ptáci hrabaví a zpěvní. Hned to zmíním při relaci s pestřím zprávy všední. Kde je soutěž, kde je akce, tam se musím šusnout. Nejde to žít bez legrace, na ní si chci zgustnout. Pes je zprávař dokonalý, vždy ochotný k akci, ve dne v noci připravený na každou atrakci. Já se svým čenichem

0: Maminka volá na Petra. Péťo, nevíš, kde je náš kanárek?
1: Někam zmizel, odpovídá Péťa.
0: A kam?
1: Nevím, já mu chtěl jenom vysavačem vyčistit peříčka a najednou byl pryč.
0: Yeah!

0: Karvená.
1: Dobrý den, Karkulko.
2: Dobrý den, Karkulko.
3: Hezky ti říkají, hezky ti říkají.
4: Les je tu hluboký.
5: Les je tu hluboký.
6: Zůstávej v říkání.
3: Zůstávej v říkání.

잠 못 들어. 예, 예, 예. 에이, 시간 열어먹기. 저스트 히트 브로우.

0: dnešnímu. To má k svátku dnešnímu.
1: Že pak byli přibližně severně či jižně stařenka šedivá, kde pak asi přebývá.
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře vidím, vlku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To jen listí ževelilo.
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře slyším, vlku.
0: Někdo

0: Dash. Za. Du. V domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu. Tak já jdu.
1: Jupiter a želva. Před tisíci lety nenosili želvy svůj krunýř s sebou na zádech. Pak se stalo něco, co způsobilo, že želvy svůj krunýř nosí provždy s sebou. Začalo to, když velký bůh Jupiter pozval všechna zvířata na velkou oslavu. Na slavnost přišlo každé zvíře, kromě želvy. Jupiter byl zklamán. Doufal, že se všichni tvorové pod sluncem dostaví na jeho slavnost. Ale želva to pokazila. Třeba je nemocná, obával se bůh. Zajdu tam a uvidím. Tak se Jupiter vydal na cestu k želvímu domovu. Jakmile tam dorazil, shledal, že tvor vyhlíží dokonale zdravě. Proč jsi nepřišla na mou slavnost? Zeptal se bůh.
2: Nechtěl jsem, zívla želva. Zůstala jsem místo toho doma.
1: Opravdu? Řekl bůh nahvaně. V tom případě, kdekoliv půjdeš, navždy poneseš svůj domov sebou. A od těch dob je to tak až do dnes. Naučení: buďme opatrní na to, co říkáme, protože nás jinak vezmou za slovo.

0: Pesničku.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: A teď ještě jednou.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: O Konrádovi, který psal nosem. Byl jednou jeden chlapeček, jmenoval se Konrád a ten pořád lhal. Dostal od maminky k narozeninám plnicí pero, ale sotva přišel do školy, už vykládal, že si to pero upekl sladké mouky na pánvice a děti si pero prohlíželi a říkali, to přece není možné, Konráde, ty určitě lžeš. Ale Konrád se ani trochu nezačervenal, krčil rameno, říkal, tak mi sáhněte na nos. A děti mu na nos sáhli, ale nic nepoznali, protože Konrádův nos byl dlouhý, špičatý a krásně rovný. A Konrád se v duchu smál a myslel si, s takovým nosem můžu lhát, jak chci, a nikdo nic nepozná. Ale představte si, jednou hrál Konrád na hřišti kopanou a plnicí pero ztratil. Když přišel do školy, řekla paní učitelka dětem, vyndejte si sešity a pera, budeme psát úlohu o tom, jak voní květiny. A rozdala dětem azálky, karafiáty a jeřiny. Děti dali sešity na lavici, vzali pera, vonili ke květinám a psali. Ale Konrád marně hledal své nové pero, faktovce nebylo, v kapse také ne, a tak řekl Zuzance, která seděla vedle něho, Zuzanko, půjč mi něco na psaní, mému peru narostly včera večer nohy, utekl s kočkami na střechu a ještě se nevrátilo. Ale Zuzanka řekla, Konráde, to není možné, ty určitě lžeš, nic ti nepůjčím, pojď mi sáhni na nos, řekl Konrád, ale Zuzanka neměla čas sáhat Konrádovi na nos. Psala úlohu o tom, jak voní květiny, a tak řekla, já vím, že máš pičatý a rovný nos, ale teď mě nech, mám práci, píš si, čím chceš. Dobrá, řekl si Konrád, mám krásný rovný špičatý nos, budu tedy psát nosem. A namočil si nos do inkoustu a psal. Konráde, řekla paní učitelka, když to viděla. Nepiš nosem, je to nezdravé. Musím tak psát, řekl Konrád. Můj nos mě o to včera celý den prosil a já jsem mu to na čestné slovo slíbil. Konráde, řekla paní učitelka, tohle ti nevěřím. Odkdy se nosy zajímají o psaní? Tak mi sáhněte na nos, řekl Konrád. Ale paní učitelka viděla, že Konrádův nos je celý od inkoustu, nechtěla si špinit ruce, tak řekla, dobrá, piš si tedy, čím chceš, já ti jen říkám, že je to nezdravé. A měla pravdu. Psát nosem je skutečně nezdravé. Nos se za chvíli celý upíše, je menší a menší, nedá se s ním vonět ani psát, a tak Konrád marně čichal ke karafiátu, necítil vůbec nic, řekl si tedy, no píšu, že květiny nevoní, ale když chtěl tohle napsat, nešlo to, protože nos byl pryč. A Konrád se hrozně polekal. Není to jen tak, být najednou bez nosu, nos mají všichni, nos má i kočka, i slon, bez nosu se nejenom nedá vonět, bez nosu se nedá ani kýchat, bez nosu vypadá člověk velice divně. A Konrád si řekl, nějaký nos musím mít, něco si tam musím dát, a šel ze školy rovnou na půdu, kde je plno starých krámů, lyže a houpací židle a starý gramofon, a Konrád přemýšlel, co si dát místo nosu. Lyže jsou trochu veliké, myslel si, houpací židle by nevypadala hezky, dám si tam kliku od gramofonu, a opravdu, dal si místo nosu kliku od gramofonu a šel k obědu. Poslouchej, Konráde, ty máš nějaký divný nos, řekla mu přídle maminka, nestalo se ti něco? Ale, řekl Konrád, stalo se mi taková nepříjemná věc. Můj nos se domluvil s mým novým plnicím perem, že si půjdou do cukrány na trubičky se šlehačkou, a když přecházeli ulici, přejel je parní válec. Poslouchej, Konráde, to není možné, řekla maminka. Odkdy chodí penicí pero s nosem do cukrárny? Nemají přece zbytečné peníze na masaň. Ty určitě lžeš. No, tak mi tedy sáhni na nos, řekl Konrád. A maminka mu sáhla na nos a nos byl docela křivý, jako každá klika od gramofonu. A maminka řekla, Konráde, ty lháři, za trest budeš bez oběda. A Konrád seděl u stolu, kručilo mu v břiše a myslel si, tak, a mám polhaní, nedá se nic dělat. Psát nosem se opravdu nevyplácí.
1: Figy hádanka. Vystrč hlavu, hošíčku.
2: Šup.
1: A už je v košíčku. Co je to? Kdo pak ví?
2: Malej klouček.
1: Malej klouzek by to mohl být.
2: S kloboučkem.
1: Ne.
2: Malej klouček s kloboučkem.
1: Chodil jsi někdy po lese s košíčkem a říkal jsi, kdo pak má to hlavičky, vystrčte je, hubky, hubky z mechu ven, ať si vás pozbírám.
2: To jsem nikdy neříkal, já totiž houby nerad.
1: Já mám houby rád. Víš, že prasátka mají nejraději takové zvláštní houby, které se jmenují laníže.
2: Aha.
1: Ale my v Čechách máme hříbky, je to hříbek.

A bylo jaro, všechno, všechno kvetlo. A ty včely tolik bzučely, a ta tráva byla taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci, ale ti se něco nacvrčeli. A Janinka už byla u broučka, a kmotřiček, a kmotřička, a beruška, a čekali, až jen slunce zapadne. Brouček byl takový silný a veliký. Všichni si stoupli kolem něho a tatínek, že má něco na srdci. Milý broučku, já mám radost, maminka má radost a my všichni máme radost, že už dnes poletíš. To je dobře, pán Bůh to tak chce. Ale my nebudeme vždycky pohromadě, musíme se rozdělit, aby lidé všude viděli. A tu mám o tebe strach. Jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořád pěkně svítit. Já bych měl velkou žalost a maminka také a kmotříček také a my všichni, kdybys neměl pěkně poslouchat. A přitom tatínek div neplakal a maminka opravdu plakala. Janince taky stály slzy v očích a i broučka by byly málem rozplakali. Tu se ještě ozval kmotříček. Milý broučku, už máš přece rozum a slyšíš, že si všichni přejeme, abys pěkně poslouchal. Já ti řeknu jen to, že kdybys neměl pěkně poslouchat, ty bys sám nejhůř přitom pochodil. A teď už poletíme. A letěli, ale jen nízoučko a pomalinku, aby jim mohla maminka i kmotřička a Janinka i Beruška stačit. Až přiletěli tam za potok a přes vrch, odkud bylo vidět daleko, daleko do širého světa. Tu kmotříček, aby prý se Janinka a Beruška vrátili. A tak se vraceli a povídali si, jaké má brouček krásné světlo. Kmotříčka myslela, že je krásné žluté jako zlato. Mamince se stálo víc do běla, hodně jasný. Beruška tvrdila, že je do růžva. Janinka pak měla za to, že je takové, jaké mývají brouci, když ponejprv letí. Oni pak letěli. Vlevo kmotříček, vpravo tatínek a brouček v prostředku. Na západ se nebe rtělo a broučkovi se srdce v těle smálo. A letěli a letěli, až tam na konci lesa bylo něco vidět. Tatínku, podívejte se tamhle, co pak to je takové velikánské? To je hajného chaloupka. A tatínku, kdo pak to je ten hajný? I vidíš ho, však jde tamhle naproti nám. A hajný přicházel naproti ním. Takový veliký a měl široký klobouk s pérem a po straně takovou tašku a přes rameno velikánskou pušku. Ale tatínku, já se bojím. I neboj se, on je rád, že mu posvítíme. A letěli a svítili a dívali se a povídali, ale tuto najednou před nimi strašně zahučelo. Bylo to takové veliké jako mračno, mělo to oči jako řežavé uhly a zobák takový zahnutý a drápy až hrůza a brouček byl už všecek bez sebe. Tatínku, já půjdu domů, ach, tatínku, já půjdu domů. I ne, broučku, toto. Co pak by si doma pomyslili, kmotřička a Beruška a Janinka? To se nesmíš bát. Broučci se nic nebojí. Vždyť to byla sova a ta broučky nežere. Ona broučky nežere? Ne, brouček je jí málo. Ona raději nějakou myšku nebo žabku. A zas letěli. A tak svítili a svítili. A když už slunko začalo vycházet, rozhodli se, že poletí domů. A letěli. Však už na ně doma čekali. A když je viděli, vyběhli jim naproti maminka a kmotřička a Beruška. A pak, že budou večeřet, hlad už bez toho měli. Ale když nenechali broučka ani se najíst, pořád, aby jim vypravoval, jak se tam měli. A brouček vypravuje. Vypravuje. A pořád vypravuje. A už se mu zavírají oči. A tak šli spát a spali a spali a krásně se jim to spalo.

netopíří kouzlení. Mezamí, oh la la. Moji malí, milí kouzelničtí přátelé, jsem tu opět já, váš přítel z křídly, netopír Pierre osobně. Jak mě těší, že jsme opět spolu. Vždy, když pro vás vymýšlím nové kouzlíčko, cítím, jako by se mi někde kolem srdéčka třepetalo na tisíc maličkých motýlků, až mi srdce bláznivě buší v mém netopířím hrudníčku. To všechno z toho, jak se těším, až vám o novém triku či kouzlíčku povím. Vítám vás u dalšího netopířího kouzlení. Těší mě, že máte rádi všechna barevná kouzlíčka a pokusy stejně jako já. A proto tu mám pro vás jedno zcela nové, duhové překvapení. Duha. S přítelem zajícem Antonínem jsme již několikrát mluvili o její kráse. Ano, ano, on je umělec a tedy rozumí všem krásám, kterými se kochají naše oči. A duha. To je jeden z nejkrásnějších přírodních úkazů. Vždyť na ně koukám zcela ohromen. Vypadá jako zázrak, nespa? No. Už při jiných duhových pokusech jsem vám vysvětloval, že duha vznikne, když zároveň prší a svítí slunce. Sluneční paprsky se odráží v mikroskopických kapkách vody a tento odraz pak vytváří barevný jev, kterému říkáme duha. V dnešním pokusu vám ukážu, jak si udělat duhu na papíře. A to jinak, než že byste si ji tam nakreslili. Užasněte, jaká krása vznikne. Nesmírná, vesmírná. K dnešnímu kouzlení budete potřebovat mísu s vodou, kousky černého papíru a bezbarvý lak na nehty. Ten vám zcela jistě zapůjčí maminka anebo sestřička. A papírové utěrky. A to je vše. A jak na to? Povím vám hned. Do mísy s vodou kápněte kapku nebo dvě průhledného laku na nehty. Maminka vám s tím pomůže. To by bylo nejlepší. Sledujte, jak se lak rozprostře po vodní ploše. A nyní namočte do vody rychle černý papír. Rychle proto, že ho tam není třeba máčet minuty. Prostě ho namočte a hned zase vytáhněte a odložte na papírovou utěrku, ať uschne. Tento trik je potřeba provádět rychle, protože lak na povrchu vody poměrně rychle vytvoří film, který se na papír pak již nepřilepí. Proto je potřeba udělat vše rychle za sebou. Ale pak je úspěch zaručen. Papír byste měli namočit do 10 vteřin potom, co do vody kápnete lak na nehty. 10 vteřin je asi tak dlouhá doba, než se napočítá pomalu po jedné do 10. Pokud byste nestihli papír namočit a vyndat včas, uvidíte takový, jakoby suchý, film utvořený z laku na hladině. Jednoduše ten film vyndejte. Například papírovou utěrkou. A zkuste to znovu. A rychleji. Za pár minut je černý namočený papír suchý. Vezměte ho a dobře si ho prohlédněte. Natočte z různých úhlů. Co vidíte? Ano, jaká krása. Vidíte ten magický duhový vzor, který na papíře vznikl? Pokochejte se vzniklou překrásnou duhou přímo pod slunečním světlem. Zkuste pokus opakovat s různými druhy papírů a pak porovnejte výsledky. Ty si dokonce můžete do svých kouzelnických sešitů nalepit a uchovat tak své duhy na věky věků. Très bien, moc dobře. Zkuste na svých duhových papírech najít všechny tyto barvy. Červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, fialovou. Protože všechny tyto barvy tvoří i duhu. Oh,
mezami, není to nádherné? Již teď se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: seductive vampire. Tak tohle ještě nikdy oba, co tu byli, neviděli. Právě když hledali s Línem, Silvestrem, Buchanky a Perloočky přesně tam, co se do rybníka Pardoubek vlévá potůček Rokyťák z hor, tak ho najednou uhlídali. Strakatý to teda byl. Červený klobouček a taky bodky červené. Zelený kabátek, ale žluté červeně pruhované nohavičky a těch pentlí. Pepa kouká a kouká, jak jde potokem malý panáček, mračí se jako jarní nebe před bouřkou a něco si do kolečka pro sebe říká pod tři zelené fousky. Ale od vody to on zase být musel. To tedy ano, to poznali hned, když panáček tak, jak šel potokem, rovnou do Pardoubku a rovnou pod vodu.
1: Jejda, viděl jsi to?
2: Viděl. To nebude rybář.
3: To je vodník, po česku Hastrman.
1: Jejda, vodník? Bartoloměji.
3: Vodník.
4: Můj ty bože rybí, to nám tady ještě scházelo.
1: Slyšeli jste to? Je tady vodník.
4: To už je stará až zastaralá píseň, dámo. Hele, žene se sem Lojza.
3: Máte všichni plout pod hrázky stavidlu. Vzkazuje to nový vodník.
1: No, vodník. Spíš vodníček.
3: Jo, je malej, ale náramně ochočenej. Prej budu jeho posel. Copak já vím, co takovej posel je? Copak vím, co taková služba obnáší?
5: Posel to je něco jako pošťák, listonoš neboli kurýr.
4: Jenom aby to taky nebylo něco jako lokaj.
2: Nejspíš bude. Teda, jak já znám vodníky. Jinak nic proti ním.
6: Jmenuju se Mušlička. Teď, když mám svůj revír, tak Mušlička Pardoubský.
4: Spíš Mušlička Pardoubská, ne? Když ta Mušlička, tak taky ta Pardoubská.
6: Ne, Pardoubský, protože nosím kalhoty, jak každý vidí, a ne sukínky, jak nemůže vidět nikdo. Ať se vám to zdá, nebo nezdá.
0: Odpověděl Okounovi vodník Mušlička, který měl náramný sluch, ale to ještě nevěděli.
6: Ale uznávám, že Mušlička je hrozný jméno. Má někdo nějaký lepší nápad?
4: A co takhle Parďas, vašnosti?
1: Spíš Parďásek.
6: Parďásek? Proč ne? Tak poslyšte, mládeži, i stařešinové a všichni něco mezi tím. Přeložil mě sem sám krajský vodnický hejtman a povím vám rovnou, že za trest. Za těch 250 let, co jsem se vyklubal z vodnického vejce, jsem ještě nikoho neutopil, no a tudíž nemám v hrníčku ani jednu dušičku. A to je můj problém. Tak mě poslali sem, abych se napravil. Musím tady někde splašit alespoň jednu dušičku. Potom mě prej pošlou na velikánský rybník někde na jihu. Větší prestiž, vyšší odbornost, víc osobních požitků. Říkali, no možná dokonce i osobní kuchařka. Jenom to chce alespoň jednu dušičku do hrnečku pod pukličku.
3: 250 let? To je hodně mladý Hastrman. Není divu, že ještě nemá dušičku.
6: Taky si říkám. Mám jenom tenhle malovaný hrneček s pukličkou, ale je prázdnej.
1: Jejda, 250 let, to je málo, Horimíre?
7: Na Hastrmana je to málo. Kdyby byl kapr, byl by starý asi tak jako ty.
6: Správně. Ví tady někdo z přítomných o někom místním, kdo by se dal utopit? Plavci, pradleny, opilci. Já bych topil dost nerad. Ale zdá se, že musím, jestli to chci někam ve vodnickém řemesle dotáhnout.
1: Nikdo tady neplave, protože je tu tráva. A pak je Pardoubek jenom pro ryby. Říkají. hovny.
4: Tím pádem taky odpadá otázka, jestli tady někdo smí prát prádlo, máchat prádlo, močit prádlo, ždímat prádlo a tak podobně. Blahorodí.
1: Po hrázi chodí z hostince jenom šťovíček. Ale to je porybný.
6: Porybnej? Proč ne? To by na kraj možná udělalo dojem.
7: Jaký dojem? Další průšvih.
6: Proč hned průšvih? Dušička je dušička.
7: Protože zaprvé, o co se stará vodník především?
6: O revír.
7: Správně. V tomhle případě o rybník Pardoubek. A za druhé, o co se stará především porybný?
6: O revír.
7: Taky správně. V tomhle případě o rybník Pardoubek. Takže je to tvůj kolega, vodničku, a tudíž je hájený celý rok, víme?
5: Ještě je tady Frolík a Imlauf.
6: A to je zase kdo?
1: To jsou přece rybáři.
6: To by mi neprošlo, ty jsou taky hájený.
0: V tom se ale nad vodou pod hrází kousíček dál od stavidla pod vysokými duby něco zabělalo, něco se sklonilo nad vodou a potom všichni uslyšeli ten známý hlas.
8: Ryby moje, ryby.
9: Proč nejsem lidi?
6: A to je zase kdo?
8: To je Hanička Zemlejna, co je na potoce pod rybníkem.
6: Hanička?
4: Snad si ten Hastrmánek nemyslí s dušičou na naši Haničku.
6: Ale myslí.
0: Jenomže Pardásek už v tu chvíli myslel na Haničku asi jako Lojzík. Hastrmánek se nám zamiloval. A tak od něj v rybníku Pardoubek měli od té chvíle dočista pokoj. Skoro na pořád se odstěhoval k mlýnskému kolu, věšel pentličky, kde se jenom dalo, vzdychal, zpíval a zase jenom vzdychal.
6: Haničko... Haničko!
1: Musíme něco vymyslet.
5: Správně. Takhle přijdeme o krmení.
9: Ty myslíš jen na koláče. A co Hanička? Co když Parďa z Haničku utopí, aby měl dušičku do hrníčku s pokličkou?
4: To si Hastrmánek, Tatrmánek nedovolí.
5: Dovolí a klidně. Ty ho ještě neznáš.
1: Nedovolí. Protože jí miluje.
5: Cože?
4: Jednoduše se mu ty rejdy kolem Kotykovic mlejna zatrnou.
6: Haničko! Haničko!
0: A tak, když milý porybný šťovíček na večer skutečně vyrazil do hostince pod hrází, podél celé hráze vystrkovaly ryby hlavy z vody a němou řečí na něho volali.
10: Vodník! Vodník!
0: Šťovíček se zastavil, usmál se a pro něco se vrátil na rybářskou baštu, kde s paní porybnou přebýval. Já vím, co chcete. Já vím, co mám udělat. Pověděl vodě, když šel po hrázi do hostince ten večer už podruhé. Všechno se to nakonec semlelo, když se porybný šťovíček pod hvězdičkami a za měsíčku vracel z hostince domů k paní porybné, co už ho dlouho a marně vyhlížela na zápraží. Porybný měl dneska nějaký rovný krok, to poznali hned, když stoupnul náraz. A také se nějak divně usmíval. Potom sundal šátek, co měl okolo krku, a že si jej půjde namočit do rybníka. Jak se sehnul nad vodou, kde se vzal, tu se vzal, vyskočil malinký vodník Pardásek a že milého šťovíčka stáhne pod vodu sebou. Jenomže to neměl vůbec Hastrmánek zkoušet, natož dělat. Šťovíček měl najednou v ruce smyčku z vrbového líčí, pro kterou se vrátil domů, když mu ryby připomenuli. Hodil jí Pardáskovi okolo krku a takže nepůjde porybný s vodníkem, ale vodník s porybným. Tak ty takhle na kolegu.
6: Nevěděl jsem, nepoznal.
11: To by tak hrálo. Haha, myslíš, že nevím, jak líčíš na Haničku? Jak věšíš pentličky okolo mlejna? Jak voláš a prospěvuješ do noci?
12: Hanička.
11: Haničku, pust z hlavy.
12: Pustím, pustím, ale vy mě taky puste, pane kolego.
11: Najednou, kolega. Pustím, ale povandruješ zase o kus dál. U Chlumce je rybníků, že je nespočítáš. A starý hastrman Blahňák už na to sám nestačí.
12: Nemůžu, opravdu nemůžu. Jinak je na vodnickém hejtmanství většině malér. Bez jedné dušičky skutečně nemůžu.
11: Jednu dušičku potřebuješ, říkáš? Vrať se do vody. Když poprosíš, tak ti ryby pomůžou. Ale potom musíš pryč. Povolil Šťovíček smyčku z líčí, protože dostal nápad a už měl plán hotový.
13: Ten Šťovíček je sice génius a machr první výkonnostní třídy, ale pěkně vykutálenej. Zase to hodil na nás.
1: Tak musíme jako vždycky za Horymírem. Nedá se nic dělat.
7: No, ono to jinak ne.

0: a v noci bloudí a bloudí a je úplně volná. Prej tady v noci spí na dně rybníka. Chce to jenom jí najít, ale jenom v noci. Neříkám, že je to všechno pravda, ale něco, co se podobá dušičce a dá se to do hrnečku, aby hastrmánek neviděl, se na dně pardoubku určitě najde.
1: Slyšeli jste to? Říkal mi před chvilkou porybnej, že je tady jedna volná dušička po nějakým Vodomilovi. Já se tu ještě tak nevyznám. Nevíte náhodou, kde ta dušička je?
2: Ty o ní víš, Felixi?
3: Já o ní vím také.
4: A kde je?
5: Nech nám tady hrneček, parďásku, a ráno v něm budeš mít dušičku.
0: Slíbil vodníkovi okoun Felix, protože si s porybným šťovíčkem náramně rozuměli, tedy pokud šlo o ty čertoviny.
5: Tak, a teď musíme jenom vymyslet, co mu do toho hrnce šoupnem.
2: Já myslel, že víš, kde ta dušička Vodomila Pardoubského opravdu je.
6: Neposlouchal jsi šťovíčka? Šťovíček přece říkal něco, co se dušičce podobá a co takhle škeble, nebo perloočka, nebo buchanka.
4: To je ono, tlusťochu, to je ono, konečně si vydobil nesmrtelnost.
5: Dáme mu do toho hrnečku s pokličkou od každýho něco a to by bylo, aby dohromady nešramotili jako regulérní lidská dušička.
6: Ach jo, zas bude v rybníku míň jídla. A já jim to ještě poradím.
5: Nebuď labuť, skrblíku, však ono ti ještě zbyde dost. Pohlídej amury, aby ti je nevyzobali a máš to doma.
0: A tak to také udělali. Dali do hrnečku jednu škebli, jednu buchanku a jednu perloočku, přiklopili pokličku a čekali, až se pardňásek vyskotačí u mlejna. Když se vrátil od náhonu, vzal hrneček, zaklepal a ono to zachrastilo a zašustilo a zaťukalo.
1: Tak vám pěkně děkuju. Slovo je slovo, tak se tady mějte hezky, ryby.
2: Ještě, že měl ten Vodomil tak rád vodu.
7: Šťovíček to trochu přibásnil. Ono to nebylo úplně tak, jak říká. On byl Vodomil hlavně tulahak. Toulal se tady kolem a sem chodil spát do to takový boudě, co tu zbyla po rybářích, když ji tu měli, aby se bylo kde ohřát. On byl Vodomil spíš na pivo, než na vodu. A taky na lihoviny. Oni mu tady vlastně ani tak neříkali Vodomil, jako spíše lihomil.

0: chřipky.
1: Paní učitelka se ptá žáka. Ivánku, proč jí osel bodláky?
2: Ivan odpoví, protože je osel.
3: Za loukou, na protější straně údolí, tekl veliký potok. Skoro říčka. Ale my jsme měli zakázáno k němu chodit sami, protože jsme neuměli plavat. A babička se bála, aby se nám tam něco nestalo. Však nám taky o tom, co by se mohlo u potoka přihodit, zpívávala písničku. Jmenuje se Holka modrooká, nesedávej u potoka. Tak, jen co dám váleček do hracího strojku, tak ti ji taky zaspívám. Tak. Zase ti ale nejdřív povím její slova. Holka modrooká, nesedávej u potoka. Holka modrooká, nesedávej tam. V potoce je velká voda, ve meli tě bude škoda. Holka modrooká, nesedávej tam. Holka modrooká, nesedávej u potoka. Holka modrooká, nesedávej tam. V potoce se voda točí, podemele tvoje oči. Holka modrooká, nesedávej tam. Holka modrooká, nesedávej u potoka. Holka modrooká, nesedávej tam. V potoce je hastrmánek, zatahá tě za copánek. Holka modrooká, nesedávej tam. A teď, když už víš, co všechno se může té modrooké holce u potoka stát, natáhnu hrací strojek a celou písničku ti zaspívám.

0: Malířská pohádka. Turecký malíř si vyšel za krásného slunečného dne do krajiny, že namaluje veliký obraz. Přestože to byl náramný nešika a patlal, ku podivu se mu obraz nad očekávání vydařil. Palmy čněly směle k modré obloze, bílá mešita zářila oslnivě a smaragdová travička lahodila očím. Sám malíř vykulil oči údivem, jak se mu vše povedlo. Pak zajásal. Zbalil barvy do batohu, opatrně popadl obraz, aby jej nerozmazal, a již chtěl upalovat domů. Ukázat obraz svým kamarádům, pochlubit se a potom jej výhodně prodat. Nejlépe nějakému bohatému šejkovi. V tom se však zvedl ukrutný vítr, jako naschvál opačným směrem, než chtěl malíř jít, a už ho hnal. Kdyby obraz pustil, ten by sice ulétl, ale malíř by mohl jít domů. Jak jsem však již řekl, obraz se mu mimořádně povedl a malíř se ho nechtěl jen tak snadno vzdát a nechat větru na pospas. Držel jej pevně a tak se nechal hnát městem Cařihradem k Bulharsku a pořád dál a dál. Celníci všude jen koukali, co se to děje. Než se však nadáli, malíř i s obrazem kolem nich přefrčel a už byl pradaleko. Přes vysoké hory a hluboké řeky se vznášel jako na rogalu, ale obraz nepustil. Chvílemi až ječel zlostí, ale vítr neslábl. Naopak, sílil a hnal ho kamsi do ledových pustin, kde náhle z ničeho nic ustal. A bylo po větru. Malíř kecl i s obrazem zcela vysílen do sněhu. Ale v zápětí se vzpamatoval. Honem obraz obhlédl, zdali se mu nic nestalo a s uspokojením zjistil, že barvy ve větru dobře uschly a obraz je v nejlepším pořádku. Pak si však uvědomil, že je strašlivě daleko od svého domova a že má v kapse jen 3 turecké penízky, zrovna tak na malou zmrzlinu, a že tedy neví, jak se dostane zpět. A jak se tak rozhlédl kolem sebe, spatřil, že je obklopen smečkou psů a několika eskimáky. Všichni na sebe pěknou chvíli udiveně hleděli. Potom se ho eskimáci zeptali, co tu dělá. I vysvětlil jim, co se mu stalo. Copak vítr, o tom eskimáci věděli své. Horší to bylo s obrazem. Co je to za podivná košťata? To jsou kokosové palmy. A co tady to podivné iglu? Jak se vám povedlo udělat ze sněhových cihel tak štíhlé a vysoké věžičky? Ale vážení, to není iglu, ale mešita. A není ze sněhu, ale z cihel. A ty cihly jsou spálené hlíny. Eskimáci žasli. Ale pak se dali do smíchu. Co tady ten zelený sníh? Kdo to kdy viděl? Malíř mi vysvětlil, že je to tráva a že se na ní nepasou hrbatí psy, ale velbloudi. Tu náhle eskimáci zatoužili mít tento pro ně nevídaný a prapodivný obraz. Pověsit si ho pěkně v iglu a za dlouhých polárních nocí se při olejových lampičkách kochat pohledem na slunečné Turecko. I dohadovali se o ceně obrazu tak dlouho, až byly obě strany spokojeny. Eskimáci přidali tureckému malíři ještě teplý kožich, aby u nich nezmrzl, a odvezli ho psím spřežením na eskimácké nádraží. Bylo to obrovské iglu a v něm schovaný malý vláček, který zanedlouho 3x zapískal a rozjel se jižním směrem k hřejivému slunci. A to je vlastně celé.
1: Už už se těším, až budu nad hrobem jako ty, abych se nemusel trápit důležitými věcmi.
2: Tak to nemyslím. Netrápím se, protože, víš, mám tebe a Elzu a Kristofa a Svena a brány jsou do kořán. A už nejsem osamělá.

0: básnička. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: podle řeky a pořád za sloncem. Otec měl z té zprávy mnohem větší radost, než dal najevo. Najevo totiž nedal vůbec nic.
1: Ty jsi ale tvrdá palice, komentoval to Carlos.
2: Můj syn se dopustil zrady a to se u nás v rodině neodpouští,
0: prohlásil Tullamore senior. Bylo vidět, že ho nic neobněkčí.
3: Pane Carlosi, přimluvte se, prosil Ramík.
1: Neříkej mi pane,
0: ohradil se Carlos.
1: Ramíku, doufám, že se tvůj bratr doma brzo objeví,
0: usmál se.
3: Já taky, Carlosi, ale přijme ho táta.
2: Já tu už nebudu,
0: pronesl otec vážně.
3: Jak to?
0: Vylekal se Ramses. Otec ho vzal kolem ramen.
2: Už jsem se rozhodl. Jsi skoro velký chlap. Je čas, aby jsi zařídil vlastní život.
1: A já vlastně taky.
0: Najednou se poťouchle zašklebil.
1: Celý život jsem jen hromadil majetek. Paty jsem z téhle půdy nevytáhl. Tak si chci na starý kolena užít trochu volnosti. Když nic nemáš, tak ti všechno patří,
0: obrátil se na Carlose.
3: Je to tak?
1: To je moje heslo, zazubil se Carlos. Tak půjdeme, amigo?
3: Jdeme,
0: řekl Tullamore senior a pohnul se ke dveřím. Vasil celou dobu seděl mlčky na palandě a teď najednou vyskočil.
4: A já jdu s váma. Třeba až na Sibir.
1: Ty můj věrný Vasile, rozněžnil se padre.
3: Co všichni plázníte? Kam chcete jít?
0: Vztekal se Ramses, kterého si nikdo nevšímal.
1: Podle řeky a pořád za sloncem, řekl otec. Rozhodně ne na Sibir,
0: upřesnil Carlos.
3: Tati, a co já?
0: Zvolal zoufale Ramík. Otec syna objal.
1: Ramíku, tobě teď tady všechno patří. Táhle půda i tvůj osud. A nejsi sám. Máš Jihlíka a to je skoro bratr.
3: A kamarád,
0: řekl Ramses. Otec přikývl.
1: Jenom na toho profesora si dej pozor. Já hochu lidem prostě nevěřím.
3: Jenže on si víc rozumí s náma, než s lidma. On ti je takovej...
1: Takovej licháč, že jo?
0: Zasmál se Carlos.
3: Přesně!
1: Tak víš co, chlapče, řekl otec.
2: Dělej toho ředitele ty.
1: Šéf jako šéf. Já bejval šéf podsvětí a ty tu teď budeš dělat šéfa penzionu nový život. Proč ne? A když mě budeš chtít hledat, tak mě určitě třeba i s Tulíkem někde najdeš. Svět je malej.
0: A s tím se rozloučili. Ramses zůstal na půdě sám. Bylo mu smutno, ale konečně měl tátu. Teď, když mu odcházel, někam podle řeky a pořád za slunce.

0: figy hádanka.
1: Utálí se zlatý míč, padne tma a míč je pryč.
0: Co to je?
2: Já jsem ho viděl na zahradě. Kutálel se a pak spadnul pod stodolu.
0: Počkej, kocoure, ty jsi jak malé koťátko, ty bys si pořád jenom hrál. No. Počkej, to nebude ono. Padne tma a míč je pryč a míč byl zlatý. To je jednoduché.
2: Jo, a co?
0: Sluníčko.
2: Je,
0: sluníčko,
2: pravda. Vojta. Tam já se rád vyhřívám.
3: Hej, čau kluci a holky. Vy lišáci, vy rušťáci, respekt. Dobře mě poslouchejte, já vás teďka naučím song, který jsem zpíval mámě, když mi byly 3 měsíce.

tohle je song pro všechny mrňata světa, kterým není lhostejný jejich osud. Protože každý batole má právo na pořádný rodiče. Žádný odkládače do dětských koutků. Žádný krmiče dudlíkama, co si hrajou na hluchý, když na ně křičí. Je důležitý věřit si, že to dokážeš. Stačí jim odhodit lahvičku se sunerem, vyskočit z kočárku a jít rovnou tam, kam tě to táhne. Jedině tak si tě konečně všimnou. Jedině tak se z tebe stane mimino, který tenhle battle vyhraje. Yeah, yeah, vyhraje, yeah.

0: ztracen. GPS signál obnoven.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Pelandok a krokodýlové. Jednou přišel Pelandok k široké řece. Na protějším břehu spatřil strom, jehož větve byly plné červených zralých plodů. Pelandok na ně dostal strašnou chuť, ale jak se dostat na druhý břeh? Chvíli přemýšlel, potom vzal skořepinu z kokosového ořechu, vyšplhal se na strom a zvolal. Hej, krokodýlové, kteří žijete v této řece, vynořte se všichni na hladinu a postavte se od jednoho břehu ke druhému, protože mi jeho veličenstvo král Sulajmán rozkázal, abych vás všechny spočítal. Když to krokodýly uslyšeli, objevili se na hladině všichni, malí i velcí, staří i mladí, samci i samice. Celá řeka jich byla plná od jednoho břehu ke druhému. Pelandok potom kráčel po hlavách krokodýlů a počítal. Raz, dva, tři, bum. Přitom klepl každého krokodýla kokosovou skořápkou. Malé i velké krokodýlí hlavy, bum. Pět, šest, sedm, bum. Samci i samice, hotovo, bum. Tak přešel až na druhý břeh, rychle vyskočil na zem a zvolal. Hej, krokodýlové, to jsem vás převezl. Chtěl jsem se jenom dostat na druhou stranu, abych se najedl. Proto jsem vám nabulíkoval tohle sčítání krokodýlu pro jeho veličenstvo krále Sulajmána. Vy jste dostali kokosovou s kořápkou po hlavě a já si pochutnám na ovoci. Hlupáci. Pak se s chutí pustil do jídla. Když si to krokodýlové uvědomili, rozzuřili se a křičeli. Těš se, Pelandoku. Až se přijdeš napít, sežereme tě. Teprve potom budeme mít klid. Pelandok se najedl, ale dostal žízeň. Šel k močálu, aby se napil. Napřed však zavolal. Hej já, krokodýly, jste tady? Krokodýly, co byli nablízku, mu odpověděli. Bylo jich asi 15 nebo 16. Ve všech močálech, kalužinách a bažinách, ke kterým se přiblížil, drželi krokodýly stráž. Pelandok ztratil hlavu, nevěděl, co má dělat. Když ho žízeň trápila čím dál víc a hrdlo, jako by se mu chtělo roztrhnout, už to déle nevydržel. Vrátil se k řece, ke které se připlížil kolem bambusového křoví, které lemovalo strmý břeh. Začal hltavě pít a strašně přitom mlaskal. Krokodýl, co byl nejblíže, ho zaslechl a okamžitě ho chytil za nohu. Pelandok se strašně lekl, ale zachoval klid a spustil. Ty jsi ale hloupý, krokodýle. Nedržíš moji nohu. Tady ji mám. A zakýval větví bambusu. Krokodýl pustil Pelandokovu nohu a zakousl se do bambusové větvičky. Pelandok byl volný, opatrně vylezl na břeh a zaúpěl. Prosím tě, jen mě netiskni tak silně. Máš zuby ostré jako dýka. A krokodýl na to. Teď bídně zahyneš. Sežeru tě se vším všady za to, že si nás tolikrát ošidil. Ach, jak tě lituji. K čemu ti bude nožička bambusová větvička? Doufal si, že sežereš Pelandoka a zatím si chytil jenom rákosku. Když to krokodýl uslyšel, pustil bambus a už ani nemukl, protože se ukrutně styděl, že ho Pelandok zase přelstil. Pelandoka dobré jídlo a pití zmohlo, a tak se uvelebil do stínu a tam spokojeně usnul.

myšáčata. Hlásí se vám vaše internetová kámoška, bleskově rychlá myška Bibi. Dneska si hrál Piggy s Vojtou na Robinsona, jo. Hugo si totiž čet knížku Robinson Crusoe a Piggy si na toho Robinsona začal hrát a tak se k němu Hugo pak přidal. Robinson to byl takovej statečný námořník, který se jedinej zachránil z lodě, která ztroskotala na pustém ostrově a sám se tam o sebe musel na dlouhou dobu postarat. A taky na ten ostrov občas zajížděli kanibalové. A ty byli fakt nebezpeční. Tak na tohle si Piggy s Hugem hráli. Stavěli si jakože na pustém ostrově dům, aby přežili bouře a liáky. Udělali si ho teda za kanapem. Ale pro ně to v tu chvíli byla fakt Robinsonova chýše. A pak chtěli taky kolem toho domu jako vysázet plot, který by je chránil před lidojedama. A Hugo trval na tom, že ten plot musí mít s opuncií, že Robinson měl taky opunciovej plot a bez opuncií, že se nedá pokračovat. Trochu se přitom kvůli těm opuncím pohádali a já nevím, jak to dopadlo, protože jak jsem nevěděla, co je to ta opuncie, tak jsem je tam nechala a teď tady sedím a hledám opuncii na internetu. A už to asi mám, jo. Opuncie či nopál je rostlina z čeledi kaktusovitých. Jo tak, no, to jsme si pomohli. Opuncie, nopál, čeleď. No, ale jedno je jasný. Hugo chtěl vysadit na obranu proti ostrovním lidojedům kolem domku kaktusy. No tak to konečně chápu. Ale to má asi smůlu. Tady kaktusy úplně snadno nerostou. A za kanapem. Ale o té opunci jsem našla docela zajímavé věci. Začaly se záměrně pěstovat už asi před 9000 lety v suchých a vyprahlejch oblastech Mexika a ve Střední Americe. Jsou velký až 4 metry. Tyjo. Od začátku patřily opuncie do jídelníčku indiánů a proto se opuncii taky jinak říká indiánské fíky. Indiáni říkali opuncím nopaly. Aha, nopal. A jsme doma. No ale zpátky k jezení opuncie. Přidává se třeba do džemů nebo cukrovinek, dokonce se i pije. V džusech a tak. A vyrábí se z ní i sladidlo, ze semen se lisuje olej a když opuncii zbavíte trnů, může sloužit jako krmivo pro dobytek. A když se rozemele, dá se z ní upéct chleba. Ze stonků opuncie se dá vyrobit papír, dřevnatej stonek zase dobře hoří. No teda, ta opuncie se dá zpracovat snad úplně celá nebo co? Musím se zeptat Laskonky, jestli by neuměla udělat nějakou opunciovou mňamku, abych věděla, jak to chutná. Když opunci jedl Robinson, no tak já můžu taky ne. A podle toho, co tu píšou, to chutná trochu jako hruška. No, to jsem teda fakt zvědavá. Jo a teď něco trochu nechutného. Doufám, že to unesete. Díky opuncím se totiž získává červený barvivo, který se jmenuje karmín a přidává se do rtěnek a líčidel. Jenže karmín se získává usušením a rozdrcením hmyzu, který právě na opuncích žije a jmenuje se červec nopálový. Seškrábnou je prej z rostlin nožem a pak z nich zvláštním postupem získávají to barvivo. Tyjo, to je teda něco. To zírám. A ještě tady píšou, že z opuncí se vysazujou ochranný živý ploty. Takže když si ten Robinson kolem svýho příbytku vysázel opuncie, měl postaráno i o hodně dalších užitečných věcí, jak na to tak koukám. Teda, že by zrovna potřeboval tu rtěnku, to asi ne. Na pustým ostrově, no, že jo.
Ale jinak to barvivo, ten karmín, to je teda moc zajímavý. Jestli pak tohle ví zajíc Antonín? Ten je přes ty barvy. Co ho musím zeptat, no? To zíráte, co? Opuncie. Vyhledejte si na netu, jak vypadá. Ať můžete machrovat. A já to frčím zařídit s laskonkou a vy mi napište, jestli jste někdy už opuncie ochutnali a jestli vám šmakovali a hlavně mi napište, co vás zajímá, na co se mám mrknout a co mám pro vás zjistit příště. Protože kdo se hodně ptá, ten pak hodně ví. No to je jasný, ne? Mějte se, písklatá!

když povyrostlo víc, protáhlo si nohy. Vydalo se do ulic, do vesnic zvu.

0: Od toho dne, co se Anče a Kuba s Kubíčkem i Hajný přistěhovali zpátky k Trautenberkovi, nezastavili se od slunka do slunka. Anče smíčila, drhla, prala, vařila, Kuba spravoval střechu, Hajný chystal dříví na zimu a za pár dní se všechno lesklo od půdy až po sklep. Trautenberg už dávno odfukoval v čistě povlečených peřinách, když Anče, Kuba a Hajný seděli ve staré sedničce a s nimi jedna starost. Na pozítří měli nést Kubíčka ke křtu. A to je v lidském životě první velká chvíle. Ale komu říct o kmotrovství?
1: Co takhle, milost pánovi, napadlo Kubu.
0: Ale Anče, to že teda ne, kmotr je po rodiších dítěti nejbližší člověk, opora v nouzi, rádce v neštěstí, kázala jako pan páter. A to se od milost pána čekat nedá. No, kdyby tuhle Hajnej prokázal Kubíčkovi tu čest, Hajného to vzalo skoro až na brek. Aničko, zabreptal samým dojetím, ale Anče ho nenechala domluvit. Uctivě děkujem i za Kubíčka. A teď, když už jste skoro jeho kmotr, zběhněte za Krakonošem, že bychom si tuze považovali, kdyby nás ten slavný den poctil návštěvou, vyklopila ze sebe Anče. V tom se Kuba lekl. A co když nám milost pán ty křtiny nedovolí? Ale Anče ho odbila. O to se nestarej, však já vím, jak na něj. Druhý den ráno, když se Trautenberg probudil, očím nevěřil. Stůl byl pokrytý vyšívaným ubrusem, na jedné míse pstruh jako stříbrný pás, na druhé holoubátka do zlatova upečená, uprostřed koláče s trojí nádivkou a vonavé koblihy. No Anče, to se dneska vytáhla, zavrčel uznale a Anče se zaradovala. Začíná to dobře. Když pak Trautenberg spolkl poslední koblihu a rozvalil se v křesle, dodala si Anče kuráž. S dovolením, milost pane, zítra je neděle.
1: No to vím taky. A co má bejt?
0: Odsekl Trautenberg, protože po jídle neměl rád nějaké hovory. A v tu neděli, nedá si vzít Anče notu, budeme křtít Kubíčka. Tak si vás uctivě dovolujeme na ty křtiny pozvat.
1: O, to zase rozkřikl se Trautenberg. Ještě jste se tady neohřáli a budete mi z baráku dělat hospodu? Z mýho se žádná trachtace strojit nebude.
0: V tom se rozletělo okno do kořán a do světnice padl pítel, že by jej dva muští měli co nést. A zdáli, zaburácil Krakonošův hlas.
1: Otví se nikdo neprosí.
0: Trautenberg se rázem zpamatoval a už huláká na Anče.
1: Co stojíš? Rozvaž ten pítel!
0: Anče rozvázala tkanice a mankote. Z pytle se vysypal zajíc a bažant, flákota srnčího a jelení kýta, pytlík mouky a po bandasce borůvek a brusinek. Trautenbergovi se už zbíhaly sliny.
1: No tak, abys neřekla, obrátil najednou. Ty křtiny si u mě vystrojte a pozvání milostivě přijímám.
0: Konečně přišel ten slavný den. Anče zabalila Kubíčka do křtící peřinky, Kuba s Hajným se oblíkli do svátečního a vykročili dát prvorozenému křesťanské jméno. Když se pak k polednímu vrátili, Hajný, teď už doopravdický kmotr, zvedl Kubíčka na rukou a slavnostně odříkával. Odnesli jsme Hošíčka, přinesli jsme Kubíčka, požehnej pámbu. Pámbu požehnej, přidal se i Krakonoš, který tu najednou stál, jako by z nebe spadl. Trautenberg ho přivítal, jako by se o tu slávu zasloužil on sám, ani se nezastyděl. Jedli, připíjeli na zdraví Kubíčkovi i sobě ve spolek a když slunce začínalo pomalu klouzat za vrcholky hor, přistoupil Krakonoš ke kolíbce a vytáhl z kapsy dárek. Píšťalku, vábničku, zlatou, až oči přecházely. Potom slavnostně vyhlásil. Když hvízneš tence, přiletí ptáci. Když hvízneš silněji, přiběhne lesní zvěř.
1: A kdyby zhvízdl z plna dechu, přijdu já sám, ať jsem kdekoliv. Položil píšťálku na peřinku a byl ten tam. Té noci nemohl Trautenberg usnout. Takovou píšťálku tak mít. V tom si vzpomněl, že někde v truhle musí být píšťálka po neboštíku pan tátovi. Byla. Zašla, zrezivila, ale jinak od Krakonošovi k nerozeznání. Trautenberg popadl hadr, vyhrábl z kamen hrstku popela a drhl, až byla píšťalka jako ze zlata. Na druhý den vyhnal všechny na dříví, jen aby byli z domu. Kubička, že ohlídá, ale místo hlídání se dal do hledání. Píšťalku našel v hrníčku s malovaným jelenem, který Hajný koupil Kubičkovi za kmotrovský dárek. Trautenberg vyměnil píšťalky, nabil flinty, stoupl si doprostřed dvora a ten se hvízdl. Z výšky se snesl orel jako černý mrak a zatěl pařátý Trautenbergovi do ramene. Trautenberg leknutím hvízdl silněji a obrovský jelen ho nabral parožím. Pomoc! Křičí Trautenberg a to už před ním stojí Krakonoš. Krakonoši, sousedé, já za nic nemůžu, já si chtěl píšťalku jenom vyzkoušet, lhal Trautenberg jako zjednaný. No, když jsi si vyzkoušel, tak si ji nech, ušklíbl se Krakonoš a Trautenberg držel v ruce místo píšťalky klikatou zmiji. Vykřikl hrůzou, padl na kolena a prosí. Přiznávám, všechno přiznávám, jenom mě zbav ty potvory. Krakonoš mávl holí, orel i jelen zmizeli a ze zmije byla opět píšťalka. Dej ji tam, odkud si vzal, proučí Krakonoš. A pamatuj, ještě jednou se na píšťalku jen podíváš. Dozví se to Anče. Jenom to ne, Krakonoši, vyděsil se Trautenberg. Oni by mi zase utekli. Rozběhl se do sedničky, vyměnil píšťalky a když se Anče, Kuba a Hajný vrátili z lesa, kolíbal Kubička, jako by se nic nestalo.

Od samého rána to bylo v pavilonu jako v úle. Máma uklízela, táta si pořád něco přeříkával a hned dohlížel tady a hned zas tam. Dokonce i teta Šinda si přivstala. Teď seděla, přepočítávala si svůj snídaňový příděl jablek, ale ani jedno nesnědla. Zvláštní. Moja se krčela opodál a lámala si hlavu. Co se to tu dneska děje? Takovouhle nervozitu zažila jen jednou. Když se pootevřely dveře pavilonu a v nich se objevil podivný člověk v bílém plášti. V ruce držel malé červené jablíčko. Bylo tak malinké, že pro dospělou gorilu by to byl bombonek sotva na půlku jazyka. Ale pro ni, pro moju, bylo tak akorát. Také se pro ni žádný z dospělých nehnal. Dokonce ani teta Šinda, která sežere všechno, co vidí. Ani ta ne. Jenom se všichni dívali, co udělá ona. A tak vstala a šla si ten zvláštní dárek, který byl jasně jenom pro ní, vzít. Popošla blíž, pak ještě blíž, nebojácně sáhla po tom červeném jablíčku a posadila se s ním vedle dveří, aby ho prozkoumala. Jenže v tom jí ten člověk v bílém plášti píchl nějakým dlouhým, tenkým a ostrým nástrojem. To byla bolest, až jí vytryskly slzičky a honem utíkla zpátky k mámě. Ty víš, proč mě píchl? Kidživu si k sobě přivinula a šeptala jí, že to píchnutí bylo očkování proti zlým bacilům, kteří číhají ve vodě, ve vzduchu i v jídle na každou malou gorilu, která očkování ještě nedostala. Jsou tak malincí, že nikdo na světě nemůže zahlédnout, ale je jich tolik, že dokážou utvořit silné bacilí vojsko, malou gorilu přemoct a ta je pak moc nemocná. Moja dlouho dumala nad tím, co jí máma řekla, ale stejně se jí to nějak nezdálo. A také se jí nezdálo to, co se dělo v pavilonu teď. Až příliš to připomínalo ten ošklivý očkovací den. Tati, tati, rozeběhla se za tátou Richardem, já už nechci žádné očkování. Jaké očkování? Opáčil táta Richard. Chystáme přece přivítání pro kambu. A sotva to dořekl, vzpomněl si, co chtěl ještě udělat a zamířil pryč, ani se neotočil. Moja samou radostí uválela sud a udělala kotrmelec. Žádné nové píchnutí, hurá! Pak se zarazila. Jaká kamba? Kdo to má být? Než se ale stačila zeptat, zařval táta Richard. Už je tady, všichni sem! A Kidživu se Šindou se rozeběhli za ním. Moja si pro jistotu našla bezpečný úkryt ve slámě. Zavrtala se do ní a ještě se přikryla kůrou. Jen kdyby se někdo podíval hodně, hodně zblízka, našel by malou dírku a v ní ještě menší gorilí očko. Mojo, kde si babička přijela? Scháněla se Kidživu po moje, jakmile se s kambou pozdravila. Moja ale nikde nebyla. A tak Šinda začala provádět kambu po pavilonu. Ukazovala jí všechna důležitá místa, kde dostane jídlo a kde přidáno a kde bude její místo na spaní. Richard ji zase vzal ke skále a k šplhacím stromům. V provazišti ji předvedl, jak zdatné má svaly a kamba pochválně mlaskala. Pak si uvědomila, že tady pořád někdo chybí a zeptala se, říkali jste, že potřebujete babičku pro nějakého prcka a já tu žádného nevidím. Táta Richard už neměl komu ukázat svůj parádní kousek na kládě. Dokáže se na ní držet jen jednou rukou.

0: Já myslela, že se zase na mě chystá očkování a očkování já se hrozně bojím. Prosím tě, jedno píchnutí, přisedla si k ní Kamba, a ty z toho naděláš. Já jich mám nepočítaně. Nepočítaně? Moja vykulila oči. A Kamba povídala a povídala, kolikrát a kvůli čemu všemu ji očkovali a přeočkovávali, a nezapomněla ani na to, že jí jednou vzali krev a poslali ji někam na rozbor. Moja si ji přitom prohlížela a říkala si, teda tahle babička je správná, vůbec ničeho se nebojí. A večer, když už ležela v pelíšku, zaškemrala. Babi, vidíš, že už od nás neodejdeš. Kamba se usmála a dala jí sladkou pusu. To ví, že ne, já už jsem teď vaše. Naše, vyskočila moja nadšením. A než usnula, dodala k tomu tichounce, tak aby ji nikdo neslyšel. A hlavně moje.
1: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
2: V téhle.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
2: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
2: Tak čti.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
2: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
2: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
2: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
2: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
2: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
2: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
2: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
2: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
2: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
2: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
2: Děkuju.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňam.

0: jak začarovali zub. Bylo bezvětří, ani lístek se nehnul, natož aby něco spadlo do trávy. Vy byste se ani neoblízli. Ale pacičce to nevadilo, protože znala čarovací říkání.
1: Foukej, foukej větříčku, schoď mi jednu hruštičku. Schoď mi ještě nešetři, dvě jsou málo, my jsme tři.
0: Pomohlo to. Ze stromu spadla hruška a druhá a třetí. Zrovna tolik jich pacička potřebovala, aby se mohla spravedlivě rozdělit. Tak je honem pozbírala do zástěrky a běžela pozvat kocourky, ať si pochutnají s ní. Našla je brzy, jenomže nebyly k mluvení.
2: Hoš, hoš, jít tím pryč,
0: odbylý macourek.
2: My hrušky nemůžem, jelikož nás hrozně bolí zub.
1: Jejda, oba dva,
0: lekla se pacička.
1: Ale ne, jen jeden.
3: Vy si děláte legraci, že?
1: Jeden zub přece nemůže bolet dva kocourky.
2: No to dá rozum, že ne, zlobil se macourek. Bolí jen jeho a já ho lituju.

0: Ledaták, připustila pacička. A to najednou, jen tak samo od sebe. Z ničeho, zaskučil honem camfourek, aby se dál nevyptávala. Protože to vůbec nezačalo najednou. A taky ne samo od sebe, ale když chroustali s macourkem tvrdé cukroví. Tenkrát v zoubku ostře píchlo a od té doby začal jaksi nebýt v pořádku. Nejdřív trochu trnul, pak pobolíval, pak bolel víc a často, ale pořád se to dalo vydržet. A tak camfourek radši mlčel, protože věděl, že jak se zmíní, bude zle. Jenže dneska ráno při snídani kousnul nějak nešikovně do vdolku a už to bylo. Už se to stalo. Zoubek naráz, jako by se pominul. Tohle samo nepřestane. Budeš muset k panu doktorovi, mínila pacička. Jenže než to dořekla, jou, zakvílel camfourek tak silným hlasem, že v okně opadaly muškáty, v hodinách se splašila kukačka, mouchy žbluňkly do podmáslí a na silnici děda Macek přeskočil plot. Myslel chudák, že za ním průce brzdí autobus. A zatím to byl jen kocourek, který se tak nahlas bál zubaře. Kručiš, to nám nedělej, zlobil se macourek. Jestli chceš, můžeš s náma hledat. Už nebudu. Vážně, sliboval camfourek. Jenže nevím, co hledáme. Knížku po prababičce, takovou tu starou, odrbanou, co jsou v ní rady na všelijaké bolesti. Ale tu přeci nemusíme hledat. Já o ní vím, prohlásila pacička a skutečně ji hned donesla. Knížka ležela na polici, kde měla teta kuchařky. A když ji otevřeli, páni, tam vám bylo nemocí. Byl tam oustřel, neštovice, ouročky i kýchavice, nádcha, stříle, bradavice, krtice i okostice a to bylo ono. To bylo ono, protože okostice se říká, když hodně bolí zub. Tady píší, četla pacička, že se to má řádně nakouřit. Jenže vůbec neříkají čím? Čím asi, uvažoval macourek. Do komína kvůli tomu nepolezem. Tak jedině čibukem. Jen kdyby jsem tušil, kam ho strejda Mour před námi schoval. Ale to já přece vím. Zastrčil ho do knihovny za ty tlusté knížky, hlásila pacička. A opravdu, čibuk tam byl, i s tabákem. Teda, slídit umíš parádně, uznal macourek a hned začal čibuk nacpávat. Vždyť já vůbec neslídím. Strýček čistě přede mnou nic netají, jelikož nemám o kouření zájem, bránila se pacička. Ale v tom, jen tak zalapala po dechu. Jak macourek zabafal, vyvalil se z něj takový kouř, že v něm zmizel svět. Pacička kuckala, macourek prskal a camfourek, ten byl na tom vůbec nejhůř, protože musel kašlat. A to si nepřejte, co takové kašlání s bolavým zubem udělá. Uf, teda, ale že to byla síla, liboval si macourek, když se ten kouř jakž takž rozešel. Budu asi muset bafat míň. Radši nebafej ani trošku, radila pacička, abys nepřivolal tetu. Víš, jak přispěchala, když loni hořel stromeček? No jo, safra, vzpomněl si macourek, co tenkrát schytal. No, a to ani nekouřil. Jen zkoušel, jestli smrčí chytne taky od Františka, když chytalo krásně od svíčky. Ten František tenkrát ale dýmal. Tence, modravě, voňavě, docela jinak než strejdův čibuk. Ty, packo, zkusil to macourek. Nevíš, kam dala teta Františky?
1: Ovšemže vím.
0: Schovala je do poličky za koření, protože vy dva jste schopni podpálit dům.
2: To ovšem říká teta, dodala opatrně Pacička, aby neurazila.
0: Ale Macourek už měl jiné starosti. Takového Františka totiž nestačí jen připálit. Musí se rozfoukat a rozdmychat a rozfofrovat, jinak zhasne ani nezačmoudí. Teprve, když mu špička žhaví do řeřava pod šlupičkou popele, začne dýmat správně tence a libovoně. A to je ten pravý čas ho použít.
3: Honem, nastav zub! A ty, Packo, tu máš Františka, budeš nakuřovat, nech to přečtu,
0: nařídil Macourek. A hned se do toho dal.
4: Já, bába babice, vyháním nemoce za hory vysoké, za vody hluboké.
3: Co zub? Ještě bolí?
1: Pořád tě neslyší.
3: No, víc křičet už nemůžu. Musíme zvýšit dávku, rozhodl Macourek.
0: Packo, rozfoukej Františka, strč mu ho pod nos a jedem.
4: Jsi z větru, jdi do větru, jsi z vody, jdi do vody.
1: Co je zás? Proč se tak divně šklebíš?
3: Protože mě ten František šimrá v nose.
0: Kýchnul Camfourek tak hromově, že to porazilo květináče. Na psa padla rozmarína, na kohouta muškát a na zahradě strýc mour šlápl do kapusty nebo celek, že někdo vystřelil.
2: Ale nikoho neviděl. Jen jakousi vůni zvětřil, takovou nepatřičnou, vůbec ne zahradní. Spíš vánoční mu připadala, což bylo divné, a tak šel za ní po čuchu.
4: No, ovšem, kdo jiný než vy, zjistil, když té vůni došel nakonec. Co vás to napadlo, pálit Františka v červenci?
1: To jinak nejde, strejdo,
0: vysvětloval Macourek.
1: To se musí, když se čaruje, aby nebolel zub.
3: Jenže on bolí dál,
0: stěžoval si Camfourek a to neměl.
4: Budeť by nebolel při takovém léčení, mínil strýc Mour.
0: Víš co, zajden spolu k panu doktorovi, ať se na to podívá.
3: Ne, k zubaři, ne!
0: Vřísknul Camfourek a prchal jak splašený zajíc. Ale daleko se nedostal. Strýc Mour byl totiž známý myšilov, co chytí myš za 5 vteřin a kocourka, no, dejme tomu za 3. A tak se k zubaři šlo. A ne, že ne.
1: Chudáček Camfourek, vzdychla Pacička. Myslíš, že moc naříká?
3: To si píš. Píš si, že řve jak tygr. Leda by mu zacpali pusu.
2: Ale to asi nemůžou, uvažoval Macourek.
3: Jelikož by se mu nedostali na zub tou vrtačkou a těma kleštěma.
1: Snad, abychom ušli naproti. Bude asi moc bídný, starala se Pacička.
0: Ale v tom se rozletěly dveře.
1: Je, proč sedíte doma?
2: Zahlaholil Camfourek.
3: Honem, pojďte na hrušky, já mám na ně takovou chuť.
1: A co zoubek?
0: Vyjevila se Pacička.
1: He, ten už je venku, protože to stejně byl mlíčňák. Vůbec to nebolelo.
0: A roste mi nový, pravý kocouří, chlubil se Camfourek. No a tak šli na ty hrušky.
5: Vrána a džbán. Bajka nás učí, že se vyplatí zachovat rozvahu i v nouzi nejvyšší. Vždyť nouze naučila i Dalibora housti. Černá vrána při svých toulkách krajem jednoho dne zabloudila. ocitla se na vyprahlé pláni, která jakoby konce neměla. Nikde ani strom či keř v jehož stínu by si mohla odpočinout. Bezhlavě lítala sem a tam, zúžovalo jí horko a trápila žízeň. Nakonec vysílená klesla k zemi a těžce se vlekla vpřed horkým pískem a kamením. Najednou před sebou uviděla spola zasypaný hliněný džbán. Snad ho tam zapomněli pastevci, kteří tudy z jara hnali svá stáda. Vrána prostrčila hlavu úzkým otvorem a podívala se dovnitř. Na dně se leskla voda. Ale místo, aby se zaradovala, začala bědovat.
6: Ach, ach, já nešťastná, jak se mám napít, když můj zobák je příliš široký a nedosáhne ke hladině? Když džbán nakloním, převrhne se a voda vyteče do písku.
5: Nebyl tu nikdo, kdo by vráně poradil či přispěchal na pomoc. A tak musela vzít rozum do hrsti sama. Další hodiny na slunci by bez vody nepřežila. V nouzi nejvyšší dostala nápad. Začala zobákem sbírat oblásky a jeden za druhým opatrně házela do džbánu. Jak kamínků přibývalo, hladina vody začala stoupat. Netrvalo dlouho a vrána se konečně mohla napít. Bezradnost a plané naříkání by ji zahubilo. Dobrý nápad a rozvaha jí zachránili život.
7: Dobrý večer, děti. Nevím, jestli jste někdy viděli čerta. Jestli ne, tak vám ho popíšu. Čert je různě velký, chlupatý, má ocas, na rukou má dlouhé drápy a na nohou asi taky. Možná má i kopyto, jak se povídá, ale nosí boty, takové staré škrpály, takže vlastně nikdo doopravdy nemůže říct, jaké ty nohy má. Čili vidíte, že je opravdu škaredý. Navíc pelichá a ještě smrdí. Takže potkat takového čerta není nic příjemného. A teď si představte, že sedíte doma, povídáte si nebo si hrajete a najednou vám takový čert skočí do bytu. A to se taky stalo vašim rodičům. Seděli si jen tak, vy jste už dávno spali a tatínek s maminkou se dívali v televizi na film o nezbedných dětech. Jmenovalo se to Malí vrahouni. Nebo tak nějak. A v tom najednou hup a dup a z chodby rovnou do pokoje skočí čert. A hned piští a kvičí, vyhrožuje a pouští hrůzu a chlupy a všechno zasmradí. A pak ještě si nacpe do huby všechny ty obložené chlebíčky, buchty, čokoládu, kuře, meloun, hrušky, ananas a těch pár nebohých zákusků, prostě všechno, co měli vaši zrovna připraveno ke skromné večeři. Vypije všechen džus a čaj a limonády, protože čert, ten má pořád žízeň a hlad. Pustí poslední pekelný pšouk, zaskřehotá, já zase přijdu, proskočí zdí a zmizí. Jen ten smrad po něm zůstane. Tatínek s maminkou zůstali jako zařezaní. To znamená, že by se v nich krve nedořezal, jak se říká. Ale druhý den mluvili se sousedy a zjistili, že ten čert byl u nich taky. U každého jiný den, u někoho byl jednou, u jiného dvakrát, nebo třeba i třikrát za týden, takže nikdo nevěděl dne ani hodiny. a všude pouštěl hrůzu. Hned se vyptával, kde mají děti a že je taky postraší. A když měli, tak je vystrašil tak, že plakali a báli se velice. Oni totiž se dokonce báli i rodiče, a to už je co říct. A z toho měl ten čert ďábelskou radost. Byl přece čert, ďábel, tak jakou taky jinou. A čím více ho báli, tím byla ta jeho radost větší. Strach se šířil a nakonec už se nikdo netěšil domů, protože nevěděl, co ho dneska doma čeká. A tatínka to zlobilo. Přece to tak nemůžeme nechat, povídal mamince. A maminka si vzpomněla na tu pohádku o čertovi a káče a pomyslela si, že by třeba zkusila toho čerta utancovat. Ale když to řekla tatínkovi, on s tím nesouhlasil. Co kdyby se ti něco stalo? A je vůbec tenhle náš čert v mysliveckém, jako v té pohádce? Není. Tak vidíš, to je docela jiný čert, na toho to neplatí. Maminka si povzdechla, jiného už mě nic nenapadá, ale zatančit bych si někdy šla. Ale to víš, že půjdeme, jen jak se zbavíme té potvory čertovské, slíbil mamince tatínek. Budeme sami tancovat jako čerti. A jak tak uvažovali, najednou se otevřela zeď a šup, čert stál v pokoji. Maminka chytila židli a napřáhla ji proti té potvoře čertovské a postavila se před dětskou postýlku, kde jste zrovna spali, rozhodnuta, že k vám toho čerta nepustí leda, jak prohlásila, jen přes mou mrtvolu. Čert se ďábelsky, jak jinak, zachechtal a pravil, he, no když to nejde jinak, a pomalu se blížil k mamince. Ale tatínek ho zastavil. Stop, povídá. Co chceš, ty červe pozemská smrtelná? Odplivl si čert. Promiňte, tedy já nejsem žádný červ, ale člověk a mluvím s vámi slušně. A jste v mém bytě jako host, dokonce nezvaný, tak se račte podle toho chovat. A navíc ani nevím, co si vlastně přejete. Proč jste přišel? Čert mlčel, jen vyvaloval oči tu na tatínka, tu na maminku, smrděl a nic neříkal. Tatínek se rozparádil. No vidíte, já se vás normálně ptám a vy ani neumíte odpovědět? Tak opakuji, kdo jste? No na to odpovídat nemusíte, to vidíme a taky cítíme. Ale co tu chcete? Proč nás a taky naše sousedy otravujete? Chcete snad získat nějakou dušičku, co? To ne, dušiček máme plné kotle, ani to nestačíme zpracovávat. Já vlastně, no, musím přece strašit, vždyť je to moje práce, musím trénovat, jinak bych to úplně zapomněl, a co pak? To už bylo i na tatínka moc. Tak vy nás tady chodíte strašit jen tak, zabíjíte čas a podobně? Tak se na to podíváme, tak zkuste něco. Čert se načepířil, vycenil zuby a zavrčel. S tím na mě nechoďte, ani zuby nemáte všechny. Fuj, to je slabota. A sám vycenil tatínek svoje zuby. Ještě, že si je čistí a chodí k zubaři. I maminka se přidala a oba zavrčeli, jak to jen šlo. Čert se otřepal a zmenšil se nějak, jako by dostal strach. Co pak umíte ještě? Přidala se maminka. Čert napřáhl ručiska a skřivil drápy. To je krása, to je paráda, to jsou ale špinavé ruce. Kdybyste byl můj, já bych vás hnala. No tak dál, dál, ukažte se, popichoval tatínek čerta. A ten se snažil, mručel, vyvaloval oči, poskakoval, prostě dělal, co mohl. Ale vždycky to tatínek s maminkou udělali líp a hlasitěji. Čertovi už to přestalo taky jít, protože se styděl víc a víc. Přitom se studem zmenšoval a zmenšoval, až už byl úplně malý, jako nějaký škaredý brouk odporný. A když už teda byl tak malinký, tatínek hop a skok a hlavně dub, zašlápl ho a bylo po čertovi. A to všechno udělal tak rychle, že maminka jen zírala. Pak vzala lopatku a smeták, smetla zbytky čerta a spláchla je do záchodu. A od té doby byl pokoj. Oba z toho ale byli tak unavení, že museli jít hned spát. Akorát maminka ještě řekla, teda tatínku, no toto. Velmi obdivně to řekla a trošičku slabě zívla, protože už skoro spala. A vy už taky běžte do postele, ať jste zítra taky tak šikovní a silní, jako ten váš tatínek. Dobrou noc.
8: Ahoj, taťuldo. Je, co to tu máš za fošny?
9: Žádné fošny, Hurvajs, ale brž sportovní náčiní. Co pak nevidíš, že jsou to lyže?
8: Tohle, lyže, ty dvě zahnuté dřevěné traverzy.
9: Nepomlouvejme lyže, ano. Je to náčiní fortelné, podívej, no, ale a bitelné. Nikdy mě nesklamali, chlapče, nikdy jsem je nezlomil.
8: Bodek by si zlomil, to by ti je musela přejet 111 Tatra. A ty halapartny s talířem na konci snad to nejsou?
9: No hole.
8: Hole?
9: No.
8: To ti půjčili v nějakém muzeu?
9: Ale prosím tebe, to je mé náčiní z doby bujaré mladosti, kdy jsem svištěl po prudkých stráních horských velikánů.
8: Po velikánech si svištěl?
9: No, jsem svištěl.
8: A proč už nesvištíš?
9: No to víš, léta přišla, životní boj na mě dotíral, na svištění nebyl čas. Teď však bude jinak, Hurvajs. Rozhodl jsem se, že opětně obnovím svůj lyžařský um.
8: Jestli tomu správně rozumím, chceš opět zkusit lyžovat?
9: No ovšem, je to sport na zdravém povětří, rozumíš? No a musím přece něco udělat pro své zdraví, žáno.
8: Například si vyvrknout nohu.
9: Hele, nevykládej. Abys věděl, pojedeme na hory.
8: Vážně, taťuldo?
9: Ano, už jsem se rozhodl.
8: Já to se těším, taťuldo.
9: No a počkej, které hory bys doporučoval, Hurvajs?
8: No rozhodně takové, kde je vyspělá horská služba a nejhustší síť nemocnic.
9: Prosím tebe, ty toho naděláš. Musíme se nejdřív připravit a pak bude všechno hladce. Zejména ty, chlapče, ty jsi začátečník a nemohu připustit, aby ses tam motal jako bezduch s nepřítomnem, že ano?
8: Bezduch s nepřítomnem?
9: No ano, proto si provedeme suchý trénink.
8: Ale tati, vždy tam budem celý týden, to se natrénujem.
9: Hurvajs, věř zkušenému lyžníku, na horách je sníh a na tomto klouže, to je těžko trénovat. Základy do sebe musíš vstřebat v kuchyni, když máš ještě pevnou půdu pod nohama.
8: Ale já umím trochu lyžovat.
9: No já ti to neberu, ale musíš jezdit stylově, tu rakouskou školu a ne tu středočeskou, kterou jezdíš.
8: No když myslíš, to jsem tedy zvědav na ten slalom mezi Plotnou a Kanapem.
9: Na nic nebuď zvědav, vše v zápětí uzříš. Přines knížku, bude si instruktorovat.
8: To je tedy draze vykoupený zájezd na hory tohleto.
9: Tak ticho, máš tu knížku?
8: O, tady je.
9: Tak dobře, a začneme pěkně od začátku.
8: A skončíme na konci.
9: No.
8: To jsi moc nového nevymyslel.
9: Hele, nebuď hubatej a dělej všechno, co ti řeknu. Základní postoj.
8: Jaký?
9: Nohy těsně u sebe. Máš nohy těsně u sebe?
8: Ano, právě jsem je přifařil.
9: No, dobře. A teď pěkně přenes váhu.
8: Váhu?
9: Ano.
8: Přenést?
9: Ano.
8: Kam?
9: Neptej se a dělej.
8: To mám vzít i se závažím?
9: Co blázíš je? Já bych tě...
8: Ono napřed mě nařídíš, abych přenes decimálku a pak mě hubuješ. To je taky...
9: Ale žádnou decimálku. Ale brž váhu těla z nohy na nohu. No, nevíš, no. To jsou všechno teprve začátky a nevíš.
8: To jsem zvědav na ty konce.
9: Tak pokračujem. Vytočíme pánev ke svahu? No, tak vytoč pánev ke svahu.
8: Žádnou pánev nemáme, nestačil by lívanečník.
9: Hurvaj smysly přece, pánev. To je něco na nás, součást člověčího těla, že ano.
8: Kde to je?
9: Co, kde je?
8: Ta pánev na nás, jako součást člověčího těla, kde je ta pánev?
9: Kde?
8: No,
9: počkej, není toto, tadyhle.
8: Ale to je pobřešnice.
9: To je taky knížka. Tak nezbývá, než to přeskočit a doufat, že to přijde samo. Co je dál? A tady. Ruce.
8: Co ruce?
9: Ruce volně podle těla. Máš je volně?
8: Ano, visím jak uschlé haluze na vrbě.
9: V pořádku. Snížíme těžiště. No, jak se to dělá?
8: Jednoduše to si takhle dřepnu.
9: Hele, nic si nedřepej a dělej to pořádně. Jednou máš snížit těžiště, tak to neodbývej tím, že si dřepneš. No, prosím. A navíc máš přitom ještě lehce lehou lince sklouznout.
8: To sklouznu určitě, Tatulo, to se spolehni. Dokonce velmi lehce.
9: No, dobře. A při tom skluzu máš jít trupem do strany.
8: No tak v tomhle se od rakouské školy liším. Já přitom jdu hlavou do sněhu.
9: Tak dost. Necháme toho, když máš tolik řečí. Já se to učit nepotřebuju. Já podle úsudku jiných jezdím božsky.
8: Vážně, tatí? To řekli nestranní pozorovatelé?
9: Ano, jeden mi řekl doslova. Pane Spejble, vás vidět na lyžích, to je podívaná pro bohy. Tak, Hurvínku, no a jsme tady. To je nádhera, co? Jestli pak Lukáš z plných pohrudnic křišťálový ozon?
8: Zajisté, Taťuldo. Lok, lok, lok, lok.
9: No, jen lokej. Tohle v Praze nemáme. Snížečky jako peřinka. Jen se po nás zapráší.
8: Zapráší se určitě. Jen aby toho nebylo moc. Ještě jsem se nevzpamatoval z cestovních útrap.
9: Ty toho naděláš, prosím tebe. Všechno dobře dopadlo, ne?
8: Dopadlo, ale ty nervy předtím.
9: Co, to myslíš, jak jsem v Praze na nádraží trošku šťouchl lyžemi do toho bufetu?
8: No, myslím, že si do něj šťouchl tak, že si prorazil skleněnou stěnu a způsobil rose v teplých párků po peróně. Vedoucí prodejny se musel zachránit divým útěkem.
9: No, mohu snad za to, že tam ten bufet tak nešikovně postavili? Měli přece počítat s tím, že se tam někdy bude chtít otočit sportovník s lyžemi na ramenou.
8: Oni s tím počítali, ale nemohli vědět, že se tam bude chtít otočit muž se dvěma fošnami kválení pivovarských sudů.
9: Neurážejme lyže, ano? Sám si přece viděl, jaký budili ohlas na veřejnosti.
8: To jsem viděl, zvláště když si při další piruetě s nimi srazil k zemi přednostu, který šel dát znamení k odjezdu. Než ho vzkřísili, měl vlak 20 minut zpoždění.
9: Za to nemohu. Mají mít přednostu rezervního, který by fungoval v tom případě, že se ten první náhodou nalézá v mdlobách. Žáno.
8: A proč jsi se vlastně prál s těmi dalšími lyžaři?
9: Kdože se pral, jasná? Vůbec ne. Pouze jsem se postavil na obranu svého majetku, když mi chtěli vzít lyže.
8: Oni tě přece nechtěli vzít. Chtěli tě dopravit sami do vlaku, abys nespůsobil nějaké hromadné neštěstí.
9: Jak? No, dobře, tak to mohli říct dřív, to jsem nemohl vědět. Ostatně vždyť jsem jim tak moc neudělal.
8: Jo, ne, jednomu si pouze propíchl tou strašnou holí batohy s uherským salámem a druhému si pouze narazil na krk.
9: Hele, máš moc řečí. Čas utíká. Je nutno vrhnout se střemhlav do náruče bílého opojení. Nastal čas, že se zeptá zima, co jsme dělali v kuchyni. Jsi připraven?
8: Jsem, ale je mi poněkud úzko v břišní krajině.
9: Žádnej strach, Hurvajs, hlavně všechno dělej po mně.
8: To na mě nežádej, taťo.
9: Dělej všechno po mně, povídám.
8: To vážně nemohu, taťuldo.
9: Co nemůžeš, proč?
8: Protože bych měl lyže špičkami dozadu. Nasazuješ si je obráceně.
9: No, nasazuju, no dobře. Tak se stane, Žano, jsem tolik roztržit z ty nádhry kolem. Počkej, která lyže je vlastně levá?
8: U nás na tom nezáleží, my budeme mít levé obě.
9: Co pak si z toho suchého tréninku už nic nepamatuješ?
8: Pamatuju, jenže tam byla rovná kuchyň, ale tady ta sopečná činnost nepříjemně nadzdvihla krajinu.
9: Hele, nech krajinou a soustřiď se na to, co jsem tě učil. Těžiště, nechat klouzat, trup splývá volně podle těla, po břišnici natočit ke svahu,
8: ale taťul,
9: kolena do rukou, povídám, a ta pánev už nějak dopadne.
8: Ale na konci svahu je chata.
9: Chata, nechata, o té v knížce nic nebylo, tak se o to nestarej.
8: Otče, rozvaž ještě jednou své počínání. Což kdybychom to šli zkusit nejdřív někam na louku?
9: Ani nápad. Jednou jsem lyžník, tak svištím strmými stráněmi a neplandám se na žádné louce. Tam mohu jít v létě na kopretiny.
8: No dobře, Taťuldo. Přenechme to tedy osudu. Ale aspoň prosím tebe, při jízdě hodně brzdi.
9: Bez starosti, to by brzdil. Do jízdy musíš dát srdce a tenhle temperametr. Když jedu, tak jedu, pomoc.
8: Šmangote, běda, s taťulou je zle, musím honem za ním. Pozor, taťuldo, tati. Sláva, už jsem u chaty, teď ještě zastavit? Dobře to dopadlo. Ale kde je taťulda? Prosím vás, dědečku, neviděl jste tu někde taťuldu? Pomozte mi ho najít.
9: Na to nemám čas, hochu. Musím uklízet v jídelně. Nějakej potřeštěnej lyžář nám tam letěl oknem jak dělová koule, svrchním vyrazil dveře, převrch 4 stoly a rozbil 20 talířů.
8: Moc krát děkuju, tak to byl určitě taťulda. Tati, co jsem se tě nahledal? Tati, není ti nic?
9: Celkem držím pohromadě, že ano, jen jsem si narazil...
8: Co je?
9: Jsem si narazil pánev.
8: Tak už víš, co to je?
9: Vím. Až moc dobře to vím. Tuhle vzadu je to... Kdyby to napsali do té knížky rovnou, tak jsem si dával kakramenský pozor.

myšáci a myšulindy, nastražte ušiska, protože je tady zase vaše internetová myška Bibi. Letím a míhám se, abych byla rychle u vás, i když bych dnes měla přijít husím pochodem. Dnes bude řeč o husách. Teda trochu o husách. Něco husího zkrátka padne. A proč husího? Hned vám to povím. Píše mi holčička Bertina z Prahy. Bertina, to je zajímavé jméno. To jsem ještě nikdy neslyšela, ale moc se líbí. Možná je to jenom přezdívka. I tak je pěkná. Bertina píše. Čau ves Bibi. Proč a jak se dělá lidem husí kůže? Berto, bude mi potěšením. Zdá se to sice jasný jak facka, ale není to tak jednoduchý, jak to vypadá. Určitě ale každý víte, o co se jedná. Když vám někdo vykládá, třeba na táboře, strašidelnou historku, nebo když jste nějak napjatý, anebo když je vám zima, v tu chvíli vám naskočí husí kůže. Vypadá to, že chloupky na rukách se jakoby naježí a na kůži se z toho udělají takové droboulilinkaté výstupky. A tím jsme vlastně rovnou u toho. Proč se tomu říká husí kůže? Protože tady ty drobné výstupky vypadají úplně stejně na kůži husí, když je husa čerstvě oškubaná. Jak ale přesně vzniká husí kůže? Někdo ji říká divnějc, husina. Naskočila mi z toho husina, jsem třeba slyšela. No. Tak na to, jak ta husina vzniká, jsem se musela zahryznout do sítě. Ale už to všechno o husí kůži vím. Je to vlastně takovej reflex. Reakce na něco. Chloupky jsou v kůži uložený na šikmo a každý jednotlivý chloupek je svým kořínkem napojený na zvláštní svaleček, který mu se říká vzpřimovač. A tenhle ten sval se v případě strachu nebo zimy nebo nějakého rozruchu stáhne a na něco tím svým stažením jakoby reaguje. A jak se stáhne? Stáhne i ten kořínek a tak napřímí celý chlup. A to místečko napřímení je pak na kůži viditelný tím výstupkem. Takže takhle to je. A husí kůži nemají jenom lidi, mívají ji i některý zvířata. Třeba kočky a psy. Má to u nich takovou obranou funkci. Jednak ty zdvižený chlupy prý nějak líp chrání kůži před chladem. Když je vám zima, husí kůže je taková obraná reakce těla. Tělo se vás tím snaží zahřát. Pak se to děje ještě proto, že když se zvířata naježí, hned vypadají na první pohled větší, což může být výhoda. Když po vás jde třeba nějaký zvíře, tak se pak takovýho naježence lekne. Řekne si, ty jo, ten je veliký a naježenej, toho tak snadno nepřeperu. A nechá vás bejt. Takže husí kůže je vlastně docela užitečná věc. To musím říct Justýně tohleto. Jestli ovšem nebude trvat na tom, aby se začalo říkat kachní kůže místo husí kůže. Bejvá na tyhle věci někdy děsně háklivá. No to se uvidí. Každopádně teď letím šmejdit dál. A vy mi pište a ptejte se. Odpovídat na vaše otázky mě fakt baví. Tak ahoj, mějte se, myšmyšáčí písklata.

Začni už, povídej, už jsem jak pěna. Kdo je ta princezna?

0: jak pak to dopadlo? Co voda? Začni už povídej.
1: Nevím, kdy začínají Vánoce,
2: Jinak,
1: ale u nás v Bulerbinu začínají Vánoce ten den, kdy se pečou perničky. To je u nás skoro tak veselo, jako o Štědrém večeru. Lasse, Bosse a já dostaneme každý veliký kus perníkového těsta a z něho si smíme upéci, co kdo chceme. Představte si, že když jsme teď posledně měli péci perníčky, tak na to Lasse zapomněl a šel s tatínkem do lesa na dříví. Ale v lese si najednou vzpomněl, co je za den, a letěl zas domů, že se kolem něho sníh jen prášil, jak říkal tatínek. Bosse a já jsme se už dali do pečení. A bylo to jenom dobře, že Lasse přišel o trochu později, protože nejlepší perníková formička, kterou máme, je ta, co se s ní vykrajují prasátka. A když Lasse peče s námi, je to skoro nemožné, abychom si já nebo Bosse mohli tu formičku půjčit. Ale teď jsme si pospíšili a upekli jsme si každý 10 prasátek, než Lasse celý uřícený přiběhl z lesa. Pánečku, ten měl hezky naspěch, aby nás s pečením dohonil. Když jsme byli už skoro hotovi, udělali jsme z posledních kousíčků těsta velkou hroudu a upekli jsme cenu pro vítěze v soutěži. Tak to děláme vždycky. A odpoledne, když se všechny perníčky už vyndaly z trouby, dali jsme do láhve 322 hrášků a pak jsme obcházeli celý Bulerbin a všem jsme dali hádat, kolik je v láhvi hrášků. Ten, kdo odpoví nejlépe, dostane cenu. Lasse nosil lahev a Bosse perníkovou cenu a já měla zápisník, kam jsem si zapsala, co každý hádá. Perník vyhrál dědeček a já z toho měla velkou radost. Hádal, že v lahvi je 320 hrášků, takže odpověděl nejlépe. Anata si zase myslela, že tam je 3000 hrášků. To je přece hloupost. Druhý den po pečení perníčků jsme měli taky zábavu, protože to jsme jeli do lesa řezat vánoční stromky. Když řežeme vánoční stromky, jsou s námi všichni tatínkové z Bulerbinu a samozřejmě všechny děti. Maminky musí zůstat doma a vařit. Chudinky. Vzali jsme si naše velké mlékařské saně, na kterých vozíme mléko z Bulerbinu. Lasse, Bosse a já, Brita a Anna a Ole, jsme se směli na nich vést. Můj tatínek šel vedle a kočíroval. Olův tatínek a Britin a Anin tatínek šli za saněmi a smáli se a povídali si a my na saních jsme se taky smáli a povídali si. Sněhu bylo v lese tolik, že jsme ho museli ze smrčků střásat, abychom se mohli podívat, jestli jsou hezké nebo ne. Uřízli jsme 3 velké hezké smrčky. Jeden pro Norgorden, jeden pro Melangorden a jeden pro Sir Gordon. A potom jsme uřízli jeden malinký smrček do pokoje k dědečkovi a ještě jeden malý smrček, který jsme chtěli dát Kristin do Levnesu. Večer před Štědrým dnem jsem byla moc mrzutá, protože se mi zdálo, že maminka a Agda nebudou se vším včas hotovi. V kuchyni to vypadalo tak nepříjemně a nepořádně. Trochu jsem si kvůli tomu i zabrečela, než jsem šla spát. Na Štědrý den ráno jsem se vzbudila časně a hned jsem běžela dolů do kuchyně jen tak v noční košili a jak tam bylo krásně. Na podlaze byly nataženy nové koberce utkané z barevných hadříků, na železné tyči u plotny byl navinutý červený a zelený a bílý krepový papír a velký rozkládací stůl byl pokryt vánočním ubrusem a všechny měděné mísy byly nově vyleštěny. Měla jsem takovou radost, že jsem maminku musela obejmout. Lasse a Bosse se přihrnuli hned na to a Lasse, když uviděl ty nové hadříkové koberce, řekl, že cítí vánoční náladu až v žaludku. Na Štědrý den dopoledne chodíme my děti z Bulerbinu vždycky ke Kristin do Levnesu s košíčkem plným dobrot, které připravili naše maminky. Dřív ale vždycky jdeme k dědečkovi, myslím tím Britina a Anina dědečka. A popřejeme mu pěkné Vánoce a díváme se, jak Brita a Anna strojí jeho malý stromeček. Taky přitom trošku pomáháme, ačkoliv Brita a Anna to nejraději dělají sami. Dědeček už nevidí, co věšíme na stromeček, protože je skoro slepý. Ale my mu o tom všem povídáme a on pak říká, že to v duchu všechno jasně vidí. Když jsme šli ke Kristin do Levnesu, bylo venku moc krásně. Bylo to přesně tak, jak to má na Štědrý den být. K domku Kristin vede tak úzká cestička, že jsme ji pro samý sníh skoro neviděli. Lase nesl košík a Bose a Ole smrček. Brita, Anna a já jsme nenesli nic.
2: Panečku, ta byla překvapená, Kristin, když jsme k ní přišli.
3: Ona to určitě jen tak dělala, že je překvapená, protože přece ví, že k ní chodíme každý rok.
1: Lase všechno z košíčku vybalil a vyložil to na stůl a Kristin jenom vrtěla hlavou a říkala, ale, že tolik moc, že tolik moc.
3: No já nemyslím, že toho bylo tolik moc, ale dost toho opravdu bylo.
1: Velký kus šunky a salám a vánoční sýr a zrnková káva a perníčky a svíčky, karamely a už si ani nevzpomínám, co ještě.
4: Svíčky jsme dali na stromeček a zatančili jsme trošku kolem něho, jen tak, abychom se pocvičili, až budeme tančit večer doma.
1: Kristin měla takovou radost, že pak stála ve dveřích a mávala nám ještě na rozloučenou.
4: Když jsme přišli domů, strojili jsme Lase, Bose a já náš vánoční stromeček. Tatínek nám taky pomáhal. Měli jsme na půdě červená jablíčka, která jsme si šetřili na stromeček. A pak jsme věšeli perníčky, které jsme si sami upekli. A do košíčku, které jsme si udělali u dědečka, jsme dali hrozinky a oříšky. A andělíčky z vaty, které mívala kdysi na stromečku maminka, když byla ještě malá, ty jsme taky rozvěsili. A pak jsme nakonec přidali ještě spoustu vlaječek a svíček a karamel. Ach, to byl tak krásný stromeček, když byl hotový. Pomalu byl čas k obědu. Snědli jsme podle našeho vánočního zvyku chleba namáčený v omáčce a potom už nezbývalo nic jiného, než čekat. Lase řekl, že z těch hodin na Štědrý den odpoledne, kdy se už jenom čeká a čeká, z těch, že právě lidé šedivějí. A my jsme čekali a čekali a já jsem se občas šla podívat do zrcadla, jestli je to pravda, že z toho člověk zešediví. Ale ku podivu jsem měla vlasy stejné jako předtím, světle žluté jako len. Bose zaklepal občas na hodiny, protože myslel, že se zastavili.
1: Když se setmělo, byl konečně čas zajít s našimi vánočními dárky na Norgorden a Sergorden.
4: To se nemůže dělat, když je světlo, protože pak to není tak napínavé.
1: Lase, Bose a já jsme si nasadili červené skřítkovské čapky a Lase si vzal samozřejmě i skřítkovskou masku, kterou potřeboval, aby mohl večer dělat vánočního skřítka a rozdělovat na dílku. Tentokrát byl u nás totiž vánočním skřítkem Lase.
4: Když jsem byla malá, věřila jsem, že vánoční skřítek opravdu je.
1: Ale už na to nevěřím.
4: Potom jsme vzali zabalené dárky a vyklouzli jsme do tmy. Na nebi byla spousta hvězd. Když jsem se podívala k lesu, který se před námi černal, pomyslela jsem si, že tam snad přece jen žije opravdovský skřítek, který co nejdřív vyjde ven a potáhne na saních hromadu vánočních dárků. Skoro jsem si přála, aby to tak bylo. V kuchyňské předsíni na Norgordenu byla úplná tma. Zaklepali jsme na dveře a pak jsme otevřeli a hodili své balíky z dárky do kuchyně. V tom už se vyřítili Brita a Anna a řekli, že musíme jít dál a ochutnat jejich vánoční koláče a syrupové bonbony. Šli jsme. A taky my jsme dostali balíky z dárky. Potom si Brita a Anna nasadili skřítkovské masky a šli jsme všichni k Olovi na Sergorden.
3: Ole seděl v kuchyni a taky čekal. Svip se hrůzostrašně rozštěkal, když uviděl 5 skřítků.
1: Ole si nasadil taky skřítkovskou masku a pak jsme všichni vyběhli a hráli si po tmě.
3: Hráli jsme si na opravdické skřítky, kteří obcházejí s vánočními dárky a rozdělují je lidem.
1: Nakonec byl přece jen večer a my jsme začali večeřet u rozkládacího stolu v kuchyni. Na stole byly svíčky a ohromná spousta jídel, ale já jsem jedla skoro jen šunku.
3: A pak samozřejmě kaši s mlékem, to abych v ní našla mandly. Ale nenašla jsem ji. Máme na Melangordenu čeledína, který se jmenuje Oskar. A tomu se moc líbí Agda, naše děvečka. Ten, kdo najde v kaši mandly, bude mít určitě na přes rok svatbu. A představte si, že mandle se rozpůlila a Oskar a Agda našli každý půlku. To jsme se nasmáli, Lase a Bose a já. Agda byla nazlobená a říkala, že to všechno jsme si vyvzpomněli my. Ale my jsme přece za to nemohli, že mandle se rozpůlila. K té kaši jsme si taky udělali rýmovačku. Lase ji složil takhle. Mandlička je na dva kusy, Oskar Agdu dostat musí. To je prima zveršováno, co? Jenomže Agdě se to nelíbilo. Teprve později se rozveselila, když jsme jí všichni pomáhali utírat nádobí. Dělali jsme to proto, abychom se dřív dočkali rozdílení dárků. Potom jsme se usadili ve velkém pokoji. Stromek byl rozsvícen a na stole hořely také svíčky. Měla jsem husí kůži. Já ji mám vždycky, když se děje něco tak hezkého a napínavého. Tatínek nám chvíli předčítal a já jsem přednesla hrozně krásnou básničku. A když jsme potom my ostatní zpívali, když na štědrý den svítá, vytratil se Lase ven a za chvilku přišel zpátky ustrojen za skřítka s velkým pytlem na zádech.
5: Máte tady nějaké hodné děti?
3: Ptal se. Ano, dvě, řekl Bose. Ale máme taky uličníka, který se jmenuje Lase. Ten je teď asi naštěstí někde venku.
5: O něm jsem už slyšel,
3: řekl skřítek.
5: Je to nejlepší chlapec ze všech v téhle zemi. Však taky dostane víc dárků než jiní.
3: Ale nedostal jich víc. Dostali jsme všichni stejně. Já dostala novou panu a tři knížky. A zábavnou hru a látku na šaty a rukavice a ještě všechno možné, dostala jsem 15 dárků. Sama jsem vyšila mamince šátek křížkovým stehem, měla z něho velkou radost. Tatínkovi jsem koupila kalendář, měl taky radost. Jsem ráda, když lidé mají radost z mých dárků. Je to stejně milé, jako když dostáváme dárky sami. Lasovi a Bosovi jsem dala cínové vojáčky. Potom jsme tančili okolo stromku a to k nám přišli všichni z Norgordenu i Sergordenu a přidali se. Dědeček přišel taky, ačkoliv nemohl tančit. Myslím, že jsme tančili Vánoce jsou tu zas a sekej oves nejméně 20krát. Před spaním jsem si položila všechny své dárky na stůl u postele, abych je uviděla hned, jak se probudím. Je to báječné, když jsou Vánoce. A je to vlastně škoda, že nejsou častěji.

0: výkupné nebo přijímací zkouška. Pan Vavřinec se včera v noci nemýlil. Ten pocit, že ho někdo snuje, byl oprávněný. Tulamur junior se nemohl smířit s tím, že Hejlík byl pasován na rytíře podvazkového řádu.
1: Jak si vůbec takovou poctu zaslouží? A proč mu Dederon tolik důvěřuje?
0: On té Hejlíkově proměně v lupiče a desperáta ani trochu nevěřil. A teď měl důkaz. Viděl přece jeho přítelíčka, pana Vavřince, jak odnáší pytle.

0: reakci vůbec nečekal. Domů přeci. Dederon ukázal ke dveřím. Ale začal Tullamore junior větu, kterou nedokončil. To nebylo jenom zklamání, to byl podraz.
1: Já domů nechci,
0: řekl zarputile jako malý kluk.
1: Už nejsem malej, mně se to líbí.
2: Tak chlapečkovi z bohatý rodiny se u nás líbí. Chtěl by mít propíchnutý uši, žít jako psanec,
0: pitvořil se Dederon, ale přestal, když Tullamore junior řekl hlasem, jakým se skládají přísahy.
1: Udělám všecko, co chceš, šéfe.
2: Tak dobrá, můžeš si vybrat. Výkupný nebo přijímací zkouška?
1: Přijímací zkouška,
0: odpověděl Tullamore junior bez přemýšlení. Dederon mu podal ruku.
2: Ale Hylík se nesmí nic dozvědět. Vlastně vůbec nikdo. Nic si neviděl a nic si neslyšel.
3: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
4: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída.
5: A teď si ji zopakujeme.
3: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
4: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
6: A jestli se vám pásnička líbí,
5: běžte na www.figy.cz
7: a tam ji najdete.

0: Fík tedy přestal růst, aspoň do výšky, ale do šířky to teda zase rostl. Fuj, ty jsi ale otylý, fíku, řekla mu jednou Ája.
1: O co?
0: Otylý, slabikovala Ája. Otylý, to jako, že jsi tlustej.
1: Tak proč to neřekneš rovnou? A stejně to není pravda.
0: Podíval se do okna jako do zrcadla.
1: Nejsem moc olitý, tlustej, nejsem.
0: A seš, měl bys trochu sportovat.
1: Sportovat? A tak to jo, to by mě bavilo, řekl fík. Třeba hrát kopanou.
0: Ale fíku, fotbal není pro psy, protože mají moc nohou, řekla Ája.
1: Jak pak moc? 4.
0: No, a to je moc. Ale závodit bys mohl. Závodění, to je pro psy. Fík radostně přikývl.
1: Fajn, tak mě někde přihlás na závody.
0: Neumí se přihlásit sám?
1: Umím, ale oni by se zas divili, kdybych na ně promluvil. A třeba by mě pak ani nevzali, víš? Jakože nejsem správnej pes, víš?
0: Tak dobrá, já tě teda přihlásím, slíbla Ája. Šli spolu za město, tam, co bývají chrtí závody, a Ája řekla panu pořadateli. Prosím, já bych chtěla tohle pejska přihlásit na závody.
2: Pejska? Vybafl pořadatel a vyvalil oči, jak přišlápnutý žabák. Holčičko, nedělej si z nás legraci, tady jsou závody štíhlých chrtů a ne konňů. Tohle kůň, jestli se nemýlím, a hezky tlustý. Tady nemá co dělat, běž s ním pěkně do chuchle.
0: Fík začal lítostivě plakat a tekly mu ovšem obrovské slzy. Každá byla jako džbánek slané vody.

0: breď, řekla Ája. Vezmu tě do chuchle, však už to nějak zařídíme, abys tam mohl sportovat. Jak šli kolem krámu se zbožím hodně smíšeným, koupila Ája pořádné koště, přivázala je Fíkovi na ocas a hned vypadal jako kůň. No, skoro. Pane, já bych chtěla přihlásit na závody tohodle tohodle koně, řekla Ája v chuchli. Pán s páskou na rukávě řekl, jo, no dobře. No. Potom si Fíka dlouho prohlížel, obcházel ho kolem dokola a říkal, jo, dobře, no. Tedy, je to trošku divný kůň, holčičko, poškrábal se pak za uchem. Takový nějaký, no, divný, víš? Já vím, souhlasila Ája. Ale když on rád závodí. Jo. No dobře, no, řekl zase pořadatel. No, vyhrát nemůže. No, to tedy ne, no, to ne. No ale závodit ho necháme, aby sám tady neplakala. A jak pak se jmenuje?
1: Prosím, Fík.
0: Jo, dobře, no. Ale to je divné jméno. Jak si se to nehodí pro koně?
1: Víš co?
0: Napíšeme Fikus, ano? Napsali teda Fikus a závody začaly. Fík samozřejmě zmeškal start a když konečně vyběhl, byli už všichni řádní koňové daleko vepředu. Lidi se smáli, ukazovali si na Fikuse a říkali si, podívejte, támhle no, co je támhle za obludu? To je mi teda pěkný kůň, nějaký neohrabaný, že? Ten doběhne tak pozítří. Ale Fík se najednou rozběhl, začal pádit velikým psím během třetí rychlostí a brzy začal všechny koně dohánět. Bariéry jásaly, diváci začali Fíka mocně pozbuzovat. Fikus. Pak přišla poslední rovinka před cílem. Fík nasadil takové tempo, že ostatní koňové nad tím jen kroutili hlavami. Samo sebou to se jim pak běželo ještě hůř, takže Fík je nakonec všechny předběhl a do cíle už přibíhali vpředu pouze dva. Fikus a jeden pravý kůň. Kousíček před cílem Fík celý udýchaný vyplázl svůj předlouhý jazyk a protrhl jim cílovou pásku.
2: Zvítězil kůň Fikus o délku jazyka.
0: Tak to ohlásil místní rozhlas. V cíli vítěze fotografovali, dali mu na krk krásný vavřínový věnec a nabídli mu hrst ovsa. No, jak se to dělá? Fík tomu čichl a řekl,
3: fuj.
0: Ale všichni si mysleli, že jen tak zafrkal. Ája mu podala za odměnu kus salámu a ten mu ovšem chutnal. Lidé kolem se tomu divili a bylo jim to docela podezřelé, bodejť. Kůň, který žere salám a neloupaný.
1: Kdyby tak ještě zaštěkal, lekla se najednou Ája. To by se to provalilo.
0: Fík však byl rozumný. Vzepjal se na zadních jako pravý kůň a zařechtal. Cestou domů mu potom Ája povídá.
1: Poslechni, Fíku, že umíš báječně běhat, to jsem věděla. Ale jak to, že jsi dokonce i skvostně koňsky zařechtal?
3: No, co? Zahučel Fík. Přece, kolik řečí umíš, tolikrát si zvířetem.
4: Druhá kapitola. Planeta Bimbuli.
5: Tak jsme tady,
6: řekla Víla a pomohla Adélce vstát.
5: To bylo lepší než jízda na tobogánu,
6: usmála se Adélka.
7: To teda jo,
6: ozval se hlas z její kapsičky. Adélka se lekla a uskočila stranou. Plyšáci se v kapsičkách jejich šatiček začali vrtět a jeden po druhém se drali ven. Adélka na ně nechápavě hleděla. Celou dobu si v nemocnici přála, aby byli živí a mohla si s nimi povídat. A teď, když se to stalo, stála jako opařená a trochu se i bála.
5: Na planetě Bimbuli všechny hračky oživnou.
6: Pustila se do vysvětlování Bimbulinka.
5: Proto sem nesmějí žádní pojáčci, tanky, zlí roboti a jiné příšery. To by byl konec naší pohádkové planety.
7: Já rozhodně nejsem žádný voják.
6: Ohradil se slon Pupíno.
8: A já nejsem robot.
6: Protestovala žirafa Bláža.
9: A já nejsem příšera.
6: Rozplakala se kravička Bůča. Adélka je všechny objala a přitiskla k sobě.
5: Vždyť já vím.
6: Když se Adélčini plyšoví kamarádi uklidnili, Pupíno mrknul na vílu a prohodil uznale.
7: Je to tady vážně hezké. Hezčí než v nemocnici.
5: Počkejte, to ještě nic není. Jestli chcete, ukážu vám celou planetu. Ale musíme začít pěkně postupně.
6: Řekla víla a otevřela skleněná dvířka. Když opustili přistávací plochu s duhovými polštářky, byli jako uvidění. Všude kolem bylo hodně světla. Krásné květiny, louky, lesy, rybník a taky obrovský a zvláštní strom.
5: To je Opius bimbulus,
6: vysvětlila víla.
5: Je to vzácný a kouzelný strom. Tam žije většina obyvatel. V kořenech stromu se usídlili skřídci a ve větvích až na samém vrcholku má svou poštovní úřadovnu Havran Krák. Je to náš pošťák.
10: Vy tu máte i poštu?
6: Divila se Adélka.
10: To bych mohla poslat psaníčko mamince a tatínkovi. Namaluju jim obrázek, aby věděli, jaké je to tu krásné.
6: Pak začala šátrat ve svých kapsičkách.
10: Jejda, já jsem si zapomněla vzít pastelky. Zůstali asi v nemocnici.
6: Adélce bylo do pláče. Prosebně se podívala na vílu.
10: Nemohla bych se vrátit pro pastelky.
6: Víla zavrtěla hlavou.
5: To rozhodně nepůjde.
10: Prosím, prosím,
6: škemrala Adélka. Dokonce i plyšoví kamarádi se přimlouvali.
8: Adélka má pastelky hrozně ráda. Hned po nás samozřejmě.
6: Ozřejmila situaci Bláža.
5: Já to chápu,
6: řekla Bimbulinka.
5: Jenže na Bimbuli se každý může podívat jen jednou. Ještě jste si všechno neprohlédli. Určitě by tě to pak mrzelo, že si svou šanci propásla. A to já si na triko rozhodně nevezmu.
6: Adélka chápavě přikývla.
10: Tak jo, já si to zkusím zapamatovat a nakreslím si to, až se vrátím.
8: Já ti pomůžu,
6: horlivě navrhovala Bláža.
7: Ty?
3: Rozesmál se Pupíno.
7: Vždyť ani nevíš, jak se drží tuška.
6: Bláža se hned ohradila.
8: Nechci malovat, ale pomůžu Adélce tím, že si budu všechno pamatovat.
7: Tak to určitě. V nemocnici si zapomněla i na to, jak se jmenuješ. Když se tě pan doktor zeptal, tak si mu neodpověděla.
6: Žirafka se zamračila.
8: Neodpověděla jsem proto, že jsem v nemocnici mluvit nemohla, ty chytráku.
5: Přestaňte se hádat.
6: Napomenula je víla.
5: Raději se zkuste domluvit, kam se podíváme nejdříve.
10: Já chci vidět všechno a je mi úplně jedno, co uvidím nejdřív.
6: Pronesla smířlivě Adélka. Za to její plyšoví kamarádi začali dávat návrhy.
9: Nejdřív se třeba podíváme na květinovou louku,
6: navrhovala Bůča. Byla v nemocnici tak dlouho, že už jí vůně květin opravdu chyběla.
7: Já chci nejdřív na poštu,
6: protestoval Pupíno.
7: Vždycky jsem si přál pomáhat při razítkování.
8: A já bych si přála nové plavky a podívat se k rybníku.
6: Zasnila se Bláža, ale Pupíno se jí začal opět ošklivě posmívat.
7: Bláža v plavkách, no to by byla podívaná.
6: Není divu, že se Bláža rozplakala a uraženě utíkala, co jí nohy stačily. A protože je měla dlouhé, běžela opravdu rychle. Pupínovi teprve teď došlo, co se stalo. Potichu špitl.
7: Promiň.
6: A chytil se za pusu. Bláža ho ovšem neslyšela. Běžela jako o závod, nekoukala nalevo ani napravo, jen chtěla být pryč od slona, který si z ní dělal neustále legraci. Adélka s Vílou Bimbulinkou běželi za Blážou.
10: Nemůžeš svými bublinkami vyčarovat nějaké zrychlení?
6: Zeptala se udýchaná Adélka, když se na chvilku zastavila, aby popadla dech. V nemocnici musela jen ležet, proto nebyla zvyklá na rychlé a dlouhé běhání.
10: To bych ráda, ale tady na Bimbuli moje bublinky kouzelné nejsou.
6: Odpověděla Bimbulinka posmutněle a po očku se dívala, jak se jim v dálce ztrácí žirafka Bláža.
10: Má namířeno přímo do Bimbulíkova. Tam se nám nestratí. Honem za ní!
6: Navrhla Bimbulinka a společně s Adélkou se zase dali do divokého běhu. Bláža vrazila do prvních dveří, které uviděla. Byl na nich honosný nápis.
4: Bimbulo laboratoř. Profesor Bimbác Bimbulík, vynálezce.
6: Dveře zůstaly otevřené. Tak se Adélka s Vílou, celé uřícené, taky vřítili dovnitř hned za Blážou.

Zima ubíhala moje strašně pomalu. Od té doby, co se narodil malý tatu, měli na ní mnohem méně času nejen máma Kidživu a táta Richard, ale i babička Kamba. A hrát se s tetou Šindou, která dovede být pořádně zlomyslná, to není jen tak. Proto moja samou radostí povyskočila, když jí rodiče jednoho předjarního dne konečně dovolili vyběhnout ven. Hned zamířila na kopec, aby se rozhlédla po krajině a zjistila, co se za dlouhou zimu změnilo. Už od malinka totiž z vršku ráda sledovala výběhy, klece a rybníčky, kde žijí nejrůznější zvířata. Ptáci, antilopy, želvy a taky velikánské kočky. O nich moja od babičky Kamby věděla, že se jmenují geparti a žijí v Africe. Vždycky se proto snažila dohlédnout až daleko dozadu za gepardí výběh, kde, jak si myslela, jsou africké pralesy, ve kterých si Kamba jako gorilí holčička hrávala. Snad to bylo tou dlouhou zimou, kdy nesměla ven, ale jak moja o překot utíkala na kopec, z čista jasna se jí zapletly ruce s nohama. Uf, uf! Udělala kotrmelec a skutálela se až do rákosí u vody. Ještě, že do ní nespadla. Rákosí sice náraz změkčilo, ale i tak jí bolelo koleno a palec na pravé ruce. Už se chystala natahovat moldánky a v tom na své bolístky zapomněla. Z vodní hladiny se k ní nesly tiché hlasy. Co tam může být? Postavila se a opatrně rákosí rozhrnula. Na vodě se pohupovali dva ptáci. Jeden byl celý hnědavý, druhý měl v křídlech krásná modravá pírka a na hlavě nápad,

0: a tak se ozvala trochu hlasitěji.
1: Dobrý den.
0: Hnědavý pták otočil hlavu, podíval se na moju a lehce šťouchnul zobákem do svého společníka.
2: Dobrý den.
0: Kejhavě pozdravili oba naráz a zhoupli přitom hlavami. Moja se jim představila a zvědavě se zeptala. A kdo jste vy? Kde jste se tu vzali?
2: Jsme kachny.
0: Odpověděla jí ta hnědavě zbarvená.
2: Ty jsi kachna.
0: Skočil jí do řeči pták s bílým pruhem na hlavě.
2: Já jsem kačer.
0: Kachna naklonila hlavu ke straně, jako by z vrchu se na kačírka podívala a pak se otočila zpátky k moje.
2: Zastavili jsme se tu, abychom si odpočinuli. Ale co nevidět, poletíme dál.
1: Poletíte? A kam?
0: Podívala se moja.
2: Přece domů,
0: řekla kachna.
2: Každý rok létáme tam a zase zpátky. Tak daleko, že si to ani neumíš představit. Cestujeme až do Afriky.
0: Spustil důležitě kačer.
2: Vždycky koncem léta se vydáme na jih. Přes zimu jsme v teple v Africe a na jaře, jako zrovna teď, se zase vracíme domů.
0: Moja se podrbala na hlavě. Nešlo jí to na rozum.
1: Afrika je snad támhle,
0: nesměle ukázala k výběhu gepardů.
1: Jen kousíček odtud. Byla bych tam co by dub?
0: Zasmál se kačer.
2: Že prý je Afrika tady za rohem, Ale mojo, do Afriky je veliká dálka,
0: vysvětlovala kachna.
2: Pěšky bys tam šla nejmíň rok.
3: Tak,
0: pokýval kačer.
2: Do Afriky můžeš jedině doletět,
0: pokynul moje a zamával křídly.
2: Naschledanou, mojo,
0: loučila se kachna.
2: Musíme domů.
0: A pak oba, kachna i kačer, odstartovali. Moja se úžasle dívala, jak stoupají výš a mizí v dálce.
1: Jedině doletět? Mumlala přitom. Do Afriky jedině doletět? Jo, umět tak létat, to by bylo něco.
0: Pomalu se sbírala z rákosí, že si půjde hrát. A v tom jí to napadlo. A proč vlastně ne? Proč bych se také nenaučila létat? Nejdřív se podívám, kdo bydlí v těch velikých pavilonech se spoustou oken. Potom poletím ještě dál a až po vyrostu rozletím se do Afriky. Od babičky slýchala, že v pralesech je na stromech spousta prolézaček a lián a na svazích, že tam jsou úžasné skluzavky.
1: To bude něco?
0: Rozběhla se, že to poví mámě a tátovi a taky babičce a tetě. V zápětí však zpomalila.
1: No jo, jenže co když se jim to nebude líbit? Co když mi létání zakážou?
0: Zpomalila ještě víc. Už se sotva loudala. Nakonec se zastavila a v zamyšlení usedla do trávy.
1: Kde pak? Radši s tím počkám.
0: Až se naučím lítat, rovno jim to předvedu.
1: Ti budou koukat.
0: Létat, to se snadno řekne. Ale jak na to? Jak tak moja seděla, zkusila mávat rukama. Mávala a mávala pořád rychleji, jenže ani stéblo by spod ní nepodstrčil. Byla na zemi jako přilepená.
1: Že bych zkusila taky nohy?
0: Lehla si na záda a mávala rukama i nohama. Sotva popadala dech, ale zase nic.
1: No, tak jinak,
0: zafunila. Vyskočila na nohy a znovu zkusila mávat rukama.
1: Ani takhle to nepůjde. Musím vymyslet něco jiného.
0: Unaveně si sedla do trávy a zamyslela se.
1: Jak oni to všichni dělají?
0: Kachny jenom zamávali křídly a fí,
1: a byli pryč. Mouchy to dělají taky tak. A co vrabci? Jú, já už vím. Moja si vzpomněla, že vrabci si vždycky sednou někam na větvičku, skočí z ní a je to. Jsou ve vzduchu a letím to samo. Je, tak odkud poletím? Rozhlédla se a pak se rozběhla k úplně nejvyššímu stromu. Byl suchý a holý, jen na horních větvích zůstaly zbytky kůry. Moja objala kmen a pokusila se vyšplhat nahoru. Jenže hladké dřevo jí klouzalo pod rukama i nohama. Vždycky se dostala kousek nad zem a buch, sjela dolů. Jen dosáhnout na první větev a pak už to půjde, řekla si a přivlekla ke stromu dlouhou tyč. Opřela ji o kmen, vyšplhala po ní a vyšvihla se na nejbližší větev. To je ono. Ale abych se pořádně rozletěla, musím výš. Moja šplhala a šplhala, větve byly pořád slabší, na vrcholek zbýval jenom kousíček. A najednou se ozvala rána, pod mojou praskla větev. Buch! Moja padala dolů. O jednu větev se uhodila do nohy, o druhou dozad, ale třetí se na poslední chvíli chytila. Visela vysoko nad zemí, držela se dvěma prsty, na létání si už ani nespomněla. Spadnout z takové výšky, to by nebylo jako skutálet se do rákosí. Pomoc, mami, pomoc, tatí! Naštěstí Moju zaslechla Šinda, která se vyhřívala na jarním sluníčku a ládovala se čerstvými lístečky. Znepokojeně se rozhlédla. U všech bílých goril, tamhle je. Honem se rozběhla za Kidživu, Richardem a Kambou. Pomoc, Moja, pomoc! Ale to už Moju uviděl táta Richard. Přiběhl ke stromu, jedním skokem byl na nejnižší větvi, druhým na půli cesty k Moje. Ještě jeden skok? Mojo, vydechl, jakmile svou gorilí holčičku pevně držel. Teď se mě chyť kolem krku. A pomalu s ní slézal dolů. K mámě Kidživu, která si se starostlivým výrazem držela ruce na uších, k odfukující Šindě a k chápavě se usmívající Kambě, již se křečovitě držel malý tatu. Mojo, co tě to napadlo? Pustila se do ní Kidživu, když se s tátou Richardem ocitla zpátky na zemi. Moja s provinilým výrazem vyprávěla, jak se rozhodla naučit létat, jak se chtěla podívat, kdo bydlí v těch velkých pavilonech a hlavně, jak plánovala doletět do afrických pralesů, o kterých ji vyprávila babička. A že si to zkoušela rovnou z takové výšky, podivil se táta Richard. Když však viděl, jak se na něj podívali Kidživu se Šindou, vzal Moju kolem ramen. Bylo by to krásné, jenže gorily létat nemohou. Za to umíme jiné věci. A ty jsi, Mojo, chytrá holka a určitě se je všechny brzo naučíš.

0: Jednoho pěkného letního dne se vydali tři přátelé, opice, jelen a želva, k moři chytat ryby. Štěstí jim přálo, k večeru už měli plný člun a zamířili ke břehu. Při večeři povídá jelen.
1: Lov jsme měli krásný, to je pravda, ale co uděláme s úlovkem?
2: Nasolit je nemůžeme, nemáme dost soli. Tak je musíme usušit na slunci, řekla želva.
1: Jeden z nás ale bude muset ryby hlídat.
3: To je pravda, přitakala opice. Slyšeli jste taky, že tady na břehu moře žije zlý mořský duch Angalao a ten, že rybáře okrade o všechny ryby a potom sní i je.
4: Opravdu? Ještě nikdy jsem o takovém duchovi neslyšela.
3: To proto, že málo cestuješ.
1: A jak vypadá?
3: Jako černá velká obluda, podobná chlapovi.
1: Raději jsme na ryby neměli chodit.
3: Ale kde jinde nachytáš ryby, než v moři?
1: Asi proto je tu tolik ryb, že se všichni bojí mořského ducha.
3: Vylosujeme si, kdo bude zítra hlídat.
1: Nenamáhejte se, já se hlásím dobrovolně.
3: Ale co jestli tě mořský duch Angalao chytí a sní?
1: Vidíš moje ostré parohy? Probodnu ho jako mečem.
0: A tak druhý den šli na lov jenom opice se želvou a jelen zůstal hlídat sušící se ryby. Nedlouho potom, co odešli, se ozval mořský duch Angalao.
5: Jak se opovažuješ lovit v mém království?
0: Zahromoval hlasem, že se skály otřásaly.
5: Za to tě teď sním i s tvými rybami.
0: Jelen se rozklepal strachy a protože má rychlé nohy, utekl ještě než Angalao stačil sníst všechny ryby.
1: Moc mě mrzí, že jsem ryby neuhlídal.
0: Omlouval se potom kamarádkám, když se vrátili z lovu.
6: To nic, hlavně, že jsi živý a zdravý, chlácholila ho želva.
0: Opice se želvou zase přinesly košíky plné ryb a znovu je rozložili na slunce, aby se vysušili.
3: Zítra budu hlídat já,
0: přihlásila se opice.
3: Možná, že mě Angalao ušetří, když uvidí, jak jsem malá.
0: Další den šli tedy chytat ryby jelen se želvou. Opice seděla pod palmou a ovívala se palmovým listem. V tom se ozvalo z moře hromobití a z vln, jako by se hnal divoký bůvol. Byl to Angalao. Sotva ho opice uviděla, vyšplhala na nejvyšší strom v okolí. Angalao se za ní na strom nehnal a spokojil se s bohatým úlovkem ryb. Zase rozprostřeli na horký písek plné koše nachytaných ryb a třetí den měla hlídat želva.
1: Jak ty můžeš hlídat, želvo? Angalao tě chytí a sežere, když neumíš utíkat,
0: řekl jelen.
3: Jak můžeš hlídat, když neumíš lézt na strom? Angalao tě chytí a sežere,
0: přidala se opice.
1: Nic se nestrachujte, já už si nějak poradím.
0: Na druhý den, když opice s jelenem odešly na lov, zůstala želva na pláži sama. Ale nezahálela a sbírala pevné liány a šlahouny popínavé rostliny rotang. Zanedlouho uslyšela želva hrom. Země se začala otřásat a už dopředu se i ona třásla strachy.
5: Jak se opovažuješ lovit ryby v mém království?
0: Rozezval se na celou džungli Angalao.
5: Teď si tě chytím a sním. Ty se mě nebojíš.
1: To víš, že bojím.
5: Tak jak to, že neutíkáš?
0: Chytrá želva ale dostala nápad.
1: Když mě ty zabiješ, aspoň nebudu trpět až se sem přižene strašný tajfun. To by bylo o hodně horší.
0: O čem to hovoříš?
1: Žene se na nás tak silný vichr, že obrátí zemi i moře na ruby.
0: Ať si obrátí. Já jsem velký a silný. Nemám se čeho bát.
1: To si jen myslíš. Tajfun tě odfoukne jako pírko až na konec světa. Vždyť tajfun dokáže zlomit týkový strom jako stéblo trávy.
0: Ale ty taky neutíkáš.
1: Neumím dost rychle utíkat, tak jsem si na svou záchranu vymyslela něco jiného.
0: A co tě zachrání?
1: Kdybys mě těmihle liánami přivázal tam k tomu staletému stromu, byla by to bezpečná záchrana. Mohu tě o to poprosit?
0: Počkej. Jsi si jistá, že by tajfun mohl na konec světa odnést opravdu i mě?
1: Vím to jistě. Tajfun odnese i dům jak papírovou kouli.
0: Myslím, že jsem na něco přišel. Co kdybys nejdřív ke stromu uvázala ty mě?
7: Želva ráda svolila a pevně přivázala Angala ke stromu. Když se večer vrátili jelen a opice z lovu a uviděli mořského ducha Angala přivázaného ke stromu, velice se podivili.
1: Ani si nemusela utíkat,
7: divil se jelen.
3: Ani si nemusela lézt na strom,
7: divila se opice.
1: Stačilo jen trochu pohnout rozumem,
7: odpověděla vítězoslavně želva. Příští den nasušili ulovené ryby a mořského ducha Angala pustili do moře.
2: Byl velký jako malá rybička a síly měl jak komár.
7: Nikdo nikdy by nevěřil, jak pomalá želva přemůže silného mořského ducha. Nikdo by nevěřil, jen ten, kdo ví, že chytrá hlava je nad rychlé nohy.

0: Zdá se, že jste poněkud nenaložen, pane Ariman.
1: Bílý vlas. Objevil jsem ve své temné čarodějné kštici bílý vlas.
2: Jsem zhnusen a nejraději bych to tu všechno zničil.
0: Ale to jediné nemůžete, můj pane. Váš nástupce musí zámek Temnici převzít neporušený. Snad byste si mohl ještě trochu zabouřit. Přivést do zámecké fontány spousty temně rudé bublající krve. Vyčarovat hnízda jedovatých hadů. Nebo epidemii hodně černých neštovic.
2: To všechno jsem dělal už stokrát. Řekněte, pane Čímane, jak je to dlouho, co mi věštkyně slíbila, že budu vystřídán čarodějem ještě temnějším a silnějším, než jsem já.
0: Teprve 990 dní, pane.
2: Právě. A nikde nikdo. Jsem k smrti unavený a čarování mě už nudí. Chtěl bych se věnovat něčemu dobrodružnějšímu, třeba psát knihu nebo hrát na kytaru. Zítra se prostě seberu a odejdu.
0: Víte dobře, že musíte počkat na vystřídání. Trpělivost.
2: Tu jedinou si ale vyčarovat neumím. Musíte něco vymyslet, pane Čímane. Jako můj tajemník to máte přímo v popisu práce.
0: Přišlo vám někdy na mysl, sire, že byste mohl uzavřít sňatek?
2: Zbláznil jste se?
0: Kdybyste se oženil, měl byste následníka a bylo by vyhráno. Ten by to tu po vás mohl časem převzít.
2: Jenže čaroděj si může vzít za ženu jedinou bytost.
1: Čarodějku.
2: To si radši ani nepředstavuju.
0: Nemuselo by být tak zlé.
1: Že ne? Mám se snad oženit s babiznou plnou bradavic? Bude mi tu míchat v kuchyni ty svoje blejvajzy z žabých jazyků?
2: V životě už neuvidím pořádný biftek.
0: Čarodějnice se během doby změnily.
1: Jste si tím jist, tajemníku? Myslíte, že už nemají puchýře od rejdění na koštěti na těch nejnemožnějších místech?
0: To vám odpřísáhnu, pane. Od té doby, co bábu plechatou vcucnula turbína Boeingu 707 na trase Londýn-Istanbul, od košťat upustili a na sabaci pronajímají autobus.
1: A jak teď vypadají?
0: Osobně žádnou zkušenost nemám, ale vím, že tady v Žabolupech všech šest čarodějnic vykonává přes den občanské povolání, takže musí být trochu k světu. Slečny Krákorovy prý pracují na nádraží. Filoména Potopná, mořská čarodějnice, obsluhuje v rybárně u přístavu a svého maskota Chobotnici chová doma ve vaně.
2: Chobotnici?
0: Ano. Bez maskota se žádná čarodějka neobejde. A tahle Chobotnice je jistě roztomilá, když jí její paní říká Dornička.
2: Dornička? Dornička. No dobrá, tajemníku. Nějak to vymyslete. Snad si z těch čarodějnic vyberu.
3: No tak, Dorničko, už dost zlobení, nebo nám ujede autobus.
4: V kbelíku máš úplně čerstvou vodičku, děvenko, bude ti tam jako v prince, tak nedělej potíže, hup tam. No vidíš, zaplať pambu.
5: Hej, Filoméno, co je s tebou?
4: Jsme připraveni, jetelko, Dorničce se jen nechtělo zvany.
5: Filoméno. Co ty šaty s rybama? A ta brož s mořským slibákem?
4: Sabat je sabat, etelko.
5: No, to já si jen vyklepala tepláky a přetřela gumáky. Vepříka jsem trochu ometla, ale jináč. To taky mezi náma čarodějnicema, no ne.
4: A slyšela jsem, že se dneska na sabatu dozvíme něco moc a moc důležitého.
5: Fakt? Slyšíš to, vepři? No tak to si musíme pospíšit.
6: Krákorovic holky.
7: A jak se ženou? A ty jejich slepice, jak bysme?
8: Hej, hola, dámy! Bez nás sabat speciál neodjede.
7: No ne, vy jste se taky nastrojili.
6: Jo, jenže Mandě to není nic platný. A ty její slepici, jak bysme? Ta jí nepomůže vyčarovat ani pudr na ten její červený nos.
8: Sama máš nos jako mrkev, Maškaro.
6: Co?
8: A slepice je mi na nic, protože jsi mi podstrčila tu svoji chudinku neschopnou, jako si ty sama.
6: Co jsi to řekla?
4: Ale no tak, no tak, no tak, holky. Teď není čas na hádky. Kdo chybí? Matka Utrejška?
6: Mám dojem, že tamhle stojí.
7: Tam se někdo odložil kávový stolek s popelníkem?
6: Jo. Vždycky se v něj promění a zapomene zpáteční zaklínadlo.
4: Stáří je hrozné.
6: Jo.
4: A co Beladona? Říkala, že určitě pojede.
8: Tak? Nechápu, proč vůbec mezi nás leze.
4: Kdybych měla smůlu jako ona, taky bych stála o společnost skutečných profesionálek. Doufá, že na ní budeme působit pozitivně a že stykem s námi i ona aspoň krapátek zčerná.
8: Bílá čarodějka, nezčerná nikdy.
6: Já bych ji sebou nebrala. Pořád smrdí čerstvými kytkami a v těch jejich blond vlasech se zabydlují ptáci a motýly.
8: Foj.
6: A nemá ani maskota.
7: No. Do odjezdu zbývá 7 minut. Třeba se Utrejška odčaruje a Beladona přiběhne.
9: Jen strašná Beladona, ta se nemíjí s černou magií. Černá jak bota, i bez maskota tě kouzly ovíjí.
10: Zlatej pirátku, pohni se, neumírej mi, já tě mám rád. Co si bez tebe počnu?
11: Co pak se ti stalo, chlapče? Můžu ti nějak pomoct?
10: Pirátovi už asi nikdo nepomůže. Ředitelka mu roztrhla bříško jehlovým podpatkem, vyhodila ho z láhve a pak na něj ještě šlápla.
11: Piráta? Z láhve?
10: On je Žížala a můj kamarád, jedinej.
11: Ukáž. Podívám se na tvého piráta. Jak ti říkají?
10: Ernest Pajda. Dost hrozný, co? To jméno mi dala ředitelka, když mě sem přinesli jako miminko z popelnice.
11: Snad z porodnice, ne?
10: No, právě že ne. Někdo mě odložil do smetí, proto jsem tady.
11: Ukáž, podíváme se tvému kamarádovi na bříško. Neboj se, piráte. Jej, to je rána. Tak nejdřív pofoukáme. A pak ji zaspíváme.
9: Pohlazením hlíny rázem vyléčí se rány žížaliny. Život ve vlahé hlíně neplyne líně. Jako zem se obrací nelíně v hlíně.
10: Se spohnul. On se pohnul, slečno.
11: Beladono.
10: Beladono, bříško se mu zacelilo. A už se vesele zdvíhá špičatý ocásek. Děkuju. Kdybyste od nás s pirátem cokoliv potřeboval.
11: Díky. Už musím běžet, Erneste. Ale přijdu se na vás podívat.

0: sabatu zczerniałam jeszcze víc. Każdym dniem jestem czerniejszy a czerniejszy.
1: To jest dost, Belladonna. Tak, jedem. Matku trošku tu necháme.
0: Zase zapomněla kouzlo?
1: Jo.
0: Pomůžeme jí, ne?
2: Když už na čarování nestačím, tak ho prostě nedělám. Jedem.
0: Okamžik. Přemýšlejte, matko Utrejško. Máte to protikouzlo na jazyku.
3: To přestává všechno. Nejenže si ta načančaná blondýna dělá z vlasů voliéru, ale teď ještě objímá kávovej stolek i s popelníkem.
4: Fuj, a je to. Zase jsem jedna z vás. Děkuji ti, děvenko. Ty můry by mě tu nechali stát na chodníku a popeláři by mě odvezli na skládku.
3: A kam jinam patříš, bábo? Děravý bačkory, umaštěnej plášť.
4: Svíc ještě u Čarlomína, dokud tu mám svoje maskotíky, masařky a červíky. A ty jsi hodná holka, Belladonno.
0: Já vím. Hodná. A to je právě ten malér.
5: Hoj, hoj, hoj! Točme se v roj! Točme se v roj! Hoj, hoj!
3: Ano, nabrala si špatný směr, ty slavodukej vejle! Máš se točit proti směru hodinových ručiček!
2: Tohle je proti směru! A kdo to nepozná, je suva volezlá!
6: Pozor! Zemětřesení! Držte si maskoty, holky!
4: Hrom před bleskem! Tohle značí něco strašlivého!
3: Plíživá smrt! Skála druidů se rozestupuje a z ní vychází...
7: Ta postava! Ten plášť!
6: Ten knír, ten černý las!
3: Ta sírově žlutá sáž kolem něj!
8: Velký mák Ariman, zdraví čarodějnice, vyznavačky temnot.
9: Vyznavačky temnot, zdraví velkého mága.
10: Proč jsou všechny tak odporné, Čímané?
11: Odvahu, sire, jednou jste se rozhodl.
10: Já vím.
8: Je vám známo, že slovo Ariman hrozný. Nepřítel světla a ničitel krásy.
9: Víme to.
8: Tedy vězte i to, že jsem se rozhodl už déle nečekat na svého nástupce, kterého mi předpověděla věždba a oženit se.
12: Úžasná zpráva!
13: Úžasná zpráva! Neuvěřitelně
9: potěšitelná plémě!
10: Čímané, té babizně v teplácích páchnou gumáky až sem!
11: Netušil jsem, že v Žabulupech nastal takový úpadek. Vydržte, pane.
8: Paní na zámku Temnici a mou chotí se stane ta z vás, která v soutěži předvede nejstrašlivější, nejtemnější a nejmocnější kouzlo.
9: Slyšte, slyšte!
10: Ta stará vůsatá bába je samá moucha. Nějak to s nimi dohodněte, Čímané, já myslím.
8: Můj tajemník vám dá veškeré pokyny. Co hledám, je moc, zloba a zlo. Temno nade vše.
11: Milé dámy, teď laskavě vyplníte přihlášky, na jejichž podkladě budete obeslány soutěžními podmínkami a pokyny. Jste tu všechny? Ta světlovláska vzadu, ta z ptáčky ve vlasech má přihlášku.
3: No, ona k nám vlastně ani nepatří, pane tajemníku.
11: Ale čarodějnice to je, nebo ne? Jinak by snad nebyla na sabatu. Slečno, jste ze Žabolup?
0: Ano, ale...
11: No potom nevidím důvod, proč byste také nesoutěžila.
0: Když já jsem bílá.
11: Opravdu? To je ale smůla.
0: Snažím se zčernat. Ovšem, jde to těžko.
11: Přesto si myslím, že byste to měla zkusit. Mám dojem, že právě vy byste se mohla velkému mágovi líbit.
0: Je opravdu tak úžasný, jak vypadá.
11: O, je to skutečný gentleman, slečno. Ale teď mizím. Na skále druidů jsou dárky od velkého mága. I pro vás je tam jeden.
0: Naschledanou.
14: A děkuju za důvěru, pane tajemníku.
15: Jo, holky, tamhle se něco blízká.
4: Zrcátka, já je viděla první.
1: Nestrkejte se, na všechny se dostane.
15: Křišťálové.
4: Byl jsem.
15: A rám ze safíry. V takovém zrcadle budu nejkrásnější. A Arima...
1: Jo, holky. V tom zrcadle nejsem já, ale Arima.
4: Protože pohled na sebe bys nevydržela. V tom jim je taky on. A nějak smutnej.
16: Samotné, ale Štaránok, ten stojí za hřích.
17: Starou babu jako jste vy, Utrejško si teda rozhodně nevybere.
16: Znám mocný kouzlo na omládnutí.
17: A že jste ho už dávno nepoužila.
4: A kam ty se cpeš, Beladono? Zrcátka jsou jen pro účastnice soutěže.
14: Pan tajemník řekl, že si taky jedno můžu vzít. A dal mi přihlášku.
18: To bude nářez, tvoje temný soutěžní číslo.
15: Rozkvetlé růže ve sněhu, voňavý srdíčka z cukrkandlu.
18: Ženík se neudrží smíchy.
14: A co? Koukněte, jak se trápí. Čelo má stažené, ten úžasný knír svěšený. Rozesmát tak smutného čaroděje by byl docela dobrý skutek.
4: Právě že dobrý, hlupačko.
18: Pro nepřítele světla a ničitele krásy je dobro nejodpornější věc na světě.
4: Skoro tak odporná jako tady manda.
18: Jak si toho ty, odstavený vagóne.
4: Co máš, jak si toho ty, stuta kolonice.
11: Pane řediteli, objednal jsem si nejlepší žabolubský hotel, aby se tu adeptky mohly připravit na soutěž. Šetřit nemusíte na ničem, tady je záloha.
19: Ó, jsem vám zcela k službám, pane Čímane. V našem hotelu pořádáme sjezdy politiků, církevních hodnostařů, tak proč by tu své místo nemohli najít i čarodějnice, že? Pardon, ale co to je? Pane tajemníku, já vás ujišťuji, že hmyz v našem hotelu rozhodně místo nemá a já... Jedeš? Já si neumím vysvětlit...
11: To bude Utrejška se svými maskoty. Doporučím jí, aby je vždy v hotelu raději proměnila v červy.
19: V červy? Mm-hmm.
14: Já jsem s ubytováním spokojena, pane řediteli, ale kolegyně Filoména Potopná si stěžuje, že tu máte suchý vzduch. Vlezla si i s chobotnicí do vany a chce večeřet jenom tam.
19: Chobotnice v mém hotelu?
14: Dornička už si dala říct, pane řediteli. Sice pokropila celou koupelnu chobotničím inkoustem, ale přinesla jsem ji do své vany a je klid.
19: Inkoust v koupelně?
14: Ten hnůj z holínek paní Etelky jsem z koberce v recepci taky smetla, takže už zbývají jen slepice, mandy a míny.
19: Tedy já nechci ani vědět, co dělají v Park Hotelu slepice. Pane tajemníku, očekávám, že vaše dámy znají základní pravidla lidského soužití. Jinak se s nimi budu muset rozloučit. Dávám vám hodinu!
11: Oho. A je to.
14: To bude dobré, pane Čímane.
11: Nebýt vás, slečno Beladono, nechal bych Arimana, ať si nevěstu vybere sám. Jsem vám vděčen, že se staráte, aby všechno klapalo, jenže na druhou stranu... Zatím jste tu nadělala jen samé dobro.
14: Omlouvám se. Už od dětství toužím páchat černočerné zlo, ale vždycky nakonec pocítím lítost a je konec. A když vidím, že je velký mák čím dál smutnější, rve mi to srdce.
11: Mého pána rozveselí jen, když si bude moci vzít vás, a ne babu Utrejšku. Pracujte na sobě, zlepšujte se. Zkuste proměnit třeba tamhle ten počítač v hnízdo hadů. Když se soustředíte na nejohavnější věci, jaké si dovedete představit, určitě to půjde.
14: Syrová játra. Otevřené hroby. Software, hardware, klávesnice. Ať je hadů na tisíce.
11: Místo počítače květináč s begoněmi a ty roztomilé včelky na květech. Slečno Beladono.
14: co jsem říkala. Promiňte, hned to dám do pořádku. Tak, ještě, že to neviděl váš pán.
10: Co dělá?
14: Moment, podívám se do zrcátka. Sedí v kumbále na smetáky.
10: Co?
14: Knír splihlý, v očích zoufalství. Copak na zámku nejsou příjemnější místa?
11: Kumbál je oblíbené stanoviště syra Simona Montpelliera.
14: To je ten mrtvolně vyhlížející člověk, který se pořád plácá do čela?
11: Sir Montpellier skutečně není příliš živý. Zemřel v roce 1583. Předtím stačil zavraždit všech svých 7 žen. Můj pán Ariman se mu snaží vrátit život, ale oživit ducha se podařilo naposledy před 200 lety.
14: K čemu živý vrah 7 manželek na zámku, kde se bude slavit svatba?
11: Od sabatu, kdy spatřil vaše kolegyně, se úsilí mého pána zvětšil.

0: jste tu všechny dámy. Tak poslouchejte. Soutěž bude rozdělena. Každý večer přijde řada na tři účastnice.
1: Výborně. To pro sebe dostanu celý večer. Jsem totiž sedma.
0: Promiňte, madam, ale soutěží jen žabolubské čarodějky.
2: Neznáme je.
1: Dnes ráno jsem se zde přihlásila k trvalému pobytu. A hlásím se i do soutěže o ruku velikého mága.
0: V tom případě zajisté, madam...
1: Olympia.
0: Jméno madam Olympie bude na seznamu soutěžících. Čarovat budete, mé dámy, všechny v dlouhých černých pláštích a se škraboškou, aby velký mák nebyl nikterak ovlivněn osobními půvaby. Té, které zdám.
1: Tím milejí bude velký Ariman překvapen, až masku sejmu a on uvidí, že kromě špičkových čarodějných kvalit je jeho žena obdařena i uhrančivou krásou. I když mezi vámi vedu už jen proto, že nemám bradavice vousy a neleze mi sláma z gumáku.
2: No to je
1: Má někdo nějakou připomínku?
2: Já.
0: Vyplním za vás přihlášku. Byla jste již někdy vdaná, madam Olympie?
1: Pětkrát. Bohužel všichni mý manželé zemřeli velice brzy poté, co se psali poslední vůli, ve které mi odkázali veškerý majetek. Stačí?
0: Jistě. To stačí.
3: Já, Belladonna, jsem černější než ona. Ba ne. Kdybych byla černá jako bota, na Olympii prostě nemám.
4: Slečno, Belladonno, jste to vy?
3: Erneste, ráda tě vidím. Jak se daří pirátovi?
4: Výtečně. Našel jsem mu nový úkryt, tady u plotu, a denně mu vlhčím hlínu. Ale vy jste nějaká smutná, nemůžeme pro vás něco udělat?
3: Jsi hodný, Erneste, ale musím si pomoct sama.
5: Že je ten zmetek zase v zahradě. Dovnitř neřáde? A jestli máš pořád toho špinavého červa, spláchnu ho do záchodu.
4: Belladonno, zachraňte piráta.
3: Rychle mi ho dej

0: Jste mi přinesli štěstí. Tohle bylo nejčernější kouzlo, na které jsem se kdy zmohla.
1: Má to znamenat, že obvykle děláš bílá kouzla a přitom chceš být černá?
0: Strašně bych si to přála.
1: Ale proč?
0: Závisí na tom moje štěstí. S pirátem jako maskotem by se mi to mohlo podařit. Půjčil bys mi ho, Erneste?
1: Já... jistě.
0: Ale nebude ti bez něj smutno?
1: Ty ho potřebuješ víc.
0: Děkuju.
1: Ale Belladono, já bych chtěl taky s tebou, snažil bych se.
0: Máš pravdu, zakořenění ředitelky za pár hodin pomine a ona se ti bude mstít. Půjdeme všichni tři, třeba to dobře dopadne.
1: Hurá! Slyšel jsi, piráte? Jdeme s Belladonou. Konečně život!

0: Jsem rád, že jste tu, slečno Belladonu. Jen vy můžete ředitele hotelu upokojit.
1: Co se stalo, pane Čímane?
0: Vepřík slečny Etelky počůral výtah. Mouchám báby Utrejšky se zalíbila v hotelové kuchyni a slepicím Míny a Mandy v konferenční místnosti.
1: To vše napravíme. Tady, s Ernestem. Seznamte se, prosím.
2: Dobrý den.
1: Ernest Pajda, můj asistent.
0: Asistent?
1: Možná vypadá jako úplně obyčejný kluk, ale ve skutečnosti je pánem maskota jménem Pirát. Pod jehož vlivem jsem zčernala na úhel.
0: To by bylo nádherné, slečno. A proč jste toho strašlivého piráta nevzali sebou?
2: Je tady, v krabičce. Jen se předveď.
0: Cože? Žížala.
1: Ano, ale má na mě úžasně zlodárný vliv. Zkusím s počítačem to tež, co včera. Chtěl jste z něj mít hnízdo zmíjí?
0: Přesně tak.
1: Slyšel jsi, piráte? Dotknu se tě špičkou prstu uprostřed bříška. Zavřu oči a... Vidíte? Klubko zmíjí.
0: Neuvěřitelné.
3: Neuvěřitelné? Strašlivé.
0: To je dílo slečny Belladony, pane řediteli.
3: Tak už i vy jste se pustila do ničení mého hotelu, slečno?
1: Okamžitě to dám do pořádku, pane řediteli. Byla to jen zkušební demonstrace. Piráte? No, a máte zase počítač.
3: Já nebudu čekat, až demonstrace přeroste v demolici. Pane Čímane? Jsem nucen zrušit smlouvu o pronájmu hotelu, a to s okamžitou platností. Do hodiny, ať tu po vás není ani slepičenec.
0: Tak, a co teď?
1: Co pak na zámku Temnici není dost místa?
2: Zámek Temnice? Dovnitř jsem se chtěl vždycky dívat.
0: Můj pán mi uložil, aby celé klání proběhlo mimo zámecké zdi.
2: Mám nápad. Na louce pod tím zámkem bývají skautské tábory a...
0: Skvělý nápad! Přikoupíme stany, matrace, spacáky a bude se tábořit.
2: Hurá!
0: Půjdeš se mnou jako odborný poradce, Erneste.
2: Rád.
0: A vy, slečno Belladono, zatím trénujte s maskotem. Líbilo by se mi, kdybyste se právě vy stala zámeckou paní.

0: Nie, to obo se ni ne vadí. Ale mým mužkám se víc líbilo v Park Hotelu.
1: Je to jen na pár dní, jen do soutěže.
0: Pak se zabydlím na zámku Temnici. Budeš mi držet palce, viď, Beladono?
1: Nebudu, paní Utrejško.
0: Ne?
1: No, protože jsem zlá.
0: Aha.
1: Opravdu zlá, čím dál víc.
0: Aha. Děvenko, opravdu zlá. Je tady jen jedna osoba.
1: Všem, že vím, o kom je řeč, ale raději nejmenovat. Ona není obyčejná čarodějnice jako my. Je to kouzelnice. Ty používají svou krásu, aby muže oslabili a pak zahubili.
0: A teď si dělá zuby na našeho Arimana.
2: Milé dámy, prosím, abyste opustili svá stanova.

0: a apartmá a schromáždili se u ohniště k losování o pořadí v soutěžním klání. Erneste, zatru pračity.
1: S radostí, šéfe.
0: A teď si vás dovolím požádat, abyste z tohoto klobouku vytáhla každá jednu číslici, která určí vaše pořadí v soutěži. Erneste.
2: Já první.
0: Lolo, dámy. Vytáhnout číslo jako první neznamená být první v kouzlení.
2: Jedničku. Vytáhla jsem si jedničku.
3: Dorničko, zahajujeme.
4: Být první je spozdilost. Nejlepší pořadí je těsně před koncem soutěže. Mám 6. To je velice výhodné.
5: Já 2.
6: Aha. A já 3. To se řekne, zase mě předběhla.
7: Čaruju 5. To není špatný, holky.
5: A já jsem 4.
0: Slečno Beladono, vy si nevytáhnete číslo?
1: Už nemusím. Nic jiného než 7 nezbývá.
4: To bude zakončení. Slavíci posviští vzduchem jak blázni a anděle k tomu zaspívají aleluja.
1: Nic z ní nedělej, Beladono. Ona neví, že si ráno proměnila kutlík na čaj v rozšklebenou lebku.
8: Ani to nebudeme říkat, Erneste. Ať si o mě všichni myslí, že jim nejsem nebezpečná.
0: A hned po obědě poprosím všechny dámy o seznam rekvizit, které budou potřebovat ke svému soutěžnímu číslu.
5: To vám můžu říct z fleku. Potřebuju gong.
0: Ano.
5: A utopeného námořníka.
0: Jistě. A teď ke stolům, dámy, tedy ke kempingovým stolkům, abych byl přesný, bude se podávat oběd.
1: Olympia stála před zrcadlem, černé vlasy blízkaly kolem hlavy a volala. Přál si moc a temno, ty mágu severu. Budeš tím vším přímo zavalen.
9: Ubohý Ariman. Čeká ho osud jejich 5 manželů.
1: Jenom když Olympia zvítězí.
9: Je nejsilnější a nejmocnější. Je kouzelnice. Kdo jiný by asi zvítězil?
1: Ty, Beladono, musíš vymyslet největší a nejtemnější kouzlo.
9: Nenapadá mě vůbec nic. Nic.
1: Ukaž zrcadlo. Podívej, jak je smutný. Ani to tě nepřinutí černočerně myslet.
9: Když vidím, s jakou beznadějí si vykládá pasiánc, je mi ho jen a jen líto.
1: Lítostí mu nepomůžeš. A je, co se to k němu blíží za ducha?
9: To je Sir Montpellier, ženovrach. Je mrtvý už 400 let. To, čím lidé mluví, má spráchnivěle. A na Arimana má jeho chování zhoubný vliv. Co ho pozorují v zrcadle? Strašlivě sešel.
1: Tvoje soutěžní kouzlo chce něco úplně speciálního a úžasného. Všichni musí jít do vývrtky. Co kdybys oživila Sira Montpelliera?
9: Erneste, to je ta nejčernější magie. Kvůli tomu, kdy si čarodějnice upalovali.
1: Když chceš vyhrát, musíš předvést něco dokonale hrůzostrašného.
9: To bych nesvedla. Nedokáže to ani Ariman a to je nějaký čaroděj.
1: Pirát ti pomůže. Že jo, piráte? Podívej, jak rozumně zvedá ocásek. Sáhni si na něj a hned si začneš víc věřit.
9: Máš pravdu. Dává mi velikou sílu.
0: Nevíš, co je s naší Beladonkou, Erneste? Všechny soutěžící už seznam potřebných rekvizit odevzdali. Čekám jenom na ní.
1: Čarodějnice Beladona mě požádala, abych vám ho předal já, pane Čímane.
0: Hodná děvenka. Jí obstarám všechno rád. Tak, co pak si přeje? Cože? Nic?
1: Ano.
0: Jak tomu mám rozumět? Snad to nevzdala.
1: To znamená, že udělá nejčernější kouzlo, jaké si kdo může vymyslet.
0: Aha.
1: A k tomu je potřeba jen talent a silný maskot. víc neřeknu.
0: Jak myslíš? Ale moc času nezbývá. Zítra je první noc soutěže. Na temnici právě dorazili oba porotci a já se tam musím přesunout, abych všechno doladil. Ty půjdeš se mnou, Erneste, a budeš dělat spojku zámku a podzámčí.
1: Rád budu k službám vám i velkému mágovi.
10: Buďte vítán na nejtemnějším zámku severu, pane Chartedži. Džina v láhvi temnice ještě nehostila. Jsem šťasten, že vás máme v porotě.
11: A já jsem velice poctěn vaším pozváním, velký mágu. Jistě pochopíte, že zůstávám v láhvi nikoli z neznalosti dobrých mravů, ale protože u nás v Indii máme mnohem větší teplo a já mám strach z rýmy. Tu by pak ode mě chytla celá porota. Mimochodem, mohu znát její složení.
10: Jako druhého porotce se mi podařilo získat zde pana slovutného Ghula, který pochází z jistého satanského města. Žije v blízkosti jatek, celé noci se hrabe v odpadcích a vytahuje z nich krvavé zbytky. Tato pravá bytost, temna a zla, jménem kňouravý Jindra, je svou povahou nemluvná. Prosím, seznamte se.
11: Jindra... Chartedži, fuj, fuj.
10: S podrobnými pravidly soutěže vás seznámí můj tajemník Číman hned po večeři. Já jen předešlu, že předsedou naší tříčlenné poroty jsem určil sama sebe, protože následky soutěže ponesu také já sám.
11: Ale pane kolego, hlavu vzhůru, to vůbec nemusí být zlé mít ženušku.
7: Fuj, fuj.
10: Jen dál, sire Simone. Dovolte, pánové, abych vás seznámil se svým nejlepším přítelem. Jako opravdu dobrý kamarád se mě snaží plácáním do čela před manželstvím varovat. Jeho 7 žen ho kdysi dohnalo k tomu, aby je zavraždil.
11: Ale jemináčku, 7? Jak pak to dokázal? To musela být práce...
10: Sir Montpellier bohužel nemluví, a tak se mohu jen dohadovat, že jednu nejspíš provodil, druhou uškrtil, třetí utopil a tak podobně.
11: Pak je dobře, pane Arimane, že je pouhopouhým duchem, neboť vaše nová ženuška by se stala číslem 8.
10: On vraždí jenom svoje vlastní ženy.
7: Fuj, fuj, fuj.
1: Zdá se ti, Erneste, že Ariman zase trochu zešedivěl.
12: Už pozítří jeho utrpení skončí. Jak se cítíš, Bládono?
1: Nic moc. Nesvědčí mi, že ses i s Pirátem odstěhoval nahoru na zámek. A Erneste...
12: Co? Co se děje?
1: Mám dojem, že už zase bělám.
12: To snad ne. Táci se ti do vlasů přece nevrátili.
1: Protože smrk za mým stanem obrostl zlatými hruškami a oni na ně hrají jako na xylofon. Slyšíš? Proto jsem pořád tady u ohniště. A v té louži s ropuchami, kterou jsem předevčírem udělala ze šátku matky u Trejšky, začaly kvést lekníny.
12: Přinesu ti piráta sem, ale musíš na něj dát pozor. Olympia slídí všude.
1: Snad to pomůže.
12: Určitě. A až oživíš našeho zločinného ženovraha, porota ti přiskne první místo.
1: S tebou, Erneste, jsem plná naděje. A všechno se mi zdá o tolik černější.
12: Pan Číman mě potřebuje na zámku, ale v duchu jsem pořád s tebou.

0: Vážení, já, velký mák Ariman a předseda poroty, slavnostně prohlašuji soutěž nejčernější žabolubská čarodějnice za zahájenou. Zdůrazňuji, že ta, která černou magií poškodí svou soupeřku či jejího maskota, stejně jako ta, která ještě před ukončením celé soutěže odhalí svou tvář, bude diskvalifikována.
1: Je to buta.
2: Soutěž zahajujeme právě zde, na břehu mořském, v místě zvaném Ďáblův kotel, protože soutěžící číslo jedna pro svůj výstup moře potřebuje. Prosím.
3: Z hlouby moře přivolám Krakena.
4: Ernesto, představ si, že Filoména dovede udělat něco takového.
2: Soutěžící si přála jako rekvizitu gong a mrtvého námořníka.
5: Prosím, zde.
3: Ale ten námořník je jenom kostra. No. Nebylo by něco čerstvějšího?
0: Není-li číslo jedna spokojeno, nechť ze soutěže odstoupí.
3: To nikdy. Vy bytosti z hlouby moře, opusťte svá temná lože z temných slují kluzkých skal. Hrozitánský Kraken vstal.
6: Mama!
7: Co to je?
8: Mořská okurka.
0: Co to má znamenat, tajemníku?
5: To je kraken, pane, tedy krakenek, novorozený.
6: Tata!
0: Ono to po mně leze. Udělejte něco, celého mě to zamokří.
6: Plesk, tata, plesk!
0: On mě poslintal. Jestli chceš, obludko, abych si tě nechal na botě, okamžitě přestaneš s tím svinčíkem.
3: Tata.
0: Porota se poradí.
2: Obecenstvo nechce mezi tím přesune na mítinu za skálou, kde proběhne kouzlo soutěžící číslo dvě.
4: Tak vidíš, Bladono, Filoména to určitě nevyhraje.
9: Přinesl jsi mi piráta, Erneste.
4: Samozřejmě, tady, v krabičce.
9: Ah, to je úleva. Jakmile se dotknu jeho tělíčka, připadám si opravdu silná.
2: Porota udělila první soutěžící 4 body, a nyní je připravena sledovat kouzlo druhé účastnice, která ohlásila, že vyrobí bezhednou jámu.
10: To není špatný nápad, pánové porotci. Do ní by pak mohly napadat ostatní čarodějnice.
1: Ale to potom nebudete být žádnou ženušku.
10: Velmi správně, pane Čárteží.
2: Má druhá soutěžící všechny objednané rekvizity.
11: Chtěla jsem jen silné rypadlo a to zde stojí. Rychlo rypadlem vyrýt hlubokou jámu je hračka i pro průměrného magristu. Jen dokonalá čarodějnice ji však umí proměnit v bezedno. Obejdu teď jámu proti směru hodinových ručiček.
12: Jen abys to trefila líp než na sabatu, můro.
3: Závidíš, co?
11: Duchové země, žádám vás, vysajte dno z této jámy. Duchové ohně, vypalte dno této jámy.
12: Mino, koukej mi vrátit mou slepici. Musím s ní třikrát zatočit nad hlavou. Tohle je moje bokalka.
3: Další jsem.
11: Duchové ohně, vypalte dno této jámy.

0: Ja, mor! Sig, hvad er det der?
1: Manda asi vyhraje, Erneste. Kdo by to do ní řekl?
2: Ty budeš lepší.
0: Podvod! Zrada! Vzala mi maskota! Ukradla mou kvokalku a provedla s ní kouzlo, ona fixuje.
3: To není pravda, je to moje slepice, můj maskot.
0: A ta jáma stejně není bezedná.
3: Řekni to ještě jednou, coura ucouraná, a zakroutím tě krkem.
0: To se ví, že není.
3: No není, no, není. No,
0: tak se tam podívej.
3: Ne, já nechci.
2: Mando, to ne, nech mínu, nestrkej do ní.
3: Ne.
4: Právě, pane Jindro. Číslo 2 je diskvalifikováno.
5: Čarodějnice číslo 2 použila černou magii proti jiné čarodějnici a proto je vyloučena. Čarodějnice číslo 3 zmizela v bezedné jámě, takže dnes stihneme ještě čarodějnici číslo 4. Jaké kouzlo provede?
6: Ze 7 princesem si vytáhnu mládí a krásu a ty dívky pak zočaruju do 7 labutí. Kde jsou? Měla jsem na seznamu rekvizit všech 7.
7: Máme princezny?
5: Sehnal jsem jich jenom 6 a taky už ne nejmladší a nejkrásnější, ale pod závojí se to nepozná a bába možná ani neumí počítat. Nech předstoupí princezny.
6: Kouzlo proměny, změny a přeměny. Jak to jen je?
1: Erneste, ona ho zapomněla, jen aby se sama neproměnila.
6: Nechť moje balsašky.
1: Matko, utrejšku, držte se.
6: Pomozte mi, kamarádky, moje masné cukr, káva, čokoláda.
1: A je z ní kávový stolek. Já to věděla.
8: Dvě hvězdy pro mě, tak?
4: Nikdo nemůže říct, že pro temnotu a čáry nepracuju do roztrhání těla. Ale dřevěný stolek si za ženu brát rozhodně nebudu.
9: Pane tajemníku Čímane, stalo se něco hrozného.
10: To jsme všichni viděli, že já si s tou soutěží nedal pokoj.
9: Jde o něco mnohem horšího. Ztratil se mi pirát. Bez něj se zítra Belladoně kouzlo nepovede.
10: No a což najít jinou žížalu?
9: Pirát je jen jeden. Určitě v tom má prsty Olympia. Pozorovala nás a chtěla si pojistit vítězství.
10: Ajajaj, to je zlé. Na kouzelnici Olympii nemáme.
9: A co kdybychom našli někoho, kdo si na Montpelliera zahraje?
10: Myslíš, aby předstíral, že je oživlý duch?
9: Jasně. Spousta kouře, reflektory, jako na divadle. Uprostřed se objeví přízrak a bude živý, promluví.
10: Ale to by byl podvod.
9: Podvádět je černé. Přesně to si Ariman přeje.
10: Na to Belladona nepřistoupí.
9: Nic jí neřekneme. No jo, ale kde vzít někoho, kdo by to dokázal?
10: Moje sestra má ve městě penzion. Bydlí tam cirkusáci a herci. Možná by nám poradila.
5: Ale je to na tobě, Erneste. Já musím být se šéfem.
9: Pro Belladonu všechno. Pane, můžete mi říct, kde bych našel mistra míru Mazance?
11: Stojíš před ním, synku.
9: Aha, doporučila mi vás sestra pana Čímana jako prvotřídního umělce.
11: No, Amálie má smysl pro umění.
9: Měli bychom pro vás roli, pane.
11: Říkej mi Míro a pojď radši na dvůr, ať mi tady ty zdejší šmíráci nezávidějí. Sedm žen, říkáš? A plácá se takhle do čela, takhle? Co?
9: Trochu uberte, Míro.
11: Ale ducha mám zmáknutýho, hrál jsem ho v Hamletovi. A přivezu taky zvukaře a osvětlovače, aby show byla prvotřídní. Namazanec Boys se můžeš spolehnout, chlapče. Budeme tam dřív, aby technika mohla instalovat všechny ty svoje hejblata.
9: Takže dohodnuto?
11: Jo, zítra na zámku, naschle. A Amálii Čímance, že děkuju za kšeft. Tak. A teď to jdu zapít.
5: Soutěžící číslo 5 dostává 2 body.
9: Erneste, kde se stoulal? Už jsem měla strach. Jak to probíhá?
1: Etelce se kouzlo nepovedlo. Zavřela sice dospělého muže do dubové skříně, jak ohlásila, ale jemu se tam zalíbilo a nechtěl se vrátit ke své rodině.
5: Soutěžící číslo 6 ohlásila
7: symfonii smrti předvedenou tisícihlavým sborem.
12: Ten hlas, ta postava, konečně žena a ne hnusná babizna.
13: Mama, tata.
12: Kuš, kluku, nebo půjdeš pod poklici.
13: Tata, tata.
7: Zmaru, zdar.
12: Úžasné.
9: Ty chudinky krysy se požírají navzájem. Erneste, nedívej se.
14: Proč? To nevypadá zle.
12: Ale mně je zle. Takhle skončí můj pán, jestli ta příšera vyhraje.
7: Bude po vás veta, jak po krysách všeho světa.
9: To je konec. Nikdo nemůže být černější než ona.
2: Ty budeš ještě lepší, Bádono. Tady máš krabičku s pirátem. Neupusti.
12: Dávám 9 bodů, pánové.
8: Proč 10? Bylo to vynikající.
13: Fůj, deset, fůj.
5: Čarodějnice číslo 7 ohlásila oživení syra Simona Montpelliera.
12: Odvážná žena, to se jí nemůže povést. Ale postavu má graciézní.
10: Je mistr Mazanec připraven, Erneste?
9: Slíbil, že přijede dřív, tak jsem dorazil.
5: Soutěžící může začít.
1: Nechť zavládne temnota.
4: Tma jako v rámci, jako v hrobě.
1: Vyzývám vás, stíny podsvětí, abyste propustili ze zajetí duši onoho muže.
10: Ten umělec si své peníze zasloužil.
9: Přivezl i zvukaře a osvětlovače.
10: Světelné efekty jsou také velice zdařilé.
4: Lutičky jako živé.
1: Sire Simone Montpelliere, rytíři ze zámku Temnice, předstup. Allé Fortission, Fortission Roa.
12: Sire Simone, příteli, na čele vám tepe žíla, jste z masa a kostí.
15: Tak jest, jsem hříšná a provinilá schránka Sira Simona Montpelliera.
12: Ano, ano, já dávám taky 10.
8: Já rovněž jsem pro plný počet bodů.
9: Hurá, Belladono, dokázala jsi to. Vyhrála s Arimana.
1: Erneste.
12: Čarodějka Belladona? To zní krásně. A ta světlovlasá dívenka nemá ani jednu bradavici, pane Čímane.
15: Ovšem.
12: To na sebe jistě vzala cizí podobu, aby mě nepoděsila. Slečno, nebo takhle vypadáte pořád?
1: Ano. Pořád, Ari. Co to je? Leďte pryč.
12: Řekla jste mi Ari? Celý život čekám, až mi tak někdo řekne Belladono.
15: Terezii jsem trefil šípem, Řehořce přešmík krček, Zuzaně jsem ho zmáčkl.
12: Teď ne, Sire Simone, musíme si toho s Belladonkou tolik povědět.
15: Jasněnka zhasla pod padlým bukem.
12: Pane Mazanče, to už by stačilo. Pojďte se mnou, doplatím vám honorář. Dobrá práce.
15: A Otilce podal jsem k obědu otruší, teklu umořil hladem.
12: Sire Simone, teď ne, až později.
7: Ale ano.
16: Ano, sire Simone, i teď i pak si vaše povídání ráda poslechnu. Budu jako ucho až do konce života.
15: Díky.
16: Ovšem, že vašeho. A ty, spratku, tady máš toho svýho červa. Můžeš si ho dát rovnou do smetí.
15: Tedy, milostivá Terezí, jsem trefil šípem, ano, že ho chce přešmík, krčuje. Zadně jsem ho zbavil.
9: Piráte, ona tě mučila, honem Beladono, dýchni na něj, zachraň ho.
17: To bude dobré, piráte. Počkej, Erneste, co pak on mi nepomáhal? To jsem při čarování sahala na prázdnou krabičku.
9: No, víš...
18: No to bych si vyprosil, že mě sem nepustíte. Byl jsem angažován a chci provést svůj výkon.
19: Není potřeba, pane, všechno je v pořádku. Výkon byl proveden.
18: Ne, ne, ne, Míra Mazanec nikdy neporušil smlouvu. Kde je ten... tady je ten kluk. Hochu, moc mě to mrzí, ale na cestě pod zámkem jsme dostali smyk a táhli nás ze škarpy. Představení může začít za pár minut. Víš, jenom natáhneme kabely, já si tady udělám...
9: Míro, vy jste Sira Simona nehrál?
18: No vždyť, povídám, že jsme dorazili až teď.
17: Pirát byl polomrtvý v zajetí. Já jsem bílá. Erneste, vždycky, když se mi podařilo černé kouzlo, byl jsi u toho ty?
9: Už mě to taky napadlo. Kdykoliv si čarovala... Dělal jsem to i já. Dokonce jsem přidával i kouzelná slova, ale myslel jsem, že hlavní síla jde od piráta. Jenže při oživení Sira Simona pirát nebyl, takže asi...
20: Pokud tenhle mládeneček opravdu oživil Sira Simona, znamená to, že věštba nelhala. Přišel mě vystřídat někdo mnohem silnější, než jsem já. Hochu, taková radost.
19: Odpuste, můj pane, že jsme chtěli Beladoně pomoct, ale z vás dvou bude moc pěkný pár.
20: Za trest, pane tajemníku, zorganizujete svatbu, jakou tenhle kraj ještě neviděl. A Ernest zařídí, aby tu byly i všechny čarodějnice.
9: Budu se snažit, abych vás nesklamal, pane.
20: Jaké pak, pane? Teď si tu pánem ty, Erneste. Tajemník Číman se o tebe bude starat a ty vejdeš do dějin jako Ernest Pajda vznešený, postrach hlupců a pán záhrobí.

0: Rakenka, ale vezmeme sebou, ne, Ari?
1: Ovšem.
0: Zatím si s ním budeme hrát sami a až budeme mít nějakého vlastního drobečka.
1: Jak si přeješ, miláčku?
2: Mama?
0: Hmm.

0: Ano?
1: Viděla jsi včera v zoo toho ptáka?
0: Kterého myslíš?
1: No, toho velkého, co měl dlouhé nohy a krk.
0: No, to já...
1: No, přece toho, jak vypadali, jako naše učitelka tělocviku.
0: Jo, tak to byl pštros.
1: Špros?
0: Pštros.
1: Pštros?
0: No, ano.
1: Tak proč to neřekneš rovnou? Pštros, no.
0: Ach jo.
1: A bábinko?
0: No, co je zase?
1: Co je ten pštros zač?
0: No, to je obyvatel Afriky.
1: No, nazdar.
0: Co je?
1: To je rána. Sestra mé spolužačky se prý za Afričana provdala.
0: Ale prosím, neplácej hlouposti, jak by si mohla vzít za muže ptáka.
1: Mohla.
0: Ale nemohla.
1: Mohla. Spolužačka říkala, že je to pěkný ptáček.
0: Ale to se jenom tak říká, víš? No, tenhle ten pštros je jedním z mnoha zvířat, co žijí v Africe.
1: Zvířat? Snad... Ptáků, ne?
0: No, jistě, ptáků, no. A když už jsi tak moc chytrá, tak si tě vyzkouším.
1: Ojej.
0: Vyjmenuj mi 5 zvířat, která také žijí v Africe. No?
1: No.
0: No?
1: No. I tak třeba... Slonů.
0: Hrůza. No, ale co víš o slonovi?
1: Že je velký.
0: No a?
1: A tlustý.
0: A
1: má silnou a vrásčitou kůži.
0: A proč?
1: Protože se špatně žehlí.
0: Ale děti brepto. Je to proto, aby se uchránil vedru, písku a tak.
1: Aha.
0: A Máničko?
1: No.
0: Nech už tě hlouposti a zajdi se podívat k sousedům.
1: Co bych tam dělala?
0: Čáp, jim přinesl miminko. Chceš ho vidět?
1: Čápa jo, miminko ne. A stejně mi na té historce, že čáp nosí děti, něco nesouhlasí.
0: A co?
1: Bábinko, čápy přece v zimě odlétají na jih. A víš, kolik dětí se narodilo v zimě?
0: A proč na ten jih odlétají? Aha.
1: Protože pěšky je to daleko. Aha.
0: A jestli pak víš, Máničko, když jsi tak chytrá, komu se říká, že má ptačí rozum?
1: To nevím.
0: Tomu, kdo vede podobně hloupé řeči jako ty.

0: 12. Vamos pro palo. Jak nastal listopad, začalo být velice chladno. Hory kolem školy byly teď ledově šedé a jezero vypadalo jako skalené ocely. Každé ráno pokrývala všechno jinovatka. Z okna nahoře viděl Hagrida, jak rozmrazuje košťata na vamfrpálovém hřišti, zachumlaný v dlouhém spratkovém kožichu, v rukavicích z králičiny a v obrovských vysokých botách z bobří kůže. Vamfrpálová sezóna začala. V sobotu měl Harry po dlouhých týdnech tréninku hrát své první utkání. Nedelvír proti Zmiozelu a pokud by Nedelvír vyhrál, dostali by se ve školním přeboru na druhé místo. Téměř nikdo ještě Harryho neviděl hrát, poněvadž mu to rozhodl, že pokud jim má posloužit jako tajná zbraň, musí ho prostě držet v tajnosti. Zpráva, že hraje chytače, se nicméně nějak dostala ven a Harry nevěděl, co mu vadí víc. Ti, kdo mu vykládali, jak bude úžasný, anebo ti, kteří mu slibovali, že pod ním budou běhat se žiněnkou. Bylo opravdu štěstí, že se teď kamarádil s Hermionou. Nevěděl, jak by bez ní zvládl všechny domácí úkoly při všech těch trénincích na poslední chvíli, které od nich Wood vyžadoval. Navíc mu půjčila knihu Vamfrpál v průběhu věku a Harry zjistil, že je to velice zajímavá četba. Dozvěděl se, že ve Vamfrpálu je celkem 700 přestupků proti pravidlům a úplně všech, že se hráči dopustili při utkání světového poháru v roce 1473. Že chytači bývají obvykle ti nejmenší a nejrychlejší z mužstva a ty nejtěžší úrazy při Vamfrpálu se zřejmě stávají právě jim. A že při Vamfrpálu sice jen zřídka kdo přišel o život, za to soudci občas zmizeli a teprve za několik měsíců je objevili v Sahárské poušti. Od té doby, co ji Harry a Ron zachránili před horským trolem, nebrala už Hermiona porušování školního řádu tak přísně a díky tomu se oba v její společnosti cítili mnohem příjemněji. V den před Harryho prvním zápasem si všichni tři o přestávce vyšli na studené nádvoří a Hermiona pro ně vykouzlila zářivě modrý oheň, který se dal přenášet ve sklenici od zavařeniny. Stáli k němu zády a ohřívali se, když se na nádvoří objevil Snape. Harry si okamžitě všiml, že profesor kulhá. Ron, Hermiona i on si stoupli blíž k sobě, aby oheň nebylo vidět. Byli si jistí, že se to nesmí. Něco v jejich provinilých tvářích na neštěstí vzbudilo Snapeovu pozornost a tak přikulhal k ním. Oheň sice nezahlédl, zdálo se však, že hledá důvod, aby je vybeskoval.
1: Co to máte pod E?
0: Byl to Vamfrpál v průběhu věku. Harry mu knihu ukázal.
1: Knihy z knihovny se nesmí vynášet ze školní budovy,
0: prohlásil Snape.
1: Dejte mi ji. Srážím Nedelvíru 5 bodů.
0: To pravidlo si právě vymyslel, zamumlal Harry rozhořčeně, když Snape odkulhal pryč. Co se mu asi stalo s nohou? To nevím, ale doufám, že ho pořádně bolí, řekl Ron roztrpčeně. Tak co, vrátil ti? Zeptal se Ron, když se k ním Harry zase připojil. Co se stalo? Harry oběma šeptem sdělil, co právě viděl. Chápete, co to znamená? Skončil bez dechu. Snape se v předvečer všech svatých určitě pokoušel obejít toho tříhlavého psa. Tam měl namířeno, když jsme ho zahlédli. Ať už ten pes hlídá cokoliv, Snape se toho chce zmocnit. A vsadím své koště, že toho trola pustil dovnitř on, aby od sebe odvrátil pozornost. Hermiona jen vyvalila oči.
2: Ne, to by neudělal,
0: namítla.
2: Vím, že není zvlášť příjemný, rozhodně by se ale nepokoušel ukrást něco, co Brumbál dal hlídat.
0: No, Mauduši, Hermiono, ty si snad myslíš, že všichni učitelé jsou andělé, nebo co? Utrl se na ní Ron. Souhlasím s Harrym, od Snape se dá čekat úplně všecko. Ale čeho se chce zmocnit? Co ten pes vlastně hlídá? Ještě v posteli zněla Harrymu v hlavě tahle ta otázka. Neville hlasitě chrápal a Harry však nemohl usnout. Snažil se na to nemyslet. Potřeboval se vyspat, musel se vyspat, poněvadž za pár hodin měl hrát svůj první vamfrpálový zápas. Jenomže na to, jak se Snape tvářil, když Harry zahlédl jeho nohu, nemohl jen tak zapomenout. Ráno příštího dne bylo velice jasné a chladné. Velkou síň naplňovala lahodná vůně opečených uzenek a spokojené tlachání všech, kdo se těšili na pořádný vamfrpálový zápas.
2: Musíš k snídani něco sníst?
0: Já nic nechci.
2: Alespoň kousíček topinky,
0: přemlouvala ho Hermiona. Nemám hlad. Harry se cítil hrozně. Za hodinu už bude na hřišti. Potřebuješ mít sílu, Harry. Právě chytače se soupeř vždycky snaží vyřídit, řekl Seamus Finnegan. To ti děkuju, Seamusy, řekl Harry a díval se na něj, jak si nakládá na uzenky spousty kečupu. V 11 hodin to vypadalo, že celá škola je na tribunách kolem Fanfrpálového hřiště. Mnoho studentů mělo dalekohledy, sedadla se sice dala zvednout vysoko do vzduchu, přesto však občas nebylo snadné sledovat, co se děje. Ron a Hermiona si v nejvyšší řadě přisedli k Nebilovi, Seamusovi a Deanovi, tomu chlapci, který fandil West Hamu. Jako překvapení pro Harryho udělali z jednoho prostěradla, které prašivka rozkousala, veliký prapor. Stálo na něm: za prezidenta chceme Pottera. A Dean, který uměl kreslit, pod heslem namaloval velikého nebelvírského lva. Pak ještě Hermiona udělala malé důvtipné kouzlo, takže kresba zářila nejrůznějšími barvami. V tu chvíli se už v šatně Harry a ostatní členové mužstva převlékali do svítivě červených fanfrpálových hábitů. Zmiozel měl hrát v zeleném. Vůd si odkašlal, aby zjednal ticho.
3: Takže hoši,
0: řekl.
2: A děvčata?
0: Podotkla střelkyně Angelina Johnsonová.
3: A děvčata?
0: Souhlasil Wood.
3: Dneska nás to čeká.
2: Náš nejdůležitější zápas,
0: řekl Fred Weasley.
4: Ten, na který jsme všichni čekali,
0: řekl George. Umíme Oliverovu řeči na spaměť, vysvětloval Harrymu Fred, poněvadž jsme byli v mužstvu už loni.
3: Nechte si to, vy dva,
0: okřikl je Wood.
3: Tohle je nejlepší mužstvo, jaké Nebelvír má po kolika letech. Říkám vám, že dneska vyhrajeme.
0: Přeletěl je všechny pronikavým pohledem, jako by chtěl říci nebo.
3: Takže už je čas. Přeju vám všem hodně štěstí.
0: Harry vyšel za Fredem a Georgem ze šatny a doufal, že se mu nepodlomí kolena, když vykročili na hřiště a uvítali je nadšený pokřik. Utkání soucovala madame Hučová. Stála uprostřed hřiště s koštětem v ruce a čekala na obě mužstva.
2: Očekávám od vás všech naprosto čestnou hru,
0: prohlásila, když se všichni shromáždili kolem ní. Harry si všiml, že se přitom jakoby obzvlášť významně obracela na kapitána Zmiozelu Markuse Flinta z pátého ročníku. Harry si říkal, že Flint vypadá, jakoby v sobě měl trochu trolí krve. Koutkem oka zahlédl vysoko na tribuně vlající prapor, na kterém nad hlavami diváků stálo: za prezidenta chceme Pottera. Srdce mu poskočilo v hrudi a hned pocítil větší odvahu.
2: Nasedněte na košťata, prosím!
0: Harry se s námahou vyškrábal na svůj Nimbus 2000. Madam Hučová hlasitě odpískala na stříbrné píšťalce začátek utkání. 15 košťat se zvedlo a stoupalo výš a výš. Byli ve vzduchu.
5: A tam rálu se okamžitě zmocňuje Angela Johnsonová z Nebelvíru. To děvče je vynikající selkyně a přitom je i docela poledná.
2: Jordane!
5: Omlouvám se, paní profesorko.
0: Zápas komentoval Lee Jordan, přítel dvojčer Weasleyových, a profesorka McGonagallová na něj zblízka dohlížela.
5: A teď se doslova řítí dopředu, hezky podává Alice Spinettové, což je úspěšný oběh Olivera Wooda. Loni tu ještě byl jako na hranice. Ta vrátí Johnsonové a ne. Samra teď má Zmiozel, zmocnil se ho jejich kapitán Markus Flint a hned vyráží. Letí jako orel, aby, ale ne. Nebelvírský brankář Wood ho vynikajícím způsobem zastavil a Samra má Nebelvír. Teď je to nebelvírská střelkyně Katie Bellová, pěkně Flinta podletěla, stoupá vzhůru nad hřiště a ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj má zmizel. Adrian Passi teď stále rychleji míří k brankovišti, ale zastavil druhý potlouk. Postalo na něj Fred nebo George Vizliovic, neřík to vám tedy, když to je, tak si takto nebelivrský odrážeč dobře zahrál, sám rál má znovu Johnstová a před sebou má volno, už vyrazila, to děvče opravdu letí, právě se vyhnula potlouku, který se na ní hnal, už je o brankoviště, gato Angelino, do toto, Franka sledčí se vrát dolů, minul, gol, Nebelivr dává gol.
0: Kladný vzduch naplnilo jásání fanoušku Nebelivru, spolu s nimi bylo slyšet skučení a nářek zmiozelských.
4: Uhněte trochu, posunte se kousek.
2: Hagride.
0: Ron a Hermiona se přimáčkli k sobě, aby Hagrid měl dost místa a mohl se k ním přisednout.
4: Dívá jsem se od sebe z hájovny,
0: řekl Hagrid a poklepal na velký dalekohled, který mu visel na krku.
4: Ale to není takový, jako když je člověk tady ve obecenstvu. Zlatonka se ještě neobjevila, co?
0: Ani nápad, řekl Ron. Harry zatím neměl nijak moc práce.
4: Ale nepřišel ani k žádnému maléru. A to se taky počítá.
0: Mínil Hagrid, zvedl dalekohled a zahleděl se nahoru na malou tečku, což byl Harry. Vysoko nad nimi Harry klouzal nad ostatními hráči a vyhlížel, až se objeví Zlatonka. To byla součást jeho a Woodova plánu hry.
6: Drž se stranou, dokud Zlatou nezahlédneš,
0: přikázal mu Wood.
6: Nechceme, aby na tebe útočili dřív, dokud to nebude nutné.
0: Poté, co Angelina vstřelila branku, udělal Harry několik přemetů, aby dal průchod svým pocitům. Teď už zase létal nad hřištěm a bedlivě vyhlížel zlatonku. V jednu chvíli postřehl, jak se něco zlatě zablesklo. Byl to však jenom odlesk náramkových hodinek jednoho z výzlových dvojčat a jednou se proti němu zase vyřítil jeden z potlouků, spíš jako dělová koule než co jiného. Harry se mu však vyhnul a pak se už za ním přihnal Fred Weasley. Všecko v pořádku, Harry! Stačil ještě křiknout a zuřivou ranou odrazil potlouk směrem k Markusu Flintovi.
5: Zamral má zmiozel, střelec pasty se už vyhnul dvěma potloukům, oběma vidlijovým a srkyni Belové a žene se, okamžik přátelé, že by to byla zlatá.
0: Davem to zašumělo, když Adrián Passy upustil camrál, jak se ohlížel přes rameno na něco zlatého, co se mu myhlo kolem levého ucha. Harry to postřel. S krajním vzrušením se vrhl střemlav dolů tam, kde zahlédl zlatý záblesk. Ovšem zmiozelský chytač Terence Hicks ho uviděl také. Těsně vedle sebe se řítili ke zlatonce a zdálo se, že všichni střelci najednou zapomněli, co se od nich očekává, jak to viseli ve vzduchu a jen přihlíželi. Harry byl rychlejší než Hicks. Teď už viděl ten malý kulatý míček s cepotajícími křidélky, letící vpřed jako střela, nasadil ke strhujícímu závěru. Ráz. Po celém hřišti se rozlehl vzteklý řev fanoušku Nebelvíru. Tom Markus Flint úmyslně bletěl Harrymu do cesty, Harryho koště vybočilo ze směru a ten se ho držel ze všech sil, aby nespadl dolů.
3: Foul!
0: Křičeli fanoušci Nebelvír. Madame Hučová něco hněvivě říkala Flintovi a pak nařídila volnou ránu na branky ve prospěch Nebelvíru. Ve všem tom zmatku ovšem zlatonka zase zmizela z dohledu. Dole na tribuně Dean Thomas vykřikoval:
3: pošlete ho ven, sudí! To bylo na červenou kartu!
0: Tohle není fotbal, Deane, vysvětloval mu Ron. Při vám prpálu se nevylučuje. A co je ta červená karta? Hagrid však byl na Deanově straně.
4: Tak by ti pravidla měli změnit. Flint mohl Harryho schodit dolů.
0: Limu Jordanovi bylo zatěžko zůstat nestraný.
5: Takže po tom zjevném a nechutném úskoku...
0: Jordane! Zahřímla profesorka McGonagallová.
5: Chci říct po tom úmyslném a odporném faulu...
0: Jordane, já vás varuji!
5: Ano, podátku. Flint málem zabil nebelvírského chytače, ale to by se samozřejmě mohlo stát každému. Takže trestné střílení ve prospěch Nebelvíru, které zahrává Svinetová a bez potíží ho proměňuje a hraje se dál. Sam Ral má i nadále Nebelvír.
0: Stalo se to ve chvíli, kdy se Harry vyhnul jinému potlouku, který mu proletěl nebezpečně blízko kolem hlavy. Jeho koště sebou nenadále škublo, až se vyděsil. Na zlomek vteřiny si myslel, že spadne. Uchopil pevně násadu oběma rukama i koleny. Něco takového ještě nikdy nepocítil. Pak se to stalo znovu. Jakoby se ho koště pokoušelo schodit, jenže koštěta Nimbus 2000 se přece nemohou z ničeho nic rozhodnout, že schodí toho, kdo na nich sedí. Harry se snažil zamířit zpátky k nebelgirskému brankovišti. Měl sto chutí vůda požádat, aby ohlásil odechový čas. A pak si uvědomil, že ho koště vůbec neposlouchá. Nedokázal ho otočit. Nebyl schopen ho vůbec ovládat. Koště kroužilo vzduchem sem tam a každou chvíli sebou průce škublo, až se na něm málem neudržel. Lee dál komentoval zápas.
5: Umíče zmiozel, sám rád má Flint. Obešel Spinetovou, obešel Belovou, teď dostal pořádnou do obličeje podloukem. Doufám, že mu aspoň přerazil nos, jenom se žertoval, paní profesorko. A zmiozel dává go, no to sadne.
0: Fanoušci zmiozelu jásali. Nikdo jakoby si nevšiml, co vyvádí Harryho koště. Vynášelo ho výš a výš, pryč od hřiště a přitom sebou trhalo a zmítalo se.
4: Nevím, co si to Harry vymýšlí.
0: Zabručil Hagrid a upřeně ho pozoroval dalekohledem.
4: Kdybych nevěděl, že to není možný, řekl bych, že si s tím koštětem neumí poradit. Ale to by přece Harry...
0: Náhle si diváci na všech tribunách začali na Harryho ukazovat. Jeho koště se točilo a převracelo a on se na něm jen stěží dokázal udržet. Pak celý dav naráz vyjekl. Harryho koště sebou divoce škublo a on se svezl dolů. Teď už se koštěte přidržoval jen jednou rukou a visel ve vzduchu.
3: Že by se tím koštětem něco stalo, když do něj Flint vrazil?
0: Nadhodil šeptem Simus.
4: To není možný,
0: řekl Hagrid a hlas se mu třásl.
4: S košťatama nemůže nikdo nic províst, leda nějaký zlej černokněžník. S koštětem Nimbus 2000 by tohle žádný školák nedokázal.
0: Při těch slovech Hermiona uchopila Hagridův dalekohled, ale místo, aby se dívala nahoru na Harryho, Začala si horečně prohlížet dav pod nimi.
7: Co děláš?
0: Zabručel Ron. Tvář měl šedou jako popel.
2: Já to věděla.
0: Vydechla Hermiona.
2: Podívej se, Snape!
0: Ron popadl dalekohled. Snape stál uprostřed protější tribuny, upřeně se díval na Harryho a bez přestání něco šeptem mumlal.
2: Určitě v tom má prsty. Nejspíš chce Harryho koště uřknout.
0: Mínila Hermiona.
7: Co budeme dělat?
2: Nechte to na mě.
0: Než Ron stačil říct jediné slovo, byla Hermiona pryč. Ron namířil dalekohled zpátky na Harryho. Jeho koště se teď komíhalo ze strany na stranu tak prudce, že už se nemohl dlouho udržet. Všichni na tribunách teď byli na nohou a zděšeně se dívali, jak oba výslivově letí vzhůru a pokoušejí se stáhnout Harryho do bezpečí na jedno ze svých košťat, ale k ničemu to nevedlo. Pokaždé, když se k němu přiblížili, koště poskočilo ještě výš. Snesli se tedy níž a kroužili pod Harrym. Zřejmě doufali, že ho chytí, kdyby padal. Markus Flint se mezi tím zmocnil Camrálu a dal 5 gólů, aniž by si toho někdo všiml.
7: Hermiono, dělej!
0: Zamumlal Ron celý zoufalý. Hermiona se protlačila až k tribuně, kde Snape stál, a teď běžela jako o závod řadou za jeho zády. Dokonce se ani nezastavila a neomluvila se, když smetla profesora Quirrella po hlavě o řadu níž. Když dorazila ke Snapeovi, přidřepla si, vytáhla svou hůlku, zašeptala několik dobře volených slov a z její hůlky vyšlehly jasně modré plameny přímo na lem Snapeova hábitu. Trvalo možná 30 vteřin, než Snape pocítil, že hoří. Jeho nenadálý výkřik Hermioně potvrdil, že dokázala, co měla v úmyslu. Schrábla oheň zpátky do malé nádobky, kterou měla v kapse, a prodrala se hořejší řadou naspátek, aby Snape vůbec nepoznal, co se vlastně se běhlo. Stačilo to. Vysoko nad hřištěm se Harry v tu ránu dokázal vyškrábat zpátky na své koště.
7: Už se zase můžeš dívat, Neville,
0: řekl Ron. Posledních 5 minut totiž Neville jen vzrykal do Hagridovy kazajky. Harry teď spěšně mířil k zemi, když všichni uviděli, jak si přidržel ruku u úst, jako kdyby měl zvracet. Dopadl na všechny 4, zakašlal a pak mu do ruky vklouzlo něco zlatého.
2: Mám zlatonku!
0: Vykřikl a mával si nad hlavou a zápas skončil v naprostém zmatku.
7: On ji nechytil, on ji málem spolkl!
0: Skučil Flint ještě 20 minut na to, ale nic nepořídil. Harry neporušil žádná pravidla, ale Jordan nadšeně vyhlašoval výsledek zápasu.
8: Neville vyhrál v poměru 170 bodů ku 60.
0: Harry však už jeho hlášení neslyšel. Seděl v Hagridově boudě s Ronem a s Hermionou a obr mu chystal šálek silného čaje.
7: Mohl za to Snape,
0: vysvětloval Ron.
7: Hermion a já jsme ho viděli. Ani na chvíli z tebe nespustil oči a šeptem přitom zaklínal tvoje koště.
4: Hlouposti,
0: řekl Hagrid, který až dosud neslyšel ani slovo o tom, co se odehrálo na tribuně jen několik kroků od něj.
4: Proč by Snape měl něco takového dělat?
0: Harry, Ron a Hermiona se podívali jeden na druhého a uvažovali, co mají říct. Harry se rozhodl, že mu poví pravdu. Na něco jsem totiž přišel, řekl Hagridovi. V předvečer všech svatých se Snape pokoušel obejít toho tříhlavého psa, ale ten ho pokousal. Myslíme si, že chtěl ukrást to, co ten pes hlídá, ať už je to, co je to. Hagrid upustil čajovou konvici.
4: Jak pak jste se dozvěděli o Chloupkovi?
0: O Chloupkovi?
4: Jo, on je totiž můj. Koupil jsem ho od nějakého chlápka z Řecka, s kterým jsem se loni seznámil v hospodě. A počil jsem ho Brumbálovi, aby mu hlídal...
0: Co aby hlídal? Vyřekl Harry dychtivě.
4: Ale nic, už se mě na nic neptej, poněvadž to je přísně tajný.
0: Jenže Snape se to pokouší ukrást.
4: Hlouposti, Snape je učitel v Bradavicích, ten by nic takového neudělal.
2: A proč se tedy pokusil Harryho zabít?
0: Vykřikla Hermiona. To, co se událo toho odpoledne, zřejmě opravdu změnilo její názor na Snape.
2: Přece poznám, kdy se někdo pokouší někoho usknout, Hagride. Přečetla jsem o tom všecko. Nesmíš přitom z toho druhého ani na chvilku spustit oči a Snape ani jednou nezamrkal. Já jsem ho viděla.
4: Říkám ti, že se mýlíš. Nevím, proč by Harryho koště vyvádělo takový věci, ale Snape by se nepokusil zabít nějakého studenta. Teď mě poslouchejte všichni tři. Pletete se do věcí, do kterých vám nic není. Je to nebezpečný. Zapomeňte na toho psa. Zapomeňte na to, co hlídá. Do toho mají co mluvit jenom profesor Brumbál a Nicholas Flamel.
0: Aha,
7: řekl Harry. Takže do toho je zapletený někdo, kdo se jmenuje Nicholas Flamel? Hagrid teď vypadal, že má vztek sám na sebe.

0: Za konečnou stanicí metra a poslední zastávkou autobusu, kde město už přestává být městem a kde to začíná vypadat jako u babičky na venkově, stál malý domek se zahrádkou a v něm bydlela Káťa. V létě se chodila koupat do rybníka, v zimě sáňkovat na kopec a na podzim pouštět draka. Ale nejvíc se těšila na jaro. A to začalo právě teď. Vlaštovky už stavěly hnízda, mravenci vynášeli kukly na sluníčko a sousedovic kvočně se dokonce vyklubala kuřátka.
1: Vy ale má...

0: Byla kachna s káčaty.
1: To jsou krásné kačenky,
0: jásala Káťa. Jaké pak kačenky? To je olympijské družstvo na vodní pólo. Dnes máme první rozplavbu. Je to neveřejné, ale můžeš se podívat. Tak, tak, tak.
1: A nezbylo vám nějaké káče v záloze?
0: Osmělila se Káťa.
1: Chodili bychom se spolu koupat.
0: No tak, tak, tak, tak, to tak. Ještě bys mu zkazila styl. Vždyť nemáš ani plovací blány. Pozor, pochodem vchod, plavbě zdar.
1: Jen se tolik nevytahuj,
0: mračila se Káťa, ale v duchu jí to družstvo záviděla.
1: Och jo, všichni si hrají na maminky, jen já nemám nic.
0: A smutně se loudala domů. Cesta vedla kolem cukrárny.
1: Na smutek je nejlepší zmrzlina.
0: Vešla dovnitř a už měla na jazyku:
1: jednu vanilkovou, prosím.
0: Ale místo toho polkla úžasem. Uprostřed na pultě trůnilo obrovské vajíčko. Bylo celé zlaté, zdobené kytičkami a převázané červenou mašlí.
1: Je to vajíčko na prodej?
0: Samozřejmě, usmála se prodavačka.
1: Tak mi je zabalte, ale rychle, prosím vás.
0: A Káťa utíkala domů.
1: Z tak krásného vajíčka se musí vylíhnout něco úžasného. Ale kam je dát, aby mu bylo teplo? Do trouby? Ne, ne, ne, to by se mohlo upéct. Do postele? Tam bych je mohla rozmáčknout. Už vím.
0: Káťa vzala kočárek na panenky, naklepala peřinky a do nich položila zlaté vajíčko. Pak vyvezla kočárek na sluníčko.
1: Pěkně se tu líhni, já si jdu zatím vzít housku s máslem.
0: Právě v tu chvíli šel kolem jeden zatoulaný pejsek. Bylo to ještě štěně, něco mezi foxteriérem a špiclíkem. Dnes ráno opustil rodnou boudu a vydal se do světa. Šel, kam ho nožičky nesly, a čekal, co mu padne do oka, či spíš do nosu. A padla mu tam vůně přímo andělská, jako by se rozpouštěla smetanovo-mléčná čokoláda s lískovými oříšky. Vůně ho popadla pevně za čenich a už ho táhla ke kočárku, kde se na slunci potilo zlaté vajíčko. Pejsek roztrhl staniol, prokousl čokoládovou skořápku a chramst, chramst, už se z vajíčka klubaly nugátové bombóny, kakaové hrudky a italská směs s hrozinkami. Když spolkl poslední bonbon, olízl si fousky a napadlo ho, že se mu chce hrozně spát. Stulil se do kočárku a přikryl se peřinkou, aby mu slunko nesvítilo do očí. Káťa zatím dojedla housku a šla se podívat, co se děje s vajíčkem. Na zemi bylo plno zlatých slupek a v kočárku něco spalo. Káťa nedočkavě odkryla peřinku.
1: No ne, to jsem si mohla myslet, že tak krásné může být jen pejsčí vajíčko.
0: Popadla psíka do náruče a dala mu pusu na čumáček. Voněl po oříškové čokoládě.
1: Ty budeš určitě čistokrevný oříšek, ti bývají nejchytřejší. Jak pak se jmenuješ?
2: Ještě nijak,
0: přiznalo se štěně.
2: Nechám to na tobě, uvidíš, na co budu dobře slyšet.
1: Co třeba Hektor?
2: No, vypadám snad jako doga.
1: Že by Punťa, Punťo, Puntíčku,
0: zkoušela Káťa.
2: To už tu bylo.
1: Pajda?
2: No dovol.
1: Už vím, Alík.
2: To je strašně obyčejné,
0: ošklíbal se pejsek. Kátě už docházela trpělivost.
1: Jméno vymyslíme potom, teď musíme udělat něco důležitějšího.
0: Káťa vytáhla vaničku a posadila pejska do mydliny.

0: a jak ho drhla, tak ho drhla a smila mu všechnu tu krásnou čokoládovou vůni heřmánkovým šampónem pro batolata. Brrr. Pak ho dala na osušku a vzala jakousi krabičku s dlouhým ocáskem. Ocásek zastrčila do zdi a z krabičky to začalo funět a vrčet, jako by tam byl slisovaný dobrman. Psík se lekl a hup, už byl pod postelí.
1: To je jenom fén, hlupáčku.
0: Káťa ho vytáhla za nožičky a funila mu do uší a na záda a když otevřel tlamičku, aby vyštěknul, rychle mu do ní šoupla dudlík.
2: Co je zase tohle? To má ale odpornou chuť.
0: Škaredil se psík. Ale Káťa ho položila do kočárku, přikryla peřinkou a na hlavu mu dala háčkovanou čepičku. Pak odešla do kuchyně uvařit krupičnou kaši.
2: Tak to je konec,
0: pomyslel si pejsek a vyplivl dudlík velkým obloukem z okna.
2: S tou holkou bude pěkná otrava. Musím změnit pána dřív, než bude pozdě.
0: Z kuchyně už bylo cítit kaši.
2: Rychle pryč,
0: rozhodl se pejsek, ale ne a ne rozvázat tlapkami tu protivnou čepici. Konečně se mu podařilo utrhnout mašli pod bradou a pro jistotu tu nádheru rozcupoval na cucky. A jak byl v ráži, pustil se i do peřinek. Vrčel, trhal, škubal, až se peří chumelilo. Už chtěl vyskočit otevřeným oknem do zahrady, když ucítil cosi zajímavého. Pod oknem stála taška s nákupem a z ní se linula pozoruhodná vůně.
2: Má tu takové dobroty a mě bude cpát krupicí.
0: A už se hrabal v tašce. Na podlahu se vykutálely brambory. Rozškubnul další pytlík a z něj se vysypala mouka.
2: To taky není ono. Tu to máme.
0: A vytáhl věnec špekáčků.
2: Ty si vezmu na cestu, ale napřed je ochutnám. Kdyby nebyly dobré, abych se s nimi zbytečně netahal. Ty píšou. To je přímo báseň.
0: Ale než se stačil olíznout, Káťa už brala za kliku. Honem skočil do tašky a ani nedutal.
1: Už se to nese,
0: hlaholila Káťa, ale úsměv jí stuhnul. Všechno bylo na cimpr-campr a po pokoji lítalo peří jako na dračce. Káťa se vrhla ke kočárku, ale uklouzla po rozsypaných bramborách, rozplácla se na zemi a převrátila na sebe misku s kaší.
1: No počkej,
0: soptila.
1: Tohle dělá hodný pejsek, hned vylez ven.
0: A šťourala smetákem pod postelí. Ale pod postelí nic. Koukla pod stůl, pod lavici i do skříně, ale po pejskovi ani slechu.
1: Že on mi utekl. Už je to tak. Vyskočil oknem a je pryč.
0: Káťa sklesla na koberec a tekly jí slzy jako hráchy.
1: Takový krásný pejsek. Nejspíš se mu u mě nelíbilo. A já ho měla tak ráda.
0: Tohle už psík nemohl vydržet.
2: Já tě mám taky rád, jen už prosím tě nebreč.
0: A začal jí olizovat tváře od slzí a od krupičné kaše.
1: Takhle mě vylekat,
0: durdila se Káťa, ale už jen na oko.
1: A jak jsi tu všechno rozškubal, ty škubánku jeden, fuj je to.
2: Ale to vůbec není fuj. Škubánek, to je senzační jméno,
0: vrtěl pejsek ocáskem.
2: Můžeš mi tak říkat.
0: A nastavil tlapku. Káťa mu podala pac a od té chvíle byli se škubánkem kamarádi.
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: Dobrý večer, děti. V městečku Jankově, o kterém si povídáme, měl každý něco na práci. ale taky tam žil muž, který neměl na práci vůbec, ale vůbec nic. Byl to známý lenoch Budiš k něčemu a Ňouma, kterému neřekl nikdo jinak než Darmošlap. Každé ráno šlapal tenhle Darmošlap kamsi do luk a vždycky šel právě kolem oken domu, kde bydlela Zuzka Všetečná, zvaná též Zuzka Knoflík. Pro Zuzku byla ta každodenní podívaná hotovým utrpením. Darmošlap totiž nosil zásadně jen šaty bez knoflíků a Zuzka, jak víte, má pro knoflíky velikánskou slabost. Jednou, když už Zuzka byla větší a starší a mohla si pro tohle co dovolit, jí ten pohled tak rozčílil, že řekla: pro pána, pane Darmošlape, jak se to oblékáte? Vždyť šaty kolem vás vlajou a plandají, div, že z vás nespadnou. Proč si na ně nepřišijete pár knoflíků? Jste nějaká Všetečná, slečínko, odsekl Darmošlap. Na co bych nebyla, když se tak jmenuju? Raději mi odpovězte na otázku. No, když už to musíte vědět, vy Všetečná, slečínko, tak já vám to povím. Podle mě je výhodné mít šaty bez knoflíků. A co je na tom výhodného, diví se Zuzka? No, že ty knoflíky nemůžu ztratit, vysvětluje Darmošlap rozvážně. Za to, kdybych je měl, tak bych je ztratit mohl. A pak bych je ovšem musel hledat. A na to já, milá slečínko, nemám čas. A co máte tak důležitého za práci, vypískla Zuzka, která moc dobře věděla, že Darmošlap nemá na práci nic. Ale on začal vážně vykládat. Každé ráno jdu k tůni a tam soutěžím. Mám totiž dvě ruce a tam u tůně má levá ruka, soutěží s pravou a pravá zase s levou v házení žabek. A nenapadlo vás někdy, že byste těma rukama mohl dělat něco jiného? Skočila mu do řeči Zuzka a Darmošlap zahučel: kde pak? Moje ruce o to nestojí, ani pravá, ani levá. Vždyť oni se chudinky brzo unaví i tím házením. To si pak pěkně lehneme do trávy, já koukám do nebe a představuju si, jak bych se tam asi měl, jak by mi tam nosili k jídlu věci sladké, i slané, vařené, i smažené. Já už to nemůžu poslouchat, vykřikla Zuzka Knoflík. Víte co, pane Darmošlap, zrovna jsem napekla slané placky a sladké buchty, snězte je. A já vám zatím přišiju na šaty pár knoflíků. Věci sladké a slané já nikdy neodmítnu, zamumlal Darmošlap. A jestli k tomu musí být i to přišívání knoflíků, co se dá dělat? Darmošlap si totiž všiml, že se Zuzka chystá přišít velké a placaté knoflíky a hned ho napadlo, s těmi se budou házet žabky jedna radost. Na tomhle nápadu Všetečné slečinky můžu jedině vydělat. Tak začala velká knoflíková válka mezi Zuzkou a Darmošlapem. Den co den hostila Zuzka Darmošlapa dobrým jídlem a přitom mu přišívala knoflíky. On pak odkráčel k tůni, knoflíky utrhal a házel s nimi žabky, takže na zítří přišel zas bez knoflíků a vykládal: co pak jsem to neříkal? Knoflíky člověk ztratí jako nic. Jo, někoho se nedrží peníze, jiného knoflíky a já už mám tu smůlu, že mě se nedrží obojí. Zuzka nad jeho povídáním nevěřícně kroutila hlavou, ale trpělivě přišívala další a další knoflíky. Její zásoby se tenčily. Snad by tu knoflíkovou válku nakonec prohrála, kdyby nebylo žáby Čachty a celého jejího žabího rodu, který žil v tůni, kam Darmošlap chodil házet žabky. Jak Zuzce knoflíku ubývalo v tůni, jich přibývalo. Už nebylo skoro k hnutí a tak se žáby rozhodly jednat. Možná jste někdy viděli, jak se po dešti vyrojí na cestě hejno žab, ale určitě jste nikdy neviděli, co bylo jednoho dne k vidění v Jankově. Žabí rod se vypravil k Zuzce Všetečné. Každá žába nesla dva malé nebo jeden větší knoflík a s rozčileným kuňkáním je složili k Zuzčiným nohám. V tu chvíli se Zuzka ťukla do čela. Takhle je to se ztrácením knoflíků. A když na zítří ráno přišel Darmošlap a hlaholil: tak, co pak jste dnes vařila, slečinko, a jaké jste připravila knoflíky, Zuzka odsekla: nic nebude. Plotna je studená. Došli a stejně nepomohli. Z vás jiný člověk zkrátka nebude. Ale to je mi líto, škemral Darmošlap, který si mezitím zvykl na dobré jídlo. Zkuste to se mnou ještě jednou, Zuzko, Zuzanko. Říkám vám, že nemám knoflíky, povídá Zuzka a Darmošlap zamumlal. A kdybych vám nějaké přinesl? Pak bych to s vámi ještě možná zkusila, odpověděla Zuzka a Darmošlap se vesele vydal k tůni. V lukách čile hupsl do vody a hledá. Ale knoflíky v tůni nebyly. Našel jen starý škrpál, dva děravé hrnce a jiné harampádí. Všechno vynesl ven, nedůvěřivě si ty věci prohlížel a pak ho napadlo, že snad prout odnesl knoflíky dál do potoka, nebo ještě dál, až do rybníka. Možná, že skočili přes stavidlo jako úhoři a plavou pryč? Ale já je najdu, bručel Darmošlap. Prohledával potok i rybník, říčku i řeku a přitom odevšad vynášel ven všemožné haraburdí. A lidé v Jankově žasli, jak se ten Darmošlap změnil, šeptali, jak pilně a čile čistí potok a rybník, říčku i řeky. Poslechni, Zuzko všetečná, ty vždycky víš, co se kde šustne, ty určitě budeš vědět, proč Darmošlapa přešla lenost. Věřte mi nebo ne, ale můžou za to knoflíky, usmívá se Zuzka a lidé volají, to se ví, že ti nevěříme, přece nechceš tvrdit, že knoflíky mají zázračnou moc. Mají, usmála se Zuzka, jen člověk musí přijít na to, jak ji odhalit.
5: O lasturových penízcích. Pohádka poštovní známky z Tichomořských ostrovů. Na gazelím poloostrově odedávna platili lidé lasturovými penězi. Za ně nakupovali potřebné věci a všichni je měli ve vážnosti jako dary moře. Než vypluli na lov pežů Palatambo, z jejich ulic vyráběli peníze, konali obřady k poctě moře a všeho živého, co moře dává. Stalo se, že se otec rodiny vrátil domů bez úlovku. Jeho žena byla velmi smutná, vždyť v jejich chýši visela na stěně poslední šňůra peněz. Ptala se muže, proč se lastur vyhnul jeho člunu, že přijel domů s prázdnou. Byl jsi k obyvatelům moře zdvořilý, nepohněval jsi nikoho z nich. Otec vzpomínal, neviděl jsem nikoho důležitého, jen starý rak poustevník se na mne zaškaredil z vod a dal si mu pozdravení. Co je mi po starém rakovi, řekl muž a žena mu vyčetla. Rak patří k obyvatelům moře a my jsme v mořských vlnách jen hosté. Slušelo se, abys mořského starce pozdravil. Rozhněval se a poslal lastury daleko od tvých sítí. Rozmluvu otce a matky slyšel jejich malý synek. Řekl si, pomohu otci i matce. Pozdravím úctivě každého, koho potkám. Šel k pobřeží a vyhlížel, zda připluje blíž někdo z obyvatel moře, aby mu prokázal poctu. Na pobřeží ležel jen trouchnivý kmen starého stromu. Chlapec se kmenu uklonil. Buď zdrávo, dřevo, které si bývalo stromem. Kmen odpověděl. Nejsem jen mrtvé dřevo, obrať mě. A postrč na vodu, sloužil jsem jako člun, posloužím i tobě, zdvořilý hochu. Chlapec postrčil kmen na vodu a usedl do něj jako do člunu. Mohl bys mě, člune, dovést do vod, kde bydlí lastury? Popros moře, ať pošle vlnu, která nás doveze k ostrovu na Kanaky. To je ostrov plžů Palatambo. Chlapec pozdravil moře a moře jim poslalo dobrou vlnu. Pluli rychle a brzy se přiblížili k ostrovu na Kanaky zemi plžů Palatambo. Nejsme tu doma, řekl kmen chlapci. Bydlí tu kohout a kasuár. Dej domácím pozdravení. Chlapec pozdravil pány ostrova a ti mu dali svolení sbírat lastury. Aj, tolik jich můj starý břich neuveze, řekl člun chlapci. Popleť tolik košů, kolik peněz je potřeba pro tvého otce a matku. Chlapec upletl pár košů a napenil je lasturami. Dal pozdravení kohoutu i kasuárovi a dobrá mořská vlna je donesla zpátky domů. Otec a matka chlapce objímali, vždyť se strachovali o jeho život. Byl si celé 4 dny a 4 noci z domu. Poprosil jsem moře o lastury. Dobrá vlna donesla můj člun k ostrovu na Kanaky, kde jsou domovem plži Palatambo. Chlapec vyložil koše lastur a otec hned chystal vrták, aby dal lasturám podobu peněz. Nejprve s matkou lastury vyčistili, pak otec vyvrtal do každé dírku a navlékl vyrobené peníze na šňůru. Odměřil šňůru rozpětím svých paží a navlékal další a další šňůry a cítil se bohatý. I lidé ze vsi se podivili takovému bohatství a hned chystali čluny, aby se taky vypravili na lov k ostrovu na Kanaky. Tehdy donesla mořská vlna zprávu o cestě mnoha člunů z gazelího poloostrova k ostrovu plžů Palatambo. Kohout a kasuár požádali mořskou vlnu, ať pluje pomalu. Kdyby dokázali ti lidé plout z koši lastur za 4 dny tam a zpátky, brzy by rod plžů Palatambo na lidskou chamtivost vyhynul. Všichni plži by se proměnili na peníze. A od té doby trvá plavba od gazelího poloostrova k ostrovu na Kanaky 6 měsíců. Od té doby vítají lidé z gazelího poloostrova svá nemluvňátka na svět přáním. Buď velký a silný, abys mohl dobře a zdrav překonat plavbu do Nakanaky.

0: znane. Už máme zbraně, hola, hola, hoj, hola, hola, hoj, hola, hoj. Nebudeme zbíráty, dělat žádný ciráty, hoj, hola, hoj, hola, hoj, hola, hoj. Pámu s námi a zlý pryč,
1: hola, hola, hoj.
0: Hoď si reček, přitom křič,
1: hola, hola, hoj.
0: Hrrr, na ne, už máme zbraně, hola, hola, hoj. Želím střelivem, vítězný bude náš boj. Hoj, hola, hoj, hola, hoj, hola, hoj. Hoj, hola, hoj, hola, hoj, hola, hoj.
2: Pane Hálí, jestli byste chtěl vědět, kdo by mohl být moje pravá ruka, tak je to tady učenej Lotrando.
3: Já?
4: My dáme hlavy dohromady. Drnec, ty zlobíš, ale ať je po tvojemu.
3: Děkuju, pane Drnec. Poznám cizí kraje a porovnám vše s vědomostmi získanými četbou knih.
2: No, hlavně musíme mít nabroušený sekery.
3: Jo, to jo.

0: Čej.
1: Máte to daleko?
2: Máme to daleko.
3: Máme to daleko ještě.
1: Jak asi daleko?
2: Nesmírně daleko. Tam,

0: 血肉。
1: 那种
2: 那是
0: 不是肉，那么就是血肉，
2: 血肉，血肉。
0: tak vidíš, když se díváš pořádně, tak jedou.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: To bychom měli dohromady 65 a 3. Celkem vydařil.
1: Kdo se vypařil?
0: Vydařil. Ovšem v některých ukazatelích mi tu ještě zůstávají nějaké nesplněné parametry.
1: Promiň, Taťuldo, že tě vyrušuju, ale nemohl bych ti nějak pomoci?
0: To víš, že nemohl. Zatracepeně. Tady ten nám schází. No jo, ten nám vypadl.
1: Já bych se po něm podíval, možná, že si zakotálel pod kanapé.
0: Kdo je pod kanapém?
1: Nemohu to říct s určitostí, ale asi ten, co ti vypadl.
0: Ale prosím tě, vypadl. To je jako, kdybychom hledali včerejší den, že ano.
1: A proč bychom ho hledali?
0: Já ho taky nehledám.
1: Ale říká si, že ti vypadl.
0: Chlapče, já zde dělám celoroční bilanci.
1: A co to je? Celonoční bilance?
0: Ale nikoli v celonoční, celoroční.
1: Co je to celoroční bilance?
0: Ale to je takové zúčtování celého roku, že ano. Člověk se poslední den v roce ještě jednou podívá, co všechno udělal, na co zapomněl, co mu ten uplynulý rok přinesl.
1: Co mu odnesl?
0: No to také. No a tak to tu prostě všechno přihlížím a vidím.
1: Co vidíš?
0: Že jsme to celkem vzali, tak říkajíc, za správný konec. Že jsme ten rok jen tak neprolajdačili.
1: Ty myslíš, že rok má nějaký konec?
0: No samozřejmě, každá cesta má někde svůj konec. Jenom jitrnice má dva konce, chápeš?
1: Že rok není jitrnice, to chápu. Ale kdy ho je konec, Taťuldo?
0: No samozřejmě na konci. 31. prosince na Silvestra. Dnes mu bude slavnostně odzvoněno.
1: A kdo mu slavnostně odzvoní?
0: Každý, kdo se zasloužil o to, aby ten rok byl úspěšný, aby byl úrodný a radostný.
1: Takže když jsme ho, jak říkáš, neprolajdačili, můžeme mu i my slavnostně vyzvánět?
0: No ano, no chlapče, to máme přece za odměnu.
1: Jenom mi pořád není jasné, proč je konec roku.
0: Protože všechno hezké jednou končí.
1: A co bylo tak hezké?
0: No, to bys měl vědět ty sám, ne? Příkladně i to, že jsme si tak pěkně v průběhu roku připomínali některé lidové zvyky a obyčeje.
1: Ovšem, když jsme ti s Máničkou na počátku roku zahudli ony novoroční koledy, neříkal si, že je to hezké?
0: No ono na tom vašem vřískání také nic krásného nebylo.
1: Je to ovšem starý lidový zvyk.
0: No chlapče, přiznejme si, že nám v tom uplynulém roce nevyšlo všechno tak, řekl bych, akurátně, že ano, jako příkladně některé vaše koledy a jiné legrácky.
1: Ale protože je konec toho minulého roku, můžeme vzít všechno hezky od začátku a ještě lépe. Taťuldo, pamatuješ si, jak jsme ti s Máničkou na začátku roku zaspívali?
0: No bodej, teď jsme o tom hovořili. Samo sebou, že si pamatuju. Samo sebou, když jsem se tehdy ptal, a to mi tu chcete takhle vyhrávat na nový rok, tak co jsi mi na to odpověděl?
1: Na nový rok?
0: Po celý rok.
1: No právě, tak já tedy začnu. A! Fanfer, fanfer, fanfer, noh, nastává nám nový rok, no.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Ale hleďme, badatel. Odkud přicházíš?
2: Co je to za tlustou knihu? Co tu děláte?
1: Jsem zeměpisec. To je vědec, který ví, kde jsou moře, veletoky, města, který ví, kde jsou hory a pouště.
2: Opravdu? To je moc zajímavé. Konečně opravdové zaměstnání. Vaše planeta je moc hezká. Jsou tu oceány?
1: To nemohu vědět.
2: A hory?
1: To nemohu vědět.
2: A města? A řeky? A pouště?
1: To také nemohu vědět.
2: Vždyť jste zeměpisec.
1: Ovšem, ale nejsem badatel. Zeměpisec nepočítá města, ani hory, ani moře, ani oceány, ani pouště. Zeměpisec je příliš důležitý, než aby se mohl toulat. Neopouští svůj psací stůl, ale přijímá návštěvy badatelů a pak se jich na vše vyptává a zapisuje jejich vzpomínky. A když se zdají být něčím zajímavé, dá vyšetřit mravní úroveň badatele.
2: Jak to?
1: Protože badatel, který by lhal, by způsobil v zeměpisných knihách katastrofy. A také badatel, který by příliš pil.
2: Jak to?
1: Protože opilec vidí dvojmo. Zeměpisec by pak mohl zaznamenat dvě hory tam, kde je jen jedna. A když se zdá mravní úroveň badatele dobrá, jeho objev se přeskouší.
2: A jde se tam někdo podívat?
1: Ne, to je příliš složité. Badatel musí podat důkazy. Objevili nějakou velkou horu, musí odtamtud přinést velké kameny. Ale ty přicházíš asi zdaleka. Ty jsi badatel? Popiš mi svou planetu. No tak povídej.
2: U mne doma to není moc zajímavé. Je to tam docela malinké. Mám tam tři sopky, ale jedna je vyhaslá. Mám také květinu.
1: My nezaznamenáváme květiny.
2: A proč? Jsou tak krásné.
1: Protože květiny jsou pomíjivé.
2: Co to je pomíjivé?
1: Zeměpisné knihy jsou ty nejcennější ze všech knih. Nikdy nevyjdou z módy. Píše se do nich o věcech, které trvají věčně. Oceán těžko vyschne a málo kdy se stane, aby hora opustila svoje místo.
2: Ale vyhaslé sopky se mohou probudit k činnosti.
1: To je nám jedno, jsou-li sopky vyhaslé nebo činné. Pro nás je důležitá hora. Ta se nemění.
2: Ale co to znamená pomíjivé?
1: To znamená něco, čemu hrozí blízký zánik.
2: Mé květině hrozí blízký zánik?
1: Ovšem.
2: Má květina je pomíjivá. Má jen čtyři trny na obranu proti světu. A já jsem ji nechal doma úplně samotnou. Co mi radíte, abych teď navštívil?
1: Planetu Zemi má dobrou pověst. Má dobrou pověst.

0: Pátá kapitola. 5. srpna už ptáci nespívali. Slunce svítilo tak slabé, že je bylo sotva vidět. Nad lesem však stála kometa velká jako kolo odvozu a kolem ní byl ohnivý kruh. Šňupálek neměl chuť hrát. Šel sám a přemýšlel. Ostatní také mlčeli. Jenom čenich občas zafňukal a říkal, že ho bolí hlava. Bylo úděsné horko. Pak se les rozestoupil a objevila se před nimi pustá krajina s dlouhými písečnými přesypy. Nekonečné množství hebkých písečných kopečků, na nichž tu a tam rostly chomáče, trávy, ječmenky. Mumínek se zastavil a větřil ve vzduchu. Moře cítit není, řekl. Spíš něco zapáchá.
1: Asi nějaká poušť, dodal chmurně čenich. Poušť, kde naše kosti zbělají a navždy budou ztraceny. Bolí mě hlava.
0: V písku se těžko šlo. Putovali dál nahoru a dolů přes kopečky. Podívejte se tamhle, řekl Ferko. Hatifnati se vydali na pochod. V dálce na přesypech táhl dlouhý zástup hatifnatů. Pohledy strnule upírali k obzoru a neklidně mávali tlapkami. Jdou na východ, pokračoval Ferko. Možná by bylo nejlíp pustit se za nimi, vědí, kam jdou, jak víte.
2: My ale bydlíme na západě, namítl mumínek. Tatínek a maminka bydlí na západě.
0: A pokračoval v cestě rovnou do mumíního údolí.
1: A já mám taky žízeň, fňukal čenich.
0: Nikdo mu však neodpověděl. Písečné přesypy se snížily. Země byla pokryta mořskými chaluhami, které ve svitu komety zářily červeně. Tu ležely oblásky a mušle, tam i kusy březové kůry, dřeva a korku, prostě všechno, co se dá nalézt na mořském břehu. Moře však nikde. Zastavili. Stoupli si vedle sebe do řady a nevěřili vlastním očím. Kde mělo být moře se svými vláčnými modrými vlnami a houpajícími se racky, tam zela pouze propast. Stoupala z ní pára, dole bylo slyšet bublání a vycházel odtamtud nezvyklý a pronikavý zápach. Břeh před nimi se prudce svažoval do zelených slizkých strží.
2: Moře se ztratilo, řekla slečna Ferka slabým hlasem. Proč by se moře ztratilo?
1: Nevím, zabrumlal mumínek. Ještě štěstí, že každý není ryba, poznamenal čenich a snažil se tvářit kurážně.
0: Šňupálek se však posadil, chytil se za hlavu a zvolal.
3: To krásné moře se nenávratně ztratilo. Je po plachtění, po plavání, po velkých štikách, je po prudkých bouřích a průsvitném ledu. Už nikdy se v něm nebude zrcadlit měsíc. A břeh už není břehem, je s ním na dobro konec.
0: Mumínek se posadil vedle něho a řekl, však se vrátí. Všechno se vrátí, až kometa odletí, nemyslíš?
3: Šňupálek neodpověděl.
0: Jak se ale dostaneme na druhou stranu? Zeptal se najednou Ferko. Vždyť tu díru neobejdeme za 2 dny? Nikdo mu neodpověděl.
4: Musíme uspořádat schůzi, pokračoval Ferko. Ustanovuji se za předsedu a tajemníka. Máte nějaké návrhy?
1: Přeletět ji,
0: řekl šenich. Přejít, zabručil mumínek.
4: Nedělejte hlouposti, řekl Ferko. Na ty nemáme čas. Vaše návrhy se jednomyslně odmítají. Navrhněte něco jiného.
1: Navrhni něco sám,
0: vykřikl mumínek nazlobeně.
4: Strž se nijak překonat nedá. Zapiš si to do toho svého sešitu, že až přiletí kometa, budeme všichni na padrť. Vždyť ani Šňupálek nevěří, že vyvázneme se zdravou kůží.
2: nastalo hluboké ticho. Pak se zvedl Šňupálek a řekl:
3: provedeme přechod na chůdách, tak to určitě svedeme.
1: No ovšem, zvolal Mumínek, to je výborný nápad. Chůdy, pochopitelně, rychle, musíme si opatřit chůdy. Zachráníme se, vrátíme se domů.
0: Všichni se honem rozběhli chůdy hledat. Nikde se nenajde tolik věcí jako na mořském břehu. Mumínek našel v půli zlomený pobřežní plavební znak. Slečna Ferka našla násadu na koště a veslo. Šňupálek našel rybářský prut a vlajkovou žerť. Čenich našel chmelovou tyč a rozbitý žebřík. Ferko však vážil cestu až naspět do lesa a opatřil si dvě útlé smrkové tyčky na chlup stejně dlouhé. Pak se všichni opět sešli a zahájili výcvik v chůzi na chůdách. Šňupálek kráčel na svých chůdách bez obtíží, tam a zpět, a ukazoval ostatním, jak na to. Dělejte delší kroky. A jenom klidně, volal. Nemyslete na to, jen s citem. Nedívejte se dolů, nebo ztratíte rovnováhu.
5: Mně se točí hlava. Pozvracím se,
0: křičel Čenich.
3: Poslyš, Čenichu, obrátil se na něho Šňupálek. Je docela možné, že mořské dno skrývá potopené poklady.
1: A Čenichovi i hned přestalo být špatně. Podívejte se na mne, zvolala slečna Ferka. Já už to umím, už to umím. Vůbec nepřemýšlím, jenom chodím s citem.
0: To známe, poznamenal její bratr.
1: Za hodinu Šňupálek řekl.
3: Už to zřejmě umíte. Je na čase vyrazit.
5: Ještě ne. Musím se přece trochu zacvičit,
0: prosil Čenich a vrhl chvatný pohled do hlubiny, kde bývalo moře.
3: Nemáme čas, odpověděl Šňupálek. Nezapomeňte dávat pozor na bahno a na trhliny. Pojďte za mnou.
0: Pak s chůdami pod paží slézali jeden po druhém do červeného šera. Nohy jim klouzaly a smekaly se po mořské trávě a ve vodní páře na sebe sotva viděli.
5: Nezapomněli jste snad, že to děláte na vlastní riziko?
0: Zeptal se Čenich.
1: Vůbec ne, odpověděl Mumínek. Vím to. Můžeš být úplně klidný.
0: Rozprostřelo se před nimi mrtvé mořské dno. Vypadalo neobyčejně žalostně. Všechny krásné chomáče chaluch, co se dřív kolébaly v průsvitné vodě, tu ležely splihlé a černé. A ryby se zoufale zmítaly v několika zbylých jezírcích. Něco pronikavě zapáchalo. Všude ležely medúzy a drobné rybky a lapaly po vzduchu. Slečna Ferka k ním běhala, sbírala je a dávala do jamek s vodou. Tak, tak, říkala. Teď ti bude zas dobře.
2: Strašně mě to mrzí, pravil Mumínek. Všechny ale těžko zachráníme.
1: Aspoň některé, odpověděla slečna Ferka a vzdychla.
0: Vylezla zpátky na chůdy a následovala ostatní. Z mořského dna vypadala kometa mnohem větší a ve vodní páře se zdálo, že hoří plápolavým plamenem. Naši cestovatelé, podobní dlouhonohému hmyzu, však putovali stále dál do mořských hlubin. Tu a tam se z písku zvedaly mohutné temné hory. Jejich vrcholy kdysi tvořily ostrůvky a skály, u nichž se šplouchala drobotina a přistávaly výletní lodi.
5: Už se nikdy neodvážím plavat v tak hluboké vodě, řekl Čenich a otřásl se hrůzou. Když si představím, že tohle všechno jsem měl pod příčkem,
0: podíval se do pukliny, v níž byla ještě voda s tajemným hemžením života.
3: Je to ale krásné, úděsné a krásné, poznamenal Šňupálek. A ještě vědomí, že před námi zde nikdo nebyl.
5: Tamhle je,
6: vykřikl najednou čenich.
7: Truhla s pokladem! Říkal si, že jsou tady potopené poklady!
6: Odhodil chůdy a začal divoce vyhrabávat truhlu z písku.
7: Pojďte mi na pomoc, je zamknutá, sedí jako přibitá.
6: Nemůžeme ji brát sebou, je moc velká, řekl Ferko. Pospěš si, milý čenichu. Než dojdeme k cíli, najdeš ještě mnohem hezčí věci. A tak čenich svraštil zoufale čumáček a putoval dál. Skály vypadaly vyšší a divočejší a půda byla plná puklin. Chůdy v nich každou chvíli uvízly a proto postupovali stále pomaleji. Občas někdo z nich upadl. Přestali si povídat a jenom šli a šli a šli. A najednou se před nima objevila potopená loď. Vypadala chuděra strašně trudnomyslně. Stěžeň měla zlomený a rozbité boky pokryté mušlemi a mořskou trávou. Její příslušenství a zařízení odnesly mořské proudy. Dřevěná figura na zobci však zůstala. Upírala pohled mimo ně a smutně se pro sebe usmívala.
8: Myslíš, že se zachránili? Zašeptala slečna Ferka.
6: Samozřejmě, odpověděl Mumínek, měli přece záchranné čluny.
8: Pojď, půjdeme. Nevypadá to tu ani trochu povzbudivě.
7: Počkej chvilku, zakřičel čenich a seskočil z chůd. Vidím něco lesklého, něco ze zlata.
6: Vlezl pod vrak a začal hrabat v mořské trávě.
7: Díky, vykřikl, ze zlata a s drahokamy na rukojeti.
6: Slečna Ferka se naklonila, aby se podívala, a ztratila rovnováhu. Zakolébala se na chůdách dopředu a dozadu, pronikavě vykřikla a pak spadla obloukem do černého nitra vraku. Mumínek jí ihned pádil zachránit. Vyšplhal se po zřezivělém kotevním řetězu na palubu, sklouzl se tam na kožešině z mořské trávy a nakoukl do temnoty.
7: Kde jsi? Vykřikl.
8: Tady,
6: pípla slečna Ferka.
8: Uhodila ses?
6: Zeptal se Mumínek.
8: Ne, ale mám strach, zněla odpověď.
6: Mumínek se skočil za ní dolů. Loď mu sahala až po bříško a páchlo tam ošklivě plesnivinou.
8: Zase čenich a ty jeho věčné drahokamy, poznamenal Mumínek uštěpačně. Já ho chápu, namítla slečna Ferka. Taky mám ráda drahokamy, zlato. Perly a diamanty. Třeba tady nějaké jsou? Co kdybychom?
6: Je zde velká tma, řekl Mumínek. A je tu moc nebezpečně.
8: Ano, odpověděla slečna Ferka poslušně. Buď tak hodný a zvedni mě.
6: A Mumínek jí pomohl do otvoru, na němž býval příkop úložného prostoru.
9: Co je s vámi?
6: Zavolal Šňupálek.
8: Jsem opět zachráněna,
6: odpověděla slečna Ferka vesele a vytáhla zrcátko, aby zjistila, zda se nerozbilo. Sklo však bohu díky bylo neporušené a na jeho zadní straně nechyběl žádný rubín. V zrcátku slečna Ferka uviděla svou mokrou ofinu. Potom spatřila černý otvor, z něhož vylezla dole Mumínkovi uši a za ním v hloubi temnoty něco dalšího. Něco pohyblivého, co pomalu lezlo blíž a blíž k Mumínkovi.
7: Pozor!
8: Vykřikla. Něco je za tebou.
6: Mumínek se otočil. Měl za sebou chobotnici. Z temnoty se k němu šinula nejnebezpečnější obrovská mořská nestvůra. Mumínek se pokusil vylézt po stěně lodi nahoru, ale prkna byla příliš kluzká. Vždycky uklouzl, až bluňkl zase zpátky do vody. Nad ním seděla křičící slečna Ferka se zrcátkem v klapce. Chobotnice se k němu přiblížila. Najednou se však zastavila a začala mrkat. Ferčino zrcátko zachytilo žhnoucí kotouč komety, odrazilo jeho svit a vrhlo chobotnici do tváře velké, oslnivé prasátko. Nestvůra se polekala. Celý svůj život trávila ve tmě toho nejhlubšího moře.
10: Teď byla temnota ta tam, moře taky, a co bylo nejhorší, ošklivé červené světlo jí zasvítilo rovnou do očí. Chobotnice vzdychla, omotala si všechna svá chapadla kolem hlavy a stáhla se do nejodlehlejšího tmavého kouta.
11: Slečno Ferko, zachránila si mi život, radoval se Mumínek. A jakým inteligentním způsobem?
12: To byla náhoda, odpověděla slečna Ferka. Chtěla bych tě před chobotnicí zachraňovat každý den.
11: Dobrá, řekl Mumínek, ale moc bych o to nestál. Pojďme, chci odtud pryč.
10: Putovali celý den pustou mořskou krajinou do stále větších hlubin. Byly zde obrovské hlubinné mušle, naprosto jiné než ty, co se sbírají na pobřeží. Zdobily je hroty a závěty a měly krásné, syté barvy.
12: Dalo by se v nich bydlet, poznamenala slečna Ferka. Slyšíte, jak v nich šumí?
11: To je hlas moře, pravil Šňupálek. Mušle vzpomíná na moře.
10: Dostal chuť si zahrát a tak vytáhl foukací harmoniku. Nevydala však ani hlásku. Vodní pára ji připravila o všechny tóny.
11: To je zlé, řekl Šňupálek ustaraně.
10: Tatínek ji určitě spraví, až se vrátíme domů, ozval se Mumínek. Tatínek všechno spraví, jen se na to podívá.
11: Teď jsme blízko míst, kde je moře nejhlubší, pravil Šňupálek. Jděte opatrně.
10: Tady už mořská tráva nerostla. Mořské dno se před nimi prudce svažovalo a pokrývalo je šedivé bahno. Panovalo naprosté ticho a ve vzduchu se vznášelo cosi slavnostního. A pak se najednou celé dno ztratilo. Zmizelo v propasti plné stínů a vodní páry. Nikdo nešel na její okraj, aby do ní nahlédl. Mlčky odbočily. Jenom slečna Ferka se obrátila a tiše povzdechla, protože zrovna u srázu ležela největší a nejkrásnější mořská mušle. Měla krásně bílou barvu a svítila v soumraku. Zpívalo v ní moře.
12: Nechej ji tam, řekl Mumínek. Je tady nebezpečno, doleží nestvůry, jaké nikdo neviděl, co svět světem stojí. Bydlí tam v bahně.
10: Nastal večer. Drželi se co nejblíž jeden druhého a poslouchali to neskutečné ticho. Všechno bylo měkké, vlhké a nezvykle zamlklé. Postrádali všechny ony vlídné a skromné zvuky, co jsou s večerem slyšet na zemi. Šum listí při závanu nočního větru, pípání ptáku, kroky spěchající domů. Oheň rozdělat nemohli a báli se usnout. Vždyť tu na ně mohla číhat kdo ví jaká neznámá nebezpečí. Nakonec vylezli na jednu vysokou skálu, kde se cítili trochu bezpečněji a snědli tam zbytek ferkových a ferčinných sucharů. Mumínek držel noční stráž první a rozhodl se, že ji vezme i za slečnu Ferku. Zatímco se ostatní schoulili k sobě a usnuli, seděl a zíral na mrtvé mořské dno. Světlo komety je zbarvilo do červena, všechny stíny však byly sametově černé. Mumínek pozoroval chmurnou krajinu a uvažoval, jak se země musí bát při pohledu na blížící se ohnivou kouli. Uvažoval, jak má všechno nesmírně rád. Moře, les, déšť, vítr, sluneční svit, trávu a mech. A jak by bylo těžké bez toho všeho žít. Pak ho ale napadlo, že maminka určitě ví, jak se dá všechno zachránit.

0: mraveništi.
1: Ach jo.
0: Ale co pak to, co pak to? To mě vítáte s pláčem?
2: Ach, Ferdo, ty se vracíš do pěkného.
1: Takové neštěstí.
2: Ach jo.
0: Neštěstí? A co pak se stalo? No tak mluvte, kluci.
2: Ukradli nám kukly. 50 kukel. Už se z nich měli hnedlinko narodit nový bráškové.
0: A kdo je ukradl?
1: Nevíme. Loupečníci, ne?
0: Ale Trumbelínku, kuřihlásku, proč by loupečníci kradli naše kukly? K čemu?
2: No přece, aby z nich měli nové mravence, jako my.
0: Ale proč by naši mravenci zůstávali v cizím mraveništi? Tak praštění naši nejsou. Pěkně by hned po narození práskli do bot a tradá zpátky domů. No ne?
1: No jo, vlastně no ne.
2: To je vidět, Ferdo, že jsi byl dlouho pryč. Nový mravenec přece vůbec nepozná, že vyleze z kukly v cizím hnízdě a hned tam začne pracovat. Proto mravenci, kteří mají doma málo dělníků, chodí krást kukly, aby si přilepšili.
1: Je. Co budeme dělat?
0: No co, musíme ty lupiče chytit? Vzít jim naše kukly a dát jim na pamětnou, nebo ne?
1: Jo. No jo, ale jak to uděláme?
0: Přineste z hajárny kuklí plínky. Jo. A asi 20 špalíčků dřeva. Jo. Ty špalíčky zabalte do plínek a namažte lepem. Jo. Položte to na sluníčko vedle mraveniště a všichni se schovejme. A nikomu ani muk. Jo. Tiše. Už jdou.
3: Gandalf, píše bez dechu, jdeme po mechu.
4: Gandalf,
5: Houbidor, stát! Jsme na místě. Podívejte se, jaké krásné kukly tu na nás čekají. Jen si je vzít. Tak si je tedy vezmeme. Každý jednu, hr na ně.
6: No co je?
5: Popředu.
7: Veliteli, poslušně hlásím. Jezus Maria, já se nemůžu hnout.
8: Já taky ne.
5: Tisícku sadel, proč ne?
7: Poslušně hlásím, že jsem nějakej přilepenej.
8: My taky.
5: Tisíc jahličin hrome, já se taky nemůžu hnout. Tak dělejte něco.
8: Poslušně hlásíme, že nevíme, co.
5: A to jste vojáci. Vojáci má vždycky vědět rady.
8: Poslušně hlásíme, my ale nevíme.
5: Ale to je vzpoura. Vy zrzaví mravenci, já vás dám zavřít, až budete černí.
0: Dobrý den, pánové, dobrý den. Pěkně vás u nás vítáme. No tak co?
5: Nic.
0: Já myslím, pane generále, že je čas, abyste se vzdal.
5: Já? Nikdy. Leda hned teď.
0: No, řády i kusadla si můžete ponechat, když mi dáte čestné slovo, že neuprchnete.
5: To vám dám rád, pane. Stejně jsem se přilepil jako moucha na mucholapu. Ticho! Nejste na tom o nic líp, nemehla. Co s námi uděláte, pane?
0: No co? Zavřeme vás. Aha. A z vašeho mravení...

0: že se nám z nich narodí nové královny. Pak budeme spaseni.
1: Kuřihlásku a trumbelínku.
2: Zde jste?
1: Uvolněte zajace a postříkejte je rosou.
2: Podle rozkazu.
0: Podle rozkazu. Děkujeme vám, šlechetný vojevůče. Je pro mě potěšením být přemožen tak velkorysým sokem.
1: Co? Sokem? Ale nesmysl. Hej, kluci, tak co? Jdeme jim pomoct? První četa, že by opravila mraveniště. Druhá četa nachytá mšice a podojí je. Třetí četa se postará o kukličky. No a já s generálem zkontrolujeme celkový stav.
0: Jo. Chci říct, podle rozkazu, pane. A dovolte, abych vás pozval na přátelskou návštěvu do našeho mraveniště, abychom mohli setrvat v delším srdečném rozhovoru.
3: Zde rozhlasový vysílač Pařes a připojené stanice. U mikrofonu reportér Bělásek Zelný. Vážení přátelé, buďte s námi svědky historické chvíle, kterou dnes prožívá naše rodná Louka. Je to zde, přímo před vchodem do mraveniště, které je slavnostně vyzdobeno vlajkami rezavých mravenců. Je to, vážení přátelé, nádherná podívaná, která mi, a já se za to nestydím, vhání slzy do sosáku. Ano, jsem hrdý na to, že jsem se dožil dne, kdy po létech bojů si mravenci přátelsky podali nohy. Ano, jsem hrdý na to, že jsem hmyz. Hrozící zánik postiženého mraveniště sjednotil rezavé i černé a oni, jako jeden jediný obrovský mravenec, jdou budovat společné dílo. Slyšte ten jásot, přátelé.
4: Pro sebe i pro ty příští pomáháme mraveništi. Nazdar! Louka zdraví, Pařec! Nazdar! Když se ruka k ruce vyne, mraveniště nezahyne. Nazdar!
3: Ano, nazdar! Vážení, jsem dojat. Právě v tomto okamžiku průvod už vchází do mraveniště. V jeho čele vidím samotného Ferdu v přátelském obětí. Ano, ano, s velkým rezavým mravencem. A tak je to správné. Neboť, jak praví velký básník, ten mravenčí se splnil sen. Jdem k dílu všichni spolem. A bude zase bílý den a plno kukel kolem. A nyní už přepojujeme na naše stanoviště v chodbě mraveniště.
1: A co máte tady, příteli?
0: Hajárnu, příteli, se dvěma posledními kuklami.
1: Poslyšte. Jako by tam něco plakalo.
0: Pro pána, že by se už... Generále, jsou to královničky, mají křídla, naši vyhráli, sláva,
5: sláva!
0: A budeme mít nové mravence, spoustu krásných, šťastných mravenců, abychom ještě lépe a ještě radostněji. Ferdo,
1: Pepiku,
5: nazdar!
1: Levá, pravá, levá, pravá, to je sláva, tanec, křik a květiny, jak se sluší na křtiny. Čmelák, bručí, komár, piští, všechno pádí k mraveništi, tam a pak zas naspáty, a to je konec pohádky. To je konec pohádky.
6: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
7: Dobrý večer, děti. Říká se, že nikde člověku nechutná tak jako u maminky. Taky to většinou platí, i když některá maminka není třeba nějaká zvláštní kuchařka a člověk se nají líp například u babičky. Ale pozor,

Maminka je maminka a to, co pro vás dělá, dělá s láskou. Ten večer, o kterém bude řeč, se maminka chystala, že upeče koláče. Vy už jste spali v postýlkách a maminka udělala těsto, dala do toho kvasnice, aby pěkně nakynulo, a odstavila to do tepla. Zatím si s tatínkem povídali, co ten den prožili. Dívali se taky v televizi na zprávy a divili se, co lidi dělají za blbosti. Pak už dělala maminka ty koláče. Sázela je na plech a dávala do trouby. To už byl v televizi film o tom, jak k nám přiletěli nějací mimozemšťani a chtěli se s náma kamarádit. Ale my jsme na ně byli zlí a tak oni pak byli taky takoví a to jsme se teprve nestačili divit. Ale už nám nebylo asi pomoci, na to jsme měli myslet dřív. A byli tam děti, které na to upozorňovali, ale jak už to bývá, nikdo je neposlouchal. Všichni si mysleli, že jsou ti ze všech nejchytřejší. A pak to tak dopadlo. A taky tatínek říkal, to snad není pravda, naše děcka by jim mohli poradit, kdyby se jich zeptali. A to už je co říct. Toto řekl. A maminka zasprý, vždyť je to jen film, prosím tě. A tatínek, ale ze života, to by se klidně mohlo stát. A pak by jsme se taky divili. A maminka, možná ty by se zdivil, já ne, já už se nedivím ničemu. A tatínek, ale budeš se divit, až zjistíš, že se ti pálí buchty. A maminka, snad koláče, ne? A tatínek, to je jedno, něco se tu prostě pálí. A maminka, Ježíš Maria, to jsou koláče. A běžela k troubě a na poslední chvíli vytáhla koláče z trouby a ani nebyly moc spálené, jen trochu chycené. Ale to má tatínek právě rád. Maminka jen vydechla. No to se divím, vždyť tam byli jen chvílku. Tatínek nesměle poznamenal. Vidíš a pak, že se ničemu nedivíš. A maminka, aby ty jsi mě nechytal za slovo, dala do trouby další plech a dívali se dál. A ti mimozemšťani už postupovali celou zemí a každého všude uspali takovými paprsky, co jim zářili z očí a tak to všude, kudy prošli, vypadalo jako v té pohádce o šípkové růžence, kde všichni spali a spali a spali. A tak ti mimozemšťani uspali celou Ameriku, všechny lidi tam, každého zrovna při tom, co dělal. Takže třeba toho jejich prezidenta uspali s otevřenou pusou, protože zrovna mluvil do televize něco. A druhý plech byl hotov. A pak šli dál a ruský prezident zrovna trénoval zápas a jeho protivník ho zvedl do vzduchu, že s ním praští o zem. Ale už nepraštil, protože oba v tu chvíli usnuli. A náš pan prezident byl právě na horách. Akorát se rozjel na lyžích z kopce. A daleko nedojel. Zrovna při třetím obloučku švil patičkou a v tom na něj mimozemšťani mrkli těma paprskama a už usnul, jako by skameněl. A to už se dopekla třetí dávka. No a tak dál stuhli i prodavači v obchodech, učitelé v mateřských školkách, hornice v dolech, zdravotní bratři v nemocnicích, kominice, květináři, vyšívači a švadlenové, boxérky i fotbalistky, i děti. Všichni. A mimozemšťani se blížili k obrazovce, jako by se dívali dovnitř do bytu, do místnosti, kde seděl tatínek a maminka právě vyndávala z trouby poslední čtvrtý plech. Najednou se obrazovka vyboulila, jako by byla z nějaké gumy a opravdu. Vstoupili mimozemšťani a už se chystali uspat maminku s tatínkem a to měla maminka zrovna ten čtvrtý, ještě horký plech v ruce. Ale tatínek se jen tak nedá a ještě než ty bytosti stačili něco udělat nebo říct, už je předběhl a povídá. Vítám vás u nás doma a jestli teda máte taky to zažívací ústrojí,
tak si račte posloužit, tak dobré koláče nikde nedostanete. A dáte si čaj nebo kávu? A maminka už cukrovala koláče a rovnala je na tác a nabízela mimozemšťanům. Tyhle jsou s tvarohem uvnitř a tyhle s ořechama, jestli to smíte, a ty s marmeládou, jeste, dejte si na co máte chuť. Oni jedli, jestli se to tak dá říct, protože to do sebe házeli vrchem hlavy. A tam, co máme pupík, odtamtud se ozývalo prosím čaj a prosím kávu. Znělo to trochu divně, nějak jako prosím čau, prosím krávu, nebo tak nějak, ale tatínek s maminkou rozuměli. A koláče si ty osoby taky chválili, nějak tak jako ulala, olororo, vyráželi obdivné parara a avaláre. No, byla velká spokojenost a už jich tu bylo plno, pokyvovali hlavami, házeli si do nich vrchem ty koláče a lili kávu a čaj a pupíkem chválili. Až už nic nezbylo, rozloučili se s tatínkem a maminkou a pravili. Vidíme, že tu jsou tady na zemi též dobří a spravedliví lidé a kvůli vám to tu nezničíme. Děkujeme za pěkné pohoštění a vracíme se domů na okraj vesmírného trichtýře. A zmizeli zpátky v televizoru a šli zase pospátku dál a dál a všichni ožívali, i hokejistky, zednice, prodavači v galanterii, uklizeči a prezidentky i prezidenti. Na obloze se objevil ohnivý nápis Polepšete se. A pak taky díky za vynikající koláče, čaj a kávu. A pak ti vesmířané zmizeli. Maminka se dívala na ty prázdné plechy a povídala smutně. Co budou ty nebohé děti ráno snídat? Vždyť já jim nemám co dát. Ale tatínek ji uklidnil. Vždyť je tu chleba a něco k tomu se taky najde, tak co? A pak skočíš. A zítra večer musím do cvičení, tak tě nebudu rušit a můžeš pár koláčů upéct, když už máš volno a takhle to dopadlo. Tak to byla maminka ráda, že to tatínek tak pěkně vymyslel. A pak ještě celý pokoj i s kuchyňským koutem důkladně oba uklidili, pořádně vytřeli zem, která byla plná jakéhosi slizu po těch cizích stvořeních, a pak šli spát. Už byli moc unaveni. A maminka říká, to byl dobrý nápad, tatínku, nabídnout jim pohoštění. To nás všechny zachránilo. A dala mu pusu na dobrou noc a v tu ránu usnuli. A vy už běžte taky spát. Ať jste zítra tak šikovní a vlastně i silní, jako ten váš tatínek. Dobrou noc.

0: Anička, Maničko, vstávej. Haló, ospalče, no tak, bude to.
1: Když babikovně se dneska nechce vstávat.
0: Ale jdi, vždyť už je 10 hodin.
1: Teprve, no tak už to chvíli, jo.
2: Už ani minutku, čeká na tebe spousta práce. Koukni.
0: Nesu ti vajíčka.
2: Nejvyšší čas, abys namalovala ty nejkrásnější kraslice.
1: Teď?
2: No, ani se nenaděješ a Hurvínek si přijde pro koledu. Tak šup, šup, šup, šup, vstávej.
1: Ale ne, to je už tohle ta hloupá pomláska, kdo si tohle vymyslel.
0: Ale co je na ní hloupého? Je to starý lidový zvyk, že mládenci našupají děvčata.
1: No, a ta je za to ještě obdarují, to je teda pěkný zvyk, to je spíš zlozvyk.
2: Ale nebrblej, a dej se do díla.
0: Přece bys Hurvínkovi neskazila radost. Těší se na tu pomlásku už celý týden.
1: Tak tomu věřím. Jak znám Hurvínka, tak mu nic neudělá takovou radost, jako když mě může beztrestně seřezat.

0: Dočkal jsem se. Konečně tu máme milované Velikonoce. Už se těším, jak Máničce protře po sukni. Jenže ouha, chtělo by to koupit po mlásku. Takže, milé prasátko, kde pak tě mám? A tady jsi. A co se dá dělat, došlo i na tebe. Tak se ukáž, kolik korunek máš v bříšku. Koruna? Za fraporte to jsem si moc nenašetřil. Za korunu mi nikdo pomlásku neprodá. A mám po koledě. No co, stejně je to jen takový hloupý zvyk. No jo, ale Mánička se určitě tolik těšila, tak jí to nemůžu udělat. Hurvínku, hurvínečku, mysli ty kluku chytrá. Jopi, no jistě, mě nic nezaskočí. Z čeho je pomláska? No přece z vrbového proudí, takže teď jen najít vrbu a pomlásku si vyrobím sám. Teda, ono se řekne najít vrbu. Tady ve městě to není vůbec lehký úkol. Že bych místo pomlásky našupal Máničce koštětem? I ne. Je, mám štěstí. Tady za plotem v zahradě je krásná vrba. Tak, chlapče, plot, ne, plot, Mánička mi za to stojí. No prosím, to bude pomláska jedna báseň.
1: No počkej ty, uličníku, co tam rveš to proutí?
0: No tě prsk.
1: Já ti dám krát z mé zahradě.
0: Rychle pryč, mizím.
1: Roku, vem si ho.
0: Já pomoc. Úkladná vražda.
1: Máš štěstí. Přes ploty se neleze. A příště si nech zajít chuť na podobné nezvané návštěvy.
0: Tak to vám můžu slíbit. Do příštích Velikonoc mě neuslyšíte. Jau. Koleno mám rozbité. Ale hlavně, že se proutí, nic nestalo. Máničko, Máňulinko, chystej se. Máš se na co těšit.

0: Hadi hadi da pravadi dai.
1: Te dai c'è malovani.
0: Sorvigo. Dateli malovani dai da spompini. Slepiccolam sme sa jini. A tu ma. A tu ma.
1: Jo va.
0: A ešte jedno.
1: To mi dám nechuš toho. Tady máš ty kreslice.
0: Dík. Ty jsou pěkné.
1: Že jo. Sama jsem je malovala.
0: Ukáž. Je, co to?
1: No ne.
2: Máničko, ty jsi tomu dala. Ty jsi ta vajíčka zapomněla nejdřív uvařit.
1: Já jsem taky nešťastná.
0: Máni, nebůl. Já jsem letos taky nedopadla nejlíp. Koukni se na moje koleno.
1: Ukáž. No, nazdar.
0: No, a co teprve, kdybys viděla moje pozadí? Tam, co se sedí.
2: No, jak tak na vás, děti, koukám, tak nevím, kdo z vás dvou vlastně dostal na mrskáno.
1: Já.
0: I já.
1: No, a já se ke všemu ještě držela úplně zbytečně. A přitom se mi letos ty malovánky tak úžasně povedly.
0: A já se zase úplně zbytečně dřel s tou pomláskou. Nevykoledoval jsem si dočista nic.
1: No ktože ne? A co ta ošatka plná vajec?
0: Vlastně máš pravdu.
1: No?
0: Já mám vejce na měko docela rád. Joj, teče to. Nechápu, proč ty slepice snáší ta vejce tak přeplněná.
2: Počkej, Hurvinko, to nejes. Ta vejce nejsou na měko, ale syrová.
0: Já vím, jen jsem chtěl udělat máničce radost.
3: Hodí, hodí, doprovodí. Paní
4: Kacko, dejte mi vejce malovaný.
2: Pepo, to je překvapení. Počkejte, ale kde jste nechal pomlásku, no?
4: Mně stačí tady levařička.
2: Yeah.
4: A šup.
2: Yeah.
4: A šup.
2: Dost.
4: A šupla.
2: To stačí.
4: Hey, kdypak, nepřistanu. Dokud nedostanu sladkou odměnu. A šup.
2: Pepo, dost, ale musím se přiznat. Já na vás koledou dočista zapomněla.
4: Ano?
2: No, ale počkejte, nesmutněte, mám nápad.
4: Ano?
2: Upeču vám z těch máničiných kraslic velikonočního beránka.
1: Ano!
4: Tak to jo.
2: Panstvo, už se to nese.
0: Taky se mi už zbíhají sliny.
2: Tady ho máte, beránka.
1: To je vůně.
4: Řeknu vám, paní Kateřino, ten se vám opravdu povedl.
1: A jak by ne, když je z mých kraslic,
0: které jsem já vykoledoval.
2: Tak dost řečí a dobrou chuť.
4: Dobrou
0: chuť.
1: Musím uznat, bábinko, že na těch velikonočních zvicích přece jen něco je.
0: No bodejť, takže šťastné
4: a veselé
1: Velikonoce.

0: A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Šli panenky silnicí, silnicí, silnicí, potkali je myslivci, myslivci. Výměna názorů.
3: Ty jedna zlobivko zlobivá, panenko hubata, co si to zase provedla?
4: Nic.
3: Nelži.
4: Nelžu.
3: Žeš.
4: Nelžu.
3: Žeš. Zase si ve škole dostala pětku.
4: Nedostala.
3: Dostala.
4: Nedostala.
3: Dostala. Žeš a já ti za to naplácám. Tu máš.
4: Au.
3: Tu máš.
4: Au.
3: Tu máš.
5: Mě už to nebaví. Ach jo, to je nuda nudácká.
6: Co tady pištíš, Mařena?
5: Co?
6: A proč mlátíš tu panenku?
5: Ale my se koukněme se. Kdo pak se to tady nese? Kdo se to sem šourá? Hlava jako holátko, na ní žluté housátko. Vodky jako cihličky, to je hurvaj s maličky.
6: Hele, hele, nech toho mání. Mě ty tvoje legrácky nebaví.
5: Co s tebou?
6: A nic.
5: Ale je ti něco, nelži, já to na tobě poznám. Já na tobě dobře poznám, když lžeš.
6: A kdy lžu?
5: Vždycky, když otevřeš pusu.
6: No jo, no jo, paní vtipná. Ale ty už to humoru doopravdy nechej, Mařeno.
5: No, no, a neříkej mi pořád Mařeno. Já ti taky neříkám hurvíne, no. To pak já za to můžu, že jsi naštvanej.
6: Ale tak to nemůžeš, no, ale... No. Na mém místě bys byla taky pěkně otrávená.
5: Fakt?
6: Jo. Přál bych ti vidět ten domácí teror, co jsem teď zažil.
5: A co se stalo? Nechtěl jsi sumít krk, nebo co?
6: Kde pak?
5: Tak se mi svěř. Uleví se ti.
6: Ale no. Pořád je to jedno a to samý. Došlo na moje známky.
5: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
6: slova?
5: Určitě.
6: V tom případě neříkal vůbec nic. Já ti řeknu, to je teda život.
5: Ale no tak, tak se musíš trošku snažit, Horvinku, a učit se.
6: No tobě se to mluví, šprtko.
5: No dovol, já nejsem žádná šprtka.
6: Seš?
5: Nejsem, já jsem nádaná. Abys věděl, tak jsem ve škole první v počítání, první ve čtení. A první jsem hotová se slohovými úkoly, jo. A co ty?
6: Co já?
5: No.
6: Já jsem zase první ze školy doma. A nechlubím se. A teď už konečně nechte hloupé školy a pojď si raději na něco hrát.
5: Jo, to jo.
6: Tak jo.
5: A na co?
6: No, třeba. Na slepou bábu.
5: Platí.
6: Dobrá, já budu slepej a ty budeš bába, jo?
5: To teda ne.
6: Tak vymyslí něco lepšího, když jsi tak chytrá.
5: No. Jo, tak si budeme hrát na orchestr.
6: Platí?
5: Jo, ty budeš trouba a já budu udávat tón.
6: Mařeno!
5: Chrví, ne.
6: Nech toho, nebo tě proženu.
5: Ne. Víš, že ti pan Spejbl říkal, že na mě máš být hodný.
6: Já bych byl rád hodný, ale vždycky mi do toho něco vleze, no. Tak já už raději jdu.
5: Tak jdi, bylo mi radostí vyměnit si s tebou názory.
6: To věřím. Přišel jsem s mýma a odcházím s tvýma. Ha,
1: ha. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
7: Hýlík a Egon jsou kamarádi. Když otáčel klíčem v zámku, trochu se mu třásla ruka. Nevěděl, co ho v kuchyni čeká. A přitom až do včerejška mu život plynul tak spořádaně a bez nejmenšího vzruchu. Žádné překvapení se však nekonalo. Tak si ohříval v rendlíku fazole a mezi tím lezl po kolenou a sbíral paskyčky na myši. Teď už je nebude potřebovat. Myši přece v bytě nemá. Na Heinzovi fazole je spolehnutí, jako obyčejně si pochutnal, spokojeně se v židli protáhl a zadíval se na diplom na stěně. Zdálo se mu, že se pohnul a rozkýval. Pak uslyšel zaklepání a hned na to do místnosti vklouzl lichožrout. Stál pod diplomem a rozpačitě se usmíval. Dobrý den. Pan Vavřinec na něho vrhl tak nechápavý pohled, že se pro jistotu představil. Já jsem ten Hýlík ze včerejška, přece.
8: Já vím, vzpamatoval se pan Vavřinec, a já jsem...
7: Hýlík mu vpadl do řeči. Egon Vavřinec, máte to na dveřích, já jsem klepal.
8: Ale ne na dveře.
7: To ne, já chodím tam tudy. Ukázal na zeď s diplomem. Něco vám nesu. A podával panu Vavřincovi 3 neokousané licháče.
8: Ale to jsou moje ztracené ponožky, udiveně zvolal pan Vavřinec.
7: Správně. A já vám teď tyhle nesu, abyste je měl do páru. A navíc jsme si s dědečkem slíbili, že už vám žádný ponožky brát nebudeme, protože jste náš moc hodný pan domácí, to řekl dědeček.
8: Tak já jsem váš pan domácí. No, to se povedlo.
7: Že jo? Souhlasil Hýlík. Víte, nám lichožroutům se málo kdy povede, aby bydleli u takhle slušného člověka. No většinou slyšíme jen nadávky, zvlášť po ránu, když se děti ženou do práce a nemůžou najít ponožku do páru.
8: To se ani nedivím.
7: Jenže vy jste jinej, zvolal Hýlík nadšeně. Vy nemusíte ladit, klidně nosíte každou ponožku jinou.
8: Pan Vavřinec se rozřechtal. Hýlíku, já jsem muzikant, já přece musím ladit.
7: A pak ho napadlo,
8: poslouchej. A čím se budete živit, když moje ponožky necháte na pokoji?
7: To neřešte, odpověděl Hýlík chlapácky. Já se pohlínu jinde, to za prvý. A za druhý máme zásoby. Každej lichožrout si dělá zásoby na lidi. Není žádný spolehnutí, tvrdí můj děda. Pořád jsou samá válka, revoluce nebo móda. A kdo to odnese? My, lichožrouti, tak to říká.
8: Tvůj dědeček je moudrý člověk,
7: prohlásil pan Vavřinec vážně. To je, ale člověk není. On je lichožrout, jako já.
9: Hýlík zvedl hlavu a naslouchal. Teď už to vzdálené duté klepání za skynou kuchyně slyšel i pan Vavřinec.
7: Děda, už musím jít. Zase mi vynadá, že moc mluvím a že jste mě vůbec neměl vidět.
8: Tak mu řekni, ať se nezlobí. Pověz mu, že jsem říkal, že kamarádi se musí vidět. A můžeš mi říkat Egone.
7: Kamarádi! Hýlík se chytil za hlavu. To jako myslíte, pane Vavřinec, teda Egone, že my dva jsme jako kamarádi.
8: Už to tak vypadá.
9: Přikývl pan Vavřinec, tedy Egon.
8: Já asi nějakého kamaráda moc potřebuju.
7: To já taky, protože Ramses a Tulamur junior jsou sice mý bratranci, ale žádní kamarádi to teda nejsou.
8: Tak už běž.
9: Mával pan Vavřinec rukou směrem ke zdi, za níž se ozvalo další netrpělivé zaťukání.
7: Ale nebudete se dívat, zaprosil Hýlík. Ta chodba je totiž tajná. Egone.
8: Nebudu. Tajemství je moc důležitá věc,
9: řekl Egon a otočil se k diplomu nejlepšího trubače hradní stráže zády.

0: Kde pak děti? To vy nevíte, co si ptáci povídají. Oni si totiž vypravují lidským jazykem jenom časně z rána, při východu slunce, kdy vy ještě spíte. Později za bílého dne už nemají pokdy na mnoho řečí. To víte, to dá nějakou schánku, tady se zobnou zrničko, tam vyhrabat žížalu, nebo tuhle čapnout ve vzduchu mouchu. Takový ptačí tatínek, aby si ulítal křídla, zatímco ptačí maminka musí doma opatrovat děti. Proto si ptáci povídají jenom časně z rána, když otevřou ve svých hnízdech okna, vyloží peřinky k vyvětrání a vaří si snídani.
1: Brý ráno!
0: Křičí kos, co má hnízdo na borovici, na souseda vrabčáka, co bydlí v okapu.
1: Už je čas? Vím, vím, vím, povídá vrabec. Už abych lít, lít, kdybych něco štíp, štíp, štíp, štíp, aby bylo co jíst, viď?
2: Skurk mu, skurk mu,
0: brouká holub na střeše.
2: Jsou s tím starosti, brachu, málo zrní, málo zrní.
1: Tak, tak,
0: přizvukuje vrabec, vylezaje z postýlky.
1: To dělají ta auta, víš? Dokud bylo víc koní, bylo všude rozsypáno zrní, ale teď... Teď auto přeletí a nenechá po sobě nic, nic, nic, nic.
2: Jenom smrdí, jen smrdí, vrká holub. Zatrápený život, brr. Raději praští tou rachotou, člověče. Co já se nakroužím a navrkám a co za tu práci mám, ani hrsku zrní. To jsou hrozné poměry.
1: Myslíš? Že vrabci jsou na tom líp?
0: Čepiří se vrabec.
1: Já ti povím, kdybych tu neměl rodinu, já bych někam ulít.
0: Jako ten vrabec Davids, ozval se v houští střízlík.
1: Z Davids?
0: Řekl vrabec.
1: Tam mám jednoho známého. Mám, jmenuje se Filip.
0: To není ten, pravil střízlík. Ten vrabec, co ulít, se jmenoval Pepík. Tak to vám byl takový ježatý vrabčák, ani se pořádně nemyl a nečesal a jenom celý den nadával, že prý je v Davicích nuda a otrava a co pak jiní ptáci, ti prý si na zimu letí na jih, takhle na riviéru nebo do Egypta, jako špačci a čápy a vlašťovky a slavíci. Jenom vrabec, aby se po celý život držel v Davicích.
1: A ty já tak nenechám,
0: pokřikoval ten vrabec, co se jmenoval Pepík.
1: Když si může letět někdo do Egypta, třeba taková vlašťovka, co bydlí na růžku, proč bych tam lidičky neletěl já? A just tam poletím, abyste věděli, něco si zbalím svůj katáček na zuby a roční košili a pálku a míčky, abych tam mohl hrát tenis. Počkejte, počkejte, jak já to každému v tenise natřu. Já už mám na to fortel a fintu. Já budu dělat, jako bych vyhazoval míček, ale místo míčka poletím já sám. A když pro mě plácnou raketou, tak jim frknu, frknu, neboli pláchnu. Víš, víš, víš? A když je všechny porazím, koupím si valšinský palác a tam si udělám na střeše hnízdo. Ale ne z nějaké obyčejné slámy, ale z rýžové slámy a z marzolánu a ratafie a z mořské trávy a konských žíní a vevrčí kocásku. Heč, heč.
0: Tak se kasal ten vrabčák a každou rána povykoval, že už má těch Davids až po krk a že poletí na riviéru.
1: A letěl?
0: Ptal se z borovice kos. Letěl, pokračoval v houští střízlík. Hned z rána se pustil na jich, jenže vrabci nikdy na jich nelítají a proto neznají tu pravou cestu. A ten vrabec Pepík neměl ani dost brků neboli peněz, aby mohl v hospodě přenocovat. To víte, vrabci jsou odjakživa proletáři, protože se po celý den jen tak proletují po střechách. Zkrátka, vrabec Pepík se dostal jen do Kardášovy řečice a dál už nemohl, neměl ani findy. Ještě byl rád, že mu vrabčí starosta v Kardášově řečici přátelsky řekl:
3: Ty kujone toulavá, ty budeš k ničemu. Ty si myslíš, že v Kardášově řečici máme dost koňských koblížek a kobylinců pro každou pobudu, krajánka, vandrovního, čili poběhlíka? Chceš-li, abychom ti povolili pobyt v Kardášově řečici, tak nesmíš zobat na náměstí, ani před hospodou, ani na silnici, jako my starousedlíci, ale brž jenom za humny. A zabit se ti z moci ouřední vykazuje věchýtek slámy v kulničce u popisného čísla 57. Tady podepiš ten konskripční list a sip, ať už tě nevidím.
0: A tak se stalo, že vrabec Pepík z Dejvic, místo aby letěl na Riviéru, zůstal v Kardášově řečici.
2: A je tam podnes?
0: Ptal se holub. Podnes, řekl střízlik. Já tam mám tetičku a ta mi o něm povídala. Prý se jenom posmívá Kardášovo řečickým vrabcům a povykuje. To prý je holá nuda a otrava být vrabcem v Kardášově řečici. Ani tramvaj prý tam nemají, jako v Dejvicích, ani tolik aut, ani hřiště Slávie a Sparty. No dočista nic. A že ho ani nenapadne, aby umřel dlouhou chvíli v Kardášově řečici. On že má pozvání na Riviéru a že jen čeká, až mu dojdou z Dejvic peníze. A tolik toho napovídal o Dejvicích a Riviéře, že i v Kardášově řečici vrabci začali věřit, že by jim bylo jinde líp. A proto si už nehledí ani svou zobání. A jen čimčarají a povykují a reptají, jako to dělají vrabci všude na světě. A říkají, všude jinde líp. Ba, ozvala se Sejkorka sedící v dřínovém keři. Jsou takový divní ptáci. Tuhle u Kolína v takovém úrodném kraji žila jedna Vlašťovka a ta se dočtla v novinách, že u nás se dělá všechno špatně, ale za to v Americe, panečku, tam jsou jinačí filutové, co všechno dovedou a kde si co si. Tak si ta Vlašťovka vzala do hlavy, že se do té Ameriky musí podívat a jela tam. Jak? Zeptal se honem střízlik. To nevím, pravila Sejkorka, nejspíš na lodi. A třeba také po vzducholodi. To si mohla udělat na bříšku vzducholodi hnízdo, neboli kabinu s takovým okýnkem, aby mohla vystrkovat hlavu a třeba i plivnout dolů. Zkrátka za rok se zase vrátila a říkala, že byla v Americe a tam, že je všechno jinačí než u nás. Kde pak? To prý není srovnání, jaký tam je pokrok. Například ani žádní skřivaní prý tam nejsou. A domy prý jsou tam tak strašně vysoké, že kdyby měl vrabec na střeše hnízdo a z toho hnízda by mu vypadlo vajíčko, že by to vajíčko padalo tak dlouho, než by dopadlo, že by se z něho cestou vylíhl mladý vrabec a dorostl by a oženil by se a měl by hromadu dětí a zestárl by a umřel by v požehnaném věku, takže by dolů na chodník místo vrabčího vajíčka dopadl starý, mrtvý vrabec. Tak vysoké domy prý tam jsou. A taky ta Vlaštovka říkala, že v Americe se všechno staví z betonu a že ona se tomu naučila. A jen prý si přijdou všechny Vlaštovky podívat, že ona jim ukáže, jak se staví Vlaštovčí hnízdo z betonu. A nejen tak z bláta, jako ty hloupé Vlaštovky dělali doposud. A tak se vám sletěly Vlaštovky až z Mnichová Radiště a Čáslavě a Přelouče z Českého Brodu a z Nymburka, ba i ze Sobotky a z Čelákovic. To bylo tolik Vlaštovek, že pro ně lidi museli napnout 17 349 metrů telefonního a telegrafního drátu, aby ty Vlaštovky měly vůbec na čem sedět. A když byly všechny Vlaštovky pohromadě, řekla ta amerikánská Vlaštovka. Tak dávejte hoši a holky pozor, jak se v Americe stavějí domy neboli hnízda z betonu. To se nejdřív nanosí hromádka cementu, potom se nanosí hromádka písku, pak se na to naleje voda a udělá se taková kaše a z té kaše se staví moderní hnízdo. Ale když nemáte cement, tak si nebudete stavit hnízdo z betonu, ale jenom z malty. To se udělá z vápna a písku taková kaše, ale to vápno musí být zhašené. Nejdřív vám ukážu, jak se hasí vápno. To řekla a frrrrk, už letěla k novostavbě, co stavěli zedníci pro nehašené vápno. Vzala zrnko vápna do zobáčku a frrrrk, už s ním letěla zpátky. Ale protože v zobáčku je vlhko, začalo se jí to vápno v puse hasit a syčet a pálit. Vlašťovka se lekla, upustila to zrničko vápna a vykřikla, tak, teď už
1: už víte, jak se hasí vápno. Jejdáčko to pálí. Krinda, pána, toto štípe. Kruci, turci, jej. Šmanko, dachuchuchuch. Oulalauha. Kruci, nahuju. Jemnehu. Safra, fujlo, ty propáne, jenehu. Jemináčku. Oje, jachichakik. Namouče ty to, doufuf. Panenko skákavá. Kruci, fagotovej, mami. Oje, jej, kote. Ech, lidičky, brr. Kruci, písek, ujuj. Propánečka, sakulente. Ajaj, kruci, puti. Teda, takhle se hasí vápno. Když ji ostatní vlašťovky slyšeli, tak tuze naříkat a lamentovat, ani nečekali, co bude dál. Zatřásli ocáskem a letěli domů. To by tak hrálo, řekli si, abychom si také tak spálili zobák. A proto si vlaštovky podnes stavějí hnízda z bláta a ne z betonu, jak je tomu chtěla naučit ta vlaštovka z Ameriky. Ale nic platno, lidičky, teď musím letět nakupovat.
0: Motrosej, Korko, ozvala se paní Kosová. Když už poletíte na trh, kupte mi tam kilo žížal, ale pěkných, dlouhých. Já na to dnes nemám pogody, protože musím učit lítat své děti.
1: To vám, sousedko, ráda udělám. Ráda, řekla se Jikorka. To já, má zlatá, vím, co to dá práce naučit děti slušně lítat.
4: Až že nevíte, řekl Špaček na bříze. Kdo naučil nás ptáky lítat? Tak já vám to povím. Já to mám od Karlštejnského Havrana, co jsem tehdy přilít, když byly ty velké mrazy. Ten Havran je už 100 let starý. Asi šel to od svého dědečka, kterému to říkal jeho pradědeček, který to měl od prastříčka své babičky z maminčiny strany, takže to je svatá pravda. Teda, jak víte, někdy v noci je vidět, jak padá hvězda. Ale některá ta padající hvězda není žádná hvězda. To je zlaté andělí vejce. A protože to vejce padá až z nebe, rozhaví se tím velkým pádem a svítí jako oheň. A to je svatá pravda, protože mě to říkal ten Karlštejnský Havran. Jenže lidé těm andělím vejcím říkají jaksi jinak, jako metr, nebo montér, mentor, nebo motor, či jak.
5: Meteory, řekl Kos.
4: Tak, souhlasil Špaček. A tehdy ještě ptáci neuměli lítat, ale běhali po zemi jako slepice. A když viděli padat z nebe takové andělí vejce, řekli si, že by je chtěli vysedět, aby viděli, co se z něho vylíhne za ptáka. A to je opravdická pravda, protože to taky říkal ten Havran. Jednou za večera zrovna o tom hovořili, když docela blízko za lesem bums. Spadlo z nebe zlaté a zářící vejce. Jen to svištělo. Tu se tam všichni rozběhli. Nejvíc předu Čáp, protože má nejdelší nohy. A Čáp to zlaté vejce našel a vzal je do rukou, ale ono bylo tím pádem celé žhavé, takže si Čáp popálil obě ručičky. Ale přece jen donesl to řezavé vajíčko mezi ptáky. Potom honem hups skočil do vody, aby si ochladil popálené ručičky. Proto se od té doby čápy prodí ve vodě, aby si chladili pařátky. To mě povídal ten Havran.
0: A co ti povídal dál?
4: Ptal se střízlík. Potom, pokračoval Špaček, se přikolíbala divoká husa, aby to horoucí vejce vyseděla. Ale to vejce bylo ještě celé žhavé, takže si husa popálila bříško a musela skočit do rybníka, aby si to bříško ochladila. Proto husy podnes plavou bříškem na vodě. A pak přišel jeden ptáček za druhým a sedl si na to andělí vejce, aby je vyseděl.
0: Střízlík taky?
4: Ptal se střízlík. Taky, řekl Špaček. Všichni ptáci na světě na tom vejci seděli, aby je vyseděli. Jenom když řekli slepici, že je na ně řada, aby šla sedět, povídala slepice. Topak. Co pak máma, pokdy? Já musím zopat. Lepak. Topak. To by byla hlupák. A nešla vysedět andělí vejce. A když se všichni ptáci na tom zlatém vejci vystřídali, vyklubal se z něho boží anděl. A když se vylíhl, nezačal zobat ani pípat jako jiní ptáci, ale letěl rovnou k nebi a zpíval Aleluja Hosana. Potom řekl:
0: ptáčkové, co vám mám da vaši lásku dát, že jste mě vyseděli. Za to budete ode dneška lítat jako andělé. Helejte, to musíte takhle zamávat křídly a šups, už to letí. Tak pozor, 1, 2, 3.
5: A když řekl 3, začali všichni ptáci lítat. A lítají až podnes. Jen slepice neumí lítat, protože nechtěla sedět na andělím vejci. A to všechno je svatá pravda, protože tak to povídal Karlštejnský havran. Tak pozor, řekl kos. 1, 2, 3.
0: A tu všichni ptáčci potřásli ocáskem, mávli křídly a vzletěli, každý za svým zpěvem a svým živobytím, jak je tomu naučil Boží anděl.

0: To bylo v čase babího léta, kdy chladná rána prodlužují třpit rosy kolem studánky pod stromem jedlovým v lese Svákově a v pozdním odpolední se vlacké vesnice halí v zamlženou motř. V ten čas pásávala Tereska husy. Byla obecní pasačkou. Tatínek i maminka jí zemřeli a nebylo nikoho, kdo by o ní pečoval. Připadla na starost obci. Každý den jedla a spala v jiné chalupě a za to ve stavení poklidila a udělala každou práci, které bylo zapotřebí. U dobrých lidí se měla dobře. Jedla s nimi ze společného talíře. Ale to se ví, že i prašivka se v každé vsi našel. Byl to sedlák Hrubec. I když byl bohatý, Tereska od něho dostávala kůrku chleba a kousek řepy, ale jenom když měl chrapoun dost řepy pro prasata. Právě v ten den, v čase podzimu, pásla Tereska Hrubcovi husy až u nedvědic. Velké hejno, které ani spočítat nedokázala, musela hnát na pastvu daleko na cizí, protože svoje pastviny si sedlák šetřil. Bylo jí líto, že nemůže pást spolu s ostatními pasáčky, kde bylo tolik legrace. Tady na cizími kde kdo vyháněl. Šel tudy pytlák a ras karas z nedvědic a udělal na husy takové kšá, že měla co dělat, aby se nerozutekli do lesa. Když se sehnala znovu do houfu, hrála jim na píšťalku z rákosu. Ta byla její jedinou hračkou a kamarádkou v samotě. Uměla tolik písniček, že ani nejlepší blatský dudák jich tolik neznal. Hrát na píšťalku bylo pro Teresku nesmírným potěšením a husy každou její písničku chválili kejháním. Den na pastvě utekl a v podvečer hnala hejno zpátky do Hrubcova statku ráda, že má den služby u lakoty za sebou. Ale ouha. Hrubec husy přepočítal a jedna scházela. Bylo zle, hromoval a lál, vyhnal Teresku zpátky na pastvu a vrátit se sama nesměla. Zamlžená motř se proměňovala v šedou mlhu, šero začínalo houstnout. Tereska doběhla až k lesu Svákovu. Tady v těch místech jí hejno rozehnal pytlák a ras karas z nedvědic. Možná, že se jedna zatoulala do lesa. Strašidýlko doudlo, zavěšené na větvi jedle nad studánkou, uslyšelo Tereščino volání. V ten den žádného zlovolníka strašit nemuselo a tak, aby nevyšlo ze cviku, rozhodlo si, že postraší husu a vyžene jí z lesa. Rozlétlo se a hledalo. Ptáků se ptalo, zvěře se ptalo, ale nikdo neměl zdání, kam se husa poděla. V lese nebyla. Tereska běžela od stromu ke stromu, od křoví ke křoví, volala, ale marně. Jen zajíce vyplašila a polekala lesní zvěř. Unavená usedla u studánky pod stromem jedlovým, plakala a třásla se zimou jako osika. Slzičky kapaly do studánky, až se doudlo začalo bát, že v ní bude slaná voda. Zamrkalo jedním okem, zamrkalo druhým okem. Co to? Vlhko má v očích a takový divný pocit, jaký ještě nikdy nemělo, jaký opravdická strašidla nemývají. Nevědělo, že je to soucit, že je mu Teresky líto. Rádo by jí potěšilo, ale jak? Ukázat se jí? Doudlo se jen tak před Tereskou mihlo a čekalo, že strachy vykřikne. Nevykřikla. Doudlo se na sebe podívalo do studánky, jestli náhodou neskrásnělo, ale žádná změna nenastala. Pro jistotu se zeptalo, ty se mě nebojíš? Tereska zaštkala, co bych se tě bála. Pantáty hrubce se bojím. V tom přiletěly poštolky a hlásili, že husa je zavřená v posadě v kozím chlívku pytláka Karase.
1: Neboj se, Tereskoho, husu vysvětlí.

0: vytáhne. Ale husa je v posadě a s tou si rady neví. Za to doudlo vědělo. Myší vykřiklo. Bubo, Bubo dobrý nápad pochválil, ale myši muselo doudlo zvolat samo. Víra se myši bojí. Svolalo i přespolní a za chvilku už dlouhatánské myší procesí utíkalo do Nedvědic. V Karasově chalupě se k ním přidali další a než stačila koza v chlívku třikrát zamečet, tyčky posady byly přehryzány a husa uháněla k lesu. Na kraji lesa čekalo doudlo s Tereskou. Její radost byla veliká. Všem pěkně poděkovala a doudlu tomu dokonce darovala píšťalku z rákosu. Už se chystala odejít, když si pomyslela, že za takovou dobrotu je to malá odměna. Ruce i pasáckou mošnu měla však prázdné, ale přece jenom něco přidala. Pohladila doudlo po tváři. Jejda, to byla odměna. Strašidlo zjíhlo a zase mělo vlhko v očích a teplo se mu rozlévalo od tváře k srdíčku a nazpátek. A to už Tereska hnala husu do Hrubcova stavení za doprovodu nočních ptáků, aby se jí po cestě nic nestalo. Doudlo se vzneslo, dýchlo do rákosové píšťalky a ta se sama od sebe rozezvučela tou nejhezčí písničkou, jakou měla v sobě schovanou právě pro tuto chvíli.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: na svatého Jána otvírá se k létu brána.
1: Ano, rozumím, nastává konečně výrazné oteplení, neboť k nám proniká teplý oceánský vzduch, že ano?
0: No, říkáš oteplení a nic víc? A co ta kouzla a čáry, které se dějí v tuto svatojánskou noc?
2: Jaká kouzla, bábinko? Jaké čáry?
1: Ty nevíš, no přece čáry, máry, fuchty, z černé mouky buchty.
0: Jen se neposmívej, hurvinku. Tuto noc všechny síly tajemné přírody se probouzejí a nabývají neobyčejné moci. Ve vzduchu se vznášejí čarodějnice a jiná povětrná strašidla.
2: A co to jsou povětrná strašidla?
1: To jsou ta, která používají ke svému přemísťování různá vzmášidla a jiné vzdušné dopravní prostředky.
0: Pokud já vím, hurvinku, převážně létají na koštěti.
2: To jsou ovšem jenom staré pověry, že ano?
1: Protože by jinak v době současné musela zmíněná strašidla používat dnes rozšířený vysavač prachu značky Standard.
0: Lidé tomu kdysi věřili a chránili se před zlou mocí.
2: A jak jim ta strašidla ubližovala?
0: Tak příkladně lesní divoženky lákaly osamělé noční pocestné a jestliže by se ten nešťastník za nimi jen ohlédl, zůstala by mu hlava na do smrti vykroucená.
1: Ohlédni se za mnou, Máničko.
2: Bábinko, si to víš? A jak se tedy mohli před nimi ochránit?
0: Věřili v zázračnou sílu některých květin a bylin, nazbíraných ten den o minulém létě, dřív než napadla rosa. Zejména černobíl, jinak též zvaný peliněk Artemias vulgaris, z čeledi blin složnokvětých, měl moc zahnat všechny zlé síly. Děvčata z něj pletla věnce nebo ozdobu do pasu.
1: A to mě nebá, to jsou bábičiny pohádky.
0: No, neříkám, abys tomu věřil, hurvinku, ale nevím, zda by ses odvážil tuto noc jít nazbírat třeba kvítek kapradí, který rozkvétá jen v tuto půlnoc.
1: A co bych s ním dělal, s tím kvítkem?
0: Má také kouzelnou moc. Kdo ho má? Rozumí řeči stromů a otevřou se mu všechny podzemní poklady. Ale získat tento kvítek není snadné. Čerti ho hlídají a ti pouští.

0: chtějí na každého, kdo se jen odváží, všechnu hrůzu.
1: Pch, čerti nejsou a hrůza je, když tomu někdo věří.
0: Jak myslíš, chlapče? Já si půjdu natrhat nějaké ty bylinky, protože se říká, kde v domě bezovej lípovej květ, heřmánek a hadí koření, tam není bolesti, tam není mření.
1: A nebyl by tam, prosím, nějaký recepis pro mě?
0: Ale ano. Je stopinku s bedrníkem, polej si to kozím mlíkem, je stopinku s bobkem, budeš skákat hopkem.
1: Opravdu? To je podivuhodná lékařská kůra, jíst kozí bobky, nebo snad králičí.
0: No, tak já jdu, děti, a vy tady nezlobte.
2: Babinka si myslela bobkový list, který podporuje trávení, výrazně voní a dává se do svíčkové a na hlavu vítězům.
1: Svíčková si dává na hlavu vítězům?
2: Do svíčkové se dává jeden lístek. A věnec upletený z mnoha bobkových lístků, zvaný též věnec vavřínový, se dává na hlavu nebo na krk vítězům.
1: A ty myslíš, že když mi uděláš tu topinku s bobkovým listem, že něco vyhraju?
2: No, to já nemůžu vědět.
1: Tak to zkusíme. Zabal tu topinku a jdem na kapradí.
2: Kurvínku, ty nemáš strach?
1: Je třeba postavit se proti všem pověrám, rozumíš?
2: No,
1: jdeme postavit se proti všem pověrám.

0: Si vyzdám, no.
1: A ja vyzdať neumím, tak si budu povídat. Stojí, stojí, babice, rozsuchaná velice, když přijdou časy, zelené má vlasy, když tělo chřadne, do vody padne.
0: Hele, hele, nech si toho. Člověk vidí sotva na dva kroky a ty tu začneš s nějakým hororem.
1: No, to je hádanka a žádný strašidelný příběh.
0: No, tak je vhodná chvíle na hádanky, když nevím, kam šlápnu.
1: Ale že si neuhádl, viď? To je vrba. Tamhle je černý dům.
0: Neblázni, kde co vidíš?
1: To je přece taková hra a ty máš říct, co v tom domě?
0: Ty mě děsíš. Co v tom domě?
1: Černá paní.
0: Co tam vaří?
1: Černou kaši.
0: Čím jí mastí?
1: Kolomastí.
0: Čím jí bere?
1: Lopatou. Má palici chlupatou.
0: A ne... Aby do toho...
1: Co tam hledáš?
0: O něco jsem zakop, no.
1: Aby to tak byl bludný kořen.
0: No, co by mělo být?
1: Ty to nevíš. Zakopneš-li o bludný kořen, nenajdeš více cestu z lesa. Leda, že bys měl věnec z černobílu.
0: To nemám, ale mám topinku s bobkem.
1: Nevím, jestli nám to v tomto případě pomůže.
0: Manička, podívej se, už co? Kolem nás létají.
1: Ty vidíš nějaké koště?
0: Je to mnohem strašidelnější.
1: Ale děti, to je netopír, šelma kluk, prodal peří, koupil chlup. Netopíre, poleď blíž, jsi-li žába nebo myš.
0: Už abychom byli v tom kapradí. Nevidíš ho?
1: V té tmě toho opravdu moc nevidím. Ale tamhle na kopečku podívej.
0: Ajeje, už začíná to jejich schromáždění.
1: Jaké schromáždění?
0: Ty nevíš. To opravdu nevíš. No přece těch povětřic.
2: Černokoření, pro zdraví stvořený. Jenom bludný kořen k bloudění stvořen. Ukaž se mi, bylinko zhloží, co nemoc zaháníš a zdraví množíš. Schovej se, kořinku z pekla, staň se, jak jsem řekla.
1: Kdyby tě tak slyšela, vždyť to byla naše bábinka, sbírá tam to své kořeníčko.
0: To ani zavolej.
1: To nejde, vyzela za kopeček, neslyšela by nás. Rozbývá nám, než jít proti pověrám.
0: Já bych tam dala radši zpátečku.
1: Teď, když už máme téměř na dosah ty podzemní poklady.
0: Zatím se v něčem brodí, máš popás.
1: To je kapradí. Nezapomeň udělat kolem kružnici.
0: Proč bych to měla rýsovat kružnici?
1: Aby na nás nemohli ti čerti z pekla.
0: Ty už pochoj s těma pohádkama, kdo to má poslouchat?
1: Nemluv a maluj.
0: Maničko, utíkej,
3: chvantí zatrápení. Kam to za váma, až polezu?
1: Tady jsem, pane Spejble.
3: A kde je Hudvínek?
1: Honí ho čert.
3: Však si nic jiného nezaslouží. Večer mu povídám, zavři ten kozí chlívek, ale to ne. Koza vyběhla ven, jako by ani noc nebyla. Já se teď lomozím, abych ji chytil. V lese běhám, opaře si škobrtám.
4: A snad ne taky o ten bludný kořen.
3: U všech mušek svatojánských, paní Kateřino, snad tu není nějaká schůze.
4: Je, všech ježibab a ježidětků, pane Spejble.
3: A proto ten Hurvínek tak upaloval.
5: Stál jsem na kraji silnice kousek před Nicovem, díval se do zasněženého údolí Zlatého potoka a vzpomínal, jak na konci dubna mne zrovna tady medvíďata nechtěla poslouchat, když v tom zazvonil mobil. Méďové, upozorňoval mě nápis, abych netápal, kdo volá. Tady je Dáša. Asi by ses měl přijet podívat na kluky. Mně se zdá, že Vojtíškovi se stejská. Pořád chodí podle plotu a vypadá, jako kdyby tě vyhlížel. Vydrží to dělat i několik hodin a vždycky v místech, kde se s tebou loučí. Kuba s Matýskem jsou v pořádku, ale Vojta je divnej. Díval jsem se na bílé kopce s holým temenem poledníku na obzoru a měl chuť hned se rozjet do Berouna. Dáša se stala novou medvědí mámou a určitě nevolá jen tak. K médium si od počátku našla vztah, který přesahuje rámec práce ošetřovatelky. V přírodě žijí medvíďata s mámou 2 až 3 roky. Kromě schánění potravy a ochraňování mláďat se musí medvědice s potomky občas i pomazlit, nechat je trochu pocucat. A tak Dáša stráví denně dlouhé desítky minut ve výběhu, metrákový mazlíčci cumlají ruce, žárlí na sebe a bez ustání spokojeně mručí. Při pohledu na tu rodinnou pohodu mne trochu mrazí, protože je mi jasné, že Dáša, stejně jako já, zapomíná, že Kuba, Vojta a Matěj jsou medvědi. Že jednou, a snad to nebude brzy, vyzkouší svoji sílu nikoliv na některém bráchovi, jak to zatím dělají, ale na někom, kdo bude zrovna blízko. Jak dlouho to ještě budou medvíďata, to si nedovolím odhadnout. V přírodě respektují mámu do 3 let, tak snad to ještě vydrží.

Díval jsem se do údolí a představoval si, jak by to bylo krásné ještě jednou si s kluky udělat pořádnou procházku. Určitě by mě poslouchali, v novém prostředí by byli nejistí a drželi by se blízko mne. Úplně jsem je viděl, jak se honí, hnědá srdce jim za chvíli začíná blízkat, pokukují po mně a na první pohled překypují medvědí silou. Jak je ale dostat z Berouna do lesa? Nejspíš by se báli nákladního auta, sami by do něho dobrovolně nevlezli. A co kdyby se nechtěli vrátit? A co kdybychom potkali někoho se psem? Všechno je to jen sen. Raději jsem se té myšlenky vzdal, i když byla na první pohled hodně lákavá. Ale co s tím Vojtou, když se mu stýská? Vybavila se mi jeho štíhlá hlava se vstyčenýma ušima, jak pozorně prohlíží něco za dráteným ohradníkem a vysokým plotem. Občas popojde a zase se soustředěně dívá. A najednou jsem na to přišel. Houby se mu stýská, ten přemýšlí, kudy by vzal roha, kudy by utekl. Div, že jsem to nevykřikl nahlas. Kdyby to byl Matěj nebo Kuba, tak bych tomu stesku možná věřil, ale Vojta... Vojtíšek, který byl od počátku nejmenší, který po čtvrtém dni u mě, když jsem ani nevěřil, že vydrží, překonal krizi a začal pořádně přijímat mléčnou kaši. Od malička útěkář, překonává překážky jen tak ze sportu. Tomu se nestýská, ten přemýšlí, jak překonat nudu, anebo už ho štvou silnější bráškové. Pálavu jsem poprvé navštívil v čase vinobraní v roce 1987 a hned jsem si ji zamiloval. Do té doby jsem o kraji Bílých kopců pouze četl, ale díky vyprávění Eduarda Štorcha a Jaromíra Tomečka to nebyla neznámá země. Ovlivněn příhodami lovců mamutů i pozorováním přírody mého oblíbeného Tomečka jsem pak už nevynechal jedinou možnost vracet se tam. K natáčení scénky s opilými medvíďaty jsem si vybral osvědčen vinný sklípek mého přítele Dobroše Krůzy v Pavlově. Známe se už od mé první návštěvy Pálavy a věděl jsem, že u něho najdu pochopení. Dobroš má výborné víno a i když nepatří mezi pravidelné konzumenty, u něho jsem si na něm vždycky pochutnal. Dokonce jsem přesvědčen, že mnozí hosté u něho nakonec dopadli podobně a možná ještě hůř než moji méďové v příběhu z Pálavy. Litoval jsem, že v době natáčení musel Dobroš odjet a medvíďata ve svém sklípku neviděl. Ve skutečnosti se však celý příběh odehrál trochu jinak.

Od rána svítilo slunce a bylo pořádné horko. Do hustých medvědích kožichů to pražilo a kluci lezli jako zpomalené filmy. S nechutí se za mnou vydrápali na kopec a každou příležitost využili k tomu, aby zalezli do stínu a trochu se prochrupli. Při natáčení záběrů krajiny pod kopci jsem nechtěl riskovat nějaké neštěstí a raději s nimi chodil daleko od příkrých srázů. Od dětství trpím závratěmi a vadí mi, když vidím někoho na skalách, rozhlednách i balkonech. Na neštěstí mám moc rád daleké rozhledy a proto je nechám raději natočit kameramanem a pak se na ně podívám při projekci. Méďové jakoby o této mé slabosti věděli, často lezli do míst, odkud by mohli spadnout a mně se točila hlava při pohledu na ně. Na Pálavě jsem jim takovou příležitost nedal. Ulevilo se mi, když jsme sešli na úpatí do právě se probouzejících vinohradů. Méďové je několikrát neochotně proběhli a pak objevili kanálek pod můstkem přes příkop. Zalezli do něho a nechtěli ven. Musel jsem pro ně vlézt a vytáhnout je, aby si zase neodpočinuli příliš. Karel zatím připravil scénku pro natáčení. Hrdla lahví natřel medem a trochu dal i dovnitř. František připravil kameru a já přivedl medvíďata. Jak vešla do sklípku, hned se zorientovala a pochopila, co je jejich úkolem. Jenom Matěj už byl tak unaven, že zalezl pod lavici na vlhký beton a usnul. Vojta s Kubou cucali hrdla lahví a tvářili se velmi unaveně. Zdálo se, že rychle usnou, ale Kuba nás opět překvapil. Objevil, že v demižonu jsou ještě zbytky tekutiny, kterou neznal. Vonila mu velice příjemně a když vytáhl korkovou zátku, mohl dovnitř vstrčit i jazyk. Naštěstí ho nenapadlo nádobu porazit a pořádně se napít. Za chvilku ho marná snaha přestala bavit a tak se věnoval lahvi s medem. Tvářil se opravdu jako opilec a nakonec v chladném sklípku usnul. Všechny zvuky, které méďové způsobili, když válili lahve a nahlas cucali jejich hrdla, však byly nepoužitelné. Často je totiž přehlušoval smích kameramana Františka i fotografa Jardy, protože chování medvíďat bylo velice bezprostřední a tak věrné, že jsem na chvilku historce o opilých medvíďatech uvěřil také.

0: o komáru klarinetistovi. Bylo léta právě půl, vzduch voněl jak včelí úl. Louky byly plné kytek, lesy plné jahod, malin a borůvek. Uprostřed jahodové stráně seděl na placetém kamínku komár Pepa. Pískal na klarinet. C, D, E, F, G, A, H, C. Vyfoukl každou chvilku vzhůru k modrému nebi. Z díry zvědavě vykoukla šedá myška a řekla: slyším dobře? Nebo neslyším? Tohle přece není žádná písnička. Správně, však já vím. Plně s tebou souhlasím, usmál se komár. Já si jenom přehrávám stupnice. Pískám jeden tón za druhým. A znovu vyfoukl z naleštěného klarinetu pár tónů, jak ho zrovna napadlo. Písnička to opravdu nebyla.
1: Kdo pak to má poslouchat? Co pak neumíš pořádně hrát?
0: Zlobil se černý brouk a vylezl spod listu.
1: Kdo se tě o tuhle muziku prosí? Píchá mě do hlavy tak jako žihadlo vosí.
2: Takové kvikání a pištění si můžeš klidně strčit za klobouk,
0: přidal se ospalý zajíc a přísně na komára kouk.
2: Měla pravdu myška šedá, spát se přitom vůbec nedá.
3: Když neumíš zapískat pěknou písničku, tak se odsud pakuj někam dodaleka, kde na tebe štěstí čeká. Ale ať si tam všichni zacpou uši mechem,
0: dodal ještě zajíc jedním dechem.
2: Ale přátelé, já přece musím cvičit stupnice, abych se naučil na klarinet hrát co nejlíp,
0: nedal se Pepa.
2: Znovu chtěl spustit svoje C, D, E, F, G, A, H, C, když tu najednou...
0: Najednou se nad nimi zatočila nastrojená komáří slečna. Zatočila se, usedla na voňavou kytku a zeptala se:
4: jsem tady, prosím, dobře? Na jahodové stráni? Řekla mě moje kamarádka, že tam chodí děti trhat jahody. Že prý mají ve chviličce nazbíraný plný čpánek. A je tam prý pro komáry spousta radovánek.
0: Všichni k ní vzhlédli a komár Pepa na stupnice rázem zapomněl. Komáří slečna se mu moc líbila. Jako první se ozval: ano, slečno, jste tady dobře? A jen tak mimochodem z ničeho nic zapískal na klarinet. Ale nebylo to žádné C, D, E, F, G, A, H, C. Tentokrát to byla krásná písnička. Vyletěla vzhůru k modrému nebi, vznášela se ve vzduchu jako strakatý letní motýl. Byla plná slunce, kytek a voněla po jahodách.
2: Nějak moc rychle ho ty stupnice přestaly bavit, usmál se zajíc.
0: Pěkně ale píská a tím si všechny získá. Jistě se mu podaří získat i tu slečnu, komáří.
2: Snad si vybral tu pravou.
0: Myška i brouk jen souhlasně kývali hlavou.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
6: Objev profesora Kadeřábka. Kdyby Hihlík nebydlel za diplomem, ale za nástěnným kalendářem, možná by si všiml, že je pátek 6. června 2008. Co všechno už od včerejška zažil, jak ten čas najednou rychle utíká. No, jak komu? Třeba pro Tulamora juniora byla každá hodina dlouhá jako noc a den. Až do včerejška si žili jako v bavlnce a teď spadl po hlavě do něčeho, z čeho se nedalo uniknout. V té průhledné skleněné kleci mu byla lichožroutí schopnost splynout s okolím k ničemu. Profesor Kadeřábek ho měl pořád na očích. Seděl v křesle před teráriem a sledoval každý jeho pohyb jako nějaký napínavý film v televizi, i když to byla nuda. Přestože měl uvnitř dost místa, aby se mohl procházet nebo dělat kotrmelce, lichožrout se ani neprocházel, ani nekotrmelcoval. Hrůzou se bál pohnout. A přitom musel vědět, že pan profesor není žádný kruťas. Nebylo na světě druhého člověka, který by lichožrouty tak miloval jako on. Teď dokonce před klecí dělal opičky. Tahal se za vousy, hýbal ušima, pumpoval lokty jako slepice křídly a k tomu poplašeně kdákal. No dělal prostě všechno, co mu připadalo směšné, jen aby svého zajatce zbavil strachu a trochu ho uvolnil. Nic nepomohlo. Čím víc se snažil, tím zoufaleji se Tullamore junior tvářil. Profesor usoudil, že z hladu. Rozbalil pár úplně nových ponožek a jednu z nich rozstříhal na drobné kousky. Opatrně přizvedl poklop a hodil je do terária. Lichožrout se k ním opatrně přiblížil, měl už pořádný hlad. Vždyť od včerejšího večera nejedl a teď bylo popolední. Nabral si kus ponožky, zažvíkal jednou, dvakrát, pak skřivil obličej a vyplivl celé sousto. Profesor si hned udělal poznámku do bloku. Plive nepoužitou ponožku. Proč? Dává přednost použitým či dokonce zavánějícím? Prozkoumat. Prohlížel si ten žvanec za sklem lupou. Žádný podnětný pohled to nebyl. Pak zkoumal tu druhou ponožku z páru. Mnul je v prstech, čichal k ní, zkusil do ní kousat, ale nic vědeckého ho nenapadlo, dokud si nevšiml cedulky přichycené k ponožce s ponkou. Stálo na ní 65% bavlna, 35% umělé vlákno, prát při teplotě 40 stupňů Celsia. Zkušený badatel vytušil, odkud vítr fouká. Do bloku si poznamenal. Vadí mu silon, baští pouze přírodní materiály, bavlnu vlnu hedvábí, prskoumat. Vylovil z terária kousky ponožky a rozhodl se, že ten rozžvíkaný podrobí dalšímu zkoumání pod mikroskopem. Předtím ale vyštrachal z botníku starou vlněnou fusekli, nastříhal z ní pár soust, hodil je do terária a zíral. Hladový Tullamore junior se po nich vrhl a zhltál je s odpuštěním jako hladový pes. Lichožroutům chutnají vlněné ponožky, zaznamenal do bloku profesor a pro sebe si řekl, žerou je jak vsteklí, toto je můj nový objev.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Obloha kabát si rozepla a vločky začaly vířit. Vojáci sedli si do tepla, přestali na sebe mířit.

0: Eskimáci, nedávejte dětem pod stromeček harpuny, je to nebezpečné, děkujeme vám.
1: Indiáni, indiáni, sem tam slzu uroní, pak se smějou bez přestání, ze všech nejvíc huroní.

0: Klokani, nedávejte mláďatům na hraní prskavky. Mohlo by dojít k propálení kapsy, děkujeme vám.
1: Bledé tváře, černé tváře, dělají si radosti. Po nebi se line záře, psi se těší na kosti. Bledé

0: těší na kosti.
1: Vážení psi, nesežerte všechny kosti hned. Něco si zahrabte na horší časy, děkujeme vám.
2: Obloha kabát si rozepla a vločky začaly vířit. Vojáci sedli si do tepla, přestali na sebe mířit.
1: Nastal čas dětí a nadějí, utěchly spory a hádky, z nebe se na zemi snáší.

ale nevěřte tomu, co z pleštule vykládala. Vůbec nikým se pytlík nepral. To se ví, že se třásl, ale ne strachem, nýbrž zimou. No a jak se tak třásl a kropil trávu na všechny strany, potkal náhodou dvě včely. Brr, to je tu zima, začal pytlík hned řeč. To asi budu mít rýmu. Otřásl se a stříkal kolem sebe jako kropicí vůz. Včely k němu blesku rychle přiskočily. Strejdo, půjďte nám kropice stičky do úlu, když to tak umíte. Pojďte k nám, ohřejeme vás za to. Tak pytlík, že ano. Včely ho vzali do rukou, ale jak byl mokrý, několikrát jim vypadl na zem. No vidíte, právě v těch místech, kde to stopy ukázaly, spleštuly blátivé. Nakonec se však včelám přece jen podařilo vzít pytlíka dobře pod paždí a odletěli s ním do úlu. Jej, tam byla tma. Hned jim musela jedna včelí dělnice rozsvítit svíčku z pravého včelího vosku. Víte, u nás byste jinak neviděl. A už vlekli pytlíka po cestičkách a pytlík, jak mu pořád bylo ještě zima, se třásl a cestičky pěkně kropil. A nakonec, když už pytlík docela uschl, strčili ho včely do jedné komůrky. Tak vám, strýdo, děkujeme za kropení. Hezky si lehněte, vyspěte se. Zítra budete zdráv jako rybička. Ach, tam bylo teploučko. Kolem to pořád dělalo. Jak včely pracovali, tak pěkně a příjemně pořád. Až z toho pytlík usnul jak andělíček. Právě se tak do růžova vyspal, když ho kdosi probudil. Vzbuď se, robátko, vzbuď se, holátko, vezmi si ode mě, papáníčko. Pytlík kouká, nic nevidí, to má jako v ranci. Jen cítil, že nějaká včela mu zhora podává medové cukrovíčko. No tak co, když podává, vzal si. Ach, to byly dobré věci, kolečka, rohlíčky, bochánky. Už nechceš papat, jen si ještě vezmi. A pytlík se cpal, až mu za ušima praskalo. Komu to tu hloupá dáváš? Tady spí přece brouk pytlík, ozval se nějaký jiný hlas. Pro pána krále, já myslela, že tu spí včelí děťátko. Jdeš ty, bambuláči, ven, co mi toho cukroví snědl? Kluk jeden nenajedená a hned sypali včely pytlíka z komůrky ven. Jak si to představuješ? Myslíš, že tu budeš jenom spát? Jdeš dělat? To by tak hrálo.

0: nejkrásněji umí luční pohádky vyprávět mravenčí babička. Bydlí v mraveništi u lesa a od rána do soumraku hlídá a opatruje mravenčí drobotinu. Každé mraveniště má svou hlídací babičku. Zatímco mravenčí tatínkové a maminky pilně staví a rozšiřují své komůrky, hlídací babička si láme hlavu, jak mravenčí děti zabavit. Právě teď se chystá vyprávět pohádku o mravenčím království.
1: Tu známe z paměti, jinou neumíš, babí.
0: Tohle byl mraveneček Béďa. Je uličník a neposeda a věčně jsou s ním potíže. Mravenčí hlídací babička se kapánek zamračila, ale byla trpělivá. No dobře, řekla. Když nechcete o mravenčím království, budu vyprávět o kouzelných kusadlech.
1: To je promrňata.
0: A jakou tedy chceš, Béďo? Začala hlídací babičku přecházet trpělivost.
1: Když my bysme radši ven.
0: Ven? Ani nápad. Mravenčí babička ví, že by se jí mravenčí kluci a holčičky na to tata postráceli ve vysoké trávě.
1: Nestratíme se, čestně, bábí. Jenom si chvíli zahrajeme na honičku nebo na pikolu. Babi.
0: Mravenčí hlídací babička má měkké srdce. Nemůže to úpěnlivé žadonění poslouchat. V tom se ostatně od lidských babiček ani trochu neliší. A tak jdou všichni ven na louku. Ale nejdřív musí mravenečkové babičce nožičkou dáním slíbit, že se budou držet na doslech a pohromadě.
1: Jasně, že pohromadě, babi. Čestné mravenčí, ať mě kusadlo upadne, jestli se na krok zatoulám. A co kdybych se zatoulal na 3 kroky? Nebo na 5 kroků? Na 5 kroků jsem žádné mravenčí nedával. Jen nakouknout tamhle za tu krtinu.
0: Béďo, vrať se.
1: Ale, neslyším.
0: Vrať se, nebo se ztratíš.
1: Však se zase najdu.
0: Béďo.
1: Nejsem mimino, abych se pořád držel babičky za sukni. Trochu se po naší louce porozhlédnu.
0: A tak se neposlucha Béďa, místo aby hrál s ostatními na pikolu, vydal na průzkum. Přelézá stébla, přes kamínky se lopotí a krok za krokem se vzdaluje od mraveniště i hlídací babičky.
1: Pánečku, u nás na louce je toho k vidění, pořád se něco děje. A já bych měl poslouchat pohádky.
0: Toulavý mraveneček neví, kam koukat dřív. Z jara bývá totiž pohádková louka nejmedovější a nejstrakatější. Všecko, co má pusu, kusadla či sosáček, si libuje na vonavé pastvě. Od kalíšku ke kalíšku se lopotí medová včelička. Zajíc březňáček si vyhupsnul z mlází na jetelovou laskominku a na tenkém travním stéble se jako na houpačce houpá zelená luční kobylka.
2: Houpy, houpy, my se máme, po ránu se pohoupáme. Houpy, hou, a houpy, hou, trávou zelenou. Houpy, hou, a houpy, hou, rosou studenou. Je!
0: Kobylka se odrazila. Skočila šipkou rovnou do rosy.
2: Toto studí, toto lechtá.
0: Cachtá si v duhových kapičkách jednu nožku po druhé.
2: Žádnou nožku, mám nohy, samý sval.
0: Promiň, vždyť já vím, ve skákání se ti nikdo nevyrovná. Musím vám prozradit, že tahle kobylka vyhrává všechny závody ve skoku i v běhu.
2: Samé první místo a těch medailí, co mám.
0: Čert ví, jak to dělá, že je pokaždé první. Možná, že zná nějaké skákavé zaklínadlo. Nebo má třeba čarovné 7mílové boty.
2: Hlouposti, žádné čáry máry. Vyhrávám, protože cvičím. Pilně, pravidelně a hlavně s chutí. Já si cvičím, jak jen mohu. Levou nohu, pravou nohu. Trčím, trčím od boku, pak si dám pár poskoků, přední nohou, zadní nohou. Chceš-li vyhrát, taky cvič, hopla, a tři, a přední, zadní, pozor, zadní, pozor, pozor.
0: A je pryč, kam se jen poděla?
2: tady jsem.
0: Panečku, to byl skok. Přes celou louku až skoro k lesu. Z rovínka k tomu, jak u něj stojí mraveniště.
1: Je, mináčku, já padnu, je mi kde jste kdo?
2: Jakoby někdo naříkal, nebo se mi to jen zdá?
0: Kobylka se ponořila do travin, kouká, pátrá.
2: Hele, mravenec, kam spěcháš, chudinko brabenečku?
1: Já nejsem žádný brabeneček.
2: A kdo tedy?
1: Jsem mravenec Béďa a nezdržuj ty...
2: Jsem luční kobylka.
1: Tak mě, kobylko, nezdržuj, pospíchám.
2: A kam pak?
1: Domů, do mraveniště.
2: Kde je tvoje mraveniště?
1: To právě nevím.
2: Že ty jsi, Béďo, zabloudil?
1: Nějak jsem v tom pralese ztratil směr.
2: To nic. Vyskočím nahoru a kouknu se, kudy vede k vám domů nejkratší cesta.
0: Jedním skokem se kobylka vyhoupla do kvítku pampelišky jako na rozhlednu. Béďovi spadl kámen se srdce. Každé mraveniště totiž na noc zamyká vrchní vrátný mravenec. A to se pak nikdo do rána nedostane dovnitř ani ven. Běda mravenečkovi, který se nestačí do slunka západu vrátit. Zbyde mu jen zlá tma a zima, co číhá na tuláky před zavřenými dveřmi domova.
1: Nemůžu za to, že jsem se ztratil.
0: Utekl, žádné ztratil. Máš štěstí, že ti kobylka pomůže.
2: Béďo.
1: Tak co?
2: Mraveniště je daleko, až na opačném konci louky.
1: Na kterém konci, kobylko?
2: Na tom, co zapadá sluníčko.
1: Sluníčko, pro pána sluníčko, za chvíli zapadne, musím spěchat.
2: Tímhle tempem se do mraveniště nedostaneš ani do rána.
1: Co si počnu?
2: Ještě jsem tu přece já. Vyskoč mi na hřbet a pořádně se drž.
1: Já pojedu na koní.
0: Mraveneček Béďa zavískl, uvelebil se kobylce na zádech, kobylka hodila hlavou a jeli.
2: Vpravo v bok a hop a skok.
3: Za houštiny.
2: Nad skaliny.

0: deník běží.
1: Hříba vlaje.
0: To nám to dnes spolu hraje. Jako znat.
2: Sluníčko ještě nestačilo ani večerní rosou louku pokropit, když kobylka s Béďou dorazila před mraveniště. Však už tam byla po zatoulaném mravenečkovi přená ramná schánka.
3: Chudinka Béďa, tone v slzách, hlídací babička, vždyť ani netuší, jaké úklady na něj v lese číhají, kde je mu chudáčkovi konec, že já ho pouštěla z očí, že já se nechala přemluvit.
2: A všichni mravenci, mladí i staří, maminky, tatínkové, kluci a holčičky se hemží v trávě, jako černá zrníčka máku, hledají, volají a vykřikují.
4: Jen co ho najdeme, my mu to spočítáme, my ho odnaučíme toulání.
1: Ty jsi to vymňoukl, Béďo. Celé mraveniště je kvůli tobě vzhůru nohama. Nefňukej a jdi si slíznou, co jsi snad robil.
5: Ale...
1: Co ale? Sesedej a uháněj domů, neposlucho.
5: Když mě se nechce, nech mě ještě chvíli u sebe, kobylko.
1: Ani nápad, šup dolů. Co pak nevidíš, jakou mají o tebe starost?
5: Ale...
2: A jak se tak dohadovali a handrkovali? Sluníčko hups za čepičku hor a najednou tu byla tma. Vrchní vrátný mravenec zavřel bránu mraveniště na 3 západy a Béďa zůstal venku.
1: Tak a máš to. Do rána už se domů nedostaneš, i kdyby se 100krát chtěl.
5: Abys věděla, už domů nechci. Ani teď, ani ráno.
1: Co to plácáš, hloupý kluku?
5: Když mi zavřeli dveře před nosem, nikoho se doprošovat nebudu.
1: Co chceš dělat?
5: Budu tvůj kamarád, kobylko. Zůstanu u tebe, smím. Můžeme se spolu vydat do světa.
1: Což o to, kamaráda, já už si dlouho přeju. Zvlášť, když je to takový jezdec jako ty. Jenže to nejde jen tak si zmizet do světa.
5: Však se vrátím, jen co spolu ten svět objedeme.
1: Nějak si troufáš.
5: Objedeme spolu svět, potom budu celému mraveništi vyprávět, co jsme spolu viděli a zažili. Všichni mi budou závidět a ještě rádi mi otevřou bránu i po západu slunce. Vrchní vrátný mravenec se mi bude klanět až k zemi. Jen račte dál, slavný pane cestovateli. Všichni už na vás čekají a nemohou se dočkat, aby slyšeli o vašich dobrodružstvích a statečných činech.
1: Ty si ale umíš vymýšlet, Béďo.
5: Pěkně prosím, kobylko, neodháněj mě od sebe.
1: No dobrá, jenže na objíždění světa nemám čas. Musím pilně cvičit a když chceš, můžeš cvičit se mnou.
5: Na co cvičit?
1: Na velké luční dostihy. Konají se u nás na louce vždycky jednou za rok, když je nejdelší den a nejkratší noc.
5: Když budeme cvičit spolu, určitě ty dostihy vyhrajeme. Budu teď tvůj závodní jezdec.
1: Opravdu se nechceš vrátit domů?
5: Ani náhodou. Být závodním jezdcem je mnohem lepší, než chodit na procházky s hlídací babičkou a hrát si smrňaty na pikolu.
1: Jak myslíš, Béďo? Sám ses rozhodl.
5: Tak je, kobylko, a tryskem.
0: Hije, hod a čehý. Můj koník má rychlé běhy. Běž, koníčku, tryskem leď. Objedeme spolu svět. Hije, čehý hod, jako o závod. A jedem!
2: A tak se toulavý mraveneček Béďa začal učit na závodního jezdce. Trénovali s kobylkou skoky do výšky i do dálky, přes příkop i přes překážky. Jezdili klusem i cvalem, krokem i tryskem. A když kobylka náhodou někdy vyhodila a Béďa se skulil do trávy, zatnul zuby a ani nepípnul. Takový se z něj stal sportovní mraveneček. A když přišel den, kdy se konal velký luční dostih, hádejte, jak to dopadlo. Můžete si teď sednout a lámat si hlavy, kdo asi ten závod vyhrál. Kdo by na to snad nepřišel, tomu to prozradím. Jenže až příště. Protože pohádka o lučním závodění se nám ještě schovává pod zelenou ostricí naší pohádkové louky.

Vánoční večírek Pipi dlouhé punčochy. Jednou o vánočních svátcích se v malém městečku přihodilo něco moc zvláštního. Na dveřích radnice přímo na náměstí visel velký plakát a na něm stálo: Pipi dlouhá punčocha pořádá dnes večer ve vile Vilekule rozloučení s Vánoci a všechny děti z města k sobě srdečně zve. Pořádně se oblékněte. Pipi to samozřejmě nepsala úplně sama. Jak by si poradila s tak těžkou větou, jako třeba, že pořádá rozloučení s Vánoci? Trochu jí pomohl Tommy. Celý den se před radnicí tlačila spousta dětí a slabikovala si oznámení na plakátě. Když děti dočetly, zavískali nadšením a pak se rozběhly, co jim nohy stačily, domů za maminkami. Hned jim o tom pozvání vyprávěli a žadonili, aby jim dovolili na večírek.

0: Tommy a Anika už sice dávno věděli, že Pipi připravuje vánoční oslavu, ale stejně byli jako natrní. U ničeho pořádně nevydrželi, protože se nemohli dočkat večera. Jinak si přece s Pipi hráli celé dny. Ovšem tentokrát jim řekla, že na přípravu vánoční oslavy chce být sama. O svátcích skoro pořád padal sníh, ale teď, když se zástup dětí vydal na večírek do vily Vilekuly, bylo nebe jako vymetené a plné hvězd. Všude vládlo ticho a klid a byla tak akorát příjemná zima. V čele hloučku dětí kráčel Tommy s Anikou. Když Tommy otevřel zahradní branku vily Vilekuly, skoprněl a málem vykřikl. Co má tohle znamenat? V oknech vily Vilekuly se nesvítilo. Nikde nebylo vidět ani to nejmenší světélko. Dům mezi stromy, které se prohýbaly pod duchnami sněhu, vypadal jako bez života. To děti znepokojilo. Možná jsme přišli jiný den, domýšlel se jeden malý kluk. Oslava třeba bude až zítra. To ale bylo zklamání, když se všichni tak moc těšili. Tomík vyběhl na verandu a zkusil otevřít dveře. Byly zamčené. Jednu holčičku to natolik rozesmutnilo, že se dala do pláče. Nezbylo, než se otočit a jít zase zpátky domů. Děti se obrátili a loudali se k brance. Byla to taková zasmušilá skupinka, která se ze všech sil snažila nedat najevo, jak moc je jí to líto. V tom k dětem přihopkal pan Nilsson, Pipina opička, oblečený do teplé kombinézy. Tomu ušila sama Pipi, aby ve sněhu a mraze neprochladl. Pan Nilsson vyskočil Tomíkovi na rameno a podal mu lísteček papíru. Uvidíte, že Pipi pro nás vymyslela nějaké překvapení, vykřikl Tomík nadšeně a četl, co stálo na papírku. Tam bylo velkými tiskacími písmeny. Jděte po stopě a snězte jí. Po jaké stopě? A jak si vysvětlit, že jí mají sníst? Co pak se dá stopa jíst? Koukejte, zvolal Tomík. Tamhle, podívejte se do sněhu. A opravdu, na bílém sněhu se kroutila jasná červená stopa. Byla z červených karamel a ztrácela se za rohem vily Vilekuly. Netrvalo snad ani minutku a děti stopu vybílili až k domu. A hned za rohem, tam jim bombóny samým překvapením v krku málem zaskočily. To je ale strom, vydechla Anika. Takový nádherný vánoční stromeček. A skutečně bylo to tak. U Pipy na zahradě rostlo mnoho stromů a blízko domu se tyčil vysoký, temně zelený, krásný smrk. Teď doslova zářil záplavou plamínků. Ne nějakými malými vánočními svíčičkami, ale mohutnými svícemi, které osvětlovaly celou zahradu. A na stromě nebyly jen svíčky. Visely tam i ohromní perníkoví panáčci, velké košíčky z lesklého staniolu, obrovské podkovy z karamelu, bombóny zabalené do střepatých pozlátek a všude malé žlutomodré vlaječky. A co bylo ze všeho nejbáječnější? Smrk byl ověšený spoustou balíčků. Děti nejdřív docela oněměly. Ale hned potom vykřikli nadšením. Ta Pipi je tak hodná! Ano, ale kde vlastně Pipi je? Do té chvíle po ní nebylo ani vidu, ani slechu. Vedle smrku stál velký domek ze sněhu, který Pipi postavila spolu s Tomíkem a Anikou. V okénkách domku se svítilo a ve vchodu se najednou objevila zrzavá hlava.
1: Je tu někdo, kdo by si dal horkou čokoládu s dortíkem, než se pustíme do vánočního tance kolem stromu?
0: Vítala všechny Pipi.
1: No jistě, že děti měly chuť na čokoládu a dortíky. A jedno po druhém vlezli do sněhového domečku.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Jak ježek uhonil zajíce k smrti. Tento příběh je vlastně vylhaný, děti. Ale pravda to musí být taky, neboť můj dědeček nezapomněl nikdy, když nám to vyprávěl, dodat. Pravda to musí být, synku, jinak by to žádný nevyprávěl. Ten příběh se udál takto. To bylo jednoho nedělního podzimního rána, zrovna v čase, kdy kvete pohanka. Slunce právě vyšlo na oblohu.

Zatímco si tak prospěvoval, tu mu přišla myšlenka, že by se mohl zatím, než jeho žena umije a obleče děti, jít podívat do polí a popatřit tam, jak se to má s jeho Tuřínem. Tuřín rostl na poli nedaleko jeho domu a on ho se svojí rodinou sklízel. Proto se na něj díval, jako by mu patřil. Vymyšleno, uděláno. Zabouchl za sebou domovní dveře a vydal se procházkou na pole. Neušel toho mnoho a bral se zrovna kolem trnkového keře, když potkal zajíce, který si vyšel s podobným záměrem, totiž, aby si obhlédl svoji kapustu. Když ježek zajíce uviděl, dal mu křesťanské pozdravení, ale zajíc, který na své louce platil za urozeného pána a byl proto strašlivě hrdopyšný, na ježkův pozdrav neodvětil, nýbrž pravil podezřívavě: jak pak to přijde, že tu za časného rána pobíháš po poli? Jdu se projít, odvětil ježek. Projít, smál se zajíc. No, k ničemu lepšímu ty tvoje nohy stejně neužiješ. Tato odpověď ježka popudila. Všechno dokázal překousnout, ale na svoje nohy nenechal dopustit, ačkoliv je měl od přírody skřivené. Ty si maluješ, že bys dokázal se svýma nohama pořídit víc než já, řekl. To si tedy myslím, odpověděl zajíc. No, tak to by se mohlo vyzkoušet, myslel ježek. Já říkám, že když poběžíme o závod, budu rychlejší nežli si ty. Ty křivonožko, smál se zajíc, to je věru k popukání, ale když máš k tomu tolik chuti, o co se tedy vsadíme? O jeden zlaťák a láhev pálenky k tomu. Dobrá, řekl zajíc, řekni teď a poběžíme. No, tolik to zase nespěchá, řekl ježek. Já jsem ještě nic nejedl. Nejprve zajdu domů a trochu se nasnídám. Za hodinku jsem tu. S tím zajíc souhlasil. Cestou domů si ježek brumlal pod vousy. Zajíc se spoléhá na svoje dlouhé nohy, ale já ho přesto porazím. On je sice urozený muž, ale také velký hlupák a za to teď zaplatí. Když přišel ježek domů, řekl své ženě: ženo, rychle se oblékni, musíš se mnou ven. Co pak se děje? Ptala se. No, vsadil jsem se zajícem o zlaťák a láhev pálenky, že s ním poběžím o závod a musíš být u toho i ty. Je, mináčku, muži, začala žena hořekovat. Ztratil jsi snad rozum, jak bys mohl běžet o závod se zajícem? Zadrž, ženo, řekl ježek, a nepleť se do mužských záležitostí. Hni sebou, oblékni se a pojď se mnou. Co měla paní Ježková dělat? Musela poslechnout, ať chtěla nebo ne. Když byli na cestě, řekl ježek ženě: nyní dávej pozor, co ti řeknu. Tady, na tom širokém poli, poběžíme o závod. Zajíc poběží v jedné brázdě a já ve druhé. Začneme tam, nahoře. Nebudeš dělat nic jiného, než že se postavíš tady dole do brázdy a když přiběhne zajíc, tak mu zavoláš na uvítanou. Já už jsem tu. Přišli k poli. Ježek ukázal ženě její místo a šel polem nahoru. Když tam přišel, zajíc už čekal. Tak co, dáme se do toho? Zeptal se nedočkavě.
Co?

Samozřejmě, odvětil ježek. Každý se postavil do své brázdy. Zajíc odpočítával. Jedna, dvě, tři. A vyrazil jako vítr dolů polem. Ježek uběhnul sotva tři kroky, praštil sebou do brázdy a spokojeně odpočíval. A když zajíc v plném trysku dorazil do cíle, volala mu paní Ježková v ústrety. Já už jsem tu. Zajíc byl nemálo překvapený, neboť věřil, že má před sebou téhož Ježka. Paní Ježkové, jak je známo, vypadají totiž úplně stejně jako ježci. To je nějaké divné, řekl zajíc, ještě jednou a v opačném směru. A opět vyrazil jako vítr, až mu uši létaly kolem hlavy. Paní Ježková zůstala v klidu na svém místě. A když zajíc přiběhl nahoru, zavolal mu ježek naproti. Já už jsem tu. Zajíc byl bez sebe zlostí a řval. Ještě jednou, pro mě, za mě, řekl ježek, kolikrát budeš chtít. A tak zajíc běžel ještě 73krát a ježek s ním stále držel krok. Vždy, když přiběhnul do horního nebo dolního konce, řekli mu ježek nebo paní Ježková, já už jsem tu. Při 74. závodu zajíc do cíle už nedoběhnul. Uprostřed pole padnul k zemi. Z nosu mu tekla krev a zůstal tam v brázdě ležet dočista mrtvý. Ježek si vzal svůj vyhraný dukát a láhev pálenky, zavolal svoji ženu z jejího místa na konci brázdy a spokojeně šli oba domů. A pokud nezemřeli, žijí dodnes. Tak se to tenkrát stalo, když ježek na poli uběhal zajíce k smrti. A od toho času se žádný zajíc neodvážil běžet s ježkem o závod. A poučení z tohoto příběhu? Tak zaprvé, žádný, ať se má za jakkoliv urozeného, se nemá nikdy vysmívat ani tomu nejmenšímu, byť by to byl jen ježek. A za druhé, že je dobře, pokud se jeden ožení, vzít si ženu sobě rovnou. Když je někdo ježek, musí koukat, aby jeho žena byla také ježek.

0: Vy jste možná ještě nikdy neviděli trpaslíčí slony nebo slony trpaslíky. Kdo je viděl, ten může mluvit o štěstí. Je nás na světě jen pár, a to jsem já, a několik tisíc cirkusových diváků v Paříži, v Londýně a v Benátkách. A ještě nějaký krotitel Koliha, kterému doma říkali Jájínku. Tomu Jájínkovi se jednou zdálo, že vidí dva malé modré slony, ale takové vám strašně roztomilé, veselé a dovádivé. A ti mu říkali, Jájínku, nevzal bys nás do cirkusu? Jájínek se v tom snu trochu polekal a povídá, jak vás mohu vzít do cirkusu, když se mi o vás jen zdá. To nevadí, řekli sloni, protože nám se zdá zase o tobě. Moc se nerozmýšlej, Jájínku. Řekni jo nebo ne, ale radši jo. Jo, Jájínku. Tak ten Jájínek řekl jo a hned se probudil. A v tom vidí, že se mu na nočním stolku procházejí dva malí, ale malinkatí sloni. Jeden modrý jako chrpa a druhý modrý jako inkoust. Ale kdyby se jen procházeli, ti sloni na tom nočním stolku hrozně dováděli, stavěli se na zadní a na přední a také na chobot. A každou chvíli některý z nich zatroubil, Jájínku, ale tak vám hezky a s úctou. Troubili dost hlasitě, protože to uslyšela i paní Kolihová. Vešla do pokoje a spráskla ruce. Hned jim přinesla každému kostku cukru, ale ne, abyste si mysleli, že se sloni na ní vrhli. Kdepak, kdepak, každý z nich udělal na té kostce cukru stojku. Škoda, že jste tak malí, povídá Koliha. Vždyť vás v manéži nikdo neuvidí. To byste to hoši měli jako ratlíci a ty to v cirkusu mají moc špatné. Vám by dali flek i bílé myši. Ale Jájínku, povídají ti sloni, k čemu bys měl tak nádherně dlouhé kníry? Na těch by se přece dělala produkce. A jaká produkce? Ha, nádherná. A ten, co byl modrý jako inkoust, vykřikl Ela hop a skočil tomu Kolihovi na pravý knír, který hned zmodral a od té doby mu vlastně začali říkat modrovous. Předtím byl jen Koliha. Ten druhý, co byl jako chrpa, zatroubil něco jako hup tam hup a skočil mu na druhý knír. A teď po těch knírech chodili jako sloní provazolezci. A oni to vlastně sloní provazolezci byli. Ale kdo je cvičil, no, to nevím. Paní Modrovousová, která byla z cirkusácké rodiny, jim hodila další kostku cukru a oni si s ní pak házeli přes Jájínku v nos jako s míčem. Byli to moc učenliví sloni a tak uměli do večera několik nádherných čísel. No, světových. Příštího rána navoskovala paní Modrovousová panu Modrovousovi vousy, aby je měl hodně elastické a pružné. A hlavně mu zakázala kýchat. To víte, jaký měl potom Jájínek život bez kýchání. Ale kdo chce být krotitelem, musí si zvyknout na všelijaké odříkání. V cirkusech po celém světě měli všichni tři velikánský úspěch, všude se o ně rvali. A co se toho napsalo o Modrovousovi a jeho modrých slonech a o trampolíně na kníru? Také jim říkali trio Blue Elephant. Sloni po každém představení dostávali cucavý bonbon a celý ho vcucli. No a Modrovous si navoskoval kníry. Ale všechna sláva polní tráva. Sloni byli sice velice učenliví, ale bohužel každá učenlivost má svůj konec. Vlastně jako kníry. Nakonec se ti dva sloni začali na knírech nudit. No, jako když se ve třídě opakuje stále jedno a to tež. A pak z té nudy začali jeden druhého rozesmávat. Ale jak? No, nejdřív na sebe dělali obličeje, pak na sebe začali pokřikovat všelijaké průpovídky, které si vymysleli o Modrovousovi. Tak třeba jeden řekl z ničeho nic, právě když dělali stojku. Modrovous, pudivous, A ten Ingoustovi sedal do takového smíchu, že málem z kníru uklouzl. Pak zas oba, jako by nic, ohromní provazolesy, všechno v nejlepším pořádku. Elá hop a hup tam hup. A v tom najednou druhý vybrskne. Modrovous, do kníru se kous. A to už se oba smíchy nemohli ani udržet. A když se sloni smějí na knírech, no tak to hrozně lechtá. A ubohý Modrovous byl ještě k tomu strašně lechtivý a nejvíce zrovna pod nosem. Najednou na něho přišel záchvat kýchání, ale jaký. To vám byly šupy před celým cirkusem jako na den dělostřelectva. Šuplo to pětkrát, řachlo to 12krát a zahřmělo jednou, ale jako z kanon. Co vám budu povídat? Modrovousovi se knír rozmočil, roztřepil a rozježil jako kocourovi. Ať dělali sloni, co dělali, na tuhle rozmočenou a rozježenou trampolínu nestačili. Spadli z knírů do manéže. Už jim nebylo do legrace. Ta ostuda. No, to bych vám ani nedovedl popsat. Ale co je horší, Modrovous stojí uprostřed a vůbec neví, že slony na knírech nemá. Pořád se neusmíval a klaněl. Sloni po tom velkém neúspěchu raději zmizeli v pilinách. V tom přišel jeden zřízenec cirkusu celý ve zlatě k Modrovousovi a povídá: pane Modrovous, vždyť hrajete bez slonů. Ředitel vám zkazuje, že máte jít do háje. A ten Modrovous se ještě zeptal, do háje, do kterého a kde to je. A pak mu to došlo. Chtěl se zatvářit hrdě, ale najednou se mu zdálo, že bez těch slonů snad ani nemůže žít. Rozplakal se a tím si už docela zničil knír. Navždycky.
1: Vestrašení amatérka. Proti lidem, jak se zdá. Hrozná perchta z rožuberka. Bílá paní, to jsem já. Strach s dobovým koloritem je můj žertík nevinný. Kdo miluje hovory,

0: O psích zvicích. Co ti dnes, Dášeňko, povím, není žádná pohádka, ale pravda pravdoucí. Doufám, že chceš, aby z tebe byl vzdělaný pejsek a že budeš dávat pozor. Před mnoha sty a tisíci lety nežil ještě pes s člověkem. Tehdy totiž byl člověk ještě divoký a nedalo se s ním žít. A proto psi žili ve psích smečkách, ale ne v lesích jako srnky, nýbrž na velikánských loukách, které se jmenují prérie, čili stepy. Proto má každý pes podnestakrát louky a běhá po nich, až se mu uši třepou. Vyšli pak, Dášenko, proč vlastně se každý pes třikrát otočí do kolečka, než si lehne ke spaní? To je proto, že dokud žili psi ve stepí, museli si pod sebou udupat vysokou trávu, aby si v ní vyšlapali pelíšek a pěkně se jim leželo. To dělají podnes, i když spí v lenožce, jako to děláš ty. A víš, proč si psi v noci odpovídají štěkáním? To je proto, že si ve stepi museli dávat znamení, aby v noci našli svou smečku. A víš, proč zvedají nožičku na každý kámen a pařez a pokropí jej? To dělali v prérii, aby každý člen jejich smečky čuchnul a poznal, tady byl náš kolega, neboť tuto na kameni nechal svůj podpis. A víš, proč vy, pejskové, zahrabáváte do země kosti a kůrky chleba? To jste dělávali před tisíci lety, abyste měli nějaké sousto schováno pro dobu hladu. Tak vidíš, jak jste byli odjakživa moudří. A víš, proč pes začal žít s člověkem? To bylo tak. Když člověk viděl, že psi žijí ve smečkách, začal také žít ve smečkách. A protože taková lidská smečka ulovila spoustu zvěře, bylo kolem jejího tábora naházeno mnoho kostí. A když to psi viděli, řekli si, co já se budu honit za zvěří, když u lidí je kosti habaděj. Od té doby začali psi doprovázet lidské tábory a tak to přišlo, že lidi a psi patří dohromady. Teď už nepatří pes do psí smečky, ale do smečky lidské. Ti lidé, se kterými žije, jsou jeho smečka. Proto je má rád jako své bližní. Tak, a teď běž a hoň se po louce. To je tvá prérie.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Šašci jedou na výlet. Slunce svítí jako 100milionová žárovka a šašouři jedou na kole na výlet. Kolo mají dlouhé, předlouhé, asi 15 nebo 30 jich šlape do pedálů a na spoustě nosičů si hoví šašouří batolata, děti a buclaté šašourky. Polovina jich má nosy červené, polovina nosy oranžové. Jedou, jedou, přijedou ke křižovatce, na které svítí zrovna zelené světlo. Hlavní šašour vesele zazvoní na zvonek a s výskotem vjedou do křižovatky. Jenomže kolo je dlouhé, předlouhé, ještě neprojela ani polovina kola a je oranžová a hned za ní červená. Polovina kola šlápla do pedálů, druhá polovina zabrzdila a kolo se roztrhlo vejpůl. O, to byla havárie. Všude se kutálejí šašouři, malí, kulatí, dlouháni i hubeňouři. Zleva jen tak zastavil nákladák s melouny, ale melouny nezabrzdily, kutálejí se mezi šašoury, nejprve zelené, pak červené, jak se půlí, čtvrtkují a dortíkují. O, to je mela. Napřed se do melounů pustili malí šašouři špuntíci, pak i ti velicí. Kdo by odolal sladkým melounům? Tu se objevil policista. Zapískal na píšťalku a hned všechno utichlo. Jak to, že má policista žlutý nos? Že by někde čichal k pampeliškám? Na odpověď není čas, neb přísně nařídila, aby se křižovatka okamžitě uvolnila. Ku podivu ve chvilce byla prázdná, odšašourovaná i odmelounovaná. Jen roztrhnuté šašouří kolo se tam povaluje a trochu se z něj kouří. Policista nad ním stojí, beradu si podrbává, ale potom vytáhne z brašny vrtačku, kladivo, pilku na železo a ve chvilce z polámaného kola udělal zábradlíčko kolem chodníku. Pak se rozhlédl, zda je na jeho křižovatce všechno v pořádku a protože bylo, odešel domů na oběd. Dal si polévku s nudlemi, nudle s mákem a mák s tvarohem, potom se spokojeně protáhl, v koupelně si vyčistil zuby, aby je neměl ve službě zamakované a šel zase na svoji křižovatku. Tam se velice podivil, neb zábradlíčko bylo pryč. Šašouři si totiž zase kolo narychlo slepili a jeli dál na výlet. Když svítí slunce jako 100milionová žárovka, je nejlepší jet na výlet. To musí uznat i policista. O, svět je překrásná a zajímavá věcička.
3: Pohádka o chlapečkovi, který při jídle mlaskal. Byl jednou jeden chlapeček, který při jídle mlaskal tak, že ho bylo slyšet v celém domě. Jeho starostliví rodiče z toho byli celý nešťastní. Navštívili mnoho lékařů, radili se s mnoha mudrci, vyzkoušeli různé léky, avšak nic nepomáhalo. Chlapeček při jídle mlaskal dál a utrpení rodičů zvyšovali i sousedé, kteří dávali najevo svou nespokojenost hlasitým boucháním na stěnu jejich bytu. Nejhorší to bylo v neděli. Chlapec při obědě mlaskal 3x hlasitěji než ve všední dny a sousedé chodili zvonit u dveří nebo vykřikovali na chodbě různé urážky. Chlapcovi ustaraní rodiče proplakali celé dny. S červenýma očima mu domlouvali a na kolenou prosili, aby už konečně přestal mlaskat, jako by však hrách na stěnu házeli. Chlapec je vyslechl, ale jen co dostal jídlo, opět mlaskal a tvářil se, jako by o ničem nevěděl. Jednoho dne pohár otcovi trpělivosti přetekl. Sedl si a napsal dopis největšímu odborníkovi na mlaskání, doktoru Kostižerovi, aby přišel a jejich syna vyléčil. I stalo se, že jednoho dne doktor Kostižer přišel. Byl to menší, vážný muž v bílém plášti s nosem, ze kterého mu trčely dlouhé černé chlupy. Měl obrovskou tašku plnou neznámých přístrojů a léčebných pomůcek. Nechal si chlapečka postavit na stoličku a důkladně ho prohlížel. Baterkou mu svítil do úst, nosu i do uší, potom mu tam vkládal různá lesklá kovová kladívka a zrcadélka a nakonec mu tam strčil svoje krátké silné prsty a neustále si přitom cosi mrmlal. Maminka s tatínkem stáli opodál a se znepokojením pozorovali jeho počínání. Potom doktor přikázal, aby chlapečkovi dali jíst. Tatínek připravil chléb s máslem a marmeládou a chlapec se do něj s chutí pustil. Vesele mlaskal a doktor ho přitom upřeně pozoroval a pokyvoval hlavou. Pak se obrátil k rodičům.
4: Musím vám říct, že s tak vážným případem jsem se ještě nesetkal.
3: Rodiče vylekaně vyvalili oči.
4: Léčebný postup bude proto mimořádně náročný a dá si říct, že netradiční,
3: pokračoval doktor. Uděláme vše, co bude potřeba, řekli jednohlasně rodiče, protože ucítili naději, že jejich syn konečně přestane mlaskat.
4: Jediný spolehlivý způsob, který můžeme použít, je zašít vašemu dítěti ústa,
3: řekl doktor Kostižer tiše, aby to chlapec neslyšel. Rodiče zbledli, ale nakonec přikývli. Chtěli mít od sousedů konečně pokoj a ze syna slušně vychovaného člověka. Co když mu to mlaskání zůstane na celý život a potom, až budou staří, jim bude vyčítat, že nic proti tomu neudělali? Nic netušícího chlapečka pevně chytili, doktor vytáhl jehlu a nit a v mžiku mu zašil ústa. Nechal jen malý otvor na zastrčení slámky, aby chlapeček mohl přijímat tekutou stravu.
5: Tak a je pomlaskání,
3: zvolal vítězoslavně doktor. Potom se pustil do počítání. A když skončil, řekl sumu, kterou měl za léčení dostat. Otec o něm měl, ale nakonec zaplatil. Doktor odešel a rodiče si sedli do kuchyně a pozorovali svého syna. Ten vyjeveně koulel očima a vydával bučivé zvuky. Při večeři vládlo nezvyklé ticho. Chlapeček strkal slámku do brambor, ale ani jednou nezamlaskal. Rodiče byli šťastní. Celý dům stuhl překvapením. Někteří sousedé zabouchali ze zvyku na stěnu, ale odpovědi se nedočkali. Všichni si ulehčeně vydechli a měli pocit, jako by jim z rádia oznámili zprávu o konci války. Jenomže druhý den chlapeček zjistil, že se slámkou dá srkat. Vyzkoušel všechny způsoby srkání, ten nejhlučnější si zapamatoval a používal ho od rána do večera. No ale to už je úplně jiná pohádka, milé děti.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: Jednou šla Víla a Málka kolem lísky. Najednou jakoby zaslechla hlásek. Nikde nikdo, ale hlásek pořád volá: já jsem oříškový panáček. A kde pak jsi? Zeptala se Amálka. Já nevím, nikde v oříšku, volá hlásek. Amálka přebrala 6 oříšků a ten 7. upustila na zem. Vyskočil z něj panáček. Má hnědé šaty a žlutý klobouk. Tiše povídá, zrovna začal podzim. Na ta slova se po pasece zatočil vítr, očesal z lísky listí a zpřeházel trávu. Až mi to profouklo sukničku, otřásla se Víla a Málka. Tiše, řekl oříškový panáček, sáhl do kapsy a rozhodil kolem sebe hrst oříšku. Vždycky, když ti, Amálko, bude zima, budeme si koulet z oříšky a zahřeješ se. Kutáleli si z oříšky a Amálka celá zrůžověla. Pak si ale vzpomněla, že má taneční povinnost na sousední pasece. Odběhla a oříškový panáček na ní čekal. Za chvíli hop a stojí tam veverčák Pizi Zubka. Kulí oči na panáčka. Co ty zač? Já jsem oříškový panáček a jsem celý kulatý, ale ty máš pořádně špičaté zuby, tiše řekl panáček. Pizi Zubka po něm bleskl očkem. Ty zuby mám na oříšky. Je, oříšku já mám vždycky plnou kapsu, řekl neopatrně panáček a začal je kolem sebe rozhazovat. Pizi Zubka oříšky chvíli sbíral, ale pak ty nazbírané zahodil, popadl panáčka a už si ho nese do hnízda na borovici. Odtud mi neutečeš, povídá veverčák Pizi Zubka. Pohodlně si lehnu a ty mě budeš krmit jadýrky. Když měla Víla a Málka po taneční povinnosti na sousední pasece, vrátila se k lístce. Oříškový panáček nikde. Leží tam jen pár oříšků. A Málka po nich došla pod borovici. Pizí Zubka nebyl doma. Chodil od veverky k veverce a chlubil se. Hříškový panáček seděl na kraji hnízda a zavolal na Amálku. Tady jsem. Jenže já si pro tebe nemůžu přijít, řekla smutně Amálka. Je tam nahoře velký vítr a odfoukl by mě. V tom se vrátil veverčák Pizí Zubka, vyskočil na větev a volal.
7: Máte to marné.
6: Čarovat se proti veverčákům nedá, protože jim čarování sklouzne po chlupech. Amálka šla pomaloučku pryč. Šla černým lesem. A on se tam v roští válí medvěd, seká se prackami po kožiše a ten se naříká. Je tě pořádná hora? Tak proč tak ten se naříkáš, povídá Amálka. Medvěd žaluje. Strašně mě, Amálko, trápí blecho. A zrovna po ní jede nosem i prackami. Jenže nos je veliký a pracka je veliká a maličká blecha vždycky uklouzne. Počkej, já to zkusím sama, řekla Amálka. Medvěd si klekl na koleno, aby dosáhla. Amálka si utrhla bylinu vejhoňku a roztřásla ji medvědovi do kožichu. Vejhoňkový prášek pošimral blechu pod paždíčkem, vypískla ihihi a skákala pryč přes paseku, jako když střílí brokem.
8: No, a teď zas já tobě, povídá Amálce medvěd.
6: Odvedl ji pod borovici, kde měl hnízdo veverčák Pizí Zubka a řekl,
8: pořídím to na dvakrát.
6: Nejdřív zatřásl z borovicí jemně, jen co by střásl oříškového panáčka a Amálce do náručem. Potom zatřásl celou medvědí silou. Sesypali se šišky a za nimi Pizí Zubka. Metl si to přes paseku za blechou. Medvěd zadupal a šel po svém medvědím. Oříškový panáček rozhodil hrst ořechů a pak si s Amálkou

V daleké zemi žil mocný král Nazir, který si podrobil mnohá království. Jeho palác byl přeplněn bohatstvím, ale král Nazir stále nebyl spokojen. Toužil po ještě vzácnějších pokladech, ještě krásnějších zrcadlech, ještě lépe utkaných kobercích. Jednou ho navštívil král z daleké země, který tudy projížděl na své cestě za tajemným mořským palácem. Král Nazir byl udiven, že o tomto paláci ještě nikdy neslyšel. Druhý král mu tedy vyprávěl. Mořský palác, králi, je jedním z největších divů světa. Podlahy, stěny, zdi, to vše je vytvořeno z mořské vody. V zahradách rostou divukrásné mořské květiny, prohánějí se v nich mořští koníci. Palác je obehnán 10 zdmi, vytvořenými z různých mořských proudů. Proto je velmi těžké se do něj dostat. Mnoho statečných mužů skončilo v mořských vlnách, když se pokoušelo vstoupit do tohoto paláce. Přesto jsem se i já rozhodl, že musím palác spatřit na vlastní oči. Má dcera Daria cestuje se mnou. Teprve nyní si král Nazir povšiml půvabné dívky stojící opodál. Krásnější tvář ještě nikdy neviděl. Usmyslel si, že se Daria musí stát jeho ženou. Ona bude tím nejvzácnějším pokladem v jeho sbírce. Nabídl jim, aby si u něho odpočinuli, a druhý den se s nimi vydal na cestu k mořskému paláci. Za 3 dny dorazila výprava k zátoce, blízko níž bylo vidět vodní hradby mořského paláce. Princezna Daria byla ohromena jeho krásou a celá se rozechvěla. Ano, právě takový palác vídávala ve svých snech. Slunce již zacházelo za obzor, ale princezna stále odmítala opustit zátoku. Nyní jí připadal palác ještě krásnější. Jakési světlo jim prostupovalo a osvětlovalo všechny klenby a terasy. Král Nazir si dobře všiml jejího okouzlení a nabídl jí, že pokud se stane jeho ženou, nechá pro ní postavit palác ze slonoviny právě tam, kde teď stojí v přímé blízkosti mořského paláce. Princezna udiveně pohlédla na krále. Představa, že by nemusela mořský palác opustit ani na chvíli, byla pro ní velmi lákavá. Krále Nazira sice příliš nemilovala, ale pokud chtěla navždy zůstat u svého mořského zázraku, neměla jinou možnost. Souhlasila. V den svatby stál již nový palác na mořském břehu a byl na vlas stejný jako ten v mořských vlnách. Komnata krále a princezny byla umístěna přímo proti mořskému paláci. O svatební noci ležel král po boku